0: vládneho Landsmanšaftu a Benešových dekretů. Kdo dnes vlastně určuje výklad evropské historie a viny? Třetím tématem je kontroverzní rehabilitace představitelů radikálního nacionalismu na Ukrajině. Proč Kyjev uděluje tituly hrdinové UPA? A jaké dopady to má na vztahy s Polskem či s Izraelem? V polovině pořadu rozebereme útok na naše soukromí. Minulou vládou připravený zákon o dohledu nad hotovostí může pro lidi umožnit kontrolovat občany i bez podezření. Stává se z hotovosti v tichosti sprosté slovo a míříme k totální digitální kontrole. V pátém bloku zamíříme do zákulisí amerických tajných služeb. Podíváme se na tvrdý boj kolem ředitelky Národního zpravodajství Tulsi Gabbardové. Razí CIA v její kanceláři a záhadné dokumenty k atentátu na JFK. S tím už se souvisí i šesté téma. Kdo vlastně rozhoduje o válce s Íránem? Mají tajné služby stále vliv na Bílý dům nebo o strategických krocích rozhoduje čistá ideologie a politické zadání? No a na závěr rozebereme horkou vlnu sabotáží v Evropě. Ruská FSB tvrdí, že zmařila útok na tanker Arrhenius v Baltském moři. Kdo tahá za nitky v této nebezpečné stínové válce o energetickou infrastrukturu? Já vás všechny ještě jednou srdečně vítám a hlavně se spojím do Havlíčkova Brodu za svým kolegou Janem Schneidrem.
1: Dobrý večer.
0: Hezký večer. Tak, máme dnes večer máme horkou aktualitu, takže půjdeme hned k tomuto tématu aktuálnímu. Na Rumunsko, blízko hranic s Ukrajinou, blízko města Galaty, dopadl ruský dron. Reakce politiků samozřejmě byly jasné. Rumunský prezident si pozval ruského velvyslance. Marco Rutte řekl, že se zvýší ochrana hranic, východní hranice. A u nás zněly nejsilnější výroky ze strany prezidenta Pavla. Já bych tě chtěla poprosit, jak tu situaci vidíš ty, protože já ještě doplním takovou krátkou poznámkou. V těch našich hlavních mainstreamových médiích bylo jasně řečeno ruský dron, ale je zajímavé, že Deník N tam tu identifikaci neměl.
1: Tak to je velmi překvapivé. Nevím, jestli to nebyla jenom nějaká redakční chyba, ale to bych je za to jinak pochválil, protože to je alfa a omega celé té záležitosti. Ruský dron může být v Rusku vyrobený, může být Ruskem vyslaný, vypuštěný, ale taky vůbec nemusí být ruský. Rumuni ohlásili, že bylo zahájeno vyšetřování, takže nic není jistého. Ale tady už politici nabývají obvykle hysterie. To je takový zajímavý ten modus operandi, že než vlastně ten dron dopadne, tak už se ví, že byl ruský a už se tady ječí, zase se rozvíří ta protiruská hysterie a celý to vypointoval Fiala, protože je potřeba zvýšit náklady na zbrojení. Takže to je už opravdu něco trapného a ty lidi jsou zralí prostě na jaksi hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Co se k tomu dá říct? Zajímavý je, že Rumuni řekli, že ten dron spadl. Zřítil se na střechu domu. Jo? Jednak teda ten dron nebyl průběžně identifikován. Jo? To je ještě vlastně k té identifikaci, o co šlo. Oni ho měli na radarech, pak ho neměli a pak ho zase měli. Čili vůbec není jasný, že šlo o tentýž dron. Za druhé, ty stíhačky měly právo, měli oprávnění ho zasáhnout. To spíš vypadá, že ho opravdu zasáhli a že ho sestřelili na to město, že ten dron by tam normálně nespadl, protože on nezaútočil, on nenarazil, on spadl na tu střechu, jo? Jestli můžeme věřit těm zprávám. Další věc je, Co se týče teda té identifikace, že může jít samozřejmě o ukrajinskou operaci pod třetí vlajkou, protože tady se nedá se vyloučit, je potřeba zvažovat i tu variantu, moderní variantu těch Glivic v roce 39, že to je naaranžovaný, protože musíme brát taky v potaz souběžné provokace, kontext doby. Zadržení metropolity Ilariona, podminovaný tanker, teroristický útok na ten dívčí internát v tom Luhansku. Takže těch provokací na to Rusko je hodně a nedá se vůbec vyloučit, že toto je naopak prostě nastražený, že to je operace prostě pod třetí vlajkou. Bartoška to přímo řekl, že chce přímou konfrontaci s Ruskem, takže tady už jako oni odhalili. Prostě ta věc je tak čerstvá, že se z toho normální člověk z toho nemůže vyvodit žádné důsledky, ale tyhle ty prostě jsou jako vždycky, jsou už prostě hotový, takže tím pádem ta věc je více než podezřelá a je potřeba držet celou škálu těch variant a žádnou neuzavírat. Prostě žádný Vrbětice, jedna jediná, jedinečná, ojedinělá varianta, prostě neexistuje, to je hanba všech lidí, kteří mají rozum v hlavě. Je tady několik možností a je potřeba to nechat vyšetřit a pak teprve z toho vyvozovat důsledky.
0: Ty jsi řekl sousloví rozum v hlavě a já bych se tě chtěla zeptat, kam zmizel rozum, který Petr Pavel měl ještě před 3 lety, protože on na rozdíl od exministryně Jany Černochové, tehdy, když to spadlo na to Polsko, tak zachoval klid a Jana Černochová přece vyvolávala ten článek 5 ze smlouvy na to a tak dále a on se držel zpátky, ale tentokrát ta jeho reakce byla vlastně, bych řekla, velice, velice prudká.
1: No tak tehda asi nebyl pod kontrolou, takže se rozhodoval možná trošku podle toho, co má v hlavě. Teď zřejmě dostal pokyn, aby reagoval tak, jak reagoval a on je voják, takže rozum nechá doma a zasalutuje a hlásí, co se dá.
0: Takže to budeme sledovat a půjdeme domů?
1: Půjdeme domů.
0: Půjdeme domů, půjdeme do poslanecké sněmovny, protože tam proběhlo něco, co už se stalo několikrát a to znamená, že dorazil generál BIS, generál Koudelka, Michal Koudelka, protože poslanec za ODS Pavel Žáček svolal konferenci či seminář o subverzi, o nebezpečí, samozřejmě s kolegyní Helenou Langšádlovou, takže když říkám subverze, tak se to netýká jenom Ruska, i když to bylo hlavně předmětem zájmu, ale také Číny. A já se tě chci zeptat, To je věc, kterou sledujeme poslední 4 roky, ale pokračuje. My máme půl roku po volbách a já se tě chci zeptat, co říkáš na to, že generál Koudelka teďka přímo vystupuje takto veřejně v poslanecké sněmovně, předpokládám, že to byl otevřený veřejný výbor a zasedání a mluví o útoku, o možném útoku Ruska na pobaltské státy.
1: No tak není to poprvé, co Koudelka dělá kroky, které jsou skutečně mimo zákon. Já bych dokonce řekl, že prostě v demokracii občan může dělat všechno, co zákon nezakazuje. Organizace mohou dělat pouze to, co jim přikazuje zákon. Bezpečnostní informační služba má zákonem vymezený okruh adresátů svých informací a veřejnost mezi nimi není. Čili Koudelka se pohybuje prostě mimo zákon, to je jednoznačný. Druhá věc je, že to má takový rysy, taková ta bezobsažná žvanírna, co prostě člověk slýchával jako za minulýho režimu. Tady je to snad přeneseno tou osobou bývalého svazáckého funkcionáře Pavla Žáčka, který prostě žvaní a žvaní a všichni ostatní žvanějí s ním, je to prostě útok na jednu branku, žádný oponent tam není, to prostě oni se zbláznili, kdyby tam byl nějaký oponent. Byla tam jedna neveřejná pasáž, když se Izraelci nějak svěřovali se svými zkušenostmi, z toho byl geniální závěr, že je potřeba brát v úvahu zkušenosti ze skutečného boje. No to opravdu jako je zadarmo drahý tohle to říct, jo? Tak na to se opravdu nemusí dělat žádná konference. Já si myslím, že Koudelka prostě pokračuje v té ofenzivě do politiky, možná jestli si připravuje nějaký místo na svý budoucí uplatnění, možná bude chtít na Hrad, možná bude chtít, já nevím, do politiky, do Senátu, Bůh suď, takže je potřeba prostě, aby byl celou dobu vidět. A Babiš nemá koule na to, aby mu přikázal prostě, aby zalezl zpátky do ohrádky, kterou mu stanovuje zákon. Čili Babiš ho nechá působit, jak chce, a já si myslím, že to je problém, který se v posledku může obrátit proti Babišovi velice negativně, velmi nešťastně a velmi silně. Já dlouhou dobu si myslím, že prostě tam měla nastat výměna na tom postu ředitele, že ta služba se měla uklidnit, měla přestat ovlivňovat veřejnost a měla začít konat svoji povinnost. To znamená, měla politikům poskytovat pravdivé informace, pravdivé podklady pro jejich činnost, jakkoliv by byly ideologicky nepříjemné těm politikům. Toto je zákonná činnost informační služby. V zákoně skutečně není, že by zpravodajci mohli poskytovat dezinformace nebo ideologicky ovlivněné informace. Oni prostě mají poskytovat informace politikům, aby jim usnadnili jejich rozhodovací činnost.
0: Já se tě chci zeptat v té souvislosti. Proběhlo to na půdě poslanecké sněmovny už po několikáté, ale nejsou tam žádní oponenty. Je to v podstatě jenom výklad z jedné strany. Jaký to vysílá v podstatě message? Jako já, když bych to sledovala jako normální občan, tak si budu říkat, jako chtějí nám říct, že máme mlčet, máme mít strach, že když budeme otevřeně mluvit tady, když se znovu vyvolávají tyto hrozby, máme po volbách, známe případ paní učitelky Bednářové, má to být zastrašování veřejnosti?
1: Nepochybně je to udržování atmosféry strachu, aby veřejnost neprotestovala, naopak podporovala poslance, kteří odhlasují zvýšené zbrojní rozpočty. Ta hysterie se tady zvyšuje. Je to celoevropský fenomén, je to skutečně jenom nafouknutý papírový pytlík, prostě do kterého je potřeba prásknout a naprosto to zničit, protože to není vůbec ničím podložené, to, co oni tam tvrdí. Takže myslím si, že to je velice škodlivá činnost. Je to takhle. Je to přípustné, je to v rámci těch pravomocí, kteří ty poslanci mají a tak dál. Mně tady chybí prostě cokoliv, co by se postavilo konfrontačně k tomuhle, co by tu realitu pomohlo trošku nastínit z jiné strany, protože tohle to je tak zoufale jednostranný, že mě to opravdu přivádí ten duševní obzor, prostě celý ten charakter té akce mě přivádí jako do minulého režimu a právě přes postavu toho žáčka, který byl vlastně exponentem juniorky toho bývalého režimu, prostě tak se tenhle ten hnusný způsob chování veřejného prostě, oni tady se přenesl do současnosti. Oni tady dávají jednoznačně těm lidem najevo, že toto je, jak oni říkají, narrativ, tak to se prostě hovoří a nic jiného není přípustno.
0: Ještě mám jednu otázku. Já, když se připravuji na pondělní napravo, tak já jsem, je to možná půl roku zpátky narazila na to, že nějaká nadace Modrá rybka, kterou zaštiťuje manželka prezidenta Pavla, pořádala konferenci pro školy, kantory na Pražském hradě a bylo to zase o bezpečnosti. A já jsem si našla video, k té Modré rybce jsem hledala vlastně, co to je za organizaci, tak je to nadace Modrá rybka, které šefuje nějaký pan Pavel Anděl, žijí z veřejných prostředků, žijí z grantu. No a na tom pódiu na Pražském hradě před obecenstvo, které se skládalo, předpokládám, že z vyučujících, tak seděl nejenom Otakar Foltín, ale taky Bob Kartous a přednášel tam generál Koudelka. Jako je to vůbec v pravidle hry, aby šéf zpravodajských služeb vystupoval na takovýchto podujetích nějak konkrétně nějaké nadace?
1: Já znova opakuju, prostě zákon mu nic takového ne,

0: éru. Takže toto je skutečně neskonalý fakt, jakkoliv byl třeba, pak se dostal do sporu s Němcema, byl to prostě špion Abweru. Na druhou stranu, jak si říkám, no tak když máme tady špiona na hradě a je oslavovaný, takže tady to prostředí je skutečně morálně tak bezbarvý, jo, že tady může skutečně projít všechno. Tady asi potřeba zmínit to, co Mělník napsal Hitlerovi někdy v tom 42. roce, že se z hloubi duše hlásí k ideálům nové Evropy a že celý ukrajinský lid se touží podílet na realizaci těch nacistických ideálů a že mají tu čest účastnit se křížové výpravy proti bolševickému barbarství a že Wehrmacht je osvoboditel Ukrajiny a že se Evropa obnovuje a konsoliduje pod vedením nacistického Německa. Takže toto jsou lidé, který oslavuje současný ukrajinský režim a všichni, kteří to trpí, kteří prostě neřeknou půl slova, opravdu zrazují všechny oběti nacismu. Proto protestují jak Poláci, tak Izraelci s Yad Vashem, protože tam je ten památník těch obětí holokaustu. Prostě pro ně to je, jakkoliv ten Izrael se snažil nějak spolupracovat s tou Ukrajinou, tak prostě ta Ukrajina, já tomu opravdu nerozumím, si říkala správně, že to je nepochopitelný, nesrozumitelný, protože toto je z jejich pohledu, nebo z objektivního pohledu, to je sebevražedná politika, protože oni urážejí všechny kolem dokola. Všichni, kteří jim pomáhali třeba už jenom z nenávisti vůči Rusům, tak prostě tohleto nikdo nemůže akceptovat. Jo? Oni si odřezávají větev sami sobě. Nepochopitelný, ale je potřeba prostě, jak, tady bych rád slyšel, aby Petr Pavel se pochlapil a aby stejně razantní výroky prostě pronesl i směrem k tomu, co se děje na té Ukrajině.
1: No, ale já na to konto se tě, já musím teda zeptat, jako, tak já si nemyslím, že by to vůbec mohlo udělat, protože politika Petra Pavla je přilepit nás po Balti. Teď se podívej, ty její hesla, pěti koalice, Petra Pavla, patříme na západ. Kam směřují jejich cesty? Do Pobaltí. A já úplně v začátku toho konfliktu, když nám Petr Fiala oznámil, že jsme ve válce, tak jsem slyšela od čelných představitelů a pěti koalice, že bychom měli více spolupracovat právě s tím Pobaltím, které má tu nacistickou minulost, co se dělo v Estonsku, co se dělo v Lotyšsku a že nepatříme k tomu Maďarsku, Slovensku a tak dále, že ti chtějí k tomu Putinovi a my bychom se měli přimknout k tomu severu. Tohle to mi přijde neuvěřitelné a to bychom si měli znovu připomínat, protože oni s tím začali hned na začátku toho konfliktu.
0: Ano, máš naprostou pravdu, ta Evropa hnědne a oni jsou výhonky prostě této hnědnoucí Evropy. Evropy, která je morálně naprosto zdevastovaná a prosazuje prostě manipulaci s dějinami. Dvojí metr, všechny tyhle ty špatné věci. Skutečně ten svět založený na nějakých pravidlech skončil, to oni říkají správně, jenomže neříkají, že to jsou oni, kteří ta pravidla prostě hodili pod stůl.
1: Já jsem to vzpomněla, protože říkám, že to pronášeli ta slova na začátku toho konfliktu moji bývalí kolegové, které dlouho znám. Nikdy v životě bych si nedovolila vůbec představit v nejhorších představách, že by něco takového řekli. A konkrétně, když bych měla zmínit jednoho jediného a řekli byste mi, že u toho se to dalo čekat, tak to byl Marek Benda už v jednom rozhovoru pro Český rozhlas a bylo to někdy na začátku a na jaře v tom rozhovoru. Mluvil, jak máme jít směrem na ten sever. Ale my v podstatě vlastně teďka se dotkneme opět tématu, které jde za tou minulou vládou, který teďka zmiňuju, a to je ten zákon o FAU a finanční kontrole hotovosti. Ten zákon není zákon, který by ani by respektive nemohla vůbec něco takového připravit ta nová vláda, s něčím takovým přicházet, ale je to zákon, který je od minulé vlády a tato vláda se ho chce ujmout s tím, že tam bude dělat opravy a změny. A já se tě chci zeptat, jak daleko můžeme jít v případě takovýchto nových zákonů a pravidel, aby jsme se pořád ještě cítili svobodní, protože to přece směřuje k digitalizaci, k digitální měně, to, co se tady chystá.
0: Tam je ten kontroverzní paragraf, že by policie mohla

0: a kontrolovat občany převážející vyšší hotovost i bez důvodného podezření z trestné činnosti. To je otevřené dveře k naprosté své voli. Tady stačí si uvědomit, jakým způsobem byl zadržen metropolita Ilarion, protože to celý svědčí o tom, že ta policie se chovala nějakým takovým způsobem, že to bylo připravená akce. A tam si myslím, že by GIBS jako inspekce měla, že bude mít dost práce. Jaroslav Štefec taky ví něco o tom, když ho zastavila policie a našli mu na zadních sedačkách pistoli, která nebyla jeho. Pardon. Takže tady bych byl skutečně opatrný, tady se ozvaly soudy a celý je zřejmý, že prostě cokoliv tato vláda převezme v legislativní v jiné oblasti po tý minulý, tak by měla velmi podrobně zkoumat, protože toto je opravdu takový pukavec, který byl v tom návrhu za minulý vlády. Kdo ví, jestli to tam nebylo vsunuto úmyslně, aby se pak mohlo poukazovat prostě na to, jak tato vláda je hloupá. Určitě je dobře jakýkoliv legislativní změny dělat v naprosto minimální formě. To platí třeba i na ten mediální zákon, kde si ten ministr kultury naběhl, prostě tam skutečně stačilo změnit to financování a já myslím, že tím ostatním to úplně kontraproduktivně prostě zmařil. Jo. Takže tady, co se týče toho FAU, by asi to ministerstvo financí mělo být velmi opatrné, ale ten mluvčí řekl, že jsou připraveni prostě ty připomínky uplatnit a ten návrh změnit, takže já doufám, že prostě rychle tenhle ten paragraf zmizí. Co se týče těch ostatních paragrafů, nevím, proč je to nutné novelizovat. Já si myslím, že finanční analytický úřad by měl naopak být velice posílen jako analytický orgán, čili toto se týkalo operativní činnosti. Já si myslím, že tam je důležitější ta analytika.
1: Já jsem se těch právě v té souvislosti chtěla zeptat, a to já nevím, jestli je to zákon, který přebíráme vlastně, když přebíráme tu legislativu z Evropské unie, jestli je to jejich nařízení, nebo jestli je to nějaká novela, která vznikla u nás za té minulé vlády, protože víš, jako každým úplně naprosto normálním, obyčejným člověkovi, když slyší, že se připravuje takový zákon, tak napadne, no tak jako, ale z Ukrajiny se vozí jako do Evropy a z Evropy se vozí prostě auta plnici a zlata a hotovosti a my se tady budeme zabývat tím, jakože nám budou kontrolovat, kolik převezu přes hranice, takže jestli je to evropská legislativa nebo něco z dílny minulé vlády.
0: Oni by se možná chtěli svést na tomhletom případě, ale zvýšení pravomocí, to je vždycky sen všech trestně právních orgánů, takže tam je potřeba být opatrný. Na druhou stranu, co se týče třeba toho maďarského převozu, tak tam nebyly všechny důvody, aby příslušné instituce, soud nebo státní zastupitelství, který tam povolují tyhle ty zásahy, aby tomu skutečně přikývli, aby na to dali palec. Jo. Takže toho se to vůbec netýká. Tady šlo o to, že to je bez důvodného podezření, to znamená, kdykoliv, kdokoliv na ulici tě může jaksi dobývat do šrajtofle, jestli neneseš nějaký... moc tomu nerozumím, o co šlo.
1: A takže budeme to sledovat a pojďme dál, pojďme teďka mimo naše vody, naše území, pojďme se podívat do Ameriky a pojďme se podívat na to, co jsme se teďka dozvěděli, protože kauza Tulsi Gabbardová nekončí a ředitelka amerického národního zpravodajství Tulsi Gabbardová čelí teď aktuálně tlaku uvnitř bezpečnostního aparátu. Podle zákulisních informací měl na jaře Donald Trump zvažovat, že ji odvolá, ale během slyšení v kongresu nepodpořila tvrdší postup vůči Íránu. Pak ho přesvědčil nakonec, že změnil ten názor Trump, jeho dlouholetý poradce Roger Stone a do toho přichází informace o tom, že do kanceláře Tulsi Gabbard vlastně byla vpuštěna CIA a prováděla tam kontrolu dokumentů a konkrétně to byla razie, když šla po dokumentech o odtajnění, co se odehrálo v případě JFK. Můžeš nám to z toho udělat nějaký komplet, když ti čtu tady tyto informace, aby nám to zarámoval?
0: No tak ona, Tulsi Gabbardová, byla proslula už dávno před svým angažmá v Trumpově vládě. Ona měla na YouTube mnoho velmi pěkných vystoupení jako válečná veteránka. Ta mluvila velice protiválečně. Takže ta osoba má zřejmě velkou morální integritu a chtěla v tom pokračovat, to znamená, chtěla vyšetřovat zneužívání vládní moci, chtěla, velmi podobně kriticky se stavěla k té invazi do agresi vůči Iránu a chtěla odtajňovat staré materiály, které se nejenom týkaly toho atentátu na Kennedyho, ale i programu MK Ultra, což je velice svinská záležitost, řeknu otevřeně, protože to je ještě slabý slovo, je to zkoumání ovládání lidské mysli a zneužívání prostě pro bezpečnostní a zpravodajské účely. Takže na tohle to dojela, určitým důvodem je nemoc jejího manžela, což jí umožňuje odejít středem, že jí ten Trump nebude odvolávat, ale upřímně řečeno je mi to velice líto.
1: Mm-hmm. Myslíš si, že zatím, ale teď se vlastně dostaneme dál k těm tajným službám, jako jestli Trump nebojuje s tím deep statem, jestli ty jeho představy, když nastupoval vlastně do své funkce, jestli nebyly takové, že to bude jednodušší, že na to měl 4 roky čas, dlouho se připravoval a přesto vidíme takové neuvěřitelné věci, jako to napadení to Iránu spolu i s Izraeli. A právě já se chci tady dostat v případě té války, která probíhá v Iránu, k tomu, jak silnou roli hrají zpravodajské služby a jakou roli v tom hraje právě to pozadí a politika jako taková.
0: No, je to podobný, jako tady předvádí Koudelka, to znamená, ta zpravodajské služby mají, i když tady je to trošku opačný pozici, ve Spojených státech je známo, že třeba Dick Cheney byl schopen tam stát nad šéf analytikem CIA a hrvat na něj tak dlouho, až ten podleh a napsal prostě nějakou výslednou zprávu podle jeho přání. Takže služby mají skutečný vliv na strategická rozhodnutí USA v případě, že jejich, pokud jsou v souladu s ideologickou pozicí vlády, nikoli v nesouladu. Jo. Čili nemají tu možnost je trošku srovnat. Prostě ta vláda si dělá, co chce. Když zpravodajci se pokoří a podpoří to, takže je citují, když je nepodpoří, tak je naprosto ignorují. Takže to je bohužel, je to daný i tím zbytnělým egem Donalda Trumpa, který jako asi není zvyklý poslouchat špatné zprávy. Takže ta situace je prostě dosti zoufalá a já doufám jenom, že v těch zpravodajských službách zůstanou nějací lidé, kteří se nenechají otrávit a zůstanou tam prostě pro futuro, aby tuto zkušenost negativní předali budoucím generacím zpravodajců, aby se ta situace prostě pokud možno neopakovala, protože to je cesta jako plným plynem proti zdi.
1: My jsme pořád svědky takových těch vyjednávání, teď to bude na měsíc, na 3 dny, okamžité změny a v té souvislosti mě napadá, kdo vlastně určuje či řídí zahraniční politiku vůči Iránu.
0: To asi nikdo neví, kromě Trumpa, podle toho, na jakém bočku se vyspí, jakou náladu má, jak si stojí akciově kurzy, co je potřeba prostě udělat zase, aby se on a jeho kamarádi nafutrovali těmi obchody na burze, protože ta lítá prostě to je opravdu jak dubnový počasí. A možný, já jsem si jenom vzpomněl, že za Ronalda Reagana tam velkou roli hráli astrologové. Jo. Je to fakt, prostě ta astroložka o tom napsala knížku, kolik mu dělala horoskopů a v kolik hodin má odstartovat to letadlo, aby ta mise byla úspěšná, takže to je fakt. prostě takovéhle iracionální momenty tam hrajou roli. Nevím, jestli Trump je nějak citlivý na ty hvězdy, ale já mám pocit, že prostě tou největší hvězdou, která určuje prostě tu jeho astrologickou orientaci, je on sám.
1: Já pořád ještě doufám v nějaký zdravý rozum a v to, že všechny ty jeho kroky mají nějaký cíl a je to směrem třeba, jaký to má, třeba víš, jako jaký to má dopad na Evropu, jako co všechno to způsobuje, jaký pnutí v Evropě. Jestli to má nějaký cíl, kterým on jde a jde to taky směrem k tomu červencovému summitu, který já si myslím, že bude strašně důležitý, protože to bude o Evropě, bude to o NATO, bude to o Spojených státech amerických, ale já se ještě podívám teda teďka k poslednímu tématu na druhou stranu a to k tomu, že přišla zpráva, že ruská FSB zjistila, že na té její lodi bylo zadrženo, že z belgických Antwerp tak připlul do přístavu Ust-Luga loď, kde byly objeveny magnetické miny obsahující výbušniny, takže to tam někdo musel nastražit, že budeme svědky teďka kromě toho, že je nám jaksi vyhrožováno směrem do Evropy, tak ještě se díváme na to, že probíhají nějaké jak kdyby diverzní akce směrem k Rusku. Co si o tom máme myslet? Tak se tě ptám.
0: Máme si o tom myslet to, co nejdřív musíme vzít v úvahu kontext. Já jsem teďka četl velice zajímavý elaborát Zbigněva Břežinského z roku 2014, kde říká, ano, máme vyzbrojovat Ukrajinu, ale v žádném případě Ukrajina do NATO ne, protože tím to je provokace proti Rusům. To říkal i ten veliký válečný štváč Zbigněv Břežinský. Takže toto je v intencích prostě těch provokací proti Rusům. Jak jsme mluvili hned na začátku, tak k tomu je skutečně možný přidat i toto. Je zajímavý, že Moskva v tom vyjádření napsala, že to je možný teroristický útok, čili oni nemají opravdu jasno, jak se říká, jsou všichni tyhle hysterčej, ale oni říkají, že to je možný teroristický útok. A upozorňují na to, že v Belgii, v těch Antwerpách, ta loď byla na den a půl zpožděna údajně kvůli nějaký stávce, a že je možný, že tam ty miny byly, protože byly vyrobeny v jednom ze států NATO. Oni neřekli, v kterým. Je možný, že skutečně to mohlo někde bouchnout, protože ta loď měla jet do Turecka. Kdo ví, kdo s čím zase uvažoval. Určitě se nedá vyloučit zase nějaká ukrajinská stopa. Ale prostě ty Rusové jsou v tomhle tom opatrný, takže řekli, že to odhalili, řekli, co natvrdo zjistili a já si myslím, že tím pádem jako to docela efektivně zmařili ten útok a opravdu kolem toho nedělají žádnou hysterii, tam jejich reakce je naprosto příkladná.
1: Takže já se dívám se na hodinky a já jsem byla moc ráda, že naši diváci kvitovali to, že dostávají větší prostor na to, aby se tě mohli ptát, protože je to zajímá. A já bych tě teda v tuto chvíli poprosila, jestli jsi připravil, vím to, knížku a oni teďka budou mít častěji klást otázky za tím, co nám představíš knihu.
0: Tak máme neustále nové informace o bitcoinové kauze, kde se mluví o praní špinavých peněz. Tady to je už kolik, čtvrt století pomalu, vyšla knížka pana Povise, Robert E. Povis, a jmenuje se to, jak se perou špinavé peníze. Tak, teď je to tam krásně vidět. Je to tam přímo odhalené. Ten autor byl náměstkem americké Secret Service. To je zvláštní tajná služba, jedna z těch 16 nebo kolik tam aktuálně mají. Ta má na starosti jednak ochranu ústavních činitelů, ale také ochranu finanční a kritické infrastruktury Spojených států. A pak byl taky náměstkem ministra financí, takže je to člověk, který jehož prostě zkušenosti jsou těžko zpochybnitelný. Popisuje konkrétní případy praní peněz a on popisuje to, u čeho byl, praktiky narkomafie v 80. letech. Je to sice takový jako archaický čtení, ale on rozebírá ty případy a ukazuje na nich právě podstatu praní špinavých peněz, podstatu tohoto trestního činu a jeho rozličné podoby. To je důležitý pro pochopení toho, co se děje v současné době u nás v mnoha případech. Spoustě lidí to asi začne, když si to přečtou, tak začnou být určité věci takové povědomé. A na závěr připojuje rady finančním institucím, které se chtějí vyvarovat podílu na této rozsáhlé kriminalitě. Ne všechny, například jedna významná americká banka se podílela na praní špinavých peněz a to byly ty peníze, které Spojené státy poskytly Rusku a Jelcinová rodina je hnedka z Ruska propírala prostě přes tu americkou banku do svých fondů. Jo, takže to jsou prostě velice rozkošné věci. Toto tam teda ten Jelcin tam není, protože to bylo napsané ještě před. Takže si myslím, že to je velmi inspirativní čtení a že to je v podstatě taková povinná, jedna z těch povinných četeb knížek prostě pro všechny lidi, kteří se zabývají, kteří přijdou do styku s praním špinavých peněz, ať už jako profesionálové nebo jako publicisti.
1: Tak jo, tak já ti děkuju a teď poprosíme do režie, jestli nám začnou posílat otázky. Já jsem sama zvědavá.
0: Jakou roli hraje náboženství v konfliktu mezi Íránem a USA? No, já bych řekl, že to náboženství tam hraje. Takhle, slyšel jsem přednášku Petra Pelikána, velice zajímavou, o politickém systému v Íránu. Tam jsou ty váhy a protiváhy toho politického systému nesmírně zajímavé, takže tam skutečně hraje to duchovenstvo velikou roli, ale nejenom duchovenstvo, je to tam prostě vyvažované. V těch Spojených státech tam naopak ty asertivní náboženské sekty prostě jsou čím dál důležitější, čím dál větší slovo mají. To je vidět i z toho, že třeba ta Paula Whiteová má přímo kancelář v Bílém domě, což je neuvěřitelné. To je představitelka těch evangelikálů, což se dá do jisté míry stotožnit s pojmem křesťanští sionisté. Čili jakkoliv se mluví o sionistech židovských, tak tadyhle ve Spojených státech neskonale větší roli mají ti křesťanští sionisté, kteří sledují své vlastní ideje, které, já to řeknu velice slušně, jsou velmi pochybné. Tak, takže ano, náboženství bohužel tam hraje velikou roli. Chtěl bych se zeptat, pane Šnajde, co si myslí o nové vzniklé vyšetřovací parlamentní komise na dozimetr a co si od toho lze slibovat? No, slibovat si od toho můžeme, budeme jim fandit, aby ta komise na dozimetr vznikla a aby k nějakým závěrům dospěla. Otázka je, jaký budou mít pravomoci, jaký budou mít fištron a koho si tam přizvou a co se od nich dozvědí, co z toho vyvodí. Každopádně si myslím, že politicky je důležitý, že kauza dozimetr nevychladne. Jaký je stav zadržení Metropolita čínského novináře? Metropolita byl propuštěn bez jakéhokoliv dalšího opatření, čili bylo to opravdu plácnutí do vody velice provokativní. Psali, že tam měl nějaký dva pytlíčky bílé látky, tři pytlíčky nebo čtyři krabičky, prostě no, přesně jsem si vzpomněl na tu pistoli u Jaroslava Števce, který se taky divil, že má v autě pistoli. Oni ho zastavili a hnedka věděli, po čem jdou, takže je opravdu, nedá se vyloučit ta varianta, že to tam bylo podstrčeno. Takže já si myslím, že asi tam bude, pokud GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů, odvede dobře svoji práci, tak pokládám za pravděpodobné, že tam dojde k nějaké omluvě. Co se týče čínského novináře, tak tam bylo vzneseno obvinění, on je ve vazbě. Říká se, že půjde k soudu, no to asi tak daleko jako ty Vrbětice a jako všechno další. Já si myslím, že ten čínský novinář prostě poslouží jako taková, to je důkaz uvolnění poměru, že bude propuštěn před Babišovou návštěvou do Číny. Kdo má přístup k penězům, po kterých pátal Ransdorf? Tušíte? No, kdo k ním má přístup? Švýcarské banky si je chrání. Já si myslím, že šlo o ta spící konta a tam ty švýcarské banky jsou velice nemilosrdné, protože ten švýcarský úředník, který potom v roce 96, kdy byla ta dohoda na základě iniciativy amerického senátora Damata, na základě té smlouvy ty švýcarské banky měly odhalit prostě ta spící konta a ten úředník upozornil na to, že ty banky skartovaly ty archivní materiály, takže se ve Švýcarsku on sám ocitl v nebezpečí života a dokonce dostal ve Spojených státech politický azyl, tento úředník, bankovní úředník. Takže Ransdorf narazil do podobné zdi a ty švýcarské fondy, švýcarský blahobyt je skutečně založen na krvavém zlatě. Chci se zeptat, pane Žené, budou potrestáni organizátoři sjezdu nacistů v Brně? No, já nevím na základě, jaké trestně právní kvalifikace. Já si myslím, že tam by měla paní Bradáčová iniciovat zkoumání státního zastupitelství, zdali tam nedošlo k trestné činnosti, kterou popisuje onen sporný paragraf o činnosti pro cizí moc, protože tam evidentně to byla činnost pro cizí politiky za cizí peníze. Babiše známe ze všech stran a přesto lidi nechápu, trpí stockholmským syndromem či čo. No, já nevím. Dostat se, vžít se do situace Babiše je velice obtížné, protože opravdu nevíme, kolika tlaků, s jakým stranám on čelí. Taky nevíme, jaká je jeho osobní rezistence, jestli je schopen těm tlakům odolat. Co víme je, že on v podstatě velké problémy odsouvá, hlavně ty, teda, kterým nerozumí, dá na řešení lidí, kterými, jak to říct, buď to se nechal opouzdřit, nebo který ho zapouzdřili, prostě věří jim, ať už, a nemá šanci zjistit, jestli, ne, takhle nemá šanci. On si odpírá šanci zjistit, jestli mu radí dobře nebo špatně. Kdyby se mě zeptal, jestli si myslím to tež, co generál Koudelka, tak já bych mu rád řekl, aby argumentoval, proč si myslím, může to být dobře a může to být taky špatně. Rád bych mu to řekl. Jenomže to by musel chtít debatu, musel by chtít kritiku, musel by být schopen přijímat špatné zprávy, protože tím by si ušetřil mnohá budoucí nebezpečí a problémy. Čeho se Babiš bojí? Koudelka, neziskovky, už měli být všichni tam na WC. Ano, jenomže ono to není tak jednoduchý. Foltín, ten teda zmizel celkem z těch televizních obrazovek. Babiš ty problémy neřeší, on to nechává vyhnít, protože Koudelka prostě příští rok končí, tak Babiš hold bude prostě ten rok a půl dělat ty věci a prostě nebude to řešit. Obávám se, že to řešit nebude, takže má pocit, jako že to vydrží, že to i ta republika vydrží. No, je v té funkci, má na to právo, prostě my akorát můžeme naříkat. Dotaz. Údajně odstoupila polovina zemí od financování muniční iniciativy. Co tomu říkáte? No samozřejmě, protože to byla teda z Babišovy strany jako docela chytrá věc. A vy budete dávat peníze a my to tady budeme administrovat. A celý se to bude jmenovat Česká muniční iniciativa. Takže v NATO to prodáme jako Českou iniciativu za cizí prachy. No tak polovina zemí řekla, no tak na to se můžeme teda jako zvysoka vykašlat. Takže ty peníze prostě přestávají a já se vůbec nedivím. Divím se spíš té polovice zemí, která ještě v tom pokračuje. Co říkáte, že chce odvolat Filipa Turka? Postaví se k tomu Macinka? No, já nevím, jaké jsou ty důvody. Já mám pocit, že tam cloumají trošku emoce, že se v té koalici nedokážou srovnat, nedokážou si ty věci vyříkat jako chlapsky na férovku. Nevím, co za záminky poskytuje Filip Turek v poslední době. Já jsem doufal, že se celkově jako skultivuje, ale on zřejmě ztratil motivaci, když nedostal to jmenování ministerský a tak popouští prostě ty svý takový chlapecký nezralý sklony, někdy je pouští na špacír, no, tak možná v tom je ta příčina. Vystoupí Rumunsko z OSN jako Černochová? Vystoupí Rumunsko z OSN jako Černochová? Nevím, jestli Černochová z OSN nevystupovala Rumunsko z OSN. Tomu nerozumím, bohužel, tomu dotazu. Chtěl bych se, pane Šnejde, zeptat, co si myslí o nové dozimetr. To jsme si říkali, dozimetr, ano. Vítám a doufám, že k něčemu dojde a že tu věc udrží ve veřejné paměti. Když jsem byl po volbách u zlodějky, prohlásila, že se nic nemění, tak když jsem po volbách u zlodějky prohlásila, že se nic nemění, tak mi nevěřili. No, mění, pár věcí se opravdu změnilo. Některé věci, které jsme si přáli, aby se rychle měnily nebo zásadně měnily, tak se nezměnily, ale není všem dnům konec. Ono to je trošku složitější, když se dostanete do té strakovky a koukáte tam prostě na to těma očima a máte na vědomí, prostě ty doléhají na vás všechny ty tlaky a tak dál, tak je to, ta situace je jiná, já to nechci omlouvat, prostě to je realita, je to jinak. Sedět ve strakovce je něco jiného, než sedět u zlodějky. Chtěl bych se zeptat, zda je normální, že od doby, kdy k nám byl převezen doktor s možností nákazy eboli, není už nikde zmínka. Byla zmínka, že doktor nevykazuje žádné známky onemocnění, což je i dobře. Ta atmosféra se, myslím, uklidní, ale je taky dobře, že si prostě ty zdravotníci procvičili tu praktickou činnost, prostě kdyby člověk takto nakažený sem přijel, takže já si myslím, že to celkem bude mít jako kladné vyústění. To říkáte často, že by měla zasáhnout paní Bradáčová. Bohužel se tak neděje. Proč? No, protože nejvyšší státní zástupce má z pochopitelných důvodů dlouhé funkční období a je velmi nesnadné ho z té funkce dostat. To má naprosto racionální zdůvodnění. Ten státní zástupce, když by byl ostrej, tak by ty politici z něj nebyli šťastní. A tohle to je udělané právě proto, aby s ním nemohli zamíst. Aby on zaštiťoval to státní zastupitelství, aby plnilo svoji funkci. Ovšem bohužel, když ten státní zástupce nekoná, tak je stejně těžký ho odvolat. Takže je to na politicích, prostě měli by asi s paní Bradáčovou nějak zkusit promluvit, jestli bude chtít v té funkci setrvat. A já si myslím, že ta odpovědnost státního zastupitelství, ano, ona to zosobňuje, ale asi by ta veřejnost, média, politici měli dát najevo, že od toho státního zastupitelství vyžadují trošku něco jiného, než aby se vozili prostě po malých zločinech, aby taky se prostě nadechli a dělali tu činnost, kterou mají. To znamená zrovna třeba u toho Brna, aby prozkoumali, nakolik na to pasuje ten paragraf o činnosti, neoprávněné činnosti pro cizí moc. Zdravíme všechny od zlodějky. No vidíte to, tak už tam zase budou lidi říkat, že se moc nezměnilo. Ale od toho je ta hospoda, víte, tam je to správně. No.
1: Tak vidíš, vypršel nám akorát čas a já jsem ještě měla dvě otázky, ty si když tak nechám na příště, protože jsem slyšela, že Lenka Bradáčová by taky mohla být adeptkou na prezidentku. Pak mě napadlo, že bychom se mohli bavit o tom, ale to si necháme na příště. Kam chodí generálové zpravodajských služeb, když odchází po tom svém výkonu funkce? Do jakých pozic, jakou se počítá? Ale to si necháme na příště.
0: Prima.
1: Tak jo, já ti moc děkuju.
0: Budu se těšit.
1: Zdravím do Havličkova Brodu, hezký večer a našim divákům přeji krásný víkend.
0: A zdravím do Liberce, včera jsme tam měli velmi pěkný večer.

0: pořad za čárou o tom, co se děje v zahraničí a jaký vliv to má směrem do naší země a také naopak od nás směrem do zahraničí. A dnes je naším milým hostem pan profesor Oskar Krejčí. Zdravím tě, Oskare, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi dnes přinesl tabulku podezřelou.
1: Podezřelou tabulku.
0: A tímto dnešní pořad začneme. Já tady přečtu jenom ten titul a ty to okomentuješ. Vojenské výdaje roku 2025.
1: Takhle, první, co je třeba vědět, je, že tohle jsou čísla, která asi před měsícem zveřejnil Stockholmský institut pro výzkum míru, což je asi nejprestižnější pracoviště, na toto, které se tomuto tématu věnuje, určitě nejprestižnější v té naší informační bublině. Je zásadně neutrální, podle mého názoru neexistuje nic lepšího.
0: Ta čísla, ještě upozorním, jsou tam udávána v miliardách amerických dolarů.
1: V miliardách amerických dolarů. A teď proč jsme se dohodli, že to dneska zveřejníme? Tip je v tom, že když se na ta čísla podíváte, tak zjistíte, že ta hysterie kolem zvyšování výdajů na obranu má nějaké zvláštní problémy. Když se podíváš na světové výdaje, tak vidíš, že ve světě bylo vydáno přibližně 2,9 bilionů dolarů na vojenství. NATO z těch 2,9 vydalo 55%. Promiň.
0: To znamená NATO, abych to se stane občas, to je v pohodě, abychom to zasadili úplně přesně,
1: ano.
0: Tak NATO vydalo na zbrojení
1: 1581
0: miliard amerických dolarů.
1: A teď, když si to dešifruješ, tak ve světě je 200 států, v NATO jich je 33 a těch 33 států v rámci těch 200 vydalo přibližně 55% vojenských výdajů. Ano? A pořád je to málo. A teď se podívej na další čísla. Evropští členové NATO 559 miliard. To znamená bez Kanady a bez Spojených států. 559 miliard, zatímco Rusko 190 miliard. Je to v závorce, protože ty údaje z Ruska nebývají přesné. No ale i kdyby jsme to zvedli na 250 miliard, ty ruské výdaje, tak pořád nejseš na polovině těch výdajů evropských členů NATO. A tady máš úplně hysterické volání po tom, že musíme se zvednout z 2% na 5%. A proč? To chceme s kým válčit? Rusko by muselo být blázen, kdyby s těma číslama a s odpovídající konvenční silou zaútočilo na země NATO. To je nesmysl. To, když to promítneš potom do počtu tanků, do počtu vojáků a tak dále, tak Evropská unie má kolik? 500 milionů obyvatel, Rusko nějakých 140 milionů obyvatel. HDP Ruska je nesrovnatelně nižší než HDP z evropských členských států NATO. Znova opakuju, to, co předvádí ty hysteričtí propagandisti, v našem případě, já se ti omlouvám, nechci ti dělat problémy, ale co předvádí třeba Česká televize, tou militarizací politické kultury v Česku, to je neuvěřitelné. Když se podíváš na tato čísla, tak vidíš, že máme tak trošku vystaráno, musí se zatlouct nějak korupce, musí se ty výdaje dělat efektivněji, ale tvrdit, že dáváme málo, je úplný nesmysl. To, když ještě si k tomu přidáš, že Američani tlačí na to, pojďme se usmířit na Ukrajině, tak proti komu se to má zvedat těch 5%? Proti Marťanům?
0: Rozumím tomu. A o čem ta tabulka tady svědčí směrem k takovým státům, jako je Španělsko, Polsko, Itálie a ty další, kde nevidím žádné jako úplně horentní sumy.
1: Takhle, pokud jde o Polsko, tak to dává nejvíc z HDP z evropských zemí. Ano? Tam je ten militarismus opravdu nastartovaný. Oni se odvolávají na historickou zkušenost, že čtyřikrát je, no, obvykle se říká třikrát, ale ve skutečnosti čtyřikrát, dokonce pětkrát bych napočítal, Polsko rozděleno, mimo jiné zásluhou Ruska. Ano?
0: No dobře, ale tady v té vedlejší 15 zemí s nejvyšším podílem na světových vojenských výdajích, tak...
1: Je Polsko schovaný tamhle pod Španělskem.
0: No,
1: a
0: 1,6.
1: Oni nemůžou dát víc, protože mají malý HDP. Relativně malý HDP. Oni dávají víc než dokoliv jiný z evropských států, ale vždycky to bude málo. To je jako, když my budeme dávat 5% nebo 10%, tak vždycky to ve srovnání s Německem nebo s Ruskem bude málo, nebo s Amerikou nebo s Čínou. Prostě to je specifika malých států. Oni ale zapomínají při tom, s tom antiruském divočení, zapomínají na to, že když Rusko se podílelo na rozdělení Polska, tak vždycky u toho byli Němci. A když se podíváš na německé výdaje, tak vidíš, že to je 114 miliard, už jsou čtvrtý ve světě. Ano, po Spojených státech, Číně, Rusku následuje Německo. Oni mají meziroční růst o 24% nahoru, Němci. Ano, a to je proměna struktury bezpečnosti v Evropě, když se stánou Američané a Rusové.
0: Jak si to vysvětluješ?
1: No takhle, ty politické elity západoevropské, včetně nás, teda středoevropské a západoevropské, těmhle věcem v zásadě nerozumí. Oni nevidějí tu tendenci. Oni jsou vystrašení dobře, jestli si myslí, že kozáci tady se chystají zaklepat na prašnou bránu, budíš, ale neodpovídá to věcné analýze. Je to čistá emoce plus tlak lobbystů na kšeft. Ano? Američani chtějí, aby se nakupovali zbraně. Že? Američani, Trump přijde s tím, že skončíme válku na Ukrajině a zároveň vyzve evropské spojence, aby nedávali 2%, ale 5% na obranu. Tak když se usmíříme s Ruskem, proti komu budeme takhle šíleně zbrojit? A nemluvě o té politické kultuře. Když ji budeš militarizovat, tak vytlačuješ to podstatné, co třeba pro malé státy, jako je Česko, je z hlediska bezpečnosti klíčové. Dobrou diplomaci. Ty potřebuješ kvalitní diplomaci, jedině tím částečně nahradíš fakt, že jsi slabý. Ty musíš vytlačit z zahraniční nebo mezinárodní politiky ty silové složky na okraj. Musíš se vyjednávat. Lepší 10 let vyjednávat, než jeden den válčit. To je princip. A teď najednou jsme se dostali do etapy světového vývoje. Když se zamyslíš nad Trumpem, tak ti to připadá, že diplomatické dohody, diplomatické kompromisy jsou jenom přestávkou na cestě k vojenskému vítězství. To takhle nelze vnímat, respektive lze to takhle vnímat, ale povede to ke katastrofě. A pro ty mrňavé státy, jako je Česko nebo Slovensko, je to zcela nepřijatelný způsob, protože my tím rozhodně své vlastní národní zájmy nedokážeme obránit tímhle způsobem. Naopak si tu situaci výrazně komplikujeme.
0: Co znamená 92 miliard amerických dolarů Indie.
1: Indie. Takhle, když se podíváš na ekonomický růst, tak uvidíš, že už za 10 let by měla být Indie, pokud jde o HDP, na úrovni Evropské unie, nebo dokonce ji předehnat. To je, prostě ten svět se mění. Ta představa o tom, že my si tady vytvoříme nějaké NATO, které bude globálním vojenským četníkem, je nesmírně naivní, protože ta síla, ta není jenom v těch počtu tanků, letadlových lodí, vojenských základen. To je v první řadě HDP a počet obyvatel, odhodlání, kvalita politických a vojenských vůdců. A tam, ať se snažíme sebe víc, tak když má Indie 1,5 miliard obyvatel a větší ekonomickou dynamiku než Evropská unie a než Spojené státy, tak je jasné, že ta Evropská unie bude podílem ve světě klesat. Takže sice musíme smířit, to jsou super velmoci dneska rodící se Čína a Indie. To nezabráníme tím, že vydáme dvojnásobek toho, co tu je. To je vlastně ten požadavek, jdeme na 5%, to je víc než dvojnásobek těch 559 miliard.
0: Kdybychom v takovémto přehledu stůj co stůj hledali Českou republiku, tak ta by byla tak jako hluboce kde?
1: To je strašně mimo, i když budeme dávat těch 5%, o to jde, že my, to je celý dějiny obhajoby českého národního zájmu se perou s tím, jestli stát může zajistit národní zájmy, anebo nemůže. A ne jen obecně stát, ale mrňavý stát. A my jsme malý stát. Když se podíváš na dějiny Česka a Slovenska z 20. století, pětkrát se tu vyměnila státnost nebo ideové uspořádání. Pětkrát. Z toho snad jenom jednou z vlastní iniciativy, mám na mysli Pražské jaro, jinak to bylo vždycky ohlas změn v Evropě. To znamená, ty musíš být vázán na nějaké spojence, to je samozřejmě pravda, ale nemůžeš hrát ty hry, kdy se budeš jenom přizpůsobovat zájmům velkých států, velkých spojenců. Když se budeš přizpůsobovat, tak na to zákonitě doplatíš. Všechny jejich chyby budou víc znát u nás, než u nich samotných.
0: Neboli ta diskuse, která trvá už měsíce, možná i roky, o tom, kolik máme vlastně dávat na zbrojení, zda kupovat F-35 a já nevím, co všechno v naší zemi je úplně irelevantní.
1: Je to absurdní. To je absurdní, to je všechno postavené na monopolu informační, který má určitá skupina lidí a můžeš tyhle ty věci vysvětlovat spodem horem na ulici, ale je ti to obyplatný, protože Česká televize lidem řekne, že zítra bude válka nebo v roce 30, jak hlásá ten nešťastník, který má momentálně funkci komisaře pro obranu a vesmír v Evropské unii. V roce 30 má být válka mezi Ruskem a Evropou. No proba, proč? A proč? Můžeme nás ta Ukrajina bolet sebe víc, můžeme se hádat o to, jestli tu válku začal Západ nebo Rusko, ale čem bychom se měli shodnout je, že potřebujeme to skončit. A teď bychom se měli starat o to, jak ta válka skončí a ne se dohadovat, kdo to zavinil. To už je bohužel v téhle chvíli jedno. Dokud umírají lidi, tak je třeba nasadit diplomaci. Myslet si, že to zvládneme zvýšením vojenských výdajů, tak to je směšný.
0: Z toho přehledu, na který se díváme, dá se teda říct jednoznačně, že k válce se to schyluje nebo neschyluje?
1: Podle mého neschyluje, že na poslední chvíli zabere rozum. Jo? Doufám, jo? To není dřevo. Snad zabere rozum, protože samozřejmě evropské členské státy nemůžou napadnout Rusko, protože tohle jsou konvenční zbraně, o čem se bavíme, pokud jde o Německo, ale pak jsou tu jaderné zbraně. Jestli se bavíme o britských nebo francouzských, tak dohromady dají něco kolem 500 jaderných náloží a Rusko jich má přes 15 tisíc. Přes 15 tisíc, takže to tady, tak říkajíc, by se měla ty emoce zastavit.
0: Oskar, řekni, teď proběhla o víkendu ta nešťastná akce v Brně, tedy sjezd Landsmannschaftu. Co vlastně to přineslo? Co je z toho ten sound, ten tón, který to teda nakonec po skončení vyslalo do světa?
1: Takhle, první věc, kterou je třeba říct, že to slovo, děláme to kvůli usmíření, to slovo na tomhle sjezdu pohořelo. Ne proto, že by k usmíření nedošlo, ale protože usmíření není zapotřebí. Když to bavíme se o událostech, které proběhly, řekněme, před dvěma generacemi, a my jsme jenom dědici faktů, které nelze napravovat. My můžeme jenom si přát, aby válka světová nevypukla nová, aby nebyly tím pádem takové věci, jako je odsun, to znamená nutné věci ke stabilizaci situace v Evropě. Ano? Faktem je, že ta znalost dějin je strašně malá, a to na straně jak sudetských Němců, potomků sudetských Němců, už taky z toho jsem zmatený, i na naší straně málo kdo zná dneska historii partaj, že, sudeto-německé strany, její úspěchy ve volbách českých, její sjednocení s NSDAP, málo kdo zná historii Freikorpsu, jejich zabití, teroristické akce, od kterých byly stovky, aby jsme si rozuměli. No, když vezmeš únosy, tak jsou to tisíce. Že? Málo kdo si pamatuje dneska, že zástupce velitele Freikorps byl K.H. Frank, rodák z Karlových Var. Na to se nesmí zapomínat, ale to je všechno minulost. To znamená, jestliže někdo hraje na to, že by se vraceli peníze, ano, tak to už je provokace. Jo? A pak už bychom se měli bavit, a není to o žádném usmíření, je to hra o prachy, jako každá jiná. A promiň, že tě takhle blokuju, ale je tu ještě jedna důležitá věc. Ten pohled na české politické spektrum, jak se v souvislosti s tím sjezdem landsmanšaftu v Brně rozdělilo, to je až neuvěřitelný. To opravdu v ODS není jediný člověk, který by se pozastavil nad tím, že musíme sjezd landsmanšaftu pořádat v Brně. A proč? To je neuvěřitelné, jak ten konflikt s vládou jsou schopni přenést i do tohoto tématu, a jenom tě zamrazí, když se dostaneme do témat s těma zbraněma, které navyrábíme, jakým způsobem budou potom přemýšlet.
0: Mě dnes napadlo v autě, jak jsem jel, že se musím zeptat tebe na vysvětlení jedné věci. Za prvé, byl odsun po válce nutný? Za druhé, co by se dělo, kdyby nebyl?
1: No, nutný. My jsme se bavili o tom, kdo s tou ideou přišel. Byli to Britové samozřejmě. Beneš to akceptoval.
0: Je to Britové?
1: To je britská idea. Je to i taková divná zkušenost výměnou obyvatelstva mezi Tureckem a Řeckem po první světové válce, a tyhle ty věci v tom jsou. To jsou věci pro nás zapomenuté. A pak tu máme usnesení postupimské konference vítězných mocností, které odsun stanovil jako povinnost. To znamená, na základě postupimských dohod byli odsunuti Němci z Československa, z Polska a z Maďarska. A zase, ti naši jsou zvláštním způsobem ukřičený. Odsud bylo odsunuto 3 miliony Němců, z Polska 8 milionů. A žádný problémy se sudeto-německým landsmanšaftem v Polsku nemají. Takže to všechno jsou zvláštnosti.
0: Umíš si představit, Oskare, že by se takový sjezd landsmanšaftu v roce 2026 například konal ve Vroclavi?
1: No samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne. Protože tam jsou s těmi věci srovnaný a mají tam ještě jeden problém navíc, abych tak řekl, to je to posunutí hranice na západ. Jo? Hranice Odra-Nisa, to sebrání, kdybych to řekl rusky, sbírání polských zemí dostalo zvláštní podobu, takže těch 8 milionů, to je takové trošku dvojčíslo. Protože ten odsun měl vždycky tři fáze. Napřed je to útěk před frontou, před Rudou armádou, Němci utíkali, pak je tu divoký odsun, tam jsou ty takzvané excesy, v podstatě zločiny, že? A pak je tu ten organizovaný odsun na základě rozhodnutí postupimské dohody. To se samozřejmě všechno dělo i v Polsku, to je válka. Přes 60 milionů lidí bylo v pohybu migračně na konci války. A tu válku samozřejmě nezačali Češi, nezačali Slováci, tu válku začalo Německo. Německo ji prohrálo a Německo přijalo nespodmínečnou kapitulaci. Jediný, jak my jsme se měli poučit, je bránit se zuby nechty nebezpečí nových válek. Bránit se tyhle demagogie. To znamená to tvrzení, že dáváme málo. My dáváme málo samozřejmě na obranu, ale když do té obrany započteme klimatické změny, sucho, záplavy, covidový, kdejaký nebezpečí, tam se musí orientovat naše obrana. Ano? Ta představa o tom, že Rusové se na nás chystají, kde by pro Boha na to vzali.
0: No, Rusové nebo někdo jiný?
1: Nebo někdo jiný, no právě.
0: No.
1: No, krásně vzpomíná Kissinger v jedných svých pamětech, vzpomíná na setkání s De Gaullem, když za ním přišli s Nixonem v Paříži a on jim vysvětloval, že nevěří na ty kolektivní bezpečnostní instituce, že v Evropě vlastně jsou jenom čtyři velmoci, Británie, Francie, Německo, Itálie. A Nixon se ho zeptal, no jo, ale jak zabráníte Německu, když budeme mít jenom tyhle ty velmoci, jak zabráníme Německu, aby nepřevzalo řízení Evropy. A on na to, De Gaulle, krásně to Kissinger líč, jo, že na něj pohledl jako z výšin alpských na tu hromádku sněhu dole a odpověděl De Gaulle válkou. Tomu se je třeba bránit. Ale tady se mění struktura evropské bezpečnosti potichu, tak říkajíc neviditelně. A když se ti Američani začnou stahovat a Rusko je vytlačený za Ukrajinu, abych tak řekl, tak kdo bude garantovat německo-polskou hranici? No? Proto Poláci jsou tak nervózní a chtějí co nejvíc Američanů na své půdě. To není jenom kvůli Rusku. Oni to říkají, že je to kvůli Rusku. Ale byli by blázni, kdyby to mysleli jenom proti Rusku.
0: Těším se na příště. Dneska to bylo velmi výživné.
1: Jo, dobře.
0: Děkuju, ahoj Oskare.
1: Na shledanou.
0: Pořad za čárou a naším hostem byl tentokrát profesor Oskar Krejčí.

0: Pane Krejčí, dneska lidi jsou rádi za jakýkoliv informace, které dostanou, i kolikrát mimo mainstream, protože v tom mainstreamu mě chodí zpětné vazby, že se třeba témata, která my tady řešíme, objeví až se zpožděním někdy půl roku, někdy tři měsíce. Tak proto asi ty alternativní média v demokracii fungují a vám moc děkuju za pozvání, teda za to, že jste přijal pozvání do našeho rozhovoru.
1: Děkuji za pozvání.
0: Hostem...
1: to povede.
0: Ano, hostem dnešního streamu, milí diváci, kritici a sledující, je pan Oskar Krejčí, pan profesor. Já jenom ve stručnosti něco přečtu, když tak to doplníte. Český politolog, autor přibližně 30 knih, to už asi více dokonce, a jste autorem více než tisícovky nejrůznějších studií a článků. Jste také univerzitním profesorem. Takže klobouk dolů před vámi, před vaší prací a přeju vám vše dobré i do budoucna, pane Krejčí. A diváci, koukněte se však na odkazy pod tímto videem, kde by vás zajímala nějaká kniha od hosta. Můžete si objednat, nemusíte hledat. A také vám děkuju za vaši podporu. Díky vám můžeme fungovat dál, je tam odkaz. Je to samozřejmě svobodná volba. A všem divákům tady děkujeme především za sdílení dál, protože si budeme povídat na témata Ukrajina. Budeme si povídat na témata NATO, geopolitická situace, Trump a česká scéna. Děkujeme za to, že sdílíte a že dáváte příležitost ostatním se tady vyjádřit. Tady víte, že já nemám noty zprava zleva a jsem rád za tu debatu. Souhlasíte, nesouhlasíte, když to píšete, svoje zkušenosti, to je moc fajn. A tak to bude snad i dnes. Pane Krejčí, než začneme, pojďte říct za sebe.
1: No.
0: To je opravdu dlouhá řádka zkušeností, co vy máte a jak se tím zabýváte. To je, když se zeptáte člověka na ulici, běžného občana, který nemá čas se tomu věnovat, tak něco odpoví novinářům. Vy promýšlíte zřejmě mnoho kontextů a mnoho souvislostí. V čem je podle vás dnešní doba, je rok 2026, a v čem je specifická, unikátní, s čím se setkáváme poprvé z vašeho úhlu pohledu?
1: Takhle, podle mého názoru, teď mluvím jako kantor, se snižuje vzdělanost. Ten princip, který byl stanovený, lidé mají tvořit, psát eseje a až na druhém místě memorovat fakta, je velice záludný, protože o čem budete psát eseje, když nemáte namemorované fakta. Je to cítit i na vysoké škole, jak se vytrácí třeba disciplína na základní škole, na střední škole. Začínají ubývat takový, já jsem to vždycky říkal, hledači. Lidi, kteří studují proto, aby něco poznali. Teď studuje se hlavně proto, aby jsme splnili nějakou objednávku pracovního trhu, což je velmi, velmi nepříjemné. A to vám do

0: stránkách manipulace, umělé inteligence a narůstající množství emocí v politice. Takže vyhnat se v tomhle s tom s proměnitím guláši je velká dřina. A navíc tu máme, na to je třeba také položit důraz, něco jiného je politolog a něco jiného je politik. Poctivý politolog to je člověk, který bádá, píše knížky a vždycky skončí svoji práci s otazníkem. Protože každá odpověď vám přináší nové otázky. Politik musí pracovat s vykřičníkem. Politik má časovou tíseň, musí rozhodovat. A je teda samozřejmě přirozené, že nestačí studovat, nestačí se rozlížet kolem. Jenom pár politiků si dokáže v téhle situaci uvědomit, že mu to chybí, to dodatečné vzdělání, ta každodennost vzdělávacího procesu, to střebávání nových poznatků. A těch málo, které existuje, tak to jsou klasičtí čtenáři, plus lidi, kteří se dokáží obklopit nějakými, řekněme, těmi lidmi s otazníky, a vysvajou z nich to nejlepší, co umějí dát. Hezké to vidět na americké politice. Když se podíváš třeba na období Kennedyho, tak vidíš, že když on zahájil volební kampaň, tak si vzal do týmu nějaké profesory z Harvardu. Ty jsi přečetl knížky těch profesorů a věděl si, jak bude vypadat zahraniční politika. Než takové kapacity mezi kandidujícími státníky nenajdeš. Najdeš tam lidi z těch think tanků, to znamená toho aplikovaného výzkumu, abych tak řekl, lidi, kteří převyprávějí ty poznatky základního výzkumu pomocí nějakých ideologických stereotypů, tak aby to pro toho politika bylo srozumitelné, a to už je problém. To už je problém, protože když ti ten základní výzkum nevstupuje do politiky, tak tam je informační díra, tam je to cítit na té vzdělanosti dnešních státníků, třeba v Evropské unii to prožíváme velice bolestivě. Podívejte se u nás, jak se vybírají ministři zahraničních věcí. Ta vzdělanost tam prostě není potřeba. A to je velký problém pro západní politiku obecně.
1: Zrovna jste mi nahrál. Já jsem se vás chtěl zeptat, se pustíme do otázek. A vyprázněnost politiků a časová tíseň pro rozhodování, zároveň také mnohdy nesprávně zvolený tým, který pak může vést k přešlapům různých charakterů. Pane Krejčí, je možné dneska mluvit o Západu, tak jak o něm mluvil třeba Kissinger a jak o něm mluvili mnozí politologové, spisovatelé, nebo už je to jinak? Jak vy vnímáte slovo Západ?
0: Pořád to je entita, které se dá říkat Západ, to znamená nějakým způsobem propojená a ne soustátí, které se touhá několem Atlantiku. Jádro samozřejmě tvoří ten anglosaský svět, a to především díky tomu, že tu byla nějaká hegemonie Velké Británie, kterou nahradili Spojené státy. Když se podíváme na ty třeba státníky současné v Evropě, když se podíváme na bruselské komisaře a tak dále, tak vidíš, že mají společnou vzdělanost. Je to brožulková vzdělanost, jsou to ty nejrůznější kurzy vojenské, sorošovské a tak dále, ale pořád je tu takový ten liberálně konzervativní blok informací, který ti zjednodušuje to rozhodování, nějakým způsobem ti stanovuje cíle do politiky. To znamená, v tom smyslu ten Západ pořád existuje, řekněme, relativně jednotný, a jsou rozpory třeba mezi Washingtonem a Bruselem se větší, tak ta politická kultura je shodná. Akorát v Americe vybublalo něco, co tady je tlumeno, řekněme, v bažinách, a může to tady vybublat podobně jako v Americe. Rozhodně platí, že berlínská vláda, pařížská vláda a londýnská vláda, které dneska stojí jako bariéra proti tomu trumpismu, tak všechny ty tři vlády jsou na odstřel. V příštích volbách, jestli neskomplikuje opozici Trump příliš situaci, jako zkomplikoval Orbánovi, tak ten současný brožulkovský establishment bude smetený a nahrazený bohužel dalším brožulkovým

0: kvůli establishmentu. No ta jednota tam pořád existuje, to jednota v rozporu. Řekl bych, že tu je jakási zpětná vlna, která se přeformátuje třeba i do nových struktur bezpečnostních organizací v Evropě, ale ten základ, západ jako takový, včetně té své krizovosti, pořád má jednotnou specifiku.
1: Děkuji za vaše odpovědi. Proč se vás ptám, je to, že asi i diváci sledují tu situaci. A mnoho lidí si spojuje dneska Západ se Spojenými státy americkými, že to je ta hlavní loď, ta primární, která...
0: Pořád je to pravda, no, pořád je to pravda.
1: Přitom my sledujeme to, jak Donald Trump, který zvítězil ve volbách, se setkává s nenávistí až mnohdy evropských politiků, kteří od něj dávají ruce pryč, včetně třeba našeho pana prezidenta, který o něm prohlásil to, co prohlásil. Není to paradox, že politici, kteří vy říkáte, mají problémy s tím udržet svoji vlastní vládu, a mají takto silná gesta a tak to mluví nahlas a i navzdory tomu, že tedy mnoho lidí by si přálo, aby ten Západ byl sjednocený, aby právě ty rozpory nebyly mezi těmi zeměmi, které jsou si blízké kulturně.
0: No tak Západ jako celek prožívá specifickou krizi. My vidíme, že nám tu nastupuje multipolární svět, ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo ne, tak státy jako je Čína nebo Indie se hlásí o slovo a nedá se to zastavit. To je, já tomu vždycky říkám, zákonitosti velkých čísel. Když si vezmeme Čínskou lidovou republiku, máme tam 1,4 miliardy obyvatel a vezmeme si Evropu 500 milionů, Spojené státy 300 milionů, nedáš dohromady těch 1,4. A ta čínská populace je dneska velice dobře organizovaná a je cílevědomá a nesmírně pracovitá. Všechny tyhle ty charakteristiky alespoň dílčím způsobem Západ postrádá. To znamená, ať chceme nebo nechceme, to privilegované postavení, které Západ měl 500 let, to končí. Ano, ono to dneska má zpětnou vlnu v podobě těch nejrůznějších vojenských útoků, které předvádí Trump, ale pořád je to dočasná zpětná vlna. Ano, ta velká čísla se prosadí. Když byl teď Trump v Pekinu, tak Xi Jinping varoval před tím, čemu se říká to Kididova past. Kouzlo na to varování v tom, Tukidova past, to je Tukides napsal dějiny Peloponeské války, válka mezi Athenem a Spartou, a dovozuje tam v podstatě zákonitost, že ustupující hegemon na toho vyzývatele musí zautočit, válečně zautočit, nechce-li ztratit to své privilegované postavení. A si tím říká, že takhle to přece nemůže skončit. A kouzlo na tom je, když mluvil o to, že tím vlastně přiznával ten prostý fakt, že to postavení Spojených států v srovnání s postavením Číny nemá tu správnou dynamiku. Že dneska ten podíl HDP podle politické síly na světovém produktu Číny je větší než Spojených států a ten rozdíl narůstá. Ten počet patentů přihlášených v Číně je větší než Spojené státy, Evropa, Japonsko dohromady. Takže tím se nedá nic. Tomu se nedá zabránit. Je třeba se s tím vyrovnat. A to vyrovnání znamená, my budeme něčem lepší než vy a vy budete něčem lepší než my, no a co na tom špatně. Ano, musíme si na to zvyknout, ale jak jsme si řekli před chvilkou, to zvykání má podobu krize a ta krize může skončit špatně samozřejmě.
1: Děkuji moc za vaše odpovědi. Co vy na to diváci? Napište nám, souhlasíte, nesouhlasíte, jak to vidíte. Děkujeme vám za sdílení. Pane Krejčí, otázky. Položím ještě závěrečnou otázku. Vy jste zmínil naposled krize, tak já se vrátím k nám do České republiky. Krize, jedna z velkých krizí, nevím jestli mediální, nebo i politické, nebo i společenské, je rozkol aktuálně mezi panem prezidentem a mezi stávající vládou ohledně setkání NATO v Ankaře, pokud se nemýlím. A jak vy to vidíte jako politolog? Četl jsem pár článků na různých mainstreamových médiích. Jak vy cítíte tu situaci? Je to jenom hra? Je to jenom hra s emocemi? Jak vy v tom čtete? Na čí straně podle vás, jako politologa, leží ta větší váha pravdivosti v tohoto chvíli v naší zemi?
0: No, to vlastně začalo při jmenování tyhle spory, při jmenování ministra zahraničních věcí, kdy si hádali obě strany, kdo má to rozhodující slovo, jestli prezident nebo premiér. Teď se zase hádáme na téma, nebo hádají na téma, jestli za zahraniční politiku odpovídá vláda, nebo i prezident, nebo jenom prezident. Tady je třeba odlišit dvě věci. Podle mého názoru chovají se v obě strany ješitně dětinsky, je to nedůstojné, to je první věc. A druhá věc je, no prostě ta ústava v některých věcech zastarala. Nemá cenu se hádat, kdo má rozhodující slovo při sestavování vlády. Ty obě strany mají svoji pravdu a obě strany se v určitých momentech mění, protože ta ústava je psána v určité době a tyhle ty věci nedocenila. Chtělo by to upravit ústavu tak, aby to bylo srozumitelné. My máme tak trošku indiánskou ústavu, když to řeknu takhle ošklivě, no tak ošklivě. Když se podíváte na roli indiánského náčelníka, ten v době míru měl nulové pravomoci. No to byly nějaký stařešinové, ty řídili kmen. A když byla válka, tak se stal náčelník velitelem s rozhodujícím slovem. Do toho mu nikdo s proměnutím nekecal. No a my máme takhle postavenou ústavu, že máme prezidenta jako vrchního velitele a zároveň se hlává plec zahraniční politiky. No tak je v tom paradox. Jo. Ale to všechno se dá napravit v okamžiku, kdy těm, co se hádají, dojde, že ten problém je v ústavě, ne v tom, že ten druhý je úplně zlej. To trošku toho ješitního a těch emocí tam je samozřejmě dost.
1: Takže vy, jestli to chápu dobře, vítáte tu kompetenční žalobu, kterou vyhrožuje pan prezident.
0: Ale tohle se má řešit rukou mávnutím. To je samý škahová slovostra.
1: Jak to vidíte, vy diváci, napište nám. A já jdu na otázky pro vás, pane Krejčí. První otázka. Vidíte dnes větší riziko přímého střetu NATO s Ruskem než před rokem? Nebo podle vás obě strany stále hledají cestu, jak se vyhnout otevřené válce?
0: Takhle, když to porovnáme se situací před rokem, tak situace je to nová, ano. Zaprvé, Američani, když oznámili, že se stahují částečně z ukrajinské války, to znamená, přestávají financovat, přestávají dodávat zbraně zadarmo, ale dodávají dál zpravodajské informace a pomáhají ukrajinské armádě, tak potom o tom stažení se Evropa napřed se vztekala a potom se přihlásila k většímu zbrojení a dneska, a to je ta nová stránka věci, dneska tvoří západní Evropa, nebo Evropa, jak se říká, ne zcela přesně pro Rusko, tak Evropa, tvoří funkční díl ukrajinské armády. Funkční v tom smyslu, že tady probíhá výcvik u ukrajinských vojáků, tady se vyrábí zbraně pro ukrajinskou armádu, tady se skladují zbraně pro ukrajinskou armádu a podotýkám, že technologicky je klidně možné, aby se řídili útoky třeba na Moskvu, ukrajinské útoky, aby se řídili někde od Prahy, protože to technicky to není žádný problém. No takhle, technicky. Když se podíváme na tu válku Irán, Spojené státy, tak americkou armádu řídilo centrální velitelství, řídilo je po internetu a řídilo je pozor z Floridy. Američký vojáci, který stříleli a bombardovali Teherán, tak ty byly řízeny z Floridy. Technicky to prostě je možné. To znamená, ta situace se nějakým způsobem na ukrajinské frontě změnila. A zároveň samozřejmě se při té změně dostává ta situace na frontě do nových poloh. My tu máme technologicky vzato dneska situaci, že ty drony na frontové linii doletí a vidí na vzdálenost 20, možná už 30 km, blíží se k 50. To znamená, že na vzdálenost do 50 km fronty ty nemůžeš zorganizovat žádné shromaždiště pro velký útok. Nemluvím o družicích, které vidí, řekněme, za Ural nebo Zelenskýmu do kuchyně. Takže hrajou se šachy, to je úplně jiná situace, než za druhé světové války. Nemůžeš dělat průlomy, nemůžeš dělat obklíčovací operace, nemůžeš se shromáždit před Kurskem nějaký stepní front, jak to zorganizoval Stalin, protože ta druhá strana združí, vidí na to shromáždiště a ty drony tam doletí. To znamená, ta válka dostává jiný charakter. A když se dostáváme do fáze, že jedna strana je na prohru, ano, tak v ten moment to eskalace hrozí. Ano. A teď je otázka, jaké máš možnosti eskalace. Podle mého názoru žádné nebezpečí konvenční války ze strany Ruska směrem na NATO nehrozí. Důvod je velice prostý. Velice prostý. Je to převaha v konvenčních zbraních na straně Západu. Jednoznačná převaha. Když se dívá někdo na českou televizi a dokonce ji věří, to už je druhý stupeň úpadku, tak získá pocit, že kozáci jsou, já nevím, za humny a nemáme jiné šanci, než zbrojit. To zpravodajství dneska máme dvakrát vzpomenutou armádu nebo třikrát během 3/4 hodiny. Na české televizi, hlavně z pražské relace. Je to samozřejmě úplně nesmysl, protože ekonomicky, pokud jde o HDP, je mnohonásobně silnější západní Evropa bez Ameriky, bez Spojených států, než v Rusku. Na počet obyvatel mnohem větší Evropa než v Rusku. A pozor, pokud jde o vojenské výdaje, evropské státy na to loni vydali na takzvanou obranu 559 miliard a Rusko 190 miliard. Slyšíte dobře? 559 versus, a to jsme na nějakých 2,4 HDP u těch evropských států na to. Když to zvedneš na 3%, potažmo na 5%, tak zase dostáváme do astronomických čísel. A to jsou obecně známé údaje. Státy na to, to je 32 států, se podílí na světových vojenských výdajích, 200 států, se podílí 55%. 55% a pořád je to málo. To znamená, jenom trouba v Moskvě by za téhle situace na tu západní Evropu zautočil. Ale má Rusko jaderné zbraně. To znamená, ta hra se hraje, řekněme, na dvou schodištích, konvenčním a jaderném, a platí ovšem, že použití jaderných zbraní při plynulé eskalaci, to už jsem řekl ošklivě, nemá vítěze. Tam na konci je mrtví všichni. Existuje nádherná knižka o nějaké ten Jakobsové, americká, která dělá analýzu, velice podrobnou analýzu, jak by vypadala výměna úderů mezi Ruskem a Spojenými státy, to je asi rok a půl stará kniha. A ta říká, že na konec války a i civilizace by nastoupil, konec války a civilizace by nastoupil za 72 minut. 72 minut. Protože to, já nevím, ty hluboce vzdělaní politici v Bruselu nevnímají a nechápu. To je jiná věc. Ale já doufám, že ti, co mají palce na těch knoflících, že mají trošku vyšší vzdělání a vyšší inteligenci a vyšší představivost než eurokomisaři.
1: Počkejte, pane Krejčí, já jsem teďka zmatený. No. Tak jak se to tedy stalo, že když se koupí, když jste vyjmenoval českou televizi, lidi mají pocit, že Rusko si už počítá dny, kdy zautočí na Evropu, kdy je potřeba zbrojit, tak zbrojní průmysl pronikl do české televize? Nebo jak to je?
0: Já tomu nerozumím. Ta militaristická kultura, která se tady rozvíjí, která vám ničí tu tradiční humanistickou kulturu, která v Čechách byla, ta je všude přítomná dneska. Já myslím, že všichni se tady v Česku shodneme, že je pro Boha, ať už ta válka na Ukrajině skončí. Co to znamená? Skončit válku na Ukrajině vyžaduje přestat se hádat o to, kdo to začal, a začít se hádat o to, jak skončí. Protože o tom, na tom, kdo válku začal a kdy, na tom se prostě neshodne. Ale to ještě neznamená, že kvůli této neschodě musíme válčit. To za prvé. A za druhé, to řešení není vojenské. Evropská unie je instituce, která už dávno, už v 22. roce, měla mít emisary, který běhají od Kyjeva do Moskvy a zpátky do Bruselu a klepou na dveře a snaží se ne válčit, ale aktivní diplomacii dosáhnout míru. Nějaké čáře hraniční. Budiš. Jo? Ale proba přece se kvůli té čáře nebudou tady statisíce lidí zabíjet. Teď je to čára, která je vytvořená uměle, nehistoricky, nesmyslně, ale budiš, zapomeňme na to, můžeme ji pohlásit za posvátnou. Ale v téhle fázi se musí zastavit boje a pak, ať se hádají ty diplomati. Je lepší 10 let se hádat u stolu, než jeden den válčit. Ta válka za to nestojí na té Ukrajině. Podívejte se, co to s toho Evropou udělalo. To úplně zbláznila Evropa. 559 miliard a jim to málo. A ještě přijdou s tím nesmyslem. Jo. Budeme dávat na obranu podle procent HDP. Na obranu se má dávat tolik, kolik je zapotřebí. To znamená, vyhodnotíš rizika a podle toho dáš na obranu 1%, nebo 5%, nebo 7%, podle toho, jak je velké riziko. A ne říct, budeme dávat 5% HDP. Proč? Na jaký riziko? Trump říká, musíme se dohodnout s Ruskem a zastavit tu válku. Dobře, jedna. A pak říká, koukejte u nás nakupovat zbraně, zvedněte výdaje na 5%. A proti komu? S Ruskem se domluvíme a zvedneme výdaje na 5%. Proti komu to jsou? Marťanům? A všichni to souhlasí. Všichni to souhlasí. A Česká televize samozřejmě pochválí třikrát denně. Že? To.
1: Mě úplně rozhodil s těmi
0: daty. Je racionální svět.
1: No.
0: A to dělá ale propaganda, protože ona vám vytvoří atmosféru, kdy alternativní myšlení nepřipustí. Jo, takže všechny teď dneska přísahají 5% a někdy se ozve hlas, když tam to nemáme. No. My nemáme, no co? Takhle, ale když se do toho nacpe infrastruktura, tak to zase není tak úplně špatný nápad, jo, vydávat výdaje na infrastrukturu za vojenské výdaje. Navíc potřebujeme ne armádu klasického typu, my potřebujeme něco jako ministerstvo pro mimořádné záležitosti, protože nám hrozí hodně sucha, hodně záplav, covidy a všechny tyhle ty ptákoviny. Na to máme být připraveni. To jsou ty reálné hrozby. Že sem vlítnou kozáci, no, prostě nesmysl. Jo. Ale ty reálné hrozby existují. A na to má být připravena republika.
1: Čekajte, pane Krejčí, vy jste mě úplně rozhodil.
0: Já
1: slyšíme, ale v dobrým, my slyšíme na sociálních sítích od určitých politiků pořád Rusko, zbrojíme, HDP, vláda je nezodpovědná, chce snižovat výdaje na zbrojení, furt to slyšíme. Prosím vás, vy jste tam mluvil o Sorošovi, panu Sorošovi. Já to občas slýchávám od lidí, ale vím, že okolo toho je i spoustu konspirací, ale i spoustu pravd. Tak mi to vysvětlete. Pojďte nám to jist. Tak tady ty politici, vy jste tam zmínil toho Soroše, tak tam jedou do toho Aspenu. Oni tam jako vygumujou hlavu a oni potom kdákají, pojďme válčit s Rusem. A tady ty data, které tady říkáte, oni je vědí, ale záměrně zatajují, protože to je...
0: Nezatajují je. Ta data, které já jsem říkal, najdete na serveru Stockholmského institutu pro výzkum míru, jsou stará měsíc. Jsou tam, visejí tam. Akorát, že to nikdo nepoužívá. Nikdo s tím nepracuje. To, máme tu, ten Soros v daném případě, když jsem to řekl, je symbol. Je to symbol toho, že tady probíhá výchova politické elity jako určité vrstvy lidí prostřednictvím nejrůznějších kurzů. Když se podíváš na ministra obrany u nás a na jeho oficiální životopis, tak absolvoval vysoké školy v Británii, nebo ten náčelník generálního štábu, vysoké školy v Británii a ve Spojených státech houby, vysoké školy, kurzy tam, vysoké školy absolvoval u nás. No, ale musí projít těma kurzama, kde se zharmonizuje to uvažování politických elit na západě. Proto je v tom takový zmatek, třeba náš hrad versus Bílý dům. Protože tam jsou vzdělanci na hradě u nás ze starých brožurek. A teď přišla doba nových brožurek. Je to ostudný. Je to ostudný, ta schopnost samostatného myšlení. Tak já to velice stručně zopakuju. Potřebujeme diplomacii, řešení není ve vojenství a není rozhodně ve zvýšení zbrojení. Samozřejmě je to utrácení obrovský, to třeba, já nevím, když porovnáme čínský vojenský rozpočet a americký vojenský rozpočet, tak musíme vzít v úvahu, že já nevím, plat čínského generála je nižší než plat amerického generála, že výroba zbraní tam bude podstatně dražší, protože tam se jinak propočítává zisk, že? A za korupci v Číně je bez smrti, takže ty zbraně jsou relativně levnější. Ale i tak, to jsou násobky toho čínského rozpočtu, který představují americké výdaje. Americké výdaje, takhle, když se podíváte do analýz vývoje čínského jaderného arzenálu, oficiálních analýz třeba Pentagonu a tak, tak se tam dozvíte, že do konce desetiletí by měla mít Čína 1000 jaderných náloží. A za loňský rok vyrobila 20. No, tak při tomhle tempu bude mít v roce 30 maximálně 700 jaderných náloží a Spojené státy jich mají 15 tisíc. Ale hysterie budeme dělat kolem Číny. To je prostá matematika. No.
1: Já půjdu na další otázky s váma, jenom prosím vás závěrem. Proč teda, když jedna, ta jaderná hlavice způsobí humbuk a trvalo by zlikvidování civilizačního pásma v rámci 72 minut, jak byste řekl, proč pořád si sčítají, kdo má víc jaderných hlavic a kdo je má a kdo je nemá? I tě stejně nepoužijou, i to vědí, že to je konec.
0: Takhle existují odborné analýzy, Hans Christensen to dělá, to je asi dneska největší odborník na počty jaderných zbraní a jejich využití, tak ty chlapi z jeho týmu proanalyzovali, že na to, aby si zničil Rusko nebo Spojené státy, potřebuješ 100 zásahů jadernýma návožema. A mají 15 tisíc obě strany. A u těch strategických samozřejmě míň, ale jsou toho obrovské násobky. I ty smlouvy o omezení strategických zbraní, těch 7 smluv, které byly podepsány mezi Spojenými státy, Sovětským svazem a Ruskem od roku 71, z nichž dneska neplatí ani na chybí jakékoliv smlouvy, které by kontrolovaly jaderné zbrojení mezi státy, tak i ty smlouvy, které stanovily třeba limity na počty nosičů nebo limity na počty jaderných náloží, vždycky zachovávaly to, čemu se říká možnost vzájemného zaručeného zničení. To znamená zároveň i ten overkill, to několikanásobné zničení lidstva. Ani jedna z těch smluv nesnížila ty arzenály pod úroveň, kde by byly ohrozitelný tím, že nejsou schopni po překvapivém úderu odpovědět stejně zničujícím úderem druhým. No a tohle vzniká taková iluze trošku, že to byla odzbrojovací smlouva. Ne, to byla kontrola zbraní. Oni se viděli přes tyhle smlouvy navzájem do kuchyně a tím pádem tam pocit bezpečnosti, ale pocit, ta realita bezpečnosti se zvyšovala. Teď už si tak do té kuchyně nevidí, smlouvy žádné nejsou, takže nastupuje fáze živelného zbrojení a to je velmi špatně. Protože kromě toho, že se třeba v daném případě zvyšuje kvalita jaderných zbraní, tak nastupuje umělá inteligence, to znamená, spějeme do situace, to je ten zlomový bod podle mého názoru, kdy zbraněné systémy můžou fungovat i poté, když politické a vojenské vedení bylo zlikvidováno. I potom vám může válka pokračovat. Ne, není to dobrý, prostě někdy mám pocit, že jsme v rukou bázu.
1: Děkuji za vaše slova a no. Za to dělíte. Já tady sedím s každým hostem a nepřestanu se nikdy asi divit. A diváci, co vy na to? Napište. Děkujeme za sdílení dál. Třeba tyto informace proniknou do hlav lidí, kteří teďka skandují na sociálních sítích, že chtějí válku.
0: Teď se podíváme, Stockholmský institut pro výzkum, mě nemusí věřit, jo? Cypry, zkrátka.
1: No, děkujeme za sdílení.

0: Děkujte. A napište nám, jak to vnímáte. Vám moc děkuji, pane Krejčí, za odpověď. Další otázka. Donald Trump znovu výrazně mění americkou zahraniční politiku. Znamená to konec dosavadní dominance USA nebo jen přechod k tvrdšímu typu amerického pragmatismu?
1: Tak na tohle je těžká odpověď. Řekl bych, že na tuhle otázku nezná odpověď ani Donald Trump. Přesně řečeno, zná několik protikladných odpovědí. To je velký problém, protože my vidíme, když se díváme na ten rok a něco Trumpa, co vidíme. Vidíme, že má propracovanou koncepci zahraniční politiky, ale chová se jinak, než ta koncepce, ta strategie říká. Ano. Máme tu zcela jednoznačně využívání toho faktoru jaderného odstrašení. Nikdo si netroufne se Spojenými státy válčit třeba kvůli Venezuele nebo Kubě, protože za to riziko vojenské a ekonomické konfrontace se Spojenými státy ta Kuba nebo ta Venezuela nestojí. Ano? A tyhle díry od jaderném odstrašení nebo všemkoliv jiném Trump tvrdě využívá. Řekl bych, že rozumně Trumpovi to nestačí číst politologické knížky, to je třeba se cítit do mentality newyorského developera. Tam vidíte tu tvrdost, tam bezohlednost, tam vidíte fakt, že když se dohodnou, že ten barák staví Franta Vomáčka a ne já, tak se s tím Franta Vomáčkou znovu přijdu třeba upívat nad dalším projektem. To znamená, on je schopný na někoho zautočit a zároveň druhý den se s ním vybavovat. To, co předvádí v Iránu, je klasická ukázka. A vidíte, že on má určitý cyklus témat, když narazí, já nevím, v Iránu na problém, tak otevře Grónsko, když narazí na problém v Grónsku, otevře problém Kuby, když má problém s Kubou, řeší Palestinu, když dořeší takzvané Palestinu, nedořešil nic samozřejmě, tak utočí na Kubu. Ten cyklus je jednoznačný a zároveň v tom je to kouzlo, on za sebou strává média. Ano? Média okamžitě zapomenou na nějaký Irán, když řeší Kubu. No, tam vždycky chybí kontext. On to velmi dobře trampí, že ta politická událost existuje v dvojí podobě. Jednou jako realita, jako objektivní faktor a po druhé jako zboží, které prodávám po médiích. No? A on to, ten prodej, umí fantasticky. No? To je děsný. No? Ale podle mého názoru se mu dostává velice jednoznačně do rozporu vnitřní a zahraniční politika. A na to doplatí. Na to nutně doplatí. Už ten Irán uzavírá teď urychleně, aby se dostal z problému, aniž cokoliv vyřešil v uvozovkách z hlediska těch cílů, které si kladl už ve dvou válkách proti Iránu. Protože já nevím, trošku zjednoduším. Když se podíváte na Spojené státy, oni si tu válku vůči Iránu, tak říkají si, mohli ekonomicky dovolit. Když se uzavře Hormuzský průliv, tak na to doplatí kde kdo. Doplatí na tom konkurenti, to znamená Evropa, Čína a samozřejmě Irán. Ale nedoplatí na to na první pohled Spojené státy, protože se u sobě stačně v Evropě a plynu. Ano, nedováže. Jenže ceny třeba benzínu na americkém trhu nejsou odvozovány od nákladů ve Spojených státech, ale jsou odvozovány od světových cen. Takže jemu tam stoupají ceny benzínu na ulici a má před volbama vystupat. A stoupají mu rychle, stoupili mu o 50%. Takže to jsou ty kouzla, kdy se ti přetaví ta zahraniční politika v tu domácí politiku a tohle to nemůže zvládnout. Nemluvím o tom, že ten obraz Ameriky, který vytvořil Trump, kdybych měl odvahu, tak bych řekl, že je to nejlepší žijící učitel marxismu-leninismu. Takhle se kreslily karikatury v 50. letech. Jo.

0: ta otevřenost, upřímnost, té agrese, dezakrývání to nějakými liberálními frázemi o ideologii nebo o míru a tak dále. Je to strašně zvláštní. Pokládám to za zpětnou vlnu, která je v řadě věcí mimochodem úspěšná z hlediska těch zájmů určité skupiny ve Washingtonu, ale celkově je dočasná.
1: Jsem se vás právě chtěl zeptat, jestli myslíte, že Trumpova administrativa narazila na Peršany, protože tak, jak se to jeví mě v Ázii, tady aspoň co sleduju a co mi překládají, jsou Malajzi, co překládají přátelé z čínštiny, tak oni z něho mají teda na jednu stranu prdel a na druhou stranu ta jejich retorika alespoň je velmi, velmi dominantní, poměrně věcná a neustupující. Tak jak je to tady vykreslováno, tak že oni, Trump dává něco na Twitter, vytváří dojem jako svoji silné pozice, ale tady...
0: Druhá podoba politiky, no.
1: No, ale tady spíš jako oni dají, je to, co tím chci říct, my máme za sebou Afghánistán, Irák, sledovali jsme to víceméně z různých zdrojů. Je to trochu jinačí v tuto chvíli podle vás? Já to tak aspoň cítím. Moje osobní zkušenost tady je, že ta Asie už není tak vyděšená a opravdu jako mám pocit, že si s ním jako pinka jako s blbečkem, že rozumíte jeho hře, když to řeknu jednoduše, tak jak to poslouchám, že o něm umí číst, chápou, že potřebuje machrovat, ale skutek utek. Oni prostě řeknou, my chceme tohle, pokud nám to nedáte, jsme připravení vás rozsekat, když vstoupíte na naše území.
0: Jsou dvě trošinku odlišné, ale propojené věci samozřejmě. Něco jiné je americko-čínský vztah, jo? A něco jiné je ta iránsko-americká nebo izraelsko-americko-válka versus Irán. Tak pokud jde o ten Irán, tak z vojenského hlediska podle mého názoru všechny překvapil. Ten začátek vypadal, že Mossad a CIA mají absolutní přehled přes Irán. Podařilo se zlikvidovat politické vedení, podařilo se zlikvidovat vojenské vedení, podařilo se zlikvidovat vedení zpravodajských služeb. Nastoupilo nové a to také zlikvidovalo Mossad se CIA prostřednictvím armády. A pak přichází to velké překvapení, které uděluje i mě do teďka, znamená nástup Iránu. Najednou zjistíš, že se vším tím Irán počítá. To znamená, přijde dvakrát o své vedení a dál funguje. Funguje státní správa, funguje armáda. Je to decentralizované řízení, kde každý z těch 32 okruhů zná své úkoly. A najednou zjistíš, že ty, co tak přesně stříleli na politické a vojenské vedení, nevědí, kde jsou sklady těch raket a střel z plochou letu. Že těm Peršanům zůstalo dostatek na to, aby likvidovalo americké základny v oblasti. A dokážou střílet na Izrael a vidíš, že za ten rok, to je druhá válka tohohle typu, za ten rok dokonce mají technologický pokrok, že těch hladicích raket je několik samostatně naváděných, no oni jsou samostatně naváděných, ale prostě samostatně letících náloží. To znamená, obrana to nestačí zachytit. Obrana vystřelí na dvě rakety, jeden Polaris a na jednou z těch dvou raket iránských, tu máš 20, možná 30 samostatných náloží. Protože ta obrana na to nestačí. A zase je to faktor, s kterým se nepočítal. Vidíme, že od iránských dželů rychle utekly letadlové lodi, protože ty hejna dronů, které jsou k dispozici v Iránu, to není jako pár stíhaček kamikadze za dvě světové války, která ta letadlová loď mohla se střelit. No, ty musíš stáhnout tu letadlovou loď, protože jinak ty miliardy, které si do něj vložil, těch pár dronů za pár tisícovek dolarů zlikvidují. Mimochodem tohle prožili Rusové teď s černomorskou flotilou a mění se ten styl válčení. To, co chci zdůraznit, je, že Irán v té schopnosti připravit se na tenhle nový typ válčení všechny překvapil. A Američani doteď nevědí, co s tím dělat, protože v podstatě jediný řešení by byl velký výsledek, výsledek pozemních vojsk, no ale to, ne, to Irán není Irák, jo. To je potom jako víc obyvatel. No. Ta armáda je tam připravená a obyvatel je pořádně naštvaný. Jo. Možná, že Američany by ještě vítali, ale Izraelce ne. To je nedotažený všechno. To je všechno zbrklé, amatérské, prostě máme tu lepší letadla, tak začneme útočit.
1: Díky moc.
0: A to udělají tak, že to udělají na závěr diplomatického jednání, které vypadalo úspěšně. To znamená, kdo teď bude těm Američanům věřit, když začnou bombardovat pár hodin potom, co oznámili, že se blíží dohoda diplomatická.
1: Tohle téma, to přesně jsem dělal video jedno, kde jsem sdílel s vámi diváci, možná jste ho viděli. To je taky žhavý téma, mimochodem nedůvěryhodnost Spojených států amerických fází v tom chvíli. Z toho důvodu, co jste vy tady jmenoval. Děkuji moc. Jdeme na další otázku, pane Krejčí. Evropská unie masivně zvyšuje výdaje na obranu. Je to podle vás realistická cesta k větší bezpečnosti Evropy nebo spíše začátek nové zbrojní spirály? Jste o tom mluvil, aby jsme se neopakovali v tomto čase. Rozvětvíme to na Německo. Německo tady v kontextu toho, co jste říkal, buduje údajně jednu z největších armád v Evropě. Jak to vnímáte?
0: Takhle, přece jenom se trošku ještě k té Evropské unii jako celku vrátit. Já jsem kdysi psával články na téma omezme vojenské zbrojení, pojďme se věnovat jiným tématům. Ale kapitalismus funguje na principu zisku. Jestli chcete, aby řekněme americký kongres vydal nějaké miliardy na nějaký program, tak buď ty polovzdělané senátory a poslanci přesvědčíte, že je to dobrý, anebo je zastrašíte. Když jim řeknete, hrozí vám ruské nebo čínské nebezpečí, tak vám dají na obranu více peněz. A když jim představíte jiné strašidlo, tak by mohl ten jinak dobře živený vojensko-průmyslový komplex si soustředit na jiný zisk. No? Tak jsem říkal, pojďme třeba jim říct, že životní prostředí je existenční záležitost. Vystrašit je tímhletím. Což se nakonec ne mojí vinou, ale prostě z nějakých důvodů podařilo, jenže, a to je právě Evropská unie v tomhle tom kouzelná, ona se snaží dokázat, že zvládne oboje. I zbrojení, i Green Deal. Obě tyhle ty témata si vytvořila vlastní lobby a obě ta témata strhávají Evropskou unii do nepředstavitelného zadlužování. A všichni jsme pokojili. Pojede se na dluh. Pojede se na dluh v těchto programech. No, to může opravdu vymyslet jenom Ursula von der Leyen. A to jsou ty lobbysti. V téhle fázi se těžko dá zastavit. A pokud jde o Německo, tak to je problém sám o sobě. Německo bylo zdrženlivé ze začátku toho konfliktu na Ukrajině, ale dneska nastartovala tu washingtonskou politiku, ten požadavek napřed 2, teď 5%. A v minulém roce, podle údajů Slovenského institutu pro výzkum míru, v loňském roce už Německo je čtvrtým státem na světě, pokud jde o velikost výdajů na obranu. První jsou Spojené státy, Čína, Rusko a čtvrté je Německo. Německo vydalo 114 miliard dolarů na takzvanou obranu a to je meziroční růst o 24%. To znamená, ta představa Merkelova, budeme mít největší konvenční armádu v Evropě, ta je velice reálná a je opřena právě o ten nesmysl, pojďme dávat 5% na obranu. Když máš HDP největší v Německu, tak logicky při procentuálních výdajích nejvíc budou dávat Němci. A taky, že dávají. A co to udělá se strukturou mezistátních vztahů v Evropě za 5 let, to si nemůžeme představit. Že tady se dostáváme do situace před první světovou a druhou světovou válkou. A zase tu máme nejsilnější armádu na subkontinentu, která mluví německy. Máme tu samozřejmě smlouvu o sjednocení Německa, to je smlouva 2 plus 4 v Moskvě, kde je jasně napsáno, že Německo nebude usilovat jaderné zbraně, ale to napsáno, že bude ctít hranice. A která smlouva platí, když se změní mocenská rovnováha? A ta mocenská rovnováha se při téhle té dynamice nutně změní, protože nikdo nemá tak velký HDP jako Němci a budeme dávat výdaje na zbrojení podle procent, tak to budou Němci, kterou budou nejsilnější armádu v Evropě. Už teďka jsou čtvrtý na světě ve výdajích.
1: Co vy na to diváci, napište nám, děkujeme za
0: sdílení. A zase všichni to, ty, co jsou za to placení, by to měli vidět, protože to, co říkám, jsou veřejně dostupné údaje.
1: Často mluvíte, pane Krejčí, o vzestupu Číny. Myslíte si, že Západ ještě může ekonomický a technologický nástup Číny zpomalit, nebo už probíhá nevratná změna světového pořádku?
0: No to obojí je pravda. A zpomalit může samozřejmě. Ty pokusy Američanů, ale konec konců dneska závěsu za Američanami buržulkoví evropští politici, tak dělají všechno pro to, aby tu Čínu zbrzdili. Všechno je otázka podle nejrůznějších komisí a vládních představitelů, všechno je otázka bezpečnosti. Stavíme jaderný reaktor a nemůže to být čínský jaderný reaktor, protože to Čína je nebezpečí. Nemůžeme si koupit pořádný telefon z Číny, protože v něm je nějaký software a tak dále. Že staví čínský jaderný reaktor v Británii, to nikoho nezajímá. Že Rusové staví jaderný reaktor v Maďarsku nebo v Turecku, to taky nikoho netrápí. Ale u nás v Čechách to jednoznačně hlavy je tři dní například. Takže když budeme podrážet takhle obchod, tak samozřejmě to nějakým způsobem tu Čínu může zpomalit, ale nedá se změnit ten základní trend, o tom jsme mluvili. To znamená, nejen Čína, ale za těch 20-30 let, ale i Indie bude ekonomicky HDP větší než HDP Evropské unie. To je prostě vývoj, za který není žádná zlomyslnost, za který není žádný ideologický záměr. Prostě státy se vyvíjejí nerovnoměrně a vracíme se k tomu, co jsem nazval zákonitosti velkých čísel. Jestliže prostě tu má 1,4 miliardy obyvatel v pohybu, tak je to větší síla, než když dostaneš do pohybu, já nevím, 800 milionů obyvatel. To prostě je, čínský trh je prostě i vnitřní trh je jiný, než vnitřní trh Česka. Jenom trošku pro zlomyslnost, máme 10 milionů obyvatel. Vymyslíš aplikaci a každý člověk v Česku i miminko si ji dají do telefonu. Na té aplikaci máš zisk 10 dolarů. Takže 10x 10, 100, tak máš zisk 100 milionů. Teď s tou aplikací přijdeš do Číny, každý Číňan si koupí aplikaci a máš na ní zisk 1 dolar na kus. Kde jsi viděl víc? No v Číně. A máš 1,4 miliardy. Proti 100 milionů. To znamená, to funguje trošinku jinak. I ten čínský vnitřní trh. Ta mobilizační schopnost je neuvěřitelná. COVID omezil v Číně zahraniční obchod. Nebyl to takový odběr. Tak přišli z teorie, máme dvoucyklovou ekonomiku. Zahraniční a vnitřní. Vnitřní trh 1,4 jsme si řekli. Oni dokázali od toho roku 8, oni dokázali postavit třeba 44 tisíc kilometrů rychlotrah. Slyšíš? To znamená, běžte se podívat na dálnici, jak jste jel u nás dálnici, a podívejte se na čínské rychlotrahy. To je prostě ta mobilizační schopnost, ta dynamika té ekonomiky je prostě jiná. Jiná. A na tom nemůžeme nic změnit.
1: Můžu se vás doptat, pane Krejčí, a možná to tak i v hlavách některých diváků. To, co my tady nazýváme komunismus v našich evropských zemích, a není to ve skutečnosti ta agresivita těch politiků způsobená tím, že jsou si vědomí, že ten Číňan prostě drží tu ekonomiku a ty svoje obyvatele pro svoje HDP a nepustí tam zahraniční trh, protože prostě chtějí ty peníze udržet tam. Já to říkám velmi jako naivně, jo? Jako bez znalosti kontextu, ale ptám se vás, co mě napadlo, protože pokud tam je taková obrovská síla kupní, ale ta země zároveň je pod regulacemi a nepustí tam ty zahraniční bez nějakého svalování, bez internet, tak je regulace obrovská. Tak není tohleto ten skutečný záměr, jak oni chtějí zbohatnout ekonomicky a převálcovat Západ? To se to říkám jednoduše.
0: Samozřejmě do hlav čínských politiků taky nevidím. To je jednoznačné. Ale je tam jasně priorita postarat se o domácí obyvatelství. Ta priorita je cítit v každém okamžiku. Když se podíváme na ten vývoj covidovský, tak vidíme nejen, co dokázali se svým zdravotnictvím, ale vidíme, že covid, ne covid, náklady na covid, nebo boj proti covidu, nebo ne náklady, bojovali dál, vedli ten svůj zápas s chudobou. Dospěli k názoru, že ty reformy přinesly v Číně obrovský ekonomický zisk, ale ne pro každého stejně. Dokázalo se ta rozpínání toho rozdílu mezi nejbohatšími a nejchudšími narůstla. To pro socialistickou ekonomiku a pro socialistické řízení je nepřijatelné. No? To znamená, zahájili boj proti chudobě. A ten boj proti chudobě nedělali tak, jak se to dělá na Západě. Já nevím, zvýšíš počet dolarů na žebračence. Ne. Musíš vytvořit pracovní příležitosti. A přivedeš ekonomický rozvoj do těch zapadlých vesnic. Když to nejde, když tam nejsou podmínky pro ekonomiku, tak zkusíme turismus. A když to nejde, tak ty lidi přesilujeme. No. A jim se to podařilo. To ty stovky milionů lidí, kteří byli vytrženi z chudoby, kterými se chlubí třeba OSN, tak to jsou Číňané. A pořád je to svým způsobem rozvojová země, ta Čína. Oni to o sobě vědí. Nenajdeš čínské prohlášení, které by řeklo, my jsme ekonomicky nejsilnější. Nenajdeš. Vždycky jsou takzvaně druzí. Oni jsou druzí z hlediska statistiky hrubého domácího produktu. A když tu statistiku převedeš na hrubý domácí produkt podle parity kupní síly, znamená, nebudeš mávat nějakým dolarem z banky, ale budeš přemýšlet, co se za ten dolar dá koupit, tak najednou zjistí, že ta Čína je podstatně dynamičnější a silnější než Spojené státy. Je to jiný svět. Když jste začal komunismem, i ten komunismus, nebo chcete-li, nebo ten socialismus je tam jiný, je to socialismus s čínskými rysy, podle mého názoru třeba neaplikovatelné v Česku, ale neaplikovatelné do určité míry. Bude-li někdy se znova uvažovat o socialismu v Evropě, musí to být socialismus s francouzskými rysy, nebo se švédskými rysy, nebo s českými rysy. Nemůže to být nějaký univerzální model, který se tady aplikoval po 48. roce, model, který vznikl v podstatě na vrcholu občanské války v Rusku. Model, který vám vlastně udělal to, čemu se správně říkalo kapitalistická industrializace. To takhle nemůže fungovat. To Číňani ukázali, že to lze jinak a samozřejmě to, co je v Číně, se dá dělat jinak. Jenom se to dobrou vůli nevidět v každém hned podvodníka, který vám chce ten váš dvoreček sebrat nebo zapálit.
1: Děkuji za vaši odpověď, pane Krejč. Máme ještě dvě závěrečné otázky. Já tak tady položím, jak hodnotíte současnou českou zahraniční politiku. Má Česko ještě prostor pro samostatnější diplomaci, nebo je už plně závislé na strategii větších spojenců?
0: Je závislé na strategii spojenců a to vlastní vinou. Ano, chybí tu jakákoliv diskuze o tom, co je to český národní zájem nebo český státní zájem, chceteli, když nevěříte na roli národa, to znamená, chybí tu diskuze o tom, čím bychom my mohli přispět v té Evropě a jakým způsobem se bránit proti nějakým chybám evropských struktur nebo chybám našich spojenců. To, že se o nás někdo postará v rámci Evropské unie, no tomu snad nevěří už dneska nikdo, nebo na to. Nás maximálně zatáhnou do nějakého konfliktu, který bychom neměli, kdyby jsme v těch organizacích nebyli. Ano, to, jako, to, že nám pomůžou proti Rusku, no, to, jak nám jak pomůžou Rakousku nebo Švýcarsku a blázni tam kvůli tomu, že kozáci klopou na dveře, no neblázni. No, takže chybí elementární základ zahraniční politiky. Třeba na tu partu, která zakládala republiku v roce 18, tak vidíte, že tam byly vize, jednoznačné vize, jakým způsobem vytvářet situaci pro obhajobu národních zájmů, situaci institucionální. Máme tuto palackou koncepci federalizovaného Rakouska, máme tu Štúrovou koncepci solidarity slovanských národů a máme tu Masarykovou koncepci malého státu, který se stará o sebe prostřednictvím hledání zahraničních spojenců. Tohle to všechno chybí, ale musíš se o ty národní zájmy starat, což se neděje. Což se neděje. To, co my vydáváme za zahraniční politiku, to je adaptace na zájmy velkých spojenců.
1: Děkuji za vaši odpověď, pane Krejčí. Co vy na to diváci, jak to vnímáte, vy napište nám. Děkujeme za sdílení. Závěrečná otázka. V mnoha evropských zemích cílí populistické a protestní strany. Jde podle vás o přechodný jev způsobený krizemi nebo o hlubší krizi liberální demokracie?
0: Na to zase těžko odpovídá. Samozřejmě, že je to nějakým způsobem spojený s krizemi, protože je to velmi silný negativismus a příliš velké procento emocí v politice. Ano? To je spojeno s těmi stranami a pozadí můžete vidět, já nevím, krizi alternativního myšlení obecně. Ano? Chybí tu třeba silné, důvěryhodné levicové politické strany. A to, takže tím se otvírá pro prostor populismu, který má levý i pravý křídlo, který je v tomto smyslu nevybalancovaný. Je to pro nás nový fenomén, zatímco v Americe je to fenomén z přelomu 19. a 20. století. Od té doby tam populismus v té, řekněme, dnešní trumpovské podobě nějakým způsobem rozrůstal se a bobtnal. Tam to překvapení není, ale my na tenhle typ politiky nejsme příliš zvyklí, ale patří to k té současné krizi. Každá z těch populistických stran má jiné charakteristiky. Když se podíváme, já nevím, u nás na SPD, tak to je zcela originální podle mého názoru politické uskupení. Třeba když vybírali kandidáty na ministry, to, že byli schopni sáhnout mimo vlastní stranické řady. Nebývalé originální. Když se podíváte, jakým způsobem se třeba vybírání kandidáti do parlamentu, tam nebere ohled na to, jestli je levá, pravá, ale bere se na to ohled na to, přinese hlasy, nepřinese hlasy. A to taky velice, velice originální. Zatímco třeba ten americký populismus rostl s konzervatismem, ten už má nějakou vyhraněnou ideologii, třeba u lidí jako Jimmy Vance, do amerického viceprezidenta, můžete dohledat jasné ideologické pevné konzervativní kontury. A to u evropských populistů je obtížné. U těch starších stran, řekněme, jako jsou panovci, to ještě jak tak jde, ale u těch, řekněme, německých je to složitější. U faráže už samozřejmě, kromě toho, že napodobuje dneska ideově

0: jeden politik s druhým předstřeluje, kdo je větší populista. Jak to vidíte vy?
1: No takhle, něco jiného je, řekněme, americký populismus, který je programově zakořeněný, a něco jiného nadávko populismus, kde se říká, ty říkáš věci, které se jenom líbí, a nezáleží ti na tom, jestli jsou podmínky pro realizaci toho, co ty říkáš. Jinými slovy, demagogie. Znamená, populismus a demagogie je tady statožňován, když se používá ten výraz jako nadávka. No a v tomhle smyslu, a to máte pravdu, je populistou téměř každý, no musí být každý, kdo vstupuje do volebního klání, protože sami volby jsou málo racionální záležitost.
0: Říká pan Oskar Krejčí, pan profesor Oskar Krejčí v našem rozhovoru, politolog a autor mnoha knih. Děkuji moc za váš čas, pane Krejčí, a za to, že jste odpověděl na otázky. Diváci, co na to říkáte vy? Napište nám, co si odnášíte, co vás inspirovalo, co vás šokovalo. A s čím souhlasíte, s čím nesouhlasíte. Děkujeme moc za debatu, je to tady otevřený, a zároveň děkujeme za sdílení, aby další lidé se zapojili. Děkuju, dole tlačítko. A zároveň můžete se podívat do popisku potom a třeba sledovat pana Krejčího nebo si pořídit knihu. Také vám chci poděkovat za vaši přízeň a podporu. Díky vám můžeme takto nezávisle fungovat a můžeme zvát kohokoliv bez toho, aniž by nás sponzoři, třeba nějaký korporace, říkali fuj, něco se nám nelíbí, toho neberte. Tak to se za těch 6 let ani jednou nestalo.
1: Bude to díky.
0: ani do budoucna. Chodí mi nabídky od různých firm nějakých, že bych měl dělat nějaký blbej unpacking nebo co, jako, že mě pošlou svoje produkty. No, ale zároveň vy, co jste chodili na živý akce, tak víte, nebo co s námi jezdíte na retreaty po světě, tak víte, že rádi podporujeme české projekty, takže pokud třeba něco takového děláte, dejte vědět určitě. Pane Krejčí, ještě jednou díky. Máte nějaký vzkaz na závěr tohoto rozhovoru divákům, kteří sledovali?
1: Ne, jenom být méně důvěřivý a víc pracovat na sobě. To znamená, základem dobrých informací jsou pořád ještě knihy.
0: Děkuju. Opatrujme se a jdeme, diváci. Těším se na vás v dalších relacích.
1: Naschledanou.

Pane předsedající, za slovo. Chtěl bych pozdravit vážené kolegyně a vážené kolegy, kteří dnes přišli sem a věnují svůj čas právě tomuto tématu, protože já skutečně se domnívám, že se jedná o téma důležité. Že jsme stále ještě zastupitelskou demokracií a my tady, nás 200 poslanců, zastupujeme různá názorová spektra v České republice. A jsem také přesvědčen, že tento hlas lidí, kteří se právem cítí zraněni konáním sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v České republice, by měl být slyšen. Je mi líto, že tady nejsou žádní kolegové z opozice, protože mě skutečně vždy šlo o diskuzi, ale bohužel se domnívám, že jim o diskuzi nešlo nikdy a za žádných okolností v žádném okamžiku. Bohužel celou situaci politicky vyhrotili a spolitizovali natolik, že se namísto věcné diskuze dostala do roviny hysterických výkřiků a vzájemných urážek, které já osobně myslím, v tuto chvíli považuji

zejména ohledně tohoto tématu za zbytečné. Rád bych dnes přednesl krátký projev a chtěl bych poukázat, že je by to projev, který je věcný, který není žádným způsobem nenávistný, můžete posoudit sami, a který možná nabízí i nějaké neotřelé nové pohledy, jež ještě nebyly v dané věci zmíněny. Takže pojďme strukturovaně. Mně nesmírně vadí, když se tady bavíme o nějakém smíření a o vzájemné omluvě. Víte, vždycky platí to, že existuje příčina a následek, takzvaný kauzální nexus. Některé excesy, ke kterým docházelo po skončení druhé světové války v roce 1945 vůči sudetoněmeckému obyvatelstvu, skutečně nebyly chválihodné a neměli bychom za ně tleskat. Nicméně byly pochopitelné. Děly se v celé Evropě. Já bych chtěl poukázat na to, že v České republice nebo z České republiky bylo tehdy vysídleno 300 až 350 tisíc občanů německé národnosti. V Polsku to byly 3 až 3,5 milionu. V Polsku byly internační tábory a probíhal tam ten odsun ještě mnohem horším způsobem než v České republice. Znovu říkám, není to asi nic, za co bychom měli tleskat, ale rozhodně myslím, že je to věc, která v daném historickém kontextu byla pochopitelná. Zkusme se alespoň na okamžik vcítit do situace těch lidí, kteří prožívali 6 let nezměrného utrpení, kteří přicházeli o členy své rodiny, kteří se vraceli z koncentračních táborů. V dané situaci, ruku na srdce, kdo z nás by dokázal zachovat chladnou hlavu. Tudíž pokud někdo způsobil a ten divoký odsun, pokud někdo nese vinu za ty excesy, které se tady udály, pak je to nacistická strana NSDAP Adolfa Hitlera. Kdyby oni nezahájili druhou světovou válku, kdyby oni nevyháněli naše předky z jejich domovů, kdyby je oni neposílali do koncentračních táborů, nikdy by k žádnému odsunu nedošlo a nikdy by nedošlo ani k těm excesům vůči jednotlivým obyvatelům, kteří v některých případech skutečně tu vinu za to nenesli. Ale prosím, zkusme se alespoň na okamžik přenést do té situace a uvědomme si, jak se ti lidé v tu danou chvíli cítili. A já skutečně opakuji, pokud někde hledají sudetští Němci viníka za ten daný odsun, ať ho prosím nehledají v Edvardu Benešovi, ať ho nehledají v našich předcích, ať ho hledají na svém území v NSDAP, která byla prostě a jednoduše původcem celých těch hrůz. Existuje na to celá řada krásných děl, existuje na to celá řada skvělých filmů. Doporučuji film Čas zabíjet se Samuelem L. Jacksonem a Matthew McConaughey v hlavních rolích, kdy prostě není zločin jako zločin. Ten zločin, který byl páchán ze strany nacistického Německa a sudetoněmecké strany Konráda Henleina, která v podstatě byla následně včleněna do NSDAP, byl zločinem s tou nejhorší možnou motivací. Byl to zločin rasové nenávisti, rasové nadřazenosti, zhoubné ideologie o čistotě rasy a o vytvoření životního prostoru právě pro tuto rasu na úkor jiných národností. Nedovedu si představit horší motiv. Naopak těm excesům docházelo velmi často z těch důvodů, že lidé byli prostě a jednoduše zoufalí a měli za sebou neskutečné utrpení, které prostě zažívali oni i jejich rodiny. Proto prosím, nesrovnávejme ty dvě viny. Nejsou totožné. Nikdy nebyly. Rád bych se zde krátce vyjádřil i k povaze Benešových dekretů. Byl bych rád, abychom si uvědomili několik základních náležitostí. Ty Benešovy dekrety nevznikly sami o sobě. Moderním slovem se jednalo o transpozici dohod vítězných mocností, které se tehdy rozhodly, že bude lepší pro poválečné uspořádání Evropy odsunout německé obyvatelstvo z území Československa, Polska a dalších zemí. Edvard Beneš skutečně ty dekrety nenapsal někde v pracovně, protože se mu zrovna chtělo, ale fakticky jenom přenášel do českého právního řádu dohodu vítězných velmocí, která byla uzavřena na konferencích v Jaltě a v Postupimi.
To je přeci základní fakt. Druhá věc, druhý základní fakt, k těm divokým odsunům, které skutečně přinášely ty excesy, docházelo v drtivé většině případů před vydáním těch Benešových dekretů. Stejně tak jako v Polsku, opravdu je to tam naprosto, naprosto totožné. A z tohoto důvodu nemůžeme vinit Benešovy dekrety za to, že docházelo k nějakým násilnostem při odsunu německého obyvatelstva. Opravdu ne. Ty Benešovy dekrety pouze nastavovaly určitý právní rámec a šlo v nich zejména o vznik titulu na přechod vlastnictví majetku v českém pohraničí z německého obyvatelstva na české. Tudíž pokud dnes někdo nesouhlasí s Benešovými dekrety a poukazuje na takzvané uplatnění kolektivní viny, tak prostě a jednoduše nemluví pravdu, protože nejde o excesy, jde čistě o majetkově právní spory, o nic jiného. A já se divím, když to právě srovnám s tím Polskem, protože Polsko nejenom, že získalo zpátky své území a také vysídlilo Němce, jak už jsem říkal, 3 až 3,5 milionů s mnohem větším počtem obětí, ale dokonce získalo 100 000 km čtverečních německého území. Bratislav, dříve Breslau, to byly Štětín, to byly německá města. To je stejné, jako kdyby nám poválečné dohody přiskly Regensburg a Norimberg. Naprosto to samé. A vidíme, že by se Německo jakýmkoliv způsobem vyhrazovalo vůči Polsku, že by chtěli na polském území konat tyto sjezdy, že by chtěli zpět to území, které jim v podstatě po druhé světové válce bylo odejmuto. To není kolektivní vina, když se sebere 100 000 km čtverečních území a v podstatě je přiřazeno, asignováno jiné zemi, tedy Polsku. Proč se to tam neděje? Proč tyto spory tam nevidíme? Protože Poláci nejsou v této otázce rozdělení. Opozice, koalice, všichni to vnímají jako téma národního zájmu, o kterém prostě a jednoduše není debata. To není nenávist vůči Německu. Ani v Polsku, ani v České republice není nenávist vůči německým obyvatelům. Dokonce tady není žádná nenávist vůči sudetoněmeckým občanům nebo lidem, kteří jsou potomci právě těch sudetoněmeckých občanů, kteří žili v našem pohraničí. Není. Ti lidé sem kdykoliv můžou přijít, určitě nikdo z nás neodmítne podat jim ruku, určitě nikdo z nás neodmítne si s nimi popovídat. Ten problém je v politické organizaci, v sudetoněmeckém Landsmannschaftu, která prostě a jednoduše prosazuje program, který je založen na relativizaci historické viny a na zpochybňování Benešových dekretů. To je ten hlavní moment a jakákoliv snaha dělat z toho zádrhel v česko-německých vztazích je prostě jenom snahou spolitizovat to téma a posunout ho na rovinu, ve které prostě a jednoduše nemá co dělat. Takže z mého pohledu skutečně já se domnívám, že není možné jakkoliv marginalizovat snahy o prolamování Benešových dekretů. To není mrtvé téma. Peter Maďar hovoří o tom jako o prioritě při vyjednávání se Slovenskem. Máme tady stále soudní spory, které tady probíhají. A i Bernd Posselt se opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že prostě s těmi dekrety nikdy nebude souhlasit. Dříve oni hovořili jako o viru, který je třeba vymítit, o zombí, které je třeba pohřbít. Dnes zmírnil retoriku a říká, že s nimi nesouhlasí. To ale stále znamená, že je neuznává. A to je, dámy a pánové, za mě ten nejzásadnější problém. Třetí věc, které bych se chtěl zmínit, je věc, která mě leží na srdci asi nejvíce, a to je právě to, jakým způsobem to dopadá na česko-německé vztahy. Víte, já už jsem to četl v televizi, ale myslím, že je zcela na místě, aby na půdě této ctěné sněmovny zazněla slova, respektive text prohlášení spolku Lidice Memory. Tento spolek sdružuje přeživší a pozůstalé právě z této vesnice, která byla brutálním způsobem nacisty vypálena. Dovolte mi prosím, aby tato slova tady zazněla, abych to prohlášení přečetl, protože je považuji za naprosto výstižné a všeobsažné k té současné situaci. Prohlášení Lidice Memory ke sjezdu Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. v Brně.
Spolek Lidice Memory, který sdružuje přeživší lidické děti a potomky obětí nacistického teroru v Lidicích, předkládá k plánovanému sjezdu následující prohlášení. Zásadně odmítáme, aby se tato akce konala na území České republiky. Respektujeme česko-německou deklaraci z roku 1997 i kroky směřující ke smíření, včetně omluvy, která zazněla při návštěvě německého prezidenta Gauka v roce 2012 v Lidicích. Již řadu let spolupracujeme s podobnými německými organizacemi, jako je ta naše. Neboli předsudky se u nás nekonají. Smíření však nemůže znamenat zapomnění ani přepisování historické skutečnosti. Paměť vyhlazení Lidic není abstraktní pojem. Je to konkrétní, bolestná zkušenost našich rodin. Právě proto nelze přijmout akci, která tuto paměť zlehčuje. Plánovaný sjezd nepovažujeme za projev smíření, nýbrž za demonstraci necitlivosti a neúcty. V kontextu českých dějin jde o krok, který neuznává minulost, ale naopak znovu otevírá již téměř zahojené rány. Odmítáme, aby Česká republika poskytovala prostor akcím, které mohou vést k relativizaci odpovědnosti za válečné zločiny a k otevírání již uzavřených historických otázek. Důrazně žádáme ty, kteří o této akci rozhodují, aby své stanovisko změnili a bez odkladu využili všechny dostupné právní, politické i diplomatické prostředky k odvrácení konání tohoto sjezdu v České republice. Já myslím, že nic dalšího není třeba dodávat. Tady je opravdu řečeno vše. Cítíte z tohoto textu nenávist, neochotu ke smíření, snahu rozbít česko-německé vztahy? Cítíte z nich nějakou nahnědlost? Nazvali byste autory tohoto textu nahnědlými nácky? Přeživší z Lidic? Asi těžko. Škoda, že zde tady teď zástupci opozice nejsou, protože přesně na tohle bych se jich zeptal. Na jednu jedinou otázku. Jestli by přeživší a pozůstalé z Lidic nazvali nahnědlými nácky. Protože fakticky to usnesení, které zde máme dnes předloženo, velmi kopíruje a je téměř podobné, obsahuje, bych řekl, naprosto stejné, jako právě toto prohlášení spolku Lidice Memory. A to je důvod, proč dnes stojím já. A věřím, že i většina z vás. Mně tito lidé prostě nejsou lidově řečeno ukradení. Mně tito lidé nejsou lhostejní. Já budu chtít, aby jejich hlas vždy zazníval a aby nebyl zapomenut. Závěrem bych chtěl říct, že v České republice evidentně existují v tuto chvíli dvě skupiny. Jedna, která konání tohoto sjezdu podporuje, druhá, která si jej nepřeje a u které to vyvolává bolest a rozítření jejich citů. Otázka je, které z těch skupin dáme přednost. Naprosto jednoduchá věcná otázka. A já jsem přesvědčen, že kdyby se ten sjezd konal v Německu, tak budou spokojeny obě dvě ty skupiny. Ta, která chce se nadále zbratřovat, zbližovat se sudetoněmeckým landsmanšaftem, pořádat mši, pořádat kulturní akce, by si jistě ráda na území Německa na tuto akci dojela. A v tu chvíli by tuto druhou skupinu, která se cítí zraňována, žádným způsobem netrápilo. Právě proto se domnívám, že je správné vyhovět té druhé skupině, nikoli v té první. Sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu se měl konat na území Spolkové republiky Německo. Myslím, že by to bylo úctyhodné a myslím si, jsem o tom přesvědčen, že by to jak politici, tak občané Spolkové republiky Německo tento náš požadavek beze zbytku pochopili. Alespoň ti, kteří mají ve svém srdci dostatek empatie a znají naši vzájemnou historii. Děkuji vám za pozornost.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamu.

skrytá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: A už jsme tady vás, vítám vás všechny u sledování pořadu druhého, dnes již z Midgardu. No a jak jsem tak slyšel, nebo jak se mi doneslo do ucha, tak Pavel Hlávka po mně vyhlásil celostátní pátrání a mně se tady teďko rozdrčely všechny telefony, protože ono to je všechno spožděné. Víte, je to docela dost spožděný, takže když to slyšíte vy z rádia, tak Pavel už to řekl dávno předtím. Tím vás nebudu zatěžovat. Zkrátka dobře, jsem tady, nejsem tady sám dokonce. Podařilo se nám udělat propojení, navázat spojení, všechno prozkoušet, promyklíkovat, no a mám tady svého hosta. Takže Míšo, vítej, zdravím tě a vítám tě v pořadu dnešních pokřivených zrcadel.
1: Jo, jo, jo, ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Spojení bylo navázáno, bez spojení není velení, znáš to? To musí být. Ne, zkoušela jsem něco jiného, než jako vždy.
0: Mě podaruj. Tak já ti napovím. Bez spojení jo, není velení ani dětí.
1: Jo, to máš pravdu. To je
0: no,
1: pravda.
0: Víš to.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak kdyby jsi nevěděla, úplně... zeptej se. Kdyby jsi nevěděla, no, zeptej se.
1: Něco o tom trošku vím. Malinko.
0: Ty jsi byla na vojně?
1: Ne, o těch dětech.
0: Jo, takhle, já myslím, jako, že o tom velení.
1: I když, co se týče vojny.
0: Ano.
1: Počkej, já jsem asi tak, když mě bylo 16.
0: Počkej, 17. Vojna není kojná, se říká, tak jestli v tom
1: no,
0: spojení
1: to je.
0: Něco?
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Já jsem chodila na ekonomickou školu a tam samozřejmě v tom druháku, třetíku už chodili různý takový ty náboroví agenti, jestli půjdeš dělat písařku do Škodovky, nebo k soudu, nebo tam, nebo tam.
0: Do armády.
1: A mimo jiné tam byla taky náborová akce z armády a mně se tam tehda zalíbila šílená činnost, jsem to možná už někdy říkala, ale planžetistka.
0: To jsi neříkala ještě.
1: Chtěla jsem se stát planžetistkou. A asi. Víš, co to bylo?
0: No. Ty jsi chtěla vykrádat byty?
1: Ne, ne, ne, ne, ne. Planžetistka byla...
0: To jsou ty, jak malujou na ty...
1: Ano, ty letadla opačně zrcadlově.
0: Opačně. To znamená, když letadlo letí na Kyjev, tak vlastně letí do Moskvy.
1: Ano. No, no, možná do Londýna bych řekla asi tak. No, tak to jsem jako...
0: Tak, tím jsi chtěla tak... být?
1: No, se mi to jako líbilo.
0: Pozor, ale to jsou velice uznávané, to je velice
1: jo,
0: uznávaná profese.
1: Ano, ano, ano. Jenomže to spadalo pod tu armádu a musela bych jít bývala tehdy na vojenskou školu.
0: To jsi mohla kamarádit jako... s prezidentovou třeba.
1: No jasně, jít do hodnosti a tak. A upřímně řečeno, můj milovaný otec, tatínku, možná děkuju.
0: Počkej, jako, že bys dělala kariéru, když jsi měla jít do hodnosti, jo?
1: A on mě to tehdy doma ručně a stručně vysvětlil.
0: Tak mě vohnul a naplácal mi a mě to z té hlavy vypadlo.
1: Tři mi vrazila, bylo to.
0: No člověče, ale můžu
1: teda říct... doma nebudu.
0: No, můžu říct, že mě taky lanařili do armády, jako mnoho dalších, pochopitelně. Když jsem byl na vojně, tak jsem jim tam vypracoval takový grafy na nástěnky, že v podstatě Varšavská smlouva už nemohla beze mě být?
1: Jasně, ty už po tobě úplně prahnuli, no, asi to dokážu živě představit.
0: No, lanařili mě i k vězeňské službě, mě lanařili. Mm-hmm. Tam, že bych si udělal jakoby právnickou, mohl jsem být právníkem, viď? To no. Není špatný.
1: Asi ne, ale...
0: Bych tě mohl zastupovat.
1: Člověče, dneska po dnešním dnu, kdy jsem stropila scénu po telefonu na sociálce, tak to možná budu potřebovat. Už.
0: Nebo se mohl zastupovat stát ve věcech majetkových.
1: No, to by možná bylo zajímavější.
0: Protože on má úřad, že? Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. To je nejdelší název úřadu asi v naší republice. Tak, no. A tam byly
1: vidíš to,
0: majetky.
1: Tak oba majetky. Dva, vidíš, jsme si prošli nějakým takovým tím počátečním
0: a počkej,
1: nadšením.
0: A ty jsi někde stropila scénu?
1: No, no
0: takhle,
1: dneska.
0: Takhle, kde jsi tento týden stropila scénu? Takhle se zeptám.
1: Jejda, toho už bylo.
0: Tam se na tento týden, chápeš?
1: Tento týden, no tak to bylo. Včera jsem byla asi potichu. Jo, to jsem ještě v 9:30 večer běžela do kanceláře dodělat poslední DPH, protože se mi zasek počítač doma a nešlo s tím hnout ani na jednu stranu, tak v roční košili jsem mazala dolů do kanceláře a
0: jako
1: dodělat poslední kousek. Ano,
0: po čížovním domě si pobíháš v noční košilce.
1: Ano. To už jsem byla fakt na pokraji sil. No a dneska jsem se snažila vyřídit, existuje taková záležitost, že můžou volně pobíhat pracovní síly po Evropské unii, které jsou z Evropské unie.
0: My jsme v nočních košili. Jo, takže když jsi občanem, tak můžeš, jakoby, máš volný pohyba. Pracovní pohyb.
1: Jo? Jenomže u nás to funguje i tak, že takovýhle povolení k volnému pohybu po pracovním trhu Evropské unie může získat i soused odvedle, kterých je tady až moc. No.
0: Mluvíš o Ukrajincích?
1: Jo. A občas se stane...
0: Se budeš jmenovat? Počkej, se budeš jmenovat?
1: Ne. A občas se stane, že to prostě ne úplně funguje dobře, zejména teď, když mají na sociálce ten nový systém a tak. Takže se...
0: Digitalizovali.
1: Ano. Z 30 dnů rázem stane 40, 50, 60. Ej, hele. A furt to není. No, tak jsem dneska teda fakt urgovala jednu tu okresní zprávu. A ta paní mě tak vytočila, opravdu mě vytočila, doběla, že už jsem asi i úplně křičela. Ona na mě, paní, nekřičte na mě. Říkám, budu na vás křičet, dokud to prostě nebude a nebude to hotový. Hele, ale mělo to úspěch.
0: Jo?
1: Večer to bylo. Teď, jsme vysílali, začali vysílat, tak jsem otevřela datovku a bylo to tam.
0: Vždyť já vás mám rád. Proč si myslíte, že na vás řvu?
1: Jo. A kolegyně v práci mi říká, teda, že někdy jako zvyšuješ hlas na klienty, to už jako jsem si zvykla, ale teda, že řveš i na sociálku. Říkám, no tak ale tady není už jiný zbytí, jo. Prostě, víš, co je zajímavý? Oni,
0: takhle se na ně musí.
1: Oni vesměs mají home office. A když jsou na home office, oni nezvedají telefony. To normálně jsem si psala s nějakou paní.
0: A víš, proč to tak je? Protože umělá inteligence pak nebude zvedat telefon.
1: No jasně. A já jí píšu v tom mailu, prosím vás, tak si můžeme si zavolat, ať si to tady nevypisujeme. A ona mi odepsala. Ne, nemůžeme, já mám dneska home office.
0: No, protože ona asi nemá spoustu věcí k dispozici.
1: No samozřejmě. A možná ani ten telefon.
0: Že by mě určitě zajímalo, když oni jsou na tom home officeu, jak mají zabezpečený přístup proti probourání do systému. Jako. Protože to už je mimo systém. Ona se tam připojuje v podstatě
1: Přes
0: svoje
1: IP doma.
0: Adresy.
1: No, a teď nevíš, jak to mají, jestli mají. Jo, já třeba tady podobně mám 4-5 možností se připojit prostě k nějakému modemu, protože prostě to tady tak máme, ale tam prostě ona má to přes svůj nějaký hotspot nebo na co se napojuje. Tohle mně přijde jako velký nebezpečí.
0: No, protože to jsou už nezabezpečené trasy, no. No nic, hele, já jsem se tebou nechal inspirovat, jo.
1: Oh, a co se stalo?
0: Jsem si vybavil, jak vždycky říkáš, že jsi někde v té škole v nějakým tom...
1: rodičovské radě?
0: No, tak já jsem... Eliška, že jo, tak včera bylo sezení s paní třídní učitelkou budoucí a s paní ředitelkou, tak musím říct, teda jsem z té kantorské rodiny, že jo.
1: Ano, ano.
0: Koukneš na učitelku, že jo, vemeš ji odhalit k patě, pak ji vezmeš, zaměříš se na určitý inteligenční body po těle, no a hned máš jasno, že jo. Tak paní učitelka z praxí od roku 2008, takže ještě nevopotřebovaná, ale už erudovaná bych řekl, jako kantorsky otlučená, takže dobrý, si myslím, sympatická. Paní ředitelka 50 cirka věk, sympatická a praktická, jo, bych řekl. Tak to se mě jako docela zamlouvalo, že už to udělá dobrý dojem. No a v podstatě od roku 2027, tak první, druhá třída už nemají známky podle zákona. Tak, no a tak oni už to aplikují 3 roky. Jo, tady na té škole, a vysvětlovali nám ten přístup. Tak jako, asi jsem tam byl nejstarší rodič, to je jako.
1: No, to tak jako, to tak bývá, já to mám taky tak jako.
0: Jo, no, tak jsem jako, mě to hodně zajímalo, protože on ten systém asi nemusí být špatný, když ho dělají dobře a když ho chtějí využít ve prospěch jakoby rozvoje toho dítěte. Jo? Pravda je, že to záleží taky na spolupráci rodičů a oni teda už ho jedou 3 roky a co se mně líbilo, že říká ta ředitelka, no protože my to jako už máme vlastně třeťáky, že jo, který podle toho jedou, protože mi to chtějí jako, myslím, od 4. třídy, že už potom přechází přes nějaký procenta na známky na druhém stupni, na druhém stupni až potom budou známky. No a my to tak jako dolaďujeme, tak předěláváme si nějaký detaily, tak, aby to co nejvíc jakoby odráželo tu práci s těma dětma. Takže různý způsoby toho ohodnocování a tak, jak se to vyjadřuje. Takže jsou tvůrčí. To se mně líbí, že tvořej. Jo? Ty ženský na tom, makaj. No a principiálně bych ti to vysvětlil asi tak. Dítě dostane 1 a všichni jsou spokojení, že jo? Ale ono to dítě dostalo 1, ale může mít ještě něco, v čem je slabší. Jo? Ono sice obhájí 1, dejme tomu, že kdysi se dávalo 1- třeba, jo? To už se dneska nejede, takže dítě má 1, ale dejme tomu s nějakou záležitostí ne úplně souzní. Tenhle ten princip toho ohodnocování je, že oni ho ohodnotí jako, že všechno chápe, umí aplikovat a tak dál, ale je potřeba ještě třeba se zaměřit a zlepšit toto. Nebo trénovat víc tuhle tu záležitost. Což nikdy k té jedničce ten učitel většinou nepřipisoval. Jo? Já jsem se ptal ty paní ředitelky, jestli může za ty 3 roky té aplikace vyjádřit svůj soukromý postoj a svůj soukromý názor, jestli to přináší efekt a nebo ne. Jo? Ať je upřímná. A ona řekla, a to bych jí skoro věřil, že právě to, že se tomu tak intenzivně věnujou a jako kdyby rozpracovávají ještě ten systém, tak říkala, že ty děti jsou samostatnější, zodpovědnější a mají jakoby k tomu učení kladnější vztah. Nedělají to pro známky, ale víc chápou, že to vzdělání je pro ně z nějakého důvodu důležité.
1: Jo, tak to je zajímavý, no.
0: Mohlo by to přinést, jo. A právě třeba tam ukazovala, že mají takovou, oni v té první třídě nebo na tom prvním stupni, ty děti nesedí, jak my jsme seděli v lavicích. Jo. Oni mají takový hnízda, říkají tomu hnízdo, takový stanoviště, jako kdyby.
1: Aha.
0: No, a má třeba 3 nebo 4 stanoviště, tak nemají 30 dětí, jako mývaly ty kantorky, jo, za
1: Oni
0: nás.
1: mají kolem 20, no.
0: Oni mají max 20 třeba, jo. Takže ty děti mají rozdělený do skupinek, udělají skupinky a ty děti v těch skupinkách na každém stanovišti dělají něco jiného, jo. A točí se po těch stanovištích, takže jako pracují ve skupině většinou, no a mají nějaký cíl, jo, a pak hodnotě, jakoby, jestli se k tomu cíli dostali, jestli ho splnili nebo ne. A každý to dítě má takovou kartičku se svým jménem a mají tam 3 takové domečky jako schránky, nebo čtyři, tři tam, jo, 3 tam měla. Jedna schránka je, jako, že to dítě se ohodnotí, jestli všechno pochopilo a všechno umělo aplikovat. Potom druhá schránka je, trochu nějak to chápu, ale mám problém. A třetí schránka, nepochopil jsem nebo nepovedlo
1: Nerozumím.
0: se mi, nerozumím a tak dál. A tam dá svoji jmenovku. No a ta učitelka vlastně může potom z toho vyhodnocovat efektivitu a může v další hodině se zaměřit na to, na ty, kteří to nepochopili, jim to a vylaďovat, jo. Principiálně dobrý, asi to je velice závislé na kvalitě toho učitele a na tom přístupu, jak on to hodně chce využít ve prospěch těch dětí. A potom taky ty rodiče, jestli ty rodiče s těma dětma dopilovávají doma to, co třeba ještě je, na čem je potřeba pracovat, jo.
1: A další věc ještě, kterou já tam vidím spíš jakoby z dlouhodobí praxe toho rodiče a jak vymetám různý právě tady ty rodičovské rady a tak, jak je ta třída ukázněná, neukázněná,
0: Jo, jo, jo.
1: spolupracující, nespolupracující a tak, jako jo. Protože u našeho Tomáše tohleto mají taky, nemají to všechno, nemají to jakoby na všechny předměty, ale mají takový bloky, jako humanitní studia a biologický studia a mají taky tyhle ty prostě skupinky a projekty a oni už tomu říkají projekty a to. Ale když ta třída je nespolupracující, tak
0: Ano, když jsou tam
1: prostě
0: rušivý elementy,
1: tak je to špatně, no.
0: tak je to blbě zvládá, no. Tak on rozruší celou tu skupinu, ten jeden element.
1: Náš malej teďka zrovna odmítnul v biologii nějak účast v jedné skupině, protože řekl, že s nějakýma dvěma XY on prostě nebude, že... A ne, to řekl natvrdo tomu učiteli. Jakože ať se nezlobí, že radši půjde někam jinam do jiné skupiny, ale s těma dvěma, že nebude.
0: Tak
1: Tak
0: hele, je
1: zase
0: to
1: si to umí říct, jo.
0: zaplať pánbu za to. No tak
1: No.
0: navíc, oni jak byli ve školce, že jo, oni byli jako zelená třída, tak je nerozdělili a jako zelená třída, že se zná ten kolektiv z té školky, tak
1: Šli přímo do školy.
0: jdou do té první třídy, do první B, jo. Já jsem říkal ty učitelce, a proč zrovna my máme být Bčko? Napište tam Ačko. Ona vytřeštěla oči. To je replika z Cimrmanu, že jo?
1: Hele, a počkej, a ty jsi říkal, že jsi se inspiroval, tak ty jsi
0: jo,
1: se
0: počkej,
1: stal
0: no, to
1: teda...
0: jsem to tě chci říct,
1: no. No, no, no,
0: no,
1: právě, na to čekám.
0: No, a tak tam taky zaznělo, jako jestli tam je někdo v klubu přátel školy, tak jsem přihlásila ta jedna paní a no tak to jako bychom měli a pak jsem si říkal, hele, tak jako mě to zajímá, jak budou ten systém aplikovat, jo. Fakt mě to zajímá, protože jsem si říkal, vlastně oni tady můžou rozvíjet nad rámec učebních osnov, můžou rozvíjet šikovný děti.
1: Mm-hmm,
0: to tam taky
1: tak,
0: zaznělo,
1: no.
0: Jo, že můžou nakládat víc, že ty děti toho víc vládnou a vlastně obejdou tím tu inkluzi, že jo, dopady té inkluze jako takový.
1: Mm-hmm.
0: Takže jsem se do toho přihlásil, tak já už jsem taky šprt. Jo.
1: No, vidíš to, jak to jsme dva šprti, no, to jako...
0: A, tak to
1: ale
0: jenom, to jenom, že jsem...
1: Se no, nakazil. Ty se
0: nakazil,
1: mě nakazil.
0: Prostě. Tak školu mají teda jako, to je spádová obec, takže školu tam mají velkou, hned vedle mají vlastně školku, jo, a to. A ještě u toho sebehodnocení je zajímavý moment, když to dítě se přeceňuje, to znamená, že jako se dává do toho dobrýho domečku, že? Do té schránky, mm-hmm. Jakože všechno zná, tak se to v té druhé hodině projeví, protože nemá na čem stavět a vlastně...
1: No, ono samo to sesype.
0: No, no, no. No jo, tak uvidíme, no. Tak,
1: no hele, s tím školstvím souvisí včera ten průšvih, že jo, co byl. Nevím, jestli jsi sledoval média v tomhle směru, ale...
0: Ne.
1: Prosím tě, mělo dojít na velký testování ministerstvo
0: školství. Jo, počkej,
1: školství.
0: To tady mám k tomu, no to počkej,
1: ano.
0: To si dáme, to si dáme.
1: To si dáme, no.
0: Ty to
1: tak
0: považuješ
1: to
0: za
1: dáme.
0: Velký průšvih?
1: No, tak já jsem viděla nějaký ty otázky, tak jako...
0: Jo, já
1: to
0: tady
1: docela...
0: mám, počkej, rozeberu
1: no,
0: to.
1: No.
0: No, tak to byla sonda trošku do toho školství. Hele, oni to tam mají vychytaný, oni třeba o velkou přestávku, tak ty děti jdou na zahradu. Má velkou pěknou zahradu. Teď tam dostavujou pro první třídu, asi pro první stupeň bych řekl, že dostavujou úplně nový areál, v areálu té školy. Tam budou nějaké speciální zabezpečení protipožární a asi tam budou mít i dýchatelnou víc v těch třídách, protože víš, co jsou nějaké předpisy, CO2, kolik můžeš mít v místnosti a bych řekl, že jako v tom hicu, tím, že nemají klimošky, nemají tam klimošku.
1: Jo.
0: Je zajímavý, že tam měli interaktivní tabule takový, ta stojí, já nevím, okolo 100 tisíc nebo kolik.
1: Čověče, ale ty oni teďka mají skoro všude už.
0: No, aby vrzli jednu klimatizaci do třídy, na to prachy nemajou. Bylo tam docela napadnutí, jsem si říkal, že ta chudáci děti, jestli tady prostě v tom musí být třeba 4-6 hodin, tak to je nářez. No ale s náma se taky nemazali, že jo, co si budeme povídat.
1: Nás bylo asi 35.
0: Když kouřili kamna, tak jsme se tam všichni dusili, no tak víš, jak to bývalo.
1: Vím.
0: Víš?
1: Kamna jsme teda neměli, ale
0: my
1: takový
0: jsme se ještě
1: jsou...
0: přikládali. My jsme měli ve třídě kamna, školník ráno zatopil, ten chodil na pátou, zatopil ve všech třídách, ve dvou. Zatopil, případně zatopil i v tom, v tělocvičně přitopil, no a pak už bylo ústřední topení, že jo. Ale
1: jo.
0: Pamatuju, když se ještě topilo, nanosil uhlí, no, to byl školník, to měl na starosti. Tak, co nám píše k dnešnímu dni, co nám napsala historie a Boženka nám to poslala? Den založení Donského kozáckého vojska. V roce 1579 vyslal car Ivan Vasiljevič Hrozný list donským kozákům, oficiálně uznávajíc jejich službu ve prospěch ruského státu. Tento den je považován za počátek historie donského kozáckého vojska. Kozáci se stali spolehlivou oporou jižních hranic Ruska, statečnými obránci vlasti, lidmi s jedinečným charakterem, svobodnými, čestnými a věrnými své zemi. Víš, co je zvláštní, že v souvislosti s carem se tady mluví o státu. Uvědomuju si, to, že... No, car to byla monarchie přeci.
1: No, právě.
0: No, ale ruský car už tenkrát to považoval jako stát. Od té doby se kozáci podíleli prakticky na všech významných válkách a kampaních naší země od doby smutku a perského tažení Petra I. až po otevřenou válku roku 1812 a první světovou válku. Byli proslulí nejen vojenskou statečností, ale také zvláštním způsobem života, kde se cenili čest, víra, rodina a pořádek. Dnes se kozáctví oživuje. V současné době kozáci opět slouží, pomáhají při zajišťování bezpečnosti, vychovávají mládež v duchu patriotismu a tradičních hodnot. Je to živé pokračování naší historie. A to je konec. Tak, přehled krátkých agenturních zpráv. Počet obětí na vysoké škole ve Starobelsku vzrostl na 21. Pátrací akce byly ukončeny, oznámilo ministerstvo pro mimořádné situace. Incident u Bílého domu je u konce. Střelec byl zneškodněn. Podle Fox News byl zastřelen náhodný kolem jdoucí. Zneškodnili střelce, protože zastřelili náhodného kolem jdoucího. Ruské sportovkyně na mistrovství Evropy v gymnastice v Bulharsku vystoupí pod vlajkou své země. Informaci uvádí webová stránka European Gymnastic. Nejméně jedna osoba zemřela a 17 bylo zraněno v důsledku silného deště v jihozápadní Číně, uvedla agentura Xinhua. Státní duma projedná návrh zákona zaměřený na zvýšení daňových poplatků pro migranty, uvedl Vyacheslav Volodin. Polské letouny vzlety do vzduchu údajně kvůli aktivitě ruského letectva, uvedlo operační velitelství polské armády. Zelenský a jeho banda vyvolali tvrdou reakci Ruska teroristickými útoky na děti, prohlásil Medveděv. Při výbuchu vlaku v Pákistánu bylo zraněno více než 20 lidí, uvedla televizní stanice Geo. Více než 50 novinářů z 19 zemí se vydalo na místo tragédie ve Starobelsku, oznámila Maria Zacharovová. Lidé již druhý den přináší květiny a plyšové hračky k improvizovanému památníku ve Starobelsku na památku zemřelých studentů školy, uvedl korespondent TASS. Ozbrojené síly Ruské federace provedly masivní útok pomocí systému Orešnik, raket Iskander, Kinžál a Zirkon na objekty vojenského velení Ukrajiny, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Zahraniční novináři dorazili na místo útoku ukrajinských sil na pedagogickou školu v Starobelsku. Mezi zasažené cíle 24. května během útoku na Kyjev a kyjevskou oblast raketami Orešnik, Iskander, Kinžal patřily objekty ukrajinského vojenského průmyslového komplexu, oznámilo ruské ministerstvo obrany. V důsledku útoku ruských ozbrojených sil byly v Kyjevě a kyjevské oblasti zasaženy velitelské stanice hlavního velitelství pozemních sil a hlavní zpravodajské služby ukrajinské ministerstva obrany, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Jana Lantratová označila útok na vysokou školu ve Starobelsku a reakci Západu na tuto tragédii za naprosté pokrytectví. Irský novinář Bose označil útok ukrajinských sil na ubytovnu v Starobelsku v Luhanské lidové republice za terorismus. Na místě neviděl žádné vojenské cíle. Západní média nekomentovala útok ukrajinských sil na ubytovnu ve Starobelsku v Luhanské lidové republice. Pro ně se nic nestalo, uvedl irský novinář Bove. Novinář italských novin La Stampa Giovanni Pigni označil důsledky útoku ukrajinských sil na ubytovnu ve Staroboleskou v Luhanskou oblasti za hrozné, uvedl korespondent TAS. Většina zabitých studentek ve Staroboleskou bude pohřbena ve svatebních šatech, uvedla Jana Lantaratová. Lukašenko a Macron uskutečnili telefonní rozhovor z podnětu francouzské strany. Fotografie francouzských novinářů ze Starobelska by mohly přesvědčit Macrona, že podporou Kyjeva financuje terorismus, uvedla Maria Zacharovová. Hlavní zpravodaj Al-Rabia Sad Halaf poděkoval ruské straně za možnost vidět pravdu na místě tragédie ve Starobelsku. Štub připustil, že Evropa může zahájit dialog s Ruskem již v tomto roce. Čínská lidová republika vypustila vesmírnou loď z Chengdu 23, oznámila čínská centrální televize. Stalo se 26. května 1805. Napoleon Bonaparte byl korunován italským králem. V roku 1887 ve státě New York se stalo legální sázení na dostihy. 1896 Mikuláš II. Byl korunován posledním ruským carem. 1922 Vladimír Lenin.
1: Cože prodělal?
0: Mrtvici. Prodělal mrtvici. V 1922. Před 104 lety. 1923 odstartoval první závod 24 hodin Le Mans. V 1930 nejvyšší soud USA rozhodl, že koupě alkoholu sama o sobě neporušuje ústavu. Neporušuje ústavu. 1948 v Jihoafrické republice zvítězila nacionalistická vláda D.F. Malana s programem apartheidu. 1963 v Addis Abebě vznikla organizace Africké jednoty. 26. května 1972 Richard Nixon a Leonid Brežněv podepsali dohodu SALT. 2014 WHO potvrdila, že ebola dorazila do Sierra Leone. Uh-huh. 2019 na Mount Everestu zemřelo během týdne 9 horolezců, mimo jiné kvůli přeplnění výstupové trasy lidí, převážně ženy a děti. Chápeš to?
1: Ne.
0: No, Británie a Francie společně se Španělskem, Itálií a Kanadou odmítli vynaložit žádná celá 25% HDP na vojenskou pomoc Ukrajině, uvedly noviny The Sunday Telegraph. Ukrajinský systém protivzdušné obrany nebyl schopen odrazit ruské raketové útoky na vojenské objekty v Kyjevě. Finsko není připraveno otevřít hranice s Ruskem, prohlásil Štub v rozhovoru pro Yle Radio Soumy. Rámcová dohoda mezi USA a Iránem je z 95% dojednána, uvedla Fox News. To by mě zajímalo. Xi Jinping během jednání s Trumpem kritizoval japonského předsedu vlády Shinzo Abeho za remilitarizaci země. Rusko se obrátí na Mezinárodní soudní dvůr OSN v souvislosti s diskriminací Rusů v Pobaltí. Letadlo s britským ministrem obrany ztratilo satelitní signál poblíž hranic s Ruskem, píše The Times. Pro útok ukrajinských ozbrojených sil na Starobelsk není možné najít žádné ospravedlnění, uvádí Le An Diplomatico. Vučić oznámil svou možnou rezignaci. Prohlášení srbského vůdce padlo během jeho návštěvy v Číně. Není rusofobem, a proto říká samozřejmosti. V EU si postupně uvědomují, že Maďar nebude plnit směrnice Bruselu, píše The Watch. Počet obětí výbuchu vlaku v jihozápadním Pákistánu vzrostl na 47 téměř. Na 47. téměř 100 lidí bylo zraněno, píše Xua. Speciální služby zabránily teroristickému útoku na zaminovaném plynovém tankeru, který dorazil z Belgie do přístavu Ust-Luga v leningradské oblasti, uvedla FSB. FSB uvedla, že na lodi, která připlula z Belgie do Ust-Lugy, byly nainstalovány magnetické miny vyrobené v zemích NATO. Cena plynu, to je důležitá informace, teď to jsem čet. Cena plynu pro Arménii od Ruska je více než příznivá, ale to se změní, pokud Jerevan vystoupí z Euroasijské ekonomické unie, prohlásil Peskov. Řada západních korespondentů, kteří navštívili místo teroristického útoku ve Starobelsku, obdržela od svých redakcí zákaz zveřejňování materiálu, uvedla Maria Zacharovová. Estonští pohraničníci doporučili nepoužívat Google Maps, protože tato služba může náhodně poslat loď do ruských vod, uvedl RR. Evropští sponzoři kyjevského neonacistického režimu by měli nést odpovědnost za teroristický útok na vysokou školu v Starobelsku, prohlásila Valentina Matvienko. Ruská federace doporučuje cizincům, aby co nejdříve opustili Kyjev a jeho obyvatelům, aby se nepřibližovali k vojenským a administrativním infrastrukturám, oznámilo ministerstvo zahraničních věcí. Útok na Starobelsk překročil hranici snášenlivosti. Ozbrojené síly Ruské federace zahájí soustavné útoky na podniky ukrajinského obranného průmyslu v Kyjevě, uvedlo ruské ministerstvo zahraničních věcí. Podle prohlášení ministerstva zahraničí bude Ruská federace útočit jak na rozhodovací centra, tak i na velitelská stanoviště na Ukrajině. Vladimír Putin podepsal zákon, který umožňuje nasazení ruských ozbrojených sil k ochraně Rusů zadržených v zahraničí. Írán vyjádřil ochotu vyvést ze svého území vysoce obohacený uran za podmínky, že bude předán Číně, uvedla televizní stanice.

0: Víš, jak to bylo? Nebo to jsem
1: Nevím.
0: včera, no včera jsem četla, že ho zatkli. A že ho zatkli proto, protože měl v autě asi 4 balíčky nějakého bílého nebo podobného prášku. Takže z největší pravděpodobností šlo o to, že převážel drogy. Takhle ho chtěli zdiskreditovat.
1: Přesně před 113 lety, 26. května 1913, se na nebi nad Petrohradem odehrála celosvětová událost. Ruský letecký konstruktor Igor Sikorský vznesl do vzduchu ruský rytíř. První vícemotorový letoun na světě. Tento čtyřmotorový biplán se spolehlivě odpoutal od země, dosáhl výšky přibližně 100 metrů, zrychlil na 100 km za hodinu a úspěšně přistál. Pro tehdejší dobu to byl opravdový technický zázrak. Ruský rytíř se stal předchůdcem všech moderních vícemotorových letounů a těžkých bombardérů. Právě s ním začala éra velkého letectví. To udělal ruský inženýr v Rusku, když mnoho lidí na západě stále pochybovalo, zda letoun s několika motory může vůbec létat. Igor Sikorský opět prokázal, že ruská inženýrská škola je schopna udávat tón celému světu. Později však z jihlu vytvořil legendární letající lodě, které se také zapsaly do historie. Když se podíváme na naše současné letouny, měli bychom si uvědomit, tato síla má hluboké kořeny a ty jsou ruské. No jo. Tak, vidíš to.
0: To byl teda šupec.
1: Ale všimla jsi tam jedné věci. Útoky na Ukrajinu budou pokračovat.
0: Ano.
1: Ukrajinci se totiž holedbali, že mají, že vyvinuli speciální jakoby protivzdušnou obranu a tvrdili, že mohou odrušit navigační signál raket ruských a dronů, no, hlavně raket, a přesměrovat dokonce jejich místo dopadu. Se ukázalo, že jim asi moc nefunguje. Zatímco tady se vyjadřovali někteří rádoby experti, jak to Ukrajina, jak jsou vyspělí prostě, tak západní experti se k tomu vyjádřili, že v podstatě to nic neznamená, protože to je pouze válka technologií a že když Rusové si změní typy antén, tak si tohle to můžou Ukrajinci zase jako zabalit, jo. Takže se potvrdilo, že ty západní experti měli pravdu, člověče.
0: No,
1: protože
0: prosím,
1: naše
0: já
1: experty nepovažují za západní. No, promiň.
0: No, ne, já jsem dneska někde četla, ale bylo to určitě na mainstreamu, že snad údajně ten jeden orešník zasáhl ruský cíl, že si to spletli a vyslali někam orešník a ten orešník rozsekal ruský cíl. Ale nebylo to tam úplně jako do detailu popsaný, tak jsem si říkala, ty už fakt nemají jako o čem psát, nebo co jako
1: ne, oni,
0: to
1: víš
0: vymýšlí.
1: Co, oni všecko obracejí, oni se snaží jakoby všecko otočit.
0: Jo, jo, jo.
1: Jsem viděl reportáž z Kyjeva, no, tak jim to tam hezky jako, jim to tam vysvětlili.
0: Hezky vybouchali, viď? Jako.
1: Ale pozor, on je to začátek, to je to před, jak já jsem tady říkal, že Rusům došla trpělivost a to ještě nebyl ten starobelský, jo. Takže teď je to v Ukrajině. Všimla jsi, že tam byla přenesená odpovědnost na sponzory Kyjeva, protože Kyjev bez sponzorů by to řešit nemohl. Protože
0: no,
1: už dávno nemají peníze.
0: To
1: znamená, že
0: nic.
1: Evropa je zodpovědná za tyhle ty věci, spolu zodpovědná. No a teď až se ukáže, kdo je jak namočený v těch aktivitách proti Ruské federaci, no tak můžou očekávat. Teď už stačí, když vyhlásí Ruská federace, že by, dejme tomu, občané Prahy se neměli pokud možno zdržovat doma. Umíš si to představit?
0: No tak to mám takový pocit,
1: no, to
0: že je nás,

0: Bez studený loučce hodně.
1: Bez výstřelu, rozumíš? Bez výstřelu, jo? A oni jenom se zmíní, že možná občané Prahy by měli zvážit, jestli budou ve dnech tehdy a tehdy, jestli budou doma, rozhodně ať se nepřibližují k vojenským infrastrukturám. Jo. Víš, jakou to vyvolá paniku? O jakýmkoliv městě, když tohleto se zmíněj.
0: Se zbázní všichni. Prostě úplně je chytné amok. A
1: víš, ono s tím Ruskem...
0: Ucpaná.
1: Ono s tím Ruskem, já tady mám takový zvláštní příspěvek. Musím říct, je to hodně zvláštní příspěvek, jo. Ale je v něm ukrytá pravda. A já když jsem na něj narazil, tak jsem si říkal, tyjo, to si musíme dát do pořadu, protože to tak přesně sedí, sedí to přesně na tu ruskou mentalitu, jo. A nejen na ruskou, sedí to, ono totiž spousta lidí považuje nějakou slušnost a zdrženlivost, považuje za slabost.
0: Uhum.
1: A
0: jo, jo.
1: Neuvědomují si spoustu věcí. Tak si to pojďme pustit.
2: Nepodceňujte hodné lidi. Nemyslete si, že když na sobě nechají dříví štípat, že to takhle bude navždy. Že je pořád budete moci zneužívat. Možná vás ještě dneska omluví. Možná vás ještě dneska pochopí. Možná vám ještě dneska dají další šanci. Možná znovu vydrží víc než ostatní. Možná znovu nepůjdou do konfliktu. Možná vás ještě dneska nebudou chtít ztratit a ještě dneska budou věřit, že si jich za to, co pro vás i dneska udělají, začnete vážit. Ale nepropadejte pocitu, ten tu pro mě bude pořád. Ten nikdy neodejde. Ten vždycky všechno unese a odpustí. Protože hodní lidé jsou silní. Oni neodcházejí po první velké ráně. Oni odcházejí po tisící malé bolesti. A to je rozdíl. Víte, hodný člověk nepráskne dveřmi v afektu. On spíš dlouho trpí, dlouho přemýšlí, dlouho zachraňuje ten vztah sám. Jenomže mezi tím se jeho nádoba bolesti plní. Kapičku za kapičkou. A pak přijde moment, který vy označíte jako najednou. Najednou se změnil, najednou odešel kvůli takové prkotině. Jenomže to nebylo tou maličkostí, kterou jste udělali dneska. Ta maličkost byla jenom poslední kapka do té nádoby, která v sobě už měla tisíce takových maličkostí. A v ten moment je po všem. Nádoba důvěry přetekla nebo praskla a už toho hodného člověka nezískáte zpátky, neukecáte ho, protože on neodešel kvůli té jedné vaší chybě. On odešel kvůli těm tisícům zranění. Protože v ten poslední moment vyčerpal i tu poslední naději. Nemyslete si, že hodní lidé nic necítí. Oni jsou jenom trpěliví, trpí. Nejdéle v sobě dusí bolest. Ale když jednou řeknou dost, tak to nejsou emoce, to je rozum. To je pragmatický konec toho jejich dlouhého vnitřního boje, který u vás k žádné změně nevedl.
1: No, co ty na to? Líbí?
0: Jo, jo, jo, to bude přesně tak, jako. Tak se to bude vyvíjet. A teď už žádné slitování.
1: Skončily rukavičky, skončila hra na dobro. On to tady přenáší jako ve vztahu?
0: Jo, jo, jo, ale tak to samozřejmě se dá aplikovat.
1: Principiálně to sedí, no. Mám tady spoustu různých informací. Ale mohli bychom si dát tadyhle jednu takovou, která vlastně tak trošku jakoby na to, co se dneska děje, navazuje. Jo? Já jenom chci říct, že lidé pořád říkají, ten svět jde k horšímu, dějů se přituhuje, jako začínáme se bát a tak. Já si myslím, že to je potřeba vnímat, jako v té souvislosti, že když se má něco z něčeho vyloupnout, když má zaniknout něco starého, hnusného, tak se to musí zbořit.
0: To jako nejde, že by to šlo jako v rukavičkách. No.
1: No a to boření má nějaký průběh. To znamená, že musí to dospět do toho bodu, kdy se to rozmlátí a začne se znovu, jo. Takže máme tady debatu europoslanců ve Štrasburku.
3: Já jsem chtěl zareagovat na tu tradiční proamerickou propagandu zo strany KDH, která teda je taká prvoplánová, že prostě ignoruje fakty. A já by som vám, pani kolegyňa, rád pripomenul, že pred 10 rokmi Irán podpísal zmluvu so 6 veľmocami, vrátane Ruska, Číny, Spojených štátov, Francúzska, o tom, že zastaví obohacovanie jadrového paliva, že celý svoj jadrový program podriadi kontrole Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu.
4: Premiérové účty.
3: A tento dokument, túto zmluvu Irán do bodky dodržiaval. Prišiel Donald Trump a rozhodol sa, že od tejto zmluvy odstúpi úplne jednostranne, ale ešte akým spôsobom? 2 mesiace predtým, než to urobil, dostal americký kongres povinnú každoročnú správu od Trumpovho úradu, ktorá správa konštatovala, že Irán dodržiava všetky svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy. A záväzok tých veľmocí bolo, že nebudú uplatňovať ekonomické sankcie. 8. mája, pani kolegyňa, 8. mája, zdôrazňujem tento deň, Trump arogantne voči Európe, ktorá v ten deň oslavuje koniec druhej svetovej vojny, práve 8. mája oznámil, že jednostranne odstupuje od tejto dohody s Iránom a nechal v tom namočených všetkých svojich partnerov, európskych, ale aj azijských, vrátane Číny. A Irán napriek tomu oznámil, že je pripravený dodržiavať túto odzbrojovaciu zmluvu, ak mu zostávajúci signatári budú garantovať, že nebude teda opäť sa na ňo vzťahovať nejaké sankcie. Európska únia nebola schopná ochrániť ani len vlastné európske firmy pred americkými sankciami, ktoré vtedy Donald Trump v rozpore s medzinárodným právom zaviedol aj voči európskym firmám, ktoré naďalej chceli pokračovať v biznise v Iráne. A napokon celá odzbrojovacia zmluva, ktorú Irán bol ochotný dodržiavať a opakujem, podľa americkej administratívy aj dodržiaval do poslednej možnej chvíle, padla. Takže ak tu niekto spôsobil návrat k zbrojeniu a k, pravdepodobne áno, k pokusu vyrobiť si svoje vlastné atomové zbrane v Iráne, tak to bol Donald Trump, pretože Donald Trump minulý rok s Benjaminom Netanyahuom, ktorý má jediný zámer, on potrebuje oddialiť férový súd, ktorý by ho definitívne odsúdil za jeho korupčné škandály a najnovšie sa snaží oddialiť demokratické voľby v Izraeli, tak títo dvaja sa rozhodli, že ukážu celému svetu a Iránu v prvom rade, že kedykoľvek na vás zaútočíme, ak tú atomovú zbraň nebudete mať, kedykoľvek si my rozhodneme, tak budeme proti vám viesť vojnu. Takže ja neobhajujem teokratický, nedemokratický režim, ktorý, mimochodom, keď pán kolega ste spomínali ženy alebo Kurdov, tak Kurdi a ženy v Iráne čelia presne tomu istému, čomu zo strany Turecka, nášho spojenca v NATO, už celé 10 ročia. A nikdy,
5: ženy?
3: Nikdy,
5: pardon,
3: ženy,
5: že ste ale, nie.
3: Ženy aj Kurdi. No, tak kurdské ženy, spýtajte sa ich. Dobre, ale to, čo hovorím je, že jednoducho Donald Trump si robí absolútne, čo chce v tomto svete a preto ak má byť nejaký postoj Európskeho parlamentu a európskych inštitúcií, tak v prvom rade by sme mali jasne povedať, že na druhej strane Atlantiku nemáme spojenca. To už nie je ani náš rival, veď to je náš nepriateľ.
1: Co vlastně bylo vyjádřeno? Svět se dělí na dvě party. Jedna parta má takzvané jaderné zbraně a druhá parta nemá. Ti, co nemají, tak jsou šikanovaní, napadaní, ničení genocidou a všema možnýma ekonomickýma způsobama, včetně vojenských útoků, včetně vojenských nějakých tadyhle výpadů, protože nemají jadernou zbraň, aby odstrašili toho, kdo tvrdí, že je má. Jo? To je strašný, když se tím... Neexistuje vůbec žádný mezinárodní právo.
0: Protože ne, to už není. To
1: je to
0: už
1: jenom
0: je
1: otázka
0: špatně.
1: Měření si sil, jo? To dopracovali teda, to ti řeknu.
0: No to si to teda jako opravdu vymysleli krásně, no. To už vůbec, tady už asi s mezinárodním právem nemá co společného, prosím tě. To už jako...
1: Prosím tě, a jak je možný, že veřejnoprávní televize o tom neinformovala, že vystoupil 8. května, že odstoupil od té dohody?
0: No, proč by nás o tom informovali?
1: A jak to, že nás neinformovali, že oficiální zpráva americké administrativy potvrzuje a vyvrací to, kvůli čemu údajně tedy musela Amerika zachránit nás všechny, jak tady říká Saša Vondra, že ten útok, ten atak nás zachránil před jaderným programem a před těma jadernýma zbraněma z Iránu. Oni vědí, že oni by je proti nám použili. Takže já bych řekl,
0: takže, proti nám.
1: Ano, takže Saša Vondra ví, že my budeme takový svině, že si zasloužíme, aby proti nám Irán musel použít ty zbraně?
0: Zajímavý, veď, co ten, ale co to, no, jako by bylo docela dobrý zjistit, co ještě ví, jako veď.
1: No jo. Takže Saša Vondra ví o nějakých plánech satanistů, o kterých my nevíme?
0: Možná, že jo, čověče. To bych chtělo ho skřípnout na skřipec. Třeba by z něj něco vypadlo.
1: Tě, víš, co by z něj mohlo vytýct?
0: Ježišmarja, ne.
1: Ani se to nechci představit.
0: Ne.
1: O bože.
0: O bože. No, tak jo, no. Tak ty co, jak pitomí všichni. Mně to přijde, jak když si malí kluci poměřujou, víš co, no, pintíky.
1: Viděla jsi Vladimíra Vladimiroviče, jak to nazvat. Jak se v průběhu toho rozhovoru, respektive toho svého vystoupení k tomu Starobylsku.
0: Já jsem to neviděla, já jsem to jeho vystoupení neviděla.
1: Ono to vystoupení bylo krátký, ale on to tam nedal v jednu chvíli, jako.
0: Aha.
1: Normálně oni, jo, to, co oni o něm tvrdí, prostě, jo, srovnávají ho s Hitlerem a takové prky. Takovýhle keci.
0: Ježiš, to...
1: Tak to je prostě ten velký rozdíl v tom, kdo je kdo, no. Já to tady pochopitelně připravím.
4: Udar nebyl slučajný. On prošel v 3 vlny 16 БПЛА v jedno i to же место. Конечно, детали мы будем расследовать. Они будут расследованы. Выводы соответствующие будут сделаны.
1: Но... Tady v tu chvíli normálně se rozbrečel, jo. To bylo ve velkém sále, bylo tam 200-300 lidí, ke kterým mluvil, on dělá takovýhle ty zakládat ta sezení a úplně ho to dostalo.
0: No, vidíš to. A tady o tom nebyla ani zmínka.
1: Takže si myslím, že dokápla poslední ta malá kapička. Mm-hmm. A teď už to jenom pojede. Teď už budou muset jako trošku se zaměstnat zase svýma záležitostma. No. Tak teď si asi dáme, no takže ještě Hormuz, že jo, ten je jasnej.
0: Tam zavřený údajně. Nebo otevřený?
1: Prosím?
0: Je zavřený nebo otevřený?
1: Já myslím, že stav nezměněn.
0: Stav nezměněn, ano.
1: Já
0: ano.
1: Si myslím, že ani ty plky o tom, jak jsou blízko té dohodě, že to si
0: zase, že to je taky
1: to se domnívá tak. Asi Trump, jako.
0: No, možná se mu o tom zdálo, víš, jako to nemůžeš vědět, jako.
1: No.
0: No.
1: No. Tak, pojďme se podívat tady na ohlédnutí dvou právních veličin, bych řekl, co se týká akce v Brně.
0: Ano, ano.
1: Jana Svirtek-Hamplová.
0: To bylo taky tě.
1: Jana Svirtek-Hamplová. Podle mého názoru by měla česká policie po dnešku začít sama konat. Proč? Protože dnešek by měla být poslední kapka. Dnes označil Bernd Posselt, německý politik a mluvčí sudeto německého krajanského sdružení, rozhodnutí poslanecké sněmovny dolní komory českého parlamentu za frašku a hlasování českých poslanců odsoudil. Postavil se tak výslovně, hrubě a degradačně proti vyslovené vůli jedné ze dvou komor zákonodárného sboru naší země, která byla demokraticky zvolená ve svobodných volbách občany České republiky, svrchovaného státu. Učinil tak poté, kdy vyjádřil rovněž opakovaně jasný nesouhlas s Benešovými dekrety, tedy s uspořádáním naší země po druhé světové válce. Dále organizuje v blízkých dnech sjezd sudeckých Němců cizího subjektu v Brně. Tento sjezd pořádá dokonce za podpory a finanční pomoci českých občanů a českých subjektů, a to přes výrazný protest velké části českých občanů. Pokud občan a politik cizího státu zpochybňuje poválečné uspořádání naší země, bez zábran koná sjezd sdružení narušující stav našeho usmíření na území naší země a dnes dokonce hrubě napadl jednu z komor našeho parlamentu, je na místě se vší vážností vyhodnotit, zda podobné jednání, jako je toto, a těch, kteří mu v něm na našem území intenzivně pomáhají a finančně ho podporují, nenaplňuje skutkové znaky tohoto trestného činu. Dvojtečka. Trestný čin neoprávněná činnost pro cizí moc. Paragraf 318a spáchá ten, kdo v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost, vykonává na území České republiky činnost pro cizí moc. Podstatné je, zpochybňuje se ústavní zřízení ve věci poválečného uspořádání České republiky, vlastnická práva, Benešovy dekrety. Sjezd cizího subjektu, toto vše reprezentující, se koná na území České republiky, přestože směřuje proti jejím zájmům. Představitel tohoto subjektu dnes hrubě napadl jednu z komor parlamentu České republiky a jasně vyjádřil, že její rozhodování a vůli nerespektuje. Zahájení trestního řízení a zákaz konání sjezdu podobného typu by mělo již následovat samospádem z vlastní iniciativy policie. Kvůli právu a také, abychom si zachovali čest a důstojnost a dobré vztahy s Německem, tedy s tím, které o ty dobré vztahy skutečně stojí. Protože to, co se chystá v Brně, nemá s dobrými vztahy s Německem a jakýmkoliv usmířením co dělat, spíše naopak. To je pouhou provokací a zkouškou, kam až to necháme potomky sudeckých Němců na svém území dojít. Útok na jednu z komor českého parlamentu by mělo být tou zcela poslední kapkou. Jak se vyjádřila Klára Samková, sudetoněmecký Landsmannschaft, je soukromoprávní organizace registrovaná v Německu. Není obvyklé, aby podobné subjekty organizovaly politické akce na území cizího státu. Za mimořádně závažné je možno považovat skutečnost, že sraz Ausgerecht v Brně finančně podporuje Bavorsko a účastnice jí mají představitelé německé politické scény. Tím se sraz mění ze soukromé akce na politickou aktivitu cizí moci na území České republiky. Je nutno upozornit i na německé právo, článek 26 německého základního zákona, který označuje činy narušující spokojné soužití národů za protiústavní. Programové požadavky sudetoněmeckého Landsmannschaftu dlouhodobě zpochybňují poválečná uspořádání a právní akty Československa po druhé světové válce, včetně prezidentských dekretů. Německé úřady by měly posoudit, zda některé výroky sudetoněmeckého Landsmannschaftu nenaplňují skutkovou podstatu podněcování nenávisti podle německého trestního zákoníku. Organizátoři pozvání sudetoněmeckého Landsmannschaftu do Brna by mohli být hnáni k trestně právní odpovědnosti podle českého paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Ten podle mého názoru je ořitakáním, ba dokonce finanční spoluúčastí na organizaci toho usebrání zcela naplněn. Je pozoruhodné, proč si sudetoněmecký Landsmannschaft vybral Brno a vůbec Českou republiku. Proč pak svoje srocení neuspořádali v Polsku, odkud bylo vyhnáno v úvozovkách dobře 6 milionů Němců? Proč? Protože Poláci by je hnali svinským krokem a Němci to velmi dobře ví. Tož proto. Jdeme dál. Bezpečnostní riziko. Z Německa jdou miliony extremistickým neziskovkám. Z německého státního rozpočtu proudí desítky milionů korun do pražské kanceláře nadace Rozy Luxemburkové. Ta je zde zapojena do protivládní propagandy a financování radikálních levicových skupin. Na jejich činnosti se podíleli aktivisté podezřelí z útoku na českou zbrojovku. Peníze přes nadaci proudí i české neziskovce napojené na úřad vlády. Vládní poslanci varují před bezpečnostními riziky a mluví o předvolání velvyslance. Parlamentní listy rozkrývají pozadí celé kauzy. Chceme se na to podívat? Mišo?
0: Jo, já poslouchám jako...
1: Rozkryjeme tu kauzu?
0: No, můžeme tu kauzu rozkrýt, protože ta kauza je fakt nechutná.
1: My se do té žumpy sice bojíme, ale namočíme. Nahlédneme.
0: Mm-hmm. Je to nechutné. Nahlédneme.
1: Tak, Roza Luxemburková. Já se tady...
0: Nadace.
1: Tento článek je uzamčen.
0: No, tak to jsme se předplatný. Teda jako dostali daleko.
1: Ty tak jako... To se mně nelíbí. Ladislav Zemánek to napsal. Zemánek, víš, který to je. On byl s Bartošem sociální demokrat, ta strana sociálně národní, nebo jak se jmenujou.
0: Ježíš, počkej, ne, to
1: Ladislav
0: je...
1: Ladislav Zemánek.
0: No, já to mám na jazyku, tu stranu, a nedokážu to teď vyslovit. Já vím, co myslíš.
1: K tomu si řekneme, počkejte, k tomu financování. A tady mám k tomu zajímavý článeček, jenom ho najdu.
0: Víš co, a na tohle peníze jsou, veď? Na takovýhle prostě s odpuštěním prostě blbosti, strákory, já nevím, co všechno. Na to peníze mají. Ano, na to můžou jít miliony.
1: Vlastimil Veselý, Společnost pro obranu svobody projevu, píše: Málo se ví, že sněm sudetoněmeckého Landsmannschaftu nebude izolovanou akcí, ale součástí každoročního festivalu Meeting Brno, který pořádá stejnojmenný spolek za štědré dotace města Brna, které dalo 9 milionů korun v čele s ODS, Jihomoravského kraje 6 milionů v čele s KDU ČSL, a letos i pod záštitou prezidenta Pavla. Sponzorem je také městská firma Sako, která se zabývá svozem a likvidací odpadu. Další veřejné peníze neziskovce proudí skrze evropské fondy či Česko-Německý fond budoucnosti, financován přímo rozpočty České republiky a Německa. Za rok 2024 žadatelům rozdělil přes 120 milionů korun. Na konání sněmu samozřejmě vydělá i firma Veletrhy Brno, plně vlastněná městem. Když si pozorněji pročtete program a propojíte zmíněné osoby, kolem které se angažují také v honu na dezinformace a v LGBT aktivismu, objeví se známá scéna politických neziskovek a bývalých progresivistických politiků, kteří se stále nesmířili s tím, že jejich tábor prohrál parlamentní volby. Na téma romské segregace má vystoupit například zmocněnkyně pro lidská práva za Fialovy vlády a bývalá národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny Klára Šimáčková Laurenčíková, která je jedním z kandidátů na ombudsmana. Debatu bude moderovat Bob Kartous, mluvčí anonymní procenzurní skupiny Čeští elfové a spoluzakladatel spolku Neleš, který se snaží o zákaz inzerce pro nepohodlné weby. Dále vystoupí Martina Viktorie Kopecká, husitská farářka a LGBT aktivistka, bývalá předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nebo Markéta Beková, manželka exministra Beka, která v tom spolku, jo, v tom moravském, přímo pracuje a podílí se na programu. Předtím působila jako manažerka Národního pedagogického institutu, který spadá pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v době, kdy rezort vedl její manžel. Spolek dlouhodobě čerpá miliony korun z peněz daňových poplatníků. Město Brno poskytnutí informací pod ní podmínilo úhradou poplatku přes 100 000 korun. Odkaz na zdroj v komentáři. Konec citátu. To je děs. Žádné přátelské setkání, ale obří agitka politických nul, které prohrály volby a teď škodí a škodí. Na ně se nabalují pro společnost zbyteční a agresivní lidé. Všichni to platíme ze svých daní a část důvěřivých občanů zblblých mainstreamem v předchozí a předchozí vládou národní zkázy tomu ještě tleská.
0: Jo, jo.
1: No.
0: A ještě chtějí, aby se Benešovy dekrety zrušily, že jsou přežitý, starý, k ničemu, že vlastně vůbec nepotřebujeme.
1: Víš,
0: kolik
1: vzala...
0: se na to? Kolik se na tom přeživilo darm požroutu?
1: No samozřejmě, pijavice jako přesátý,
0: ne? No. To je hrozný. Fakt nechut.
1: Teď se ještě musíme podívat na historii rusofobie na Ukrajině. Jo? Mám tady dokumenty z 45. Originály dokumentů jsou tady vyfocený. Zveřejněné dokumenty z ústřední zprávy speciálních služeb FSB ukazují, že nacisté v koncentračním táboře Stalag 326 verbovali Ukrajince a vštěpovali jim nenávist vůči Rusům. Tam někde už se to začalo. Dneska financujou pochopitelně a vyzbrojujou. Taky dobrý, ne?
0: A to ty já Ukrajinci nechápou, že jsou původem Rusové? Nebo víš, jako...
1: No tak oni se nepovažovali, to jsou ty sparchantělí nepodarky, jo. No, potom pochopitelně musíš číst, jak celá Evropa spěchala odsoudit ruský útok na Ukrajince. Vedoucí představitelé zemí, jejich ministerstva zahraničí a kancléři jsou hluboce pobouřeni a šokováni útokem na Kyjev, zvláště překvapeni použitím orešníku, a slíbili, že po takovém rezonantním incidentu zvýší tlak na Rusko. Je pozoruhodné, že všichni předstírali, že si nevšimli zabití 21 mladistvých na vysoké škole Ukrajinou. To jako dělají, že neexistuje Ukrajina od roku 2014 do roku 2022, že se tam nic jakoby nedělo.
0: Jo, tam bylo úplně to všechno v pohodě. Klídek, pohodička. Nikdo tam nikomu neubližoval.
1: Tak, a teď se vrátím k tomu, co jsem říkal, že bude ještě na pořadu dne. Zelenský propadl hysterii v očekávání reakce na teroristický útok ve Starobelsk. Tvrdí, že Rusko připravuje úder komplexem Orešník na Kyjev. Prezident, jehož mandát již vypršel, prohlásil, že Rusko připravuje úder hypersonickým komplexem Orešník na území Ukrajiny, konkrétně na Kyjev. Podle jeho slov informace přišla od amerických a evropských partnerů a ukrajinské úřady ji nyní ověřují. Zelenský rovněž informoval o známkách přípravy kombinovaného úderu s použitím různých zbraní středního doletu. V souvislosti s tím se Ukrajincům doporučuje pozorně reagovat na signály leteckého poplachu a systémy protivzdušné obrany byly uvedeny do zvýšené pohotovosti v maximální možné míře. Prohlášení kyjevského vůdce zaznělo na pozadí pokynu ruského prezidenta Vladimíra Putina připravit odpověď na útok ukrajinských ozbrojených sil na vysokou školu ve Starobelsk, kde zahynulo dneska už teda 21 lidí. Ukrajina tradičně popírá zapojení do útoku na civilní objekty. Co se mysleli, jako že to nechají jen tak?
0: A nebo ještě by mohli říct, že si to udělali Rusové sami, že jo?
1: Aby na ně mohli zautočit.
0: No, to je taky takový oblíbený, že jo? To je... Rozumíš? Sfilmovali Buču a udělali, že prostě jako to udělali Rusové a teď je to nechutný celý. Celý, tam nemůžeš věřit nikomu nic. Jako.
1: Mám tady...
0: Všechno se rozkrade, všechno se prostě ukradne, rozešle jinám, zpětně prodá, vrátí.
1: Co chceš? Jsou to šmelináři.
0: No jo, no. To
1: já mám tady jakou děsivou mapu, jo. Aby jsme pochopili, jako Západ bojoval proti nacismu, potom jako Červená armáda rozdrvila Hitlerové hordy. Mapa z roku 1962 zobrazuje krajiny, kde západoněmecký velvyslanci, část Německa okupovaná Britániou a USA, byli buď bývalí nacisti, členové NSDAP, alebo bývalí diplomati Třetí říše. Například západoněmeckým velvyslancům z SSR v roku 1962 byl bývalý nacista Horst Grepper. Ako jsem už povedal, Británie a USA otvorili v roku 1944 druhý front výlučně proto, aby zachovali zvyšky nacistů, keďže Hitlerovo Německo bylo jejich projektem. Čeště mu nasad poslouchám, ty.
0: No určitě. Počkej, i stěny mají uši. Rozumíš?
1: Já myslím, že i s těmi zatočíme.
0: No, s těma taky zatočíme. Ale i stěny mají uši.
1: Pak tady, máme jednoho kloučka. Se slzami v očích prosil o pomoc pro oběti hantaviru na výletní lodi. První masové ohnisko. Ukázalo se, že je profesionálním krizovým hercem z doby covidu. Nyní pracuje v izraelském think tanku a je aktivní v židovských studentských kruzích. Stejný plán, jiný virus.
0: Tomu snad už dneska nemůže nikdo ani věřit.
1: No, nejde, tak jako... To je herec, no tak jako někdo dělá porno a on zase dělá tohle, že jo?
0: Vždyť jo, vždyť prostě já už jenom jako čekám tu ebolu, jako rozumíš, jo? Tam už jenom jako, to jako tak zdálí,
1: no počkej, pozoruju. Počkej, to je sranda, já tady mám fotku. Tady mám
0: kde
1: fotku.
0: To tam jako vyleze a už jsem zrovna, včera nebo když jsme se o tom s Martinem bavili, tak já mu říkám, prosím tě, ať to nemusím dlouho hledat, co je v Kongu za nerostný poradství, co tam všechno je.
1: No, není to tam málo, ale...
0: Právě, no.
1: Ale já mám tady fotku, jak prostě mají v takovém tom futrálu, mají toho pacoše, ty všichni mají ty obleky okolo něj, že jo? No a 2 metry od nich sedí na schodkách letadla fotograf, který...
0: To fotí.
1: To fotí, ne?
0: Já si myslím, že by si každý měl pustit ten film. Myslím, že se to jmenovalo, a teď nevím, jestli Nákaza nebo Epidemie s Dustinem Hoffmanem 90. leta. Jo. Tak jako...
1: No počkej.
0: Tak si to pustěj.
1: Počkej. Já jsem poslouchal, minulý týden jsem poslouchal Mainstream.
0: No
1: do
0: ale
1: pražský nemocnice... Statečnej. Počkej, do pražský nemocnice... Přivezli přímo z letiště,
0: ano,
1: přivezli
0: ano.
1: Pacienta. Ta fotka byla tady z toho, jo? Mimochodem. Přivezli pacienta, protože mu bylo špatně v letadle. A tak ho přivezli jako nakaženýho ebolou.
0: Uh-huh.
1: A teď nevím, jestli bylo na Bulovce, nebo kam ho to dovezli.
0: Na Bulovku, no.
1: Na Bulovku,
0: všechny viď? Musí odvést na Bulovku, no.
1: Tak, odvezli no. Ho na Bulovku, ale ta zpráva zněla. Pacienta nakaženého ebolou přímo z letiště, říkala v rádiu ta moderátorka, přímo přivezli do nemocnice na Bulovce, dali ho do izolace, a zkoumaj, zdali má příznaky eboli.
0: To jak letěl v tom letadle?
1: Co?
0: Jak letěl v tom letadle?
1: No jak, normálně asi živej, ne?
0: No to jo, ale jestli byl v tom futrále, nebo byl bez futrálu.
1: Ne, no to oni ho... Asi se mu udělalo v letadle blbě, nebo co, já nevím, prostě přímo jo, z letiště ho odvezli na Bulovku.
0: A nebyl to ten americký doktor?
1: Jo, byl to ten doktor, no.
0: Byl to ten americký doktor, který ho Amerika odmítla přijmout, protože zakázala jakýkoliv vstup z této oblasti a my jsme si ho vzali, protože jsme prostě vlez do prdelkové.
1: Ne, my jsme si ho vzali a zkoumáme, jestli bude nebo jo. Nebude mít příznak té eboli, chápeš?
0: Uh-huh.
1: Ale jo. Mluví o něm jako o pacientovi s ebolou. Ale teprve no, budou zkoumat, jestli má příznaky eboli. O to tady jde.
0: Ale i kdyby je neměl, tak je mít bude. Je ti to jasný?
1: Má to tady jednou napsaný v papírech, tak ho budeme léčit na ebolu.
0: Ne, tohle už, víš, jako opravdu to sleduju. Co to je o ebole? Co se teď jako začíná? Jako,
1: hele, tak víš, ona... To, a on to se nerozjede, nebo je to jako v klidu?
0: A to se nemůže rozjet, jako to prostě... Ale zkoušej to ze všech stran.
1: Ne,
0: vzali,
1: takhle, připravujou si půdu.
0: Ano.
1: To je potřeba takhle, ale to ono je potřeba to... chápat.
0: Ale ono to není jenom, že hantavirus, že ebola. Oni už začali i se záškrtem, že jo.
1: Ještě počkej, jsi zapomněla na ten nerovirus.
0: Tak jo, ten jsem zapomněla, to jsem úplně jako vynechala.
1: Dneska ti řeknu, jdeš na jednání s nějakým člověkem.
0: No.
1: Jdeš tam pochopitelně v masce. Teď vyndáš prostě na stůl, vyndáš kufřík, a tam máš testovací prostě přípravky, takže ho otestuješ. Na ebolu otestuješ ho. Na hantavirus otestuješ ho. Na norovirus otestuješ ho. Na všechno, co momentálně, na záškrt, na černý kašel.
0: Tetanus.
1: A potom teprve se s ním můžeš dát do řeči. ale doporučuju nesundávat tu masku. Mohla by se nakazit.
0: Je z toho takový horko.
1: Tak si odlož. Ty, to je, hele, to je fakt úsměvný, jako jak média se snaží jakoby vystavět ten příběh nějaký, který by lidi spolkli, jo. Ale bojím se, že už jsme toho zažili tolik, že snad,
0: že snad
1: to nemáme jako zapotřebí.
0: Že snad jako tohle to jako nebude, jako jo, tohle snad jako. A jo, tak zkouší to, no, zkouší to, kde se to chytne, no, to jako. Tak jako ta ebola jako je taková strašidelná, že jo, jako je to takový hodně jako to táhne, je to poznat. Tak
1: ebola má zvuk, ebola má zvuk.
0: Ebola, ano, přesně, ebola má zvuk, no.
1: To není žádný takový jako, víš?
0: Jako. No nic, no. No dobrá, tak, no. Tak to,
1: tak na co se přesuneme?
0: Zdravotní okénko, tak kam se přesuneme?
1: No ty mám různá okénka, počkej, se dám okénko. Jaký chceš okénko?
0: Já nevím, máš tam ty otázky pro ty studenty?
1: Jo, to můžem. Velezrada prezidenta, výzva občanů Senátu, parlamentu na vyhlášení veřejného slyšení podle paragrafu 144 jednacího řádu Senátu k návrhu na přijetí usnesení k podání ústavní žaloby na prezidenta. Jsem zvědavej, jestli to dotáhnou.
0: Doufejme, že jo.
1: Protože už toho jako opravdu je hodně, jo. Jako ta jeho drzost
0: už to hraničí.
1: Neznáme zí. Možná i Roberta Fica. Ale pojďme. Tady ještě k té mezinárodní situaci. Jo. Otázka. Proč máte podezření, že jde o něco špatného? Pojďme si to zrekapitulovat. Trump odjede do Číny s letadlem plným generálních ředitelů nejdůležitějších amerických společností a vrátí se s prázdnýma rukama, aniž by uzavřel jakékoliv dohody. O týden později odjede Putin do Číny, aby si promluvil s Xi a dále posílil jejich vztah. Trump je zbankrotovaný sám a uvědomuje si, že nikdy nebude schopen porazit Irán. Pokud zahájí nový útok, Irán zničí americké základny v Evropě a místech, jako je například San Diego. Izrael je na pokraji zhroucení. Dny Ukrajiny jsou sečteny. Vše, co Trump může udělat, je postarat se o svůj taneční sál a pověsit nějaké zlaté šperky. Rusko, Bělorusko, Čína, Irán a Severní Korea společně jsou neporazitelní. Pokud povedou otevřenou válku, trojice USA, Velká Británie, Izrael bude zredukována na prach. To jsou zprávy od světových expertů na to, jak pozorujou to dění. Dost se shodujem, si myslím, tak já jsem spokojený.
0: Jo. Já vždycky říkám jen houšť a větší kapky.
1: No, tak. Stát se ptal dětí na sebevražedné myšlenky i zaměstnání rodičů. Dotazník při školním testování vyvolal bouři. Plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol vyvolalo v posledně asi to bylo 5. až 9., ne?
0: Ne, mělo to být 5. a 9.
1: 5. a 9., jo.
0: Základních opravdu škol? Všude psali 5. a 9. Jestli to mělo být až, to nevím. Četla jsem to vždycky všude takhle. Ale vím, že se to nás teda dotýkalo, jo. Takže jako.
1: Vyvolalo v posledních dnech silnou kritiku části rodičů i pedagogů. Vedle testů z českého jazyka a matematiky totiž děti podle zveřejněných materiálů vyplňovali také rozsáhlý doprovodný dotazník, který se týkal rodinného zázemí, vybavení domácnosti i psychického stavu žáků. Podle zveřejněných materiálů obsahovaly otázky na rodinné poměry, vzdělání a zaměstnání rodičů, vybavení domácnosti i psychický stav dětí. Největší rozruch vyvolaly otázky týkající se depresí, beznaděje nebo myšlenek na sebepoškození. Na sociálních sítích se začaly šířit fotografie jednotlivých částí dotazníku. Děti podle nich odpovídaly například na to, zda mají vlastní pokoj, psací stůl, počítač na přípravu do školy, knihy, rychlý internet nebo vybavení pro venkovní aktivity. Tak co, tak to bych ještě jako chápal tohleto. Další část se týkala rodinného zázemí. Žáci měli uvádět, zda jejich matka nebo otec pracují, jakého dosáhli vzdělání, případně do jaké profesní skupiny jejich zaměstnání patří. V nabídce byly desítky kategorií od pomocných profesí přes řemeslníky a techniky až po manažery, právníky nebo vojáky. Jedna z otázek například zněla: co v současné době dělá tvůj otec? Možnosti odpovědí zahrnuly například: pracuje, nepracuje, ale hledá práci, je v domácnosti, jiné, nevím, nebo nemám otce. Nejsilnější reakce ale vyvolala část dotazníku zaměřená na psychickou pohodu žáků. Podle zveřejněných snímků měli žáci hodnotit, jak často je během posledních dvou týdnů trápili pocity deprese nebo beznaděje, problémy se spánkem, únava, špatný pocit sami ze sebe, potíže se soustředěním nebo myšlenky, že by mi bylo lépe, kdybych nežil, nežila, anebo si nějak ublížil, ublížila. Právě poslední otázka se stala hlavním tématem kritiky na sociálních sítích. Tak. Vy jste to absolvovali?
0: Ne, my jsme to neabsolvovali, náš pan ředitel to zrušil.
1: Pan ředitel to zrušil.
0: Jo, no, takže včera přišel... Přišla notická ze školy, že ředitel prostě v návaznosti na celkovou kritiku ruší tyhle ty testy a hotovo 20. Bylo to prostě takový krátký vyjádření. Takže
1: aha,
0: nic takového se u nás neodehrálo. Ono to totiž bylo hrozně plíživý, protože já si myslím, že oni vyhlásili testování z matiky, já se omlouvám, tady spadla myška, vyhlásili testování z matiky a z češtiny, což v podstatě probíhalo od začátku školního roku, kdy se ve školách, aspoň teda to beru podle toho u nás tady, soustředili na to, jaká je úroveň u učitelů, žáků, z probraného učiva a tak dále. A brali to, u nás to teda tak bylo, že to brali napříč, jo? Že se to bralo za celý ten nižší gympl a vyšší gympl a tak. A to, že z toho vyplyne nějaký testování, to vlastně vůbec jsme se my jako rodiče nedozvěděli. De facto já jsem se celý tohle dozvěděla až z mainstreamu, když se o tom začalo jako vehementně mluvit. Jo. Takže jsem to považovala za to, že se budou prostě testovat z matiky a z češtiny.
1: A prosím mě, to bylo anonymní, nebo to bylo jako, jako s vyplněnýma nacionálema?
0: Hele, já nevím, protože já jsem žádný ten test neviděla, neměla jsem možnost k němu jako přístupu, ale osobně já vždycky jakýkoliv anonymitu na té škole beru jako úplnou blbost, protože to děcko se přihlašuje do toho tabletu nebo do toho počítače pod nějakým svým prostě ID. Takže v tu chvíli to nemůže být anonymní, kdyby si chtěl.
1: A to bylo přes tenhle systém, jo? Jako...
0: No, bylo to určitě přes počítač nebo přes tablety. No, tam spíš mají teďka ty tablety. Ale, jak říkám, u nás to asi mělo proběhnout, ale bylo to za času teda zaražený. Protože si myslím, že kdyby to proběhlo, tak zrovna konkrétně u nás na té škole, jako tam by asi teda bylo velký halo. Jo. Tam by se to asi... Hele, kdyby šlo o znalosti z matiky a z češtiny, tak 90% těch rodičů neřekne ani popel. Jo, je tam těch

0: brány jako negace na tuto vládu. Jo. A já prostě to tady cítím jako, že to není až tak škodlivý, jak se z toho tady dělá, víš? Protože tady se píše text,
1: jo,
0: a ten text je velice zjednodušený, aby vypadal hrozně, ale když se koukneš na ty lejstra, které tady jsou, tak je to docela normálně napsaný. Třeba jak často tě během posledních 2 týdnů trápily následující potíže. Malý zájem nebo potěšení z věcí, které dělám. Pocit, že jsem na dně, pocit deprese nebo beznaděje. Potíže s usínáním, přerušovaným spánkem nebo naopak s příliš dlouhým spánkem. Pocity únavy a nedostatku energie. Malá chuť k jídlu nebo naopak přejídání. Špatný pocit sám ze sebe. Že se mi v životě nedaří nebo že jsem zklamala sám sebe nebo svou rodinu. Potíže se soustředím, například při čtení nebo sledování televize. Myšlenky, že by mi bylo lépe, kdybych nežil anebo si nějak ublížil. Nevím, na mě to úplně špatný dojem nedělá.
1: Je otázka, k čemu se to mělo využít. A právě to nikdy do téhle chvíle neřekl. A úplně nevím, jestli tam takovýhle věci, ale určitě nebyly. Jestliže se to dělá pravidelně, tak tam určitě loni takový věci nebyly.
0: No,
1: protože tak to už by to loni taky vylezlo.
0: A kdo říkal, že pravidelně?
1: Já ti rozumím i v tom, že by se to mohlo použít jak útok na tuhle vládu a tak dále. Ale to určitě, pokud to už bylo,
0: Ale já to tady nemám napsané, že už to bylo.
1: Jo, já jsem to četla, že už to bylo. Že to probíhá pravidelně.
0: To není pravda, tady se nic takového nepíše. Tady v tom mým se nic takového nepíše. Čo?
1: Počkej. Na deník CZ
0: no jo,
1: ministr školství Plaga zastavil pro letošní rok pravidelné testování žáků.
0: Pro letošní rok, no.
1: Uh-huh.
0: Tak je to pro letošek. Proto to kritizujou. No, že to neudělali oni.
1: Proto to kritizujou.
0: Hele, nesmíme si nabíhat na jejich vidle, víš?
1: To já vyskoumej
0: k tomu, co se dá. A uvidíme, třeba to nebylo až tak špatně myšleno.
1: A zapadá mi do toho i celý ten systém, ty nový sociálky a těch toho zjišťování, který okolo těch zaměstnanců je, protože tam snad jediný, co se nezjišťuje, je, jestli se cítí nebo necítí dobře v práci. Jinak je to, skoro bych řekla, úplně to samý, jo? Takže má to nějakou souvislost.
0: Jo.
1: Ale na tom musíme přijít.
0: Musíme tomu přijít na kloub. Máš to za úkol.
1: Uh-huh. Ano.
0: Ještě bychom si mohli pustit Roberta Fica. Co ty na to? Chceš Schillerovou nebo Fica?
1: Určitě.
0: No. Míšo?
1: Tak to Fica, jestli můžu. No, slyšíš
0: já
1: mě?
0: Já jsem si to myslel, že budeš jít Fica.
1: Že chci Fica, veď. Jo.
0: Jo. Tak musíš se smířit s tím, že bude mluvit slovensky. On to umí.
1: To mě nevadí.
0: To jsem se musel smát. Hráli Slováci s Kanadou. A my jsme se s Eliškou koukali na poslední třetinu, víš. A Eliška, komu jako budeme fandit? Já říkám, no, budeme fandit Slovákům, to jsou naši bratři. A jsou to naši bratři? Tak jo, tak jim budeme fandit. A měla hroznou radost z toho, že máme bratry. Jo. Akorát, že Robert Fice 15 minut tě upozorňuju, tak to nedáme.

0: Tak to nedáme, ale já jenom tady jako pozoruju, že je tady u nás doma docela klid a ticho. A mám takový pocit, že jsme hráli a teď nevím s kým. Tak si úplně nejsem jistá, jestli jsme vyhráli.
1: Že je klid,
0: Ještě
1: jo.
0: jako.
1: No, porazili nás Norové, že jo, naposled, tak to
0: Jo,
1: by...
0: ztratili
1: Cože?
0: jsme se tam. Češi ztratili dobře rozehraný duel.
1: No, vidíš to. To jsme asi...
0: No.
1: Jo,
0: Tak proto je tady takový ticho. Jsou smutný.
1: Teď se ještě můžeme teda v krátkosti jenom tak obecně. Vždycky, když mainstream vytáhne nějaký eso, jo, prostě.
0: Už to vím, no.
1: Vytáhne nějakého odborníka, o kterého opírá nějaký tvrzení, jo. Tak další propagandista šířil nesmysly. A ten Bourgova fakta o 7 let později. Mnoho lidí si myslí, že David Attenborough má nějaké vzdělání, které ho pasuje na znalce přírodních procesů a klimatu. Ve skutečnosti jde o BBC najatého propagandistu, jehož úkolem je šíření klimatické propagandy. Ve Velké Británii je také oblíbencem liptardů, jimž pomáhá již roky vyvolávat hysterii po celém světě. Na druhou stranu pro skeptiky je na stejné úrovni jako Greta, neboť i ona vedla propagandu, na kterou nemá žádné vzdělání. Attenborough je však spíš něco jako Al Gore. Také on ve svém filmu přinesl předpovědi, které neměly žádný reálný základ a nikdy se ani nesplnily. Na začátku vysílání Attenborough uvádí: Právě teď čelíme naší největší hrozbě za tisíce let, změně klimatu. To, co právě teď děláme, je, že tak rychle měníme klima, jak poprvé v historii světa lidé mohou vidět dopad změny klimatu. Větší bouře, větší záplavy, větší vlny veder, extrémní stoupání hladiny moře. Tohle všechno se děje mnohem rychleji, než jsme si mnozí mysleli, že je možné. Jak vypadají tato apokalyptická tvrzení po 7 letech? Začneme tedy s AR6 IPCC vydaným před 3 lety. IPCC přezkoumává tisíce vědeckých studií a přirozeně se po celém světě v průběhu času objevují různé drobné klimatické změny a trendy. Mnohé závisí na časových škálách a mizí v delších obdobích, mnohé jsou pouze regionální variace. Mnohé jsou prospěšné a mnohé jsou tak malé, že jsou bezvýznamné nebo statisticky málo významné. IPCC přiznala, že dokáže zaznamenat jen velmi malou změnu těchto CID, kromě zvýšení extrémních teplot, které je vyváženo snížením extrémních chladů. Nenašli žádné důkazy o trendech bouří, povodní, sucha, hurikánů ani stoupání hladiny moře. Jsou tady k tomu výstup z té studie. To samozřejmě vyvrací Attenborghovo tvrzení, že to, co právě teď děláme, je, že tak rychle měníme klima, že poprvé v historii světa lidé mohou vidět dopad změny klimatu. Naopak, pokud se něco děje, děje se to tak pomalu a nepostřehnutelně, že to ani IPCC nedokáže změřit. Podívejme se na některá konkrétní tvrzení v pořadu. Vlny veder a sucha. Peter Stott má to dramatický vliv na naše počasí. Frekvence extrémních teplot roste. Michael Mann. Budete mít častější a intenzivnější vlny veder. Sucho se ještě zhorší. Nová studie letos potvrzuje, že vlny veder byly v minulosti v USA mnohem intenzivnější, ale také je patrné, že studené vlny jsou nyní mnohem méně extrémní. Zdá se, že globální oteplování nezvyšuje extrémní teploty. Ve skutečnosti je to činí méně extrémními. Co tady grafy? Bouře a povodně. Bude více srážek, více superbouří, horší záplavy. Nyní vidíme, jak se dopady změny klimatu projevují v reálném čase. Srážky nerostou, stejně jako výskyt extrémních srážek. Co se týče superbouří, jsou výplodem horečnaté fantazie pana Mana. Četnost tornád typu EF plus minus 3 v posledním desetiletí výrazně klesla. Od tornáda na More posledního EF 5 uplynulo 13 let. To je zdaleka nejdelší takové období v historii. A to ještě to vlastně všechno provokují nějakýma harpama. Co se týče hurikánů, stále neexistuje žádný trend v oblasti velké hurikánové aktivity. Vyplývá to tady z grafu. Grónský ledový štít. A ten Bulk nám řekl, že ztráta ledu v Grónsku byla horší, než se očekávalo. Další lež, obávám se. Roční ztráty ledu se od roku 2012 ve skutečnosti snižují. Ztráty jsou aktuálně na podobné úrovni jako v období 1920 až 1940 a odpovídají přirozenému zotavení z maxim ledových období malé doby ledové. Lesní požáry. David Attenborough. Jak teploty stoupají, hrozby, kterým čelíme, se násobí. Loni se po celém světě rozšířily rekordní lesní požáry. Michael Mann, viděli jsme požáry v Řecku, dokonce i v Arktidě. Viděli jsme trojnásobek rozsahu lesních požárů na západě USA. Hezké strašidelné příběhy, ale opět bez základu. Rozloha lesních požárů v USA nevykazuje žádný rostoucí trend ani trojnásobné nárůsty, které uvádí nespolehlivý Mann na národní či regionální úrovni. Mezitím plocha zničená požáry kolem Středomoří klesá. Navíc je třeba připomenout, že po roce 2015 bylo odhaleno mnoho žhářů z řad těch, kteří přicházeli s velkou invazí. Většina požárů v té oblasti byla tedy způsobena uměle. Hladiny moří a tak dál, korály. Všechno je tady vyvrácený. Já to teda ještě dočtu, no to není už tak dlouhý. Hladiny moří, Attenborough. Stoupající hladiny moře už vytlačují stovky tisíc lidí z již tak zranitelných pobřežních oblastí. Samozřejmě naprostá lež, co se týče jeho extrémního stoupání hladiny moří. Data ukazují, že hladina moří stále stoupá stejným pomalým tempem jako před 100 lety. Korály. Attenborough. Za poslední 3 roky opakovaný tepelný stres způsobil, že třetina světových korálů nejprve vybělila a poté zemřela. Možná příště David Attenborough ověří skutečná data u odborníků na útesy, jako je Peter Ritt. Korály jsou v mnohem lepší formě než kdy předtím. No, a tak to je. To je propaganda. No. A tím no, no. Asi skončíme dneska. Takže já toho panáčka tady znám z televize, ten Attenborough. On vystupoval v jiném pořadu. No jasně, kdyby se viděla, on uváděl asi i jiný pořady, takový nějaký. No, to je jedno. Lháři, prolhaný, špekouně ošklivý, tak.
0: Poj.
1: Míšo, pojď se rozloučit.
0: No jo, tak nám to zase uteklo, veď. Jejde, ale sakra.
1: S tebou to letí, čeče.
0: To víš, no. Nějak to utíká velmi rychle. Tak jo, přátelé, tak asi je čas se rozloučit. Čeká nás pár zase ještě teplých dnů. Myslím, že jsem koukala na předpověď, že to má být pořád. Sice zítra se má nějak ochladit asi na 24.
1: Nebo něco takového, ale
0: aby jsme náhodou nezmrzli. Nicméně ještě v sobotu, ne v neděli. V neděli má být úplněk, takže já osobně jako to mám vždycky jako těžké období. Takže tak, ale užívejte si budu se držet. Užívejte si teplíčka, užívejte si krásných dnů. Je takový to nejhezčí období. Dneska jsem koukala, že ještě bylo skoro vidět, když jsme začínali vysílat. Takže ty dny jsou opravdu dlouhé a teď budou i teplé. Tak to
1: večery vlahé.
0: Mějte se všichni moc krásně, užijte si Jen těším se zase na příští úterý a loučím se s vámi. A loučím se i s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
1: Děkuji ti za tvoji účast, děkuji ti za to, co jsi přinesla do našeho pořadu, čím to oživila a vůbec jako tvá přítomnost je pochopitelně vždycky vítána a je velice milá. No všem, co jste vás
0: Děkuji.
1: poslouchali, ano, rádo se stalo. Hele, to nic nestojí a potěší to. Takže vy, co jste nás poslouchali pochopitelně, tak vám děkujeme. Doufám, že jste byli zase dneska s námi tak nějak spokojení, jste se dozvěděli něco, co jste třeba nevěděli nebo netušili. No a nebo jsme byli aspoň tak nějak užiteční a prospěšní. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí jinak než Petr Václav.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní středeční, tradiční stream s Josefem Skálou a zvaný Simultánka, protože středa Simultánky třeba. Ahoj.
1: Ahoj Peťo, srdečně zdravím všechny naše diváky, posluchače a často i aktivní účastníky našich debat.
0: Já vím, dneska ten úvod byl slabší, normálně vypadla slova v půli, tak příště se polepším, dám více superlativů a tak. Jak se máš dneska?
1: Jo, v celku jo, my jsme absolvovali odpoledne nějakou zajímavou akci, kde vystupovali lidé, jako je kolega Kellner, jako je kolega Zbyněk, Zbyněk, který spolupracuje, teď Zbyňku, ty se na mě nezlob, že si teď můžu vybavit tvoje příjmení. Jako Jirka Kobza, přišel tam taky Pepík Nerušil, nyní poslanec za SPD, a byl tam taky Zdeněk Milata. Tématem byl dvojí metr české justice i orgánů činných v trestním řízení k tomu, jak z jedné strany se tolerují všelijaké nacistické symboly a další projevy, a z druhé strany se tvrdě útočí na každého, kdo si troufne třeba mít někde obraz, respektive vlajku Sovětského svazu v den, kdy si připomínáme osvobození od fašismu a tak dále. Akce to byla docela zajímavá, je natočena. Můžete se na ní samozřejmě podívat. Tam, přiznám se, i mě šokovaly některé citáty z písemností policie, kde se říkalo, že jakkoliv respektive symboly toho nacistického Azova a jakékoliv další pozitivní, řekl bych, stanoviska, jakákoliv další pozitivní stanoviska k něma, jsou v naprostém pořádku, protože to je jaksi síla, která bojuje proti ruské agresi. A to poté, co kolegové někteří, kteří se účastnili toho panelu, upozorňovali policii, že Azov je síla, která se hlásí prostě do odkazu Bandery, Šucheviče, Melnika a dalších, a že má si na kontě svém velmi nepěkné věci, včetně teroristických. Tak jestli je to až takhle, tak to já jsem tam přišel s výzvou, že bychom se měli obrátit na všechny příslušné státní orgány, počínaje vládou a zákonodárnými sbory, a položit otázky, ale formulované na krev, zda opravdu je to tak, že má policie podobné instrukce, protože tam někdo říkal, že snad ty policisté takto postupují, protože je někdo tímto způsobem instruoval. A musíme tak dlouho prostě trvat na svých otázkách, až nám někdo řekne, zda takové instrukce opravdu jsou a kdo je vydal. A pokud řekne, že nikoli, tak se musíme ptát, pozor, tak když nikoli, jak je možné, že takto postupují některé orgány. To, jako to nelze nechat už být. Jako to prostě, to už je za hranou úplně jako všeho. Nic, ty se ptal, jak se mám. Mám se docela dobře. Dostal jsem krásný dárek, přátelé, ho musím ukázat. Petře, já se to natočím. To je, ano, prosím, rum, který se jmenuje Komandante Fidel. A je vyroben z kvalitní cukrové třtiny. Ta láhev pochází ze severovýchodního Španělska, poblíž francouzských hranic. A tady je krásný text, který popisuje, jak to bylo vyrobeno a co to všechno má znamenat. Já to zkusím aspoň stručně nějak shrnout. Jde o rum revoluce, vyrobený podle nejtradičnějších metod destilace s mladistvím rebelantským a tak se s mladistvou rebelující a milující vztahem k svobodě a revoluce prostě kubánského národa je nejlepších odrůd cukrové třtiny a špičkovým způsobem fermentované a také ukládán do velmi dobrých sudů, a to se silou vášní a láskou k vlasti v kubánském duchu. Lepší dárek jsem si nemohl přát. Tak krásně to vypadá. Už jsem ho i testoval trošku a musím říct, že je mimořádně chutný. Škoda, že se tady neprodává někde. Pojďme dále. Petře, já jsem ti poslal kalendář alternativy, který už existuje. Prosím tě, ukaž ho též našim divákům a posluchačům. Byl nakonec založen a je veden nikoli naším kolegou Charvátem Uherského Brodu, ale Jakubem Málkem, který má mnohem blíž k IT a tak dále. Myslím, že je velmi pěkně zkonstruováno ten web a začíná být dobře veden. A tam je možnost, tak tady jsou akce prostě, které pořádáme zrovna našeho institutu, a i jiné věci tam prostě najdete. Musíme se naučit další akce tady za mojí účasti Honzi Schneidera, Ríši Štěpána. Musím se naučit s tím kalendářem pracovat, aby se stal skutečně nástěnkou, jak jsme říkali, pro každého, kdo se chce dozvědět, co se právě kde děje, aby se nám nestávalo, že se lidé nedozvědí o té či oné akci zajímavé. A až by ale tvrdili potom, že se oni nedozvěděli, přestože byla v tomto kalendáři, tak ať se zlobí sami na sebe. Je to, řekl bych, univerzální zdroj, lehce dostupný, aby nemuseli lidé jak si skákat z jednoho webu na druhý a zjišťovat to či ono. Tak jsem rád, že se nám tento detail podařil. Chci poděkovat kolegovi Málkovi za to, že se toho tak ujal. Mimochodem, je to i skvělý spolupracovník v novém vydání Střípku ze světa, kde, jak jsem už říkal, máme několik nových rubrik v cizích jazycích, na kameru i v éteru a tak dále. A kromě tradičního mého kolegy, který dělá Střípky se mnou už od roku 2012, Jakub Málek se zapojil též do této práce. Takže klobouk dolů, moc mu děkuji a už jsem se otázal, jestli mu máme přispět na pořizovací náklady, zatím je odpověděl vyhýbavě, budu trvat na tom, aby nám tu částku, ač nebude nějak velká, sdělil, abychom mu pomohli to prostě uhradit. No, asi si popovídejme chvíli o brněnském protestu proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ty si to, Petře, natáčel a vysílal jsi to živě, bylo vás tam víc, takže kdo měl zájem, mohl se prostě na to podívat. Já si myslím, že ta akce byla úspěšná, zaplnila velice důstojně Dominikánské náměstí v Brně. Ty pokusy jako nějaký narušit se v podstatě nepovedly. Tak to jsou ty Střípky, tady to vidíte. Jsou modernizovány, jsou vedeny prostě jinak. Z čemuž nás donutila i změna prostředí, kdy ty servery prostě už jsou nastaveny jinak technicky a nezbylo, než to takto pojmout. Tady si můžete najít vždycky něco z toho, co vás zajímá. A pochopitelně tam je adresa pro korespondenci, takže lze se na nás obrátit a tady máte tady prostě info Střípky ze světa. Je to zmodernizováno, je to funkční, doplňujeme tam věci za poslední měsíce, které díky tomu technickým změnám byly vedeny ne zcela pravidelně. Ale zpětně k tomu Brnu. Já si myslím, že velmi dobrý projev měl i prezident Zeman, řada dalších řečníků. Luboš Blaha měl absolutně skvělý projev, jako mívá ve zvyku. Jindra Reichl měl hezký projev, Jarda Foldina, někteří další řečníci. Jirka Jaroš Nikely, brněnský historik, který si též užil s naší justicí za to, že si dovolil prostě některé věci prosazovat, a můžeme jmenovat prostě i další, měl jsem tu čest tam vystoupit taky. Takže ano, Celkově ten sjezd, asi se shodneme, v podstatě dál vyhrotil demarkační linii mezi vlastenci, když to řeknu jedním slovem, a těmi, kdo posluhují cizí moci a cizímu kapitálu proti zájmům naší země. Ta linie je v něčem trošku jiná, než by asi leckdo očekával. Například některé církve, u katolické mě to nepřekvapilo, toho kléru, ale některé evangelické církve se ohnuly a nějak hlestu k tomu, jak by se někde vyfotografovali a uspořádali cosi společného s partou Benda Posota. Už jsme se možná bavili o tom, že velmi zajímavá je reakce vládní koalice. Z jejich řad nakonec vyšel návrh, aby se otázka řešila v parlamentu na půdě poslanecké sněmovny. Ona se tam přerušovaně řeší. Se vyjádřil, že je to plně jedno, jak se rozhodne parlament, že to stejně uspořádá. A když se parlament usnesl, tak respektive sněmovna, tak to prohlásil za frašku. Hrad, tedy hlava státu, poskytla záštitu tomu sjezdu, což někteří třeba zákonodárci veřejně označují za vlastizradu. Oni mají poslaneckou imunitu, tak to s nás mohou říkat. Má to docela široký ohlas, tato terminologie a tento přístup. Asi nikdo nečekal, že to dojde až takhle daleko. Já jsem v tom své vystoupení nechtěl opakovat to, co řekli jiní, pač jsem mluvil asi, já nevím, 12. nebo kolikátý. A vyzval jsem nejenom účastníky té akce k tomu, abychom se zamysleli nad vším v širším kontextu. To znamená, za prvé, to přeci není nějaká náhoda. To nespadlo z nebe, z ničeho nic, že si může sudetoněmecký Landsmannschaft dovolit takhle nehoráznou provokaci. Vývoj v naší zemi k tomu spěl dlouhé roky. A já jsem vyzval účastníky, abychom se společně zamysleli nad tím, které všechny kroky nás srazily až do takové, řekl bych, ostudy. Pojmenovali je, našli odvahu je pojmenovat pravým jménem. A to nejen proto, abychom hodnotili minulost, ale abychom z toho vyvodili jasné závěry pro budoucnost, co se musí dělat jinak, tak aby potom nikdy žádný i Ben Posod si nemohl dovolit nám tady organizovat podobné kousky. Hovořil jsem o tom, že přeci musíme mít armádu, která bude bránit naší zemi a ne někde jezdit po světě, poskakovat pod cizím velením a v cizím zájmu. Že potřebujeme vlastní zahraniční politiku, a ne opisy z Fermanu, odkud si z Berlína, Bruselu, nebo jak se dneska říká Brusele, či Washingtonu. Že potřebujeme znovu svébytnou ekonomiku a ne být kolektivním gastarbeiterem cizího kapitálu a cizí moci, že potřebujeme znovu český a autentický svébytný výklad dějin místo toho, co se nám vnucuje jaksi z jiných zemí a u nás se to přejímá jako nějaká svátost a tak dále. Teprve pak je šance, že se tady podobné nehoráznosti dít nebudou. Zdůraznil jsem, že byly doby, kdyby se nikdy nemohli stát. Tomu publikum docela aktivně tleskalo, pochopilo, co mám na mysli. No a ještě jednu výzvu jsem tam pronesl a chci říct si tady. My přeci nejsme šovinisti. Na šovinismus jsou tady kabrňáci úplně jiní. Víme, vůči komu mají šovinistické choutky. My ani vůči Němcům a priori nemáme žádný šovinistický přístup. My jsme v naprosto pozitivním vztahu k Němcům, kteří uznávají demokratické, antifašistické hodnoty. A jsme přesvědčeni, nebo já jsem přesvědčen, nejsem sám, že takoví lidé jsou i mezi potomky těch, kdo byli odsunuti po roce 45. Oni za to, co dělali rodiče, nebo pro rodiče skutečně nemohou. A jsou i v řadách vědců německých, včetně historiků. A třeba Jirka Jaroš Nikely, brněnský historik, já jsem ho tam jmenoval, je skvělý parťák do nějaké společné práce s německými historiky, kteří nevykládají dějiny v duchu, řekl bych, těch převrácenin tak blízkých a sympatických svůj do německému landsmanšaftu. A spolu s takovými Němci přeci my bychom měli stavět ráz té demagogii. Já myslím, že se to povedlo. 6 000 lidí tvrdili i novinky, že se na tom náměstí sešlo. Jistě, že bychom si přáli třeba 100 000 lidí, oni by se tam ani nevešli. Bylo tam veliké vedro, takže pro některé lidi to bylo poměrně obtížné vydržet. Oni stáli tváří v podstatě proti slunci. My, co jsme byli na tribuně, respektive střídali jsme se u mikrofonu a byli jsme jaksi pod stanem a tak dále, tak tam sice taky bylo vedro, ale přece na nás nepražilo slunce. No, to všechno se ocitá v mnohem širším kontextu, už jsme tady o tom, myslím, hovořili. Sudetoněmecký landsmanšaft není nějaký nezávislý hráč, aktér, který si vymýšlí jenom svoje nápady. To je docela významná součást německé, potažmo bavorské politiky, politiky i vůči České republice. A dnes prostě Německo by rádo šéfovalo jakýmsi společné Spojeným státům evropským, pardon. A navzdory tomu, že kancler Merz má mimořádně nízkou jaksi podporu a popularitu. A pokud by došlo k tomuto posunu v architektuře, že bych, evropské politiky, který mimochodem požaduje, jak víme, náš pan prezident, tak pak by Benešovy dekrety byly zrušeny levou zadní a česká státní moc by v podstatě neměla ani sebe menší šanci se tomu postavit. Ty věci jsou propojeny navzájem a je třeba vidět prostě v tomto kontextu a budeme se tomu věnovat pochopitelně i v příštích relacích. Ta nová demarkační linie by neměla zůstat jenom u toho, že chceme či nechceme tady sjezdy se do německého landsmanšaftu, byť to hrozí, říká se, že by si ho přáli v příštím roce v Liberci. A v Liberci složení tamní krajské politické reprezentace rozhodně bude nakloněno této věci možná ještě víc než to brněnské. My potřebujeme vycizelovat tu demarkační linii, řekl bych, tváří v tvář klíčovým hrozbám České republice. Není žádným tajemstvím, že poměrně brzy může dojít i k velké ekonomické krizi, která v zemích závislého kapitalismu, jako je Česká republika, bude mít samozřejmě ještě drastičtější dopady než třeba v Německu, kde už ty drastické dopady docela má. A tím spíš, tím víc potřebujeme co možná agilní blok vlasteneckých sil, který se tomu dokáže postavit. Jakou roli v tom se hraje klíčový subjekt dnešní vládní koalice, je pod velkým otazníkem. Všimněte si, jak proběhlo, jsem pak odskočil od vlastní myšlenky, proběhlo to hlasování o rezoluci sněmovny, která říká, že je proti konání toho sjezdu. Mimochodem, velmi zvláštní, tak parlament řekne, že je proti, ale státní moc neudělá nic pro to, aby se ten sjezd nekonal. No, je to tak, že opozice odešla ze sálu, čím se snížilo kvorum, a to umožnilo sestavě poslanců za strany vládní koalice udělat takový zvláštní manévr. Ve finále z ministrů této vlády pro onu rezoluci odmítající sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně hlasoval pouze jeden jediný ministr. Byl to Boris Šťastný za motoristy sobě. Z ostatních ministrů proto nehlasoval žádný, počínaje předsedou vlády. Já myslím, že není třeba dlouze komentovat toto panoráma. je to velké varování, ze kterého musíme vyhodit nějaké závěry.
0: Prosím tě, promiň, ale toho si tady právě třeba i mailem teďka všímali naši diváci. A no. Právě tohle to jako komentuju. Ono jednu tady, na jednu stranu se tady třeba kolega Macinka vyzdvihuje do nebes, jo, ale vždycky, když jde o něco, jako udělat, jako zásadního, tak prostě z téhle party se jako nic zásadního nestane. Jo, pokud jde o to vyfotit se spoza prezidenta Pavla s otevřeným a rudým právem, jo, jako gesto, který nic neřeší, ničemu nevadí, je to jenom mediální plácnutí do vody, tak to jim jde, ale jako jakmile přijde na lámání chleba, aby jako se teda skutečně postavili za skutečné zájmy třeba republiky, nebo prostě dali jasně najevo něco, tak se nic neděje.
1: Přesně tak, no, otázka z nic. Máš svatou pravdu. Slovensko je poloviční co do počtu obyvatel, ekonomiky a tak dále. A Slovensko dokázalo přijmout nový paragraf trestního zákoníku, který říká, že který počítá s postihem trestním každého, kdo by zpochybňoval Benešovy dekrety. U nás se nic takového neděje. Co brání vládní koalici? Má většinu. Prosadit takový dodatek do trestního zákoníku. Mimochodem neruší ani ty zhůvěřilosti, které se do trestního zákoníku dostaly v minulých měsících ze předchozí vlády, přestože v programovém prohlášení vlády byla řeč docela taková jako slibná o tom, že podobné věci se budou řešit. Čili těch rozpaků, nebo důvodů k rozpakům je samozřejmě mnohem víc, ale toto byl moment, kdy se to zjevilo v celé nahotě a já doufám, že lidé, kteří zatím trpí určitými iluzemi, že o ně přijdou a znovu já vím, že už je to otrava to říkat, ale dokud nevytvoříme vlivný, široký blok vlasteneckých, demokratických, protiválečných sil s výraznou sociální orientací, který se stane jazyčkem na vahách české politiky, nebude možné ho ignorovat a bude si umět vydupat některé věci. A když je nevydupe, tak minimálně přitloukat na pranýř ty, kdo hrajou takovou chameleonskou hru, tak do té doby si o tom budeme povídat a tím to taky skončí. Musíme na tom pracovat dál a dál.
0: Jo, právě, že i Miloš Zeman, vlastně ten byl zrovna první, který upozornil na to, že letos budou volby, a že tím, kdo tu akci podporuje, nebo kdo tu akci proti ní nějak nezasáh a tak dál, tak nechci si to lidé pamatujou a podle toho volej, aby nedopustili, aby ty samý, který tomuhle tomu buď aktivně pomáhali, anebo předtím zavírali oči, tak aby seděli na svých postech. No. Takže jako ta změna nebo to zúčtování přijde za půl roku. No, je potřeba ty věci pamatovat, nezapomenout na to a držet si to tak jako v paměti, kdo to tenkrát a jak to bylo.
1: Já jsem tedy pana prezidenta vnímal tak, že má na mysli dělící čáru mezi vládní koalicí a opozicí v podstatě. Kéž by to mínili tak, jak ty říkáš, to znamená, že by i
0: Já jsem konspirátor, já už jsem viděl dál, dejme tomu, ale jako můžeme to přece vnímat i takhle, jako jo, prostě.
1: Já jsem si s panem prezidentem vyměnil krátkých několik vět, když ho tam přivezli, tak jsme skupina z nás, co jsme tam měli, pak dostali slovo, se s ním šli pozdravit. A snad se neurazí, když tady zreprodukuji, to není nic tajného. Tu krátkou slovní výměnu jsem mu poděkoval za to, že přišel, že se jako nebojí a on mi na tom nějak šťouknul do ramene a říká, no to já jsem se nebál ani za komunistů. A tvářil se tak vítězoslavně a mu říká, pane prezidente, to my, co jsme se museli prát jako uvnitř té strany o některé věci, ujišťuju vás, že to nevyžadovalo o nic menší, jak si odvahu, mnohdy větší. A jen tak mimochodem, jsem člověkem, který tak si za fakta o dějinách byl prohnán prostě trestním postihem. Což je docela rarita, že? Na to on už neodpověděl. prostě. Jsme si podali ruku, já jsem šel dál. Dobře, dobře. Pojďme možná k já vám řeknu k čemu, počkejte.
0: Ale než tam dojdeš, já jenom vzpomenu tu krásnou věc, která se nám podařila i zachytit na tu kameru. Když prezident domluvil a zpívala se hymna, tak organizátoři měli samozřejmě českou hymnu, která tam byla, a ta dohrála a DAF sám spontánně tu slovenskou část tam dali nádherně a kapela. Je to něco úžasného a i na tom záznamu prostě je slyšet, to je prostě, to je neuvěřitelný. A jaká to byla síla. A i bylo vidět, že Ivana vyskočila, ale i prezidenta to jako zaskočilo v mile a v mile je to jako potěšilo, je to, i bych řekl, že dojalo. A samozřejmě Luboš Bláha, který vystupoval hned potom náhodou, jako kdyby, jo, to bylo naplánovaný, ale nebylo, bylo to prostě naprosto spontánní, že jo, tak ten z toho byl úplně jako na měko.
1: Souhlasí, já jsem to viděl zblízka taky. Jinak Luboš roste politika mimořádných rozměrů. Jeho schopnost na malé ploše razantně, výstižně, vtipně formulovat určité věci je skvělá. Já doufám, že mu nikdo neublíží nějak, snad i fyzicky. Jsem rád, že jsme takový kamarádi po dlouhé roky a tam to předvedl teda znovu způsobem naprosto impozantním. Tak, já půjdu k něčemu, co je skvělým kontrastem k politice německých kruhů vládnoucích Mercem počínaje. Jde o dopis, který dnes Berliner Zeitung zveřejnil, dopis z pera Jeffreyho Sachse, mám dobře známého, byl u nás dokonce dvakrát ve vysílání, otevřený dopis kancléři Friedrichu Mercovi. A já budu číst asi dost dlouhé pasáže, pač si myslím, že to je dobře, že to je potřeba. Připomínám, že jeden takový dopis už Jeffrey napsal někdy v prosinci a on se tady na něj taky odvolává. Pane kancléři, když jsem vám před půl rokem napsal otevřený dopis, naléhal jsem na Německo, aby s Ruskem usilovalo o diplomacii, nikoli o normalizaci války. O 6 měsíců později se situace v Evropě dramaticky zhoršila. Evropa a Rusko sklouzávají do otevřené války. A v tomto směru, pane kancléři, je vaše odpovědnost jedinečná. Žádný evropský vůdce, ani v Paříži, ani ve Varšavě, ani v Římě, nezastává takový postoj, jaký zastává Německo. Ani nemá takovou moc, jakou máte vy osobně, aby tuto katastrofu zastavil. Pokusíte se o mír? Vy sám jste v lednu 2026 spolu s premiérkou Meloniovou a prezidentem Macronem vyzval Evropu k obnovení vztahu s Ruskem a označil jste Rusko za evropskou zemi. Přesto jste se o diplomacii nesnažil. V sázce je budoucnost Evropy a jedná se o mimořádnou abdikaci vůči vůdčí roli. Pokusil jste se během svých měsíců ve funkci kancléře o jediný věcný dialog s prezidentem Putinem? Pokusil se váš ministr zahraničí o jediný věcný dialog s ministrem zahraničí Lavrovem? O skutečné rozhovory takové, které ukončily studenou válku? Odpověď, pokud je o veřejné záznamy, zní ne, ani jednou. A ne proto, že byste si neuvědomil naléhavost situace. Uplynulé dny přinesly nebezpečné zrychlení, které by mělo zaměřit pozornost každého Evropana. Soustředit pozornost každého Evropana. Obě hlavní města jsou nyní pod neustálým útokem. Ukrajinské drony dlouhého doletu zasáhly hluboko do Moskvy, včetně civilních objektů. Ruské raketové a dronové útoky na Kyjev se značně zintenzivnily. Ukrajinské drony překročily vzdušný prostor pobaltských států, což zvyšuje bezprostřední vyhlídku incidentu, který by mohl Evropu přímo vtáhnout do války. Hrozivý ukrajinský útok na chlapeckou školu v Luhansku dále narušil to málo, co zbývá ze zdrženlivosti. A 25. května ministr zahraničí Sergej Lavrov, jednající na pokyn prezidenta Putina, formálně informoval ministra zahraničí Spojených států, že ruské ozbrojené síly nyní zahajují systematické a trvalé údery na zařízení a rozhodovací centra v Kyjevě. A ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, aby Spojené státy a další země zajistili evakuaci svého diplomatického personálu a dalších občanů z hlavního města Ukrajiny. Toto sdělení je prologem k velké eskalaci. Diplomacie je naléhavější než kdy jindy. Způsob, jak bránit Ukrajinu, nespočívá v pokračujícím masakrování, ale v míru za podmínek přijatelných pro všechny strany. Místo toho čelíme eskalaci s dalšími úmrtími, další zkázou a reálnou vyhlídkou války, která se rozšíří i za hranice Ukrajiny. Voláním po stále větší množství zbraní, stále větší bojové kapacitě a stále hlasitějšími demonstracemi odhodlání a signalizováním, že se Německo na válku připravuje, místo aby pracovalo na jejím ukončení, jste umožnil Berlínu, aby se stal spíše urychlovačem než brzdou celoevropské války. Odpovědnost Německa, 6 podrobností, říká mezititulek toho dopisu. Německo nese hlubokou odpovědnost za situace, které nyní čelí. Než se německá politika může znovu zaměřit na mír, je třeba se s německou minulostí poctivě vypořádat. Uvádím 6 závažných selhání německé zahraniční politiky vůči Rusku od znovu sjednocení Německa v roce 1990. Přátelé, bude to trošku delší, já si myslím, že to je potřeba prostě. Rád vám to nabízím. Za prvé, smlouva 2+4 a expanze NATO na východ 12. září 1990 podepsalo Německo v Moskvě smlouvu o konečném urovnání vztahu s Německem. Smlouvu 2+4, která završila znovu sjednocení Německa. Tato smlouva byla uzavřena díky tomu, že Michail Gorbačov dostal od Hanse Dietricha Genschera, Helmuta Kohla, Jamesa Bakera a dalších západních vůdců výslovné ujištění, že se NATO nebude přesouvat na východ. Otajněný záznam, včetně nyní veřejných memorand shromážděných Národním bezpečnostním archivem Univerzity George Washingtona, je jednoznačný. Tato ujištění byla dána a v té době měla jasně platit i mimo území bývalé NDR, tedy pro východní Evropu. Tato ujištění byla znovu potvrzena v letech 1990 a 1991. Smlouva 2+4 omezuje umístění vojsk NATO v bývalé NDR a připomíná principy Helsinského závěrečného aktu, který zdůrazňuje, že bezpečnost žádného národa by neměla být zajištěna na úkor bezpečnosti jiného. Věří snad někdo vážně, že Sovětskému svazu záleželo na západních vojscích na území bývalé NDR, ale bylo lhostejné k armádám NATO ve Varšavě, Vilniusu nebo Kyjevě? Samozřejmě, že ne. Otázka rozšíření NATO byla podrobně projednána a Německo dalo sovětským vůdcům výslovná ujištění o nerozšíření na východ. A poté byla porušena. Německo bylo hlavním příjemcem těchto ujištění, která představovala protihodnotu za znovu sjednocení Německa. Přesto již v roce 1993 začali němečtí vůdci prosazovat porušování těchto ujištění. Za druhé, vlastní svědectví kancléřky Merkelové. Angela Merkelová ve svých pamětech s nápadnou upřímností píše, že v době summitu v Bukurešti v roce 2008 chápala, že pozvání Ukrajiny a Gruzie do NATO by se rovnalo vyhlášení války Rusku. Znala ruskou červenou linii a přesto podlehla americkému tlaku a přijala kompromisní komuniké, že Ukrajina a Gruzie se stanou členy NATO. Tato jediná věta spustila katastrofy z let 2014 a 2022. Merkelové pozdější upřímnost je darem pro její nástupce. Řekla vám jasně a vlastními slovy to, co se tehdy chápalo. Německo by nyní nemělo předstírat opak. Za třetí, zrada dohody z 21. února 2014. Dne 21. února 2014 zprostředkoval v Kyjevě tehdejší německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier spolu se svými polskými a francouzskými protějšky dohodu mezi prezidentem Janukovičem a opozicí. Dohoda počítala s návratem k ústavě z roku 2004, vytvořením vlády národní jednoty a předčasnými prezidentskými volbami. Prezident Putin byl konzultován, dohoda byla potvrzena. Jednalo se o závažný diplomatický úspěch za podmínek intenzivního násilí. Přesto byl Janukovič do 24 hodin násilným převratem svržen. Německo netrvalo na dohodě, kterou právě garantovalo. Místo toho následující příklad USA podpořilo novou vládu, jako by žádná dohoda neexistovala. Toto rozhodnutí přesvědčilo Moskvu, že západním podpisům nelze věřit. Za čtvrté, Minsk 2. V únoru 2015 kancelářka Merkelová osobně vyjednala Minsk 2 v normandském formátu a slíbila politickou podporu Německa prostřednictvím deklarace o podpoře přijaté v Minsku 12. února 2015. Po 7 let Kyjev nikdy neimplementoval klíčové politické ustanovení autonomii pro regiony Donbasu v rámci suverénní Ukrajiny. Německo na Kyjev netlačilo, aby implementoval ustanovení autonomii, které prosazovalo. A Merkelová později uznala, že dohoda byla použita jako pozastavovací opatření, které mělo Ukrajině umožnit znovu vyzbrojení. Prezident Hollande řekl totéž. Jinými slovy, záruka vůbec nebyla zárukou. Byla to strategie opět na popud Washingtonu. Moskvě tak opět vyslali zprávu, že západním podpisům nelze věřit. Za páté, Nord Stream. 7. února 2022 podepsal Biden ve východním pokoji Bílého domu. Prezident Biden ve východním pokoji Bílého domu oznámil, ve chvíli, kdy vedle něj stál tehdejší kancléř Olaf Scholz, že pokud Rusko napadne, pak už nebude Nord Stream 2, ukončíme to. Na otázku, jak odpověděl, slibuji vám, že to dokážeme. Potrubí bylo zničeno a o sedm měsíců později při sabotáži v Baltském moři. Dostupné důkazy, investigativní žurnalistika ve Spojených státech a v Německu, stopa sledovaná německým federálním prokurátorem a veřejná prohlášení bývalých úředníků, drtivě ukazují na společnou ukrajinsko-americkou operaci. Německá vláda to ví už dlouho a přesto Německo dovolilo, aby veřejná vina padla na Rusko, navzdory přímým důkazům, zatímco akt průmyslové sabotáže proti německé ekonomice zůstal nestíhán a bez odezvy. Za šesté, Istanbulská dohoda z dubna 2022, která byla na dosah ruky. Jen několik týdnů po ruské invazi v únoru 2022 se ruští a ukrajinští vyjednavači sešli v Istanbulu. Jedna to o podmínkách mírové dohody. Ukrajinská neutralita mimo NATO, mnohostranné bezpečnostní záruky, dohodnuté limity počtu vojáků a politické řešení otázek Donbasu a Krymu v průběhu času. Dohoda byla podepsána během několika dní. Bývalý izraelský premiér Naftali Bennett, jeden z mediátorů, veřejně potvrdil, že dohoda byla uzavřena a že Západ, zejména Spojené státy a Spojené království, se snažili zablokovat. Mise premiéra Borise Johnsona do Kyjeva v dubnu 2022, kdy měl Ukrajině nařídit, aby to nepodepsala, je veřejně známou záležitostí. Za tuto americko-britskou intervenci zaplatili 100 000 ukrajinských a ruských životů i širší evropský řád. Německo v tomto ohledu nezvýšilo hlas, přestože Německo více než kterýkoliv jiný evropský stát neslo ekonomické důsledky. A další mezitutelek zní druhá katastrofa, ekonomická seberestrukce Německa. Vaší první starostí musí být mír. Včerejší zpráva z Moskvy vám říká, jak je pozdě. Souběžně s první katastrofou se však odehrává i druhá. Úmyslné zničení německé ekonomiky, jehož původcem i obětí je Berlín. Německá průmyslová ekonomika byla postavena na obchodu s Ruskem. Zničení plynovodu Nord Stream a následné přerušení obchodních vztahů Německa s Ruskem způsobily, že Německo nakupuje zemní plyn ze Spojených států za ceny několikanásobně vyšší než ruský plyn z plynovodu, který nahradil. To je průmyslová sebevražda. Německý chemický sektor, ocelářský sektor, sklářský průmysl, energeticky nároční výrobci, samotné základy středního hospodářství, ten ode dne ztrácejí mezinárodní konkurenceschopnost. Z německé ekonomiky mizí kvalifikovaná pracovní síla a němečtí daňoví poplatníci a němečtí spotřebitelé převádějí národní bohatství z Německa americkým producentům plynu rozsahu, který v poválečné Evropě nemá obdoby. Německá vláda navíc nyní slibuje obrovské navýšení obranných kapacit, stovky miliard eur v nadcházejícím desetiletí, aby se vyzbrojila pro válku, které diplomacie může snadno zabránit. Jedná se o zásadní chybné rozdělování národních zdrojů. Základní výzvou, které Německo v tomto desetiletí čelí, je konkurenceschopnost v digitálním věku. Každé euro utracené za tanky, rakety a dělal střelecké granáty Euro, které nebylo utraceno za německou kapacitu umělé inteligence. Její schopnosti v oblasti návrhu a výroby čipů, její energetickou infrastrukturu a vysokorychlostní digitální sítě, které Německo potřebuje k tomu, aby zůstalo

0: Se, že otázka, zda Evropa upadne do všeobecné války, nebo se vrátí k vyjednávání a k ekonomickému zdravému rozumu, leží na vás. Je velmi pozdě. Včerejší formální poselství Moskvy Washingtonu to výslovně říká. Prosím, zahajte dialog s prezidentem Putinem. Pošlete, prosím, svého ministra zahraničí do Moskvy. Nebo pozvěte ruského ministra zahraničí do Berlína. Prosím, znovu otevřete kanály OBSE, které Německo nechalo atrofovat. Řekněte, prosím, Kyjevu, aby ukončil útoky na civilní cíle. A co je nejdůležitější, prosím, řekněte německé veřejnosti pravdu, že vyjednaný mír založený na ukrajinské neutralitě je realistickou cestou z katastrofy a že obnovení normálních hospodářských vztahů s Ruskem je realistickou cestou z německého průmyslového úpadku. Podmínky přijatelné dohody, které by Německo mohlo navrhnout, jsou jasné. Boje by ustaly na linii příměří. Všechny strany by se v budoucnu vzdaly jakéhokoliv násilí v otázce hranic. Ukrajina by obnovila svou neutralitu a NATO by se trvale vzdalo dalšího postupu na východ. Evropa a Rusko by obnovili hospodářské vztahy a zastavili by válečné štváče. OBSE by se opět stala ústředním fórem pro evropskou bezpečnost se základním principem, že evropská bezpečnost je nedělitelná a není založena na vojenských blocích rozdělujících Evropu. Souběžně s tímto mírem by Německo přesměrovalo své národní zdroje na investice do digitálních technologií, umělé inteligence, polovodičů a energetiky, které vyžaduje německá ekonomická budoucnost. Dějiny zaznamenají, co uděláte v nadcházejících týdnech a co neuděláte. To je to, co si přeje německá veřejnost, stejně tak národy Ruska, Ukrajiny a Evropy obecně. Je čas na diplomacii, pane kancléři, volba je na vás. S úctou Jeffrey D. Sachs, univerzitní profesor Kolumbijské univerzity. To je v České republice zlatokrádež pomalu, že? Tohle říká americký profesor Jeffrey Sachs a píše to německému kancléři Merzovi. Já jsem zvědav, jestli mu Merz odpoví.
1: Já jsem zvědav, jestli... Jsem to zrazený. Víš, a že Jeffrey to prostě krásně řadí historicky, upozorňuje na to vlastně, jak to celý vzniká, jak to celý bylo a tu taky sebekriticky tam vlastně říká, že za to může USA, že to je korektně, jako to se někteří i naši alternativní analytice bojí říkat, že jo, kdo za to může, za tenhle průšvih. A svádět to na Evropu a tak dále, když víme, že všichni, že prostě co se jakoby neschválí nebo neudá ve Washingtonu, to Evropa neudělá. Takže ta západní. A já se jako koukám i na tu razanci, prostě opravdu tohle tesa do kamene, jo. A ty to budeš mít na střípkách, nebo kde to najdeme?
0: Jo, já to určitě zveřejním, takže jo. Já to dotáhnu rychle, ten překlad tohle a...
1: Protože to jsou perly, že jo, to je potřeba jako, a od Jeffreyho Sachse, jako od Američanů, že?
0: Jeffrey je, Jeff, my si říkáme takhle, on má i Jeff Sachs má jako v názvu své webové stránky a svého facebookového profilu a tak dále. On je bofous mladší než já, jenom Jeff, ale je neuvěřitelně výkonný, jezdí po si pořád sobě zvláštní poradce, zemníka OSN. Skutečně tráví čas ve východní Asii a takhle obdivuji, jak může ta časová pásma měnit toto všechno. Jeho paní Soňa, která má české kořeny, jezdí hodně s ním. No a jinak on, to zdaleka není poprvé, co se takhle vyjádřil, stejně razantně kritizuje politiku Izraele a Spojených států na Blízkém východě, jmenovitě v Perském zálivu. A zveřejnil před časem i svůj pohled na to, kdo za to může, řekl bych, v klíčových fázích studené války, kdo za co může. Říká, že Rusku se připisují tehdy Sovětskému svazu asi 5 nebo 6 věcí, které on vysvětlil, že to v podstatě není pravda. A to je na velmi citlivá témata. Respektive, že když v tom někdo vidí nějaké imperiální choutky, tak ve skutečnosti šlo o docela legitimní bezpečnostní prostě obavy a zájmy. Zatímco jeho západní protějšky tam je hodnotí způsobem podobný, jako když teď předhazuje Merzovi, co všechno spískal Západ a jmenovitě Německo ve vztahu prostě k

0: východní velmoci. Musíme nějak ukecat Jeffreyho, aby nám znovu přišel si popovídat, a i kdyby nepřišel, aby jsme to nezvládli, tak každopádně budeme častěji nabízet jeho vystoupení. Mimochodem v té rubrice v cizích jazycích je Jeffrey dost často prostě publikován na Střípci ze světa, a navíc ho máme mezi v rubrice Zajímavé zdroje, kde je přímo bych odkaz na jeho komunikační kanály, a kdo zvládne angličtinu, tak se tam může kdykoliv podívat. Krom toho dneska existují ty překlady, i ty automatické překladače, takže si myslím, že to může sledovat i víc lidí. Otvíráme, řekl bych, okno do světa víc a víc, jak to jen jde. Pojďme k otázkám, které jsme... Tak, takhle někde Jeff bude určitě. Tak to jsou ty klíčové zahraniční zdroje, ano. Tady třeba, no nic, tady je Jeff, ano, to je ono. Správně. Tak, já přejdu k vašim otázkám. Hned to bude. Hned to bude. Uf, tak přátelé, teď tady vykecal pan Roman Sotolář. Dneska je ne den výročí velkého atentátu míněno na Reinharda Heydricha 27. května 42, ale i den narození velkého guru pana doktora Skály, což bylo přesně o 10 let později. Vyřiďte mu prosím večer pozdravení, poděkování a tak dále. Zároveň chce požádat, mohl dostat dotaz, a chtěl by si popovídat o některých literárních zdrojích. Prosí tu takého
1: kontaktu.
0: Na Jardu Doubravu. Děkuju. Dobře, díky. Tak a jdeme dále k otázkám. Aha. Pak je máme tady. Jiří Kopecký se táže, jak je to s německými reparacemi, proč jsme za doby socialismu byli tak neúspěšní v jejich vymáhání, proč nám s tím nepomohl Sovětský svaz, zaplatila nám NDR svůj podíl. No tak, přátelé, příčinou toho byla studená válka, a připomeňme si, že dokonce z tehdejší Německou spolkovou republikou, jak jsme to nazývali, diplomatické styky v pravém slova smyslu, to znamená až po úroveň ambasády, neexistovaly do první poloviny 70. let. Protože Německá spolková republika zastávala takzvanou Hallsteinovou doktrínu, která dokonce neuznávala ani hranice na Odře a Nise a spoustu dalších věcí. A vzájemné vztahy byly omezeny prostě na podstatnější úroveň. Německo nám jako socialistické zemi nechtělo nic platit a bylo velmi obtížné z něj vylomit alespoň uznání nulity Mnichovské dohody z celomu září a října 38, což se podařilo diplomacii vedené Bohušem Chňoupkem. A chtít peníze od NDR, no tak NDR byla ta část, ekonomicky vzato, někdejšího Německa, která byla podstatně méně průmyslová, a popravdě řečeno Sovětský svaz po válce se z části zhojil i z některých, řekl bych, kapacit NDR, včetně třeba až po vlastně železniční koleje a tak dále, protože Sovětský svaz byl poničen a zpustošen hrozným způsobem. Chtít po NDR reparace v této situaci, navíc po té, co v Německu, v Německé demokratické republice proběhla velice důsledná denacifikace, tam se žádný nácek významnější nemohl dostat do sebe menší nějaké funkce ve státní správě, policii, armádě, školství, kultuře a tak dále. V západní Německu to bylo přesně obráceně. Takže trestat tuto zemi ještě tím, že bychom od ní chtěli prostě nějaké reparace, by bylo absurdní. Asi tak, proto jsme byli takzvaně neúspěšní. Teď jsme už dlouho polokolonii, ne-li kolonii, Spolkové republiky Německo, která od nás vycucala gigantické peníze za posledních téměř 40 let. Já jsem si nedávno nechal rekapitulovat, kolik nám dalo Německo za, respektive Volkswagen, za jednotlivé obchodní podíly v automobilce Škoda. Myslím, podržte se, abyste neupadli teď všichni. Za prvních 30% té automobilky to bylo 300 milionů korun. 300 milionů korun za 30% automobilky Škoda. I ty další platby byly takové zvláštní. A dokonce jsem pochopil, že se tam za platby považovaly nějaké dodávky prostě vzájemné mezi Wolfsburgem a Škodovkou. A fakticky teda hodnoty vytvářené českýma rukama a mozky a tak dále, takže asi tak. Paní Alena T., naše bohatá myšlenkově tazatelka, stále se pláče nad porodností a dokážete mi objektivně vysvětlit, co má ženy, kromě nutkání matky přírody, k porodnosti motivovat? Přivedení tvorečka do bláznivé doby potřeštěných aktivistů, nejistoty ve všech aspektech života, do prostředí, kde je tradiční rodina znevažována, kde každým dnem jsou více a více oklešťovány základní svobody, kde mít dítě ekonomicky vzato luxus, kdy jsou preferováni příchozí z druhého konce světa proti potomkům lidí, kteří tu žijí generace a zemi vybudovali, kde je mobilizační povinnost i pro ženy a konečně perspektiva, že jedno dne vašeho potomka z vůle jakéhosi pomataného, nenažraného politika samozřejmě zalezlého bezpečí, odešlo upadnout do války. Paní Aleno, vy jste si odpověděla špičkově. Já si myslím, že pro dnešní ženu ve fertilním věku to někdy musí být docela jako mučivé dilema. Opravdu mučivé dilema. Jsou sice holky, když to tak řeknu, kterým je to úplně jedno a mají jiné starosti a vlastně ani po nějaké mateřství neprahnou. Já si nemyslím, že to je většina mladých žen. To, oni jsou víc vidět, slyšet a tak dále. Tyhle ty týpky, ale myslím si, že normální ženská dospěje do přiměřeného věku, do stádia, kdy prostě máte, jak to tady říkáte vy, nutkání matky přírody. No ale okolnosti prostě jsou docela nepříznivé. Krom toho, možná jsme se tady o tom bavili, ne možná, ale určitě jsme se tady o tom bavili vícekrát. Víte, zvláštní paradox je dnes, kdy je jako tak velká svoboda úplně ve všem, kdy například pornografie není nic jako těžce dostupného, jak to bylo za socialismu, tak sexuální život lidí ve věku, kdy lidé obvykle žijí nejintenzivněji i sexuálně, se smrskl podle všech zpráv, které o tom lze nalézt v médiích, v různých knihách, výstupech všelijakých sociologických ústavu a agentur a tak dále, je na úrovni, tak nízké úrovni, jak si myslím, že možná nebyl nikdy. Znovu a znovu se objevují zprávy o tom, že desítky procent lidí ve věku do 35 let žijí v podstatě izolovaně jako solitéry, nemají partnera a já si nemyslím, že všichni navštěvují veřejné domy. Tím spíš, že do veřejných domů by asi spíš chodili chlapi. Jsou sice prý taková zařízení pro ženy, ale nemyslím si, že by tam chodili nějak mladé ženy kamsi, nebo to prostě, to nechci hodnotit. Je to celé posunuté někam úplně jinam a má to drastické následky pro demografický vývoj. Mimochodem četl jsem otřesné studie z Německa, kdy podíl dětí ve školách třeba, základních, středních, v Německu, dětí, které nejsou německého původu, dosahuje v klíčových městech 40, 50, ale i 70%. Někde v Hamburgu snad nebo 70%, v Berlíně snad 45%, takhle nějak. A ten trend neustále pokračuje. Čili oni dohánějí úpadek, řekl bych, natality, elementární reprodukce německého obyvatelstva tím, že vyplňují to vakuum prostě přistěhovalci odinut. Se všemi následky, které to prostě jako má. Ty děti často neumí ani pořádně německy, což komplikuje, řekl bych, vzdělanostní růst dětí německých, které v té škole se pak nedozvědí často to, co by se dozvěděli za jiných okolností a tak dále a tak dále. Je to naprosto, řekl bych, je to vynález zkázy. Je to sebevražedný trend, který bude mít velmi neblahé následky ve všech směrech.
1: Pepo, prosím tě, já teda, no, mockrát jsme o tom mluvili, ale já bych byl rád, kdyby si nastínil na situaci v Německu, jo, komu to teda vyhovuje? Proč je tady tlačená, a teď jako mimochodem, že jo, Uršula tady domlouvá miliony Indů, Babiš domlouvá další lidi z bůhví odkud, jo, proč místo toho, aby stát se postaral o svoje občany a vytvořil podmínky, tak jako se to dělalo v dobách, když bylo všechno špatně a slunce nesvítilo, tak prostě rostla porodnost a lidi prostě měli ty podmínky nějaký a ne, my to budeme řešit tak, že budeme sem dovážet bůhví koho, bůhví odkud a měnit tady vlastně složení obyvatel. A kdo z toho profituje? Proč se to děje?
0: Tak prvotně, Petře, je to tak, že každý nově příchozí imigrant je potenciální obětí mzdového a sociálního dumpingu. Jo, prostě to v Německu trvá od 60. let, kdy v automobilkách, ale kde jinde, pracovala spousta Italů, hlavně z těch chudších částí Itálie, Jugoslávců i dalších. Už jsem tehdy tam zpravidla byli sami, strávili tam několik let, posílali peníze domů a pak se prostě vrátili. Ten motiv, nebo ten kolovrátek tohoto typu samozřejmě trvá i nadále. Práce, které jsou méně atraktivní, tak Němec by je už ani nevykonával za určitou mzdu, kdežto lidé přicházející z Filipín, já nevím odkud, no tak ty tam přijdou proto, aby nějakou práci dostali a to. Jiná věc je, že tam přicházejí i imigranti z severní Afriky a Blízkého východu, v podstatě z míst, kde se odehrávaly různé války a tak dále. Angela Merkelová přeci prohlásila Willkommen, das schaffen wir, vítejte, my to zmákneme. Dodnes velmi vysoké procento těchto lidí není zapojeno do nějaké produktivní činnosti a je to přítěž sociálních systémů. Nakolik k tomu Angelu Merkelovou donutili, řekl bych, ze zahraničí, asi tušíte odkud, kdy ty války rozvracející celé regiony, pustošící prostě války za změny režimu, za změnu režimu a lidská práva, žvásty tohle typu, vyháněli miliony mladých chlapů hlavně z těchto zemí. A tam je to samozřejmě pokroucené celé. Ti chudí kluci někde z vnitrozemí by se v životě nedostali na pobřeží a ještě aby uplatili nějaké ty, řekl bych, obchodníky s migrací a mohli nasednout na plavidlo, které by je dovezlo do Evropy a pak se dostali třeba až do Německa. To se podaří jenom těm, kdo na to mají tak trošku peníze a nějak si se dokáží prosadit. Často se na ně složí celé rodiny a oni pak jedou sem. Čili ekonomický motiv je zřejmý. Čím více tohle děje, tím méně německá ekonomika nabízí pracovní příležitosti finančně nějak tak trošku atraktivní, přijatelné samotným mladým Němcům. Mnoho mladých Němců se stěhuje prostě úplně jinam. Je to kolotoč naprosto iracionální. No a pochopitelně do toho vstupují i záměry, které někdo říká, že to jsou konspirační teorie. Mnoho důvodů, mnoho zdrojů tak si dokazuje, že to žádná konspirace není. Tady má někdo opravdu zájem na tom, aby se snižovala populace, aby no, ty teorie prostě depopulace, protože je pravda, že rozvoj moderních technologií umí nahradit podstatně větší díl lidské práce prostě technikou, automaty, roboty, umělou inteligencí a tak dále. A pokud by to se vyvíjelo tak při stejné porodnosti, jaká byla dřív, no tak by těch zbytečných lidí v úvozovkách tady bylo ještě mnohem víc. Mohl bych pokračovat, ale v zásadě to je takhle nějak. A tam je třeba kromě zájmu těch korporací, které potřebují co nejlacenější pracovní sílu, vidět i ty zájmy zahraničních, zejména amerických, prostě politických a vojenských kruhů na tom, aby v podstatě, aby i ekonomických kruhů. Přesně to Německo, Jeffrey Sachs to píše z jiného zorného úhlu, Německo, které bylo kdysi motorem ekonomické ekonomiky, je chromou kachnou teďko prostě a jde dolů a dolů a dolů. To pochopitelně vyhovuje Spojeným státům. Z řady hledisek Německo přestalo být někdejším konkurentem amerických firm. Je na tom podstatně prostě hůř a sotva tu roli může splnit. A teď do toho si připomeňme, že celé ty hrátky prostě typu rozbít plynovod Nord Stream, odstřihnout Evropu od ruského plynu a ropy, prodražitý energie, řekl bych, doplnit to i tím šílenstvím energiewende či Green Dealu, kdy se prostě ruší a ničí jaderné elektrárny, mnohé uhelné elektrárny, místo toho se staví soláry a větráky, které prodražují prostě a činí velmi labilními energetické zdroje, umrtvují konkurenceschopnost německých průmyslových podniků ve strojírenství, metalurgii, v chemii a tak dále, nutí je v podstatě dezertovat se svými provozy za lacinější energii, což mnohdy bývá do Spojených států, čímž Donald Trump jak si naplňuje i z části i svůj sen make America great again a tak dále a tak dále. To předivo konkrétních faktorů, které hrají v tomto směru roli, je samozřejmě bohatší a mohli bychom o tom mluvit ještě déle, asi nemám právo už déle zdržovat, ale je to tak prostě, jsou to následky enormní honby za ziskem ze strany majitelů a manažerů klíčových ekonomických kapacit, které dřív vyvážely kapitál, respektive i výrobní a jiné provozy, za lacinou prací na jiné kontinenty. No a teď krom toho ještě dovážejí prostě pracovní sílu, která je mnohem lacinější, do Evropy a tak dále. A už bych se opakoval. Asi takhle, Petře. Já budu, jestli to stačí, já budu pokračovat dál. Předchozí generace dřeli, aby budovali pro budoucnost. Dnes už víc než jedna celá generace sice pracuje, ale téměř nic hmatatelného nevytváří. I děti vychovává méně a méně. Možná, že mít za sebou víc skutečně tvrdé fyzické práce a odchovaných dětí, víc by si dnes lidé všeho vážili. Představu zahození díla minulých generací a to od suverenity, když vypadá dnes všelijak přes zničení materiálních hodnot, až po zmaření životu a možná celé planety by nebrali s takovou lehkomyslností. No, je to skoro už druhá generace, která je hříčko a obětí kapitalismu na druhý pokus. S jeho, řekl bych, ekonomickou velkou neúspěšností, to teda pardon, s jeho šílenou, řekl bych, propagandistickou a ideologickou orientací a s celou řadou dalších věcí, které jsou popřením postupů, hodnot, metod a tak dále, které se osvědčovaly po dlouhé generace předtím. Socialismus je kultivoval nějak. Možná v něčem trošku kostrbatě, mechanicky, neatraktivně a tak dále v něčem, ale obecně prostě generace, které vyrůstaly po válce, no tak dostali obecně podstatně větší vzdělání, než kdykoliv dřív. To vzdělání jim umožňovalo jakž takž prostě samostatnou orientaci. Nebyli vysloveně hříčkou nějakých ideologických blábolů jenom a také připravovalo na pracovní uplatnění. A struktura pracovní poptávky, korelovala se strukturou vzdělání, na tom se velmi, velmi jako systematicky pracovalo. Až po ty umístěnky, to znamená, když někdo vyštudoval za státní peníze, za peníze daňových poplatníků, nějaký vlastně vysokoškolský obor, no tak země měla právo ho povolat na určité období do míst, kde třeba by se až tak nehrnul sám, ale prostě ta země to potřebovala. Se týkalo i lékařů. Že jo. Kdo si to považoval za strašlivou nesvobodu, no ale lidé měli obvodňáka, jak se říkalo, praktického lékaře, dnešním slovníkem, měli zubaře, měli dětského lékaře a tak dále. Nebylo to tak, že se soustředili tito lidé jenom v metropolích a muselo by se za nimi dojíždět prostě dlouhé kilometry, jako je to dneska. Dneska desítky procent české populace nemají zubaře po ruce, když to tak řeknu. Schání ho velmi těžko. Zubař je drahý a tak dále, a tak dále. Čili paní Valena má svatou pravdu, že je to vzhůru nohama všechno. Nevěští to nic dobrého prostě pro budoucnost. A až přijde krize teďko, ona přijde a bude velmi drsná. Tak tohle všechno se projeví ještě mnohem markantněji. Tato generace, co chodí do škol teďko, bude nemalou měrou velmi zranitelná vůči tomu, co se stane. Velmi zranitelná. Tak, jak se zdá, i šílený paragraf o činnosti a pro cizí moc s tímhle paragrafem si může užít ještě hodně legrace. Co vy na to? No, to představte si, kdyby byl uplatněn stejný metr, a ne dvojí metr v tomto směru. Víte, kdo všechno by se musel zpovídat za činnost pro cizí moc. A to nejenom, že chodí někde vykládat nějaká státní tajemství, ale že ruinuje zbytky českých ekonomických zdrojů ve prospěch zahraničního kapitálu. Že zcizil neuvěřitelné hodnoty za zlomek jejich tržní ceny. Připomínám jedno syntetické číslo. Tři největší české banky byly prodány dohromady za 135 miliard korun. Jejich tržní hodnota byla minimálně 8 bilionů korun, tedy 8 tisíc miliard korun. Ti, kdo to tehdy si takto šafářovali, jsou stále naživu a mezi námi. Když o tom hovořím, tak vím, že nemají radost z toho, že o tom hovořím, a nejsem sám. Pojďme dále. Karma je zdarma. Podíl u tiskovaných sudeťáků v uvozovkách jako páté koleno na rozbití republiky je i přes všechny proklamace nesporný. Německo má dnes také svou pátou kolonu chudinek. Takže hodně štěstí Německo. No přátelé, já zrovna píšu stať, pro musím s tím hrozně spěchat, to prestižní zahraniční měsíčník. A tam vypichuji jednu věc mimo jiné, která jako bývá velmi nedoceňována. A sice úlohu té headlineovské, takzvané sudetoněmecké identity, na prahu války. A stavím to do kontrastu s tou dnešní přiblblou, prolhanou módní teorií, která říká, že vlastně druhou světovou válku zavinili minimálně rovným dílem Berlín a Moskva, respektive Moskva a Berlín. No, to je, víme všichni, že to je nehorázná lež. Ale úloha sudeťáků nespočívala pouze v tom, nebo headlineovců, pouze v tom, že rozbili Československou republiku, která přes všechny svoje šrámy byla relativně demokratickou zemí a vůči Němcům na vlastním území se chovala nepoměrně demokratičtěji prostě, než by se chovali k národnostním menšinám jinde. Ale hlavně po Hitlerově nástupu v roce 1933, když on utáhl tvrdě šrouby a začal omezovat občanská, politická, sociální a tak dále práva a v podstatě kriminalizovat ve velkém jakoukoliv alternativu, tak Němci žijící v Československu na tom byli nepoměrně lépe z těchto hledisek, než průměrný Němec žijící v té takzvané třetí říši. To jako je naprosto nepopiratelné. No a dobře, jejich hlavní role spočívala v tom, že měli rozbít, měli pomoci rozbít Československo a dát šanci Hitlerovi, aby se zmocnil našich zbrojovek, našich jiných ekonomických kapacit a tak dále. No a oni hlavně měli poskytnout alibi, falešné alibi těm svatouškům liberální fráze z Británie a z Francie, kteří na ten hanebný mnichovský diktát přistoupili. Zkuste si představit, že by Chamberlain, Daladier, Halifax a tyhle všichni chlapci kolem nich neměli v ruce rádoby dokumentaci o tom, jak Beneš a Československá republika utlačují Němce na svém území. A neměli po ruce ten vřískot o tom, že prostě tady jde o národní sebeurčení etnika, které je potlačováno, utlačováno, terorizováno a tak dále. No tím si přeci signatáři Mnichovské dohody umyli svoje špinavé pracky. Kdyby nebylo této obrovské demagogie Henleinovské party, podepisovat i za tehdejší podmínek, jako jet podepsat do Mnichova s Hitlerem a s Mussolinem jménem Francie a Anglie, tak potupný diktát, to by jako vnitropoliticky se poměrně obtížně obhajovalo v Paříži a v Londýně. Sudeťáci, když to zkrátím takhle, nabídli na stříbrném podnose prostě rádoby argumentaci, které se chopili tihleti hoši s velkým gustem. No a když se nad tím zamyslíme ještě v širším kontextu, tak já vím, že historiografie nemá ráda co by kdyby. No ale vždycky je tomu tak, že na každé dějinné křižovatce je víc variant, to není tak, že jenom jedna jediná. Představme si, že by Hitler s Mussolinem neměli po ruce tu prostě demagogii. Německá generalita chodila kolem Hitlera a varovala ho, že napadnout rovnou Československo, pokud bylo ještě v celku, včetně pohraničních opevnění a tak dále, armády, která nebyla demobilizována a tak dále, takže by to pro Wehrmacht byl poměrně tvrdý oříšek. A možná by si ho nepřáli zrovna na Prahu velké války, protože by tím demonstrovali, že Bůh ví, jak velký kabrňák vojenský ani nejsou. Hitler strašně moc potřeboval, aby bylo dosaženo v Mnichově té redukce našeho území a našich kapacit a aby se zbytek Československa stal potom velmi snadno oním protektorátem Böhmen und Mähren. Kdyby k tomu nedošlo, spousta dalších, řekl bych, peripetie vývoje vedoucích ke druhé světové válce by možná proběhla jinak. Já si dokážu i představit, že i ta, řekl bych, neochota jít do antihitlerovské koalice se Sovětským svazem ze strany západní mocností, to měla složitější, že by možná k jakési prvotní formě té antihitlerovské koalice došlo dřív, že by pochopitelně se nemusel podepisovat ani žádný pakt Ribbentrop-Molotov a tak dále a tak dále. Čili hanebná role sudetoněmecké identity, jak si oni sami říkali, sudetoněmecké, znovu chci připomenout, že ani ten pojem není správný, zdaleka nekončí jenom rozbitím Československa, nebo podílem na rozbití, klíčovým podílem na rozbití Československa. Byl to velký spojenec, významný spojenec, významný aktér snahy o změnu kdysi do té doby svébytného Československa v průchodák agrese na východ a samozřejmě vyzbrojovku té agrese na východ, v ekonomické zázemí té agrese na východ a podobně. Takže z tohoto hlediska, nebo respektive roli té henleinovské chátry, je třeba vidět v tomto širším a mnohem závažnějším kontextu. Tak jo, pojďme asi k dalším otázkám.
1: Dobře, já tady ale ještě člověče vzpomenu, nedávno Já jsem na YouTube citovali, otevřeli archivy před nějakým časem Velké Británie.
0: Mm-hmm.
1: A tam citovali korespondenci mezi britskou vládou, zástupci britského ministerstva zahraničí a podobně, a Francií. A bylo neuvěřitelné, jakým způsobem, jak extrémně Británie tlačila na to, aby Francie pustila Československo k vodě, aby se Hitlerovi vyhovělo a tak dále a tak podobně. A tohle ta hanebnost jako ze strany Britů se jako vůbec nepřipomíná, že to jakoby nebylo. Přitom je to veřejný. Ono tam, že jo, oni měli gigantický zájmy, mimochodem byli to i Britové a britský London City, že jo, který financoval Adolfa Hitlera, že jo. A Američani taky, že jo, a ty zase měli jiný zájmy, aby potrápili Brity. Britové chtěli zase si potrápit Sovětský svaz, že jo, protože prostě dlouholetý ta nenávist vůči všemu z východu, která pokračuje dodnes, jako si můžeme klidně říct. Jako, jaká byla role těch Britů? Protože i třeba po tom pádu našem, ty si tenkrát připomínal, že to vyjednávání třeba Molotov-Ribbentrop vůbec nebylo jednoduchý, že jo?
0: Tak jistě.
1: Než to podepsali, tak přece se vyjednávali právě s
0: Francií a s Anglií, ano.
1: Francií a Anglií, že jo?
0: Já to teda krátce schrnu. No, takhle. My jsme, možná se opakují, ale dobře takové věci zdůraznit. Mám na mysli některé z předchozích relací. Poté, co i Spojené státy, i Británie se staly součástí antihitlerovské koalice a též přispěli k porážce nacistického Německa a jeho satelitů a v případě Ameriky samozřejmě i k porážce militaristického Japonska, tak v té naší interpretaci, mám na mysli tehdejšího socialistického společenství, jsme do určité míry potlačili hanebnosti nebo zmínky o hanebnostech, které se odehrávaly na prahu druhé světové války i v jejím průběhu. Poté ale, co se západní historiografie a publicistika a média a tak dále, vzdělanostní tyhle školské instituce, univerzity a tak dále, pustili do brutálního přepisování příčin průběhu a politických výsledků druhé světové války, až teda po to, že země, která zpřerážela vás prostě nacistické bestii, přinesla obrovské oběti, mám na mysli Sovětský svaz, tak je označována za minimálně stejného spoluviníka vzniku druhé světové války. Jo? A mají zacpané uši a oči i v tom smyslu, že dokonce když je teda řeč, a pak se vrátím k tématu, o tom, že 17. září 1939 i sovětská vojska se posunula na polské území, polské mimochodem teda jenom od Rižského míru na počátku 20. let po polsko-sovětské válce z té doby prostě z celou prvního a druhého a třetího desetiletí minulého století, tak Polsko jim nevyhlásilo válku Sovětskému svazu a ani Británie, Francie a Spojené státy nevyhlásili válku Sovětskému svazu, ale 3. září vyhlásila válku nacistickému Německu, tedy 2 dny po napadení Polska, Británie i Francie. To, že to byla drôle de guerre, že bizarní válka, která v podstatě nebyla válkou dlouho a tak dále, o tom jsme se tady bavili opakovaně. Ale co tím chci říci, role Anglosasů, když to takhle zkrátím, ve vývoji, který směřuje ve vykrmení nacistického monstra, ten propast mezi oběma poli je gigantická. Hitler byl úřvaný hadrník v podstatě, který by chodil po hospodách a tam co si vykřikoval ve 20. letech minulého století. A především anglosaské prachy a další vlivy ho změnili v vůdce ve Führera teroristického, agresivního, militaristického monstra, ze kterého šel strach. Na to v tom jsou prostě velké prachy, britské a americké. A nikdo nepopírá, že ne. My jsme o tom dřív prostě tak se to jako, ne, že by se to neříkalo, ale říkalo se to tak nějak jako na okraji a tak nějak zdrženlivě a tak nějak jako nekonfliktně. Ale poté, co někdo je schopen takhle sprostě lhát a urážet lidi, kteří přinesli největší oběti a kteří opravdu změnili běh té války do bitvy u Stalingradu, ten Hitler pořád jako útočil a měl jako iniciativu v rukou. Sice prohrál už u Moskvy, prohrál, byl zastaven u Moskvy a tak dále, posunula se ta, poprvé se posunula u Moskvy už před Vánocemi linie německých vojsk o 150 až 200 km zpátky na západ, což se předtím nikdy nestalo za žádné si hitlerovských agresí. A potom od Stalingradu už to šlo pořád jenom zpátky na západ. To nikdo nikdy předtím prostě nedokázal. A jestliže někdo zemi, která tohle všechno musela unést, označí za jednoho ze dvou hlavních viníků války, tak to je taková sprosťárna, že prostě padají rukavice, dobře, a budeme se bavit teda o tom, co jste, pánové, dělali vy. A máš pravdu, že Britové couvali na přípravě druhé světové války velice systematicky. Existuje česká kniha Plán Z, napsal ji profesor Václav Král, já jsem se s ním znal, on je sice teď jako nepříznil některých kruzích, bohužel teda včetně některých alternativních mozků, mého za jakéhosi dogmatika stalinistů a tak dále. Byl velice pracovitý, schopný historik, umřel velmi mladý, snad byl asi kolem 60. A on, když odtajnili v Británii někdy v 70. letech, jak to vždycky bývá po nějakém čase, tam je limit časový, jak dlouho se to nesmí odtajnit, a pak se to odtajnit může. Odtajnili dokumentaci z konce 30. let ve státních archivech, tak on vyrazil a strávil tam snad asi 6 neděl. Byl šíleně pracovitý, měl tuny papíru a psal si v těch archivech, si vypisoval všecko. No a ukázalo se, že Británie vůbec jako nebyla jenom, že naivní vůči Hitlerovi, kdepak, ona hrála svoje špinavé hry. A máš pravdu, že Francie by snad se i chovala lépe vůči nám třeba, ale byla permanentně, ona sama se bála prostě si to s tím Hitlerem rozdat. A ta Anglie neustále ji zrazovala, hrála vůči ní takovou roli, kdy ta Francie ustupovala. Mimochodem, že jo, ve Francii došlo i ke změně politické moci, tam byla vláda Lidové fronty v polovině 30. let, která padla potom, došlo i vraždám politiků a tak dále, no a ujali se to lidé jako Daladier, kteří to dovedli prostě až k Mnichovu. Zase mluvím o tom asi už příliš dlouho, ale tento aspekt, ty intriky, ty špinavosti prostě, které v podstatě směřovaly k tomu, že chtěli toho Hitlera, to není nějaká konspirační teorie, obrátit od samého počátku na východ a vemte si ty Rusáky, že vemte si ty komouše, no tak to tam je zřejmé a dá se to jako vystopovat. No a pochopitelně, že takzvaný pakt Ribbentrop-Molotov pro ně byl obrovským šokem, protože oni, se na to tázal, oni poslali po dlouhé váhání. Sovětská vláda neustále vyzývala, pojďte uzavřít včas vojenské spojenectví proti agresorovi. A oni furt tancovali, že tohle tamhle a čas běžel. Nakonec už nemohli jako předstírat do nekonečna to, co předstírali, tak poslali delegace na velmi nízké úrovni do Moskvy. Ze sovětské strany proti ním seděli nejvyšší představitelé sovětských ozbrojených sil, maršálové a tak dále, a špičky diplomacie sovětské. Britské a francouzské strany to byli úředníci o 4 kategorie, prostě o celé řády níž, nevybavení žádnými pravomocemi okamžitě něco dohadovat. Takže vždycky proběhlo nějaké kolo rozhovorů a oni řekli, nezlobte se, musím se poradit doma. A šli na ambasádu a tam se pisovali ty šifry, aby to jako zůstalo utajené. A zase než dostali odpověď, tak se to vleklo. A v sovětském vedení začalo docházet, že to je všecko jenom taková hra, která je co si předstírá a k cíli nemíří. No tak když Německo přišlo s návrhem na uzavření paktu o neútočení, tak sovětské vedení řeklo, tak dobře, když se chováte takhle nepoctivě, pokrytecky a v podstatě vám je jedno, že ten Hitler bude do útoku, no tak jo, tak my jo, to hodíme vidle. Hodíme do toho vidle a nakonec opravdu Hitler zaútočil na Polsko a pak se obrátil západním směrem a taková Francie prohrála za 6 neděl v roce 40, Belgie, Holandsko a tyhle země prohrály ještě za mnohem kratší časový úsek. A prvopříčinou toho byla chameleonská farizejská hra prostě těch západoevropských metropolí. Prostě tak je. Máš pravdu.
1: No, já jenom zase konspiruju, ale není tam náhodou podobnost jako s tím, co se teďka dělo na Ukrajině, jako když Boris Johnson po tamhle dohodě mírový v Istanbulu prostě přijede a řekne, vemte si ty Rusáky a jděte na ně a hr. A nebyl to jediný, že jo, on za Porošenka tam byl, že jo, mladý Biden, byl tam ten prostě kde kdo z Ameriky, z Británie, odevša všude, všichni harašili zbraněma a táhněte na Moskaly a podobně. Teď je to úplně to samé.
0: No tak je to nepochybně analogie. Ano, zaprvé, když a připomíná, teď jsem to citoval z Jeffrey Sachse, 21. nebo kterého února 2022, ne pardon, 2014, přistáli tři ministři zahraničí významných evropských zemí, Francie, Německa a Polska v Kyjevě, navštívili prezidenta Janukoviče a slíbili, že když budou volby na konci roku a tak dále, takže nebude žádný teror, nebude žádné násilí a v klidu se to prostě jako bude vyvíjet tímto směrem. Jen co se zvedlo letadlo s nimi z Kyjeva, tak největší grázlové vyrazili do teroristického útoku proti státní moci. Notoricky známo, že na střechách potom seděli i gruzínštění odstřelovači, kteří stříleli jak do těch pořádkových sil, tak do těch protestujících. A vznikla legenda, že šílený terorista Janukovič pobíjí prostě svoje lidi. Tam dokonce, připomínám takový drobný detail, v tom místě, kde se to odehrávalo, stály stromy, taková řada stromů. A oni je krátce poté všechny porazili a odvezli, protože si všimli, že jak stříleli z určité střechy určitým směrem, tak na povrchu těch stromů, těch kmenů, bylo zjevné, ze které strany prostě ty kulky létaly. Tak by to rychle porazili a odvezli takhle v noci jednou, aby zmizel doliční předmět toho, jak to jako bylo. No a máš pravdu, takhle to pokračovalo a když, dneska se to nesmí říkat, pořád platí ten glejt, že kdybychom vysvětlovali vznik této a vývoj této války jinak, než si to přeje erár, takže bychom mohli být trestáni až třeba půl roky prostě vězení, což je teda nehoráznost šílená, ale nikdo ji nezrušil. No tak je pravda, že to nepopírají lidé jako Hollande a Merklová a tak dále, a nejenom oni, že když teda ten konflikt začal v únoru, a nechme teď stranou, co mu předcházelo a co kdo jako, protože by nejvyšší státní zástupce má ten glejt a ten pořád platí. Těším se na to, až budou demokratičtější poměry. To si, přátelé, popovídáme mnohem víc, ale zatím to může říkat Jeffrey Sachs, tak dobře. Tak Boris Johnson navštívil Kyjev ve chvíli, kdy ukrajinští představitelé podepsali, parafovali návrh dohody, která mohla zastavit ten vojenský konflikt v dubnu 2022, to znamená před více než 4 roky. Ale Boris Johnson přijel do Kyjeva a řekl, ani náhodou, jak říkáš správně, musíte bojovat, my vám dodáme zbraně a tak dále a porazíme Moskaly. Takže takhle to prostě bylo. A ty máš pravdu, že jsou tam některé velmi příznačné analogie mezi tím, co se odehrávalo na sklonku 30. let a co se odehrávalo teďko. A pochopitelně, že ruská státní moc a i ruská veřejnost si je vědoma těch podobností, ví, že se ve vztahu k Rusku a Sovětskému svazu opakovaně uplatňují prostě určité maníry a jak tam říká Jeffrey Sachs, budu citovat pro jistotu, téměř doslova, že znovu a znovu to ruské vedení pochopilo, že se tomu Západu prostě nedá věřit. Že něco podepíše, něco slíbí a pak prostě se chová úplně jinak. Tak to se děje už skoro 40 let, no a následkem je i ta válka a tak dále. Asi tak.
1: Ne, vidíš, že Británie ráda bojuje cizíma rukama a to se jim evidentně znova podařilo. Jasně, není v tom sama. Nicméně, přátelé drazí, Pepo, můžeš trošku si nějak přirozsvítit?
0: Já musel rozsvítit, já jsem blbě, mě, tak já rozsvítím tam asi blbě vypadat. Já mám širm tamhle od té lampičky k nějakému uměleckému zpracování, tak já rozsvítím zárovku jenom a když to bude vypadat ošklivě, tak rozsvítím tady nahoře, vteřinku.
1: Já jenom řeknu, přátelé, naše pravda se tady se v novém kabátě objevují příští zítra. Čtenáři dostanou do ruky naši pravdu v úplně novém kabátě, košili i kalhotech. V menším praktickém formátu, ale s větším počtem zajímavých rubrik. Co se ale nemění, je to, že na nepravostech nenechá suchou niť a stojí na straně pracujících i jejich rodin. Hlavními tématy tohoto vydání samozřejmě jsou protesty proti sudetoněmecké provokaci v Brně, ale taky kontroverzní nové koncepce české armády, která vyvolala spor mezi ministrem obrany Zunou a premiérem Babišem. Rozhovor je tentokrát s filozofem a expertem na globální studia Markem Hrubcem o Latinské Americe jako laboratoři politických a společenských změn. Čtenáři se také mohou těšit na komiks, který reflektuje aktuální politické dění. Samozřejmě tradiční rubriky a spousta dalšího materiálu. Všechno bude zachováno. Určitě stojí za to dát 33 korun a koupit si naši pravdu už zítra a pak celý týden u všech dobrých prodejců. Tak toť k tomu. A
0: je to lepší takhle, jestli to nebije do očí, ta žárovka, tak to
1: nebude. Dobrý, paráda. Skvělý, děkuju. Hele, a teď, když už máme mezi námi jasno, výročí operace Andropoint, tak můžeme k tomu něco? Protože tady
0: tak se... Já myslím, že to je notoricky docela známo. Je to, byl to obdivuhodný výkon od našich krajanů, kteří byli v Británii, velmi dobře se vycvičili pro tyto speciální operace a byli nakonec vysláni popravit, abych tak řekl, Reinharda Heydricha. Ten člověk si to pochopitelně zasloužil, byl to velký grázl, byl velmi nebezpečný, byl velmi pedantický taky ve svých metodách. A třeba připomenu to, že on zakládal záměrně do personálí téměř všech významnějších tváří tehdejší české společnosti sfalšované verze o tom, že tak či ona kolaborovali s nacistickým režimem. Musíte si představit, že on sem přišel na podzim 41, kdy se Wehrmacht a jeho střeženci balili prostě na Moskvu a tak dále. A byl tu pouze do toho 27. května 42. A už do té doby, ale už v té době stačil zadat svým podřízeným, aby pracovali i na, řekl bych, falzifikátech, které měly zkomplikovat situaci u nás významně v případě, že v Německu tu válku nevyhraje. Ono se to tak stalo. A ti mladí kluci vesměs, kteří nastoupili do služeb tehdejšího ministerstva vnitra poválečného a policie a podobně, partizáni bývalí a tak dále, lidé, kteří neměli ruce špinavé od kolaborace s nacismem, tak začali odevírat všelijaké desky a bedny z papíry a s hrůzou zjišťovali, že v podstatě každý, kdo něco znamenal, byl kolaborant. A vrtalo jim to hlavou, jak je to možné. Až je napadlo, že mají navštívit gestapáky v bangrádské věznici a pěkně je prosejt. Asi dali cigáro nějaký a možná kus špeku taky, aby mluvili nebo něco na ten způsob. No a ono z nich vypadlo nakonec, že ten Heydrich je instruoval k této špinavé práci protože plánoval dopředu i takovou variantu, ale to jsem odbočil. Ten spor se vede, takhle byli to obdivuhodní chlapi, já si myslím, že ten film Atentát z 60. let, to je gigantické dílo, myslím, že to velmi pěkně přibližuje. A spor se vede o to,

0: do obou očí, aby to druhé prý se nezbarvilo jinak, mi řekli, přestože to druhé oko to nepotřebuje, protože jsem měl zvýšený nitrooční tlak v jednom oku. Musím říct si, že ty kapky jsou zázračné, 20 let mám nitrooční tlak stabilizovaný a je to opravdu o jediné kapce každý večer, dokonce když to vynechám 2-3 dny omylem, stejně se nic strašlivého nestane. Takže z tohoto hlediska je to OK, no ale je pravda, že když je někomu 76 nebo 7 a měl by zase kandidovat na Hrad, to nechť posoudí jiní, já to posuzovat nebudu. Já nebudu sám nikde chodit říkat, já chci jít na Hrad. Jako jsem to neříkal ani v roce 2022, s tím přišla Kateřina Konečná a jeden velký profesor, který u toho seděl a ukecali mě, jak Slobodovi urodlal, kdo pozbíral nebo nepozbíral podpisy a tak dále, to je notoricky známo. Takže to neřešme. A stejně tak by to muselo být i tentokrát, že by mě někdo významný řekl, teda, že mám do toho, ale přiznám se, že v takovém případě bych se mnohem konkrétněji tázal, jak to bude s tou podporou a tak dále, aby to jako neskončilo, jak to skončilo tenkrát. Ale no, to teď neřešme strašně brzo. Peťo, já si myslím, že mezi tím se vyprofilují jiní kandidáti a tak dále. Kdybych se náhodou do toho zapil, představ si, že mě dokonce zvolili, tak bych, což je samozřejmě velký sen za těchto mocenských poměrů, tak bych končil na tom radě někdy asi v 82 letech, což jako představ si státní návštěvy všude, já nevím co. A
1: no, na jednu stranu říká se, že věk je jenom číslo, ale Václav Klaus je taky v dobrý kondici a tak dál, ale na druhou stranu, oproti minulým volbám, kdy jsme nevěděli, do čeho jdem, jako vůbec, že jo, my tady aktivisti kolem tebe, jo, a tak dál, tak dneska ty zkušenosti už máme, ad dvě, je tady nějaká platforma, kde se setkáváš pravidelně s tím zdravým jádrem odporu, řeknu to takhle, jo, a myslím si, že bychom dokázali se semknout a vygenerovat ty podpisy daleko rychleji a v daleko jako větších těch objemech. Jo, že by to nešlo až na poslední chvíli a tak. Bez toho, že by jsme se opírali o nějakou konkrétní strukturu. Jo? A že na dobrovolné bázi prostě kdo chce, jak podepíše. A tam si myslím, že by byla, já si myslím, že to není marná varta, jako jo, ale je to můj názor samozřejmě. Nebudu tě do ničeho nutit zatím, ještě a diváky necháme přemýšlet, jestli do toho půjdou s náma, protože samozřejmě sám voják v poli nic nezmůže, ale až nás bude, ale je nás 100 000 téměř.
0: Odběrat. No vidíš, to by se přátelé, všichni víme, že pokud byste se dokonce dospělo k takovému rozhodnutí, tak sotva lze kalkulovat s tím, že bych dokonce vyhrál ty volby, jo, protože to si režim umí zařídit, jinak musí dopadnout jinak. Vyslechl jsem informaci o víkendu, že ten, kdo chce vyhrát příští prezidentské volby, musí shromáždit zhruba 500 milionů korun, aby to jako převálcoval v těch médiích a podobně. Tak to nepochybně já dohromady nedám, jo, takže kdyby se přesto dospělo v závěru, že to má být někdo takový jako já, nemusíme to ani přímo personifikovat, tak realistická úvaha přeci říká, že by to byla kandidatura do toho prvního kola, kde ten kandidát dostane šanci, a to byl náš záměr i minule, se účastnit těch velkých televizních debat a tak dále, házet vidle do té demagogie, přicházet s naprosto odlišnou optikou, nastolovat témata, která ti ostatní nechtějí slyšet. Prostě stát se mluvčím skutečné alternativy v této zemi, zdaleka nejenom komunistické, ale naopak roztažené prostě do šířky. Od vlastenecké, protiválečné, demokratické, sociálně orientované levice až po civilizovanou pravici tohoto ražení. Takový cíl si musíme asi položit do stěji příště s tím, že asi bude dobře mít i jasný názor na to, kdo asi projde do druhého kola a komu je potom třeba dát podporu. Já jsem tady opakovaně říkal nebo jinde, že já osobně považuji v tuto chvíli za kandidáta tohoto typu Radka Vondráčka. Z řady důvodů. Možná mu tím ubližuju, že říkám na

0: hlas, ale myslím si, že on svým celkovým založením, svým zevnějškem, svým, který se zřejmě líbí i křehkému pohlaví do značné míry, jemu kouká z očí takový čertík, že a tak dále, to jako je OK. Myslím si, že se médiím i těm velmi zaprodaným nepříliš daří Radka Ondráčka nějakým způsobem satanizovat a ostouzet, že on v tom směru je šikula. Osobně je to velmi příjemný člověk, to chci zdůraznit. A myslím si, že on by měl šanci jaksi nevyvolat až takový odpor a tím pádem by mohl být docela úspěšný kandidát. To vše závisí na tom, co udělá Andrej Babiš. Pokud se on rozhodne, že bude znovu kandidovat, což si myslím, pro něj může být fatální v záporném slova smyslu, to jako jsem o tom přesvědčen, tak pak pochopitelně žádný Radek Vondráček nemá šanci. Tak uvidíme, no ale to ještě ta doba tady není. Ale popravdě řečeno, doba se zase hodně změní, což může být i docela důležitý, řekl bych, prvek k úvaze o tom kandidátovi do prvního kola. Protože frustrace bude mnohem větší, řada iluzí, mrákot a tak dále dostane na zobák a lidé budou uvažovat mnohem alternativněji asi než dnes a budou poptávat skutečná východiska místo těch jalových keců a tak dále. Čili to, z tohoto hlediska vývoj nám půjde naproti a pokud prokážeme prostě dostatečnou iniciativu, tak to může být ku prospěchu věci a už 60 hodin nebudu zdržovat.
1: Přátelé drazí, dovolte, abych vám poděkoval tady Vendelinkovi za samolepku a příspěvek. Tomáš Hůrka, děkuju ti, Oldo, Maršičku, tobě taky. Vám všem děkuju za pozornost. Zítra tady bude Jirka Kobza. A kdybyste mě zabili, tak možná ještě někdo o česti, a to už jsem zapomněl a nemám tady kalendář. Ale máme toho pro vás připraveno dost a dost. A díky za vaši pozornost, za to, jak nám pomáháte růst, za to, že si dáváte odběr, že dáváte lajky a prostě jste skvělí, jste jedineční, přátelé. A popřemýšlejte s tím, zdali pak vygenerujeme tedy Josefa na hrad. A no ne, no tak zase víš co, pokud to propojíme i tu alternativu, tak dokážeme ten tlak jako znásobit. Dneska už si spolu vlastně jako všichni máme na sebe telefonní čísla, dokážeme se dohodnout, jo, na spoustě věcí a tak dál, tak proč by jako, já si už umíme technicky, umíme asi víc než tenkrát.
0: To nesporně, to nesporně.
1: Byla to úžasná zkušenost na jednu stranu a musíme, a pokud prostě budeš se na to cítit a tak dále, tak si myslím, že to zázemí umíme vytvořit tentokrát
0: asi jo.
1: Větší, silnější a s větším tahem na branku, protože je už spousta úžasných lidí, se kterými jsme se tenkrát neznali a dneska už jsme všichni.
0: A poznali jsme mnohé z nich mimochodem i v průběhu té kampaně. Jsme objížděli republiku. Já chci znovu moc poděkovat Vítěvi Pielmajerovi, který se mnou objezdil republiku. Tobě, Péťo, že jsi to podporoval velmi energicky a ne, že to je nějaký mezi náma handl, ale půjdeš-li opravdu v sobotu a v neděli do střetu o žezlo komunistické strany Čech a Moravy, tak ti samozřejmě držím palce, nejenom já, ale věřím, že spousta diváků této relace.
1: Děkuju. A protože to nebyl můj výmysl, ale přání spousty lidí, tak půjdu do toho až do konce prostě. Ono to nějak dopadne a to se dozvím v sobotu.
0: Tak. Představ si, že bychom se sešli příští středu a spovídal by mě předseda UVKSČM. No to zajímavá změna.
1: No tak bychom se mohli příští středu sejít normálně přímo v politických vězních a v kanceláři, aby to mělo styl a můžeme to dělat přímo tam přece. Jo.
0: To by nebylo ani tak, že ty by si mě spojil, to by jsme si spíš tak povídali, no dobře.
1: Ale vidíme. Tak přátelé, všechno je otevřený a děkujeme moc za všechno. Jinak připomínám, 31. profesor Staněk na Slovensku bude mít přednášku, jednu z mála, kde ho můžete vidět živě. Informace jsou na webu Peterburš.tv. Je to 31. května ve 14 hodin soukromý divadlo Beseda ve městě Holíč. Holíč. Jo? Ulice je Bernoláková 386/4, takže tam můžete si popovídat s panem profesorem Staňkem právě na aktuální témata a na to, co vás zajímá, a bude tam, doufám, že to zvládnem, dovezeme knížky a bude dobrá atmosféra. Takže toť na tuto neděli, pokud jste tam poblíž, tak určitě doražte. A i když jste zdaleka, tak můžete přijet taky samozřejmě. Jo. Ale myslím, že to bude stát za to, tato akce. Tak děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc.
0: Připojuju se, díky moc a těším se na příští setkání. Dobrou noc.
1: A jak říká klasika, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Ahoj.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Hořké ovoce Guatemaly.

Stručně zrekapituluji, co jsme slyšeli v prvním díle. Po dětství a dospívání bratrů Dalisových jsem se zaměřil na jejich vzestup. Ellen budoval svou kariéru špiona, zatímco John Foster rostl jako právník. Po vzestupu německého nacismu hráli bratři Dalisové významnou roli v podpoře Adolfa Hitlera. Po válce byla rozpuštěná OSS a vznikla CIA. John Foster se stal ministrem zahraničí a Ellen ředitelem CIA. Společně vytvořili tandem pro svržení režimů v Iránu a Guatemala. United Fruit byla korporací, která byla ve středu zájmů.

Jacobo Arbenz Guzmán. Pozemková reforma. Arévalův mandát skončil 15. března 1951. Za přihlížení tisíců lidí předal prezidentskou šerpu svému zvolenému nástupci Jacobo Arbenzu Guzmánovi. Jednalo se o první pokojné předání moci v historii Guatemaly. Arévalo ovšem neměl slavnostní náladu. Ve svém projevu na rozloučenou litoval, že nemohl pro svůj lid udělat více. Banánoví magnáti, Rooseveltovi spoluobčané, se vzbouřili proti troufalosti středoamerického prezidenta, který dal svým spoluobčanům právní rovnost se ctihodnými rodinami vývozců. Tehdy učitel, vynalézavý a romantický, z pozice prezidenta své země zjistil, jak pomíjivé, křehké a kluzké jsou zářivé mezinárodní doktríny demokracie a svobody. Tehdy jsem s nejhlubší sklíčeností a bolestí pocítil s následným rozhořčením tlak oné anonymní síly, která bez zákonů a morálky vládne mezinárodním vztahům a vztahům mezi lidmi. Nastupující prezident tento tlak pociťoval ještě intenzivněji. Guzmán byl 37-letý plukovník, který se podílel na vedení povstání proti Ubikovi v roce 1944. Ovšem v žádném případě nebyl typickým důstojníkem guatemalské armády. Jeho otec byl lékárník, který emigroval ze Švýcarska a spáchal sebevraždu, když byl Jacobo ještě chlapec. Tím skončila jeho naděje, že se stane vědcem nebo inženýrem. Ale jeden přítel ze švýcarské komunity mu zařídil místo na vojenské akademii. Tam dosáhl skvělých studijních výsledků a vynikal v boxu a pólu. Byl také nápadně pohledný, modrooký a světlovlasý, ale s latinským profilem. Na středoamerických atletických závodech se seznámil s mladou salvadořankou Mariou Kristínou Villanovou, která byla, navzdory jejímu původu z vyšších vrstev, vášnivou stoupenkyní levice. Po jejich svatbě ho povzbuzovala k rozvoji sociálního cítění a politických ambicí. Obojí projevil ve svém inauguračním projevu, ve kterém stanovil tři základní cíle svého prezidentství. Přeměnit naši zemi ze závislého národa s polokoloniální ekonomikou v ekonomicky nezávislou zemi. Přeměnit Guatemalu ze země svázané především feudální ekonomikou v moderní kapitalistický stát. A provést tuto transformaci způsobem, který zvýší životní úroveň velké masy našeho lidu na nejvyšší úroveň. Byl to skutku rozsáhlý program. Jakmile jej prezident Guzmán začal prosazovat, dostal se do sporu se všemi třemi americkými společnostmi, které ovládaly guatemalskou ekonomiku. Nejprve oznámil plány na vybudování veřejného elektrického systému, který by narušil vysoce lukrativní monopol společnosti Electric Bond and Share. Pak se zaměřil na společnost International Railways of Central America, která vlastnila téměř všechny železniční tratě v zemi, včetně jediného spojení mezi hlavním městem a atlantickým přístavem Puerto Barrios, jehož většinu také vlastnila. Guzmán navrhl vybudovat nový hlubokomořský přístav, otevřený pro všechny, s dálničním spojením s hlavním městem. Potom se postavil krutě nevyváženému systému vlastnictví půdy, který byl příčinou chudoby v Guatemale. Dosáhl přijetí přelomového zákona, který ohrozil samotnou společnost United Fruit. Zákon o agrární reformě, který Národní shromáždění schválilo 17. června 1952, byl vrcholným dílem guatemalské demokratické revoluce. Podle jeho ustanovení mohla vláda zabavit a přerozdělit veškerou neobdělávanou půdu na pozemcích větších než 672 akrů a odškodnit vlastníky podle přiznané daňové hodnoty půdy. To byl tvrdý oříšek pro United Fruit, která vlastnila více než 550 tisíc akrů, tedy asi pětinu orné půdy v zemi, ale obdělávala z ní méně než 15%. Společnost tvrdila, že tyto rozsáhlé úrodné pozemky potřebovala pro budoucí nepředvídané události. Občanům země,
kde statisíce lidí hladověly právě kvůli nedostatku půdy, to připadalo hrubě nespravedlivé, což také bylo. Tři vzájemně propojené společnosti, kterých se Guzmánovy reformy dotkly nejvíce, ovládaly Guatemalu po celá desetiletí. Společnost United Fruit byla zdaleka největším vlastníkem půdy v zemi a největším soukromým zaměstnavatelem. Vlastnila 46% akcií společnosti International Railways of Central America, čímž si zajistila nákladní dopravu a přístup do Puerto Barrios za velmi výhodné ceny. Společnost Electric Bond and Share dodávala energii pro železnice a banánové plantáže. Dohromady tyto tři společnosti investovaly v Guatemale více než 100 milionů dolarů. Guzmán je podrobil řadě nových nařízení a mnozí z jejich vedoucích pracovníků a akcionářů ho začali nenávidět. Stejně tak newyorský právník John Foster Dulles, který všechny tři korporace zastupoval. Počátkem roku 1953 zabavila guatemalská vláda 234 tisíc neobdělávaných akrů z 295 tisíců akrů plantáží společnosti United Fruit v Tikisate. Nabídla náhradu ve výši 1,185 milionů dolarů. To byla hodnota, kterou společnost přiznala pro daňové účely. Tedy, abychom rozuměli, Guatemala znárodnila pouze tu půdu, kterou United Fruit nevyužívala. Tato půda jen ležela ladem a byla neobdělávaná. Navíc za tuto neobdělávanou půdu nabídla Guatemala adekvátní částku jako náhradu. Naprosto férové podmínky, žádné komunistické znárodnění, jak by jistě zněla americká propaganda. Vedení společnosti United Fruit ovšem tuto nabídku odmítlo s tím, že nikdo nebral vážně ocenění, které si ale sama korporace stanovila. Ta požadovala 19 milionů dolarů. To je také vtipné, protože to nádherně ukázalo podvod na daních této korporace. Když United Fruit musela platit daně v Guatemale, podhodnotila svou půdu na 1,1 milionu dolarů. Čím menší částka, tím menší daně. Ovšem, když byla postavená před otázku prodeje půdy, teprve tehdy vyčíslila její skutečnou hodnotu na 19 milionů dolarů. Kdyby tuto částku uvedli původně, museli by také platit 19x vyšší daně. Takhle nejen, že vlastnili pětinu orné půdy v Guatemale, ale ještě ji 19x podhodnotili, aby platili 19x menší daně. Tak toto korporace dělají. Samozřejmě veškeré zisky se stahují ze země na účty zahraničních korporací, což typicky vidíme u nás ve formě stovek miliard na dividendách každý rok.

Mistr propagandy Edward Bernays znovu tahá za nitky. Většina Guatemalců považovala přerozdělení půdy za vítaný krok v zemi, kde začínala kvést demokracie. Z Washingtonu to ale vypadalo úplně jinak. Mnoho starých přátel United Fruit nastoupilo v této době do vlivných funkcí v Eisenhowerově administrativě. Považovali tyto zákony nejen za nezákonné a pobuřující, ale také za důkaz komunistického vlivu. Protože Guatemala byla tradičním lídrem ve Střední Americe, obávali se také, že jakékoliv reformy, které by tam uspěly, by se rychle rozšířily do dalších zemí. V jejich myslích se obrana United Fruit a porážka středoamerického komunismu spojily v jediný cíl. Toho mohli dosáhnout pouze svržením Guzmána. United Fruit získala v Guatemale mýtický status pod vedením Sema Zemureje, vizionáře a banánového krále, který v roce 1911 zorganizoval svržení honduraského prezidenta Miguela Dávily a stal se jednou z nejmocnějších osobností Střední Ameriky. O tom jsem podrobně hovořil ve druhém díle mého pořadu Začátek Amerikorporace. Když se Guatemala v roce 1944 stala demokratickou zemí, Zemurej vycítil, že reformní vláda této země způsobí United Fruit potíže. V sázce byla vysoká částka a on si chtěl být jistý, že americké veřejné mínění stálo na jeho straně. Rozhodl se najmout externího odborníka na vztahy s veřejností. Stal se jim Edward Bernays, synovec Sigmunda Freuda. Edward Bernays je otcem moderní propagandy, který položil její základy v první světové válce. Tady pracoval po boku týmu prezidenta Woodrowa Wilsona. Rád se označoval za otce public relations a nenašel se nikdo, kdo s ním nesouhlasil. Jeho specializací bylo to, co nazýval vědomou a inteligentní manipulací s organizovanými zvyky a názory mas. Podrobně jsem o něm hovořil v prvním díle mého pořadu Média a propaganda. Neexistoval nikdo lepší pro takovou práci. Bernays navrhl Zemurejovi, aby společnost United Fruit zahájila kampaň, která by očernila obraz guatemalské vlády. To by jí podle něj mohlo rozhodujícím způsobem oslabit a možná spustit události, které by vyvolaly její pád. Ještě nikdy předtím nevedla americká korporace přímo na území Spojených států propagandistickou kampaň, jejímž cílem by bylo podkopat prezidenta cizí země. Zemurej se proto zdráhal, aby byla United Fruit první. Pak mu na jaře 1951 Bernays poslal zprávu se znepokojivými událostmi. Reformistický vůdce vzdáleného Íránu Mohammad Mosadek právě provedl nemyslitelnou věc a znárodnil anglo-íránskou ropnou společnost. Guatemala by mohla následovat jeho příkladu, napsal Bernays ve své zprávě. To bylo všechno, co Zemurej potřeboval slyšet. Pověřil Berníse zahájením kampaně a výsledky se brzy začaly projevovat. Nejprve vyšla série článků v New York Times, které líčily Guatemalu jako oběť rudých. Objevily se, když Bernays navštívil vydavatele Timesu Artura Salzbergera. Následovaly reportáže v předních časopisech, z nichž většina byla psaná s Bernýsovými užitečnými radami. Pak začal Bernays organizovat tiskové zájezdy do Guatemaly. Ty přinesly zářivé depeše o společnosti United Fruit a děsivé o vzniku marxistické diktatury v Guatemala.

Guatemala, rudé strašidlo. Do kampaně špinění Guatemaly se připojili i významní členové amerického kongresu. Nejvýrazněji se mezi nimi projevil senátor z Massachusetts se známým jménem Henry Cabot Lodge, potomek dvou rodin, kterým United Fruit pomohla zbohatnout. Jeho dědeček půl století před ním přednesl ve stejném kongresu projev, díky kterému pomohl zajistit americkou kontrolu nad Kubou a Filipínami. Lodge teď přednesl štvavé projevy, ve kterých guatemalské vůdce líčil jako kryptokomunisty. Předseda většiny ve sněmovně reprezentantů John McCormack pravidelně vystupoval s mrazivými varováními, že guatemalští demokratičtí vůdci se stali podřízenými kremelskému plánu na ovládnutí světa a měnili svou zemi v sovětské předmostí. McCormack pocházel také z Massachusetts, kde společnost United Fruit po generace udržovala prosperitu. Tato rétorika dosáhla nového vrcholu po přijetí zákona o agrární reformě. Mocní úředníci ve Washingtonu, kteří byli produktem mezinárodního obchodního světa a naprosto neznali realitu guatemalského života, považovali myšlenku přerozdělování půdy za marxistickou. Guatemalská komunistická strana byla ve skutečnosti skromnou záležitostí. I v době svého největšího rozkvětu měla jen několik stovek aktivních členů, žádnou masovou základnu a žádnou podporu na ministerstvu zahraničí nebo v armádě. V 61 členém národním shromáždění neměli komunisté nikdy více než 4 křesla. V Guzmánově vládě nezasedal nikdo, ačkoliv mezi jeho nejbližší poradce patřili 2 mladí nadaní komunisté. Jeden z nich byl vůdcem odborové federace a druhý charismatický rolnický organizátor. Guzmán byl levicově orientovaný a zaujatý marxistickými myšlenkami. Často dráždil Ameriku symbolickými gesty. Například tím, že dovolil oficiálním novinám obvinit americké jednotky, že v Koreji používali bakteriální zbraně. Nebo že dovolil Národnímu shromáždění držet minutu ticha, když v roce 1953 zemřel Stalin. Možná tyto incidenty považoval za banální. Úředníci ve Washingtonu se jich ale chopili jako důkazu, že se stal nepřítelem. Jestliže první chybou Američanů při hodnocení Guzmána bylo přesvědčení, že vedl Guatemalu ke komunismu, druhou chybou byl předpoklad, že tak činil v rámci hlavního plánu vypracovaného v Moskvě. Zejména ministr zahraničí Dulles neměl nejmenší pochybnosti o tom, že Sovětský svaz aktivně pracoval na utváření událostí v Guatemale. Jenže pravda nemohla být vzdálenější skutečnosti. Sověti neměli s Guatemalou žádné vojenské, hospodářské a dokonce ani diplomatické vztahy. Žádná delegace Guatemalců nikdy nenavštívila Moskvu. Nikdy se neobjevil žádný důkaz, který by toto hluboké americké přesvědčení potvrdil. Ani v rozsáhlém archivu spisů, které CIA získala po převratu, ani v žádném jiném dokumentu nebo svědectví, které se od té doby objevilo, není žádný náznak toho, že by se sovětští představitelé v 50. letech o Guatemalu alespoň trochu zajímali. John Foster Dulles to nemohl tušit. Byl fanaticky přesvědčený, že Sověti stáli za každou výzvou americké moci ve světě. Stejně jako zbytek Eisenhowerovy administrativy. Guatemala byla obklopená souhvězdím nepřátelských tyranů, kteří vycházeli vstříc americké moci. Byl to základ budování sítí v Latinské Americe, které jsem popisoval v pořadu Semena zkázy. Anastasio Somoza v Nicaraguji, Rafael Trujillo v Dominikánské republice, Fulgencio Batista na Kubě, François Duvalier na Haiti a Marcos Pérez Jiménez ve Venezuele. Navzdory této nerovnováze považovali bratři Dullesové Guzmána za vážnou hrozbu pro Ameriku.

Operace Úspěch, první fáze přípravy. John Foster Dulles a jeho kolegové nastoupili do úřadu s odhodláním zbavit se problematického režimu v Guatemale, ale neměli jasnou představu, jak toho dosáhnout. Cestu jim ukázal triumf Kermita Roosevelta v Íránu. Rozhodli se navrhnout guatemalskou verzi operace Ajax. Aby vyjádřili své sebevědomí, dali jí krycí název Operace Úspěch. 3. prosince 1953 CIA schválila počáteční částku $3 miliony na zahájení akce. Měla začít propagandistickou kampaní, pokračovat vlnou destabilizujícího násilí a vyvrcholit útokem zinscenovaným tak, aby vypadal jako domácí povstání. Tato operace by však byla mnohem rozsáhlejší než ta v Íránu. Šéf CIA Allen Dulles měl v úmyslu najít vhodného opozičního vůdce mezi guatemalskými exulanty, vybavit ho milicí, která by se mohla tvářit jako plnohodnotná povstalecká armáda a najmout americké piloty, kteří by bombardovali Guatemalu. Když bude v zemi panovat chaos, měl v úmyslu nechat amerického velvyslance sdělit vojenským velitelům, že mír se vrátí pouze v případě, že svrhnou Guzmána. Velvyslancem, kterého ministr zahraničí Dulles vybral pro tuto práci, byl John Purifoy, absolvent West Pointu v Jižní Kalifornii, který neuspěl u zkoušek do zahraniční služby a v touze pracovat ve státní správě přijal místo výtaháře v Kapitolu. Snadno si našel přátele a s pomocí známostí z rodného státu získal místo na ministerstvu zahraničí. V roce 1950 se stal velvyslancem v Řecku, kde se projevil jako rázná osobnost. Byl nejšťastnější, když řídil rychlá auta nebo odsuzoval levičáky. Jeho vášeň proti levičákům přitáhla Dallesovu pozornost a na konci roku 1953 byl jmenovaný novým americkým velvyslancem v Guatemale. Večer 16. prosince se Purifoy poprvé a jedinkrát setkal s Guzmánem. Setkání trvalo 6 hodin během prodloužené večeře v Guzmánově oficiální rezidenci. Když Guzmán začal hovořit o zneužívání společnosti United Fruit, Purifoy ho přerušil a řekl, že skutečným problémem v Guatemale je vliv komoušů. Druhý den poslal Dallesovi strohé hodnocení muže, na kterého se zaměřili. Pokud to není komunista, tak to určitě zvládne, dokud se nějaký neobjeví. Normální přístupy v Guatemale fungovat nebudou. Svíčka pomalu a jistě dohořívá a je jen otázkou času, kdy budou velké americké zájmy zcela vytlačené, dodal Purifoy zlověstně. Právě tato slova chtěl Dulles slyšet. Přinesl telegram Eisenhowerovi, který ho vážně přečetl. Než jí dočetl, rozhodl se podle vlastního vyjádření dát operaci Úspěch konečný souhlas. Eisenhowerův příkaz odstartoval druhé spiknutí CIA proti cizí vládě. Bylo vedené autonomně v rámci CIA. To znamenalo, že její koordinátor, plukovník Albert Henny, mohl podávat zprávy přímo Allenu Dullesovi. Agent CIA Albert Henny byl chicagským podnikatelem, který vedl pobočku CIA v Soulu a řídil polovojenské výpady do Severní Koreje. Henny zřídil tajné velitelství na vojenském letišti v Opaluka na Floridě na okraji Miami, překladiště zbraní na Friendsfield v zóně Panamského průplavu a síť odlehlých letištních ploch v Hondurasu a Nikaragui. Tam vládli diktátoři, kteří si horlivě přáli Guzmánovo svržení. Tracy Burns řídil klíčový psychologický aspekt akce. Jeho hlavními propagandisty měli být David Attlee Phillips, pověřený vytvořením falešné rozhlasové stanice Hlas osvobození, která by vysílala dezinformace do Guatemaly, a budoucí zloděj z Watergate Howard Hunt, který vyráběl karikatury, plakáty, letáky a novinové články pro použití v Guatemale a zbytku Latinské Ameriky. Šéf CIA Allen Dulles to všechno považoval za skvělé. Ale plukovník J.C. King, vedoucí operací na západní polokouli pro ředitelství plánů CIA, se ozval s nesouhlasem. King neměl pro vlastence jako Guzmán žádné pochopení, ale obával se dlouhodobého dopadu Hennyho ambiciózního plánu.
King protestoval. Vyvolá to občanskou válku uprostřed Střední Ameriky. Ellen Dulles reagoval pozváním Kinga i Hennyho do svého sídla Highlands v Georgetownu. U koktejlu jim sdělil, že už neměli důvod se hádat. Prezident Roosevelt a ministr zahraničí a jeho bratr v jedné osobě nařídili, aby byl Guzmán svržený. Úkolem CIA bylo tento rozkaz splnit. Jdi do toho, chlapče, řekl Ellen a poplácel Hennyho po širokých ramenou. Máš zelenou. Operace Úspěch byla nyní ve Washingtonu plně schválená a plně financovaná. Konečná částka byla 4,5 milionu dolarů, což bylo více, než kdy CIA na tajnou operaci vynaložila. Chyběl jí pouze jeden podstatný prvek. Guatemalec, který by hrál roli vůdce povstalců. Po několika falešných pokusech se CIA rozhodla pro bývalého armádního důstojníka Carlose Castilla Armáze, který vedl neúspěšné povstání v roce 1950 a stal se známou postavou v guatemalských exilových kruzích. Agenti ho našli v Hondurasu, odletěli s ním do Opalúky, řekli mu, že spolupracovali s United Fruit na projektu proti Guzmánovi a navrhli mu, aby se stal jeho předpokládaným vůdcem. Okamžitě souhlasil. Na jaře 1954 Carlos Castillo Armas čekal v Hondurasu, zatímco CIA najímala stíhačky, rekvírovala letadla, připravovala základny a zajišťovala spolupráci honduraských a nikaragvajských úředníků. Na pobočce CIA ve čtvrtém patře amerického velvyslanectví v Guatemala City panoval čilý ruch. Stejně tak na operační letecké základně v Opaluce na Floridě.

Duchovní žoldáci. Převrat ve jménu víry. Jeden z agentů přidělených k operaci Úspěch, zmíněný Howard Hunt, který se později proslavil svou rolí při vloupání do Watergate, přišel s dalším nápadem. Využít římskokatolického duchovenstva k tomu, aby Guatemalce poštval proti Guzmánovi. Katoličtí kněží a biskupové v Guatemale, stejně jako v jiných jeho amerických zemích, byli úzce spojení s vládnoucí třídou a nesnášeli reformátory, jako byl Guzmán. Hunt navštívil nejmocnějšího katolického preláta v Americe, newyorského kardinála Francise Spelmana, a požádal ho, zda by mohl své guatemalské kolegy zapojit do přípravy převratu. Spelman ho ujistil, že to nebude žádný problém. Vzpomínáte si na můj pořad Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA? Tam jsem hovořil o praní peněz z drog, které uváděla do chodu CIA v rámci tzv. Černých fondů. Velká část obchodů mezi CIA a Vatikánem se začala odehrávat na každoročních setkáních maltéských rytířů v Římě a New Yorku. Těmto jednáním předsedal kardinál Francis Spelman, který jménem papeže schvaloval budoucí strategie v Evropě. Spelman také v roce 1948 organizoval masové výzvy americkým Italům, aby volili proti komunistům ve své staré vlasti. Možná si také pamatujete na můj pořad Smrtící Vatikán. Tady jsem líčil velmi sofistikovaný systém tajných číslovaných účtů v rámci Vatikánské banky. Přes tyto tajné účty prošly stovky miliard lir. Architektem tohoto systému byl monsignor Donato de Bonis. Tyto účty byly vedené na jména bankéřů, podnikatelů, developerů nebo významných politiků. Aby de Bonis udržel na uzdě jakýkoliv stín podezření, zaregistroval mnoho vkladů u nadace kardinála Francise Spelmana. Tajemné nadaci, o které se vědělo jen málo. Volba názvu ale nebyla náhodná. Jednalo se o odkaz na našeho Francise Spelmana, obávaného kardinála v New Yorku. Ten v poválečném období disponoval penězi, které, podle některých historiků, mohli nacisté ukrást židům. Později mu dědic de Bonis vzdal hold registrací peněz z Vatikánské banky do jeho Spelmanovy nadace. Kardinál Francis Spelman měl hluboké kontakty v celé Latinské Americe. Mezi jeho přátele patřili tři diktátoři – Batista, Trujillo a Somoza, kteří Guzmána nesnášeli. Francis Spelman se s ochotou zapojil i do operace v Guatemale. Brzy agenti CIA psali scénáře nebo letáky pro guatemalské duchovní a tyto informace se rozesílaly v pastýřských listech po celé zemi a v rozhlasovém vysílání. Nejdůležitější z těchto pastýřských listů byl ten, který se četl ve všech katolických kostelech v Guatemale 9. dubna. Bylo to mistrovské dílo propagandy, prošpikované slovníkem víry, strachu a vlastenectví. Varoval věřící, že démonická síla zvaná komunismus se snažila zničit jejich vlast a vyzýval je, aby jako jeden muž povstali proti tomuto nepříteli Boha a vlasti. Tato brožurka, která byla následujícího rána přetištěná v guatemalských novinách, měla hluboký dopad. Běžní lidé, kteří do té doby Guzmána obdivovali, se poprvé dozvěděli, že byl ve skutečnosti jejich nepřítelem. Nejdůležitější bylo, že varování přišlo od jejich pastorů, které mnozí považovali za skutečné posly boží. Na kolektivní psychiku Guatemaly to mělo hluboký transformační účinek. Agenti CIA v Opaluce nařídili svému guatemalskému týmu, aby používal propagandu založenou na náboženství ve velkém měřítku.

Operace Úspěch. Druhá fáze přípravy. Zatímco CIA usilovně připravovala půdu pro převrat Guatemale, ministr zahraničí Dulles zintenzivnil svou diplomatickou kampaň. V březnu 1954 odcestoval do venezuelského Caracasu na zasedání Organizace amerických států. Někteří ministři zahraničí přijeli do Caracasu s nadějí, že budou jednat o hospodářském rozvoji, ale Dulles trval na tom, že jejich hlavním zájmem musel být komunismus. Předložil rezoluci, ve které prohlásil, že pokud by se některá země na západní polokouli dostala pod kontrolu mezinárodního komunistického hnutí, byl by kterýkoliv jiný stát na polokouli oprávněný přijmout příslušná opatření. Zástupce Guatemaly, ministr zahraničí Guillermo Torriello, označil tuto rezoluci za pouhou záminku k zásahu do našich vnitřních záležitostí. Torriello prohlásil: Plán národního osvobození, který moje vláda důsledně provádí, se nutně dotýká výsad zahraničních podniků, které brání pokroku a hospodářskému rozvoji země. Chtěli najít pohotový způsob, jak udržet hospodářskou závislost amerických republik a potlačit oprávněné touhy jejich národů. Za komunismus označili každý projev vlastenectví nebo hospodářské nezávislosti, každou touhu po společenském pokroku, každou intelektuální zvídavost a každý zájem o liberální a pokrokové reformy. S tímto názorem sympatizovalo více než několik delegátů, ale John Foster Dulles byl odhodlaný dosáhnout schválení své rezoluce. Zůstal v Caracasu 2 týdny a absolvoval dlouhá jednání, během kterých odrazil nejméně 50 pozměňovacích návrhů. Nakonec se mu to nevyhnutelně podařilo. 16 zemí podpořilo Caracaskou deklaraci. Pouze Guatemala byla proti a Mexiko a Argentína se zdrželi hlasování. Tento výsledek byl pro Ameriku velkým úspěchem a Guzmánem hluboce otřásl. Bratři Dullesové souhlasili s tím, že na něj budou vyvíjet intenzivnější nátlak, dokud nenastane správný čas na jeho sesazení. Než tak mohli učinit, udělal Guzmán nečekaný přešlap, který je potěšil. Až do roku 1944, kdy se Guatemala obrátila k demokracii, byli hlavním dodavatelem zbraní Američané. Po příchodu Guzmána přestali Američané zbraně posílat. Tlačili také na Dánsko, Mexiko, Kubu, Argentínu a Švýcarsko, aby od zbrojních obchodů s Guatemalou odstoupili. Když CIA začala vyzbrojovat guatemalské exulanty, Guzmán byl znepokojený špatným stavem své obrany. Naléhavě hledal zemi, která by mu prodala zbraně, a nakonec ji našel. 15. května 1954 zakotvila v Puerto Barrios nákladní loď Alfhelm a dělníci začali vykládat bedny s nápisem Optické a laboratorní vybavení. Uvnitř byly zbraně a munice z Československa. Českoslovenští výrobci zbraní požadovali platbu v hotovosti, ale většina dodaných zbraní se ukázala jako zastaralá, nepraktická nebo nefunkční. Přesto nemohli prodat zbraně Guatemale bez souhlasu Moskvy. Symbolika zásilky Alfhelm byla ohromující. V Guatemale přistálo plavidlo naložené zbraněmi sovětského bloku. Pro Američany to bylo jako atomová bomba umístěná na jejich zadním dvorku. Ministr zahraničí Dulles prohlásil, že šlo o důkaz komunistické infiltrace. Od té chvíle bylo pro kohokoliv ve Washingtonu téměř nemožné Guzmána bránit. Někteří by se o to možná pokusili, kdyby věděli, co mají ministerstvo zahraničí a CIA v úmyslu. Převrat k Guatemale byl stejně jako ten v Íránu koncipovaný ve velkém utajení. Nikdo mimo hrstku mužů o plánu nevěděl, takže nikdo nemohl nic namítat, varovat ani protestovat. Tato přitažlivost tajných operací změn režimů bratrům Dullesovým neunikla. Veřejně i soukromně se sice objevily určité pochybnosti o politice vlády vůči Guatemale, ale ty byly snadno rozptýlené.
Jedna z nich se objevila na stránkách New York Times, kde reportér Sidney Grassen napsal několik článků, ve kterých naznačoval, že Guatemalci se semkli kolem své vlády a že je nezastihl komunismus, ale vášnivé vlastenectví. To nebylo to, co si United Fruit a Eisenhowerova administrativa přáli, aby Američané slyšeli. Ellen Dulles uspořádal večeři se svým přítelem Juliusem Adlerem, obchodním ředitelem Timesu, a postěžoval si. Adler předal stížnost vydavateli Timesu Adleru Salzbergerovi. Před nějakou dobou jsem líčil, že Salzbergera navštívil i mistr propagandy Edward Bernays, který byl pro tuto kampaň najatý. Za pár dní Grassna jeho šéf z Guatemaly odvolal. Ellen Dulles musel řešit problém i na své pobočce CIA v Guatemale. Šéfovi stanice Birchi O'Neillovi se myšlenka převratu nelíbila. Stejně jako jeho protějšek v Teheránu před rokem Roger Gorem varoval, že by to z dlouhodobého hlediska nedopadlo dobře. Dulles reagoval tím, že O'Neilla přeložil ze země. Zatímco Ellen Dulles odstraňoval tyto potenciální překážky, jeho bratr čelil nesouhlasu několika úředníků ministerstva zahraničí. Jeden z nich, Louis Hall, člen plánovacího štábu, rozeslal dlouhé memorandum. V něm tvrdil, že Guatemala zoufale potřebovala sociální reformu, že její vláda byla vlastenecká, ale nikoli prokomunistická, a že celou krizi zavinila společnost United Fruit. Jiný úředník, náměstek státního tajemníka Robert Murphy, se o operaci Úspěch dozvěděl náhodou. Poslal Dallesovi rozlobený dopis, ve kterém mu sdělil, že tento nápad byl špatný a pravděpodobně by byl dlouhodobě velmi drahý. Murphy například napsal: uchýlit se k tomuto kroku je důkazem bankrotu naší politiky vůči této zemi. Ministr zahraničí Dulles se už dávno rozhodl svrhnout Guzmána a neobtěžoval se odpovídat nespokojencům ve svých řadách. Zprávy o jejich protestech ale pronikly do vyšších pater ministerstva zahraničí. Velvyslanec Perifoy byl natolik znepokojen, že se zeptal svých nadřízených, zda došlo ke změně plánu. Raymond Leddy, politický ředitel ministerstva zahraničí pro Střední Ameriku, ho ve zpětném telegramu ujistil, že operace Úspěch stále probíhala. Leddy napsal: jsme na cestě k vyřešení tohoto problému. Existuje 100% odhodlání z hora dolů se tohoto smraďocha zbavit a nepřestat, dokud se tak nestane.

Operace Úspěch. Třetí ostrá fáze. Hennyho operace už byla v plném proudu. Zverboval malou armádu téměř 500 guatemalských exulantů, amerických vojáků štěstěny a různých středoamerických žoldáků a poslal je do táborů v Nikaragui, Hondurasu a na Floridu, kde jim poskytl základní výcvik. Jeho tajná rozhlasová stanice Hlas osvobození, která ve skutečnosti sídlila v Opaluce, vysílala proud falešných zpráv o lidových nepokojích a vojenských povstáních. Tuto stanici vedl agent David Attlee Phillips, který se za 20 let stal spoluředitelem pracovní skupiny CIA pro Chile proti prezidentu Allendemu. Nastal čas, aby agent CIA Albert Henny poslal do akce svého vybraného osvoboditele, plukovníka Carlose Castilla Armáze. Ráno 16. června 1954 se John Foster, Allen a další Eisenhowerovi nejvyšší poradci pro národní bezpečnost sešli s prezidentem na snídani v rodinné čtvrti Bílého domu. Allen hlásil, že v Guatemale bylo všechno připravené. Eisenhower se zeptal: jste si jistý, že se to podaří? Allen řekl, že ano. Chci, abyste byli všichni zatraceně dobří a abyste uspěli, řekl jim prezident. Jsem připravený podniknout všechny kroky, které budou nutné, aby se to podařilo. Když zavážete vlajku, zavážete ji, aby zvítězila.

За 2 дни до зачалу. Krátce po rozbřesku, 18. června, svolal Armas své muže, naložil je do džípů a nákladních aut a ve svém velitelském voze, starém otlučeném kombíku, je odvedl na sever. Honduraskou hranici překročili bez incidentů. Pak Armas podle rozkazů vedl svou kolonu 9 kilometrů na guatemalské území. Tam zastavil. Tohle byla invaze. Guzmán uvedl armádu a policii do pohotovosti, ale na radu ministra zahraničí Torriella nevyslal do pohraniční oblasti vojáky. Torriello doufal, že se tuto záležitost podaří vyřešit diplomatickou cestou. Chtěl světu ukázat, že na guatemalském území se nacházejí vojska sponzorovaná ze zahraničí a nechtěl, aby tam byli nějací vládní vojáci, kteří by celou záležitost zamlžili. V polovině dopoledne Torriello sepsal naléhavou výzvu Radě bezpečnosti OSN. Žádal, aby se rada okamžitě sešla a odsoudila invazi do Guatemaly, která byla zahájená na popud některých zahraničních monopolů. Zatímco psal, Hlas osvobození vysílal bez dechu zprávy o údajném rychlém postupu armáze krajinou. 2 letadla CIA bzučela nízko nad hlavními vojenskými kasárnami v Guatemala City. Střílela z kulometů a schodila tříštivou bombu, která vyvolala sérii hlasitých explozí. Velvyslanec Perry Foy, jeden z mála lidí v zemi, kteří přesně věděli, co se dělo, je slyšel ve své kanceláři na velvyslanectví. Podíval se z okna, uviděl kouř stoupající z kasáren a bleskově poslal Dallisovi radostný telegram. Vypadá to, že je to tady, napsal. Nálety pokračovaly několik dní. Jedno letadlo rozstřílelo letiště v Guatemala City. Další nálety zasáhly palivové nádrže a vojenská stanoviště po celé zemi. Vedly k několika zraněním a škodám na majetku, ale jejich účel nebyl vojenský. Stejně jako falešné rozhlasové vysílání, měly za cíl vyvolat dojem, že probíhala válka. Jak moc nám takové falešné vysílání připomíná svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky? I za těmito projekty stála a stojí CIA, což jsem pokryl v mém pořadu Svobodná Evropa ve službách CIA. Pokaždé, když letadlo bombardovalo další město, byli Guatemalci nejistější, zmatenější, vystrašenější a ochotnější věřit tomu, co slyšeli v Hlasu osvobození. Piloti CIA schazovali také letáky. Na jednom například stálo: Bojujte za Boha, vlast, svobodu, práci, pravdu, spravedlnost. Bojujte proti komunistickému ateismu, komunistickému intervencionismu, komunistickému útlaku, komunistické chudobě, komunistickým lžím, komunistické policii. Ministr zahraničí Dallis dostával téměř každou hodinu zprávy o těchto událostech od svého bratra Elena a velvyslance Perry Foye. Jeho pozice však vyžadovala, aby na veřejnosti vystupoval rozpačitě. Odpoledne 19. června vydalo ministerstvo zahraničí neupřímné prohlášení, že mělo zprávy o vážných povstáních a výbuchu násilí v Guatemale. Potom prohlásilo lež, která byla jádrem operace Úspěch. Ministerstvo nemá žádné důkazy, které by naznačovaly, že jde o něco jiného než o vzpouru Guatemalců proti vládě, uvedlo. Guzmán věděl, že to nebyla pravda. Uvědomil si, že za povstáním stála Amerika, což znamenalo, že ho nemohla porazit ozbrojenou silou. Toto poznání ho přimělo nejprve k pití a potom k rozhodnutí promluvit ke své zemi prostřednictvím rozhlasu. Ve svém projevu prohlásil, že arcizrádce Armas vedl expediční síly United Fruit Company proti jeho vládě. Naším zločinem je, že jsme přijali agrární reformu, která se dotkla zájmů společnosti United Fruit Company. Naším zločinem je, že jsme chtěli mít vlastní cestu k Atlantiku, vlastní elektrickou energii a vlastní doky a přístavy. Naším zločinem je naše vlastenecká touha po pokroku, po získání ekonomické závislosti, která by odpovídala naší politické nezávislosti. Tvrzení, že vládu přebírají komunisté, je zcela nepravdivé.
žádný teror jsme nezavedli. To naopak guatemalští přátelé pana Fostra Dalise chtějí šířit teror mezi naším lidem a beztrestně útočí na ženy a děti z pirátských letadel. Ve dnech po tomto projevu se situace pro Guzmána začala zlepšovat. Armáda mu zůstala věrná a jeho popularita mezi běžnými Guatemalci byla nezlomná. Na zasedání Rady bezpečnosti v New Yorku předložila Francie rezoluci vyzývající k ukončení jakýchkoliv akcí, které by mohly způsobit krveprolití v Guatemale a nařizující všem zemím, aby se zdrželi poskytováním pomoci jakýmkoliv takovým akcím. Carlos Castillo Armas nedosáhl žádného vojenského pokroku. Nejdůležitější bylo, že nálety, které přivedly většinu obyvatel země téměř k panice, ustávaly. Jeden ze 4 letounů B-47 Thunderbolt, které CIA používala, byl vyřazený z provozu a druhý havaroval. Ze svého velitelského stanoviště v Opaluce zaslal Albert Henny 23. června naléhavý telegram Elenu Dalisovi. Stálo v něm, že operace Úspěch byla na pokraji zhroucení a bez větší letecké podpory pravděpodobně selže. Dalis se okamžitě vydal do oválné pracovny, aby požádal prezidenta Eisenhowera o povolení vyslat další 2 letadla. Eisenhower ochotně souhlasil. Později řekl jednomu ze svých pobočníků, generálu Andrew Kutpestrovi, že neviděl žádnou reálnou alternativu. Eisenhower řekl: pokud se kdykoliv vydáte cestou násilí nebo podpory násilí, pak se zavazujete, že to dotáhnete do konce a je příliš pozdě na to, abyste si to rozmysleli. Guzmán, který o tom samozřejmě nic nevěděl, pokračoval v diplomatické ofenzivě. Vyslal ministra zahraničí Torriella do New Yorku, kde vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby do Guatemaly okamžitě vyslala vyšetřovací tým. To bylo přesně to, čemu chtěli Američané zabránit. Novým americkým velvyslancem při OSN nebyl nikdo jiný než bývalý senátor Henry Cabot Lodge. Právě Lodge horečně pracoval v zákulisí. Nakonec Rada bezpečnosti OSN v klíčovém rozhodnutí 25. června odhlasovala, že nebude vyšetřovat, co se v Guatemale dělo. OSN, která údajně vznikla proto, aby hájila mír ve světě, se ve vleku Američanů rozhodla, že se pro tentokrát na mír vykašle. OSN byla tehdy stará jen 9 let a už flagrantně porušovala pilíř, který tvořil její podstatu. Neexistuje krásnější příklad toho, v čí zájmu tyto globální organizace pracují. Zatímco Lodge držel diplomatickou pevnost, Henny vyslal do akce svá 2 nová letadla. První kolo jeho náletů mělo psychologický efekt, ale nyní nabrali vážnější obrátky. 3 dny a noci letadla ostřelovala vojenské základny, rozstřílela palivové nádrže a schazovala zápalné bomby na muniční sklady. Piloti CIA bombardovali mimo jiné pevnost Matamoros, důležitou vojenskou základnu v hlavním městě. Tyto útoky vyvolaly poplach a přiměly stovky lidí k útěku z domovů. V den hlasování Rady bezpečnosti OSN poslal Torriello Dalisovi dlouhý telegram, ve kterém na poslední chvíli apeloval, což bylo dojemné až patetické. S politováním musím vaší excelenci informovat, že včera došlo k brutálnímu útoku bombami TNT na civilní obyvatelstvo a k ostřelování měst Gualán a Zacapa. Guatemala se naléhavě obrací na vaši excelenci, aby vám sdělila tuto bolestnou situaci a žádá, aby vaše osvícená vláda, která vždy respektovala lidská práva, jejíž je nositelkou, byla tak laskavá a zasáhla u Rady bezpečnosti OSN. Dalis toto odvolání ignoroval. Mohl si to dovolit, protože události se nyní vyvíjely v jeho prospěch. Nikdo zvenčí neodhalil velkou lest operace Úspěch. Většina Guatemalců věřila tomu, co jim říkal Hlas osvobození. Že Armas vedl krajinou povstaleckou armádu, že mnoho guatemalských vojáků povstalo, aby se k němu přidali, a že vláda byla bezmocná, aby tento žolt zastavila. Jak bombardování sílilo, Guzmán začal ztrácet kontrolu nad situací.
V jednu chvíli uvažoval o tom, že vyzve rolníky k ozbrojenému odporu, ale jeho vojenští velitelé o tom nechtěli ani slyšet. Došly mu možnosti. V neděli 27. června v poledne poslal Toriela na americké velvyslanectví, aby dohodl podmínky jeho kapitulace. Velvyslanec Perifoy, který se oblékl do letecké kombinézy a ohánil se pistolí, řekl Torielovi, že pokud se v Národním paláci udělá pořádek, možná se mu podaří přesvědčit povstalecké síly, aby ukončili svou kampaň. Za pár hodin pozval Perifoye k sobě domů náčelník generálního štábu armády, plukovník Carlos Enrique Díaz. Když Perifoy dorazil, byli tam také čtyři další vysocí guatemalští vojenští velitelé. Díaz si na úvod rozhořčeně postěžoval na to, co Američané v jeho zemi dělali. Perifoy mu podle vlastního vyjádření ostře odpověděl, že pokud ho pozval k sobě domů, aby vznesl obvinění proti své americké vládě, okamžitě odejde. To Guatemalcům připomnělo, kdo byl v silnější pozici. Neochotně souhlasili s tím, že se postaví Guzmánovi a budou požadovat jeho odstoupení. Ovšem rozhořčeně Perifoyovi sdělili, že v žádném případě nebudou vyjednávat s armázem ani ho nezapojí do nové vlády. V 16.00 si velitelé zavolali Guzmána. Sdělili mu, že se ustavili jako vojenská junta a že ho sesazují. Neměl jinou možnost, než souhlasit. Jeho přátelé mu slíbili dvě věci. Že s armázem nikdy nebudou jednat a že mu dovolí přednést vzkaz na rozloučenou přes rádio. Ve 20.15 Guzmán naposledy promluvil ke svému lidu. Dělníci, rolníci, vlastenci, přátelé, lidé Guatemaly. Guatemala prochází těžkou zkouškou. Už 15 dní probíhá krutá válka proti Guatemale. Za to, co se nám děje, je zodpovědná společnost United Fruit Company ve spolupráci s vládnoucími kruhy Spojených států. Nesklamal jsem svou víru v demokratické svobody, v nezávislost Guatemaly a ve všechno dobré, co je budoucností lidstva. Vždy jsem vám říkal, že budeme bojovat bez ohledu na cenu, ale cena by neměla zahrnovat zničení naší země a odeslání našeho bohatství do zahraničí. A k tomu by mohlo dojít, pokud neodstraníme záminku, kterou náš mocný nepřítel vyvolal. Vláda, odlišná od mé, ale vždy inspirovaná naší říjnovou revolucí, je lepší než 20 let fašistické krvavé tyranie pod vládou band, které do země přivedl Castillo Armas. Po skončení vysílání Guzmán opustil studio a odešel sám na mexické velvyslanectví, kde požádal o politický azyl, který mu udělili. Mikrofonu se ujal plukovník Díaz. Oficiálně převzal otěže moci a pak Guatemalcům slíbil. Boj proti žoldáckým okupantům nepoleví. Velvyslanci Perifoyovi se při poslechu přes vysílačku stáhla čelist. Když Díaz skončil, velvyslanec bouchl rukou do stolu. Dobře, odplivl si. Teď budu muset na toho sráče zatlačit. Vysílání také rozrušilo dva hlavní pracovníky CIA v Guatemala. Šéfa pobočky Johna Dohertyho a agenta Eno Hobbinga, kteří byli vyslaní z Washingtonu, aby dohlíželi na operaci Úspěch. Jakmile skončila, shodli se na tom, že jejich práce ještě nebyla hotová. Ještě téže noci se rozhodli Díaze sesadit a nahradit ho důstojníkem, kterého znali a kterému důvěřovali, plukovníkem Elfégiem Monzónem. Doherty a Hobbing přijeli k Monzónovi domů. Oznámili mu dobrou zprávu, že se stane prezidentem a naložili ho na zadní sedadlo. Společně pak všichni tři odjeli do Díazova sídla. Když dorazili na místo, byla půlnoc. Díaz, který byl u moci teprve několik hodin, se obával nejhoršího. Začal obhajovat

Realita je taková, že vás nechceme. Díaz se prostě zeptal, můžu to slyšet od velvyslance? Byly 4 hodiny ráno, když podrážděný Perifoy dorazil do Díazova sídla. Měli napjatou schůzku. Díaz trval na tom, že neodstoupí bez záruky, že Guatemala nebude předaná Armázovi. Perifoy ji odmítl poskytnout. Nakonec se vyřídil ven. Za Úsvitu se vrátil na velvyslanectví a sepsal jaderný telegram Albertu Hennimu. Byli jsme podvedení, stálo v něm. Výbuch. Toho odpoledne na tajném letišti v Hondurasu usedl do kokpitu letounu B-47 pilot CIA Jerry Delarm. V doprovodu stíhací eskorty zamířil do Guatemala City. Tam schodil 2 bomby na přehlídkové prostranství hlavní vojenské základny a několik dalších na vládní rozhlasovou stanici. K plukovníku Díazovi se blížila americká realita. V úterý 29. června si v podvečer předvolal Perifoye. Ale jakmile spolu začali mluvit, byl odvolaný do postranní místnosti, aby se poradil s dalšími důstojníky. Za pár minut se vrátil a vedle něj stál plukovník Monzón. Můj kolega Díaz se rozhodl rezignovat, řekl Monzón. Nahrazuji ho. Monzón vytvořil 3člennou chuntu a o několik dní později odletěl do Salvadoru na jednání s Armázem. Setkali se pod dohledem velvyslance Perifoye. Díky jeho vlivu dosáhli rychlé dohody. Během několika dní přijali 2 pomocní členové chunty, údajně povzbuzení platbami ve výši 100 000 dolarů za každého, diplomatické posty v zahraničí. Monzón je 5. července následoval do výslužby. Carlos Castillo Armas ho nahradil a prohlásil se guatemalským prezidentem. Krátce potom se ministr zahraničí Dulles obrátil k Američanům prostřednictvím rozhlasu a oznámil jim, že bylo dosaženo velkého vítězství nad komunismem. Dulles skutečně věřil, že Guzmán byl nástrojem komunistického imperialismu a ne tím, čím ve skutečnosti byl. Idealistickým reformním vlastencem, který Američanům nic zlého nepřál. Jeho svržením Američané zničili demokratický experiment, který byl pro Latinskou Ameriku velkým příslibem. Stejně jako o rok dříve v Íránu svrhli režim, který se hlásil k základním americkým ideálům, ale který se dopustil hříchu, když se snažil získat zpět kontrolu nad vlastními přírodními zdroji.

Závěr posvěcené převraty. Musíme si uvědomit, že americké převraty režimů schvalovali prezidenti, tajemníci vlády, poradci pro národní bezpečnost a ředitelé CIA, kteří k tomu byli zmocnění zákonem z roku 1947. Tímto zákonem byla CIA zřízená a byly jí svěřené úkoly související se zpravodajskými službami ovlivňujícími národní bezpečnost. Američtí představitelé prosazovali tyto převraty vědomně, záměrně, úmyslně a v přísném souladu s americkými zákony. Každý z těchto amerických převratů byl provedený proti vládě, která byla demokratická. A každý z nich nakonec vedl k nastolení represivní diktatury. Brzy po převratu v Guatemale vystoupil velvyslanec John Perifoy před kongresovým výborem ve Washingtonu. Jedinou jadrnou větou vysvětlil, proč Američané tak rozhodně vystupují proti vlasteneckým režimům v rozvojových zemích. Komunismus je řízený Kremlem po celém světě. A každý, kdo si myslí něco jiného, neví, o čem mluví. Tento fanatický postoj byl skvělou záminkou, jak mohli Američané svrhávat nepohodlné režimy. Americké převraty byly vedené především touhou získat zpět kontrolu nad přírodními zdroji. Vůdce, kterého Američané po převratu dosadili, plukovník Carlos Castillo Armas, postupoval tvrdě a represivně. V prvních týdnech své vlády zrušil svaz banánových dělníků, odvolal zákon o agrární reformě,

0: formě, zakázal všechny politické strany a rolnické skupiny a nařídil zatčení tisíců podezřelých levičáků. Jeho šéf tajné policie, který stejnou funkci zastával i za bývalého diktátora Jorgeho Ubika, zakázal podvratnou literaturu, konkrétně všechna díla Dostojevského a Viktora Iga. Touto represí byl položený základ policejního státu, který v následujících desetiletích uvrhl Guatemalu do krvavé tragédie. 10. října 1954 svolal armáz guatemalské voliče k volbám. Na hlasovacím lístku byla jediná otázka. Jste proto, aby podplukovník Carlos Castillo Armas pokračoval ve funkci prezidenta republiky po dobu, kterou stanoví ústavodárné shromáždění? Podle oficiálních výsledků bylo 485 531 hlasů pro a jen 393 proti. Carlos Castillo Armas nebyl příliš bystrý ani čestný člověk a v letech po převratu se zapletl do sítí korupce a intrik. Večer 27. července 1957 byl zastřelený, když kráčel chodbou na večeři ve své oficiální rezidenci. Za několik vteřin někdo zabil atentátníka. Žádné seriózní vyšetřování neproběhlo. Ještě smutnější konec čekal Jacoba Arbenze Guzmána. Muž, který řídil jeho svržení, John Foster Dulles, byl odhodlaný přesvědčit svět, že Guzmán byl celou dobu komunista a přál si, aby se usadil v zemi sovětského bloku. Udělal všechno, co mohl, aby ho k této volbě dotlačil. Nejdříve zařídil, aby Mexiko poslalo bývalého prezidenta na svobodu. Odtud odcestoval do Švýcarska, kde měl jako syn švýcarského emigranta nárok na občanství. Na americký nátlak ale Švýcaři našli způsob, jak mu toto právo odepřít. Pak se přesunul do Paříže, kde v novinovém rozhovoru uvažoval o možném návratu k moci. Francouzské vízum mu nebylo prodloužené. Nakonec přistál v Praze, přesně na místě, které si John Foster přál. U nás byl ale nešťastný. V následujících letech, stále sklíčenější, odjel do Uruguaye, na Kubu a zpět do Mexika. 27. ledna 1971 se utopil ve vaně ve svém bytě v Mexico City. Bylo mu 58 let. Mnoho Guatemalců bylo pučem přirozeně pobouřeno. Když bylo jasné, že demokracie se do země sama nevrátí, se někteří obrátili k revoluci. V roce 1960 se skupiny vojáků a mladých důstojníků v rámci koordinovaného povstání zmocnili dvou středně velkých kasáren. Vládní síly ho potlačily, ale někteří vzbouření důstojníci se vydali do hor a spojili se s rolníky do partizánských oddílů. Později generál, který byl Guzmánovým ministrem obrany, vytvořil další povstaleckou skupinu. V opojných měsících a letech po převzetí moci Fidelem Castrem na Kubě se tisíce Guatemalců chopili zbraní proti své vládě. V boji proti této hrozbě použila guatemalská armáda tak brutální taktiku, že se v zemi zastavil veškerý normální politický život. Po zemi se beztrestně pohybovaly eskadry smrti, které pronásledovaly a vraždily politiky, odborové organizátory, studentské aktivisty a rolnické vůdce. Tisíce lidí byly uneseni neznámými muži v civilním oblečení, které noviny nazývaly neznámými muži v civilním oblečení a už je nikdy nikdo nespatřil. Mnozí byli umučeni k smrti na vojenských základnách. Na venkově řádili vojáci ve vesnicích a po stovkách masakrovali majské indiány. Tyto represe trvaly 30 let a během tohoto období vojáci v Guatemale zabili více civilistů než ve zbytku polokoule dohromady. Mezi lety 1960 až 90 poskytli Američané Guatemale vojenskou pomoc v hodnotě stovek milionů dolarů. Američané cvičili a vyzbrojovali guatemalskou armádu a policii, vysílali týmy zelených baretů, aby doprovázeli vojáky na protipartizánských misích a vysílali letadla ze zóny panamského průplavu, aby schazovala napalm na domnělé úkryty partizánů. V roce 1968 partizáni odpověděli zabitím dvou amerických vojenských poradců a amerického velvyslance v Guatemale Johna Gordona Maina. Tato nejkrvavější ze všech moderních jihoamerických válek by nevypukla, kdyby nebylo americké operace Úspěch. Během desetiletí, kdy Guatemalci žili pod demokratickou vládou, měli k dispozici právní a politické způsoby řešení vnitrostátních konfliktů. Když se v zemi usadila diktatura, byl veškerý prostor pro politickou diskuzi uzavřený. Napětí, které by bylo v demokratické společnosti zvládnutelné, přerostlo v občanskou válku. Americký převrat v Guatemale měl ještě jeden důsledek, který se projevil až po letech. Během Guzmánových let se do Guatemaly stahovaly desítky zvědavých jihoamerických levičáků. Jedním z nich byl mladý argentinský lékař Che Guevara. Po převratu Guevara odletěl do Mexika. Tam se setkal s kubánským revolucionářem Fidelem Castrem. Dlouze spolu diskutovali o událostech v Guatemale a vyvodili z nich poučení, které se promítlo do celých pozdějších dějin Latinské Ameriky. Operace Úspěch naučila kubánské revolucionáře a revolucionáře z mnoha dalších zemí, že Američané nebudou akceptovat demokratické vlastenectví v Latinské Americe. To jim dalo rozhodující impuls k radikalismu. Rozhodli se, že jakmile se dostanou k moci, nebudou spolupracovat se stávajícími institucemi, jak to dělal Guzmán. Místo toho zruší armádu, uzavřou kongres, odstraní třídu vlastníků půdy a vyženou společnosti se zahraničním kapitálem. Kuba není Guatemala, křičel s oblibou Castro, když se vysmíval Američanům, že ho v 60. letech nedokázali svrhnout. Jedním z poražených v operaci Úspěch byla ku podivu společnost United Fruit, která Američany do Guatemaly přilákala. Sam Zemurej, vizionář, který United Fruit tak dlouho ovládal, zemřel v roce 1961. Zdálo se, že bez něj společnost ztratila svou výhodu. Její zisky klesaly a dostala se do antimonopolních sporů, které nakonec vyřešila tím, že se vzdala některých svých podílů v Guatemale. V roce 1972, po přesunu mnoha svých banánových podílů do jiných zemí, prodala zbytky společnosti Del Monte. V té době se United Fruit stala součástí konglomerátu United Brands. Když se prezident a předseda představenstva United Brands Ellie Black v roce 1975 zabil, když se ho federální prokurátoři chystali obžalovat z podvodů a dalších trestných činů, jeho čin odrážel násilí, které bylo součástí dědictví korporace v Guatemale. 40 let po převratu si CIA najala nezávislého historika Nicka Kaletra, aby prozkoumal dlouho utajované dokumenty o operaci Úspěch a napsal o ní úplnou zprávu. Po vyčerpávajícím vyšetřování dospěl Kaletr k závěru, že Američané svrhli vládu země, o které téměř nic nevěděli. Američtí představitelé měli jen mlhavou představu o tom, co se v Guatemale dělo před nástupem Jacoba Arbenze Guzmána k moci v roce 1950. Paradoxně to potvrdila sama CIA. V roce 1996 podepsali guatemalští vojenští velitelé a vůdci gerily pod záštitou OSN mírovou smlouvu. Ta sice příliš neřešila obrovskou nerovnost života v Guatemale, kde 2% lidí stále vlastnila polovinu obdělávané půdy. Ovšem ukončila dlouhou a strašlivou vlnu vládních represí. Vedla také k vytvoření komise pro objasnění historie, která měla za úkol prozkoumat násilí a jeho příčiny. Zpráva komise vyčíslila počet mrtvých na více než 200 tisíc. A uvedla, že 93% z nich zabili vojáci. V závěru této zprávy se uvádí. Až do poloviny 80. let vyvíjela americká vláda a americké soukromé společnosti tlak na zachování archaické a nespravedlivé socioekonomické struktury země. Sám John Foster Dulles zemřel mnohem dříve. Krátce po rozednění 24. května 1959 na rakovinu. Je příznačné, že je po něm pojmenované i letiště Dulles International ve Washingtonu. Ellen prodělal několik mrtvic. Poté poslední byl hospitalizovaný v armádním zdravotnickém středisku Waltera Reeda. Jeho pokoj se nacházel nedaleko pokoje, ve kterém před 10 lety naposledy vydechl jeho bratr. Zemřel tam 29. ledna 1969 těsně před půlnocí na chřipku komplikovanou zápalem plic. Svrhávání režimů a manipulace politiky na celé planetě je americkou výsadou. Základy Amerikorporace se začaly pokládat na přelomu 19. a 20. století, ale bratři Dallisové je dovedli k dokonalosti. Stejně se Američané vypořádávali s režimy kolem Kaspického moře, bohatého na ropu a plyn. To jsem pokryl v mém pořadu Kaspická ropa. Američané vybrousili tyto nástroje do delikátnější a rafinovanější formy. Proto dnes mějme na paměti základní poučku. Nezajímejme se o to, co politici říkají, ale naopak o to, o čem mlčí. To je totiž pravá podstata zpravodajství. To je všechno, milí posluchači, k druhé části dvoudílného pořadu Hořké ovoce Guatemaly. Já doufám, že se vám tento pořad líbil natolik, že mě budete sdílet jako tradičně na sociální média nebo případně z nějakých historických nebo tematických skupin úplně kamkoliv nebo do latinoamerických úplně kamkoliv. Budu velmi rád a také budu rád, když mě zanecháte vaše postřehy, dojmy, postřehy nebo nějaké názory, doplní cokoliv tady na kanále Odyssey pod pořadem přímo tady na Svobodném vysílači. No a také se prosím připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat, případně zvoneček, to znamená notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Svobodného vysílače studiu Tapin Radio. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště u dalších pořadů se s vámi opět budu těšit na slyšenou.
1: No se nosim vignava mi celos ataques probables de los aviadores mercenarios norteamericanos que sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlo, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones, y hoy mismo han bombardeado y hundido a un barco mercante inglés que cargaba algodón en el puerto de San José.
0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Hezký večer. Vítám vás u sledování pravidelného pátečního pořadu s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. Jsme ve válce. Dnes začneme horkou aktualitou. Rumunsko po ruském zásahu dronu volá po mezinárodní reakci. Pak se zaměříme na domácí scénu. Šéf BIS Michal Koudelka varuje před útokem Ruska na Pobaltí. Roste v Česku bezpečnostní panika, nebo jde o reálnou hrozbu? A kde končí práce kontrarozvědky a začíná politika a vliv na mládež? Dále se vrátíme do historie, která ale až příliš živě promlouvá do dneška. Podíváme se na obnovené debaty kolem sudetoněmeckého Landsmannschaftu a Benešových dekretů. Kdo dnes vlastně určuje výklad evropské historie a viny? Třetím tématem je kontroverzní rehabilitace představitelů radikálního nacionalismu na Ukrajině. Proč Kyjev uděluje tituly hrdinové UPA? A jaké dopady to má na vztahy s Polskem či s Izraelem? V polovině pořadu rozebereme útok na naše soukromí. Minulou vládou připravený zákon o dohledu nad hotovostí může pro lidi umožnit kontrolovat občany i bez podezření. Stává se z hotovosti v tichosti sprosté slovo a míříme k totální digitální kontrole. V pátém bloku zamíříme do zákulisí amerických tajných služeb. Podíváme se na tvrdý boj kolem ředitelky Národního zpravodajství Tulsi Gabbardové. Razí CIA v její kanceláři a záhadné dokumenty k atentátu na JFK. S tím úzce souvisí i šesté téma. Kdo vlastně rozhoduje o válce s Íránem? Mají tajné služby stále vliv na Bílý dům nebo o strategických krocích rozhoduje čistá ideologie a politické zadání? No a na závěr rozebereme horkou vlnu sabotáží v Evropě. Ruská FSB tvrdí, že zmařila útok na tanker Arrhenius v Baltském moři. Kdo tahá za nitky v této nebezpečné stínové válce o energetickou infrastrukturu? Já vás všechny ještě jednou srdečně vítám a hlavně se spojím do Havlíčkova Brodu za svým kolegou Janem Schneiderem.
1: Dobrý večer.
0: Hezký večer. Tak, máme dnes večer máme horkou aktualitu, takže půjdeme hned k tomuto tématu aktuálnímu. Na Rumunsko, blízko hranic s Ukrajinou, blízko města Galaty, dopadl ruský dron. Reakce politiků samozřejmě byly jasné. Rumunský prezident si pozval ruského velvyslance. Marco Rutte řekl, že se zvýší ochrana hranic, východní hranice. A u nás zněly nejsilnější výroky ze strany prezidenta Pavla. Já bych tě chtěla poprosit, jak tu situaci vidíš ty, protože já ještě doplním takovou krátkou poznámkou. V těch našich hlavních mainstreamových médiích bylo jasně řečeno ruský dron, ale je zajímavé, že Deník N tam tu identifikaci neměl.
1: Tak to je velmi překvapivé. Nevím, jestli to nebyla jenom nějaká redakční chyba, ale to bych je za to jinak pochválil, protože to je alfa a omega celé té záležitosti. Ruský dron může být v Rusku vyrobený, může být Ruskem vyslaný, vypuštěný, ale taky vůbec nemusí být ruský. Rumuni ohlásili, že bylo zahájeno vyšetřování, takže nic není jistého. Ale tady už politici nabývají obvykle hysterie. To je takový zajímavý ten modus operandi, že než vlastně ten dron dopadne, tak už se ví, že byl ruský a už se tady ječí, zase se rozvíří ta protiruská hysterie a celý to vypointoval Fiala, protože je potřeba zvýšit náklady na zbrojení. Takže to je už opravdu něco trapného a ty lidi jsou zralí prostě na jaksi hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Co se k tomu dá říct? Zajímavý je, že Rumuni řekli, že ten dron spadl. zřítil se na střechu domu. Jo? Jednak teda ten dron nebyl průběžně identifikován. Jo? To je ještě vlastně k té identifikaci, o co šlo. Oni ho měli na radarech, pak ho neměli a pak ho zase měli. Čili vůbec není jasný, že šlo o ten týž dron. Za druhé, ty stíhačky měly právo, měly oprávnění ho zasáhnout. To spíš vypadá, že ho opravdu zasáhli a že ho sestřelili na to město, že ten dron by tam normálně nespadl, protože on nezaútočil, on nenarazil, on spadl na tu střechu, jo? Jestli můžeme věřit těm zprávám. Další věc je, co se týče teda té identifikace, že může jít samozřejmě o ukrajinskou operaci pod třetí vlajkou, protože tady se nedá se vyloučit, je potřeba zvažovat i tu variantu, moderní variantu těch Glivic v roce 39, že to je naaranžovaný, protože musíme brát taky v potaz souběžné provokace, kontext doby. Zadržení metropolity Ilariona, podminovaný tanker, teroristický útok na ten dívčí internát v tom Luhansku. Takže těch provokací na to Rusko je hodně a nedá se vůbec vyloučit, že toto je naopak prostě nastražený, že to je operace prostě pod třetí vlajkou. Bartoška to přímo řekl, že chce přímou konfrontaci s Ruskem, takže tady už jako oni odhalili. Prostě ta věc je tak čerstvá, že se z toho normální člověk z toho nemůže vyvodit žádné důsledky, ale tyhle ty prostě jsou jako vždycky, jsou už prostě hotový. Takže tím pádem ta věc je více než podezřelá a je potřeba držet celou škálu těch variant a žádnou neuzavírat. Prostě žádný Vrbětice, jedna jediná, jedinečná, ojedinělá varianta, prostě neexistuje. To je hanba všech lidí, kteří mají rozum v hlavě. Je tady několik možností a je potřeba to nechat vyšetřit a pak teprve z toho vyvozovat důsledky.
0: Ty jsi řekl sousloví rozum v hlavě a já bych se tě chtěla zeptat, kam zmizel rozum, který Petr Pavel měl ještě před 3 lety, protože on na rozdíl od exministryně Jany Černochové, tehdy, když to spadlo na to Polsko, tak zachoval klid a Jana Černochová přece vyvolávala ten článek 5 ze smlouvy na to a tak dále a on se držel zpátky, ale tentokrát ta jeho reakce byla vlastně, bych řekla, velice, velice prudká.
1: No tak tehda si nebyl pod kontrolou, takže se rozhodoval možná trošku podle toho, co má v hlavě. Teď zřejmě dostal pokyn, aby reagoval tak, jak reagoval a on je voják, takže rozum nechá doma a zasalutuje a hlásí, co se dá.
0: Takže to budeme sledovat a půjdeme domů?
1: Půjdeme domů.
0: Půjdeme domů, půjdeme do poslanecké sněmovny, protože tam proběhlo něco, co už se stalo několikrát a to znamená, že dorazil generál BIS, generál Koudelka, Michal Koudelka, protože poslanec za ODS Pavel Žáček svolal konferenci či seminář o subverzi, o nebezpečí, samozřejmě s kolegyní Helenou Langšádlovou, takže když říkám subverze, tak se to netýká jenom Ruska, i když to bylo hlavně předmětem zájmu, ale také Číny. A já se tě chci zeptat, To je věc, kterou sledujeme poslední 4 roky, ale pokračuje. My máme půl roku po volbách a já se tě chci zeptat, co říkáš na to, že generál Koudelka teďka přímo vystupuje takto veřejně v poslanecké sněmovně, předpokládám, že to byl otevřený veřejný výbor a zasedání a mluví o útoku, o možném útoku Ruska na pobaltské státy.
1: No tak není to poprvé, co Koudelka dělá kroky, které jsou skutečně mimo zákon. Já bych dokonce řekl, že prostě v demokracii občan může dělat všechno, co zákon nezakazuje. Organizace mohou dělat pouze to, co jim přikazuje zákon. Bezpečnostní informační služba má zákonem vymezený okruh adresátů svých informací a veřejnost mezi nimi není. Čili Koudelka se pohybuje prostě mimo zákon, to je jednoznačný. Druhá věc je, že to má takový rysy, taková ta bezobsažná žvanírna, co se prostě člověk slýchával jako za minulého režimu. Tady je to snad přeneseno tou osobou bývalého svazáckého funkcionáře Pavla Žáčka, který prostě žvaní a žvaní a všichni ostatní žvanějí s ním. Je to prostě útok na jednu branku, žádný oponent tam není, to prostě oni se zbláznili, kdyby tam byl nějaký oponent. Byla tam jedna neveřejná pasáž, když se Izraelci nějak svěřovali se svými zkušenostmi. Z toho byl geniální závěr, že je potřeba brát v úvahu zkušenosti ze skutečného boje. No to opravdu jako je zadarmo drahý tohle to říct, jo? Tak na to se opravdu nemusí dělat žádná konference. Já si myslím, že Koudelka prostě pokračuje v té ofenzivě do politiky, možná jestli si připravuje nějaký místo na svý budoucí uplatnění, možná bude chtít nahrad, možná bude chtít, já nevím, do politiky, do senátu, Bůh suď, takže je potřeba prostě, aby byl celou dobu vidět. A Babiš nemá koule na to, aby mu přikázal prostě, aby zalezl zpátky do ohrádky, kterou mu stanovuje zákon, čili Babiš ho nechá působit, jak chce, a já si myslím, že to je problém, který se v posledku může obrátit proti Babišovi velice negativně, velmi nešťastně a velmi silně. Já dlouhou dobu si myslím, že prostě tam měla nastat výměna na tom postu ředitele, že ta služba se měla uklidnit, měla přestat ovlivňovat veřejnost a měla začít konat svoji povinnost, to znamená, měla politikům poskytovat pravdivé informace, pravdivé podklady pro jejich činnost, jakkoliv by byly ideologicky nepříjemné těm politikům. Toto je zákonná činnost informační služby. V zákoně skutečně není, že by zpravodajci mohli poskytovat dezinformace nebo ideologicky ovlivněné informace. Oni prostě mají poskytovat informace politikům, aby jim usnadnili jejich rozhodovací činnost.
0: Já se tě chci zeptat v té souvislosti. Proběhlo to na půdě poslanecké sněmovny už po několikáté, ale nejsou tam žádní oponenty. Je to v podstatě jenom výklad z jedné strany. Jaký to vysílá v podstatě message? Jako já, když bych to sledovala jako normální občan, tak si budu říkat, jako chtějí nám říct, že máme mlčet, máme mít strach, že když budeme otevřeně mluvit tady, když se znovu vyvolávají tyto hrozby, máme po volbách, známe případ paní učitelky Bednářové, má to být zastrašování veřejnosti?
1: Nepochybně je to udržování atmosféry strachu, aby veřejnost neprotestovala, naopak podporovala poslance, kteří odhlasují zvýšené zbrojní rozpočty. Ta hysterie se tady zvyšuje. Je to celoevropský fenomén, je to skutečně jenom nafouknutý papírový pytlík, prostě do kterého je potřeba prásknout a naprosto to zničit, protože to není vůbec ničím podložené, to, co oni tam tvrdí. Takže myslím si, že to je velice škodlivá činnost. Je to takhle. Je to přípustné, je to v rámci těch pravomocí, kteří ty poslanci mají a tak dál. Mně tady chybí prostě cokoliv, co by se postavilo konfrontačně k tomuhle, co by tu realitu pomohlo trošku nastínit z jiné strany, protože tohle to je tak zoufale jednostranný, že mě to opravdu přivádí ten duševní obzor, prostě celý ten charakter té akce mě přivádí jako do minulého režimu a právě přes postavu toho Žáčka, který byl vlastně exponentem juniorky toho bývalého režimu, prostě tak se tenhle ten hnusný způsob chování veřejného prostě, oni tady se přenesl do současnosti. Oni tady dávají jednoznačně těm lidem najevo, že toto je, jak oni říkají, narrativ, tak to se prostě hovoří a nic jiného není přípustno.
0: Ještě bych chtěla, ano?
1: Povídej.
0: Poslouchám. No ještě mám jednu otázku. Já, když se připravuji na pondělní napravo, tak já jsem, je to možná půl roku zpátky narazila na to, že nějaká nadace Modrá rybka, kterou zaštiťuje manželka prezidenta Pavla, pořádala konferenci pro školy, kantory na Pražském hradě a bylo to zase o bezpečnosti. A já jsem si našla video, k té Modré rybce jsem hledala vlastně, co to je za organizaci, tak je to nadace Modrá rybka, které šéfuje nějaký pan Pavel Anděl, žijí z veřejných prostředků, žijí z grantu. No a na tom pódiu na Pražském hradě před obecenstvo, které se skládalo, předpokládám, že z vyučujících, tak seděl nejenom Otakar Foltín, ale taky Bob Kartous a přednášel tam generál Koudelka. Jako je to vůbec v pravidle hry, aby šéf zpravodajských služeb vystupoval na takovýchto, na takovýchto podujetích, konkrétně nějaké nadace?
1: Já znova opakuju, prostě zákon mu nic takového neumožňuje, čili on se pohybuje mimo zákon a myslím si, že by to byl dobrý důvod pro odvolání. Notabene, když tam jsou takový lidé jako Foltín nebo Kartous, prostě tak se jednoznačně staví, politicky se profiluje, ten člověk prostě na svém místě nemá co dělat.
0: Já ti moc děkuju, protože já jsem se tě na to už několikrát chtěla zeptat, ale teďka, když to máme jako téma, tak jsem si na to vzpomněla. Pojďme dál, já jsem v úvodu řekla, že další téma bude téma, které ještě v nás si myslím, že ve všech zůstává, stále o něm probíhá debata a to je to, co proběhlo ten minulý víkend s sudetoněním německého Landsmannschaftu. A já, když stále pozoruju ty diskuze, které ještě probíhají, tak se pořád dotýkají jenom toho odsunu. Dotýkají se jenom toho pietního aktu. V každém divákovi, kdo to bude pozorovat i nezaujatě, tak musí vzniknout dojem, že to, co se tady odehrávalo od roku 1939, jak kdyby bylo smazáno odsunem Němců. Myslíš si, že takovýto výklad té historie, tragické historie v Evropě, která se odehrála, probíhá stejně i v Evropě?
1: Já si myslím, že Sudeťáci si dlouhou dobu už vlastně před listopadem, protože podporovali určité protirežimní aktivity, tak si připravovali půdu a teď zřejmě usoudili, že už ta půda je natolik připravená a nebo možná se obávali, že když skončil Fiala, takže je potřeba využít té pozice, kterou by mohli za této nové vlády pomalu začít ztrácet. A tak to riskli a udělali tuto velkou provokaci. Je to natvrdo, protože oni opravdu popírají to, co mají na svých webových stránkách. Tam říkají, že teď nebude řeč o Benešových dekretech, nicméně v těch zásadách, v hlavních úkolech to mají. Oni skutečně útočí na náš právní řád, chtějí změnit naši legislativu, chtějí z toho vyvodit nějaké důsledky. Celý to je tak jako je zneužito těch nepěkných věcí, které se skutečně staly, jo? Ale tam je potřeba říci, proč se staly. Protože Němci vyvraždili elitu národa, rozbili ten stát a pak, když ustupovali, tak se jim spousta lidí začala mstít. Takže o to to šlo. To nebyl suverénní projev českého národa. To byl projev národa, který byl vlastně zdecimován, zmučen a pak dostal příležitost se mstít. Ano, ty nejhorší vlastnosti tam šly na povrch a navíc ta státní správa nebo ta veřejná správa prostě v ten okamžik nefungovala. Takže to se těžko dá přišknout na vrub Čechům. Tohle to prostě ten stav, za kterého to nastalo, mají jednoznačně na svědomí Němci. Co se týče toho kontextu celoevropského, znovu a znovu opakuji to, co mě říkal Standa Motl, že mu říkal Simon Wiesenthal, známý lovec nacistů. Říkal, ano, ona Evropa bude hnědnout, Stalinovi zločiny se budou zvyšovat mediálně, Hitlerovi zločiny se naopak budou zmenšovat, pak tam nastane rovnítko, že co jsme si, to jsme si a pak nastane ta fáze a to už je skutečně ta Goebbelsovská fáze, kdy se bude tvrdit, že vlastně nacisté se snažili zachránit Evropu před Stalinem. Takže my jsme skutečně na tomhletom perverzním obracení dějin jsme živými účastníky a já se opravdu toho děsím, že se tady ta historická paměť ztrácí. Na jednu stranu oni uzákoní, že kdo popírá holokaust, tak je trestně odpovědný. Ale já si myslím, že celá tato jejich celá tato pozice, celá ta akce, celá prostě tato masáž je ve skutečnosti reálným popřením holokaustu.
0: A nemyslíš si, protože já opravdu čtu všechny ty reakce a ty dozvuky toho, nemyslíš si, že ta naše opoziční reprezentace, která se k tomu přihlásila, četla se mi komentáře, že v podstatě Bernd Posselt se stal lídrem opozice, že se to obrátí proti ním, že myslíš si, že ta reakce proti, ta negativní, jestli byla dostatečně silná a jestli si to uvědomili, anebo to budou pokračovat dál. Já věřím, že asi budou, ale jestli to aspoň zarazí, protože já si myslím, že s tím nepočítali.
1: No, já si myslím, že možná byli trošku překvapeni tou reakcí. Já doufám, že byla dostatek silná, aby ta debata nezhasla, a naopak jsem proto, aby ta debata pokračovala, aby se rozvíjela diskuze, protože v té diskuzi oni nemají žádné kloudné argumenty. Já jsem naprosto zoufalý například z jedné osoby, to je, řeknu, pseudohistorik, který se jmenuje Jan Rychlík. A tenhle ten člověk měl tu drzost napsat článek, že Češi vlastně pokládají každého Němce za nepřítele. A pak vyvrací, prostě pak nadává českému národu, jako že to je špatně a tak dál. To je opravdu hnusná eristika, hnusný eristický faul, neboli diskuzní faul, protože nikoli každého Němce. V podstatě český národ byl s Němci smířen, ale nesmí se nám tady stavět na odiv sudeťáci a ti další. Čili on zaměnil sudeťáky za všechny Němce a pak se popřením prostě této záležitosti, vysmáním se této záležitosti tvrdil, že vlastně Češi se mají za nepřátele všechny Němce. To je naprosto odsouzení hodný způsob takzvané debaty. Takový lidé nemají ve veřejném prostoru nebo v univerzitním prostoru takhle. Mohou být slyšeni, ale měli by sklízet oprávněnou kritiku. A není vůbec náhodou, že tohle člověk asi velice chválí Petr Pithart a další prostě. To je obludná dezinformace, obludné křivení dějin, co se tady před našima očima děje.
0: V každém případě by měly mít ty debaty oponenta, a ne tak, že vystupuje jeden historik proti jednomu moderátorovi, a to nevidíme. Ale já si myslím, že u toho tématu, jak říkáš, hnědnutí Evropy a to, co říkal Simon Wiesenthal, tak ještě zůstaneme u toho dalšího tématu. A to je to, co já jsem dneska teď četla, teda opravdu vzedmuté silné reakce ze strany Polska, a to je to, že Volodymyr Zelenský vyznamenal ty, víme o tom, že jejich ten velník, představitel právě těch banderů, šuchevičů, upy a tak dále, že byl teďka slavnostně přivezen z Lucemburska a pohřben, a on při té souvislosti ještě pojmenoval jednotku speciální hrdinové upa. A z Polska zazněl takový silný hlas pana prezidenta Karola Navrockého, který řekl, že Volodymyru Zelenskému je potřeba okamžitě odebrat čestný řád Bílé orlice, a dokonce se ozval Lech Valenca. Ten řád dostal od bývalého prezidenta Dudy, ale ozval se taky ku podivu premiér Tusk. Takže přibliž nám tady to, co se děje. Jako já mám pocit, že je to úplně neuvěřitelné, když to sledujeme, už dlouho sledujeme to i u nás, benderovské diskotéky, vidíme ty prapory na demonstracích u nás, ale ono to stále eskaluje.
1: Máš pravdu, že tomu se dost těžko dá věřit. Navíc řekl bych, že z hlediska Ukrajiny to je vlastně sebevražedná politika, protože oni jsou sami vlastně proti celému světu. Oni to neobhájí, tuhle tu činnost, vůbec vůči nikomu, ani vůči Němcům, protože Němci samozřejmě budou cítit, že kdyby se k ním přidali, tak hnedka se ta pozornost obrátí na ně a na to, co je nazváno denacifikací, to byl skutečně jenom mýtus. Žádná denacifikace se v tom prostoru, kde se pak vzniklo západní Německo, nekonala. Nakonec víme, že čelní funkcionáři nově vzniklého NATO byli bývalí generálové Wehrmachtu. Co se týče toho panteonu vynikajících Ukrajinců, to je opravdu tragický. Tady dokonce bych řekl, že ty Poláci dokazují, že Vladimír Putin měl pravdu, když mluvil o té nutnosti denacifikace, protože to, ať si teda jako zkusí obhájit tohleto v Polsku, tam je to tragický. Já si myslím, že kolem toho je hromada dezinformací a překrucování. Důležité je říct, že ten Melník, jehož pozůstatky oni přehřbili, jak se říká, Riburiel, tak on byl rekrutován pro Abwehr, to byl špion Abwehru, takže toto je skutečně neskonalý fakt, jakkoliv byl třeba, pak se dostal do sporu s Němcema, byl to prostě špion Abwehru. Na druhou stranu, jak si říkám, no tak když máme tady špiona na hradě a je oslavovaný, takže tady to prostředí je skutečně morálně tak bezbarvý, jo, že tady může skutečně projít všechno. Tady asi potřeba zmínit to, co Melník napsal Hitlerovi někdy v tom 42. roce, že se z hloubi duše hlásí k ideálům nové Evropy a že celý ukrajinský lid se touží podílet na realizaci těch nacistických ideálů a že mají tu čest účastnit se křížové výpravy proti bolševickému barbarství a že Wehrmacht je osvoboditel Ukrajiny a že se Evropa obnovuje a konsoliduje pod vedením nacistického Německa. Takže toto jsou lidé, který oslavuje současný ukrajinský režim a všichni, kteří to trpí, kteří prostě neřeknou půl slova, opravdu zrazují všechny oběti nacismu. Proto protestují jak Poláci, tak Izraelci s Yad Vashem, protože tam je ten památník těch obětí holokaustu. Prostě pro ně to je, jakkoliv ten Izrael se snažil nějak spolupracovat s tou Ukrajinou, tak prostě ta Ukrajina, já tomu opravdu nerozumím, si říkala správně, že to je nepochopitelný, nesrozumitelný, protože toto je z jejich pohledu, nebo z objektivního pohledu to je sebevražedná politika, protože oni urážejí všechny kolem dokola. Všichni, kteří jim pomáhali třeba už jenom z nenávisti vůči Rusům, tak prostě tohleto nikdo nemůže akceptovat. Jo? Oni si odřezávají větev sami sobě. Nepochopitelný, ale je potřeba prostě, tady bych rád slyšel, aby Petr Pavel se pochlapil a aby stejně razantní výroky prostě pronesl i směrem k tomu, co se děje na té Ukrajině.
0: No, ale já na to konto se tě, já musím teda zeptat, jako, tak já si nemyslím, že by to vůbec mohlo udělat, protože politika Petra Pavla je přilepit nás po Baltice. Podívej, ty její hesla, pěti koalice, Petra Pavla, patříme na západ. Kam směřují jejich cesty? Do Pobaltí. A já úplně v začátku toho konfliktu, když nám Petr Fiala oznámil, že jsme ve válce, tak jsem slyšela od čelných představitelů pěti koalice, že bychom měli více spolupracovat právě s tím Pobaltím, které má tu nacistickou minulost, co se dělo v Estonsku, co se dělo v Lotyšsku a že nepatříme k tomu Maďarsku, Slovensku a tak dále, že ti chtějí k tomu Putinovi a my bychom se měli přimknout k tomu severu. Tohle to mi přijde neuvěřitelné a to bychom si měli znovu připomínat, protože oni s tím začali hned na začátku toho konfliktu.
1: Ano, máš naprostou pravdu, ta Evropa hnědne a oni jsou výhonky prostě této hnědnoucí Evropy, Evropy, která je morálně naprosto zdevastovaná a prosazuje prostě manipulaci s dějinami, dvojí metr, všechny tyhle ty špatné věci. Skutečně ten svět založený na nějakých pravidlech skončil, to oni říkají správně, jenomže neříkají, že to jsou oni, kteří ta pravidla prostě hodili pod stůl.
0: Já jsem to vzpomněla, protože říkám, že to pronášeli ta slova na začátku toho konfliktu moji bývalí kolegové, které dlouho znám. Nikdy v životě bych si nedovolila vůbec představit v nejhorších představách, že by něco takového řekli. A konkrétně, když bych měla zmínit jednoho jediného a řekli byste mi, že u toho se to dalo čekat, tak to byl Marek Benda už v jednom rozhovoru pro Český rozhlas a bylo to někdy na začátku a na jaře v tom rozhovoru. Mluvil, jak máme jít směrem na ten sever. Ale my v podstatě vlastně teďka se dotkneme opět tématu, které jde za tou minulou vládou, který teďka zmiňuju, a to je ten zákon o FAU a finanční kontrole hotovosti. Ten zákon není zákon, který by ani by respektive nemohla vůbec něco takového připravit ta nová vláda s něčím takovým přicházet, ale je to zákon, který je od minulé vlády a tato vláda se ho chce ujmout s tím, že tam bude dělat opravy a změny. A já se tě chci zeptat, jak daleko můžeme jít v případě takovýchto nových zákonů a pravidel, aby jsme se pořád ještě cítili svobodní, protože to přece směřuje k digitalizaci, k digitální měně, to, co se tady chystá.
1: Tam je ten kontroverzní paragraf, že by policie mohla kontrolovat občany převážející vyšší hotovost i bez důvodného podezření z trestné činnosti. To je otevřené dveře k naprosté své voli. Tady stačí si uvědomit, jakým způsobem byl zadržen metropolita Ilarion, protože to celý svědčí o tom, že ta policie se chovala nějakým takovým způsobem, že to bylo připravená akce. A tam si myslím, že by GIBS jako inspekce měla, že bude mít dost práce. Jaroslav Štefec taky ví něco o tom, když ho zastavila policie a našli mu na zadních sedačkách pistoli, která nebyla jeho. Pardon. Takže tady bych byl skutečně opatrný, tady se ozvaly soudy a celý je zřejmý, že prostě cokoliv tato vláda převezme v legislativní i v jiné oblasti po tý minulý, tak by měla velmi podrobně zkoumat, protože toto je opravdu takový pukavec, který byl v tom návrhu za minulý vlády. Kdo ví, jestli to tam nebylo vsunuto úmyslně, aby se pak mohlo poukazovat prostě na to, jak tato vláda je hloupá. Určitě je dobře jakýkoliv legislativní změny dělat v naprosto minimální formě. To platí třeba i na ten mediální zákon, kde si ten ministr kultury naběhl, prostě tam skutečně stačilo změnit to financování a já myslím, že tím ostatním to úplně kontraproduktivně prostě zmařil. Jo. Takže tady, co se týče toho FAU, by asi to ministerstvo financí mělo být velmi opatrné, ale ten mluvčí řekl, že jsou připraveni prostě ty připomínky uplatnit a ten návrh změnit, takže já doufám, že prostě rychle ten paragraf zmizí. Co se týče těch ostatních paragrafů, nevím, proč je to nutné novelizovat. Já si myslím, že finanční analytický úřad by měl naopak být velice posílen jako analytický orgán, čili toto se týkalo operativní činnosti. Já si myslím, že tam je důležitější ta analytika.
0: Já jsem se těch právě v té souvislosti chtěla zeptat, a to já nevím, jestli je to zákon, který přebíráme vlastně, když přebíráme tu legislativu z Evropské unie, jestli je to jejich nařízení, nebo jestli je to nějaká novela, která vznikla u nás za té minulé vlády, protože víš, jako každým úplně naprosto normálním, obyčejným člověkovi, když slyší, že se připravuje takový zákon, tak napadne, no tak jako, ale z Ukrajiny se vozí jako do Evropy a z Evropy se vozí prostě auta plnici a zlata a hotovosti a my se tady budeme zabývat tím, jakože nám budou kontrolovat, kolik převezu přes hranice, takže jestli je to evropská legislativa nebo něco z dílny minulé vlády.
1: Oni by se možná chtěli svést na tomhletom případě, ale zvýšení pravomocí, to je vždycky sen všech trestně právních orgánů, takže tam je potřeba být opatrný. Na druhou stranu, co se týče třeba toho maďarského převozu, tak tam nebyly všechny důvody, aby příslušné instituce, soud nebo státní zastupitelství, který tam povolují tyhle ty zásahy, aby tomu skutečně přikývli, aby na to dali palec. Jo. Takže toho se to vůbec netýká. Tady šlo o to, že tady je bez důvodného podezření, to znamená, kdykoliv, kdokoliv na ulici tě může jaksi dobývat do šrajtofle, jestli neneseš nějaký... Já ne, to, moc tomu nerozumím, o co šlo.
0: A takže budeme to sledovat a pojďme dál, pojďme teďka mimo naše vody, naše území, pojďme se podívat do Ameriky a pojďme se podívat na to, co jsme se teďka dozvěděli, protože kauza Tulsi Gabbardová nekončí a ředitelka amerického národního zpravodajství Tulsi Gabbardová čelí teď aktuálně tlaku uvnitř bezpečnostního aparátu. Podle zákulisních informací měl na jaře Donald Trump zvažovat, že ji odvolá, ale během slyšení v kongresu nepodpořila tvrdší postup vůči Íránu. Pak ho přesvědčil nakonec, že změnil ten názor Trump, jeho dlouholetý poradce Roger Stone, a do toho přichází informace o tom, že do kanceláře Tulsi Gabbard vlastně byla vpuštěna CIA a prováděla tam kontrolu dokumentů, a konkrétně to byla razie, když šla po dokumentech o odtajnění, co se odehrálo v případě JFK. Můžeš nám to z toho udělat nějaký komplet, když ti čtu tady tyto informace, aby nám to zarámoval?
1: No tak ona, Tulsi Gabbardová, byla proslula už dávno před svým angažmá v Trumpově vládě. Ona měla na YouTube mnoho velmi pěkných vystoupení jako válečná veteránka, tam mluvila velice protiválečně. Takže ta osoba má zřejmě velkou morální integritu a chtěla v tom pokračovat, to znamená, chtěla vyšetřovat zneužívání vládní moci, chtěla, velmi podobně kriticky se stavila k té invazi do agresi vůči Iránu a chtěla odtajňovat staré materiály, které se nejenom týkaly toho atentátu na Kennedyho, ale i programu MK Ultra, což je velice svinská záležitost, řeknu otevřeně, protože to je ještě slabý slovo, je to zkoumání ovládání lidské mysli a zneužívání prostě pro bezpečnostní a zpravodajské účely. Takže na tohle to dojela. Určitým důvodem je nemoc jejího manžela, což jí umožňuje odejít středem, že jí ten Trump nebude odvolávat, ale upřímně řečeno je mi to velice líto.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že zatím, ale teď se vlastně dostaneme dál k těm tajným službám, jako jestli Trump nebojuje s tím deep statem, jestli ty jeho představy, když nastupoval vlastně do své funkce, jestli nebyly takové, že to bude jednodušší, že na to měl 4 roky čas, dlouho se připravoval, a přesto vidíme takové neuvěřitelné věci, jako to napadení to Iránu spolu s Izraeli. A právě já se chci tady dostat v případě té války, která probíhá v Iránu, k tomu, jak silnou roli hrají zpravodajské služby a jakou roli v tom hraje právě to pozadí a politika jako taková.
1: No, je to podobný, jako tady předvádí Koudelka, to znamená, ta zpravodajské služby mají, i když tady je to trošku opačný pozici, ve Spojených státech je známo, že třeba Dick Cheney byl schopen tam stát nad šéf analytikem CIA a hrvat na něj tak dlouho, až ten podlech a napsal nějakou výslednou zprávu podle jeho přání. Takže služby mají skutečný vliv na strategická rozhodnutí USA v případě, že jejich, pokud jsou v souladu s ideologickou pozicí vlády, nikoli v nesouladu. Jo. Čili nemají tu možnost je trošku srovnat. Prostě ta vláda si dělá, co chce. Když zpravodajci se pokoří a podpoří to, takže je citují, když je nepodpoří, tak je naprosto ignorují. Takže to je bohužel, je to daný i tím zbytnělým egem Donalda Trumpa, který jako asi není zvyklý poslouchat špatné zprávy. Takže ta situace je prostě dosti zoufalá a já doufám jenom, že v těch zpravodajských službách zůstanou nějací lidé, kteří se nenechají otrávit a zůstanou tam prostě pro futuro, aby tuto zkušenost negativní předali budoucím generacím zpravodajců, aby se ta situace prostě pokud možno neopakovala, protože to je cesta jako plným plynem proti zdi.
0: A my jsme pořád svědky takových těch vyjednávání, teď to bude na měsíc, na 3 dny, okamžité změny, a v té souvislosti mě napadá, kdo vlastně určuje či řídí zahraniční politiku vůči Iránu?
1: To asi nikdo neví, kromě Trumpa, podle toho, na jakém bočku se vyspí, jakou náladu má, jak si stojí akciově kurzy, co je potřeba prostě udělat zase, aby se on a jeho kamarádi nafutrovali těmi obchody na burze, protože ta lítá prostě, to je opravdu jak dubnový počasí. A možný, já jsem si jenom vzpomněl, že za Ronalda Reagana tam velkou roli hráli astrologové. Jo. Je to fakt, prostě ta astrologka o tom napsala knížku, kolik mu dělala horoskopů a v kolik hodin má odstartovat to letadlo, aby ta mise byla úspěšná, takže to je fakt. Prostě takovéhle iracionální momenty tam hrajou roli. Nevím, jestli Trump je nějak citlivý na ty hvězdy, ale já mám pocit, že prostě tou největší hvězdou, která určuje prostě tu jeho astrologickou orientaci, je on sám.
0: Já pořád ještě

0: belgických Antwerp, tak připlul do přístavu Ust Luga loď, kde byly objeveny magnetické miny obsahující výbušniny. Takže to tam někdo musel nastražit, že budeme svědky teďka, kromě toho, že je nám jaksi vyhrožováno směrem do Evropy, tak ještě se díváme na to, že probíhají nějaké jak kdyby diverzní akce směrem k Rusku. Co si o tom máme myslet? Tak se tě ptám.
1: Máme si o tom myslet to, co nejdřív musíme vzít v úvahu kontext. Já jsem teďka četl velice zajímavý elaborát Zbigněva Břežinského z roku 2014, kde říká, ano, máme vyzbrojovat Ukrajinu, ale v žádném případě Ukrajina do NATO ne, protože tím to je provokace proti Rusům. To říkal i ten veliký válečný štváč Zbigněv Břežinský. Takže toto je v intencích prostě těch provokací proti Rusům. Jak jsme mluvili hned na začátku, tak k tomu je skutečně možný přidat i toto. Je zajímavý, že Moskva v tom vyjádření napsala, že to je možný teroristický útok, čili oni nemají opřed jasno, jak se říká, jsou všichni tyhle hysterčej, ale oni říkají, že to je možný teroristický útok. A upozorňují na to, že v Belgii, v těch Antwerpách, ta loď byla na den a půl zpožděna údajně kvůli nějaký stávce, a že je možný, že tam ty miny byly, protože byly vyrobeny v jednom ze států NATO. Oni neřekli, v kterým. Je možný, že skutečně to mohlo někde bouchnout, protože ta loď měla jet do Turecka. Kdo ví, kdo s čím zase uvažoval. Určitě se nedá vyloučit zase nějaká ukrajinská stopa. Ale prostě ty Rusové jsou v tomhle tom opatrný, takže řekli, že to odhalili, řekli, co natvrdo zjistili, a já si myslím, že tím pádem jako to docela efektivně zmařili ten útok a opravdu kolem toho nedělají žádnou hysterii, tam jejich reakce je naprosto příkladná.
0: Takže já se dívám se na hodinky a já jsem byla moc ráda, že naši diváci kvitovali to, že dostávají větší prostor na to, aby se tě mohli ptát, protože je to zajímá. A já bych tě teda v tuto chvíli poprosila, jestli jsi připravil, vím to, knížku, a oni teďka budou mít častěji klást otázky za tím, co nám představíš knihu.
1: Tak máme neustále nové informace o bitcoinové kauze, kde se mluví o praní špinavých peněz. Tady to je už kolik, čtvrt století pomalu, vyšla knížka pana Povise, Robert E. Povis, a jmenuje se to Jak se perou špinavé peníze. Tak, teď je to tam krásně vidět. Je to tam přímo odhalené. Ten autor byl náměstkem americké Secret Service. To je zvláštní tajná služba, jedna z těch 16 nebo kolik tam aktuálně mají. Ta má na starosti jednak ochranu ústavních činitelů, ale také ochranu finanční a kritické infrastruktury Spojených států. A pak byl taky náměstkem ministra financí, takže je to člověk, který jehož prostě zkušenosti jsou těžko zpochybnitelný. Popisuje konkrétní případy praní peněz a on popisuje to, u čeho byl, praktiky narkomafie v 80. letech. Je to sice takový jako archaický čtení, ale on rozebírá ty případy a ukazuje na nich právě podstatu praní špinavých peněz, podstatu tohoto trestního činu a jeho rozličné podoby. To je důležitý pro pochopení toho, co se děje v současné době u nás v mnoha případech. Spoustě lidí to asi začne, když si to přečtou, tak začnou být určité věci takové povědomé. A na závěr připojuje rady finančním institucím, které se chtějí vyvarovat podílu na této rozsáhlé kriminalitě. Ne všechny, například jedna významná americká banka se podílela na praní špinavých peněz a to byly ty peníze, které Spojené státy poskytly Rusku, a Jelcinová rodina je hnedka z Ruska propírala prostě přes tu americkou banku do svých fondů. Jo, takže to jsou prostě velice rozkošné věci. Toto tam teda ten Jelcin tam není, protože to bylo napsané ještě před. Takže si myslím, že to je velmi inspirativní čtení a že to je v podstatě taková povinná, jedna z těch povinných četeb knížek prostě pro všechny lidi, kteří se zabývají, kteří přijdou do styku s praním špinavých peněz, ať už jako profesionálové nebo jako publicisti.

0: Tak jo, tak já ti děkuju a teď poprosíme do režie, jestli nám začnou posílat otázky. Já jsem sama zvědavá,
1: Jakou
0: co
1: roli
0: lidi
1: hraje
0: zajímá.
1: náboženství v konfliktu mezi Íránem a USA? No, já bych řekl, že to náboženství tam hraje. Takhle, slyšel jsem přednášku Petra Pelikána, velice zajímavou, o politickém systému v Íránu. Tam jsou ty váhy a protiváhy toho politického systému nesmírně zajímavé, takže tam skutečně hraje to duchovenstvo velikou roli, ale nejenom duchovenstvo, je to tam prostě vyvažované. V těch Spojených státech tam naopak ty takový ty asertivní náboženské sekty prostě jsou čím dál důležitější, čím dál větší slovo mají. To je vidět i z toho, že třeba ta Paula Whiteová má přímo kancelář v Bílém domě, což je neuvěřitelné. To je představitelka těch evangelikálů, což se dá do jisté míry ztotožnit s pojmem křesťanští sionisté. Čili jakkoliv se mluví o sionistech židovských, tak tadyhle ve Spojených státech neskonale větší roli mají ti křesťanští sionisté, kteří sledují své vlastní ideje, které, já to řeknu velice slušně, jsou velmi pochybné. Takže ano, náboženství bohužel tam hraje velikou roli. Chtěl bych se zeptat, pane, co si myslí o nové vzniklé vyšetřovací parlamentní komise na dozimetr a co si od toho lze slibovat? No, slibovat si od toho můžeme, budeme jim fandit, aby ta komise na dozimetr vznikla a aby k nějakým závěrům dospěla. Otázka je, jaký budou mít pravomoci, jaký budou mít fištron a koho si tam přizvou a co se od nich dozvědí, co z toho vyvodí. Každopádně si myslím, že politicky je důležitý, že kauza Dozimetr nevychladne. Jaký je stav zadržení Metropolita čínského novináře? Metropolita byl propuštěn bez jakéhokoliv dalšího opatření, čili bylo to opravdu plácnutí do vody velice provokativní. Psali, že tam měl nějaký dva pytlíčky bílé látky, tři pytlíčky nebo čtyři krabičky, prostě no. Přesně jsem si vzpomněl na tu pistoli u Jaroslava Števce, který se taky divil, že má v autě pistoli. Oni ho zastavili a hnedka věděli, po čem jdou, takže je opravdu, nedá se vyloučit ta varianta, že to tam bylo podstrčeno. Takže já si myslím, že asi tam bude, pokud GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů, odvede dobře svoji práci, tak pokládám za pravděpodobné, že tam dojde k nějaké omluvě. Co se týče čínského novináře, tak tam bylo vzneseno obvinění, on je ve vazbě. Říká se, že půjde k soudu, no to asi tak daleko jako ty Vrbětice a jako všechno další. Já si myslím, že ten čínský novinář prostě poslouží jako taková, to je důkaz uvolnění poměru, že bude propuštěn před Babišovou návštěvou do Číny. Kdo má přístup k penězům, po kterých pátral Ransdorf? Tušíte? No, kdo k ním má přístup? Švýcarské banky si je chrání. Já si myslím, že šlo o ta spící konta a tam ty švýcarské banky jsou velice nemilosrdné, protože ten švýcarský úředník, který po tom roce 96, kdy byla ta dohoda na základě iniciativy amerického senátora Damata, na základě té smlouvy ty švýcarské banky měly odhalit prostě ta spící konta a ten úředník upozornil na to, že ty banky skartovaly ty archivní materiály, takže se ve Švýcarsku on sám ocitl v nebezpečí života a dokonce dostal ve Spojených státech politický azyl, tento úředník, bankovní úředník. Takže Ransdorf narazil do podobné zdi a ty švýcarské fondy, švýcarský blahobyt je skutečně založen na krvavém zlatě. Chci se zeptat, pane, že budou potrestáni organizátoři sjezdu nacistů v Brně? No, já nevím, na základě jaké trestně právní kvalifikace. Já si myslím, že tam by měla paní Bradáčová iniciovat zkoumání státního zastupitelství, zdali tam nedošlo k trestné činnosti, kterou popisuje onen sporný paragraf o činnosti pro cizí moc, protože tam evidentně to byla činnost pro cizí politiky za cizí peníze. Babiše známe ze všech stran a přesto lidi nechápu, trpí stockholmským syndromem či čo. No, já nevím. Vžít se do situace Babiše je velice obtížné, protože opravdu nevíme, kolika tlaků, s jakým stranám on čelí. Taky nevíme, jaká je jeho osobní rezistence, jestli je schopen těm tlakům odolat. Co víme je, že on v podstatě velké problémy odsouvá, hlavně ty, teda, kterým nerozumí, dá na řešení lidí, kterými, jak to říct, buď to se nechal opouzdřit, nebo který ho zapouzdřili, prostě věří jim, ať už, a nemá šanci zjistit, jestli, ne, takhle nemá šanci. On si odpírá šanci zjistit, jestli mu radí dobře nebo špatně. Kdyby se mě zeptal, jestli si myslím to tež, co generál Koudelka, tak já bych mu rád řekl, aby argumentoval, proč si myslím, může to být dobře. A může to být taky špatně. Rád bych mu to řekl. Jenomže to by musel chtít debatu, musel by chtít kritiku, musel by být schopen přijímat špatné zprávy, protože tím by si ušetřil mnohá budoucí nebezpečí a problémy. Čeho se Babiš bojí? Koudelka, neziskovky už měly být všichni tam na WC. Ano, jenomže ono to není tak jednoduchý. Foltín, ten teda zmizel celkem z těch televizních obrazovek. Babiš ty problémy neřeší, on to nechává vyhnít, protože Koudelka prostě příští rok končí, tak Babiš hold bude prostě ten rok a půl dělat ty věci a prostě nebude to řešit. Obávám se, že to řešit nebude. Takže má pocit, jako že to vydrží, že to i ta republika vydrží. No, je v té funkci, má na to právo, prostě my akorát můžeme naříkat. Dotaz. Údajně odstoupila polovina zemí od financování muniční iniciativy. Co tomu říkáte? No samozřejmě, protože to byla teda z Babišovy strany jako docela chytrá věc. A vy budete dávat peníze a my to tady budeme administrovat. A celý se to bude jmenovat Česká muniční iniciativa. Takže v NATO to prodáme jako Českou iniciativu za cizí prachy. No tak polovina zemí řekla, no tak na to se můžeme tedy jako zvysoka vykašlat. Takže ty peníze prostě přestávají a já se vůbec nedivím. Divím se spíš té polovice zemí, která ještě v tom pokračuje. Co říkáte, že chce odvolat Filipa Turka? Postaví se k tomu Macinka? No, já nevím, jaké jsou ty důvody. Já mám pocit, že tam cloumají trošku emoce, že se v té koalici nedokážou srovnat, nedokážou si ty věci vyříkat jako chlapsky na férovku. Nevím, co za záminky poskytuje Filip Turek v poslední době. Já jsem doufal, že se celkově jako skultivuje, ale on zřejmě ztratil motivaci, když nedostal to jmenování ministerský a tak popouští prostě ty svý takový chlapecký nezralý sklony, někdy je pouští na špacír, no, tak možná v tom je ta příčina. Vystoupí Rumunsko z OSN jako Černochová? Nevím, jestli Černochová z OSN vystupovala Rumunsko z OSN. Tomu nerozumím bohužel tomu dotazu. Chtěl bych se, pane Šnejde, zeptat, co si myslí o nové dozimetr. To jsme si říkali, dozimetr, ano. Vítám a doufám, že k něčemu dojde a že tu věc udrží ve veřejné paměti. Když jsem byl po volbách u zlodějky, prohlásila, že se nic nemění, tak když jsem po volbách u zlodějky prohlásila, že se nic nemění, tak mi nevěřili. No, mění, pár věcí se opravdu změnilo. Některé věci, které jsme si přáli, aby se rychle měnily nebo zásadně měnily, tak se nezměnily, ale není všem dnům konec. Ono to je trošku složitější, když se dostanete do té strakovky a koukáte tam prostě na to těma očima, a máte na vědomí, prostě ty doléhají na vás všechny ty tlaky a tak dál, tak je to, ta situace je jiná, já to nechci omlouvat, prostě to je realita, je to jinak. Sedět ve Strakovce je něco jiného, než sedět u zlodějky. Chtěl bych se zeptat, zda je normální, že od doby, kdy k nám byl převezen doktor s možností nákazy eboli, není už nikde zmínka, byla zmínka, že doktor nevykazuje žádné známky onemocnění, což je i dobře, ta atmosféra se myslím uklidní, ale je taky dobře, že si prostě ty zdravotníci procvičili tu praktickou činnost, prostě kdyby člověk takto nakažený sem přijel, takže já si myslím, že to celkem bude mít jako kladné vyústění. To říkáte často, že by měla zasáhnout paní Bradáčová. Bohužel se tak neděje. Proč? No, protože nejvyšší státní zástupce má z pochopitelných důvodů dlouhé funkční období a je velmi nesnadné ho z té funkce dostat. To má naprosto racionální zdůvodnění. Ten státní zástupce, když by byl ostrej, tak by ty politici z něj nebyli šťastní. A tohle to je udělané právě proto, aby s ním nemohli zamíst, aby on zaštiťoval to státní zastupitelství, aby plnilo svoji funkci. Ovšem bohužel, když ten státní zástupce nekoná, tak je stejně těžký ho odvolat. Takže je to na politicích, prostě měli by asi s paní Bradáčovou nějak zkusit promluvit, jestli bude chtít v té funkci setrvat. A já si myslím, že ta odpovědnost státního zastupitelství, ano, ona to zosobňuje, ale asi by ta veřejnost, média, politici měli dát najevo, že od toho státního zastupitelství vyžadují trošku něco jiného, než aby se vozili prostě po malých zločinech, aby taky se prostě nadechli a dělali tu činnost, kterou mají. To znamená zrovna třeba u toho Brna, aby prozkoumali, nakolik na to pasuje ten paragraf o činnosti, neoprávněné činnosti pro cizí moc. Zdravíme všechny od zlodějky. No vidíte to, tak už tam zase budou lidi říkat, že se moc nezměnilo. Ale od tak toho je ta hospoda, víte, to je, tam je to správně. No.
0: Tak vidíš, vypršel nám akorát čas a já jsem ještě měla dvě otázky, ty si když tak nechám na příště, protože jsem slyšela, že Lenka Bradáčová by taky mohla být adeptkou na prezidentku. Pak mě napadlo, že bychom se mohli bavit o tom, ale to si necháme na příště. Kam chodí generálové z pravodajských služeb, když odchází po tom svém výkonu funkce? Do jakých pozic, jakou se počítá? Ale to si necháme na příště.
1: Prima.
0: Tak jo, já ti moc děkuju.
1: Budu se těšit.
0: Zdravím do Havlíčkova Brodu, hezký večer a našim divákům přeji krásný večer. Víkend.
1: A zdravím do Liberce, včera jsme tam měli velmi pěkný večer.

0: Tak na kanálu Blesk vítám mimořádně dneska pana inženýra Jaroslava Števce v pátečním Blesku. Dobrý večer, pane inženýre.
1: Dobrý večer. A je to taková mimořádka skutečně při pátečním večeru.
0: No, vlastně, jak to pojmout, jo? Takže asi jsme všichni obdrželi tu informaci, že v tom městě Galati nebo Galac v rumunském, tak do toho města dopadl dron. Některá naše média hovoří raději o dronu. Nicméně jiní už tam tuší tu ruskou afiliaci, nebo jak to vyjádřit, že by mohl být ruský vlastně a tak. Došlo k poškození výškové budovy, dotklo se to civilního obyvatelstva. Není to údajně teda poprvé, co se něco takového v tom Rumunsku vlastně děje. A kdybych třeba tady zacitoval kousek krátce, třeba Seznam zprávy. Ruské drony explodovaly v Rumunsku už několikrát v noci na pátek, ale některý z nich poprvé zasáhl obytný dům při požáru, který následně vypukl ve městě Galati či Galac. Utrpěli dva lidé zranění. Tak cílem útoku byl přístav Izmail na Dunaji. Řeka je v této oblasti hranicí mezi Ukrajinou a Rumunskem. Drony přiletěl a spadl na rumunské straně. No a došlo k tomu, že nebo dojde k vyhoštění konzula z východu země v Rumunsku. Samozřejmě se k tomu vyjadřuje i česká vláda. A velmi jaksi značně takový i militantní postoj má tradičně náš pan prezident. Takže stručná zase moje otázka, která se pravděpodobně nabízí tady. Jaké jsou tady vlastně možné scénáře vývoje, když už je tady 20 balíků sankcí, 21. se chystá, tak co se teď tady ještě vlastně může v tomto kontextu začít odehrávat?
1: No, nezačne se odehrávat prakticky nic, bude obrovský řev samozřejmě jako obvykle a já nevím, jak co se tam bude kde vyšetřovat, zatím nejsou informace, jenom se hovoří o dronu. Jinak to, že to byl dron, který nějakým způsobem ztratil orientaci nebo něco podobného a spadl a minul cíl nebo něco takového, to se stát může, protože ty drony sem tam, samozřejmě nějaká ta chybička se objeví, to je jednoznačné. Ono konec konců ukrajinských dronů padají hromady v pobaltských republikách, nad kterými normálně běžně přelétají právě směrem na to ruské území a nikoho to nějak prostě nevzrušuje. Nikdo nevolá po aktivaci článku číslo 5 a tak dále, ačkoliv je to čistě zneužití cizího vlastně vzdušného prostoru k útokům na další zemi. No, podívejte se, ta situace je poměrně komplikovaná v tom smyslu, že jak by se tady mělo zachovat Rusko k tomu, že britské rakety Storm Shadow útočí na cíle v Rusku a zabíjejí ruské občany. Ničí tam majetek a zabíjejí ruské občany. Drony vyráběné v České republice se vyvážejí na Ukrajinu a zabíjejí ruské občany. Drony vyráběné v Německu, v dalších zemích se vyvážejí na Ukrajinu a zabíjejí tam ruské občany. A vlastně ničí majetek, zabíjejí i civilní osoby, zapalují tam vlastně překladiště ropy, překladiště plynu. A teď se čeká, že jako se nic nestane. Rusko samozřejmě útočí jako odpověď zatím na Ukrajinu. Zatím jenom na Ukrajinu, která umožňuje na svém území, ze svého území tyto systémy jednak odpalovat a jednak navádět. Evropa se zatím velmi důsledně drží bokem, aby nedošlo náhodou k nějakému zjištění, že něco podobného bylo odpáleno z území evropské země, protože v tom případě by se okamžitě stala cílem i podle mezinárodního práva. Tady já to tomu rozumím, protože je potřeba samozřejmě posilovat protiruský narrativ, posilovat válečnickou retoriku. Prezident Pavel ten to okamžitě využil k tomu, aby nám ukázal, jak to Rusko ještě větší zloducha. Je potřeba se připravovat na tu válku. A ta válka bude, to je prostě realita. tady už se tomu prakticky nedá vyhnout. Je to tak vyhrocené a už se to rozjelo natolik, že téměř se to nedá zastavit. Takže uvidíme, jak se to vyvine. Ta situace je fakt hodně složitá, ale tady z toho mračná zatím pršet nebude. Bude jenom spousta řevů a spousta bití v kosmaté hrudi našich evropských politiků, včetně pana prezidenta samozřejmě, poskakování po okraji pralesa a mávání kýjí, ale tím to zhasne, protože oni nic jiného udělat nemůžou. A víte, já bych to řekl takhle, kdo s čím zachází, s tím také schází. Vzhledem k tomu, že přes ten Izmail a tak dále se dopravují na Ukrajinu zbraně, právě ty střely s plochou dráhou letu, dopravují se přes ně drony a další věci, které vlastně útočí na to Rusko, no tak logicky Rusko se brání a sem tam se stane, že to prostě uletí. A je to potřeba vidět jako realitu. Pochopitelně je to, tam nikdo tam doufám nezahynul, předpokládám tedy aspoň, co jsem viděl. Vznikla škoda velmi drobná, ale v momentě, kdyby se tato parta rozhodla, že aktivuje článek číslo 5 a pomstí se jaderné velmoci, no, tak to by bylo to, čo. Nevím, jestli by vůbec někdy někdo tady ještě z našeho, tady z toho prostoru, kde žijeme, odjel někam na nějakou dovolenou.
0: My máme teď generaci politiků, která nezažila druhou světovou válku, v době, kdy třeba v Americe nebo v Evropě byli lídři po té druhé světové válce, kteří znali veškerá ta rizika nebo všechno, co to zkrátka obnáší. Oni byli jinak schopní jednat, byli jinak usnášení schopní a podobně. Teď je to takové, že jsme zřejmě vychováni různými postkatastrofickými filmy, které do značné míry romantizují takové ty kataklizmatické konflikty, protože tady vždycky potom povstane, jak ten Fénix z popela, hrstka nějakých
1: vyvolených. Šílený mák, spošťák a podobně, samozřejmě. No. To jsou nesmysly.
0: Tak dokonce takové nějaké, byl takový jeden postkatastrofický film třeba i z Bartošku, já jsem teda zapomněl, promiňte, ten název, možná jste to viděli, odehrává se to v nějakém krytu, je to velmi takové komorní všechno a podobně, takže ono to zasáhlo trochu i tu naši kulturu a podobně, nicméně ta popkultura celkově řečeno přispívá k tomu, že někdy máme takovou jakoby dětskou představu o dostatečně závažných právě věcech, takže ono by to asi mělo nějaké ty následky, ale je otázka, jestli ta naše reprezentace by něco takového vlastně dokázala udělat. Takže teď pojďme mít takový hypotetický seminář, pokud by teda ta reakce měla být ostrá, jakože jsem viděl různé ankety teď na internetu, jestli má následovat nějaká rázná odveta, teď tam 80% v jedné anketě, ano vlastně. Tak,
1: když... A jaká? No to tady se já se zeptám, rázná odveta jaká? Zaútočit na Rusko raketami z území NATO, to by znamenalo okamžitou eskalaci do jaderné války. Okamžitou eskalaci. Rusko by na nic nečekalo. Oni jsou na to nachystaní. Proběhlo nedávno cvičení strategických jaderných cíl. Jednoznačně Amerika by se držela bokem a nechala by si Evropu si to vyžrat v plném rozsahu. A Evropa, no já počítám, že ta válka by trvala, respektive takhle. Ten úder, ruský úder by trval zhruba 1 až 2 hodiny. A po 1 až 2 hodinách by tady nebylo, ne že by tu nezbylo nic, ale nebyla by tady žádné spojení, žádné telefony, internet, nic by nefungovalo. Banky, komplet, tohle všechno by šlo dopryč. Nemuseli by být zničený města, nemuseli. Stačily by výbuchy půl megatunových náloží ve vysokých vrstvách atmosféry nad 2/3 Evropy. Americká armáda by se zřejmě dokázala zorganizovat si stáhnout svoje vojáky odsaď. Ale tím by to asi skončilo, protože ani jedna evropská armáda není připravená na válku. Žádná. Jednak my armádu nemáme, takže tady není vůbec o čem mluvit. A žádná evropská armáda v současné době, žádný stát není připravený na válku. Jeho vedení není schopno cokoliv zorganizovat, až na výjimky. Není schopno připravit občany na něco podobného. Nemá vytvořené zásoby potravin, zásoby pohonných hmot. Nemá vytvořené alternativy pro systémy, které nejsou úplně digitalizované. Takže Evropa by se během hodiny, maximálně hodiny a půl, ocitla v době kamenné. To je vize, která vyplývá z takových anket. Buďme tvrdí, pojďme na ně. Jak to uděláme? Vystřelíme na Moskvu jadernou raketu. Kdo? Británie, Francie. Američani to nebudou. Takže co je to ta tvrdá odveta? To jsou cinty blbců, kteří skutečně vůbec nic netuší. Neviděli válku, neznají. A hrají počítačové hry, kde vás zastřelej a pak se vracíte znovu. Na začátek buď to máte uložený někde, nebo hrajete znova celou misi, ve které vás zabili. Jenže tady to takhle nefunguje. V téhle válce, když jste mrtví furt. A ty lidi si to vůbec neuvědomujou. Prostě tohle je konec. To není konec jenom vejletu do Egypta. To je konec toho všeho, co tady dneska máme a známe. Je to konec takovýhleho povídání přes ten internet. A jo, jasně, běžte do toho. Jestli teda chtějí tvrdou odvetu, ať můžou vyzbrojit Ukrajince, kteří jsou na našem území, můžou se k ním přidat a můžou vyrazit na Ukrajinu válčit. Fajn, já jim to neberu. Schutí do toho, půl je hotovo. A takové ty šaškece, jako se teď připravuje ten summit NATO v Ankaře, to je divadýlko jenom, to není o ničem. O válce už bylo rozhodnuto, ta válka se připravuje a všechno k ní směřuje. Tvrdě a nekompromisně.
0: Tak pojďme trošku zase teď mírně přibrzdíme a zeptám se takhle. Od těch politiků se určitě očekává nějaké stanovisko, když se dějí věci nestandardní, tak oni tím spíš se musí vyjádřit, aby nebo ztráceli svůj politický kredit, takže vždycky musí vydat nějaké prohlášení. Nicméně to, co mě v takových situacích opravdu jako maluje ten otazník na nebi, tak to je právě to, jak je možné, že se zase nečeká na nějaké vyšetřování. Zase než se teda potvrdí ty věci, tak už tady v podstatě dochází na to vyhošťování těch konzulů. Uvidíme, jestli k tomu dojde. Jak je možné, že pokročila společnost, která ctí presumpci neviny a podobně, je zase se vším neuvěřitelně rychle hotová, i kdyby se to potvrdilo. Prosím, ale...
1: Ale to není pokročilá společnost, to je sebranka primitivů. My nemáme politiky. My máme prostě lidi, kteří uvažují naprosto primitivně, byli k tomu připravováni dlouhá léta. Tahle ta politická reprezentace, která tady dneska je, byla velmi pečlivě vybírána, probírána a připravována různými speciálními instituty a tak dále, pod dohledem pana Söreše a jeho různých agentur. A to je... To nejsou lidi, kteří to nejsou vůdci. Nejsou to lidi, kteří jsou tady proto, aby pomáhali vlastně svým národům a svým zemím nějak fungovat ve složitém světě. To jsou lidi, kteří jsou na klíček, jsou naprogramovaní, říkají to, co se jim řekne, a dělají to, co se jim řekne, a schvalují to, co se jim řekne. A to, co jim říkají ti lidé, kteří je dostali nahoru. Pan Kolář řídí. Někdo řídí pana Koláře, protože i pan Kolář je pouhá figurka. To není někdo, kdo ovládá tady našeho pana prezidenta slavného. On je figurka, která je naprogramovaná a má jasně definováno, co má dělat. Je to prostě, ty lidi to jsou speciálně vybíraní, kteří dokáží ovládat, perfektně řídit marketing sociální, dokáží naprogramovat davy, podobně jako pan Minář například, milion chvilek. A ty lidi tam jdou a bečej. Ten dav tam bečí prostě na tom náměstí jednotně. Naprostý nesmysl, který, a to je nejhorší na tom, nemají vůbec nic společného s realitou. To je prostě katastrofa.
0: Jak vy si myslíte, že by teda měla vypadat teď věcná diskuze v České republice v médiích, pokud se dějí tedy takovéhle věci? Abych vám připomněl...
1: Já vám řeknu jednu věc, tady není o čem diskutovat. Prostě došlo tady k tomu, že uletěl dron a vrazil do baráku. Já bych očekával, že v momentě, kdy se řekne dobře, byl to ruský dron, Rusové řeknou jo, byl náš a my se omlouváme. Jo, nahradíme škodu, a v pohodě, jo, těm lidem zaplatíme nějaký odškodný, pokud byli zraněný a podobně. Takhle se chovají inteligentní lidi. Když vedle vás probíhá válka, musíte počítat s tím, že sem tam se něco stane. Zvlášť, když jste na ní zaangažovaní. protože Rumunsko je v tom zaangažované. To je to zásadní. Jo? To není o tom, že by to byla bezbranná nevinná země. Je tam americká základna, konec konců. Nejen americká, je tam základna NATO vlastně na území Rumunska. Rumunsko si brousí zuby na Podněstří. Jo? To je něco, co je naprosto mimo jakoukoliv realitu rozumný, jako jakési rozumné zahraniční politiky a diplomacie. A stane se, dobře, běží tam válka, samozřejmě se dá čekat, že tyhle systémy sem tam selžou. Takže ten systém uletěl a já bych čekal rozumnou reakci. Zavolat si velvyslance, sprdnout ho, říct, hele, ty, ať se to víckrát nestane, pojď se podívat, máme tady důkazy, je to váš dron. A co s tím uděláte? Jo, tady předáváme ostrou notu. Fajn. Rusové se zastydějí a oni by to udělali. Pokud by se takhle zachovala ta rumunská strana, tak osobně se domnívám, že to Rusko by se omluvilo a zachovalo se slušně. Byly by tam kompenzace, možná, že k tomu dokonce dojde, ale my se to určitě nedovíme, protože naše média o tom informovat nebudou. I kdyby k tomu skutečně došlo. A bylo to objektivní. Jo, takže to jsou věci, které jsou opravdu do nebe volající mnohdy. Ta hloupost lidí a těch politiků, kteří prostě hrotí situaci, to znamená, že oni nechtějí reálně mír. Nezajímá je mír pro jejich země. Zajímá je rozmíchávání válečné takové té psychózy a příprava vlastních lidí nebo lidí evropských zemí, především těch východoevropských. Protože západu na nás ve východní Evropě absolutně nezáleží. Vůbec. Považují nás za podlidi. Stejně jako nás na ně považovali za druhé světové války Hitler. Takže nedělejme si žádné iluze. Čili ano, takhle by se chovali rozumní lidi. Ale jestliže to jsou jenom obyčejné figurky, které jsou nějak dosazené s konkrétním úkolem, tak se budou chovat jako figurky. Budou dělat to, co se po nich chce a budou říkat to, co se po nich chce.
0: No tak ta média, pokud jsem to správně pochopil, tvrdila, že ten dron byl radarově zachycen nad Ukrajinou, potom letěl v nízké výšce, takže zmizel právě z monitorů právě těch radarů a bylo jenom pár minut, to jsou úplně malé jednotky minut, kdy protivzdušná obrana Rumunska mohla něco udělat a oni v tom Rumunsku přišli na to, že vlastně v takové situaci, kterou jsme teď viděli, neexistuje způsob, jak by ten dron mohl být eliminován. Je tady jedna možná paralela, pane inženýre. Když teda ty ukrajinské drony vletěly do Lotyšska, Litvy a Estonska, tak se tady objevila ta možnost, že to kvůli ruskému radioelektronickému jamování, tomu rušení, a že ty drony kvůli tomu vlastně nechtějí se to, ale vletěli teda do toho Pobaltí. Co když tady to je vlivem radioelektronického rušení, ale třeba zase té Ukrajiny, pokud to skutečně byl ruský dron? Zvažuje to vůbec někdo toho?
1: My, Ukrajinci, samozřejmě ty ruské drony ruší. To se všeobecně ví. Takže ten dron mohl skutečně být zarušen tou ukrajinskou protivzdušnou obranou, která je kolem té Oděsy právě poměrně intenzivní a klidně mohl prostě minout ten cíl, proletět a letět dál. I tohle je varianta. A je velmi pravděpodobná mimochodem. Jo? Ale přesto se domnívám, že by to Rusko udělalo přesně to, kdyby se chovali k němu slušně, ono se zachová slušně. Jenže když se chovají jako hovada, no tak hol prostě Rusko se bude chovat stejně, logicky naprosto. Ono totiž navíc ještě tam je ten problém, že samozřejmě to jamování na té straně, v těch republikách tam pobaltských, jak tomu říkají pobaltské čivavy, tak tam ty drony, víte, tam je ještě jeden problém, myslím, že jsme o tom mluvili dokonce už. Ty ukrajinské drony, které se používají, jsou hodně poruchové, podstatně poruchovější než ruské. A tam je for v tom, že zhruba 25% těch dronů nedoletí na cíle. 25% velkých ukrajinských dronů nedoletí na svoje cíle, ale spadne cestou z různých důvodů. Technických, vypadne navádění, elektronika, motor se zadře a ty drony prostě spadnou na zem a vybuchnou. když to padá někde tamhle na těch stepích a v tajze, tak to je jedno asi. Ale sem tam to spadne právě i do těch víceméně obydlených oblastí právě tady v těch republikách kolem těch hranic s tím Ruskem a podobně. Nebo s Běloruskem tam, že jo, tuším. Takže i takovéhle věci se stávají. A to je takové trošičku... Je třeba zajímavé, že už se nikdy neopakovala ta situace, jak vletělo těch 19 dronů údajných, ruských dronů, proletělo přes Bělorusko a vletěli do toho Polska a popadali na králíkárny a podobně. Protože jim došlo palivo. Nebyly ničím vybavené, neměli žádné hlavice. To už se nikdy neopakovalo. Tady, co se stalo, se stát mohlo. A je pravda, já bych býval na to zabrousil, býval, že tady mohlo klidně dojít ze strany Ukrajiny k zarušení toho dronu tak, že on minul cíl a vlastně doletěl až do toho Rumunska. Nakolik to mohlo být úmyslné nebo nebýt úmyslné, to už je druhá věc. Ale prostě i tohle se mohlo stát a je to velmi pravděpodobné. Prostě buď porucha, anebo skutečně to zarušení toho dronu.
0: Tady třeba od věci by nebylo zjistit, co to bylo teda za typ takového dronu, protože jestli teda přiletěl opravdu z Ruska, dostal se až do toho Rumunska, tak asi musel uletět nějakou docela slušnou tu dráhu, že jo. A na tom je zajímavý to, že on teda letěl ve výšce, kde už nemohl být ani pořádně detekovaný tedy těmi radary. Takže zřejmě v tomto případě asi nešlo o nic lepenkového nebo z kartonu pravděpodobně. Tak tím...
1: Já jsem viděl záběry na ty úlomky a vypadalo to na nějaký karbon nebo něco podobného, rozhodně plast. Nebylo to nic jednoduchého. A je otázka samozřejmě, oni ty drony, tady je fakt, že oni Rusové útočí, i těmihle drony útočí na ten přístav. A vlastně tam došlo snad jednou nebo dvakrát k nějakému úletu, tentokrát také teda to uletělo. Samozřejmě já to neomlouvám nijak, prostě, ale to jsou věci, které se za války stávají a to Rumunsko není v žádném případě nestranné, takže ono si svým způsobem o to říká, protože pokud podporuje tu válku, no tak logicky dříve nebo později k něčemu dojde i na jeho území. To je prostě problém, no, běžnej.
0: Tak já si vzpomínám, že kdysi v těch televizních debatách právě to byla Kateřina Konečná, která například říkala, že čím více se ten Západ bude angažovat, tím více tím déle ten konflikt bude trvat. Pokud jde o tu možnou Istanbulskou dohodu vlastně hned z kraje toho konfliktu, tak tam, kdyby se kývlo na všechny ty body, tak v zásadě by ten svět dneska mohl vypadat dost podstatně jinak. Nicméně na to právě nedošlo. Takže pokud teď přitvrdíme a zase tam nalejme ještě o to víc právě těch zbraní, tak tady vzniká podle mě logický předpoklad, že tímto incidentem to právě neskončí. Otázka na vás. Někteří analytici říkají, přece nechcete čekat, až se to přinese skutečně prostě do těch dalších evropských zemí. Čili jak vy si myslíte, že ta šance vlastně stoupá, pokud je o takovéhle výroky a jako prognózy? Jo?
1: No, to nejsou analytici, to jsou blbci s odpuštěním, protože ti lidé nedomýšlejí vlastně dopady toho, co říkají. A je to přesně o tom, když jsme se bavili o té takzvané jakési anketě, která tam proběhla, jak jste říkal, že 80% lidí bylo pro tvrdý zásah. Fajn, nebudeme čekat. A co uděláme? Jo? Zmobilizujeme 50 milionů lidí a potáhneme na Rusko? Nebo odpálíme jaderné rakety v Evropě? Co uděláme? Řekneme Američanům, oni nám sebrali kyblíček, vystřelte na ně atomové bomby, jo? Roztřískejte jim to tam. Tohle se nestane prostě. To je nesmysl. Oni budou řvát. Ta Evropa neumí nic jiného. Evropa je neakceschopná. To je absolutně impotentní. Kompletní vedení Evropy, jak celé Evropy, tak jednotlivých evropských států, až na výjimky, je kompletně impotentní. Co se týče akceschopnosti, co se týče diplomacie, co se týče vojenské politiky a vojenských schopností, a také co se týče ekonomiky v současné době. To je Evropa, evropská ekonomika je postavená na principu příživnictví. Dneska tady už není produkce, protože my jsme nekonkurenceschopní. Cenově, technologicky, Evropa je 100 let za Zulukafry. Zulukafry prominou. Oni dokážou přežít v té své Africe, tam, kde žijí. Ale Evropa začíná být nepřežití schopná tady, kde žije. Nemáme zdroje, nemáme lidi. Co chcete dělat se sociálními ekology? Ti vám nenavrhnou umělou inteligenci nebo nepřipraví vám robotické drony schopné dopravovat desítky kilogramů na stovky kilometrů. Jo, to je, my jsme prostě úplně, jak se tomu říká, tam, kam si opice strkají pecky od třešní. A to je takový eufemismus, to se mi hrozně líbí, ale je to realita současného světa. Já už v poslední době mě ani moc nebaví to komentovat, třeba psát na to nějaké komentáře, protože se opakuju, já jsem vlastně tyto věci psal před 6, 7, 8 lety, když jsem říkal, podívejte se, takhle to dopadne. Dávejme si pozor, dělejme něco. Ale samozřejmě nikdo neposlouchá. Jo. To je, není důvod, protože nejste mocný člověk, samý prachy. Mocný člověk, samý prachy říká, hele, jen se klidně válčete, já na tom vydělám. Jo, takže o tom to je. Hlas rozumu zanikl.
0: Tak Spojené státy mají poslat do Polska nějaký kontingent. Teď nevím, jestli to bude naplněno tak, jak bylo původně plánováno, ale nějací vojáci tam prostě pojedou. Zároveň slyšíme, že Amerika stáhne docela i podstatnou část svých sil z Evropy. To byly ty síly pro hloubkový průlom nebo průnik ještě z doby právě studené války. Není třeba tohleto, pokud bychom zvážili jiný scénář, takže všimněte si, promýšlíme různé scénáře, nemohlo by to být ten scénář, který by měl udržet Američany teda v Evropě? Nehodí se to někomu třeba?
1: No přesně, a zejména Britové se snaží za každou cenu udržet Američany ve hře a prostě donutit je být znova tím jaderným klackem proti tomu Rusku. Jenže Američani vědí, že za zadkem mají Čínu. Také s jadernými zbraněmi a dneska už další jadernou velmoc, a která je nejen jaderná velmoc, ale i technologická velmoc, která jim dýchá na záda v závodu o měsíc. Zvlášť po té, co Bezosovi vybouchla ta jeho raketa teď při tom technologickém testu na té stage, tak tam to se odsouvá minimálně o půl roku všechno. A Číňané jedou potichu, nic neříkají, všechno připravují, posílají kosmonauty na oběžnou dráhu, posílají lidi na měsíc. A mají vizi prostě. Čína má vizi. Budoucnost, oni vidí budoucnost, my vidíme válku. My prostě jako Evropa jsme ztratili absolutně jakoukoliv vizi. Vizi evropských politiků je válka s Ruskem. Hotovo. A to je vize těch, kteří si myslí, že tu Evropu řídí. A bohužel naši politici, čeští, slovenští a další, se do toho buď nechávají zatáhnout, nebo na to naskakují, nechávají se do toho zatáhnout, anebo zjišťují, že prostě ani jinou cestu nebo variantu nemají. Jo, protože jim hrozí, že budou vyloučeni z komsomolu. Prostě Evropská unie zavrhne, odřízne jim zdroje, odřízne jim prostě možnosti cestování, vývozu, dovozu, ekonomicky, bankovnictví se zlikviduje a tak dále. Tohle jsou konkrétní možnosti. Víš, jak dopadlo Řecko svého času. Odbojné Řecko. Jediné, kdo se tomu dokázal rozumně postavit, byl Island. Ale tam ta situace byla úplně jiná a Islanďané jsou tvrdí lidé.
0: Teďkom z jiného soudku posluchačka Vlasta nám tady píše, pomáhá dostatečně elektronika dronů ve skelných vláknech proti rušení?
1: 100%. To se nedá rušit. Dá se to ustřihnout nůžkama, ale nic jiného se s tím dělat nedá. A já jsem osobně strašně zvědavý, co s tím budou dělat, protože tam jsou stovky tisíc kilometrů skelných vláken, které jsou všude. Absolutně všude. Tam se bude muset vyvinout technologie, co s tím udělat. Na to stříhat, balit, tavit, něco z toho dělat prostě, protože to vlákno je navíc strašně pevný. Tam na to, kdyby jel člověk na motorce s helmou, jako jenom s helmou, nebo ne s přílbou, ale s brejlema, to tak mu to uřízne hlavu. Ty vlákna jsou velmi pevný. Podřeže o to. Takže tam je potřeba opravdu, no je to krásný z hlediska vojenského, krásně se to navádí, nedá se to zarušit, ten dron nevidíte, dokud ho neuslyšíte, nebo nezjistíte ho, dokud ho nevidíte jako vizuálně a on se navede přesně na to místo, kam míří, ale problém je v tom, že potom zůstávají ta skelná vlákna.
0: Mm-hmm. Taky otázka, nakolik je to ekologická záležitost, to je v podstatě možná i docela pohroma z tohoto hlediska.
1: To je těžká ekologická zátěž, samozřejmě.
0: Nebo můžete se vůbec třeba vyjádřit k té ekologii té války, protože totiž Evropská unie, Green Deal, jdeme cestou dekarbonizace a tady potom zůstává taková stopa, jakou si nikdo neuměl ani představit, že na začátku.
1: To, co tahle válka generuje, vezměte si spalování jako paliva v motorech, tanků, odbrněných transportérů. Hoří tam, vybuchují. To jsou doslova a dopísmené statisíce tun prostě jedovatých látek, které se uvolňují do ovzduší při explozích granátů. Na místech, kde probíhalo intenzivní ostřelování za druhé světové války, do dneška jsou obrovské problémy s úrodou. Jsou místa, kde vůbec neroste do dneška ani tráva, kromě nějakých, já nevím, lebedy, kopřiv a já nevím čeho všeho možného. Takže to jsou věci, se kterými potom bude potřeba se poprát. Je to na Rusku, protože Rusko bude muset sanovat ty zničené území. Obrovská území zničená domů, kde Ukrajina vlastně se brání, vytváří z toho pevnosti, jsou zničená kompletně města, vesnice, kontaminovaná voda, kontaminované ovzduší. Samozřejmě jde to i nad Evropu, protože ten vítr to sem nese. Když explodoval ten obrovský zbrojní sklad, to bylo někdy 2023 nebo kdy, kde byla uložena ta munice vlastně s ochuzeným uranem, tak tehdy se objevila zvýšená radioaktivita i nad Evropou, nad Polskem. A to se mluví jenom o radioaktivitě. Uvědomte si, kolik v tom je, jako dneska se mluví, že tady v deštích je obrovské množství hliníku a mluví se o chemtrails, já nevím o všem možným, jenže tohle, to jsou přesně ty materiály, které se uvolňují do vzduchu, protože hliník je součástí trhavin dneska, je součástí raketových pohonných hmot. Takže to, co je ve vzduchu dneska, to, co tady prší, to, co tady dýcháme, to jsou následky ukrajinské války, o kterých vůbec nikdo nemluví. Greta ta jezdí do Izraele, že ho vždycky tam seberou, ale nestará se o to, co se děje tady, protože to ji nezajímá. Jo? Z toho se nedají vytřískat momentálně žádný politický body a ani peníze.
0: I když ta naše vláda říká, že odsuzujeme útok na tu infrastrukturu, jak se to teda snoubí s naší pozicí vůči té Gaze? Protože tam je to přece taky infrastruktura.
1: Tam to neodsuzujeme, to se nemůže. Hmm. Takže útok na infrastrukturu, tohle, dobře, uletěl dron, narazil do baráku. Můžu říct, odsuzuju to, že to uletělo a narazilo to do baráku. Ale to nebyl útok cílený. Útok je něco cíleného. Prostě uletěl dron a narazil do baráku. Proč uletěl? To je jiná věc. Mohla to být porucha, mohla to být jako rušení, samozřejmě. Ale došlo k tomu, ale místo toho, co by se zachovali ty Rumuni jako civilizovaní lidé, místo toho, co by se zachovala naše vláda, prezident, aby se chovali jako rozumní lidé, racionální, tak se chovají jako prostě naprosto iracionální osoby, které netuší, která bije, jo? jenom to je, jak když máte smečku a hodíte před ně kočku. Smečku psu začnou štěkat okamžitě a vrhnou se po ní. Jo, to je chování iracionální. Fór je v tom, že evropští politici, od kterých by se měla čekat racionalita, se chovají jako dav. Oni sami se chovají jako dav. Nikoliv jako politici zodpovědní za řízení svých zemí. A to je problém. Hmm.
0: Tak teď bychom měli přece jenom zmínit nějaké tvrdé opatření, které by připadalo v úvahu. Tak zase, slyšeli jsem dobře pana Jana Bartoška z lidovecké strany, že by se měly zavést bezletové zóny nad tou Ukrajinou a všechno, co tam vletí, co se neprokáže jako legitimní letící objekt, tak bude prostě nemilosrdně sestřeleno vlastně. A já neumím pochopit, nad kterou částí oni chtějí vyhlašovat takovou bezletovou zónu. Protože jako ono to bylo vlastně s tím dronem, co letěl do Rumunska, dost dramaticky jinde, než tam, kde teda opravdu je ta frontová linie. Tak jak si to tady teda oni podle vás představují?
1: No, nedávno právě sestřelili třeba nějaké britské stíhačky, z Polska sestřelili nějaké drony nad územím Ukrajiny. To tady proběhlo, není to tak dlouho, to bylo, něco testovali zřejmě. A je tady vidět, že ta Ukrajina, že tohle mohlo být v podstatě i domluvené, tohle mohla být operace pod falešnou vlajkou, tohle konkrétně. Protože oni nezasáhli, věděli, že tam někde letí nějaký dron, věděli, že tam je nějaké riziko, ale nedokázali ho sestřelit. Takže je to i neschopnost té obrany, prostě toho Rumunska, protivzdušné obrany Rumunska, a ukazuje to na reálnou slabost toho Severoatlantické aliance. To je blbost. Ukazuje to na blbost a neschopnost protivzdušné obrany Rumunska. Jo, to je zásadní věc.
0: Nicméně.
1: Vědí, že tam ty drony létají, vědí, že tam je ta hranice, jenom je řeka. Ale nedokážou vytvořit systém, který by zachytil ty drony, pokud by se stalo, že opravdu přeletí do obydlené oblasti a aby ho dokázali zničit. Hmm. Tohle nedělají, neudělali to, jsou to neschopní blbci s odpuštěním.
0: Otázka mě napadá teda ještě jedna, pane inženýre. Když jde o to Pobaltí, tak tam startují polské stíhačky. Teď věřím tomu, že mají nějaké rakety na těch závěsnicích s nějakým doletem. Tady v Evropě je všechno velmi blízko. Ten dron letěl v extrémně malé výšce, ale i tak on po sobě zanechal radarové odrazy ještě právě nad tou Ukrajinou, čili pokud jde o ten zásah nad tím rumunským teritoriem. Mimochodem to místo je teda hustě obydlené, čili oni říkají, že kvůli tomu nemohli taky nic dělat. Tak tam ta doba reakce je extrémně krátká, ale pokud ten dron byl monitorován delší dobu ještě než vletěl na území Ukrajiny, tak bych čekal, že třeba zareagují i Poláci těmi moderními svými letadly, mají první F-35 a podobně. Jak to, že teda to nečteme, že se tohle stalo?
1: No, je to neschopnost prostě. Oni, buď je to připravené, tohle navádí, přímo to navádí na to, že to je připravené. Protože jestliže dokázali sestřelit drony nad územím Ukrajiny, ruské, jak říkají ruské drony, nad územím Ukrajiny, tam nějaké ty britské stíhačky, tuším, že z Polska, možná i polské se v tom angažovali nějak, tak nedokázali sestřelit nebo zastavit ty drony, které tam údajně pronikly nad to Polsko. To je taky zajímavé. A tady v tomhle případě, tam je právě ten fascinující moment, když vědí, že tam několik let už probíhá ostřelování toho oděského přístavu i těch přístavů na té řece tam, že jo, na Dunaji. Tohle všechno tam probíhá. A nikoho to nezajímá, že tam může nějaký dron přeletět. Prostě čekal bych tam poměrně, zejména proti těm obydleným místům, bych čekal poměrně hustou síť protivzdušné obrany. Protože s tím se musí počítat. Takže jestliže tam ten dron proletěl, tak to taky mohlo být dobře připravená zpravodajská operace.
0: Ať je to jak chce, možná, že jednou, nevím, se dozvíme tu skutečnost nezakalenou ideologií a politickou objednávku a tak. Nicméně, Třeba zase naši hlavnoproudí analytici říkají, že pokud dochází k takovým vlnám útoků, tak dnešní zpravodajské služby s využitím špionážní sítě satelitů a nejenom a tak dále, tak dále. Zkrátka ta agentura má o tom představu docela vlastně včas. Je schopná začít preventivně i nějak reagovat a tomu podobně. Zvlášť s ohledem na ty nedávné incidenty v Pobaltí, anebo dokonce nad těmi evropskými tady jinými státy, tuším nad Belgií nebo nad Holandskem. Jak je teda možné, asi jste teda částečně odpověděli, jo, už, že tady se čeká do poslední chvíle a pak se o tom teda plameně hovoří v těch médiích, ale oni už měli být ve vzduchu rovnou teda, že ten air policing, nebo tady by se to docela nabízelo, asi ne?
1: Já jsem o tom mluvil, to prostě je buď neschopnost, absolutní neschopnost, anebo to je úmysl. Jiná varianta tam není. Prostě, když tam probíhá vedle válka, tak se na to připravím. Mám tam přeci nějaké systémy, možnost to sledovat, vidět, ten, když to proniká, no tak tam dám nějaké věže, což dneska běžně funguje. Rusko to používá standardně, používají ty systémy Pancir, které mají na vysokých věžích a ty jsou schopné sundat prostě cokoliv prakticky. Jo, mají tam radary k tomu příslušné a tak dále. A oni si s tím dokážou poradit na těch přístupech k Moskvě. Dneska zlikvidují prakticky cokoliv. Takže to jsou věci,

0: útok na infrastrukturu. Jestliže tohle někdo prohlásí, tak je blbej, s odpuštěním, protože to není útok na infrastrukturu. To je prostě dron, který uletěl a narazil do baráku. Čili nikdo se ani neobtěžuje nazývat věci pravými jmény. Jo? Natož, aby někdo řešil nějakou diplomacii nebo něco podobného. Takže to je, je to smutný konec evropské civilizace. Dívat se na to není nic pěkného, ale bohužel je to tak.
1: No zase viděno očima toto všechno těch lokálních civilistů, tak tam zase co k tomu vlastně jakoby teda dál dodat. No. Asi aby volili takové politické představitele, kteří dokáží ve světovém dialogu předcházet všem těmto otázkám. Protože tady nelze nevidět ten hlavní problém, že jsme se rozhodli prostě cestou té militarizace, hold tohle je ta daň za toto pravděpodobně asi rozhodnutí. Vy jste řekl jako ještě myšlenku, mám dvě poslední otázky. Jo. Ta role Spojených států, že ta nechá si to, tu Evropu to takzvaně vlastně vyžrat, to je ta první věc. Jestli přeci jenom tady ještě nehrozí nějaký jiný scénář třeba, nevím jaký, otázka na vás. A ta poslední finální otázka je, pokud bychom měli budovat protivzdušnou obranu, tak co ještě? Teda.
0: No pokud chceme budovat protivzdušnou obranu, tak ji musíme vybudovat, protože my žádnou nemáme.
1: Nicméně, jak teda reálně, co postavit takového, abychom byli imunní proti nízkoletícím dronům, to jako si neumím vůbec představit, jak by se teda mělo řešit?
0: No v první řadě bychom si měli vůbec říct, odkud by takové drony mohly přiletět a jaké drony by se tady mohly vůbec objevit. Protože primární riziko dneska nejsou drony z Ruska nebo něco podobného. Primární riziko jsou malé drony používané k teroristickým účelům, útokům používané vlastně zločinci, zloději, typaři a podobně. To je daleko největší riziko, které dneska máme. Nepokrývá to ani žádný zákon pořádně, nemáme na to ani zákony, nemají. Policie má svázané ruce, ostrahy budov, co jsou soukromé firmy. Do dneška nebyl přijat zákon o ostrahách, kde by se tohle mělo objevit. Neexistují domobrany, které by byly schopné vytvořit například obranná pásma u skutečných kritických infrastruktur, která rozhodují, kde se rozhoduje o tom, jestli půjde elektrika, nepůjde elektrika, poteče voda, nepoteče voda. Neexistuje možnost, neexistuje vlastně linie výroby tady takovýchto získávání a používání antidronových prostředků vůbec, všeobecně. Nemůžete to nechat na armádě. To je první poznatek. To je jeden z prvních poznatků z Ukrajiny. Je to i poznatek z Ruska. Musí to jít mezi i na tu úroveň těch lokálů, kde těm starostům a podobně se jasně říká, že se musí postarat o infrastrukturu ve své působnosti. Je to na nich. Ale nemají k tomu žádné nástroje. Vůbec žádné. Armáda to neuchrání. Ani policie. Takže pokud se chcete chránit proti dronům, tak jsme absolutně nikdo totiž netuší, jak to má vypadat. Co se vlastně musí stát? Kdo má co udělat? Jak začít? Kolik to bude stát, jaká rizika tady jsou reálná, jak se tomu bránit. A teď si do toho vemte ještě další věci, velký drony, průzkumné drony, jak se bránit, jak bránit vzdušný, ten náš vzdušný prostor před drony, které pozorují konkrétně a sledují místa, kam tedy útočí ty drony, které jsou naváděné například družicovými systémy. Jak rušit? Máme nějaké jammingové nebo rušicí systémy, rušičky, které dokáží zarušit na konkrétních směrech, například družicové signály. Nemáme nic, absolutně. Tohle všechno se zlikvidovalo, prodalo, anebo v podstatě se to nechalo zhnít a nerozvíjelo se to. Samozřejmě jsme schopni to znova rozjet, ale chce to peníze, a ne investice do NATO. Ne 5% na přípravu války s Ruskem. Ale 5% na přípravu obrany České republiky přesně podle zákona, kdy se říká, ano, hlavním úkolem bezpečnostních sil

0: je připravovat se na obranu České republiky. Teď jsem četl nějakou debatu, kde Česká republika se údajně zavázala, že v případě ohrožení NATO věnuje své dvě brigády pro NATO. Fajn, a co se s nima stane? Ty brigády vyjedou do pole někam. Litva, Lotyšsko, já nevím, Ukrajina. A co bude tady? Co nám tady zbude jako pro obranu České republiky? Je tohle to definované nějak? Absolutně ne. Neexistuje systém protivzdušné obrany státu, jako existoval kdysi. Ten se zlikvidoval a místo něj vlastně se vůbec nic nerozvíjelo. Furt říkají, učme se na Ukrajině, tam jsou zkušenosti, fajn. Ale absolutně nevidím, že by se ty zkušenosti sebe méně promítaly do jakékoliv praxe. Nevidím to. Vy to vidíte? Já nevím. Mm-hmm.
1: Očekáváte, že tady vznikne teda podobná iniciativa, jako je Ochotných, která bude právě sbírat prostředky, přesně jak říkáte, na budování teda té vlastní obrany?
0: Ne, to musí budovat stát. Mm-hmm. To musí budovat stát a musí proto vytvořit právní rámce. Ale abyste tohle mohli budovat, musíte mít vůbec identifikované, jaké jsou konkrétní hrozby. Musíte je pojmenovat a musíte říct ano, těm hrozbám musíte stanovit strategie, jak jim čelit. A když máte stanovené strategie, můžete říct ano, máme konkrétní projekty, kterými budeme tuhle tu strategii vlastně realizovat. Jo? Konkrétní cíle, kterých má být dosaženo v určitých obdobích. Jenže tohle tady nikdo nikde neřekl. A ani se o to nesnaží viditelně. Zatím. Doufám, že jenom zatím. Ale takhle ta situace vypadá.
1: Teď ta poslední otázka. Spojené státy vidí jako největšího svého rivala, tedy Čínu. Ale Čína historicky, ona je poměrně málo expanzivní, naopak se uzavírá do těch hradeb, zdí, máme tu čínskou zeď, příslovečnou i reálnou fakticky a tomu podobně. Domníváte se, že tento trend, který oni teď v podstatě nastoupili, že se přeorientovávají, že je to skutečně jako nepřehodnotí ty Spojené státy?
0: Myslíte Spojené státy?
1: Severoamerické.
0: No, víte, tady je jeden, to je taková veselá historka, on to málo kdo ví, ale víte co, Čína je úžasná země, jak technologicky, to, co dokázali, je absolutně neskutečné. To se dá možná srovnat s průmyslovou revolucí v 19. století, ale dost obtížně. Možná s těmi začátky třeba, když se stavily silnice a železnice ve Spojených státech kdysi dávno. Jenže dneska ta Čína je technologicky někde úplně jinde. Předstihuje i Spojené státy. Evropa, tady my jsme mrtvej homolka, jak se říká. To je prostě, tady je hotovo, tady není nic. Chcíp tu pes, firmy utíkají, zavírají se firmy. A my už jsme o tom, já jsem to říkal. Čína vykupuje evropské automobilky, a držkuje, že jsou strašně zaostalí technologicky, to, co kupuje. A zatímco evropské automobilky, ty, co tady zůstávají, přeorientovávají svoji výrobu na zbrojní výrobu ve snaze si udržet zisky za každou cenu, ti jejich akcionáři, tak čínské automobilky začaly vyrábět dopravní a průmyslové drony. To je paradox, který ukazuje absolutní rozdíl cílů a směru vývoje mezi Čínou a Evropou třeba. Protože Čína a Evropa no, nejsou srovnatelné. Čína má podstatně víc obyvatel než celá Evropa dohromady. Takže Evropská unie je tady naprosto nekonkurenceschopná. V ničem už dneska. Absolutně v ničem. Jo, možná teda v LGBT plus nějaké agendě a něčem takovém, ale to je asi tak všechno. Takže tohle je prostě věc, která samozřejmě Spojené státy podněcuje k tomu, aby s tou Čínou soupeřili. Ale oni nesoupeří ekonomicky nebo technologicky. Oni se snaží s tou Čínou soupeřit vojensky. Oni jsou zvyklí vlízt do toho ringu a tam kolem sebe mlátit do zblbnutí těma rukavicema s podkovama vevnitř. dokud nedostanou přes držku. Prostě takhle to funguje, to je americká logika fungování světa. A ta čínská ne. Taková veselá příhoda, jako veselý příběh. Když přiletěla americká delegace teď v čele s prezidentem americkým do Číny, mimochodem nic tam nevyjednali, absolutně nic. A ještě si řízli o studu, když všechny ty dárky házeli do těch odpadkových košťů ještě před vstupem do letadla. To byla urážka non plus ultra, ale Číňani s tím nějak počítali, tak to přešli. Ale víte, jak tam byly takový ty děti s těma vlaječkama, jak tam mávali, jak ho vítali? Víte, kolik jich bylo? Přesně tolik, jako bylo těch děvčátek, co zahynuli v té škole, kterou bombardovali Američani na začátku té války. Přesně stejný počet. Čína je úžasná v diplomatické symbolice. A tohle bylo poselství non plus ultra. Mm-hmm.
1: Tak a pane Žíře, na závěr té naší hodinky máme ještě 8 minut, nemusíme za každou cenu to natahovat, ale máme tady takový komentář od Leoše Juránka, velmi takový stručný, drakonický. Deprese při pátku.
0: Kamže máme jít?
1: To tady nečtu, on tady píše jenom stručně, že to je páteční deprese při pátku. Čili je to naše deprese, a nebo my jsme postaveni do takové situace, že těžko můžeme cítit něco jiného?
0: Tohle je realismus. To není deprese, ale je to pojmenování situace tak, jak vypadá. A já si nejsem úplně jist, že se s tím dá něco momentálně dělat. Evropa se zbláznila. Evropské vedení. To je to, co se tam děje, je naprosto neskutečné. Nevěřil bych tomu, nikdy bych nevěřil, že se toho dožiju. Dívám se na rozpadající se český stát. Dívám se na v podstatě snahu vytvořit další spojené fašistické státy evropské, protože to, co se děje, ty snahy dirigovat všechno, zavést digitální měny, prostě sledovat internet pod hlavičkou ochrany dětí. To jsou šílenosti, to prostě nemá vůbec nic společného. No to, já nevím, jestli tohle mají být ty evropské hodnoty. My máme pro Boha svoji listinu základních práv a svobod. Máme ústavu. Dneska jsem si přečetl zajímavý článek, ve kterém tam pláče nějaká novina, já nevím, to nejsou novináři, to jsou pisálci. Nějaká ta pisálkyně, nevím, jak je ženský rod, nějaká ta pisálkyně tam pláče, že pan Babiš se rozhodl zlikvidovat lidskoprávní agendu na úřadu vlády. Ta šílený, co má co dělat lidskoprávní agenda na úřadu vlády a jaká lidskoprávní agenda. Máme zákony, které platí, máme listinu základních práv a svobod, máme rovnost před zákonem všech lidí bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na barvu pleti. Prostě občané jsou si před zákonem rovni, i když je pravda, že mnozí jsou si rovnější, to je taky pravda. Ale prostě nějak by to mělo fungovat. Proč lidskoprávní agenda na úřadu vlády? Ta by měla být někde buď na pravděpodobně, jestliže to je všechno právní záležitost, tak by to mělo být asi na ministerstvu spravedlnosti, kde by se měly řešit nějaké úlety potenciální. Přeci všichni občané mají svoje stejná práva. Někteří vymáhají jakási práva navíc. To je ta lidskoprávní agenda. Ale práva navíc pro určitou skupinu lidí jsou vždycky práva na míň pro jinou skupinu lidí. Takže tohle, nevím, no, to prostě nějakým způsobem jako my jsme to schopni jako občané ovlivnit určitým způsobem, protože můžeme protestovat, můžeme vyslovovat svůj názor zatím ještě, ale tam, kam se to dneska prostě pohybuje, vezměte si, dobře, mluvili jsme o tom Rumunsku, v Rumunsku došlo k fatálnímu ovlivnění voleb. A tohle jsou dopady prostě.
1: Úplně poslední bod, pane inženýre. Umím si představit, že nám takové strany jako lidovci a podobně, to znamená ta současná opozice, nám řekne, co jste to za malé vlastence, ačkoliv jste tady pro to hejslovanění a fangličkářství. Co byste jim na to řekl na takovouhle případnou výtku?
0: Jako proč jsme, teď jsem to úplně nepochopil.
1: No oni tyto analýzy by mohly považovat vlastně za málo skutečně vlastenecké a naopak budou poukazovat na to, že tady se hodně jakoby lpí na jako té fetiši těch mašliček, fangličkářství, hejslovanění a podobně, ale ve skutečnosti jakoby takovéhle přemýšlení o Severoatlantické alianci je vlastně nečeské. Umím si představit, že by nám mohli říct.
0: No, ono tohle přemýšlení o Severoatlantické alianci, tady nejde o to, jestli je české nebo nečeské. Ona je otázka, jestli ta Severoatlantická aliance vůbec existuje. Protože tady, víte, to je, teď se chystá ten velký palaver v Turecku, že celé na to se tam sjede. Víte, já jsem dostal totiž nedávno otázku, jestli se toho nebojím, jestli se toho nemáme bát. A já jsem říkal, čeho se máme bát? To je jenom divadlo. Pan prezident tam chce vyrazit, aby chce řečnit. Tam je podstatné to, že on chce být tím hlavním řečníkem, aby už potom Andrej Babiš, přestože vláda je určující pro zahraniční politiku, nemohl říkat, hele, on to tak nemyslel, my si to myslíme takhle, protože pak by byl už za, prostě za šaška. A to nejde. Takže tam se bude řečnit, budou se tam používat standardní floskule, bude se tam plivat na Rusko, bude se vykládat, jak je potřeba víc peněz, jak je potřeba se připravovat na obranu před Ruskem. Já tohle, to není k ničemu. Ten výstup bude nulový. Jenom se použijí některé věci, které se tam možná formálně podepíší tomu, aby se nám otloukali o hlavu a říkalo se nám, když se to tady podepsalo, tak podívejte se na to, jo? Jo. Tady to máte, ta Mnichovská dohoda, tady to je podepsaný, sakra, tak to vzdejte, vypadněte z těch území. Takhle, tohle už známe, ale sakra. Tohle je, měli bychom to mít napsaný hluboko v rodový takových těch genetický paměti rodový, nebo já nevím, jak to nazvat. Jo? Že takhle se s náma zacházelo v posledních staletích velmi často. A je to takový trošku smutný. Nejhorší na tom je, že tady to nic nezmění, ten sjezd. Nebo ten, tam se sežere se tam spousta chlebičku, vypije se spousta šampaňskýho, jo, budou se tam víst řeči, které nic neznamenají, vůbec nic. A nic se tam nerozhodne reálně. Jenom to je mediální divadlo, mediální show. Protože o tom, že chtějí válku, se rozhoduje někde úplně jinde. Za kanálem, pod Eiffelovkou, částečně v Berlíně, protože Berlín je do toho natlačený. Ten do značné míry, taky Merz končí, ten vlastně má nejslabší mandát snad vůbec historicky ze všech německých kancléřů, co existovali po válce. A tohle začíná to být vážný, hodně vážný.
1: Jak jste si vzpomněl na ty obložené chlebíčky, na ty butterbrody, jo? Mně naběhl ten verich, tři zrnka kaviáru zapíjená šampaňským. Tak my budeme čekat na ty drobky, které spadnou z hodu kvasné tabule bohu a uvidíme, kterým směrem kolodějin se bude valit v těch příštích dnech a týdnech. Pane inženýre, díky moc, že jste si našel čas takhle mimořádně. Díky za rozhovor. Přeji vám hezký večer, divákům tedy taky. A jako, já nevím, co říct, no. Vyplou hrudí čapými kroky kráčet vstříc budoucnosti. Nic lepšího mi nenapadá.
0: Já jsem kdysi dávno končíval takovýhle, to bylo, já jsem to myslel tehdy samozřejmě trošičku satiricky, trošičku humoristicky a hlavně optimisticky, po válce bude líp, ale nebude. Takže doufejme, že k tomu nedojde. Ale ta situace se vyhrocuje čím dál rychleji a problém je v tom, že ve válce se hledají léky na to, co neumí současné elity neumí řešit. Všechny ty problémy, které tady dneska máme, Green Deal, vlastně imigrace neřízená, islamizace, všichni vidí, že jako je tady nějaké východisko v tom, že bude válka, že se to nějak srovná tou válkou. Ale ta válka to jenom zhorší. Takže já pevně věřím, že k tomu nedojde, protože ty racionální síly ve světě jsou hodně silné a je jich hodně. Takže věřím tomu, že v určitém momentě můžou ti, kteří do toho nejvíc šlapou a nejvíc dujou, dostat po hubě dostatečně silně, aby je to odradilo.
1: Slunce v duši, mějte se krásně.

0: Příjemný dobrý páteční večer. Byl pozdní večer. No, 29. máj. Já vás tady vítám samozřejmě s naším odborným specialistou v uměleckých kruzích zvaný Homer. U pořadu jehož jméno, protože mě taky chytlo básnické střevo, takže...
1: Koukám.
0: Tento pořad má ráze. Pátek, kratochvíla třeba.
1: Rým jak stehno. Krásný dobrý večer vám všem, kteří nás posloucháte, ať dneska nebo ze záznamu. Ano, je pátek a Petr si vzpomněl na moji maličkost, takže pojďme do toho.
0: No, počkej. Já totiž bych se tady ještě u toho úvodu zastavil právě, ty tady říkáš rým jak stehno, ale pozor, pozor, moderní básně rýmované nejsou, takže proto vlastně já jsem tady tak dneska za toho progresivního. Taky jsem se nechal ostříhat.
1: To je dobře.
0: Tě se dneska oholím, ale to se dějou věci, mám připravený sako, ty varo, oblek, ty, no, to jsou, no, ale tak.
1: Bude to důležitý víkend, ano, pro tebe osobně určitě. No. Nicméně, pojďme k věcem celospolečenským a tvé soukromné problémy, jako kdo bude
0: předsedat.
1: Prosím tě, to jsou věci, které jsou naprosto nezajímavé, ale budou mě zajímat v neděli večer.
0: To už bude
1: rozhodnuto.
0: Ale ve světě se dějou věci. Tak,
1: a velký.
0: Tak pojďme na to.
1: Dobře. Nevím, jestli jste si všimli, ale v Astaně, v Kazachstánu, bylo zasedání toho Euroazijského ekonomického fóra. A to je fórum, kterému předsedá Rusko a zbytek jsou v podstatě bývalé sovětské státy. Řešili tam především Arménii. Arménie totiž... se rozhodla, že se dá do spolku s Evropou, jako s Evropskou unií a že to bude parádně fungovat a že oni demokraticky se rozhodnou, že půjdou teda touhle cestou. Takže před tímhletím zasedáním se jim stalo to, že najednou z objektivních příčin jim Rusko zakázalo dovoz kytek, do Ruska, vývoz alkoholu do Ruska, vývoz minerální vody do Ruska, protože to nesplňovalo nějaké hygienické předpisy. A pak jim řekli, že jako plyn samozřejmě Rusové jim rádi budou dodávat, ale za světové ceny. No a světe div se, na tomhletom zasedání v Astaně, on tam Pašiňan nebyl, poslal tam zástupce, tak Arménie prohlásila, že se snaží rozvíjet dál svoji účast v tom euroazijském bloku a že teda jako oni nechtějí vystupovat a nebudou to narušovat. No a tenhle blok jim doporučil, že pokud chce Arménie dále zůstat, aby provedla referendum. Takže Arménie, protože je ekonomicky závislá na tomhletom ekonomickém prostředí, prostě se pokusili s Arménií udělat to, co udělali kdysi s Ukrajinou. Jo? Že Ukrajina měla výhody od Ruska a přitom, jak se to řekne slušně, lezla do zadku Evropské unie. A teď už to nejde. Hod se poutočilo kolo dějin a teď už to nejde. To ukazuje o tom, že Rusko už není tak slabé, jak bylo, a že je silnější. Ano? Proto jsem začal s tímhletím řekněme, pro nás málo zajímavým faktem, ale je to čerstvá informace, která o něčem svědčí. Svědčí to o narůstající síle Ruska. A když se teď posuneme kousek dál k nám, tak zjistíme, že dneska ráno obrovská aféra, ruský dron se trefil do baráku v Rumunsku. Mělo se to stát v městě Galati. Pokud Petr na nás bude hodnej, tak nám ukáže mapu, aby jsme si koukli, kde vlastně Galati je. Je to město, které je kousek od Oděsy. Mělo by to být teda na druhém břehu Dunaje. A prostě tam vlétl ruský dron a Rumunsko prohlásila, že generální konzul, protože tam už velvyslanec není, tam je generální konzul, takže generální konzul je persona non grata, že musí okamžitě opustit území Rumunska. Evropská unie von der Leyen začala vykřikovat, že na Rusko musíme dát tvrdé další 21. balíček sankcí, že prostě potopíme to Rusko dolů. A je obrovský řev kolem toho. Tomu se věnoval tomuhletomu tématu i Putin dneska, protože byla mu položena otázka od novinářů. A on řekl, no, uvědomte si, že ještě není zjištěno, jaký dron to je, jestli to ruský nebo jaký. Protože ukrajinské drony nám napadly pobaltské státy, Ukrajina napadla raketama Polsko, ukrajinské drony napadaly Rusko přes území Finska, takže je otázka, čí ten dron byl a jak tam byl. Galati se to jmenuje, Peťo. To město. Takže doufejme, že ho Petr najde. Jo. Uvidíme. Galati, Rumunsko, máš to tam na povrchu. Tak je to kousek vedle, že jo? Schválně se koukni, kolik je...
0: Daleko jako od Oděsy, ty varo.
1: To je hodně daleko, že?
0: No, tady je Galati a Oděsu máš až tady nahoře.
1: Ano. Takže to by muselo... Sakra, to je totiž úmyslný útok, jednoznačně úmyslný útok. Ale otázka, proč by tohleto Rusové dělali? Oni to nepotřebují.
0: Takže... Je to zase pod falešnou vrajkou, že by to mohli být zase Ukrajinci, kteří...
1: A k tomu můžou klidně použít i drony, které vypadají jako ruský, jo? Protože oni ty drony všechny vypadají stejně, když to vemeš. Konec konců vyrábí to Irán, vyrábí to Turecko. A dodává to na obě dvě strany. Takže to se dá těžko prokázat. Ale oni věděli, celá Evropská unie už hned ráno věděla, že to byl 100% ruský dron a obrovská mediální smršť. Jo.
0: No ne, no tak to oni vědí vždycky, že jo?
1: No jasně.
0: Jako 100%.
1: Jo. Takže se nám to tady vyostřuje. Někdo každopádně chce, za každou cenu chce, aby Evropská unie byla vtažená tady do toho konfliktu. Někdo opravdu na tom usilovně pracuje. Pochybuju, že to je Rusko, protože pokud by Rusko chtělo napadnout Evropskou unii, tak to udělá úplně jinak. Zajímavá byla reakce Medvěděva, bývalého prezidenta ruského, který na ten řev von der Leyen zareagoval slovy, že Evropa by se měla připravit na tom, že drony tam budou havarovat častěji na území Evropské unie. Budou častěji havarovat. Jo? V podstatě i na mezinárodní půdě, to znamená na půdě OSN a dalších platformách, Rusové jednoznačně říkají, že se vyostřuje střet mezi Evropskou unií nebo evropskou částí NATO a Ruskem. Že nedělají se diplomatické kroky, vede se to všechno k tomu, aby konflikt expandoval, aby to prostě bouchlo. Kalasová, že jo, jo, to je ta ukřičená, co je to, Litevka, Lotyška?
0: No, Kalašová.
1: Kalašová.
0: Kalašová.
1: Tak ta začala vykřikovat, že je třeba Rusko odzbrojit a ať se Rusko zbaví všech zbraní a to. Na Češi teda, když to bylo položeno Lavrovovi jako otázka, tohleto vyjádření Káji Kalasové, že teda Rusko je třeba za každou cenu ozbrojit, že se musí spojit jako mezinárodní společenství a donutit Rusko, aby odzbrojilo, tak Lavrov prohlásil, že výkřiky tohoto typu se vůbec zabývat nebude. To není pro něho relevantní, to není diplomat pro něj. Není to partner. Ani jako, jo, nejenom obecně, ale není to partner ani lidsky. Takže se s tím odmít zabývat. No a uzavřel bych to prohlášením Putina dneska, který na otázku jednoho z novinářů, která mu byla položena, jak bude Rusko reagovat, když mu budou napadeny jeho vojenské základny. A Putin to řekl suše jednou větou. Rusko má prostředky, že může jakýkoliv stát, který napadne ruské vojenské základny, setřít z povrchu zemského. Že Rusko má prostředky, které mu umožní jakéhokoliv útočníka setřít z povrchu zemského. Hele, takhle tvrdý vyjádření jsem od něho ještě neslyšel. A byl bych velmi na pozoru, protože ten ruský medvěd už opravdu je namíchnutý. To, co provádí na Ukrajině, pořád si uvědomíme, je speciální vojenská operace. I když tam umírají lidé, lítají tam drony, je to klasická válka, ale není to válka typu, kterého je Rusko schopno. Jsou zbraně, které Rusko ještě pořád nepoužilo. Ano. A je otázka, proč? Tvrdí se, že je to proto, že pořád ty Ukrajince považují za své lidi, takže nechtějí. Nicméně, tak jak po těch 4-5 letech Ukrajina vypadá, tak tam v podstatě toho moc už nefunguje. Polovina obyvatelstva je pryč. Ale pořád to je válka v rukavičkách. Ano, ještě pořád je to válka v rukavičkách. Nepředpokládám, že by s Evropou se takhle mazali. Teď si vemte, že ten útok, který se provedl na Kyjev, byl jednoznačně demonstrativní. Ano? Ano, oni se trefili do velitelství pozemního vojska, zasáhli centrálu SBU, vojenskou výrobu, sklady. To je všechno pravda. Ale jedna zásadní věc. Ten útok byl v noci ze soboty na neděli. Je to tak, Peťo?
0: Když tam nikdo nebyl. Nebo ten...
1: Když tam nikdo nebyl, přesně tak. Pořád to byl ještě jenom zvednutý varovný prst. Protože to samý mohli udělat v úterý ve 3 hodiny, to je pozdě, v úterý v 1 hodinu poledne. Nebo v 10 hodin dopoledne. Kdy jsou plný kanceláře lidí. A v podstatě ten útok, pokud je vedený na centrum, co je to centrum? Centrum není ten barák. Centrum jsou lidi, kteří jsou vycvičení, kteří jsou vzdělaní, kteří jsou zkušení ve své práci, a vytvářejí řídící tým, který řídí stát, řídí tu armádu. A tenhle ten štáb, kdyby se to tam fláklo, když jsou tam všichni, tak by byla silným způsobem narušena řídící schopnost jak státu, tak armády. To, že to tam flákli v noci, tak dobře, tam to odnesla dozorčí směna. Ale většina těch lidí byla doma. Takže ještě pořád to není válka naplno. Ještě pořád jsou to hrátky, kočky s myší. A mám obavy, že Evropská unie dělá všechno pro to, aby ty hrátky skončily a Rusové ukázali naplno, co mají k dispozici. No kde to ukáží? No u nás, kde jinde, že? A my se nemůžeme spoléhat na to, že jsme příliš malí a bezvýznamní a že my do toho nezasahujeme. Uvědomte si, že na našem území jsou centra právě těch různých ziskových neziskovek, různých těch infiltračních skupin a dalších organizací. Takže i my jsme v tom namočeni. A to nemluvím samozřejmě o Semtíně, už jsme se o tom bavili mockrát, o těch logistických věcech. A ta logistika je zásadní. Takže takhle to vypadá v současnosti. To je v podstatě situace dnešního dne. A jo, když už jsme byli minulý týden na tom pochodu brněnským, tak se ke mně dostala ještě velmi, velmi, řekl bych, závažná informace. Ve Štrasburku je soud pro lidská práva a Lichtenštejni tam podali žalobu na Českou republiku. Ano. A ta žaloba je další útok na Benešovy dekrety. A teď má ten štrasburský soud rozhodnout. Vidíte, jak se to skládá? To není jenom, že Maďar v Maďarsku začne něco vykřikovat, že on nechce Benešovy dekrety. V tu samou dobu v podstatě se objeví posel v Brně a ukazuje, že Benešovy dekrety jsou mu volné, řeknu to slušně. A teď ještě tenhle ten útok ze strany Lichtenštejnu. A to nemluvím o tom, že ten člověk, který momentálně sedí na hradě, Lichtenštejnům lez do zadku, že? A to takže velmi. Takže se nám to skládá. Je to perfektní útok na naši likvidaci, na likvidaci naší státnosti jako takové. No. Takže to jsou ty věci, které by nás měly namíchnout. A věci, které by nás měly podepřít, měli bychom pookřát, tak to je právě ten pochod, který byl v Brně. Já děkuju každému, kdo tam byl. Pro mě osobně je to obrovský zážitek a vzhledem k tomu, že vlastně za týden, za dva víkendy, za týden 8. pokračuje to klání u soudu, tak je to pro mě takový ten počinek k tomu prostě bojovat dál. Bojovat dál na všech frontách, snažit se, aby tahle země pokud možno zkvétala, anebo když už máme takové ty vnější podmínky, že je to dost těžké, tak aspoň, aby ty ztráty byly co nejmenší, abychom později to zkvétání mohli rozvinout. Já se na vás těším.
0: No počkej, tak řekni přesně teda, kolik, kde, kdy?
1: No, soud začíná, teda pokračuje 8., 9., 10., 11., 12. června. Je to vždy v 9 hodin ráno a je to spálená 2. Kdo už tam byl, tak tam trefí. Jo? Na Praze je to městský soud Praha. Která tu bude místnost, to uvidíme, to zjistíme až na místě. Stačí to takhle?
0: Jo, tak zatím jo, budeme to upřesňovat ještě příští týden a to. No, Maxi Pestaj píše, že to kvůli tomu Lichtensteinovi, že by museli zrušit Benešovy dekrety, které jsou postupimskou dohodou a vlastně vyplývají z postupimské dohody. No, oni totiž Lichtensteini se ti snaží doložit u toho soudu, že oni jsou nevinní, že oni nikdy nic proti Československu a České republice neudělali a s náckama se nepaktovali. A když tohleto jim ten soud pro lidská práva sežere, tak je to bohužel závazné vodítko. Mimochodem máme tam českou zástupkyni, že jo, progresivní taky paní jednu, tak která tam prosazuje, já nevím, asi 147 pohlaví a tak. Takže myslím si, že v tomhle tom je ten zakopaný pes.
1: No, je pravda, že tyhle ty, všechny tyhle ty nadnárodní orgány mají jednu obrovskou smůlu. Jo? Ten stát musí chtít jejich rozhodnutí respektovat. Ano? Protože není síla, která by donutila, pokud je stát suverénní a je opravdu státem, k tomu, aby to rozhodnutí soudu, pokud ho nechce respektovat, tak ho nikdo nedonutí, aby to respektoval. Pokud je suverénní ten stát, ano? Proto se tohleto by mělo řešit dohodama. A jsme u toho, je to politika, bohužel ani my nejsme jednotní, takže oni využívají, Lichtensteinové využívají toho, že je dost silná pátá kolona u nás a tato pátá kolona díky, řekněme, politickému vlivu, penězům a dalším věcem, přestože podle mého názoru nemá většinu, ale vládne. No. Takže uvidíme, co a jak dál. Může se stát, že Lichtensteinové vyhrají ten soud, ale mezi tím dojde k zásadní změně politické situace a nikdo ho nebude brát na zřetel. Jo? Ale teď se bavíme o tom, že by mohlo dojít, řekněme, ke katastrofě, o které se bavíme už taky nějakých pár let, ale zatím víceméně teoreticky s tím, že se jedná o nějakých pár procent pravděpodobnosti, nicméně musíme být na to připraveni. Proč jsem do toho zaběhl? V poslední době u, řekněme, ne mainstreamových ekonomů se objevuje názor, že současná ekonomická a finanční situace ve světě dopadne tak, že Evropa se začne rozpadat, ale začne se rozpadat takovým způsobem, že to ani ty jednotlivé státy v podstatě neunesou, nebudou schopni platit státní aparát, to znamená policii, vojsko, a začnou přebírat moc ozbrojené bandy. Třeba složené právě z těch vojáků a policistů, protože oni umí zacházet se zbraněma, vědí, jak se zachází se zbraněma, a když nedostanou výplatu, no tak si to půjdou vzít. A nepůjdou nahrad, že jo? Půjdou tam, kde uvidějí, že něco je. Kde je velký barák, krásný auto, elektrický, tak tam bude i jídlo. Tak si to půjdou prostě vzít. A v podstatě se nabízí ten scénář z 90. let, který byl v Rusku, kde vlastně jednotliví bosové ovládali i policii. Takže je dost vysoká pravděpodobnost a hlavně zvyšující se pravděpodobnost, že pokud Evropská unie pojede v těch kolejích, ve kterých jede, tak se prostě jednoho krásného dne probudíme a zjistíme, že černý pátek na americké burze, dobře, nebo něco podobného, najednou fabriky nebudou mít na výplaty, státy nebudou mít na výplaty, krachne to, může, nemusí. Ale už i ekonomové začínají mluvit o tomto modelu. Nebude to zítra. Jo, tyhle ty lidi se baví o tom, jak ten svět bude vypadat za 2, 5, 10 let. Ovšem tu rychlost toho vývoje, ta se těžko odhaduje, takže nic nového pod sluncem, samá pozitiva. Peťo, máme tam nějakou rozumnou otázku?
0: No, já jenom teďka tady, abych upřesnil, našel jsem Facebook pana prezidenta Rumunska, nazdílím, a můžete se podívat. Tak on tady píše samozřejmě, že vyjádřil solidaritu a tak dál, ale všude píše o Ruská federace se dopustila vážného činu, který ohrozil životy rumunských občanů na rumunské půdě a tak dále. Jedná se o eskalaci a teda a teda. Jo, tady jsou nějaké fotky. Potom tady vlastně už 2 hodiny zpátky psal, že dnes vedl rozhovor s prezidentem Volodymyrem Zelenským a tak, že to byl nejhorší vlastně agrese rozpoutaná Ruskem proti Ukrajině na území Rumunska, a jak dnes potvrdil, a tohleto partnerství nejenže nekončí, ale bude se dál zužovat nebo rozvíjet, tak. A tady dokonce, že teda v Rumunsku se bude budou vyrábět drony, jo, takže takovéto, to jsou zprávy přímo teda od pana prezidenta, není nikde v mainstreamu a zatím potvrzeno, že by někdo v Rumunsku tvrdil, nebo vyvrátil to, že ten dron je, ruský, že by někdo řekl, že to je, že teda je to dron ukrajinský.
1: Víš, Peťo, ono tím údorem tam do té luganské školy, do toho internátu, kam přivezli Rusové zahraniční reportéry, aby to všichni viděli otevřeně, tak to začalo pronikat do světových médií.
0: Ano.
1: A tohle to je záplata. Tohle to je jednoznačná záplata, která to má překrýt, proto je takový obrovský řev. No a náš mainstream samozřejmě má jednoznačné notičky, co se má sdělovat, co se má říkat.
0: No, já jenom přidám teďka, když jsme u těch notiček a tak dál, tak další zajímavost. Evropské frakci České SPD hrozí zrušení a odebrání financování. Prý nedodržuje hodnoty Evropské unie. Tak orgán dohlížející na evropské politické strany zahájil proces, který by mohl vyústit ke zrušení registrace frakce Evropa suverénních národů a odnětí jejího financování z evropských rozpočtů, informoval o tom server The Politico. Takže na seznamu je AFD, francouzská
1: Le Pen,
0: Lepenová, polská konfederace, česká SPD, maďarské hnutí Naše vlast, nizozemské fórum pro demokracii, slovenské hnutí Republika a tak dál a tak dál. A takže protože tyto tady to uvádí Úřad pro evropské politické strany a nadace APPF uvedl, že nalezl důkazy zpochybňující soulad ESN, to je ta frakce s hodnotami EU. Jeho představitel Pascal Schonrad asi zaslal 300-stránkový spis Radě Evropy EU, němž poukazuje na soudní rozhodnutí a příspěvky na sociálních sítí pod těchto poslanců, obsahující údajně protiimigrantskou, antisemitickou a proti LGBTQ+ retoriku. Mezi citovanými příspěvky figuruje i post polského politika Tomáše Migala Grabačíka z hnutí Nová naděje, který napsal: Izrael není jen zločinný stát, Izraelci jsou národ zločinců, hnutí Nová naděje je babá, příspěvek dokonce sdílelo. Dopis se zvláště zaměřuje na bulharské Revival, které otevřeně spolupracuje údajně s Putinovou stranou Jednotné Rusko a je obviněn z organizace násilných protestů v Sofii a útoků na zastoupení Evropské komise v roce 2025. V případě AFD tam dokonce dopis upozorněná klasifikace strany německou zpravodajskou službou jako pravicově extremistická organizace, kde to přijali v květnu 2025. A to je taková ukázka vlastně té demokratické hodnoty. Jinak, přátelé, celý článek najdete na Echo 24, ale už i jinde. Originál je teda Politico. A takže už i mainstream o tom píše, jak se tady ta demokracie rozvíjí a jak je potřeba samozřejmě v rámci pro tu demokracii obětovat svobodu slova. Takže co ty na to?
1: No, je vidět, že prostě už cítěj, že jim jaksi dochází kyslík, protože už to dělají otevřeně. Jo? Už to nedělají skrytě, nezískávají lidi postupně tím, že zblbnou děti ve školách a další věci, ale jdou na to už, jak se říká, s bandurskou. Nemají čas. Vědí, že prostě jejich vládnutí končí, protože ty to zní možná blbě, ale cíle SVO budou 100% dosaženy. A cíle SVO je demilitarizace a denacifikace. A pokud se má provést denacifikace na Ukrajině, tak se musí provést denacifikace i v Evropě, protože to jinak nejde. S těma, rozumíte, my jsme teď v situaci v podstatě před zahájením druhé světové války. Německo řve, hurá na Rusa a je třeba jim ukázat a velké Německo a evropské hodnoty. A
0: vezmeme si kus Čech a Slovenska.
1: Ano, a vezmeme si všechno. A Češi budou na nás makat někde na Urale, bez práva mít děti, budou jako otroci tam dřít. A máme to tady zpátky. Konec konců v těch pořadech, které teď u Petra byly, lidé, kteří se tomu věnovali, tak to tam dávají jednoznačně. To z těch dokumentů posiltové strany, tak prostě to tam nezmizlo. To tam pořád je. Tenhle ten narrativ tam je. A není jenom tam. Je to prosáklý i do dalších politických stran. Nejenom v Bavorsku. Takže...
0: No, v západním Německu denacifikace vlastně neproběhla, že jo?
1: Ano.
0: A náckové z Ukrajiny, ty se odvezli do Kanady, že jo? Odtamtať si v 90. v Orientě vraceli zpátky. Tenkrát přece vzpomeň, Martin Koller tohleto prásknul na Primě hned na začátku SVO a pak už ho zapomněli zvát. Ale
1: ano.
0: Ty úplně byli vytřeštěný všichni, když on to tam vlastně vyprávěl, kdo že to vlastně tam teďka vládne, který kruhy a jakým způsobem se vlastně tvořila ukrajinština, že jo, a takovýhle věci. A, no prostě hrůza. Ale tady Jiřina tady upozorňuje, proč se nikdo nepozastaví nad tím, kdo je Kalasová, Lejnová, Merz, Tusk, Posselt a další. Kája Kalaš je vnučka a pravnučka Wehrmachtu, stejně jako Lajenová a další. Jo? A tady to je přesně vidět. To jsou ty, víte, a já už jsem to tady říkal, a řeknu to znova. Když jsem byl, a to už je nějaký rok zpátky, v Terezíně, na, jako každoročně, že ho tam jezdíme, prostě se...

0: magazíně. Jo? Tohle to, a to se děje roky. Takže nemůžeme se divit. Jo, teď i Václav Havel, že jo, byl focen s SSákama na klídě SSáků, že jo, a tohleto.
1: Kdyby SSáků, ale samotného Reinhardta Heydricha, jestli je ta fotka pravdivá. A jo. V té době jako se ještě nedělali nějaký koláže a tyhle ty věci, takže dneska to umí kde kdo, ale tenkrát ještě to...
0: Ta AI nebyla tak pokročila, ty fotky měly černobílý. No a takže jako je to, teď jako, že jo, jak získali celý ten Barrandov, že jo, to je ty Havlovy, to se vypráví do dneška, že jo, že on vlastně všechny ty svoje, jak se jim říká,
1: partnery,
0: tak vlastně poslal všechny do koncentráku, že jo. Jo, což prostě je neuvěřitelný, jo. No a pak mu to jaksi zbylo. Pak si to nechal, že jo, zaplatit, prodal to Němcům před koncem války a pak ještě šli vlastně na západě, vybrali odškodný za to, že prej jim ty Němci dali málo, takže to dostali zaplacený po druhý a po třetí to Vašek vlastně dostal
1: privatizaci
0: si to vzal. Benešovi dekrety, ne Benešovi dekrety, jak říkal Mečiar, já vím, že moji rodiče byli náckové, můj táta, nebo kdo, teď nevím, ne, jestli otec nebo strejc, byl nácek jako prase, ale já ty baráky prostě chci. Zaříte. No, tak to, takhle funguje. A máme to tady, a ono, když se i podíváš jako na rodinu Rycheckých, že...
1: A to jsou všechno kolaborantské rodiny.
0: A dalších, ano.
1: Ano.
0: Fialová rodina třeba, jo, jako už jak jeho děd a tyhle ty pracovali, že jo, za protektorátu, to byl emeritní úředníci jako vysoce postavení a v Brně v krásný vile a podobně. To myslím, že psal Michal Svatoš. Hmm. Takže ono to je prostě v ránách právě se dá, no.
1: Ano.
0: Znova. Tak jdeme. Pavel Hud, jaké pravomoci mají ti, co chystají maso na frontu? Nevšiml jsem si, že by používali střelné zbraně, maximálně plynový sprej, jsou výjimky, že se pár lidí najde, že se zastanou a pomohou.
1: To je, mluví o Ukrajině, o těch lovcích.
0: O těch lovcích,
1: no. Lovcích lebek. Tak s lovcema lebek dneska chodí policie. Policie je vybavena střelnými zbraněmi. Kdyby náhodou si chtěl někdo bránit, tak aby mohla zakročit. Ale jsou zdokumentované případy, že ta obrana byla dostatečně účinná. Dneska mi přišlo video, kde běhli do posilovny, ulovili tam jednoho kluka, no kluka, to byl chlap tak kolem 40. A byli samozřejmě 4 na jednoho plus policajt. Nicméně v posilovně byli i boxéři a boxéři jim to vysvětlili. Jo? Takže video skončilo tím, jak dva zelený mužičci ležejí na zemi a dostali pěkných pár úderů. Sice v rukavicích, ale pak už tam byl i nápřah nohou, takže asi to nebylo zrovna jednoduché. Takže normální lidi už se brání, ale není to nic organizovaného, je to prostě odpor, pomož si sám, jo, je to rozdrobený.
0: No jasně, no, jsou to jednotlivý ty, ale prostě...
1: Ono totiž, ta ukrajinská armáda je v podstatě, řekněme, rozdělena do 3 typů, kdy tohleto hrubě chycené a rychle se cvičené maso se pošle na frontu. Za nima jsou krycí jednotky z těch správně ideologicky vybraných lidí a nad nima ještě dohlíží potom samozřejmě SBU a ty opravdu echt náckové. Takže není v podstatě nějakou výjimkou, že když ty hladovějící a bez vody

0: sloužící chlapci v první linii, když se zvednou, že teda jdou pryč. A jedno, jestli jdou do zajetí nebo jdou ke svým, tak je prostě ty krycí jednotky je postřílejí. Dneska už se to nedělá z těch kulometů, ale dneska se to dělá dělostřelectvem. Jo. Protože i ty krycí jednotky nejsou tak moc blízko. Takže když se podaří jednomu utýct, tak uteče, ale když se zvedne celá jednotka, tak samozřejmě to se zaregistruje a oni je pozabíjí vlastní lidi. Takže ta vzájemná neúcta na té Ukrajině opravdu vyrostla do obludných rozměrů. Jsou tam lidi, kteří si myslí, že jsou všemocní, a pak je tam stádo, se kterým se zachází hůř než dobytkem. Opravdu hůř než dobytkem. Viník USA, no, zeptejte se obyčejného Američana, který chodí bouchat do fabriky. Zase je to o letách. A o těch v podstatě bankovních elitách, které vládnou světu. Protože kdyby jich nebylo, tak...
1: No jo, jenom tak bylo tam, že... Tahle operace přece plní několik že
0: funkcí.
1: Jo. Jedna z nich je, že samozřejmě evropské státy, hlavně ty východní, se zbavily zbraní, které ještě třeba byly z dob socialismu, a tudíž logicky pak musí nakupovat ty nové naťácké zbraně, které se vyrábí vlastně hlavně v USA. A Amerika vlastně jediný průmysl, který má, tak je zbrojní, že jo? Ano. Pak je to teda ještě farmafirmy, no a pak je to soukromé vězeňství. To jsou tři průmyslové odvětví, které tvoří největší podíl HDP, jako, jo? Tak proto, když jdeš potom jakoby tam na týden do basy někam, tak se nevylezeš za dva roky, že jo? Protože prostě je tam nechají, něco najdou. A je to náramný biznis, takže je jasný, že prostě Američani budou dělat bordel všude možně, a je dobře, že už jim to nevychází tak jako dřív. A uvidíme, kam to všechno dospěje, protože staré přísloví říká, tak dlouho se chodí se čbánem po vodu, až se ucho utrhne. No, tak já
0: no.
1: Doufám, že už že se toho dočení té spravedlnosti.
0: Každopádně teď se budou dít věci, bude to brzy. Cítím to v kostech, řeknu to takhle. Jo, nemám to podložený, to, ale...
1: Hele, tady je dobrá otázka další. Dobrý večer, chci se zeptat, proč nebyly vyplaceny válečné reparace za druhou světovou válku Sovětskému svazu?
0: A jsme zase u toho. Mezinárodní smlouvy a mezinárodní dohody se dodržují pouze tehdy, pokud se na tom ty státy dohodnou. Pokud někdo z těch států řekne, že to neudělá a ten druhý stát nemá tu sílu ho k tomu donutit, tak ho k tomu nedonutí. Jo, to už jsem říkal u těch Lichtensteinů, to je ten samý princip. A Německo ve velké části obsazené především teda Spojenými státy, tak platilo Spojeným státům. Světoví bankéři jsou na západě a těm šlo o likvidaci Sovětského svazu. Takže proč by Německo mělo platit Sovětskému svazu? Nehledě na to, že Sovětský svaz měl svoji okupační zónu.
1: Ano.
0: Jo? Takže měl si to vybrat od nich, měl je slíknout do trenek východní Němce. Rozumíte tomu, jo? To je prostě, mohl je zahnat do nelidských podmínek a ty prachy z nich dostat. Ale díky tomu, že to Sovětský svaz neudělal, tak aby se nebouřili lidi v západním Německu, tak hold se muselo podporovat i západní Německo. A musela se tam zvedat životní úroveň a dělat sociální věci. Teď máme Německo jednotné, ale Rusko je slabé. Není to Sovětský svaz. Tak proč by se mu mělo platit? Proč neplatí nám?
1: My to nechcem.
0: Jo, my to nechcem. Aha, my to nechcem.
1: To ne, nevšiml jsi někde v Čechách, nebo jo, jako nějakého poslance, ministra, který by jako Němcům připomněl, hele, vy nám ještě dlužíte nějaký prachy? Já jsem si to nevšiml teda.
0: Já taky ne.
1: Naopak, všichni říkají, že se to nemá otvírat, tohle otázka.
0: Ano, protože je to nebezpečné. Přišel by v okolí to chlapec.
1: Oni, že jsou to, že jsou na tom blbě teďka, tak se o tom nemá mluvit. No. Aby jsme je nevyděsili.
0: Tak.
1: Jenomže o tom to je, jako. Merci, nejdřív zaplať dluhy za druhou světovou válku a pak přemýšlej o třetí. Prostě jinak, jako to je jediný rozumný, co by Babiš tomu trodloditovi a i ve světle té provokace sudeťáků měl říct, pokud by to byl.
0: Ale on to neřekne, protože ty vazby...
1: Já vím.
0: No, jako ty mu to nedovolej. Tam se člověk, který by byl ochoten to říct, nedostane. Ano? Už to, že Okamura předseda parlamentu, tak je zázrak. Doslova do písmene.
1: No taky skřípou zubama, nebo je.
0: No.
1: A tak teďka už to tady řešej, vidíš, na evropský úrovni, že zakážou a bude.
0: A bude.
1: No.
0: A bude konec Evropské unie.
1: Ne, bude konec SPD, tvrdili. A republiky a dalších. A
0: protože oni mají mylnou představu v tom, že tyhle ty strany stojí na penězích. Na penězích stojí jejich strany. Obrovský mediální boom, plná média, oni jsou jediný, oni dělají akce, oni jsou všude vidět. Ale strany, které se zabývají těmi věcmi, které pálí lidi, tak ty samozřejmě tohle dělat musí taky. Ale ty mají tu podporu u všech lidí, kteří mají mozek v hlavě. Ano, spousta lidí má ten mozek vymatlaný mobilama, televizí a dalšíma věcma. Ale přesto vidíte těch lidí, kteří používají hlavu, je dost. Máme tam ještě něco rozumného, Peťo?
1: Tady jsou jenom rozumný ty.
0: No já vím.
1: Tady mrkl jsem omylem na ČT, na TV, no je ČT, je proti tomu dětský kanál Adorace nacismu a tedy. No, no vidíš, no. Míša Rýneš píše, nastoupili byste na palubu Titaniku, kdybyste věděli, jak skončí jeho plavba a hlupáci nastupují. Volí kapitalismus, věří Západu, podporují militarizaci Evropské unie a darebák z Hradu podporuje nacisty.
0: Hele, tenhle ten příměr s tím Titanikem, ten je úplně dokonalý, protože ty lidi věřili, že Titanik je nepotopitelný. Ty lidi byli přesvědčeni, že jedou na tom nejlepším, co lidský mozek vymyslel a že se prostě nic stát nemůže, prostě je to rychlík, který je absolutně bezpečný, který prostě je dokonalý.
1: To říkala propaganda tehdejší.
0: Ale oni tomu věřili.
1: No jistě.
0: A to samý máš dneska s Evropskou unií. Propaganda, ty, kteří do toho vidí, jaký je to nesmyslný projekt, ale pořád je to schovaný pod tou zástěrkou té propagandy. A kdo se v tom nevyzná, kdo to prostě není schopen do toho nahlédnout, tak to neuvidí.
1: No jistě, no. Ono, jinak to prostě tak to je, no.
0: Jo.
1: A v tomhle tom je to... Tady Jakub píše, můj děda říkával, že nás Německo už nezabere násilím, ale ekonomicky. On sám byl zavřený v koncentráku za lepení proti nacistických plakátů a byl rád, že vyvázl živý.
0: Je to jenom jiná forma, ale záměr a výsledek jsou stejné. Hele, u nás takhle lovit může, já neříkám, že by to technicky nebylo možné, ale co s těma lidma dělat? Uvědomte si, že na Ukrajině byla povinná vojenská služba. To znamená, že ty lidi umějí fungovat v tvaru, ty lidi umějí si ustlat postel, ty lidi jo, vědějí zhruba, co to je být na vojně. Ale tady to ty kluci nevědí. Tady prostě, jo, můžete zblbnout pár hráčů, co hrajou hry na počítači a udělat z nich operátory dronů, to jo, to by šlo. Ale do pole, aby běhali. Umíte si představit 40-letýho chlapa učit zacházet s puškou a učit plazit? To není na nějaký týdenní, 14-denní výcvik. Nehledě na to, že my, dobře, to bychom, když budu počítat, že bychom všechno dostali, jo? Výzbroj, výstroj a to pro ty lidi. Nevidím to. Nevidím to, protože jsem přesvědčený, že půlka z nich by zdrhla dřív, než by se na tu frontu dostala.
1: No, to je, je to tak. Fašismus staví na rusofobii, což se povedlo a na Ukrajině i u nás a v Pobaltí. V Německu díky Merkel je hodně Rusů, tam se budou vyrábět zbraně pro nás, pitomce. Hele, já vzpomínám, v roce, abych nekecal, jestli to byl 2015, si v Litoměřicích na litoměřickém odborném semináři měl přednášku, která začínala slovy bude válka anebo nebude. A tam si ukazoval už tenkrát a těch lidí, kteří o tom vlastně tenkrát mluvili, bylo no, dost, bohužel. Kam to všechno směřuje? Jakým, jo, a to ještě žádná rusofobie de facto, jako téměř žádná rusofobie tady nebyla. To s tím, co je dneska, se to nedá srovnávat. A ty jsi to všechno předpověděl a ukazoval si vlastně na konkrétních věcech, co dělaj, kam to směřuje a jak jsme my, obyvatelé, my lidé, vlastně jedinou brzdou toho Drang nach Osten. Že tenkrát, kdyby jsme byli větší blázni, tak už tak to
0: jsme tam byli.
1: Už jsme tam dávno byli, přesně.
0: Tak jo, tak to pojďme zabrzdit.
1: Tak jo.
0: A jak to zabrzdíme? No tak jako v tom Brně. Tak jako v tom Brně. Co je platný, že ten z Hradu dal záruku a že já nevím, tam vzniklo podpora i na kraji, i ve městě. Ten pochod, který tam byl, to byla záchranná brzda. To se dostane tam, kam se to má dostat. Nebojte se. Takovýhle věci se nepřehlížejí. Budou opatrnější. Ne, že by tím přestali, to ne, ale budou opatrnější. Budou čekat, až vychladneme, budou čekat, až a pracovat na tom, abychom se starali o jiné věci a ne o tohleto. Ale hroutí se to. Ta Evropská unie se hroutí. A jde o to, abychom to přežili. Ano? Plný síly, energie. A až se to zhroutí, tak abychom mohli to vzít do svých rukou a znova obnovit tu krásnou zemi, kterou nám naši předkové odevzdali. To je naše úloha. Nedopustit, aby to tady prostě se rozpadlo na nějaký městský státečky a aby tady prostě Franta bojoval s Pepou. Ne. Ono to ruchne. A v tom okamžiku to musíme vzít do svých rukou. Buďte připraveni. Já se na vás těším. Děkuju, Peťo.
1: Já děkuju též. Vážení přátelé, vám děkujeme za pozornost. Krásný zbytek večera, nádherný víkend vám přejeme. A brzy zase u dalších pořadů společně. Naschledanou. Hodně sil. Užívejte vedro, léto, jaro, co to vlastně je. Užívejte si prostě a sbírejte energii. Držme se za rytě, jak říká pan profesor Staněk. Dávejte odběr, dejte like, díky za vaši podporu, díky za všechno. Až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak krásný den vám přeji všem, kteří jste zasedli a posloucháte právě teď, anebo budete poslouchat následně, až na to budete mít čas. Až vás třeba nebudou trápit šéfové v práci anebo nějaké povinnosti, které vám znemožňují si zkrátka dobře tenhle pořad pustit teď právě od 3 hodin v to pondělí. Je to takový, jak bych to řekl, takový čas, který prostě je, jak se říká, mimo ten hlavní proud, ale to vůbec nevadí, protože zaměřením tento pořad je víceméně na to, aby si ho člověk pustil v klidu, když má čas o tom přemýšlet a některé věci vyhodnocovat. Takže máme pondělí 1.6.2026. Máme tady červen. A dneska všechny děti mají svůj svátek. A 1. červen to byl vždycky den, kdy nejenom, že ten svátek dětí a tak dále, ale pro všechny školáky to startuje takové to období posledního měsíce, kdy vlastně končí ta školní docházka jednoho roku a pak 2 měsíce pauza, prázdniny, krásný. Asi květen a červen jsou nejkrásnějším měsícem, nebo bývají to nejkrásnější měsíce a červenec někdy toho léta, protože ještě není všechno spálené od sluníčka. Je to v takové rozpuku všechno. Dokvítají stromy, začínají se tvořit plody. A tak ta tráva je krásně zelená, první sena. Všechno voní, je to nádhera. Prostě nádhera, jak ta příroda nás umí obdařit, potěšit a zahřát tím vším, co nám nabízí. I ta zdevastovaná příroda nám umí poskytnout takovéto radosti. Tak si to užívejme. A dneska slaví, víte kdo? Dneska slaví Laura. Všechny Laury mají svůj svátek. Laura je jméno, které nosí moje nejmladší vnučka. Laurinka. Teď jsem jí akorát přál. Posílal jsem přání skrze maminku, tak doufám, že bude vyřízeno. Jméno Laura má v sobě zvláštní kouzlo, šarm a charisma, které propůjčuje i svoji nositelce. Ne nadarmo je Laura jménem pro vítězky zdobené vavříny. Laura. Já jsem doteďka znal tu Lauru, víte odkaď? Z toho filmu Román pro ženy. Tam byla ta představitelka Laura. A Laura, ta babička její tu hrála Stella Zázvorková a ona říkala Lauro, tak zvonivě jí krásně říkal to Lauro.

No, už máš chlapce, tak to je taková ta replika, která je nezapomenutelná. Jinak jsem jinou Lauru neznal, tak uvidíme, jak to s těma Laurama u nás vypadá. Musím se na to podívat ještě víc blízka. Jméno Laura nosila populární americká herečka a zpěvačka Laura, já jak blbě vidím, Laura Branigan, která se proslavila písní Gloria. Jméno nosila i česká herečka Laura Třešňáková. Laura Třešňáková, to byla taková ta stará paní, se já ji znám. K současným nositelkám jména patří italská zpěvačka Laura Pausini. U nás pak slavná psycholožka Laura Janáčková. Neznám, asi k psychologům nechodím. Jméno Laura nosí i dcera Dary Rollins a Matěje Homoli. Jméno je spojeno i s českou rockovou kapelou, která si říká Laura a její tygři. Ano, to jo. V počátcích zde jako zpěvačka působila i Ilona Čáková. Vím, znám. Potom Ilona zaspívala s Lucí Bílou ten známý hit Láska je láska a Petříně. No a pak se vydala na tu soulovou dráhu, ale Laura pochopitelně a její tygři fungují dál. Laura a její tygři byla zajímavá kapela, protože to byla svazácká kapela z Mostu. Dali se dohromady pod patronací Socialistického svazu mládeže a tam tak začínali, byli dotovaný pochopitelně z Mosteckého, nebo de facto někde ještě od ČEZu, že jo, protože uhelné doly spadaly pod ČEZ, takže vlastně přes ty doly tam bylo to financování. No a byl to úplně takový směr, který tady nikdo asi moc nespíval v tu dobu. A tam je zajímavé to, že oni vyjeli na 3měsíční turné do zahraničí, už od Pragu koncertu a to. A když se vrátili, tak už Socialistický svaz mládeže, který je zaštiťoval, kdysi už neexistoval. A co víc? Možná, že už dokonce neexistoval ani ten státní podnik toho uhlí. Ale oni prostě vůbec nechytili, oni prostě odjeli ze socialistické Československé socialistické republiky a přijeli do chaosu po revoluci. Tak to bylo zajímavé. Pojďme dál. Ženské křestní jméno Laura bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá jako vavřín, přeneseně také jako vítěz či vítězka. Slovo Laurus totiž v latině znamená vavřín a právě vavřínem se v starém Římě zdobili vítězové. Jméno také bývá spojováno s obyvateli římského města Laurentium. A teď, víte, kolik těch Laur je? To není vůbec málo. 2382 Laury a je to 168. příčka na tom žebříčku těch nejvíc obsazovaných jmen. Zajímavé, ne? Takže popřejeme. Milé Laury, i ty, moje malá Laurinko, moje vnučko okatá kristovská, tak přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Přeji vám, ať jste prospívající, nebo pokud jste už dospěli, tak ať jste v hojnosti. No a pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Lauru, tak ji popřejte, bo jí tím způsobíte radost a nadělíte jí zdraví. Krom toho, dneska je Mezinárodní den dětí,

0: Víme, pamatujeme. A tomu se tady píše text. Mezinárodní den dětí MDD se poprvé slavil ve více zemí až roku 1950. Mezinárodní den dětí je dnem, kdy se po celém světě pro děti konají různé zábavné akce, hry nebo sportovní turnaje. Je třeba upozornit na práva a potřeby dětí, se kterými je v dnešní době často jednáno jako s dospělými. Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že rodina by měla být pohromadě a věnovat se sama sobě. Přece všichni známe přísloví, kdo si hraje, nezlobí. Bohužel ne každé dítě má tuhle možnost, aby bylo v ucelené rodině. To ale si myslím pořád není tak strašné, jako když je v ucelené rodině, tedy jak maminka, tak tatínek, a nemají na to dítě čas. A nebo se mu nevěnují tak, jak by bylo potřeba. Víte, dítě nemusíte zahrnovat drahými dárky, nemusíte ho zahrnovat zbytečnou takovou tou péčí, že to dítě chudák nemá možnost se ani nadechnout. Dítě potřebuje cítit, že má v rodiči oporu, že musí cítit lásku a musí cítit ten význam toho rodiče pro svůj život, pro sebe, pro svoje bytí. To je důležité. Když to tam je, tak je všechno v pořádku. Když to tam není, tak žádné hmotné statky to nenahradí. A z toho vyplývá, že i když třeba ty děti nemusí být ve společné domácnosti obou rodičů a je-li s nimi zacházeno podle toho, co jsem říkal, tak i tak mohou být svým způsobem šťastné. Protože někdy je pro dítě lepší, když rodiče se rozvedou a situace se uklidní a to dítě cítí nějakou poklidnou dobu, uspořádané věci, uspořádané vztahy, než když musí poslouchat, jak se rodiče hádají, jak se urážejí, jak na sebe sočí. A ono to dítě, strach z rozvodu těch rodičů nebo z rozchodu těch rodičů, si myslím, že pro to dítě je mnohem horší, než když už se to stane a i tak to funguje. Tak to si myslím, že je důležité. No, těžké téma jsem tady otevřel, tak to radši zavřu. Laura a Mezinárodní den dětí. Já nevím, jak vy. Já vlastně dneska cítím, že mám svátek. Proč? No, protože každý jsme dítětem nějakých rodičů. A je jedno, že už třeba jsme sirotci, protože už rodiče nemáme. A pořád jsme dětmi. Je jedno, kolik vám je, ale je úžasné, když se můžete cítit volně jako to dítě, kde si můžete užít ten okamžik toho tady a teď, kdy nejste limitováni nějakými vzpomínkami toho, co bylo a co už není, a když nejste limitováni strachem z budoucnosti. Tady a teď, to je o tom prožití. Já neříkám, že to je o nezodpovědnosti, pozor, to vůbec ne. Tady a teď se můžu vždycky rozhodovat, mám svobodnou vůli a můžu se rozhodovat špatně nebo dobře. Ve smyslu v souladu s kony nebo v nesouladu s kony. Takže to je ta svobodná vůle, která je právě ohraničená limity, které určují a nastavují právě ty kony. Ale ten okamžik toho bytí tady a teď, to uvědomit si, co dělám, proč to dělám, uvědomit si, komu to věnuju, to, že to dělám, buď to dělám pro sebe, nebo to dělám pro někoho, koho mám rád, pro někoho, komu to vlastně věnuju, ať už je to s poděkováním nebo bez, nemělo by to tak být, pochopitelně. Nejhorší je, když někteří dělají pro ty druhé spoustu a ti druzí to berou jako samozřejmost. A to se všechno zjistí, až když ten jeden odejde, kdy dokápne ta poslední kapka, kdy odejde a pak jaké si ty neviditelné ruce tam chybí. Nejsou tam. Najednou, ejhle, toto přestalo fungovat, tady kape kohoutek, tady je potřeba tohle posekat, tady je tohle přemístit, s tím a tím si nevím rady, tak co s tím budu dělat. Jak to, že to doteďka nebylo? Najednou teďko se tady všechno na tom baráku může zbláznit. Ne, to není tím, že doteďka to nebylo. Ono to bylo, akorát, že ty neviditelné ruce to vždycky vyřešily. A neviditelné ruce odešly. Máme potom problém. No, nechci filozofovat. Tak pojďme, já to zavřu, tak šup. A mám tady takový zajímavý rozhovor. Musím říct, že existuje jeden politik, který byl velice slavný tím, že radikálním způsobem řešil cikány. Nazýval je cikánama a řešil cikány. Tuším, ve Vsetíně. A byl za to dehonestován, popotahován. No, a zase se vrací zpátky do rozhovorů a zase ta jeho popularita stoupá, protože má normální zdravé názory a není pomatený tou současnou propagandou, jo, kterou teda víc teďko dělají ty opozičníci, protože předtím to tady drtili jako vládní koalice. Takže pojďme si pustit Jiřího Čunka. Myslím, že má nám co říct.
1: Uznávám prezidentský úřad, když přijde do Senátu jakýkoliv prezident, tak se postavím tak jako ostatní senátoři, protože to je zdvořilost, zvyklost a sluší se to, protože nepřichází konkrétní osoba, ale přichází ta funkce, ten prezident. Tak k tomuto úřadu já úctu mám. Co se týká Petra Pavla a jemu podobných, je to strašně těžké, ale vůbec nechápu, jak je možné, že takoví lidé se mohou dostat přes svobodné volby do úřadu. A skoro bych řekl, že nás někdo zkouší, že u nás je všechno, nejenom, že všechno možné, ale že si z nás dělá někdo legraci. Protože my, kteří jsme prožili 89. rok, my, kteří jsme žili předtím, já jsem měl tu výhodu na rozdíl od Petra Pavla, že jsem naprosto nezaslouženě se narodil do rodiny, kde prostě do katolické rodiny, kde tím pádem jsem nebyl ani jiskra, to špionýra, něco jiného. On to měl těžší, protože se narodil do komunistické rodiny a zcela prokazatelně, a nebudu tady opakovat, jaký měl ještě v 87., 8., roce 9., prostě do posledka, dokud ten režim padl, tak stoupal po schůdcích toho režimu nahoru. Když ten režim padl, tak pak se přizpůsobil a stoupal v tom novém režimu nahoru, což jako vojákovi bych určitě nevyčítal, protože vojáci mají poslouchat buď krále, ať už se změní král nebo nezmění, anebo potom poslouchat, jsou to vojáci toho státu, té republiky, tak poslouchat tu politickou reprezentaci. Jistě. To bylo v pořádku. Ale že tento člověk, který ještě navíc samozřejmě si vezme manželku z prostředí, které mu bylo blízké, to znamená ona, kdo se dostal na školu Klementa Gottwalda do Bratislavy, to byli všechno prověření lidé, on, že jo, rozvědčík, tak Kdyby někdo nám řekl v 90. letech, po Havlovi tady jednou přijde takovýto člověk a my to zkousneme a nic neřekneme, tak to je, to by byla revoluce. A dneska jako je to nepochopitelné. Víte, proč mi to, mě mnozí říkají, no jo, ty jsi křesťan, měl bys odpouštět. No to já mu odpustím, lecos. Ale ať se nehrne do funkcí. Ale ne proto, že je to nepatřičné, ale tito lidé, a je to na něm vidět, jsou trvalé pod určitým vlastním vnitřním tlakem, protože on ví, že to není dobré, on ví, že není žádný Havel, že on Havel trpěl, zatímco on z toho tyl. A teď to překroutit není tak úplně jednoduché, ale má kolem sebe spoustu lidí a měl tehdy, které potkal na té cestě do Moskvy, na ty studia, to znamená dneska nepřátele de facto tohoto bloku. A oni všichni jsou postiženi tím, že nechtějí příliš se chválit svou minulostí, no a ti lidé si taky pomáhají. A to je vidět, to bylo vidět, to byla hrozná chyba, že jsme tam nechali soudce podobného charakteru a tak dále. Takže naše společnost je tím zaplevelená, řekl bych, nemocná. Milion lidí tady v 10milionovém státě, ačkoliv teda stát měl 14 milionů, ale myslím Česká republika, tak bylo to 10 milionů, takže více než jedna desetina byli komunisti. Ti jsou tady rozptýleni a on je vlastně jejich prezident. A ty velké peníze, které mu někdo dal, a proč asi, tak ty dokážou dneska udělat to, že lidé na toto všechno zapomenou. A dokonce si myslím, že kdybych měl volit mezi dvěma bývalými komunisty a tak dále, jako toho jednoho, ale ono to tak není. Lidé říkají, ale tam nám zbyli dva, ale to není, nás je tady 10 milionů a v těch 10 milionech je mnoho mužů a žen, jako není, nejsou to ani statisíce, ale je tam jistě tisíce mužů a žen, velmi kvalitních, schopných, morálně nezdevastovaných, ani minulostí, kteří by mohli nastoupit, jenomže on někdo si potřebuje vybrat někoho, kdo má ty závady v té minulosti takové, že bude poslouchat. A to je pro mě, a to pro mě je ta tragédie. Uznávám
0: To je krásné odhalení toho, proč Petr Pavel, proč něco tak zrůdného s absolutním profesionálním přístupem ke křiváctví, kdy on na tom křiváctví udělal kariéru, protože to křiváctví je pochopitelně o tom, že se jako rozvědčík musí nějak tvářit a přitom sbírat informace. Takže on, když se s váma baví o něčem, tak to bylo účelové, aby z vás dostal určité vyjádření a na tom vyjádření, aby vás potom uvařili, usvědčili jako nepřítele národa, nepřítele strany, nepřítele státu, já nevím co. To bylo jeho povolání, to bylo to, k čemu on byl vystudován a na čem dělal tu kariéru. Jo? To je prostě tak. Čiže takovýhle element, vydíratelný, jakoby na každém kroku, je dosazen víceméně, protože to byla agenturní činnost, jo, porazit Babiše a tak, to bylo vymyšlený. Byl dosazený na takovýhle post a teď je z něho loutka, která je ovládaná, protože je vydíratelná. Já si myslím, že to první, co by se mělo zkoumat u jakéhokoliv kandidáta na prezidenta, je, jestli je nebo jestli bude nebo nebude vydíratelný. Jo, to je to zásadní. Protože potom je úplně jedno, co ten člověk říká. Je úplně jedno, co vydíratelný člověk říká ve své volební a předvolební kampani. Je to úplně jedno. i kdyby to chtěl dodržet, jakože tenhle element, mě to říkal jenom proto, aby dosáhl účelově toho zvolení, i kdyby to chtěl takový člověk dodržet, tak nemůže dát garanci, protože jeho loutkovodiči mu budou diktovat, co může a co nemůže říkat. Loutkovodiči mu budou vymezovat hranice a budou mu určovat i témata ideologicky, politicky, po všech lajnách. Je vydíratelný člověk, není sám sebou, říká to, co má nadiktováno, že bude říkat, a chová se tak, jak mu bude diktováno, aby se choval, bude podepisovat nebo nepodepisovat to, co mu řeknou a dovolej a posvětěj. Proto takový člověk z hlediska morálky, etiky a bezpečnosti státu nemůže zastávat jakýkoliv vrcholný post v hierarchii řízení státu. Proto by to mělo být prověrka. Prověrka, zdali je nebo není možno toho člověka vydírat. To by mělo patřit. A my do toho protokolu, jak si o možnosti ucházet se o tento úřad. To je zásadní podmínka. Všimněte si, že my to vůbec nemáme. Zajímavé je, že kancléř musí splnit bezpečnostní prověrky a prezident ne. To je hodně zvláštní. Takže bezpečnostní prověrka by měl projít každý uchazeč o tento post. A teprve na základě sdělení, že není psychopat, na základě sdělení, že není agentem, že nepracuje pro cizí zájmy. Chápejte už to, že on je ve vedení Globceku, který je organizací, která obchodně obhospodařuje zbrojaře, tak to už je důvod, proč nemůže tam na té židli sedět. To je taky důvod, proč mu Macinka to místo v letadle nikdy nedá. Dělá dobře. To je ten důvod. A bohužel spousta lidí si to vůbec neuvědomila. Babiš se zpovídal z toho, jaký že on je agent STB. Ale ti, kteří ty agenty najímali, ty, kteří je získávali, ty, kteří je vydírali k tomu, aby, dejme tomu, sloužili, nebo ti, kteří je na pozlátko lapali, protože byli podplatitelní, to je Pavel, to byla jedna z jeho činností a on měl také, když byl někde na té misi rozvědčíkovské, tak on tam měl získat lidi pro spolupráci, nebo je měl usvědčit ze spolupráce, ale také získávat pro spolupráci. Takže Pávek měl získat pro funkci prezidenta Babiše, když by se měl držet svého dosavadního pracovní náplně, tak by měl Babiše jako agenta, když o něm to říkají, tak by ho měl získat pro práci prezidenta. To by bylo ideálně proti němu kandidovat. No ale my víme, že čí zájmy zastupuje a tak dále. Zbrojaři. Zbrojaři si obsadili post prezidenta České republiky. Zbrojaři. Dobrý, ne? Co víc si můžete přát? Dívíme se potom, že na Ukrajinu šlo tolik peněz? A že tolik peněz odešlo z ministerstva obrany zbrojařům? Můžeme se divit? A máme zmapováno, kolik za to Pávek schrábnul provizí? Nemáme. To se teprve možná zmapuje někdy. Ale nabízí se to. A protože to, co jsem teďko vyslovil, může a nemusí být pravda, tak ale to vyplývá z toho střetu zájmu, který tam je. Moje dedukce vyplývá ze střetu zájmu. Teď strašně pasou piráti po Babišovi. Takže, když byl zvolený Fico, tak ta Sebranka ze Slovenska, progresivistická, udělala delegaci do, a tu delegaci vedla tehdejší prezidentka Čaputová, jeli do Evropské komise hledat řešení, jak odstranit tuto tu vládu, jak odstranit Fica. Ejhle, na Roberta Fica následně je spáchán atentát. To si nikdo nedává do souvislosti. To jako nikomu nedocvakává, o co tady jde. A Sebranka pirátská nejela osobně, ale napsala dopis. Piráti napsali dopis na Evropskou komisi, jestli kroky, které učinil Andrej Babiš, aby vůbec mohl být jmenován tím agentem na tom hradě, tím pávkem, vydíraným pávkem, aby mohl být jmenován, tak musel udělat opatření, aby nemohl být podezírán z střetu zájmů kvůli Agrofertu a dalším firmám. Tak on to udělal asi, nevím, jestli ještě existuje nějaký jiný způsob, jak to udělat lépe, a udělal to radikálnějším způsobem, než by se to dalo třeba řešit. To proto, aby předešel nějakým blbečkům, který ho budou obvinovat, že to bylo účelový a bla, bla, bla. Ale Pirátům to nestačí. Piráti napsali, jestli by mohla přezkoumat Evropská komise, jestli to udělal ten Babiš dostatečně. Přestože Pávkovi, který to určitě komunikoval a konzultoval Bůh ví kde, to nakonec stačilo, takže došlo ke jmenováním Andreje Babiše premiérem, tak ale Pávkovi to nestačí. Teda respektive Pávkovi to stačí, ale Pirátům to nestačí, pardon. Pirátům to nestačí, oboje napl. Pirátům to nestačí. Možná si někdo řekne, no nic, tak se dotázali, no ale ono to je docela nebezpečné, víte? Protože Evropská komise pochopitelně se vyjádřila, že to bude šetřit. Evropská komise může zastavit a zatím zastavila veškeré dotace pro firmy, které byly dříve ovládány Andrejem Babišem. Takže nebo ministerstvo Piráti křičí, že ministerstvo nepozastavilo čerpání těch dotací a že pokud Evropská komise zjistí, že tam je ten střet zájmu, tak to čerpání bylo neoprávněné, i když, toť otázka, pořád bychom se vraceli jenom ke střetu zájmu Andreje Babiše, nikoli, že bylo něco neoprávněně čerpáno. Protože pokud to splňuje podmínky zákonné pro čerpání všechny, tak nejde o neoprávněné čerpání. To, že dejme tomu Andrej Babiš by to neudělal úplně ke spokojenosti Evropské komise, to, jak to vyřešil, ještě samo o sobě neznamená, že někdo čerpá neoprávněně dotace. Takže dotace nebyly zastaveny. Takhle, to jsem malinko se předběh. Dotace nebyly zastaveny, ale Piráti říkají, že když to nedopadne a Evropská komise to označí jako, že nebyly čerpány v rámci jako regulérně, takže je budeme muset vrátit. Ale znovu říkám, my nic vracet nemusíme. To základní a primární je střet zájmu Andreje Babiše. Případný střet zájmu Andreje Babiše. To by ale neznamenalo zastavení, protože Babiš nečerpá ty dotace. Čerpali je nějaké firmy, to je samostatný subjekt, má svoje IČO, čili to je právnická osoba, tam má nějaké vedení, jsou tam nějaké zodpovědnosti, dotaci přiděluje ministerstvo, jsou tam nějací lidé, kteří to budou dělat asi zejména u těch firm velmi opatrně, protože budou chtít předejít nějakým do budoucna problému. Takže pokud by komise třeba řekla, no ten Babiš to neudělal tak, jak bychom si my představovali. No tak Andrej Babiš ponese odpovědnost za to, že to neudělal dostatečně dobře. Prezident Pavel bude muset vysvětlit, proč i tak ho jmenoval, když nebyl vyřešen ten střet zájmů, ale ty firmy nemusí nic vracet. Protože pokud to dopadlo v souladu se zákonem, tak proč by něco ty firmy vracely? Proč by něco pak musel platit daňový poplatník český? To je zase prostě konstrukce pirátů, která tady je nanášena účelově, aby zase prostě se zakryly hlavně jejich průšvihy. Já když vidím tu zubatou Richtrovou, jak je sprostá, neomalená a jak lže bez mrknutí oka, já se nechci vyjadřovat, co bych nejradši. Takže, to je jenom taková mezikauza, jsme se nenudili. No, já bych, když jsme se dotkli prezidentů, tak bych tady možná teď pustil rozhovor s Václavem Klausem. A moderátorka, teď koukám, jaká to je televize, ne, je to moderátorka rozhlasu, takže Slovenský rozhlas. Tam je moderátorka, nevím která, ta byla zaujatá a pořád dolovala z Václava Klause prostě ohledně Ukrajiny, prostě jestli teda ta Ukrajina je v pořádku a že je v pořádku a bla, bla, bla. No, Václav Klaus jí to nějak vysvětlil a to právě, jak jí to vysvětlil, je velice zajímavé. Proč? Protože jí docela pěkně vyškolil. Já to tady pustím proto, aby jsme viděli, jak fanaticky zaujatý reportéři dělají tu nezávislou žurnalistiku. Jo. Tady ta je závislá tak, že pravděpodobně ani přes den nevytahuje hlavu z té nacistické říti. Jo. Tak se na to pojďme podívat. Soudružka moderátorka. A Václav Klaus ve Slovenském rozhlasu.
2: Mě by vážně zajímalo, čím Ukrajina ohrožovala před těmi třemi a kousky lety to Rusko.
3: Paní redaktorko, vy jste byla na světě už tu dobu. Vy víte, co se stalo v Majdanu. Přeci na východě Ukrajiny vzuřila válka, kterou nevedlo Rusko proti Ukrajině, ale vedla Ukrajina proti této části Ukrajiny, která prostě měla dominantně ruské obyvatelstvo.
2: Kvůli tomu, že tam byl Majdan, kvůli tomu, že tam byly svobodné volby, nebo co se dělo, co koho vyprovokovalo?
3: Svobodné volby, nehrajme si se slovem svobodné volby. Ukrajina přeci je země, která do jakéhokoliv ruského vpádu na Ukrajinu byla nejneúspěšnější postkomunistickou. To s tím naprosto souvisí. Ne. V té Ukrajině prostě nedošlo k skutečné demokratické revoluci, k té Ukrajině nedošlo k vytvoření normálních struktur.
2: Diktatura tady je Rusko a svobodná země je tady Ukrajina.
3: To si děláte legraci. Samozřejmě Rusko má politický a ekonomický a sociální systém úplně jiný, než máme my.
2: Ale o to nejde, jde o svobodu, že? Svoboda v Rusku není.
3: No ale ta svoboda souvisí s tím systémem, ne?
2: No, ale to je to nejjednodušší. Svoboda tam není v tom Rusku a přesto se ho jakoby
3: podívejte, svoboda je velmi těžce definovaný pojem.
2: Vidím, jak jsou tam zabíjeni ti různí oligarchové a kandidáti na prezidenta.
3: A nebyla míra oligarchizace neskonale vyšší na Ukrajině než v Rusku? Až do tohoto konfliktu.
2: Ale na Ukrajině nikdo nepadá z okna.
3: Ježiši, já teď nechci diskutovat, kdo spadl z okna.
2: To všechno patří do té nesvobody, kterou jsem zmínil.
3: Obhajovat demokratický systém na Ukrajině od roku 1990 do roku 2024 je prostě všetci nedůstojné a nemožné a nikdo vážně myslící to nemůže dělat.
2: Je to tak, že míra svobody v Rusku je s mírou svobody na Ukrajině.
3: Já si myslím, že do zahájení této války víceméně byla, a myslím, že Rusko udělalo daleko víc transformačních v mé terminologii kroků po skončení komunismu, udělalo víc v oblasti politické, ekonomické, sociální, jich Rusko udělalo víc než Ukrajina.
0: No, tedy vyškolil. Tomu se říká nezávislá žurnalistika. Ona učurávala blahem, že může o té Ukrajině mluvit v superlativech. A že Rusko je ten strašný agresor. Jo. To je prostě úplně někde... No a tyto lidi vytváří názor. Jo. Názor. Ve veřejnosti. Předurčují, ke komu budou lidé jaksi lnout k volbám. Kdo má větší šanci nebo nemá větší šanci být zvolen, protože to, o to v těch volbách přeci jde. Vytváří se rusofobní postoje, vytváří se nenávist vůči některým lidem, vytváří se obdiv k některým lidem. Jo, tak no, tak to je tak. No a ještě jedno zamyšlení nám tady nadělí Jiří Čunek, a to ohledně podsouvání některých nelogických, pochopitelně genderově a LGBT ovlivněných ideologií pro školáky ve školách. Oni to do těch dětí pasírujou, jen kudy to jde.
1: Chci mluvit o závažném problému, který se stal tento týden. 4.5., to znamená v pondělí, byly maturity z angličtiny stejné pro celou Českou republiku. A dostali se ke mně stížnosti rodičů, protože mluvili se svými dětmi, jak to dopadlo a tak, to všichni znáte. A oni jim řekli, že je zajímavé, že když měli vybírat ze 4 obrázků a samozřejmě poslouchali angličtinu a měli určit, o čem se mluví, tak ten los nebo to téma padlo na chlapce, který mluví s nějakou kamarádkou o tom, jak svým rodičům řekl, že je gay. Česká republika vymírá. A my máme úplně jiné starosti, než neustále dokola, už téměř 30 let mluvit o lesbách, gejích a tisíce, nebo nejsou to tisíce, ale jsou to desítky různých sexuálních orientací a podobně. Místo toho, aby tam bylo normální téma blízké dětem v 19 letech, tedy které by mělo být blízké pro děti v 19 letech, to znamená, na jakou půjdou školu, jak si zařídí život, co chtějí dělat, a když už tedy s někým chodí většinou, tak jestli se vezmou a jestli budou mít rodinu. To jsou témata, která by měla obklopovat naše děti, aby vrůstaly do situace, která nastane, a chtěli, aby ta situace co nejdřív nastala, protože na závěr života nebo až budou starší, tak pro ně bude podstatné, jestli obklopují jejich děti, jejich blízcí, a pro naši společnost tento způsob života, který zatím vedeme, je smrtelný.
0: Zajímavé zamyšlení. Musím říct, že Jiří Čunek začíná hodně vystupovat v různých pořadech. A mně se jeho názory líbí, protože jsou to názory opřené o moudro, jsou to názory logické, jsou to názory, které pasují do toho uvažování selským rozumem. Jo. A upřímně, kdyby Jiří Čunek kandidoval na prezidenta, já jsem pro, já bych ho klidně volil. Pokud by nebyl poražen nějakým lepším kandidátem, tak bych ho volil, protože to je chlap, který už pro lidi hodně udělal. Na Vsetínsku by určitě dostal obrovskou podporu a domnívám se, že takovýhle lidi třeba do té politiky patří. Možná, že má nějaké chyby, pochopitelně je to člověk, ale vystupovat se svým názorem si myslím, že určitě ano. Takže to byl Jiří Čunek, myslím si, že má pravdu v tom, že proč se musí za každou škodu a za každou cenu, proč se musí neustále do těch dětí rvát ta abnormalita. Jo? To, co je nenormální. Přeci děti kopírují vzory. Pro ty děti by se měly vytvářet právě vzory té funkční rodiny, právě vzory té lásky, sounáležitosti. A je zajímavá úvaha, já jsem si to nikdy moc jako nepřipouštěl, že ti, kdož se dneska nechají zblbnout, nebudou mít následovníky. Jako, jak můžou dvě lesby, možná, že některá z nich bude mít dítě ještě z předchozího vztahu s mužem, ale jak můžou ty dvě lesby, budou stárnout někde v domově? Budou se u toho držet v obě za ruce, budou spolu bydlet na tom jednom pokoji v tom domově seniorů a budou vzpomínat na to, jaké to bylo, ale budou ronit slzy, když za ostatními přijdou jejich děti, jejich vnuci. Za nima nikdo, protože není kdo by za nima chodil. Takže nebudou žádný pokračující rody, nebude nic pokračujícího. A je to dobře, ne, protože magoři mají vymřít na druhou stranu. Takže ať si magoři vymírají, ale ať do toho netahají naše děti. Protože my musíme našim dětem vštěpovat právě to, co je normální, co je správné, co je o rodině. A magoři ať vymřou vlastní rukou. Vlastně nakonec to není špatné. To je ta past, víte. To je ta past, když nakonec zabijete sami sebe. A pokud se bavíme o zlu, tak momentálně jsou to vykonavači zla a kolaboranti se zlem, kteří se v podstatě vraždí vlastní rukou. Zlo ne, ale kolaboranti, kteří spolupracují a vykonávají pro to zlo, tu službu, tak ti půjdou jako první. Nebo minimálně jako druzí. No nic, tak si pojďme zahrát a pustíme se do čtení.

Jasná zpráva. Rub, co nemá líc. A skončili jsme. Jasná zpráva. No, to je stará písnička neskutečně od Olympiku. Já si vybavuju, když... Ježíš, jak je to dávno. Co se to psalo za rok? 1990... Šest. No, asi tak v těch letech. Tak to byla velice hraná písnička. Nechyběla na žádném večírku, nechyběla na žádném, abych tak řekl, v žádné vinárně, kde se hrálo, tak to nechybělo. Jsme dělávali semináře v Poděbradech, v hotelu Bellevue, a v hotelu Bellevue ve vinárně dole hrávalo Uniduo se jmenovali, to byla dvojice. On se jmenoval, teď vám nepovím jak, možná nevím, ona se jmenovala, byla taková křápla. A ona to se teda jmenovala taky nevím jak. A to možná naskočí. Ona velice pěkně zpívala, on byl velmi šikovný jakoby na to nástroje, takže on hrál ty klávesy, ale měl ty podkresy všecko udělaný. No a právě oni měli tady v tom repertoáru, měli tady tu písničku. Tak když ji hráli, tak my jsme do ty vinárny chodili pochopitelně se posedět večer, tak já jsem jim ji přetextoval úplně. Udělal jsem jim jiný text, podobný, ale jiný, pozměněný, a oni, když mě chtěli potěšit, tak ten víkend, kdy my jsme tam měli ten seminář, tak zpívali tu moji verzi. Ale to už je fakt dávno. Jo, jo. A ta Květinka, co zpívala, to byl bohemský typ ženy. Jo. Prostě to bylo... Naďa se jmenovala, myslím, Naďa. Tak ta byla, tak když měla posledních 2600 korun, tak dala

Polské filmové studio AIO ohlásilo na září světovou premiéru nového životopisného filmu o ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi. Šéfa Kremlu bude hrát muž vytvořený umělou inteligencí. Snímek chce na základě získaných svědectví divákovi přiblížit, jaký ruský vládce doopravdy je a co se mu děje v hlavě. Pozvat Putina do studia na 20 000 záběrů nepřipadalo v úvahu a archivní materiály dostupné online neumožňovaly vytvořit deepfake model s vysokým rozlišením vhodný pro filmové použití. Vytvořili jsme tak průkopnickou technologii řízenou umělou inteligencí, která nám umožnila stvořit filmovou postavu, aniž bychom se museli spoléhat na skutečný lidský model, popisují tvůrci. Vývoj umělého Putina trval zhruba 2 roky. Polské studio snímek charakterizovalo jako blízký a osobní příběh kremelského vůdce, který v kinematografii nemá obdoby. Z Putinova soukromí například nebude chybět jeho milostný poměr s gymnastkou Alinou Kabajevovou nebo detaily zpackané protiteroristické operace v Moskevském divadle na Dubrovce z roku 2002. Při ní zemřelo nejméně 130 rukojmích, když je příslušníci speciálních sil otrávili plynem. Putinovo prezidentství. Za Putinovy vlády se Rusko vymanilo z 15 let trvající hospodářské krize. Nepodařilo se sice vyřešit všechny problémy svazující ruskou ekonomiku v období vlády Borise Jelcina, ale hospodářství se zbavilo některých chronických nedostatků, které je trápily. Již v prvním roce působení v prezidentském křesle nastartoval Putin ruskou ekonomiku tak, že experti mluvili o hospodářském zázraku. Tento vzestup úzce souvisel s tehdy stoupajícími cenami energetických surovin, hlavně zemního plynu a ropy. První velký propad Putinovy popularity přišel v srpnu 2000, kdy byl kritizován za přístup k havárii jaderné ponorky K-141 Kursk. Ačkoliv norská vláda nabízela záchranu 118 člené posádky, Vladimír Putin na nabídku nereagoval a užíval si dovolenou v Soči. Do Moskvy přijel až 4 dny po havárii. Největším kritikem přístupu Vladimíra Putina k havárii se stal kanál ORT Borise Berezovského. Vladimír Putin to vnímal jako zradu, jelikož Berezovského považoval za přítele a od té doby začalo jejich nepřátelství. Boris Abramovič Berezovský se narodil 23. ledna 1946 a zemřel 2013 a Ascot Spojené království. Byl ruský matematik a podnikatel židovského původu. V 90. letech 20. století se stal miliardářem, jedním z nejbohatších Rusů. Berezovský, který měl rovněž vazby na představitele politických elit, byl v této době jednou z nejvlivnějších osob veřejného života v Rusku. Velké diskuze se vedly ohledně Putinova nástupce ve funkci ruského prezidenta od května 2008. Kandidáty byly například Sergej Ivanov nebo premiér Viktor Zubkov. Jeho nástupcem se nakonec stal vicepremiér Dmitrij Medveděv, dlouholetý Putinův spolupracovník již od dob Putinova působení v Petrohradě v Sankt Petersburgu. Medveděv požádal Putina, aby se po vypršení prezidentského mandátu stal ruským premiérem. Sám Putin vedl svou politickou stranu Jednotné Rusko do prosincových parlamentních voleb, které strana vyhrála s výrazným ziskem 63,5% hlasů. Časopis Time jej v roce 2007 vyhlásil osobností roku. V roce 2012 byl pak komentátorem časopisu Forbes označen za nejnesympatičtějšího člověka na světě. Putin opakovaně hodnotil velmi negativně represe Stalinova režimu, které si vyžádaly miliony obětí a například v roce 2009 prohlásil. K represím docházelo, to je fakt, a trpěli při nich miliony našich spoluobčanů. A takový způsob vládnutí, dosahování cílů je nepřípustný. To je nemožné a bez pochyby jsme se v této době setkali nejen s kultem osobnosti,

0: ale s masovými zločiny vůči vlastnímu národu. To je také fakt. A na to nesmíme zapomínat. Odlišné pohledy se projevily rovněž po vypuknutí občanské války v Sýrii. Představitelé USA tehdy označili použití chemických zbraní Asadovým režimem za důvod k vojenské intervenci. Putin následně v komentáři pro list New York Times argumentoval, že chemické zbraně nepoužila syrská armáda, ale opoziční síly na čele americkým a ruským diplomatům podařilo zprostředkovat dohodu, podle které byly syrské chemické zbraně zneškodněny. Poté, co 22. února 2014 byl po opozičních protestech na Ukrajině prezident Viktor Janukovič sesazen z funkce, podle některých názorů protiústavně, a uprchl do Ruska, odmítl Putin uznat legitimitu nově ustavené ukrajinské vlády. Putin pomocí mobilu osobně řídil prezidentův útěk ze své vlasti až do jeho překročení ukrajinsko-ruské hranice. V noci z 22. na 23. února pak ruským bezpečnostním složkám nařídil přípravu obsazení Krymu. V březnu 2014 obsadili neoznačení ruští vojáci a proruské milice území ukrajinské autonomní oblasti Krym mimo smluvní námořní základnu a jiná stanoviště ruských ozbrojených sil. Putin se později v hodinovém televizním pořadu této operaci přiznal, že celou operaci řídil osobně. Následně bylo na Krymu uspořádáno referendum, na základě jehož výsledků Krym vyhlásil samostatnost a požádal o začlenění do Ruské federace. Západní vlády reagovaly krom jiného zavedením ekonomických sankcí vůči Rusku 18. května 2014 a Putin prohlásil, že Krym byl vždy součástí Ruska a následně schválil připojení Krymu k Ruské federaci. Už jsem v několika svých knížkách uvedl, že na řešení krymské otázky se podílela v roce 1921 americká židovská organizace JOINT a zvláště její předseda Rožen. Představoval si, že za okamžitou mnohamilionovou dolarovou půjčku může dosáhnout toho, aby se vysídlilo místní obyvatelstvo a Krym se osídlil Židy z Ukrajiny a Běloruska. Bylo proto stanoveno několik termínů, ale nakonec v roce 1954 Nikita Sergejevič Chruščov předal se souhlasem všech nejvyšších orgánů Krym Ukrajině, ať se její vláda o tom dále dohaduje s Američany. Nakonec se rozhořela válka na východní Ukrajině. Od určité fáze tohoto konfliktu začalo Rusko podle některých svědectví aktivně vojensky, materiálně a také diplomaticky podporovat separatisty na východní Ukrajině v jejich snaze vytvořit tzv. Nové Rusko. V průzkumu veřejného mínění z ledna 2015, který zadal Taras Berezovec, ukrajinský politolog a stoupenec navrácení Krymu Ukrajině, zjistil, že většina oslovených obyvatel Krymu podporuje připojení Krymu k Rusku. V červnu 2015 Putin ostře odmítl úvahy, že se Rusko chystá napadnout bývalé sovětské pobaltské republiky nebo jiné státy. Také obvinil Spojené státy, že tyto obavy podporují. Putinovo odsouzení Lenina a Stalina. V lednu 2016 Putin během setkání se svými příznivci ve Stavropolu kritizoval Lenina za vraždu ruského cara a jeho rodiny a za represe proti pravoslavné církvi. Zároveň prohlásil, že když sloužil v KGB, tak věřil komunistickým ideálům o rovné a spravedlivé společnosti, které se podle něj podobají tomu, co hlásá Bible, ale že realita života v Sovětském svazu byla ideálům socialistických utopistů hodně vzdálená. Zároveň prohlásil, že komunistické a socialistické ideje o rovné a spravedlivé společnosti, které mu svým myšlenkovým obsahem připomínají Bibli, se mu líbí dodnes a stále si uchovává stranickou legitimaci. Putin v minulosti opakovaně odsoudil stalinské represe, ale zároveň chápe sovětské vítězství pod vedením Stalina ve druhé světové válce jako otázku přežití ruského národa. Na setkání ve Stavropolu řekl: myslím, že kdyby neexistovala koncentrace celostátních zdrojů, Sovětský svaz by se nemohl připravit na válku s nacistickým Německem. A byla by tu velká pravděpodobnost porážky s katastrofálními důsledky pro naši státnost, pro ruský národ a další národy Sovětského svazu. tady k tomu jenom chci říct, jako je potřeba správně číst nebo načítat si ta sdělení. To je to samé, jako že Vladimír Putin se omluvil za 68. rok. Jo. To je potřeba navnímávat jak. Takže Vladimír Putin říká, že ta represe, která proběhla, třeba to postřílení důstojníků z doby cara, kteří přísahali pochopitelně věrnost carovi a těžko by nekolaborovali, byť skrytě, nesabotovali by, dejme tomu, věci jaksi přípravy armády a vůbec operování armády vůči Wehrmachtu, tak on to odsuzuje, že to bylo tvrdé, že to ale zároveň také říká, že to v té dané situaci asi bylo nevyhnutelné. Jenomže ono se chápe jenom to první. Jako. On říká, z hlediska lidského to odsuzuju, ale z hlediska nutností přípravy země na odpor a porážku nacismu pravděpodobně nevyhnutné. To je ta... Myslím, že kdyby neexistovala koncentrace celostátních zdrojů, Sovětský svaz by se nemohl připravit na válku s nacistickým Německem. Bylo málo času, všechny překážky se musely odstranit. Forma odstranění, myslím si, že když si budeme povídat o tom, že mnoho těch krveprolití kdysi dávno souviselo s tím, že vždycky vyhnali ty nepodarky, vyhnali do divočiny, tam je roztrhala divá zvěř. A ve chvíli, kdy se někomu zželelo a začali těmto vyhnancům, kteří byli nenapravitelnými parazity, tak jim dali jídlo a zbraně, tak se jim umožnilo přežít. A oni se za to odvděčili. Většinou vypálením celé vesnice, pozabíjením, zohavením těch, na kterých předtím parazitovali. Takže kdo nechápe ruskou duši, tak si z toho bere jenom něco. Odsouzení 68. Vladimír Putin se omluvil. To ale neznamená, že zpochybnil oprávněnost. Takhle je to potřeba vnímat. On se omluvil za všechny příkoří, které to přineslo, ale zároveň neřekl, že to bylo něco, bez čeho by se ta situace tenkrát obešla. Čili ruská duše a ruské způsoby uvažování jsou nám někdy trošku vzdáleny. 6. prosince 2017 Vladimír Putin oznámil, že v prezidentských volbách v březnu 2018 bude opět kandidovat na hlavu státu, ale už jako nezávislý kandidát. Podle některých ruských komentátorů se údajně rozhodl pro tuto možnost, aby byl vnímán jako nadstranický kandidát. Volby samozřejmě vyhrál. Po demisi vlády a jejího předsedy Dmitrije Medveděva jmenoval Putin 16. ledna 2020 dosavadního vedoucího federální daňové služby Michaila Mišustina novým premiérem. Medveděv se stal místopředsedou Bezpečnostní rady státu, které předsedá sám Putin. V dubnu 2020 se mělo uskutečnit referendum o změnách ústavy. Avšak kvůli pandemii COVID-19 bylo odloženo na konec června a 1. července. Voliči ve všelidovém hlasování návrhy ústavních změn schválili 77% hlasů. Tyto změny mimo jiné Putinovi umožňují kandidovat i ve volbách v letech 2024 a 2030 a případně tak setrvat ve funkci až do roku 2036. ale zavedli také povinné zvyšování důchodů a pravidlo, že minimální mzda nemůže být nižší než životní minimum. Voliči schvalovali všechny změny najednou. V listopadu 2021 Putin odmítl jako alarmistická varování západních zpravodajských služeb, že Rusko plánuje invazi na Ukrajinu. Během setkání s běloruským prezidentem Lukašenkem 18. února 2022, několik dní před invazí na Ukrajinu, Putin tvrdil, že ruská vojska shromážděna u ukrajinských hranic se pouze účastní obraného vojenského cvičení a pro nikoho nepředstavují hrozbu. V projevu, ve kterém 24. února 2022 oznámil, že nařídil speciální vojenskou operaci na Ukrajině, Putin tvrdil, že cílem operace je ochrana ruskojazyčného obyvatelstva na východě Ukrajiny, které je údajně ohroženo genocidou ze strany nacistického režimu v Kyjevě, jenž je podle Putina pod kontrolou NATO. A dále obrana Ruska před kolektivním západem, který se údajně snaží využít Ukrajinu jako základnu k útoku na Rusko a k jeho zničení. V projevu Putin uvedl, že Rusko nemá v plánu okupovat ukrajinské území. Putinova slova o snaze ochránit ruskojazyčné obyvatele na Ukrajině byla v přímém rozporu se skutečností, že ruská armáda během invaze bombardovala a ničila převážně ruskojazyčná města na východě Ukrajiny jako Charkov nebo Mariupol, ve kterých většinu obyvatel tvořili etničtí Rusové nebo ruskojazyční. Není. Tak, teď už je to zase v pořádku, výborně. Tak. Dne 4. března 2022 podepsal zákon o, nevím, jestli jsem to dočetl správně, takže že ruská armáda bombardovala Charkov nebo Mariupol, ve kterých většinou obyvatel tvořili etničtí Rusové nebo ruskojazyční Ukrajinci. Tak. Dne 4. března 2022 podepsal zákon o trestní odpovědnosti za šíření nepravdivých informací o ruských ozbrojených silách, který postihuje šíření nepravdivých informací pokutou až 1,5 milionu rublů, nebo 3 roky vězení a jejich vytváření až 15 lety vězení. Co je nepravdivá informace, stanovuje ruská vláda. Moskevský zastupitel Alexej Gorinov byl odsouzen k 7 letům vězení, protože 15. března na jednání zastupitelstva kritizoval válku a vyzval k jejímu zastavení. Stal se prvním Rusem, který byl stíhán na základě březnového zákona proti šíření nepravdivých informací. Ruský opoziční politik Ilja Jašin byl potrestán 8,5 roky vězení, protože podle ruské prokuratury šířil nepravdivé informace o ruských ozbrojených silách na Ukrajině, když ve videu na YouTube hovořil o válečných zločinech ruské armády. Kvůli kritice války na Ukrajině bylo ke konci roku 2022 trestně stíháno na základě zákona o šíření nepravdivých informací několik tisíc Rusů, například rokový zpěvák Jurij Ševčuk, výtvarnice Alexandra Skočilenková, novinář Aleksandr Nevzorov, herec Artur Smoljaninov nebo novinář a politik Vladimír Karamurza. 16. března 2022 vystoupil Putin v televizi a varoval, že jeho autoritářská vláda může být ještě represivnější. Západ podle něj využívá 5. kolonu zrádných Rusů k vyvolání občanských nepokojů, jejich cílem je zničení Ruska. Řekl doslova, Rusové budou vždy schopni rozlišit skutečné vlastence od šmejdů a zrádců a jednoduše je vyplivnou jako komára, který jim omylem vletěl do úst. Jsem přesvědčen, že takováto přirozená a nutná sebeočista společnosti naší zemi jen posílí. Podle některých komentátorů Putin začal Rusko přetvářet z autoritářského režimu na totalitní stát. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a Vladimír Putin v roce 2022 plánovali, že prostřednictvím plynovodů Turkstream a Bluestream by se do Evropy mohl dodávat ruský zemní plyn, který by Turecko prodávalo společně s plynem z Azerbajdžánu nebo Iránu jako turecký plyn a z Turecka by se tak stal energetický uzel pro celou Evropu. Průzkum nezávislé agentury Levada v listopadu 2023 zjistil, že Putina by za prezidenta volilo 58% dotázaných Rusů. Podle jiného průzkumu veřejného mínění z června 2023 by Putina volilo 68% dotázaných Rusů. Putin si udržuje vysokou popularitu díky propagandě ve státem kontrolovaných médiích, která jsou pro asi 85% Rusů hlavním zdrojem informací. Propaganda a dezinformace mu pomohly vítězit v informační válce nejenom na území Ruska, ale i v mnoha zemích mimo Evropu a Spojených státech, například ve Vietnamu a v Indonésii a dokonce i v několika členských státech Evropské unie, například na Slovensku a v Bulharsku. Jako další důvody Putinovy popularity v průzkumech veřejného mínění v Rusku jsou uváděny rychlý růst ekonomiky a zvýšení životní úrovně během Putinovy dlouhé vlády v porovnání s ekonomickým úpadkem a chaosem za vlády Jelcina nebo strach některých obyvatel přiznat veřejně, co si skutečně myslí. Na summitu Rusko-Afrika ve dnech 27 a 28 červenec 2023 se Putin setkal s delegacemi z více než 40 afrických států. Přestože hlav státu přicestovalo do Ruska pouze 17, tedy méně než na rusko-africký summit v Soči v roce 2019. Na summitu v Petrohradu jednal o posílení vzájemných vztahů, ale také o důsledcích neprodloužení obilné dohody s Ukrajinou, s egyptským prezidentem Abdel Fattahem a Sím, etiopským premiérem Abiy Ahmedem nebo jihoafrickým prezidentem Cyrilem Ramaphosou, bože můj. Podle nezávislého online listu The Moscow Times se přibližně polovina afrických států přiklání k Rusku, nebo je velká šance, že je Kreml získá na svou stranu. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v srpnu 2023 prohlásil, že naše prezidentské volby nejsou skutečnou demokracií. Je to nákladná byrokracie. Pan Putin bude příští rok znovu zvolený s víc než 90% hlasů. Peskov dále tvrdil, že Putin neusiluje o zisk dalších území na Ukrajině, ale chce si udržet nebo získat ukrajinská území, která Rusko anektovalo 30. září 2022 a která po zmanipulovaných místních referendech se sama přihlásila k Rusku. Dokud se to nepovede, bude podle Peskova válka na Ukrajině pokračovat. Počátkem prosince 2023 Putin oznámil v neformálním rozhovoru po ceremonii u příležitosti Dne hrdinů vlasti, že se v prezidentských volbách v březnu 2024 bude opět ucházet o prezidentský úřad, neboť čtvrtý mandát mu vyprší v květnu 2024. Reagoval tak na výzvu Artyoma Žogy, předsedy parlamentu tzv. Doněcké lidové republiky, kterou Rusko zřídilo v Doněcké oblasti napadené Ukrajiny. Putin uvedl, nebudu skrývat, že v různé chvíle jsem o tom uvažoval různě, ale v téhle době je třeba se rozhodnout, budu kandidovat na funkci prezidenta Ruské federace. Jak to dopadlo? Zvítězil se ziskem více než 88% hlasů a 31. března podepsal výnos o jarních odvodech do armády, během nichž bylo k vojenské službě povoláno 150 tisíc Rusů. No, hodně zjednodušeně to tady píše pan Sirůček. Je přece jenom vidět, že je někam nasměrovaný. Ale tak neberme mu to. Trošku vypichuji některé věci do negativ. Víte co? Názor je názor. Takže proč si to kazit? No, asi tak.
1: Milá Naďo Muroňová, tahle píseň je pro vás.

No to bylo Martin Chodůr v takové jedné improvizované skladbičce. Tak ten nápěv známe, ale toto byl text od paní Muroňové, který mu poslala, tak on ho zahrál takto. Zahraniční politika. Krátkou dobu po nástupu Terezy Májové do funkce premiérky a po referendu o Brexitu se rýsovalo zlepšení do té doby špatného vztahu mezi Spojeným královstvím a Ruskem. Májová požádala o telefonický rozhovor s Putinem, který se uskutečnil dne 10. srpna 2016 a chtěla se s ním setkat na summitu G20 začátkem září 2016 v Číně. Koncem června 2015 se uskutečnil telefonický rozhovor prezidentů Putina a Baracka Obamy, který byl jejich prvním od února 2015. Při tomto hovoru vyzval Obama ruského prezidenta, aby stáhl vojáky a válečnou výzbroj z východní Ukrajiny. O Putinově odpovědi nebylo nic sděleno. Oba prezidenti se dohodli na tom, že se v blízké budoucnosti sejdou zástupci ruského ministra zahraničí Grigory Karasin a americká pověřenkyně pro evropské záležitosti Victoria Nuland, aby vyjednávali o řešení ukrajinského konfliktu. Hovořili spolu i o dalších otázkách, jako je válka proti Islámskému státu. Po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016 se rýsovala nová kapitola v rusko-amerických vztazích. 14. listopadu 2016 se uskutečnil první telefonický rozhovor mezi prezidentem Putinem a zvoleným prezidentem USA Trumpem. Oba politikové si navzájem slíbili, že budou konstruktivně spolupracovat. Putin nabídl Trumpovi partnerský dialog za předpokladu vzájemného respektu a nevměšování se do záležitostí druhé strany. Oba se shodli na tom, že dosavadní vztahy obou zemí nejsou uspokojivé. Podle prohlášení Kremlu se musí obě strany vrátit k pragmatické spolupráci k oboustrannému užitku, která zohlední zájmy obou států a bezpečnost a stabilitu ve světě. Zvláště musí být propojeno úsilí obou států v boji proti mezinárodnímu terorismu a extremismu. Trumpův tým se vyjádřil, že zvolený prezident si přeje silné a trvalé vztahy s Ruskem. V dubnu 2019 Putin prohlásil, že Rusko má s Donaldem Trumpem mnoho neshod. Jeho vláda zavedla vůči Rusku řadu sankcí, se kterými nesouhlasíme a nikdy je nepřijmeme, protože je považujeme za kontraproduktivní. O snaze amerických demokratů sesadit prezidenta Trumpa z funkce uvedl. Co dělají skupiny, které útočí na legitimně zvoleného prezidenta, nesouhlasí s volbou amerického lidu. Je to krize politického systému, jakou jsme v historii USA nikdy neviděli. 7. prosince 2021 se uskutečnil zhruba 2 hodiny trvající videohovor Putina se současným prezidentem USA Joe Bidenem. Na pořadu byly otázky vzájemných vztahů a také situace ohledně Ukrajiny. Tak, katastrofa nedozírných rozměrů. Jean-Joseph Merschmeyer, je americký politolog, filozof a teoretik realistické teorie mezinárodních vztahů. Je profesorem na Chicagské univerzitě. Jeho nejznámější prací je odborná publikace o izraelském lobby v zahraniční politice Spojených států. Israel Lobby and US Foreign Policy. Byl členem americké rady pro mezinárodní vztahy. John Merschmeyer je známý svojí neorealistickou teorií interakce velmocí, která popisuje mezinárodní anarchii, v níž se každá velmoc přirozeně snaží o dosažení své hegemonie. Americký profesor vyslovil svůj předpoklad, že pokud bude Západ pokračovat ve snaze integrovat Ukrajinu, tak Rusko Ukrajinu raději zničí, než aby toto dovolilo. Pronesl to v italském centru pro pokročilá studia Roberta Schumana.
Meršmír hodnotil válku, kterou předpověděl a nazval ji katastrofou s nedozírnými následky. Válku na Ukrajině nazval katastrofou v mnoha ohledech, která se v dohledné budoucnosti bude zhoršovat. Poznamenal, že pokud je válka vyhrána, tak se jejím příčinám tolik pozornosti nevěnuje. Ale pokud je výsledkem katastrofa, je začátek konfliktu velmi probíraným tématem, protože lidé chtějí vědět, jak k jejímu vzniku došlo. Doplnil, že tento fenomén pozoroval dvakrát. Poprvé po válce ve Vietnamu a podruhé po válce v Iráku. V obou případech chtěli Američané vědět, jak se mohla jejich země tak hrubě přepočítat. Řekl, vzhledem k tomu, že Spojené státy a jejich spojenci v NATO sehráli důležitou roli v událostech, které vedly k válce na Ukrajině a nyní mají svou roli i v tom, jak tato válka probíhá, tak je vhodné zvážit odpovědnost Západu za tuto katastrofu, dodal. Zodpovědnost. Hlavní teze profesora Meršmíra se nezměnily. Stále tvrdí, že USA jsou největším viníkem ukrajinské krize. Nepopírá, že Vladimír Putin válku začal a je zodpovědný za to, jak se ruské síly na bojišti chovají. Nepopírám ani, že spojenci USA také nesou svůj díl zodpovědnosti, ale povětšinou, co se týče Ukrajiny, následují Washington. Doplnil, znovu zopakoval svou myšlenku, že plány USA pro Ukrajinu, konkrétně snaha přivést Ukrajinu do NATO, byly považovány Putinem a jeho kolegy za existenční hrozbu pro Rusko, což dali dotyční několikrát najevo. Bidenova vláda nechtěla tuto hrozbu eliminovat přes diplomacii a znovu se zavázala dostat Ukrajinu do NATO v roce 2021. Podotkl s tím, že pak následovala ruská invaze. A Bidenova vláda necouvla, naopak, ještě zdvojnásobila úsilí. Takže USA a spojenci jsou rozhodnuti na území Ukrajiny přivodit Rusku drtivou porážku a sankcemi omezit ruskou moc. Spojené státy vážně neuvažují o diplomatickém řešení konfliktu, takže válka s největší pravděpodobností bude pokračovat měsíce, pokud ne roky. Odhadl a dodal, že to bude znamenat další škody pro Ukrajinu. Tudíž USA podle něho vedou Ukrajinu na cestí. Věnoval se vyvracení řady mainstreamových argumentů, které zaznívají z médií a z úst západních politiků, včetně českých. Například, že Putin chce vymazat Ukrajinu z map a nehodlá se po jejím dobytí zastavit a chce znovu ustanovit nějakou obdobu Sovětského svazu. Proto to nejsou žádné důkazy, pravil profesor. Prohlásil, že Putinovi komentáře o tom, že Ukrajina je umělý stát nebo že Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ, nemají nic společného s tím, proč válka vypukla. Pokud někdo tvrdí, že Putin chce dobít celou Ukrajinu, musí podat důkazy, že to ruský prezident považoval za správné a také za proveditelné a do třetice, že k tomuto cíli hodlal směřovat. Nejsou žádné veřejně dostupné důkazy, že Putin uvažoval o konci Ukrajiny jako samostatného státu a začlenění do Velkého Ruska, když 24. února vyslal vojáky, řekl Meršmír. Naopak v článku z července 2021 říká Putin Ukrajincům, chcete svůj vlastní stát, klidně ho mějte. V něm také Putin uvedl, že Ukrajině by se Rusko mělo chovat s respektem a o budoucnosti Ukrajiny říká, že záleží na tom, co rozhodnou její občané. To nevypadá jako důkaz toho, že se někdo chystá Ukrajinu zabrat a učinit z ní součást Ruska, konstatoval. V tomto článku a v projevu z 21. února tohoto roku Putin také uznal novou geopolitickou realitu rozpadu Sovětského svazu. A tento bod zopakoval i 24. února, kdy ruská vojska napadla Ukrajinu. Kromě toho tehdy Putin ohlásil, že nehodlá okupovat ukrajinské území a že respektuje suverenitu Ukrajiny. Ale jen do určité míry. Rusko se nemůže cítit v bezpečí, rozvíjet se a existovat, pokud bude čelit neustálé hrozbě
z území současné Ukrajiny, řekl tehdy Putin. Jinými slovy, dle profesora, neměl ruský prezident zájem anektovat Ukrajinu, ale chtěl zajistit, že z ní nebude odrazový můstek pro západní agresi směrem k Rusku. Řada lidí argumentuje, že Putin lhal a snažil se svět zmást. To ovšem Meršmír vyvrací. Jednak studiem mezinárodních vztahů došel k závěru, že představitelé zemí si mezi sebou příliš nelžou, naopak lžou svým občanům. Putin sám pak není znám tím, že by ostatním státním představitelům lhal. Své úvahy ohledně Ukrajiny prezentuje konzistentně již 2 roky a dává najevo, že jeho hlavní obava jsou vztahy Ukrajiny se Západem, hlavně s NATO. Nikdy ani nenaznačil, že by chtěl Ukrajinu připojit k Rusku, připomenul profesor. Pokud by se skutečně jednalo o přetvářku a podvod, bylo by to dle Meršmíra něco naprosto bezprecedentního ve známé historii. Že Putin nehodlal dobít celou Ukrajinu, pak dokazuje i to, jakou zvolil strategii. Pro dobití Ukrajiny by dle Meršmíra byl potřeba Blitzkrieg s nasazením obrněnců podporovaných letectvem. Ale Rusko mělo pro invazi vyčleněno jen 190 tisíc mužů, což je na porážku a okupaci Ukrajiny málo. Dle profesora měli Rusové méně ambiciozní cíl, tedy dobít nebo ohrozit Kyjev a zároveň dobít území na východě a jihu Ukrajiny. Meršmír míní, že si Putin i další ruští lídři uvědomují, že okupace jakéhokoliv území ve věku nacionalismu vede k nekonečným problémům, jak se přesvědčili v Afghánistánu, ale také ve východním Německu v roce 1953, v Maďarsku v roce 1956 a i v Československu v roce 1968. Potíže Sovětům působily i Rumunsko, Jugoslávie, Albánie a Polsko. Podle článku z minulého roku je zřejmé, že Putin ví, že ukrajinský nacionalismus je síla, se kterou je nutno počítat, a že ruské síly nebudou vítány s otevřenou náručí. Kromě toho profesor připomenul, že Putin vládl 14 let, než došlo k první ukrajinské krizi. Nikdo netvrdil, že měl imperialistické ambice během jeho prvních 14 let ve vládě. Zdůraznil a namítl, že Putin byl zvaným hostem na summit NATO v Bukurešti, kde se členové rozhodli, že by Ukrajina a Gruzie měly být členy NATO. Putinův odpor k tomuto prohlášení neměl skoro žádný efekt na Washington, protože Rusko bylo zhodnoceno jako moc slabé na to, aby dalšímu rozšiřování zabránilo, stejně jako bylo moc slabé, aby zabránilo rozšíření v letech 1990 a 2004, uvedl Meršmír. Zopakoval další svou tezi, že před rokem 2014 nebylo rozšiřování NATO bráno jako obrana a zadržování Ruska, ale jako rozšiřování liberálního mezinárodního pořádku ve východní Evropě. Konec konců i bývalý velvyslanec v Rusku Michel McFaul poznamenal, že anexe Krymu nebyla plánována před vypuknutím první ukrajinské krize. Až po ní se objevil názor, že Rusko je nebezpečné a musí být zadržováno. Ale tento názor dle Meršmíra slouží jen jednomu účelu, aby Západ mohl obvinit Putina z Gruzie a Gruzii, mohl obvinit Putina z vyvolání ukrajinské krize a teď, když propukla skutečná válka, tak aby mohl nést vinu sám. Připomenul znovu bukureštský summit, kde bylo rozhodnuto, že se Ukrajina a Gruzie stanou členy NATO. Ruští představitelé reagovali okamžitě rozhořčením a dali jasně najevo, že toto rozhodnutí bylo existenční hrozbou pro Rusko a že naprosto nehodlali dovolit ani jedné z těchto zemí se k NATO přidat. Dle jednoho respektovaného ruského novináře to Putina rozlitilo a varoval, že jestli se Ukrajina přidá k NATO, bude to bez Krymu a bez východních území. Prostě se rozpadne. To jsou Putinova slova v roce 2008. Zhrnul. Současný ředitel CIA William Burns byl tehdy vyslancem v Moskvě a napsal ministryni zahraničí Gondoleze Rice,
Condoleezze Riceové. Snaha vzít Ukrajinu do NATO dle něho byla ten nejčervenější hadr pro ruské elity, jaký mohl být. Nejen pro Putina. Za dva a půl rozhovoru s klíčovými hráči v Rusku, od goril v Kremlu po nejchytřejší liberální kritiky Putina, jsem zatím nenašel nikoho, kdo by Ukrajinu v NATO viděl jinak, než jako přímé ohrožení ruských zájmů. Citoval Barnes, podle kterého byla tato snaha brána jako hozená rukavice, a předpověděl, že Rusko odpoví. Rusko-ukrajinské budou na bodu mrazu a Rusko začne zasahovat do Krymu a východních území Ukrajiny. Barnes nebyl sám, na samotném summitu se proti tomuto plánu postavila jak Angela Merkelová, tak Nicolas Sarkozy, právě protože očekávali rozhořenou reakci Ruska. Merkelová se v nedávném rozhovoru vyjádřila, že si byla jistá, že to Putin nedovolí a že to bude brát jako vyhlášení války. Ovšem Bushova vláda nebrala na ruské meze ohled, dodal profesor, a zatlačila na francouzské a německé představitele, aby se přidali k jednomyslnému prohlášení, že se Ukrajina a Gruzie nakonec stanou členy aliance. A i přesto, že tyto plány vedly k rusko-gruzínskému konfliktu, pokračovalo se v nich, až došlo k první ukrajinské krizi, kdy USA podporované povstání donutilo pro ruského prezidenta Janukoviče opustit zem. Načež Rusko zabralo Krym a podpořilo separatistické síly na východě Ukrajiny. Tvrdí se, že v letech 2014 až 2022 se USA a západní spojenci příliš nesnažili integrovat Ukrajinu do NATO, tudíž Putin neměl důvod konflikt eskalovat. Toto tvrzení není pravdivé, odpověděl krátce Meršmír a dodal, že po roce 2014 naopak snaha vzrostla a Ukrajina byla de facto členem NATO. Aliance začala cvičit ukrajinské síly v roce 2014, ve výsledku vycvičila 10 000 vojáků každý rok, 10 000 vojáků každý rok po 8 let v řadě. V roce 2017 se Trumpova vláda rozhodla poskytnout Kyjevu obranné zbraně. Další členové NATO se brzy přidali a dodali ještě více zbraní na Ukrajinu. Co víc, ukrajinské síly se podílely na vojenských cvičeních s NATO. V červenci 2021 Kyjev a Washington společně hostili operaci Sea Breeze, námořní cvičení v Černém moři, které zahrnovalo loďstva 31 zemí a bylo namířeno přímo na Rusko. O dva měsíce později ukrajinská armáda vedla cvičení Rapid Trident 2021, což bylo dle oficiálního tiskového prohlášení americké armády posílení interoperability mezi americkými, evropskými a africkými zeměmi. Připomínám, moje pointa je, že jsme se snažili z Ukrajiny udělat de facto člena NATO. Vyjmenoval profesor, co všechno mohl Putin považovat za snahu Ukrajinu včlenit do NATO. Připomenul, že konec konců i to, jak se Ukrajincům dařilo proti Rusům, je důkazem západního výcviku a zásobování. Ale nejde jen o vojenství. V roce 2021 prezident Zelenský, který předtím snahu vstoupit do NATO neprojevoval a byl zvolen s programem dohody s Ruskem, změnil názor. Nejenže začal vítat rozšíření NATO, ale začal prosazovat tvrdý přístup vůči Rusku. Jako příklad dal Meršmír třeba zrušení vysílání pro ruských kanálů, zatčení Viktora Medvedčuka a jeho obvinění z velezrady. Prezident Biden se ujmul moci v lednu 2021 a je dlouholetým příznivcem integrace Ukrajiny do NATO. Nemluvě o velmi nepřátelském přístupu k Rusku. Ukrajinu měl na starost už za Obamy. Na svém každoročním summitu v Bruselu pak NATO vydalo toto komuniké. Znovu připomínáme, že rozhodnutí přijaté na summitu v Bukurešti v roce 2008, že Ukrajina se stane členem aliance. Znovu potvrzujeme všechny body tohoto rozhodnutí, stejně tak jako další rozhodnutí, že každý partner bude posuzován samostatně. Stojíme za tím, že Ukrajina má právo si rozhodovat o své budoucnosti a o svém zahraničně politickém směřování,
bez vnějšího vměšování. V září 2021 pak Zelenský navštívil Bidena a Biden prohlásil, že Spojené státy plně podporují ukrajinské euroatlantické ambice. V listopadu jejich ministři zahraničí podepsali smlouvu o strategickém partnerství, která mimo jiné podtrhovala nutnost reforem na Ukrajině, jež by jí umožnili plnou integraci do Evropy a euroatlantických institucí. Tato smlouva výslovně odkazovala na deklaraci z roku 2008, jinými slovy, není v podstatě pochyb, že od začátku roku 2021 se Ukrajina začala mílovými kroky posouvat směrem členství v NATO, shrnul John Mersmír. Následně vyvracel další linii uvažování, totiž, že Rusko by se nemělo zajímat o to, kdo vstupuje do NATO, protože NATO je obranná aliance. Ale takhle Putin a další ruští představitelé o NATO neuvažují. A záleží na tom, co si myslí oni, ne na tom, co si myslíte vy nebo já. Dodal s tím, že dotyční v rozšiřování NATO vidí existenční hrozbu a snažili se Zelenského i Bidena odradit. Do bodu varu se Rusové dle něho dostali 17. prosince 2021 a zaslali rozdílné dopisy Bidenovi a NATO, ve kterých požadovali záruky, že se Ukrajina členem NATO nestane, že žádné dalekonosné zbraně nebudou umístěny na hranicích s Ruskem a že vojáci a zbraně přestupné do východní Evropy, přesunuté do východní Evropy od roku 1997, budou přesunuty zpátky. Připomenul Putinova slova, že co se děje na Ukrajině, se děje na prahu Ruska. Musí vědět, že už nemáme kam ustoupit. Opravdu si myslí, že ty hrozby nevnímáme, nebo si myslí, že budeme jen tak ignorovat vznikající hrozby pro Rusko? Řekl tehdy ruský prezident, že je kategoricky proti Ukrajině v NATO. Putin zopakoval i 22. února, dva dny před invazí. Spojené státy a jejich spojenci pokračují v pumpování moderních zbraní ukrajinskému režimu, uvedl a dodal, že by to znamenalo, že na hranicích bude po zuby ozbrojené antirusko, což považuje za nepřijatelné. Co se naopak nikde v Putinových vyjádřeních neobjevilo, byl záměr Ukrajinu dobít a učinit z ní součást Ruska, nebo dokonce zaútočit na další státy ve východní Evropě. Na ruské obavy z rozšiřování NATO však americký minister zahraničí odpověděl, že se na plánech nic nemění a ani měnit nebude, následovala válka. Ke konci přednášky se profesor Mersmír věnoval následkům a také možným řešením. Konstatoval, že ruské síly obsadily 20% území Ukrajiny a těžce poškodili řadu měst i vesnic. Miliony civilistů utekly, protože zraněných a mrtvých jdou do tisíců, ukrajinská ekonomika je v troskách. Škody jdou do miliard, opravy pak spolknou možná i bilion dolarů. Kyjev teď už vyžaduje 5 miliard dolarů každý měsíc, aby vláda vůbec mohla fungovat. Navíc se nezdá, že by Ukrajina byla schopná získat zpět své pobřežní území, a to je za pouhé 4 měsíce bojů. Představa, jak bude Ukrajina vypadat, pokud se tato válka protáhne roky, je strašidelná, dodal. Ovšem konec války podle něho bude zadlouho, protože obě strany, Rusko i USA, chtějí vyhrát. Rusko chce, aby Ukrajina byla neutrální, což by znamenalo ukončit spolupráci se Západem, zejména se Spojenými státy. Jenže to je nepřijatelné pro Bidenovu vládu a velkou část diplomatů v USA, protože by to znamenalo vítězství pro Rusko. Mersmír doplnil, že i ukrajinští představitelé mají své zájmy, takže doufá, že budou tlačit na neutralitu. Tuto možnost na začátku války Zelenský připustil. Jen je malá šance, že Kyjev bude tlačit na neutralitu, protože ultranacionalisté na Ukrajině, držitelé nezanedbatelné politické moci, nemají žádný důvod ustoupit jakýmkoliv ruským požadavkům, zvláště těm, které by diktovaly vztahy s okolními státy. Zhodnotil,
Kromě Spojených států se na stranu těchto ultranacionalistů dle Meršmíra postaví i Polsko a státy z Pobaltí. Chce se pojít, kolik je hodin? 50, dobrý. Tak nevím, jestli to dočtu. To je dlouhá, jo, to dám. Bidenova vláda chce nejen porazit Rusy na Ukrajině, ale chce použít rozsáhlé sankce k vážnému poškození ruské ekonomiky. Ministr obrany pak deklaroval, že cílem je oslabit Rusko tak, aby nemohlo na Ukrajinu zaútočit znovu. Meršmír tuto snahu popsal jako de facto pokus vykopnout Rusko z klubu velkých mocností. Biden také tuto válku nazval genocidou a obvinil Putina, že je válečný zločinec, který by se měl ze svých činů zodpovídat u soudu. Taková retorika k dohodě o konci války příliš nepřispívá, odtušil profesor. Americký přístup pak jen posiluje Rusko v myšlence, že čelí existenční hrozbě a že musí vyhrát. Naopak Bidenova vláda nainvestovala do války tolik, že ruské vítězství by bylo pro Washington devastující. Proto hrozí eskalace konfliktu. Meršmír připustil možnost, že pokud by Rusko na Ukrajině prohrávalo, Putin se může uchylit k jaderným zbraním, před čímž varovali i jiní. Naopak ti, kdo si myslí, že by k tomu dojít nemohlo, by si měli vzpomenout, že podobný plán mělo na to během studené války, tedy bombardovat nukleárními zbraněmi západní Německo, pokud by ho vojska Varšavské smlouvy dobila. Pokud by byly použity jaderné zbraně, je těžké říci, jak by Bidenova vláda reagovala, usuzuje profesor. Nicméně by byla pod tlakem, aby reagovala. A tak by se zvedlo riziko jaderné války mezi mocnostmi. Zhrnul, že platí paradox, že čím blíže bude Západ svým cílům na Ukrajině, tím pravděpodobnější bude, že válka přeroste v jadernou. A pokud by USA a spojenci prohrávali, pokud by ukrajinská armáda byla na ústupu a kyjevská vláda vyjednávala o míru, aby si uchránila co nejvíce území, pak by vzrostl tlak na to, aby se USA a spojenci zapojili do boje. Není to pravděpodobné, ale je to rozhodně možné, že by se američtí nebo polští vojáci bojů zúčastnili, mínil profesor. Tedy na to by bylo ve skutečné válce s Ruskem, což by opět mohlo vést k použití jaderných zbraní ze strany Ruska. Jen letmo zmínil profesor další problémy vzniklé z tohoto konfliktu, například hladomor. Pokud jde o vztahy Ruska a Západu, budou se prý hojit roky, možná i desetiletí. A v mezičase toto nepřátelství bude vyvolávat nestabilitu po celém světě. Hlavně v Evropě, naopak vztahy na Západě se zlepšily a NATO a EU jsou v nejlepší kondici, v jaké kdy byly, uvedl. To platí teď, ale pod povrchem jsou hluboké rozdíly, které se s postupem času projeví. Varoval s tím, že očekává zhoršení vztahu mezi státy východní Evropy. Usoudil také, že konflikt napáchá velké škody na světové ekonomice, což nepochybně bude mít politické následky a podkope to liberální demokracii a naopak posílí její odpůrce na levici i pravici. Jak jsem již řekl na začátku, konflikt na Ukrajině je katastrofa kolosálních rozměrů a lidé po celém světě budou hledat jeho příčiny. Ti, kteří věří ve fakta a logiku, velmi rychle zjistí, že Spojené státy a jejich spojenci jsou nejvíce zodpovědní za tento karambol. Rozhodnutí z dubna 2008 vzít Ukrajinu a Gruzii do NATO zákonitě vedlo ke konfliktu s Ruskem. Bushova vláda byla hlavním architektem tohoto osudového rozhodnutí, ale Obamova, Trumpova a Bidenova vláda pak přidávali plyn, kdykoliv mohli, a spojenci Ameriky ji posluši následovali. I když ruští představitelé dali jasně najevo, že Ukrajina v NATO je překročením všech čar v písku, USA odmítli brát ohled na ruské nejhlubší obavy a bezpečnost a místo toho neunavně pracovali na tom, aby z Ukrajiny učinili západní výspu na ruských hranicích, zhrnul John Meršmír. Tragédií je, že pokud by Západ netrval na rozšiřování NATO, je nepravděpodobné, že by na dnešní Ukrajině byla válka a Krym by stále byl součástí Ukrajiny. Washington hrál hlavní roli v přivedení Ukrajiny ke zničení.
Historie bude soudit USA a jejich spojence velice tvrdě. Zakončil svou přednášku profesor. Ale abychom se nebavili jen o politice, šéf ruského ministerstva pro mimořádné situace Sergej Šojgu předal jako dar prezidentovi labradorku Conny Polgrave. Její matka se jmenuje Henrietta Bosch. Ještě slavnější je otec dobromyslné labradorky Alcor Ross Bradford, uznávaný lovec kachen, který má nejen národní uznání. Polské filmové studio AIO ohlásilo na září světovou premiéru nového životopisného filmu o ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi. Šéfa Kremlu bude hrát muž vytvořený umělou inteligencí. Snímek chce na základě získaných svědectví divákovi přiblížit, jaký ruský vládce doopravdy je a co se mu děje v hlavě. Ale to už mnozí, kteří čtou mou knihu, uviděli. Tak úplně nevím. No, abychom se nebavili o politice. Jak to máme s časem? Naprosto ideální. Více než 100 let vztahu s Čínou. Tak to bude zajímavé. Beru

zase Brno, koukám, to bude Brno, to bude teda. No, nevadí, tak já pochopitelně dám písničku a budu doufat, že tedy opravdu se někdo tady přihlásí a že se ozve. Přátelé, to je všechno. Já si myslím, že v nejlepším je dobré vždycky přestat. Já se na vás budu těšit opět zítra u pořadu s Išou a posléze s Míšou. Ze studia Midgard tady na Svobodném vysílači se loučí jak jinak než Petr Václav.

0: svým andělům,
1: abych věřil, že je Bůh,
0: abych věřil, že je Bůh,
1: abych slyšel slova písma,
0: abych slyšel slova písma,
1: tak jak jsou. Musím denně hledat sobě,
0: musím denně hledat sobě
1: živou vodu v kraji such,
0: kraji such.
1: Musím denně hledat v sobě
0: víru svou,
1: že jsou myšlenky mé pokorné
0: a odpuštění v nich
1: a mají schopnost klopit,
0: mají schopnost klopit
1: vírou nastavený nůž a denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak v nich, prostě věřit si,
0: že tak se chovám.
1: Je tolik spravedlivých na světě,
0: je tolik spravedlivých na světě
1: a tolik hodných lidí,
0: a tolik hodných lidí je,
1: ale kdo ukáže, že tu vůbec
0: je, že tu vůbec jsou.
1: Je tolik krásy na světě,
0: je tolik krásy, že až do očí
1: lehce stoupnou slzy z
0: nich,
1: ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
0: myšlenek,
1: že by stačilo z nich žít. Pyzanská naučnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka a rozčaruje klid. Aby na rovinách vodám dalo mír.

0: stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skotské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá. A i Bůh, a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
1: Abych věřil tichým andělům.

0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Kdo může mít rád armádu? Jedině armáda. Tak zní nekompromisní verše z textu amerického básníka Gregoryho Corsa. Tento býtník se už před více než 60 lety vymezoval vůči válce, vojenství a všemu násilí, které stělesňovaly uniformy. Ostatně nezapomínejme, že k tomu měl jasnou příležitost – válku ve Vietnamu. My jsme si, přinejmenším mužská část naší generace, překládali význam Corsovy básně po svém, jako protest proti násilí a hlouposti v našem prostředí. Zkušenosti mnohých absolventů povinné vojenské služby tomu odpovídaly. A tak cílem bylo získat modrou knížku. Dnes je lecos jinak. Kolem nás v mnoha koutech světa vyklíčily vojenské konflikty, stále více se mluví o povinnosti posilovat obranu země a zvyšovat výdaje na zbrojení. Je to ale opravdu tak, jak nám předkládají média a mnozí politici, že se bez podstatně vyšších nákladů na armádu staneme kořistí pro geopolitické dravce? To bude jedna z podstatných otázek, nad kterou se budeme zamýšlet s mým dnešním hostem. Je jím Jaroslav Štefec, vysokoškolský pedagog, vojenský analytik a odborník na témata související s obranou státu. Jaroslave, jsem moc ráda, že jste tady. Vítejte.
1: Děkuji za pozvání a zdravím posluchače. A
0: já
1: i vás.
0: Děkuji. A já ještě doplním, že jste pracoval jako poradce ministra obrany, hned dvou, a také jste byl národním ředitelem pro vyzbrojování České republiky na ministerstvu obrany. Ještě bych připomenula, že v současné době jste generálním ředitelem společnosti Masada Security Solutions, která je oficiálním konzultantem zástupců izraelského zbrojního průmyslu a výcvikových středisek v Izraeli. Tak teď vás alespoň trochu známe a mě by zajímalo srovnání. Vy jste pracoval v armádě už před rokem 89 a zároveň máte velké zkušenosti z porevoluční armády a ministerstva obrany. Řekněte mi, s dnešním odstupem nahlíženo, kdy podle vás bylo bezpečněji? Tehdy nebo dnes?
1: No, ono bylo bezpečněji tehdy, bezesporu, protože tehdy nešlo jenom o armády, samozřejmě to byl také významný faktor, ale v první řadě tehdy existovala rovnováha, která byla oběma stranami té bipolarity určitým způsobem respektována, platily smlouvy, které byly postupně vlastně uzavírány po té druhé světové válce. A co je podstatné, fungovala, byla uznávána charta OSN a fungovala Rada bezpečnosti OSN.
0: To teď nefunguje? Nerespektuje se.
1: Ono, když to tak vezmete, tak se vlastně nerespektuje ani třeba smlouva o Severoatlantické alianci, smlouva o NATO. Protože ta hned v prvním bodě, jasně zavazuje, to je jediný závazný bod z té smlouvy. Není to článek číslo 5, jak nám tady neustále otloukají o hlavu, ale hned v tom prvním článku vlastně říká, že všichni signatáři jsou povinni řešit veškeré mezinárodní spory v souladu s chartou OSN mírovými prostředky. Takže my vlastně neplníme ani tu smlouvu a tak ve stylu, jak se kdysi říkalo, když budeš zlobit, tak tě vyloučí z komsomolu, tak by měly v současné době vlastně Spojené státy být vyloučeny ze Severoatlantické aliance. Je to paradox, ale je to tak, že to nedodržují.
0: Vadí to někomu, když se podíváme na to, co říká článek 1 i co říká článek 5? A my tady zdůrazňujeme, že bychom se třeba měli do některých konfliktů zapojit, přestože jednotlivé státy nebyly napadeny. Řekněme si, pořád se hovoří o tom, že bychom se měli zapojit aktivně do konfliktu na Ukrajině, ale v tu chvíli zase nerespektujeme ten článek 5, protože my jsme napadeni nebyli.
1: Ano.
0: A nebyl napadený žádný člen Severoatlantické aliance. Co s tím?
1: No, je potřeba zásadním způsobem změnit retoriku. A co je podstatné, je potřeba se vrátit k diplomacii, protože tak, jak jsem říkal, že neplatí dneska smlouvy, které tehdy platily, spousta smluv byla zrušena, bohužel, které se připravovaly celá léta. Dnes se vlastně ustoupilo i od těch úplně elementárních věcí, které deklarovaly vídeňské protokoly o diplomatických vztazích. A to je obrovský problém. A my se ku podivu vracíme, a je to divné, člověk, když si to uvědomí, běhá mu mráz po zádech, vracíme do doby, která předcházela Vestfálskému míru, který byl uzavřen už pěkně daleko dozadu a vlastně ukončoval 30-letou válku. My se bohužel vracíme do té doby, kdy bojovali vlastně všichni proti všem a bojovali až do absolutního vyčerpání lidí, zdrojů a všeho možného vlastně v Evropě, kdy ta Evropa potom už byla naprosto zdevastovaná. Kdy tady na území dnešních Čech zbyla snad jenom čtvrtina původního obyvatelstva. A my se dneska vracíme do této doby, bohužel.
0: Mnozí politikové, politologové i analytici zdůrazňují, že se Evropa vynachází jakoby před první světovou válkou. Souhlasil byste s tímto konstatováním?
1: Ne. Evropa se nachází před druhou světovou válkou. Ta situace, kterou v současné době vidíme, odpovídá situaci zhruba koncem 20. a počátkem 30. let minulého století, kdy se formovala vlastně základy nacistické vlády v Německu a kdy fašismus v Evropě začal zvedat hlavu. A my se nacházíme zhruba v téhle době, v tomto období, kdy vlastně tehdy se všichni snažili nějakým způsobem urvat, co šlo, kdy sice fungovala společnost národů tehdy, ale už v té době fungovala spíše jako takové to místo k vyjadřování nenávisti a ke vzájemným rozporům. Tehdy na to nádherně reagoval Karel Čapek to psal, ne, nikoliv Josef, když psal ty svoje proslulé, takové ty epigramy, kdy japonský zástupce ve společnosti národu si stěžuje, že čínský zástupce sedící vedle něho pokyvuje hlavou a opakuje dnes Japonsko, zítra Japonsko, pozítří Čína, popozítří Čína. A vlastně to byla situace, která byla velmi podobná tomu, co se děje dneska. Daleko podobnější. I ekonomicky, i mezinárodně, i bezpečnostně. A no, uvidíme, jak se to vyvine.
0: Zdá se, jako by se konflikty přiostřovaly a hlavně jich přibývá. Řekněte mi, v čem je tedy tato doba, kterou teď žijeme, jiná, než byly třeba uplynulé dekády? Nejsme už za Prahem konfliktu?
1: Za Prahem konfliktu? Ano, už jsme, protože my vlastně jsme v etapě, kdy de facto už reálně začala válka. Nemyslím tím teď lokálně někde, ale tím, že Evropská unie, respektive evropské země NATO, velmi intenzivně začaly podporovat Ukrajinu, kde v podstatě ta válka, která tam původně byla, ta speciální vojenská operace, se dostala do situace zástupné války Severoatlantické aliance s Ruskem na území Ukrajiny. A tady to může velmi rychle přerůst do skutečného konfliktu mezi evropskými zeměmi NATO a Ruskem. A tam totiž došlo k jedné zajímavé věci v souvislosti s Donaldem Trumpem. Můžu si o něm myslet cokoliv. Ale to je člověk, který je samozřejmě, má svoje specifické zvláštnosti, ale v první řadě je Američan a on řekl jednu zásadní věc. Nevyměním Detroit za Manchester. To znamená, on řekl, vaše problémy v Evropě jsou vaším problémem, ne mojím. A pokud si chcete nechat rozmlátit Evropu jadernými zbraněmi, váš problém. Já si to nenechám.
0: Vzkázal to Evropě, anebo to vzkázal Británii? Protože když se člověk věnuje moderním dějinám, tak zjistí, že Britové byli za prakticky všemi konflikty a řekněme historickými milníky, na které třeba nejsme příliš pyšní. A přestože se historie tvářila, že tím mozkem je Amerika, tak se trošku možná ukázalo, že Amerika byl jenom ty svaly.
1: Nevyjádřil bych to lépe, přesně tohle bych použil, tohle vyjádření situace. Ono už konec konců to, že řekl, že nevymění Manchester za Detroit, tak to byl vzkaz Spojeným státům.
0: To byl vzkaz Británii.
1: Pardon, Spojených států Británii, takhle. A tady je taková, podle mého názoru, já jsem to kdysi, ono to je tak 2 roky dozadu, jsem to napsal, že se domnívám, že probíhá vlastně třetí válka za nezávislost. Spousta lidí mě tvrdí, že byla jedna, oni byli dvě. A teď tohle je třetí válka za nezávislost Spojených států, kdy Donald Trump se snaží konečně přestřihnout tu pupeční šňůru mezi Británií a Spojenými státy, která vždycky v určitém momentě historie ty Spojené státy navezla do něčeho, kde konec konců by ani nechtěli. Takže ono, když si vezmete Británie, do jisté míry ovlivnila i v podstatě tu občanskou válku ve Spojených státech. Čili ten sever proti jihu, jak se říká, protože oni podporovali jih, tam podporovali Britové, Britové vydělávali na otrokářství, takže ten jejich podnět k této válce tam je naprosto nesmazatelný. A je zase zajímavé na druhou stranu, že ten sever, jak tu válku za nezávislost, tak sever v boji proti jihu podpořilo Rusko velmi významně. Zase na druhou stranu dodávkami zbraní, zásoby, logisticky je podporovali i potravinami a podobně. Takže to jsou takové velmi zajímavé historické souvislosti. A je dobré znát, když se tím chcete zabývat a ty věci si utřídit a vidět je v souvislostech, bez těchto znalostí to nejde.
0: Z historie víme, že prakticky každá kolizní éra má v pozadí nějaké poměrně jasné zájmy mocenské anebo finanční. Komu dnes může sloužit to vyvolávání neklidu na nejrůznějších místech světa, nejen Ukrajina, nejen Blízký východ, ale vlastně Jižní Amerika, Grónsko. Za minulého režimu se to vždy svedlo na vojensko-průmyslový komplex. Dnes mluvíme o bankovní chobotnici. Můžeme s jistotou říct qui bono?
1: Korporace, je to záležitost korporací, obřích korporací, které dneska ovládají jak ten zbrojní průmysl, tak to bankovnictví. A ať už je to bankovnictví čisté, finanční, nebo bankovnictví průmyslové, které funguje ve Spojených státech. Takže tyto zájmy zatím jsou, je to moc, je to boj o moc samozřejmě, je to boj o dominanci světové dominanci. A je to samozřejmě i snaha určitým způsobem diktovat svoje podmínky těm zemím, které disponují zdroji a nejsou v tom mém klubku přátel, které mi dodává například za ochranu naftu a plyn za pár šupů.
0: Vzhledem k množství konfliktů, které se rozhořely a byly vyprovokovány prakticky po celém světě, si musíme v tuhle chvíli říct, že platí úplně to lapidární rozděl a panuj. Vy jste řekl boj o světovou dominanci. Tak kdo s kým?
1: No, bezesporu dneska není monopolární systém, ale máme tady ten systém vícepolární, kdy na jedné straně samozřejmě je Británie, která mává Spojenými státy, co by klackem. A jenže ta Amerika už s tím nechce takhle fungovat. To je jedna věc. Je to vidět i. A na druhé straně pochopit, čili to je ten zájem těch obřích bank na jedné straně. A na druhé straně je systém, který na tom si vybudoval větší či menší nezávislost, což je Čína. A samozřejmě Rusko a Afrika, především africké země. Protože Amerika nepřipustí to, aby se například nějakým způsobem osamostatnili jihoamerické země. To je vidět. To je vidět například do Venezuely, ale jsou to i další útoky v konkrétních zemích, které tam probíhají, dodávky zbraní různým opozičním skupinám, dodávky financí a podobně. A Británie samozřejmě totéž uplatňuje v Evropě. Protože Británie, víte, co je zajímavé, že Britové vůbec nejsou tady členy Evropské unie, ale na všech zasedáních Evropské unie sedí Starmer a má k tomu odpovídající připomínky, což je velmi zvláštní situace do momentu, než si uvědomíte, že vlastně Británie je členem Severoatlantické aliance a prostřednictvím této organizace se snaží ovládat i Evropskou unii. Takže to je, takhle to funguje.
0: Za vším hledají Británii?
1: Za vším hledají Británii. A částečně Francii, která tam přicmrduje. Já jsem, používám takové vyjádření, opelichaný britský lev naskočil na ještě opelichanějšího galského kohouta a vyrazil do války v Evropě. Takže asi takhle nějak to vypadá.
0: Co nám to může přinést Evropě? Myslím si, že tyto výroky už nejsou ve veřejném prostoru ojedinělé. To znamená, že nemůžeme říkat, že bychom nevěděli. Nemůžeme říkat, že bychom netušili, ale přesto všechno se ta hra hraje, roztáčí se kola zbrojení a my jsme si tady, než se rozsvítila červená, povídali o Severoatlantické alianci a já jsem vzpomínala výrok Jaromíra Novotného, který tady byl a říkal, že existence Severoatlantické aliance je nutná, protože kdyby se rozpadla, tak Německo začne zbrojit. A když začne zbrojit Německo, tak to vždy skončí jedním jediným způsobem, jenomže teď zbrojí všichni, i Německo.
1: No, to je takový trošičku paradox. Německo jako země poražená ve druhé světové válce je vázáno s určitými podmínkami pro existenci a pro zachování konkrétních podmínek fungování v civilizovaném světě. A ty stále ještě platí. Takže ty fantazie, které dneska přednáší pan Pistorius, jak v roce 2035, pardon, to je ta paralela s tím minulým stoletím. Bude Německo mít nejsilnější armádu v Evropě.
0: Ale oni na tom už dělají.
1: Oni na tom už dělají, ale nepovede se jim to. Největší problém Německa, a nejen Německa, ale i České republiky třeba a dalších zemí, je to, že sice můžeme utrácet obrovské peníze za výzbroj a za zbraně, ale nebudeme mít nikoho, kdo by s nimi mohl pracovat. To znamená, nejsou lidi takzvaně, kteří by byli schopni skutečně válčit. A já rozumím Jaromírovi Novotnému, my už jsme si taky na toto téma vyměňovali někdy názory svého času. Ano, on to svého, teď nevím přesně, kdo to tehdy řekl z Američanů, to si nepamatuju to jméno. Ale on řekl, na to zřizujeme proto, aby byla Amerika v Evropě, Němci dole a Sovětský svaz mimo. A tohle pořád ještě platí a já si myslím, že Britům by nevyhovovalo, kdyby Německo zbrojilo v případě, že by nehodlali ho znova poslat proti Rusku. Jenže ta situace od těch 30. let se radikálně změnila. A ten faktor, který změnil, se jmenuje jaderné zbraně. A to je věc, která mě děsí jako člověka, který to vystudoval. Protože ty rakety, které jsem já studoval, byly určeny primárně jako nosiče jaderných zbraní. A na rozdíl od spousty lidí si velmi dobře dovedu představit, co ty jaderné zbraně umí. Viděl jsem i takové filmy jako Vlákna, britský film, případně Den poté, ovšem nikoli v ten paskvil natočený někdy v nultých letech ve Spojených státech, ale ten původní film z toho roku 93 nebo 83 nebo 85, teď přesně nevím.
0: Byla doba, kdy jsem vlákna považovala za zastaralé a teď mě děsí svojí aktuálností. My se k jaderným zbraním dostaneme za malou chvíli, ale já bych přece jenom ještě chviličku setrvala u Severoatlantické aliance. Když byl svět bipolární, bylo tady NATO a Varšavská smlouva. Severoatlantická aliance je chápána, vedena a vystavěna jako vojenský obranný pakt. Ale když je něco obraného, tak to automaticky přece předpokládá, že se má před kým bránit, že má nepřítele. A v okamžiku, kdy byl bipolární svět rozrušen, přestala fungovat studená válka, tak má vlastně Severoatlantická aliance v následných letech opodstatnění.
1: No, ona nemá a neměla, protože tady je typický příklad vytvoření nepřítele. My jsme si vytvořili jako Severoatlantická aliance, respektive dneska to je otázka celoevropská. Tak my jsme si vytvořili primárně nepřítele, který, když zanikl Sovětský svaz, tak je to Rusko zase. A víte, ono mi tohle to připomíná přesně ten problém, že za všechno můžou Židé, jak se říkalo. Oni dneska to je v tom smyslu, za všechno můžou Rusové. Jenže to je nesmysl. Protože to Rusko vlastně, tam je základní problém. Rusko vlastní obrovské množství zdrojů a jak se svého času železná lady Margaret Thatcherová vyjádřila, tak je nemravné, aby Rusko disponovalo tolika zdroji s tak málo lidmi a že by bylo dobré, kdyby se to rozdělilo mezi ostatní. Ona neřekla, aby se Rusko rozdělilo. Ona řekla, že by bylo vhodné, kdyby se rozdělili ty zdroje mezi ostatní země. A tato politika Británie vlastně pokračuje. Takže ta představa, že to Rusko padne na kolena, bude ukrajinizováno, tak jak se to stalo na té Ukrajině vlastně, tak ta skončila s příchodem Vladimíra Putina. Ono se říká, že Putin byla pomsta jeho předchůdce, známého opilce
0: Borise
1: vlastně
0: Jelcina.
1: Borise Jelcina. A něco na tom bude. Protože on údajně v tomhle smyslu se měl vyjádřit někde, na nějakém fóru, měl říct, a teď jim to nandám Putina, uděláme z Putina vlastně prezidenta. A ono, jak je vidět, tak to trefil. Takže to Rusko, se mu podařilo to Rusko úplně neskutečným způsobem pozvednout, jenže bohužel tohle nezapadalo do těch plánů právě té Británie a jí podněcovaných Spojených států, protože ve Spojených státech samozřejmě existuje samostatné křídlo, které tady to Rusko, kterému se to Rusko nelíbí a líbilo by se jim, kdyby ovládali zdroje, které tam jsou. A pochopitelně tady ten problém, který tady existuje už několik set let, se neustále snaží vyřešit válkou. Ať to byla velká armáda, předtím to byly no, Napoleonova, potom samozřejmě Hitler, předtím ještě to byli Poláci. Ono totiž dneska tady to vypadá tak, že největší armádu v Evropě má Polsko. Respektive spíše Turecko. Protože Turecko leží významnou částí v Evropě. Takže tady existuje spousta hrozeb, které my nepojmenováváme. Víte, co je zajímavé? Česká republika nemá doktrínu válečnou, obranou doktrínu. Protože doktrína pojmenovává nepřítele, respektive rizika. A my nemáme pojmenované hrozby. My máme jedinou hrozbu a to je Rusko. Ale nikdo neřeší potenciální možnost vlastně snahy o islamizaci Evropy. Nikdo neřeší potenciální problémy s tím, co bude po ukrajinské válce, protože ona skončí. co s obrovským množstvím migrantů v Evropě obecně, ať už muslimů nebo Ukrajinců a podobně. To jsou páté kolony, jak když je vyšije. A pak tady máme samozřejmě problém turecké rozpínavosti, který regulérně existuje. Ale máme tady i nároky Polska na část českého území. Jsou tady maďarské nároky vůči Polsku. Jsou tady německé snahy vlastně zvrátit totálně poválečný vývoj negováním těch proslulých
0: takzvaných
1: Benešových dekretů. A takže my tady máme reálné hrozby, na které se nepřipravujeme. Protože největší faktor toho, nebo takový ten primární ukazatel toho, že se na ně nepřipravujeme, je to, že Česká republika nedisponuje armádou. Ačkoliv tady máme skupinu ozbrojenců, která se tak čistě ze zvyku označuje. Ale není to skutečná armáda.
0: To považujete za největší problém současného stavu naší armády?
1: Co považuji za největší problém?
0: Vy jste řekl, že nemá lidi.
1: Ano, nemá lidi. Chtějí po nás, abychom nakupovali až za 5% HDP, abychom nakupovali zbraně. Otázka zní pro koho. Armáda České republiky momentálně disponuje zhruba 4,5 tisíci až 5 tisíci bojeschopnými muži. Což je zhruba týdenní spotřeba vojáků ve válce na Ukrajině. Takže si dovedete asi představit, jak dlouho by armáda České republiky vydržela. Ona totiž to není armáda, protože není schopná plnit zákonný požadavek, který na ně je kladen. Protože zákon o ozbrojených silách jasně říká v paragrafu 9 odstavec 1, že armáda České republiky se primárně připravuje k odražení nebo k zabránění útoku na území České republiky. Jenže armáda České republiky na to připravena není. Ona se připravuje stále, ačkoliv se neustále mluví o tom, že se to změní, je neustále připravovaná jako jakási ozbrojená skupinka, která v případě nějaké války někam vyrazí a území České republiky zůstane prakticky úplně bez armády.
0: Jakýsi účelový expediční sbor.
1: Ano, tak to by se to dalo nazvat.
0: A hlavně, když se podíváme tedy na 5 000 bojeschopných mužů, tak si vlastně neumím představit, že by oni byli nasazeni. Protože kdo by pak připravoval zálohy nebo kdo by připravoval civily, to znamená, že vlastně by do jakéhokoliv konfliktu šli civilisté a stali se takovým tím kanonem futr?
1: Ano. Tady totiž prakticky zmizely zálohy. Vlastně, když byla zrušena základní vojenská služba, tak od té doby prakticky minimum lidí prošlo takovým tím základním výcvikem. Víte, ono se nadávalo na tu základní vojenskou službu. Já nevolám po jejím navrácení, ale říkám, to je trošičku totiž jiný přístup. Já se domnívám, protože armáda je smlouva mezi státem a jeho občany. Ta trvá už tisíce let, protože tisíce let se lidé v určitém období svého života, hlavně chlapi, jo, i když do toho postupně byly zatahovány i ženy, ačkoliv já s tím nesouhlasím, ale nic s tím neudělám, takže se chlapi v určité etapě svého života jako mladíci prostě byli odvedeni do nějakého domu mužů, tam se učili snášet nepohodlí, hlad, zimu, učili se tam bojovat, snášet zranění, bolest a podobně. A pak se vrátili a byli schopni chránit sebe, své ženy, děti, svůj kmen. Později své město a později svůj stát. Takže takhle to fungovalo historicky. A teď vlastně došlo k přetržení. Vznikly takzvané profesionální armády. Oni říkají, že dneska to je profesionální armáda, ale armáda, ve které jsem sloužil, byla těžce profesionální. Byli tam základňáci, kteří se cvičili na ovládání zbraní a uměli to dobře. Jo, protože byli vyučeni v oborech a podobně. Měli střední školy a vlastně sloužili i u těch raket, na poměrně jako zásadních pozicích.
0: Tak vy jste působil jako velitel raketové transportní baterie.
1: Tak, a to byla takzvaná, my jsme byli takzvaná pohyblivá raketová technická základna. Čili my jsme připravovali rakety pro odpálení a skladovali jsme nosiče. Hlavice se přisouvaly potom podle potřeby a podobně. Ale tady vlastně jsme se dostali do situace za prvé, že tohle se přetrhlo, a za druhé, dneska se neskutečně změnilo celé to válečné paradigma, jak se říká. Ta válka vypadá úplně jinak. A to, co tady předvedla minulá vláda nebo několik minulých vlád, teď vlastně, jak se změnil ten pohled na válčení, tak my se pořád připravujeme na válku, která existovala před nějakými ještě 30-40 lety. A Česká republika se nepřipravuje na nic, co teď vidíme kolem sebe. Protože když nakupujete za 5% HDP, nakupujete zbraně, tak tam je jenom utratit, pořád se jenom mluví o tom, utratíme peníze za zbrojení. Musíme vynakládat 5%. Ale nikdo nedefinuje proč. Nikdo neříká, jaká jsou ta rizika, o kterých jsem mluvil. Proti čemu tu armádu vlastně vybavujeme.
0: Jaroslave Števče, já vám velmi děkuji za velmi otevřený rozhovor a za to, že jste odložil růžové brýle, protože vidět věci takové, jaké jsou, je někdy to nejzdravější, co nás může potkat. Díky moc.
1: Také děkuji.
0: Milí posluchači, celý rozhovor si můžete poslechnout v celku a v předstihu na platformě HeroHero. Jinak všechny díly najdete postupně, jak jste zvyklí, také na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Všem vám, kteří nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700, upřímně děkujeme. I díky vám můžeme klást otázky, na které se jiní neptají, lidem, které jinde nezvou. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.

Ring, Schach, Daha, Abro, Schwedko, Uzlost, Cink, Cink, Uznik.

0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Diskuse o výdajích na obranu má absurdní obsah. Horuje se pro vydávání 5% HDP za stavu, kdy máme bojeschopných asi 5000 vojáků, kterým se kupují předražené kuchyně nebo rozpadající se batohy z Temu. Ona to totiž není armáda. Zhodnotil v předchozí části rozhovoru situaci ozbrojených sil vojenský analytik Jaroslav Štefec. Politici sice vydávají zásadová prohlášení a postoje, ale nikdo už nepojmenovává hrozby, proti kterým máme republiku bránit, a hlavně čím a jak. Doktrína chybí, zálohy zmizely, kasárna se prodala. Když se náš host dívá na Evropu, vidí situaci podobnou konci 20. let minulého století před nástupem fašismu a nacismu. Jen tentokrát nemáme zbraně ani schopnost mobilizovat, ale podobně jako tehdy se spoléháme na spojence. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Jaroslav Štefec, vysokoškolský pedagog, vojenský analytik, odborník na témata související s obranou státu. Býval také národním ředitelem pro vyzbrojování České republiky na ministerstvu obrany a také byl poradcem dvou ministrů obrany. Jsem moc ráda, Jaroslave, že se opět vidíme. Vítejte.
1: Děkuji za pozvání a jsem také velmi rád.
0: Vy říkáte, že se připravujeme na minulou válku.
1: Ano, před minulou možná.
0: Jak se tedy připravovat správně? Naznačil jste, že si nemyslíte, že by se měla znova obnovit základní prezenční vojenská služba. No by asi ani taky nebylo kde, že jo? Kde jsou kasárna.
1: Všechno se prodalo.
0: A tak dále. To znamená, že zároveň jste řekl, že nejste příznivec profesionálních armád. Tak jakým způsobem tedy postupovat? Jsme v nějakém stavu, došli jsme do určitého bodu. Co s tím?
1: Já použiju takový zajímavý příklad. V současné době je protivzdušná obrana Ruské federace v průšvihu. Protože počet dronů, to je taky s tím souvisí potom to uveřejnění těch firm, které vyrábějí a dodávají vojenskou techniku a drony, zejména na Ukrajinu a podobně, tak oni se dostali do situace, kdy vlastně armáda není schopna zvládnout ty dronové útoky tak, jak by potřebovali. A Ukrajinci jim naprosto cíleně, po dohodě s Američanama, s Britama a podobně, jim likvidujou ty zpracovatelské a skladovací kapacity pro ropu, plyn a tak dále. A vlastně se ukazuje, že ta armáda, nebo respektive ty obranné síly státu, musí být úplně jinak strukturované. To znamená, musí být nějaké základní jádro, které vlastně připravuje lidi na to bránit se. A učí je některým těm základním zásadám. Tady nejde o tu vojenskou službu, ale jde o určitý výcvik v tom, jak se bránit. Jak jsem říkal, jak bránit sebe, jak bránit své blízké, své okolí, protože každý chlap by měl něco bránit, ubránit sebe, ubránit svoji paní, své děti.
0: Švýcarský model?
1: Ne úplně, protože to je taky vlastně model, který vychází z historických zkušeností druhé světové války a poválečného vývoje. I když ano, je to velmi blízké, protože my jsme zamítli domobrany tvrdě, protože ozbrojený člověk, který je vycvičený, navíc je problémový. Jenže jiného než vycvičeného a ozbrojeného člověka

0: situací, včetně války. Například ochrana kritických infrastruktur a podobně. Ale nemají na to lidi. A když to cvičí, tak to většinou cvičí tak, že samozřejmě si něco nacvičí a pak se jde do hospody, tam se to zapije a je to v pohodě. Tím to skončí. Necvičí se následky, co by se dělo, kdyby. Já jsem skutečně mě rozesmál upřímně, respektive takhle, ono to bylo hodně hořký smích. Ta příručka 72 hodin, co vydalo ministerstvo vnitra. Přiznám se, že dlouho jsem se tak nenasmál. Protože oni říkají, dobře, přežijete 72 hodin, a co pak? Co pak? Co bude po 72 hodinách?
1: Václav Cílek říkal, a nebylo by lepší 73?
0: Přesně. Tady je ten problém, že ten stát tady totálně selhal.
1: Ale to je dlouhodobé
0: selhávání, které se nám teď vrací ve zlém. Ono to vlastně bylo i dáno tím, že my jsme jako stát poražený ve studené válce, jsme víceméně úmyslně byli odzbrojeni a zbaveni armády v rámci Severoatlantické aliance. Já jsem byl u těch začátků, aniž jsem tušil, na co se dívám. V roce 99-2000 tak jsem zažil návštěvu tehdejšího generálního tajemníka Severoatlantické aliance Robertsona v Praze, kdy on tam na ministra obrany tehdejšího vedchého, v době, kdy se říkalo, že armáda je vedchá, její budoucnost šedivá, protože šedivý byl náčelník generálního štábu. A jak se ukázalo, je to pravda. Tak on mu vlastně říkal, Vladimíre, vy se strašně pomalu zbavujete těch lidí a máte strašně moc techniky tady vojenské, udělejte s tím něco, zrychlete to. A já jsem si tehdy říkal, no tak asi to budeme nějak modernizovat. Nebo ne, oni chtěli, aby jsme se toho prostě zbavili. Abychom nebyli problém. Protože ozbrojený stát je problémem. Vždycky. Vyzbrojený stát.
1: Ale velmi dobře si vzpomínám, s jakým nadšením jsme přijímali rušení povinné vojenské služby. A v porevolučním nadšení jsme také velmi často přistupovali na tu rétoriku, že teď už všecko půjde po dobrém, teď už se vždycky s každým domluvíme a zbraní nebude potřeba.
0: No, problém je v tom, že my bychom se i domluvili. Protože když si vzpomenu na pořady České televize, které dneska už jsou trezorové ještě kolem roku 2008-2010. Dneska by nevznikl film Ukradené Kosovo, které se promítalo na ČT2 tehdy. A my, kdy se vlastně hovořilo o tom, že bychom měli kamarádit na různé strany. Česká republika ještě využívala těch zbytků průmyslu, které měla a vyvážela různé vlastně technologické celky. Dneska už to nemáme ani tu schopnost to vyrábět víceméně. Ale je zajímavé, že tady máme firmy, které se podílejí na kosmickém programu. Těch je asi přes 100. Ale nikde se to ani nedozvíte. Ale je fakt, že ten velký průmysl prakticky úplně zanikl. Takže my jsme ztratili tu takovou základní schopnost vyrábět něco velkého v uvozovkách.
1: Když už jste tedy vzpomenul titul Ukradené Kosovo, tak je dobré dát věci do souvislostí. My jsme byli v roce 1999 přijati do NATO. Za 14 dní NATO, přes nás NATO létalo bombardovat Bělehrad. Z tehdejšího úhlu pohledu se dalo chápat, že premiér Miloš Zeman, tehdejší premiér, to bombardování podpořil. Později se za to omluvil. Jak to vnímáte dnes vy? A pod otázka, bylo to naše urychlené přijetí do NATO právě účelové z tohoto úhlu pohledu?
0: Já jsem byl u toho. Dokonce mám stužku k medaili za zásluhy o vstup do Severoatlantické aliance. Je to zvláštní. My jsme nevěděli, na co se díváme.

0: Já to není omluva, to je realita, protože jsme se domnívali, že budeme vlastně příslušníky něčeho, co bude zajišťovat mír pro Evropu, co bude tady vytvářet prostředí, ve kterém ano, budeme všichni v jednom vojenském svazku a budeme se starat, aby Evropu jako takovou nikdo neohrožoval. A protože v té době se mluvilo dokonce i o tom, že členem Severoatlantické aliance se může stát i Rusko, protože Rusko tehdy podporovalo, pomáhalo vlastně i v některých těch věcech, protože oni používali, třeba Američané používali ruská letiště při přepravě těmi velkými letadly, když se vozilo do Evropy nějaké zásoby a podobně.
1: No, ale koho by
0: A
1: si pak vyrobila Severoatlantická aliance jako nepřítele,
0: no jistě, to
1: proti
0: jako,
1: kterému musí fungovat
0: který,
1: obranný vojenský pakt?
0: přesně, protože je potřeba, aby tekly peníze do zbrojních programů, aby tekly peníze do těch bank, to je to důležité.
1: Ale co jste tedy
0: Já
1: vlastně
0: jsem.
1: tehdy neviděli a na co jste se
0: My
1: dívali?
0: jsme neviděli, že v podstatě. Takhle, my jsme nechápali, že jsme vnímáni jako poražená země, že jsme vnímáni jako východní země, která vlastně nemá nárok se stát plnohodnotným partnerem. My jsme de jure, jsme podpisem Severoatlantické smlouvy, se stali jejím signatářem. A samozřejmě byla snaha za každou cenu vytvořit takovou partu lidí, která bude ochotná cokoliv odhlasovat, cokoliv zajistit. To je jak v politice, to byl vlastně přesně ten samý ústup od těch zásad samostatnosti a podobně. Ale víte, co je zajímavé? Tehdy vlastně my jsme nevstoupili do NATO. My jsme do něj byli vstoupeni. A já vím, že ten vstup byl velkým překvapením pro českou politickou reprezentaci, včetně Miloše Zemana. Ono nám bylo víceméně řečeno, vstupujete do NATO, hurá. Tak jsme vstoupili do NATO. A já jsem v té době, byli jsme na jednání v Německu, na jedné americké základně o dvoustranných vztazích mezi Českou republikou a Spojenými státy o vzájemném uznávání o certifikací kvality u vojenské techniky, protože tehdy jsme doufali, že budeme vyvážet něco do Spojených států. Tak jsme to chtěli zařídit, což jsme tam sice podepsali nakonec, ale zažil jsem tam obrovské překvapení, protože jsem to netušil. V té době jsem fungoval jako poradce Vetkého a vlastně odjeli jsme na 3 dny a najednou večer nás zdržovali, zdržovali, zdržovali. Pak jsme procházeli takovou obrovskou halou, která se najednou rozářila. Teď tam byli shromážděni všichni ty pracovníci, začali nám provolávat slávu, tleskat, gratulovat. My jsme koukali jak blázni. A oni nám gratulovali, že jsme vstoupili do Severoatlantické aliance. Takže takhle vypadala ta situace kolem vstupu tehdejšího České republiky.
1: Za 14 dní přes nás NATO bombardovalo Bělehrad. Omlouvám se za hrubý termín, ale znamená to, že jsme tehdy byli vstoupeni v roli užitečných idiotů?
0: Jo. To je jediná odpověď možná. Ano, byli jsme vstoupeni jako užiteční idioti, aby nebyly problémy s přelety letadel, protože tím pádem byli automaticky platili veškeré dohody, které tam doprovázejí tu Severoatlantickou smlouvu o povolení, vlastně povolování průletu, průjezdu přes různá území. To se bleskově vyřídilo, vzhledem k tomu, že jsme byli v Alianci a bylo to bez problému v momentě, kdy to začalo. Celé to trvalo zhruba 14 dní, což je přesně ten čas, než začalo to ty průlety při tom bombardování. Přelétaly tady těžké drony, které vlastně prováděly průzkum, tehdy už ty americké bezpilotní prostředky tehdejší. Čili my jsme otevřeli nebe Severoatlantické alianci bezproblémově.
1: Kdy vám to došlo, u čeho jste svítil?
0: No, abych vám pravdu řekl, došlo mi to vlastně už někdy kolem toho roku 2000-2001. Jo, protože když jsem viděl ty snahy, které byly vlastně ten tlak na tu likvidaci té armády, když jsem viděl ten tlak na ty pro, když se, a hlavně když jsem viděl, jak se vlastně formují korupční řetězce, jak se formují ty kšeftařské firmy kolem té armády a ukusují si z nich vlastně jeden díl po druhém, rozprodávají techniku a od státu to kupovali za hubičku, prodávali to za neskutečné ceny do zahraničí. Takže to byla doba, kdy jsem si začal říkat, hele, něco je špatně, protože takhle to fungovat nemělo.
1: A co tedy teď? Vystoupit?
0: No, jako vystoupit je jednoduché. Premiér napíše dopis, pošle ho do Washingtonu DC, tam to zaregistrují, oznámí to ostatním členům a za rok jsme venku. To nejde. Pokud by se o to někdo pokusil, tak velmi rychle skončí jako premiér. Milion chvilek by tady protestovalo a tak dále, protože by se řeklo, vy jste zradili spojence, vy jste tady v podstatě prodali bojeschopnost České republiky, jste pro ruský šváby. Tohle by se tady rozjelo neskutečným způsobem. Otázka zní, jestli by ta vláda byla schopná odolat. Já si myslím, že ne. Mohlo by se dokonce přihodit něco premiérovi. Tyto věci jsou známé. Stalo se to už v rámci Evropské unie několikrát.
1: Můžete říct příklad?
0: Například, když tehdy ten Černá Hora, nebo kdo to byl, kde oni se vlastně vyjadřovali, odmítali některé věci v rámci Evropské unie, v rámci aliance, chtěli kamarádit s Rusy a najednou tam byly hned po sobě dvě automobilové nehody, kdy nákladák vymetl nejdřív jedno auto, v další zemi další auto s těmi premiéry, respektive s potenciálním premiérem v druhé řadě a oba zahynuli, nebo jeden byl těžce zraněný. A jeden zahynul, takže takovéhle věci se můžou lehce stát.
1: Vezměte
0: si pana
1: že
0: Kellera, kterému spadl vrtulník údajně, kdy mě říkal jeho osobní pilot, že on by do tohohle vrtulníku nikdy nevlez.
1: To teď zní tajemně, řekl jste údajně.
0: No, on to jsou samozřejmě údajně. To je konspirační teorie. To se nebudem tím zabývat ani.
1: Dobře. Ale v podstatě jste řekl, že opustit NATO nelze.
0: Nelze, ale ono to není ani potřeba, protože NATO formálně neexistuje. NATO byla vlastně skořápka pro Američany v Evropě. Tak, jak by to bylo řečeno v tom, v té průpovídce, o které jsem hovořil. Takže NATO neexistuje, protože neplní svůj základní článek. Jestliže někdo neplní základní článek zřizovací smlouvy, tak asi je něco špatně. Já tvrdím, že on řekl svého času Macron, že NATO je ve stádiu mozkové smrti. Já tvrdím, že to není pravda, že NATO už dávno chcíplo kdesi u plotu, tiše tam tlí a my se tváříme, že je naživu a pobíhá vesele kolem, ale není to pravda.
1: Ale stačí tu hru hrát.
0: Stačí tu hru hrát. My tu hru hrajeme.
1: To je jako fiat money, budíš peníze.
0: Ano.
1: Papírky ničím nekryté.
0: Přesně.
1: Jak mi nedávno napsal jeden posluchač výrok, vaše peníze v bance. Nejsou v bance, nejsou to peníze a nejsou vaše.
0: Přesně.
1: Tak máme fiat na to? Budíš
0: máme
1: na to?
0: Něco takového. Máme zástupnou organizaci, které se, nebo něco, čemu se říká z nedostatku jiných termínů Severoatlantická aliance, NATO, máme údajně ctít nějaké závazky vůči němu, jenže závazky vůči NATO neexistují v podstatě. To, že nějaký politik někde podepíše 5% HDP a pak najednou zjistíme, že NATO nemáme prostě, no tak NATO nemáme. A vlastně my ani nevíme, na co ty peníze vydáme, protože nemáme definovaná rizika, pro která je máme vydávat.
1: Jsou to věci de facto a de jure.
0: Jsou to věci de facto a de jure. Respektive je to virtuální realita.
1: Ale v okamžiku, kdy jsou s tím občané srozuměni, tak hra běží dál.
0: Ano, pokud jsou s tím občané srozuměni, hra běží dál. A občané jsou s tím viditelně srozuměni. dokud se dá lítat do Egypta za pár tisíc korun na dovolený, vyvalovat se tam all inclusive na plážích, dokud se dá tady si u bank brát úvěry na auta, na byty, takže asi to nikomu nevadí.
1: Ale hrajeme tu hru dál všichni. Hrají svým způsobem asi i náš premiér, protože se v nedávných dnech, týdnech konala různá jednání na úrovni premiéra a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. A zatímco Andrej Babiš do nich vstupoval s předvolební rétorikou nezvyšovat nominální transfery do zbrojení, tak po jednáních už tak rozhodný nebyl. Stejně jako tady probíhala informace, že nebudeme přece jenom asi nakonec kupovat bitevníky F-35. A nakonec vlastně řekl premiér, že nekoupit F-35 by bylo dražší, než je koupit. Znamená to, že hra pokračuje dál a bude stát spoustu peněz?
0: Ona, ta hra pokračuje a bude pokračovat. Ono, víte, v současné době, kdy běží válka na Ukrajině, tak ať chcete nebo nechcete, zbrojní průmysl je zdrojem peněz i pro ten stát, že se tady platí daně a podobně. A já lituji jedné věci, že premiér v současné době nevyužije té situace, která je, a protože třeba SGS se dostalo do jistých problémů, to víme, a nejen SGS má problémy, protože například takovému Rheinmetallu určitě vadí, že proč by nějaký Čech měl vydělávat obrovský prachy na nějaký válce, proč to nevyděláváme my, pochopitelně, když tam ty kapacity mají. My máme mimo jiné druhou snad největší výrobnu výbušnin, střelivin v celé Evropě. První mají Italové největší a druhou máme my. Tak proč to mají mít nějací Češi, když to můžou mít Němci? Takže to jsou takové ty hrátky kolem toho, ale dneska to znamená příjmy do státní kasy, které jsou rozhodně nezanedbatelné. A pokud by došlo k nějaké krizi automobilového průmyslu, což vidíme, že do toho se to řítí, tak tady máme prostě zdroj peněz, který je rezervní. To je pragmatismus, se tomu říká. Ono na jednu stranu můžete mít úžasné ideje, jak jste proti válce a proti vojenské výrobě, ale na druhou stranu stojíte před realitou, že musíte nakupovat potraviny, protože nejsme potravinově soběstační, musíte nakupovat technologie, musíte nakupovat materiály pro výrobu, byť ta výroba do značné míry není už tak úplně naše v mnoha ohledech, ale potřebujete peníze na rozvoj, na regiony, na zdravotnictví, to, co patří státu, na školství. Takže tohle, jak říkáme, ryzí pragmatismus. Můžu s tím souhlasit, můžu s tím nesouhlasit, ale takhle to je.
1: Ale vy jste svého času už velmi kritizoval obchody s Gripeny a tím víc nákup F-35.
0: No, F-35 to je omyl, obrovský omyl. A nestálo by nás to, podle mého názoru, když jsem si dělal určité kalkulace, nestálo by nás to víc, než kdyby vlastně to odstoupení. Víte proč? Protože tady existují právní důvody, proč odstoupit. Jeden z těch základních právních důvodů je například slyšení, které měl bývalý ministr obrany před vlastně před Senátem Spojených států ve věci F-35, kdy musel přiznat, že ty F-35 jsou poruchové, uvažují o snížení jejich životnosti a řekl tam tehdy cenu, za kterou je nakupuje americká armáda. Bylo to tuším $100 milionů za kus, pak to byla ta životnost, že se bude zkracovat zhruba o 30% a neskutečně jim narostly náklady na údržbu, narůstají. No a my samozřejmě při tom nákupu jsme vycházeli z nějakých informací od firmy Lockheed. A jak se ukazuje, tak tyhle informace nejsou férové. Byli jsme uvedeni v omyl.
1: Jaroslave Števče, a můžeme si být jisti, že bývalá ministryně obrany paní Černochová neuzavřela nevypověditelné smlouvy, než si nechala F-35 natisknout na tričko?
0: Neexistují nevypověditelné smlouvy. Ono, když třeba na to nemáte, tak prostě od té smlouvy odstoupíte. Řeknete, hele, nemáme na to prachy. Co to je nevypověditelná smlouva? V čem by to mělo spočívat, třeba ta nevypověditelnost?
1: Já nejsem právník, ale vím, že někdy by se to a ten výrok premiéra Babiše by tomu nasvědčoval, že je dražší odstoupit, než je koupit. No, a to můžou být různé kličky, které si co? Třeba mohla americká strana pohlídat.
0: Koupit letadla znamená zaplatit určitý množství peněz v určitém čase. Jenže si uvědomte, že ta letadla potom vám budou sloužit nějakých, já nevím jak dlouho, dejme tomu 25 let. A vy se dostanete do situace, že těch 25 let budete muset platit provoz, výcvik, logistiku. A ta logistika je neskutečně drahá u těchto letadel. Neskutečně, to jsou obrovské náklady. Existuje filozofie zbraní pro malé země a pro velké země. F-35 je letoun pro velkou zemi. Není to letoun pro Českou republiku, protože my jsme malá země. Jediné, co to může, a co to pravděpodobně také, ten důvod, který tady byl, toho nákupu, je snaha vytvořit na území České republiky servisní organizaci nebo logistický úzel pro F-35 jiných států, včetně Spojených států amerických, s čímž může i souviset ta smlouva.
1: Ta vazalská smlouva.
0: Vazalská smlouva o té vojenské spolupráci mezi Spojenými státy a Českou republikou, které Spojené státy blesku rychle uzavřely s téměř veškerými zájmovými členy Severoatlantické aliance.
1: Vzpomínám si, že na toto téma jsme diskutovali a vzpomínám si na výrok jednoho ústavního právníka, který říkal, že tato smlouva, kterou jsme uzavřeli o spolupráci, vlastně nemá žádnou oporu v ústavě v tom smyslu slova, že tvůrce ústavy by nikdy nenapadlo, že bude vláda, která vydá své území dobrovolně a s nadšením. Dobře, my tedy za kolik let, za 8 let máme dostat
0: za 8 let.
1: F-35?
0: Já jsem na toto téma byl ve sněmovně svého času na jednom semináři. Je zajímavé, že tam byli mladí právníci. A ti se mě zeptali, když jsme tam skončili, já jsem tam rozebíral tu smlouvu po stránce věcné. Byl tam člověk, který rozebíral po stránce právní, já jsem ji rozebíral po stránce věcné. A oni se mě zeptali, proč jsme, co s tím můžeme dělat my teď. Jako, já jsem mu jim říkal, podívejte se, my nic. Ta smlouva byla uzavřená. A v podstatě, ne že by byla nevypověditelná, ale nemá smysl ji v daném momentě vypovídat, protože by to přineslo obrovské množství problémů politických vládě. Jenže ta smlouva vyprší za 9 let, to bylo před rokem. A pak tady budete vy, kteří dneska studujete, a budete se dostávat do pozic, kdy vás bude třeba zajímat i politika a podobné věci. Takže to ukončení té smlouvy, ne znovu podepsání, ale ukončení té smlouvy, už bude váš problém.
1: Já bych řekla, že to je takové pěkné dědictví.
0: Jo.
1: Když už se díváme na kroky minulé vlády, které předsedal Petr Fiala, jak zpětně vlastně hodnotíte jeho výrok, ze kterého se posléze stala doktrína "jsme ve válce"? Tato válečnická rétorika odstartovala další eskalaci. Řekněte mi, když se zeptám, proč to ta vláda asi dělala, tak mnozí posluchači určitě i teď vyhrknou, no tak asi proto, že Ukrajina byla napadena a my jsme se jí chtěli zastat. Ale jak to vnímáte vy? Bylo to naše jednání adekvátní a notabene prozřetelné ve vztahu vůči českým, moravským a slezským občanům?
0: No určitě nebylo, protože za prvé premiér Fiala přiznal, že jeho vláda vlastně posílala zbraně a munice na Ukrajinu už před zahájením toho konfliktu. Dneska by to zřejmě velmi rád skrečoval některé ty hovory, které měl ještě před únorem 22, kdy se chlubil tím, jak Česká republika pomáhá Ukrajině budovat armádu a tak dále. To je první věc. Druhá věc, je to maximálně nezodpovědné vůči občanům České republiky. Je potřeba vidět jedno. Česká republika byla zařazena mezi nepřátelské státy Ruské federace jako druhá. První byly Spojené státy a bezprostředně potom následovala Česká republika. Problém byl v tom, že Česká republika jako první země vůbec z těch dodavatelských netrvala na tom, aby zbraně, které dodává na Ukrajinu, nebyly používány proti civilnímu obyvatelstvu. A oni byly používané při ostřelování Donbasu a Luhanska, tady těch oblastí. Takže to je jedna z věcí, které samozřejmě můžu říct, že to se v historii se to prostě stalo mockrát, že jsme měli různé nepřátele a podobně, ale v současné situaci, kdy ten svět se mění, to bylo od pana Fialy velice neprozřetelné tohle prohlášení. A navíc to, ačkoliv je politolog, dokonce profesor politologie, tak se ukázal jako politický hlupák, protože tohle se neříká. A je to stejné jako výrok Petra Pavla, že s tím odporným člověkem by si nikdy nepodal ruku.
1: Myšleno Donaldem Trumpem, než byl po druhé zvolen.
0: A Donald Trump je velmi dobře informován o podobných věcech. To, s tím jsem si naprosto jist, že tohle neuniklo pozornosti. No ale tady je vlastně ten vývoj, který dneska vidíme, ta válečnická retorika. Víte, v čem je průšvih? My tady tu válečnickou retoriku dneska vede třeba i náčelník generálního štábu.
1: Karel Řehka.
0: Že ten prohlásil něco podobného. Musíme zbrojit, musíme se na to Rusko připravit. A to je člověk, který vlastně dovedl armádu do situace, kdy prakticky civilní politici ztratili nad armádou kontrolu v současné době. To je obrovský problém. Karel Řehka se chová jako politik, údajně chce kandidovat do Senátu, ale teď už jako náčelník generálního štábu de facto už vede politický boj za zvolení, což je naprosto šílené, protože i proč náčelník generálního štábu veřejně vystupuje jako politik? Toho mělo stát už pozici dávno. Já vím, že končí za pár dní de facto v uvozovkách, ale do té doby pořád je náčelník generálního štábu. Člověk, který zásadně ukázal neúctu ke sněmovně, když tam přišel ve zválené uniformě s paní Černochovou, která tam přišla v černém, což bylo takový symbolický, když se tehdy mělo hlasovat o nějaké té podpoře Ukrajině. A Řehka tam přišel ve zválené polní uniformě, což bylo, on je povinen tam přijít slušně oblečený ve společenské uniformě. Čímž prokázal jak neúctu k vojenským řádům, tak především k zákonodárnému orgánu České republiky. A já se divím, proč ho tehdejší šéfka sněmovny paní Pekarová okamžitě nevykázala. Měla vykázat jak paní Černochovou, tak náčelníka generálního štábu pro neúctu k tomuto nejvyššímu zákonodárnému orgánu České republiky. A to se nestalo. Čili to jasně ukazuje, že oni tady to vedení pana Fialy a celá ta parta, která kolem toho byla, s tím v podstatě souhlasili. A bylo jim to jedno, že stát nemá kontrolu nad armádou.
1: Jaroslave Števče, já vám děkuji za rozhovor, děkuji vám za to, že jste rozebral nejenom českou, ale také mezinárodní situaci z gruntu a že jsme se dokázali podívat na věci takové, jaké jsou, anebo alespoň tak, jak je opravdu vidíte. Díky za to.
0: Já děkuji za pozvání a také za tu možnost se vyjádřit těmto věcem.
1: Milí posluchači, celý třídílný rozhovor s Jaroslavem Števcem si můžete poslechnout v celku a v předstihu na platformě HeroHero. Všechny díly jinak najdete postupně, tak jak jste zvyklí, na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku a YouTube. Všem vám, kteří nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700, upřímně děkujeme. Bez vás by to zkrátka nešlo. Martina Kociánová se i příště bude ptát za vás i za sebe. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.

0: konec. Začátek válka.
1: Víme, že ta sedmička těch AI akcí v podstatě vzrostla o 285%
2: za výrazně víc než ty ostatní indexy.
1: A teď, když vezmeme v úvahu, že vlastně ocenění akcí by mělo nějakým způsobem kopírovat, řekněme, hospodářský vývoj ekonomiky, je skutečně návratnost 285%, nebo roste ekonomika o 285%, to je nesmyslné číslo, takže to se musí někdy nějak srovnat. A může se to srovnat dvěma způsoby.
2: Pojďme na kapitálové, tedy pojďme na akcie. Co akcie? Jak to vidíte? Jak vidíte vlastně, jak budou reagovat ty kapitálové trhy na tenhle ten dlouhodobější konflikt? No, a taková podotázka, která s tím do jisté míry souvisí, jak hodnotíte stav americké ekonomiky?
1: Strašně moc záleží na tom, jak zareagují centrální banky. Řekněme, normálních okolností, pokud by centrální banky nereagovaly úplně iracionálně a hloupě, tak by jsme byli nuceni říci, že na akciových trzích existuje obrovská bublina, která, když se podíváme na všechny možné poměrové ukazatele, jako PE ratio a i další, takže se blíží takovým třem milníkům, které byly za posledních 100 let. Podobné poměrové ukazatele byly kolem roku 1929 před pádem newyorské burzy. Podobné poměrové ukazatele byly na akciových trzích kolem roku 2000 v období dotcom bubliny a podobné poměrové ukazatele byly před rokem 2008 před tou velkou finanční krizí, která byla způsobená hypotékami. Tehdy byly akciové trhy nafouknuté do podobných úrovní, jako jsou dneska. Všechny možné poměrové ukazatele tomu se pohybovaly prostě kolem podobných úrovní, jako se pohybují dneska. Za normální okolnosti by z toho plynulo, že by měla tahle ta bublina prasknout a že je pouze otázkou času, jestli se to stane dneska, za týden, za rok. Ale to, že teď přichází nějaké zvláštní pnutí ohledně třeba cen strategických surovin, energií, to by hypoteticky mohlo přimět politiky, aby tlačili na centrální banky, aby centrální banky co nejvíc uvolňovaly měnové podmínky. Je to ekonomicky iracionální, protože v období inflace uvolnit měnové podmínky znamená ještě víc rozpálit inflaci. Ale přesto nejsem schopná vyloučit, že to centrální banky můžou udělat. Protože za prvé, oni tím jsou schopni vlastně vygumovat, tou inflací jsou schopni vygumovat veřejný dluh. A to je to, co od nich politici chtějí. A za druhé, jsou schopni tím vyvolat iluzi, že ekonomika roste, že si máme dobře, jsou levné peníze. Je to sice jenom iluze, ale i iluze se počítá pro volby. Takže já nemůžu vyloučit, že nedojde k další vlně kvantitativního uvolňování, které by bylo úplně teda s prominutím na hlavu, protože by v době inflace tu inflaci ještě víc rozpalovalo. Ale takhle prostě v posledních letech centrální banky bohužel fungují. A jestli k tomu dojde, tak ta bublina nepraskne, ale přifoukne se ještě víc. To znamená, že praskne až v budoucnu. Ale o to teda kvalitněji.
2: V jiném volebním období. Pochopil jsem, což by nebyla pro naše diváky a pro nás, pro všechny určitě moc dobrá zpráva.
1: Pro mě z toho, já to řeknu trošku jinak. Jo. Prostě ty akciové trhy jsou úplně ukrutně nafouknuté, zejména kvůli AI. V době dotcom bubliny to teda byly internetové společnosti. Dneska je to AI. Jasně, že AI je budoucnost, ale není to pravděpodobně budoucnost až tak velká, jako naznačuje ocenění těch akcí, protože dneska už ty technologické společnosti investují do rozvoje AI úplný nesmysl, který se jim zřejmě nemůže nikdy vrátit. Takže dneska už se v podstatě do toho investuje doslovně za každou cenu. Přímo tak, jak jsem to řekla. Prostě i nevratné částky. Takže to ocenění těch AI společností prostě musí prasknout. Jenom, co vlastně já rozporuju, nebo nejsem tuhle chvíli schopná říci, Kdy to bude? A záleží to na centrálních bankách, jak se teď k té situaci postaví. Ale pro mě z toho plyne, že já teď rozhodně do akcí investovat nebudu. A když už bych z pistolí u hlavy musela do nějakých akcí investovat, tak to bude do akcí takové té tradiční staré ekonomiky, typu, já nevím, potravinářský průmysl nebo dřevařský, prostě něco, co není příliš závislého na cyklu a co nepatří mezi VIP akcie, protože právě ty VIP akcie jsou v tuhletu chvíli nejvíc natlakované.
2: Jste to trošku vzala, ale to je dobře. Já jsem vlastně tady chtěl o tom grafu ukázat těch 5 let, kdy vlastně ta bublina pravděpodobně se tady jako nafukuje na tom akciovém trhu. Ty americké akcie pěkně jako těch 5 let jako rostou.
3: Než budeme pokračovat, dovolte mi krátké antré pro naše zlaté účty 100% kryté fyzickým zlatem. Se zlatým účtem se stáváte součástí našeho unikátního platebního systému Ingold Pay a využíváte to nejlepší ze dvou světů. Stabilitu fyzického zlata a pohodlí digitálních plateb pomocí naší bezpečné aplikace. Plaťte svobodně, bezpečně a bez limitů. Více o zlatých účtech naleznete v popisku videa.
1: Tady krásně vidíme, že ta sedmička těch AI akcí v podstatě vzrostla o 285%
2: za výrazně víc než ty ostatní indexy.
1: A teď, když vezmeme v úvahu, že vlastně ocenění akcí by mělo nějakým způsobem kopírovat, řekněme, hospodářský vývoj ekonomiky, je skutečně návratnost 285% nebo roste ekonomika o 285%, to je nesmyslné číslo. Kdyby vzrostly o 50%, tak by to bylo hodně, ale dejme tomu. Ale tohleto číslo je prostě úplně odtrženo od reality, takže to se musí někdy nějak srovnat. A může se to srovnat dvěma způsoby. První způsob je, že ty indexy poklesnou, že prostě praskne ta bublina a klesnou ceny akcí. To je takový ten klasický způsob, který z historie známe a který teda hodně bolí. Ale bolí hlavně ty, kdo mají peníze v akcích. Pak je druhý způsob a ten by bolel všechny, i ty, kdo nemají peníze v akcích. A to je, že by došlo ke globální inflaci, že by v podstatě ty ceny těch indexů se moc nehnuly, zůstaly by tam, kde jsou, ale byly by ze spoda dorovnány vlastně spotřebitelskými cenami. Tím by se ty ceny srovnaly. A to je právě ta varianta, kterou můžou udělat centrální banky. Pokud centrální banky začnou topit pod kotlem, snižovat úrokové sazby, cpát peníze do oběhu, v podstatě tisknout peníze, tak způsobí to, že ty ceny těch akciových indexů neklesnou, ale místo toho vznikne třeba skrytá inflace, která ty akcie dorovná ze spoda.
2: Což není vůbec nepravděpodobný scénář i vzhledem k tomu růstu cen energie a tak dále. Tady se to vlastně jako potkává. To znamená, že jako tady ta paralela s tou dotkom bublinou není úplně jako nemístná. Že?
1: To je jak vlastně, přeskopírák.
2: Je to vlastně přeskopírák. No, vy už jste to trošku řekla, ale já se možná pro diváky zeptám ještě vlastně jednou, jaká třída aktiv jste teda preferovala? Kam byste investovala?
1: Tuhle chvíli je reálná aktiva. Já už teda říkám dlouho, ale ty to platí ještě možná víc než třeba před 2 lety. Reálná aktiva nemusí nutně znamenat jenom drahé kovy, můžou to být třeba i nemovitosti, protože reálná aktiva v tuhletu chvíli budou držet. Dokonce může dojít i k růstům jejich cen, protože investoři budou v kostech cítit potenciální inflaci. Pozor, může to být i skrytá inflace.
2: Ano.
1: Skrytá inflace nemusí být viditelná ve spotřebitelských cenách. A tudíž se budou orientovat právě na reálná aktiva, aby jim to podrželo nějakou zůstatkovou hodnotu. Takže buď drahé kovy, nebo nemovitosti, nebo nějaká jiná reálná aktiva, typu prostě nějaké sbírky a podobně. To si myslím, že v tuhletu chvíli je největší sázka na jistotu.

0: se na nás žene strašně moc. To znamená, je potřeba prostě přemýšlet nad tím, jakým způsobem se tady zajistit. Někdo to vidí v drahých kovech, někdo sází třeba na investiční umění v poslední době, je to čím dál atraktivnější také, jo, ale myslím si, že je potřeba uvažovat víc tímhle tím směrem, protože bohužel ta ekonomika je dneska v takové dynamice, často negativní, že prostě ona produkuje ty inflační šoky.
1: Další téma, které nás tady hodně jako zajímá, váš pohled, výhody zlato a stříbro. No, my teď vidíme takovou trošku turbulenci tam. Viděli jsme, že po začátku konfliktu v Iránu to zlato hodně rostlo na nějaký maxima, pak nám jako výrazně korigovalo. My tady vlastně to vidíme na tom grafu. Mě zajímá, nebo nás tady zajímá, diváky určitě taky, váš pohled na paní docentko na tu situaci, jak to vnímáte vy, jak tyhle ty dodavatelské šoky různé, celní války a podobně a ta geopolitická, řekněme, nestabilita, to zlato, stříbro do budoucna může ovlivnit v nějakým střednědobým, dlouhodobým horizontu. Jak to vidíte s tím?
0: Já si myslím, že tak vidíme tady, že došlo k té korekci. Ten růst zlata samozřejmě měl své dobré důvody. Jo? To znamená, viděli jsme tam mnoho různých tendencí, ať už se to týkalo obav z vývoje ve Spojených státech. Jo? To jsou ty obrovský dluhy, které Spojené státy mají a které se budou dále navyšovat. Obrovská obsluha dluhu, která je dneska jedna z největších položek amerického rozpočtu samozřejmě. A to všechno zpochybňuje tu tradiční roli toho amerického dolaru jako, a teď pozor, uchovatele bohatství. Jo. Něco jiného je prostředek směny, takže se s tím obchoduje. Jakože toho je na trhu hodně a je to jednoduché. To jsou dvě velmi odlišné věci. Ale jako něco jiného je provést transakci v rámci americké finanční infrastruktury a něco jiného mít to v portfoliu dlouhodobě. Jo. To jsou, pozor na to, jako je potřeba pečlivě rozlišovat. A tam to zlato samozřejmě mělo své výhody. Viděli jsme, že řada těch centrálních bank hnala tu poptávku po tom zlato, Indie, Čína, Turecko zejména, ale i další. Prostě to znamená, že těch obrovských nákupy samozřejmě vzali tu cenu zlata nahoru, byly tam samozřejmě ty velké obavy z inflace, která tady byla, tam opět to zlato funguje jako dobrý hedging, to znamená, tady ty důvody byly. Tahle korekce je pro mě, musím říct, jako trošku zvláštní, že vlastně došlo k určitému posílení jako amerického dolaru navzdory tomu, jak si Spojené státy v tom konfliktu vedou. Pro mě je zlato bezesporu něco, co prostě do toho portfolia patří. My dneska jsme v období obrovské volatility, vidíme to i na tom ropném trhu, vidíme to vlastně téměř na všech trzích. Už i z toho důvodu, že vlastně právě třeba ty papírové ceny a ty fyzické se úplně jako neshodují, jsou tam poměrně velký rozdíly. A z jedné nebo z druhé bude muset tý korekci dojít. Jo? Já si myslím, že to bude ta papírová, která bude dělat korekci nahoru. Teda. Jo, ale to je můj odhad. Ale takže tady jako rozhodně bych neviděla tu roli zlata nějak špatně. Ba právě naopak, podle mě to je prostě součást toho portfolia. A v situaci, v jaké budeme, to znamená opravdu velmi výrazných geopolitických nejistot, protože pokud budeme mít zamrzlý konflikty, tak je tam vždycky možnost obnovení toho konfliktu, bohužel. A stejně tak překreslení té mapy ve smyslu prostě úplně nový architektury bezpečnostní, který stejně musí dojít. A ekonomický taky. A tam ta role zlata je samozřejmě podle mě jako velmi, velmi důležitá.
1: Ono vlastně
0: někdy se vlastně taky říká, jenom pardon, že získá jakoby posilování dolaru, oslabuje role zlata a podobně, takže to je to, co myslím trošku jakoby tady vidíme.
1: Ono ostatně i ta globální inflace pravděpodobně vzhledem těm faktorům poroste a to taky
0: jednoznačně. Jako to už víme, takže poroste, jako rád prostě pořád jako zjišťujeme vlastně, jak moc, protože my pořád ještě jako nemáme úplně ten plný šok. Jo. Já jsem říkal, jednak je tam to fázování. Jednak máme prostě ty strategické zásobníky, které nám to v tuhle chvíli ještě malinko tlumí. A samozřejmě spousta těch asijských zemí už jako najala na úsporný systém. Často prostě na systém velmi úsporný.
1: Už je ta to ekonomika, Tajsko, tam Indonésie.
0: No, jasně, já jsem viděla včera prostě záběry Kambodža, tak jako už prostě třeba přichází na elektroauta, tam, kde si to prostě můžou dovolit, nebo prostě řeknou, no, tak jako hnojivo mám ho třetinu oproti jindy, jo, to znamená, ono se to potom samozřejmě zase projeví v té ekonomice, jo, na tom výstupu, na zaměstnanosti, ono se to všechno vždycky projeví. Akorát, že to není jako, že to na vás všechno spadne najednou. No, tam prostě jako je to postupné fázování a to přizpůsobení v těch chudších asijských zemích bohužel teda může mít až jako existenční konsekvence pro řadu těch lidí. Jo. Právě v těchto těch zemích, jako je prostě Laos, Kambodža, ale minimálně taky část Tajska a podobně. Jo. To je bohužel potřeba říct.
1: No, my to vnímáme vlastně stejně, taky využíváme té korekce na nákupy do našich rezerv, takže díváme se na to stejně, díváme se taky v tom střednědobém a tom delším horizontu, to nás zajímá.
0: Já si myslím, že jako dívat se na každý den na cenu zlata jako nemá moc jako smysl, jo? To je prostě něco, co koupím a sledu, ne, dlouhodobý trendy, upřímně řečeno, jako jo. To jako dívat se každý den, tak to je tak cesta se zbláznit, jako jo, upřímně.
1: Máme to stejně, my máme takovou chytrou aplikaci a tam máme takový očičko, který se dá buď zavřít nebo odevřít a to mi tam ukazuje ty hodnoty a když mi volá nějaký zákazník, že nervózně říkám, ať se vypne očíčko a zapne to.
0: No hlavně, nebo ať se podívá, já třeba sleduju Trading Economics, jo, a tam máte samozřejmě denní jako zisky, ztráty a teď 2% a pak se podíváte na roční a teď to, já jsem si to napsala na papír, to jsem si schovala, ale prostě to zlato jako na roční bázi je kolem 40%,
1: mám 40%, pocit. 40%, myslím, že to tak
0: je, jo. Jo, takže ono je potřeba. Jako...
1: Ty dva roky 80-90%, takže je to tak.
0: Já to trošku jako Číňané, vnímat ty delší časové horizonty, jo, tam... nereagovat na každý jako tady mini pohyb.
1: Ono je pak zajímavý ještě jeden ukazatel, já myslím, že kitko.com nebo že třeba i kurzy.cz to tam mají, že ukazují, kolik těch investorů nakupuje nebo prodává.
0: No, jasně,
1: poměrově. A tam vždycky vidíte,
0: je aktivní, no,
1: že vlastně teď v posledních dobech vidíte 80% nakupuje, 20% prodává, to taky hodně, hodně jako vypovídá. No.
0: Přesně tak.
1: Pojďme na stříbro. To je, vím, že je to váš také oblíbený kov, stříbro.
0: Já jsem vám můžu říct, že jako, bych jenom jako nemluvila čistě abstraktně, tak v mém portfoliu je jak zlato, tak stříbro.
1: Já to o vás vím, nechtěl jsem to samozřejmě prozrazovat,
0: jako
1: ale...
0: Třeba na rovinu prostě přiznat. Není tam jenom tohle, samozřejmě je to... Já diverzifikuji, jako jo, a v mnoha ohledech, takže i tady je diverzifikace, ale stříbro tam určitě zastoupený je.
1: Já vím, že máte i pozitivní vztah jak k různým jako mincím, mm-hmm. stříbrným a tak dále, my taky razíme, tak to jenom si přihřívám polívčičku.
0: No, nesehnala jsem minci ohnivého koně, teda teďka jsem zvědavá, jaký budu schánět, teda.
1: Tak se vám zkusíme pomoct nějak, ale dobře, ale vím, že máte tuhletu jak to říct, bratelskou libůzku, což je pro mě velmi jako pozitivní. No, my jsme tady to stříbro už trošku jako zmínili jako ten strategický kov, že zažívá v tomto smyslu jako takovou nějakou z mého pohledu renesance. My jsme viděli, že v minulém roce to stříbro dosáhlo, asi zase tady máme ten graf nějakých maxim, že vlastně vyrostlo na 100% v podstatě oproti roku 2020, za rok 2025. A potom tam taky byla ta korekce, tu jsme vlastně viděli. Co je ale zajímavé, že my jako vidíme, a vy jste to taky zmínila, že se nám vyprazňují vlastně na Comexu a v Londýně vlastně ty rezervy toho stříbra a že ta nabídka...
0: Tam je deficit nabídky jednoznačně.
1: Já myslím, že někde jsem zaznamenal, teď možná to neřeknu přesně, ale že ta průmyslová spotřeba je někde kolem 1,1 miliardy uncí ročně.
0: Je veliká, protože ono to stříbro prostě souvisí s rozvojem těch moderních odvětví, včetně třeba elektromobility a prostě... Jako zdá se, že podobně jako u mědi, tady prostě došlo k určitému podcenění z hlediska té těžby. No.
1: A že tam ta těžba, teda ta poptávka je 1,1 miliardy, těžba nějakých 800 milionů, že tam je vlastně velký jako deficit. Takže vlastně, jak tohle vidíte? Myslíte si, že ten Hormuz jako na to má nějaký taky vliv, že vlastně ještě víc ta surovina bude využívána jako strategická, ta Čína ještě víc třeba bude s tím pracovat, což by mohlo potom nějakým způsobem tu cenu zase tlačit nahoru víc ještě?
0: Tam může být krátkodobý pokles právě daný tím, že ta krize kolem Iránu může vést k výraznému globálnímu zpomalení ekonomiky a tím pádem i k výraznému globálnímu zpomalení průmyslu a eventuálně poptávky po průmyslových kovech. Ale to je něco jiného než dlouhodobý strukturální trend, že jo? To je prostě jakoby krátkodobý pokles. Já si myslím, že stříbro má obrovskou budoucnost, podobně jako měď. Jo? To jsou prostě pro mě skutečně jako klíčový kovy průmyslu a kromě toho, že je považováno za takového jakoby dostupnějšího bratříčka zlata, tak má právě i tuhletu obrovskou výhodu. Takže já si skutečně myslím, že stříbro, jak zlato, tak stříbro do toho portfolia patří. A zase prostě pro mě to jsou otázka dlouhodobých trendů. Jo. Já nejsem člověk, který jakoby jede na nějakou spekulaci v rámci týdne nebo to. Prostě pro mě to je, že tam prostě mám v tom portfoliu a že tam vidím dostatečný indikátory na to, abych prostě počítala v horizontu třeba 10 let, že tam prostě to zhodnocení bude velmi zajímavý a zároveň samozřejmě i ta obrana. Bohužel těch inflačních tlaků se na nás žene strašně moc. To znamená, je potřeba prostě přemýšlet nad tím, jakým způsobem se tady zajistit. Někdo to vidí v drahých kovech, někdo sází třeba na investiční umění v poslední době, je to čím dál atraktivnější také. Jo, ale myslím si, že je potřeba uvažovat víc tím směrem, protože bohužel ta ekonomika je dneska v takové dynamice, často negativní, že prostě ona produkuje ty inflační šoky.
1: A to v něm hodně

0: finančním světem, tím světem, kde držíte ty papírky, jo, ty prostě ropný futures a další, což je typicky Spojený státy a hlavně London City, že jo? Když se bavíme o komoditách, tak bezesporu London City. A potom ta reálný, to fyzický, což je ta Šanghaj, že jo? Jo?
1: No, protože já být ten,
0: Ten
1: kdo drží ten fyzický
0: symbolismus.
1: kov a chci ho prodat, tak rozhodně ho prodám spíš tý Šangaj
0: No
1: než někde
0: jasně, že
1: jinde,
0: jo.
1: že? Takže pak jako, no, tak
0: Já si
1: to...
0: myslím, že tohle bylo jako velmi moudré rozhodnutí Číny, ale ono to zapadá do té její úvahy, jo. To znamená, že dává přednost tomu reálnému, té podstatě, před tou finanční, jako virtuálním světem, který někdy je bohužel velmi silný, ale já si skutečně myslím, že nakonec ta reálná ekonomika vždycky zvítězí.
1: Myslím si to taky. No, je to zajímavé sledovat vlastně oddělení ceny toho papírového zlata od toho fyzického, je to
0: Já to
1: zajímavé.
0: sleduju hodně u té ropy, jo. Tam je to teď jako extrémně velký.
1: No a když se podíváme na prognózy nějakých velkých institucí, které prognózují cenu vlastně stříbra, jsem si tady, abych byl přesný, tak ten rozdíl je relativně velký. Někdo odhaduje cenu 100 dolarů za unci, někdo odhaduje 300 dolarů. Citibank prognózuje někde 150, což odůvodňuje tou vysokou poptávkou z té Číny. Jaká by byla vaše prognóza? Co? Typnete si?
0: Já neumím prognozovat takhle dost dobře ceny. Já si myslím, že tohle budou podstatně zdatnější analytici v téhle oblasti. Nevím, jestli 150 dolarů za unci, ale určitě bych to viděla jakoby
1: Rostoucí
0: směrem
1: trend.
0: vzhůru nad těmi 100 dolary za unci. Si myslím, že je vysoce, vysoce pravděpodobný. Leda, že by došlo skutečně k nějakému výraznému propadu té ekonomické a tím pádem i průmyslové aktivity.

0: Se pojujeme na jiné studio
1: Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter. Alter. Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter. Alter. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, hezký dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey, vás zdraví Vítek. Posloucháte třetí část šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. V minulém druhém díle jsem se podíval podrobněji na Vatikánskou banku, ale také na zednářské lóže a maltéské rytíře. Je důležité pochopit, kdo patřil do těchto organizací, protože tito lidé se navzájem podporují v dalších zločinných operacích. Svět bez hranic. Vatikán rozprodává krám. Minulý díl jsem završil výčtem společností a aktiv, které měla v jednom okamžiku v majetku Vatikánská církev. To se samozřejmě nedalo dlouho utajit. Nakonec se do tisku dostaly informace o společnostech v majetku Vatikánu a tlačili na Svatý stolec, aby reagoval. Když byl Michele Sindona dotázaný na prodeje, odmítl se k ním vyjádřit s tím, že je povinen zachovávat mlčenlivost svého klienta, matky církve. Michele Sindona nakonec přistoupil k likvidaci zbývajících podílů církve v italských společnostech kupcům, mezi nimiž byly Hambros Bank, Continental Illinois a americký konglomerát Gulf and Western. Velkou část příjmů Vatikánu z těchto prodejů investoval do amerických společností, jako byly Chase Manhattan, Standard Oil, Westinghouse, Colgate, Procter & Gamble a Dan River. Některé z těchto firem zůstaly pod kontrolou Davida Rockefellera. Likvidace vatikánských majetkových účastí, jak ji zosnoval Michele Sindona, měla katastrofální dopad na italskou ekonomiku. Akcie italských společností, do kterých Svatý stolec investoval, se propadly na rekordně nízkou úroveň. Hodnota liry prudce klesla. Vzrostla nezaměstnanost, zvýšily se životní náklady. Úspory milionů rodin byly téměř přes noc vymazané. V této době navázal přední člen italské mafie a vatikánský pokladník Michele Sindona blízký vztah s Charlesem Bludornem ze společnosti Gulf and Western.

Oba muži se zapojili do obchodování s bezcennými akciemi tam a zpět za nominální hodnotu, aby vytvořili falešný trh. V roce 1972 požadovala americká komise pro cenné papíry a burzy zastavení neustálé výměny cenných papírů mezi oběma společníky. V této době také společnost Gulf and Western prostřednictvím své filmové společnosti Paramount Pictures natáčela film Kmotr. Okouzlující pohled na život mafie. Immobiliare, obří realitní a stavební firma, kterou Michele Sindona koupil od Vatikánu, vlastnila Paramount Studios v Hollywoodu, kde se film natáčel. Díky dohodám s Bluedornem plynuly zisky do Sindonových bank a holdingových společností spolu s miliardami z obchodu s heroinem. Život napodoboval umění. Účetní Roberto Calvi. V roce 1969 získal Michele Sindona dalšího nového přítele. Roberto Calvi, kolega ze zednářské lóže Propaganda Due, působil jako asistent ředitele Banco Ambrosiano, bohaté provinční banky v Miláně. Málo která banka byla prestižnější. Banco Ambrosiano byla založena v roce 1894 a fungovala s cílem poskytovat úvěry, aniž by porušovala etické zásady křesťanského učení. Banku založil Giuseppe Tovini, aby poskytovala finanční služby římskokatolickým institucím a rodinám. Firma byla pojmenovaná po svatém Ambrožovi. Aby se odvrátili zájmy cizích osob, stanovy banky vyžadovaly, aby akcionáři předložili potvrzení o své bezúhonnosti od svého faráře. Kromě toho nesměl žádný akcionář vlastnit více než 5% majetku banky. Michele Sindona si uvědomil, že kněžská banka bude ideálním doplňkem jeho rostoucího finančního impéria. Nic z toho, co ovládal, se nemohlo Ambrosianu vyrovnat ani zdroji, ani postavením v Miláně. A co bylo nejlepší, neměla žádného dominantního akcionáře, takže ti, kdo ji řídili, měli neomezenou ruku. Michele Sindona a jeho nový přítel Roberto Calvi rychle vymysleli plán, jak získat kontrolu nad Ambrosianem. Jednoduše. Vytvořením řady fiktivních společností v Panamě, na Bahamách a v Lucembursku. Tento plán by vyžadoval účast arcibiskupa Marcinkuse, protože by bylo třeba ověřit katolický charakter společností. Arcibiskup Marcinkus samozřejmě velmi rád spolupracoval. Zařídil, aby byl Roberto Calvi jmenovaný novým generálním ředitelem banky Ambrosiano. V roce 1969 proběhl tragický bombový útok na náměstí Fontana. Neprovedla ho levice, ale, jak se později ukázalo, jednotky Gladio. Tento bombový útok řídil kapitán amerického námořnictva David Kerrett, agent CIA přidělený k velitelství NATO ve Veroně. David Kerrett pracoval v tandemu s velitelem Gladia Sergiem Minetem a Karlem Digiliem, krtkem CIA v Ordine Nuovo. Přípravy na bombový útok probíhaly v odlehlém domě nedaleko Trevízy. Podrobnosti o útoku jsem řešil v mém dvoudílném pořadu Tajná síť Gladio, proto není třeba to tady rozvádět. 31. května 1971 vybuchla v lese poblíž italské vesnice Pítano bomba nastražená v automobilu. Výbuch těžce zranil jednoho a zabil tři příslušníky karabiniérů italské polovojenské policie. Potom proběhl únos a vražda italského premiéra Alda Moreho, v čemž měli naprosto prsty Američané a Gladio, stejně jako v útoku na boloňském nádraží

který se odehrál 2. srpna 1980. Ten měli zase na svědomí lidé ze zednářské lóže Propaganda Due, ovšem jednající jako zmocněnci Američanů a Gladia. Někdy o tom speciálně také mohu natočit pořad, ale pro naše účely je to přílišné zabíhání do detailů. Všechno jsem řešil v tajné síti Gladio.

Infiltrace rudých brigád CIA. Skutečnost, že rudé brigády byly infiltrované CIA a italskými tajnými službami, už není zpochybňovaná. Díky infiltraci, ke které došlo v roce 1973, začaly rudé brigády úzce spolupracovat s jazykovou školou Hyperion v Paříži. Většina brigádníků ovšem netušila, že ji založila CIA. Jazyková škola Hyperion otevřela pobočku v Itálii a o několik měsíců později ji uzavřela. Italská policejní zpráva vyzdvihuje Hyperion jako nejdůležitější kancelář CIA v Evropě. Škola, kterou založili Corrado Simeone, agent CIA, který spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa, Duccio Berio, informátor italské vojenské rozvědky ovládané zednářskou loží Propaganda Due a Mario Moretti, agent CIA, který byl později odsouzen za vraždu italského premiéra Alda Mora, působila jako prostředník pro setkání italských a zahraničních teroristických skupin, včetně Organizace pro osvobození Palestiny, německé frakce Rudé armády a ETA, tedy Baskické revoluční armády. V roce 1974 byli v Římě zatčeni zakladatelé Rudé brigády Renato Curcio a Alberto Franceschini. Franceschini okamžitě obvinil Maria Morettiho z jejich udání a prohlásil, že Mario Moretti a Giovanni Senzani, další přední člen Rudé brigády, byli ve skutečnosti špioni CIA.

vatikánské dílky skládačky. Felix Morlion, belgický kněz, byl spojený s jazykovou školou Hyperion a zasloužil se o založení pobočky této školy v Římě. Během druhé světové války úzce spolupracoval s Williamem Donovanem a OSS, předchůdkyní CIA, když vytvořil katolickou zpravodajskou agenturu Prodeo. Když nacisté převzali kontrolu nad západní Evropou, William Donovan přemístil Morliona a jeho agenturu z Lisabonu do New Yorku. V roce 1945 se kněz přestěhoval do Říma, kde se stal soukromým emisarem papeže Pia XII. A čtyř papežových nástupců. Po celá 60. léta zůstal tento belgický kněz klíčovým agentem amerických zpravodajských služeb. O tom svědčí například jeho klíčová role v kubánské krizi. Na naléhání Johna Kennedyho se belgický kněz zúčastnil strategické schůzky v Andoveru ve státě Massachusetts. Tady navázal komunikační kanál mezi Moskvou a Washingtonem, zprostředkovaný papežem Janem 23., jehož prostřednictvím byly předané zprávy, které ukončily hrozbu jaderné války. V roce 1966 belgický kněz Morlion založil s finanční podporou CIA Univerzitu Prodeo, která se stala Mezinárodní univerzitou sociálních studií. Jako prezident nové univerzity se belgický kněz Morlion stal hybnou silou při formování pravicové politiky italské vlády. Právě tady také začal s náborem teroristů a atentátníků, včetně například Mehmeta Aliho Akči, který se pokusil o atentát na Jana Pavla II. Začátky operace Kondor, medejínský dokument v Kolumbii. Z Evropy teď odskočme na nějakou dobu do Jižní Ameriky. Ta se totiž začala vymykat z mocenského úchopu tvrdé ruky amerického imperialismu. Latinská Amerika se ukázala jako oblast, která vzbuzovala takové obavy, že CIA ve spolupráci s Vatikánem zahájila operaci Kondor. Operace Kondor byla jakousi latinsko-americkou verzí evropského Gladia. Velmi podrobně jsem operaci Kondor řešil v mém pořadu Chile 50 let po převratu. Stejně jako Gladio vznikla i operace Kondor z obav z šíření komunismu. Ovšem levicová ideologie působila zlověstně pro americký imperialismus i samotný Vatikán. Poprvé se tento odklon projevil na konferenci latinskoamerických biskupů v kolumbijském Medellínu v roce 1968. Biskupové místo toho, aby se drželi nejnovějších encyklik papeže Pavla VI., vyzvali Vatikán ve svém oficiálním prohlášení k obraně práv utlačovaných a k prosazování preferenční volby pro chudé v boji za sociální spravedlnost. Biskupové odsoudili spojenectví Svatého stolce s mocenskou elitou a odsoudili útlak latinskoamerického lidu, nejen ze strany diktátorů se silnou rukou, ale také ze strany Ameriky a dalších zemí prvního světa. Prohlásili, že nejpalčivějším problémem dneška není hospodářský rozvoj, ale politický útlak. Toto prohlášení kleriků vstoupilo do dějin jako medejínský dokument. Nebezpečí této nové teologie předvídal newyorský guvernér Nelson Rockefeller. Po své cestě po Latinské Americe v roce 1969 jménem prezidenta Richarda Nixona varoval americkou obchodní komunitu před antiimperialistickou povahou medejínského dokumentu.
Rockefellerova zpráva, která se stala základem Nixonovy latinskoamerické politiky, hovořila o nutnosti vzniku vojenských režimů, které by učinili přítrž tomuto hnutí, a varovala Nixonovu administrativu, že by měla katolickou církev na jih od hranic raději sledovat, protože se náhle stala zranitelnou vůči podvratným průnikům. Rockefellerova zpráva se ukázala jako prozíravá. Kněží vytvořili levicové organizace v 7 zemích. Někteří tak učinili v otevřené podpoře převratů proti demokratickým vládám, jako v Chile a Bolívii. V několika diecézích vypukly ošklivé střety mezi kněžími a biskupy. Papež Pavel VI. Byl v koncích. Potom, co se pokusil uklidnit levičáky řadou encyklik a prohlášení o sociální spravedlnosti, si uvědomil, že jediným způsobem, jak může obnovit svou papežskou autoritu, je použití síly. Taková síla ovšem nemohla být zjevná. Mohly ji rozpoutat pouze katolické organizace, včetně Opus Dei a katolické akce, které spolupracovaly s Nixonovou administrativou a CIA. Operace Kondor, Brazílie. Plán operace Kondor byl částečně vypracovaný v 50. letech 20. století na brazilské vysoké válečné škole, která byla kopií americké národní válečné školy National War College. Vysoká válečná škola byla zodpovědná za studie národní bezpečnosti, rozvoj vojenské strategie a realizaci plánu budování národa. Tento plán, převzatý z Pentagonu a zkušeností americké armády s rekonstrukcí poválečného Japonska, vycházel z toho, co Karl Haushofer nazval vědou geopolitiky. Protože Brazílie svou velikostí a zeměpisnou polohou dominovala jižnímu Atlantiku, měla povinnost udržovat tuto část světa, slovy Woodrowa Wilsona, bezpečnou pro demokracii a svobodné podnikání. Důsledkem tohoto tvrzení bylo, že Bolívie, Paraguay a Uruguay se staly satelity sousední Brazílie. Studenti vysoké školy pro pokročilé válečné techniky, mezi kterými byli Humberto Castelo Branco a Golbery Docuto e Silva, byli vyučovaní americkými vojenskými a zpravodajskými úředníky, včetně podplukovníka Vernona Walterse. V roce 1964 se absolventi této brazilské vysoké školy spojili do chunty, která svrhla demokraticky zvolenou levicovou vládu Joao Jularta. Po převratu se Castelo Branco stal novým brazilským prezidentem a Silva šéfem první brazilské národní zpravodajské služby. Brazilský převrat by se neuskutečnil bez vynaložení více než 20 milionů dolarů od CIA. Probíral jsem to na konci prvního dílu mého cyklu Krvavá historie CIA. Operace Kondor, Argentína a zednáři. Když byla v roce 1969 spuštěná operace Kondor, Argentína, na rozdíl od Bolívie, Kolumbie, Peru a Uruguaye, nepředstavovala žádný skutečný problém. Většina obyvatel Argentíny zůstávala hluboce konzervativní a zbožně katolická. Juan Perón se vrátil z exilu a ve všeobecných volbách porazil prezidenta Hectora Cambora. Pro církev a CIA to byl šťastný vývoj. Juan Perón získal neuvěřitelných 62% hlasů. Čestným hostem inaugurace jeho třetího prezidentského období byl prvotřídní zednář Licio Gelli. Po obřadu Juan Perón poklekl u nohou ctihodného mistra Propaganda Due.
Přítomen byl i italský premiér Andreotti, který se ale podobného gesta poklony od argentinského prezidenta nedočkal. Tento akt byl více než symbolický. Licio Gelli shromáždil pro Peronův návrat značnou podporu CIA a převedl Peronově občanské frontě národního osvobození přes 70 milionů dolarů z černých fondů. Den před svým návratem do Buenos Aires Juan Perón poklekl před Licio Gellim při tajném obřadu, aby se stal členem zednářské lóže Propaganda Due. Obřad se konal v Peronově vile v madridské čtvrti Puerta de Hierro. Po obřadu Juan Perón nastoupil do letadla společnosti Alitalia, které pro něj Licio Gelli pronajal, aby se triumfálně vrátil do své rodné Argentíny. V roce 1974 Juan Perón vydal dekret, kterým Licio Gellimu udělil nejvyšší argentinské vyznamenání a jmenoval ho čestným velvyslancem v Itálii. V té době už byla v Argentíně založená lóže Propaganda Due. Mám tu opět seznam jmen jejich zakládajících členů, ale většině z nás to nic neřekne, proto to vynechám. 13 měsíců po svém návratu do úřadu ovšem Juan Perón zemřel po řadě masivních infarktů. Jeho nástupkyní se stala Isabel, která se ukázala jako neschopná vypořádat se sílícím odporem Lidové revoluční armády. Lidová revoluční armáda navazovala na tradici Che Guevary, argentinského marxistického revolucionáře, který byl v roce 1967 zabitý v Bolívii jednotkami s podporou CIA a Montoneros. To byla skupina původních obyvatel, kteří se stavěli proti španělské kolonizaci své země. V průběhu roku 1974 levicové skupiny podnikaly útoky na obchodní a politické představitele po celé Argentíně. Zabíjeli vedoucí pracovníky společností General Motor, Ford a Chrysler a přepadali vojenské základny kvůli zbraním a výbušninám. V roce 1975 partizáni přepadali policii a sváděli líté boje s armádou. Odhaduje se, že v bojích zahynulo na 10 000 Argentinců. Odtajněné dokumenty americké národní bezpečnosti ukazují, že CIA a americké ministerstvo zahraničí zůstaly hlavními sponzory vojenské chunty, kterou vedl generál Jorge Videla. 16. února 1976, 6 týdnů před převratem, hlásil Robert Hill, americký velvyslanec v Argentíně, ministru zahraničí Henrymu Kissingerovi, že plány na převrat jsou v plném proudu a že byla připravená kampaň pro styk s veřejností, která měla vrhnout pozitivní světlo na nový vojenský režim. V předvečer převratu obdržel generál Jorge Videla a další spiklenci požehnání paranského arcibiskupa Adolfa Tortola. V den samotného převratu se vojenští vůdci dlouze setkávali s představiteli biskupské konference. Když arcibiskup Tortolo z tohoto setkání vycházel, prohlásil, že ačkoliv církev má své specifické poslání, existují okolnosti, za kterých se nemůže zdržet účasti, i když jde o problémy související s konkrétním státním zřízením. Dále vyzval všechny Argentince k pozitivní spolupráci s novou vládou. Žádná latinskoamerická země, dokonce ani Pinochetova Chile, se však nemohla vyrovnat míře násilí, která následovala po vojenském převratu 24. března 1976 v Argentíně. Jediným režimem, který dokázal vytvořit stav strachu podobný tomu argentinskému, bylo hitlerovské Německo. Během špinavé války mezi lety 1976 až 83, kterou plně podporovala Fordova, Carterova a Reaganova administrativa, bylo zabito nebo zmizelo na 30 000 politických vězňů, včetně studentů, odborových organizátorů, novinářů a dokonce těhotných žen. V roce 1977 docházelo k politickým vraždám v průměru 7x denně.
jen telegraficky. Dva dny po převratu, 25. března 1979, poradil William Rogers, asistent ministra pro Latinskou Ameriku, Henry Kissingerovi, že vojenské převzetí moci v Argentíně bude mít za následek značné množství represí a pravděpodobně i hodně krve. Na toto varování Kissinger odpověděl: ano, ale to je v našem zájmu. 30. března 1976 zaslal americký velvyslanec v Argentíně Robert Hill Henry Kissingerovi 7stránkové hodnocení nového režimu. Ve zprávě Robert Hill napsal: jedná se pravděpodobně o nejlépe provedený a nejcivilizovanější převrat v argentinské historii. O týden později americký kongres schválil žádost Fordovy administrativy, kterou sepsal Henry Kissinger, o poskytnutí pomoci ve výši 50 milionů dolarů novému vojenskému režimu. Toto jsou až na dřeň nepřefiltrované, autentické a ryzí skutečnosti americké představy o svobodě a demokracii. Oč horší je ale plná podpora svaté církve těmto masakrům. Generál Videla, který si v současné době odpikává doživotní trest za svůj podíl na špinavé válce, novinářům řekl, že se o politice režimu, zaměřené na likvidaci levicových aktivistů, radil s kardinálem Raulem Francískem Primatestou, předním argentinským duchovním. Dále zdůraznil, že udržuje průběžné rozhovory s papežským nunciem Piem Lágym a předními biskupy z argentinské biskupské konference. Tito hodnostáři mu, jak zdůrazňoval, radili, jakým způsobem by měla junta postupovat vůči všem disidentům, včetně duchovních, kteří zastávali teologii osvobození. Máme ale další důkazy zapojení svaté církve. Generálovo tvrzení totiž podporuje i biskup Tortolo, který v roce 1976 uvedl, že duchovenstvo bylo informováno o všech krocích, které junta podniká, zejména pokud jde o nepohodlné kněze a jeptišky.

katolický kondor, Chile. Operace Kondor. Program určený k likvidaci levicových skupin a hnutí v celé Jižní Americe se rozběhla na počátku 70. let. Opus Dei tehdy získala podporu chilských biskupů pro svržení demokraticky zvolené vlády prezidenta Salvadora Allendeho. Katolická skupina začala úzce spolupracovat s organizacemi financovanými CIA, jako byly například organizace Fatherland a Liberty, které se později staly obávanou chilskou tajnou policií. V roce 1971 začala CIA vyplácet miliony chilskému institutu všeobecných studií. To byl think tank Opus Dei na plánování revoluce. Členy institutu byli právníci, ekonomové volného trhu a vedoucí pracovníci vlivných novin a časopisů. Kompletní převrat v Chile jsem pokryl v mém pořadu Chile 50 let po převratu, proto to nemá smysl podrobně rozvádět. Každopádně časová chronologie, kdy tyto pořady vysílám, mají za cíl připravit nás, posluchače, pro další pořady, ve kterých se znalosti z předchozích pořadů využijí. Je to taková skládačka, ve které postupně přidávám další informace, které kombinuju s mými předchozími pořady. Proto je dobré si poslechnout i tyto pořady, abychom měli patřičný vhled. Po převratu se řada technokratů z tohoto institutu všeobecných studií dotovaného CIA stala členy vlády a poradci vládnoucí vojenské chunty Augusto Pinocheta. Úplná podstata zapojení Vatikánu do projektu Kondor nikdy nezazněla. Každá fáze operace, včetně čistek levicových kleriků, ale získala tichý souhlas papeže. Vůdci vojenských junt, včetně generála Pinocheta, byli oddanými katolíky. Když byl Augusto Pinochet v roce 1998 v Anglii vzat do vazby za vraždu tisíců Chilanů, byl obviněním záhadně zaskočený. Jeho zmatení bylo oprávněné. Když Augusto Pinochet zahájil svůj pogrom, arcibiskup Alfonso López Trujillo, generální sekretář Latinskoamerické biskupské konference, prohlásil: vojenská junta vznikla jako reakce na sociální a hospodářský chaos. Žádná společnost nemůže připustit mocenské vákuum. Tváří v tvář napětí a nepokojům je odvolání k moci nevyhnutelné. Je velmi zajímavé, že po Pinochetově zatčení zaslal vatikánský státní sekretář kardinál Angelo Sodano jménem svatého otce dopis britské vládě, ve kterém požadoval generálovo propuštění. Když se generál Pinochet v roce 2005 konečně dostal před soud, chilský soudce se ho ptal na jeho hrůzovládu, která měla za následek zavraždění více než 4000 Chilanů, mučení více než 50 000 a zmizení 100 000 lidí. Augusto Pinochet zbožně odpověděl: trpím za tyto ztráty, ale činy koná Bůh. Ten mi odpustí, pokud jsem některé činy překročil, což si nemyslím. Kondor v Bolívii. Klaus Barbie opět na scéně. V roce 1975 vypracovalo bolívijské ministerstvo vnitra s pomocí vatikánských úředníků generální plán na likvidaci teologie osvobození. Plán nazvaný Banzérův plán. Plán byl pojmenovaný podle Iga Banzéra Suáreze, bolívijského pravicového diktátora, který si liboval, že je ochráncem křesťanské civilizace. Tento plán přijalo 10 latinskoamerických vlád.
Panzer se v Bolívii dostal k moci v důsledku třídenního puče v srpnu 1971, který si vyžádal 110 mrtvých a 600 zraněných. Jak ukazují odtajněné dokumenty amerického ministerstva zahraničí, převrat financovala CIA v rámci operace Condor. A přicházíme k dalším pohrobkům nacistů, kteří se etablovali v Jižní Americe. Při realizaci tohoto mistrovského plánu se Panzer totiž spoléhal na nacistu Klause Barbieho, zvaného řezník z Lyonu. Klaus Barbie naverboval v Bolívii žoldnéřskou armádu neofašistických teroristů, včetně Stefana Delekiaje. Aby mohl financovat armádu, nařídil Panzer vysazovat stromy koky po celých bavlníkových polích v churavějící zemi. Mezi lety 1974 až 80 se plocha půdy, na které se pěstovala koka, strojnásobila. Koka se vyvážela do laboratoří kolumbijských kartelů, včetně Barbieho Transmaritánie. Zrodil se mnohamiliardový průmysl. Obrovský nárůst dodávek koky z Bolívie prudce snížil cenu kokainu, což podpořilo vznik obrovského nového trhu a vzestup kolumbijských kartelů. Pouliční cena kokainu v roce 1975 činila $1,500 za gram. Během 10 let cena klesla na $200 za gram. CIA se stala aktivním účastníkem této nové drogové sítě. CIA totiž vytvořila spojení mezi kolumbijskými kartely a černošskými čtvrtěmi Comptonu a Los Angeles. Toto potrubí odhalil v roce 1996 Gary Webb, reportér deníku San Jose Mercury News. Webova zjištění vyústila ve vyšetřování amerického senátu.

Propojení na ose. Jižní Amerika, Evropa, Vatikán. Na tomto místě se dostáváme okruhem zpět do Evropy, konkrétně do Vatikánu. Vatikán totiž působil jako svorník veškerého zla. Ještě před uzákoněním Banzerova plánu hrál Vatikán klíčovou roli při vzniku obchodu s kokainem, když drogovým kartelům nabízel výměnou za vysoké poplatky své služby v oblasti praní špinavých peněz. K zahájení tohoto procesu Svatý stolec založil řetězec fiktivních společností v Panamě a na Bahamách, které převáděly vklady kartelů do Banco Ambrosiano a italských bank pod kontrolou Michele Sindony. Z těchto bank plynuly peníze do a z Vatikánské banky do finančních firem ve Švýcarsku, Lucembursku a Lichtenštejnsku. První krycí společností založenou Vatikánem za tímto účelem byla Cisalpine Overseas Bank na Bahamách. Tuto společnost Cisalpine založili Michele Sindona, Roberto Calvi a arcibiskup Marcinkus prostřednictvím Banco Ambrosiano Holding, lucemburské společnosti pod kontrolou Svatého stolce. V době, kdy se operace Condor rozběhla, Cisalpine pravidelně přijímala milionové vklady v hotovosti od Pabla Escobara a dalších latinskoamerických drogových vůdců. Společnost Cisalpine fungovala výhradně jako pračka černých peněz. V 70. letech 20. století měla tato krycí společnost v každém dni 75 milionů dolarů v hotovosti.

Mučírny kondoru. V hrubých rysech jsme si představili operaci Kondor, kterou rozjela a financovala CIA spolu s latinskoamerickými tajnými rozvědkami. V pozadí stál Svatý stolec a jeho duchovní, kteří této operaci vtiskli náboženskou pečeť. Ovšem, tyto americké operace mají své temné stránky, o kterých se nikdy nedozvíme. Částečně proto, že jsou tak brutální, že by to mnoho z nás neuneslo, ale částečně také proto, že pozitivní světlo americké svobody a demokracie nesmí přece být narušované. Šlo o masová mučení. Když se v médiích dozvídáme o číslech mučených obětí, nikdy si pořádně nedokážeme představit, jak taková mučení probíhají. Musíme si uvědomit, že tato mučení probíhala pouze proto, že Američané pomohli těmto brutálním čuntám dostat se k moci. Sponzorovali je, financovali je, poskytovali jim zbraně, propagandu a další možnosti. Proto jsem se rozhodl po delším váhání poodhalit i formy a prostředky mučení, abychom si mohli plasticky představit, jaká zvěrstva mají Američané na svědomí. Jakým režimům dali volnou ruku a podporu v realizaci těchto mučení. Částečně jsem o tom hovořil v mém předchozím pořadu Turecko a šedí vlci, ale probíhalo to všude. Snažím se tyto informace dávkovat ve svých pořadech, aby to slabší povahy unesly. Účelem této kapitoly je ukázat metody a formy mučení, abychom si při abstraktních číslech, že bylo umučeno tolik a tolik obětí, dokázali představit, jak byli lidé mučení. Rozhodně se v popisování technik nechci vyžívat nebo něco podobného. V Latinské Americe, tedy v Bolívii, Kolumbii, Chile a hlavně Argentíně, vznikalo po převratech podporovaných Američany řada mučíren. Mezi ně patřila také například nechvalně proslulá námořní škola mechaniky ESMA v Buenos Aires. ESMA byla nejdůležitější z 340 zadržovacích a mučicích středisek vojenské vlády. Výlet do ESMA obvykle začínal seznámením s Karolínou. Karolína byl slang pro elektrickou tyč se dvěma prodlouženými dráty. Návštěvníci byli svlečení a přivázaní k ocelovému rámu postele. Elektrický proud byl aplikovaný na oběti, které byly pravidelně polévané vodou pro zvýšení účinku. Pokud byla subjektem žena, šli vyšetřovatelé po prsou, vagíně nebo řitním otvoru. Pokud se jednalo o muže, přikládali dráty na genitálie, jazyk nebo krk. Někdy sebou oběti škubali tak nekontrolovatelně, že nejen ztratili vládu nad svými střevy, ale také si roztříštili ruce a nohy. Patrick Rice, irský kněz, který pracoval ve slumech a byl několik dní zadržovaný v této mučírně ESMA, vzpomínal, jak sledoval, jak jeho tělo syčí, když jim proudí elektřina. Nejvíce si otec Rice pamatoval zápach. Bylo to jako slanina, řekl. Děti byly mučené před zraky svých rodičů a rodiče před zraky svých dětí. Jeden z mučitelů odhaduje, že zařízením ESMA prošlo asi 60 dětí a že všechny, kromě dvou, jejichž hlavy byly rozbité o stěny, byly prodané vhodným argentinským párům. V mučírně ESMA, která sloužila jako místo likvidace i pro další námořní tábory, byly mrtvoly zpočátku pohřbívané pod sportovním hřištěm. Poté, co bylo hřiště zaplněné, byla těla denně v 17:30 odpoledne spalována, obvykle potom, co byla rozřezaná cirkulárkou. Nakonec úředníci ESMA přišli na myšlenku letecké likvidace na moři. Mrtví byli schazovaní z letadel stovky kilometrů od pobřeží Buenos Aires spolu s oběťmi mučení, které byly omámené drogami a v komatu. Jeden z pilotů vypověděl, že vězni padali z letadel jako mravenci.
V minulém dokumentu Turecko a šedí vlci jsem citoval generála, který uvedl, že podobné mučírny v Turecku sponzorovala a vybavila CIA od nejjednodušších po nejsložitější mučící zařízení. Myslím, že pro ilustraci americké svobody a demokracie je tohle víc než dost. Odtajněné americké dokumenty ukazují, že americký ministr zahraničí Cyrus Vance nadále podporoval vojenskou chuntu v Argentíně. Z jednoho komuniké vyplývá, že Vance byl o situaci v ESMA plně informován, ale rozhodl se nechat hrůzy pokračovat. Neexistuje tedy žádná polehčující okolnost nebo omluva pro americkou podporu těchto masakrů a zvěrstev. Dělo se tak s plným vědomím Američanů, pro což existují nespochybnitelné důkazy. To jen, až příště budeme číst abstraktní čísla o umučených obětech, abychom si mohli plasticky představit, jak taková mučení probíhají.

Bergoglio, pozdější papež František. Dostáváme se už k vrcholu naší stavebnice, papeži Františkovi, který byl úzce provázaný s rozsáhlou operací Kondor. Papež František byl dříve známý jako Jorge Mario Bergoglio. Tehdy ještě působil jako generální provinciál Tovaryšstva Ježíšova v Argentíně. Jorge Mario Bergoglio měl na starosti dva jezuitské kněze. Jmenovali se Francisco Chalix a Orlando Iorio. Podle objevených důkazů je sám Bergoglio, pozdější papež František, udal. Na základě Bergogliova udání byli tito dva jezuitští kněží převezení do nechvalně známé mučírny Esma, kterou jsem probíral v předchozí kapitole. Tady byli mučení. Tito dva jezuitští kněží byli propuštěni 5 měsíců po zajetí. Byli nalezeni polonazí na poli u Buenos Aires. Bergoglio později trval na tom, že zajistil jejich propuštění, ale neexistuje žádný dokument o tom, že by zasáhl ve prospěch obou kněží, které měl na starosti. Otec Iorio při soudním procesu s vůdci chunty v roce 1985 uvedl, že je Bergoglio vydal eskadře smrti. Jsem si jistý, že otec Bergoglio předal seznam s našimi jmény námořnictvu. Dále vyvrátil tvrzení, že Bergoglio zachránil kněžím život. Nemám žádný důvod si myslet, že udělal něco pro naše propuštění, spíše naopak. Kromě toho otec Iorio uvedl, že ho Bergoglio vyloučil z učitelského místa na jezuitské škole a že rozšířil falešné pomluvy argentínskému vrchnímu velení, podle kterých byl Iorio komunista a podvratný partizán, který šel po ženách. Druhý mučený jezuitský kněz Chalix také obvinil pozdějšího papeže Františka. Z následných prohlášení jednoho úředníka a 30 dokumentů, ke kterým jsem se mohl později dostat, jsme mohli bez jakýchkoliv pochybností dokázat, že Bergoglio nedodržel svůj slib chránit kněze, ale naopak předložil armádě falešné udání. Novinář Horacio Verbicky objevil v archivech argentinského ministerstva zahraničí vojenský dokument z roku 1976, který podle všeho poskytuje důkaz, že otec Bergoglio poskytl chuntě usvědčující svědectví o dvou kněžích, které měl na starosti. Dokument s podpisem Anselma Orcojeny, který působil jako ředitel katolického oddělení na ministerstvu, se objevil na titulní straně argentinského deníku Pagina 17. března 2013. Je třeba ale doplnit, že proti papeži Františkovi nebylo v této věci vznesené žádné obvinění. Proti Bergogliovi, pozdějšímu papeži Františkovi, ovšem směřují i další obvinění z trestných činů. Skupina pro lidská práva Babičky z náměstí Mayo, která byla založena za účelem hledání dětí ukradených během špinavé války, uvádí, že jezuitský generální provinciál nepomohl pětičlenné rodině, která čekala na popravu eskadrou smrti. Jedna z členek rodiny, Elena de la Cátra, byla těhotná mladá žena. Pětice se obrátila na generálního představeného tovaryšstva Ježíšova ve Vatikánu. Generální představený předal záležitost Bergogliovi, který zůstal generálním provinciálem řádu v Argentíně. Bergoglio zase několik měsíců na případu seděl, aby jej předal místnímu katolickému biskupovi. Biskup se údajně vrátil k Bergogliovi s dopisem od chunty, ve kterém se uvádělo, že 4 členové rodiny byli zabití, ale mladá žena byla udržená naživu dostatečně dlouho, aby mohla porodit své dítě. Nikdo z chunty zřejmě nechtěl být obviněný z potratu. Dítě bylo předané prominentní rodině a nemohlo být vrácené babičce z matčiny strany ani žádnému jinému pokrevnímu příbuznému.
Otec Bergoglio, pozdější papež František, tvrdil, že o ukradených dětech, kterých byly až do pádu režimu stovky, ne-li tisíce, neměl žádné informace. Řekl, že dělal, co mohl, ale měl jen malý vliv na záchranu lidí před režimem. Bergoglio se chová velmi zbaběle, když jde o něco tak strašného, jako jsou krádeže dětí, řekla Estela Della Cadra. Jejíž manžel, bratr, švagr a těhotná sestra byli popraveni. Nečelí této realitě a nijak ho to netrápí. Otázkou je, jak zachránit své jméno, jak zachránit sám sebe. Ale nemůže zabránit tomu, aby se tato obvinění dostala na veřejnost. Lidé vědí, jaký je. Estela Della Cadra také vyjádřila své rozhořčení nad tím, že Bergoglio v době, kdy působil jako předseda argentinské biskupské konference, odmítl zbavit kněžského svěcení otce Christiana von Wernicha, a to i potom, co byl v roce 2007 doživotně uvězněný za 7 vražd, 42 únosů a 34 případů mučení. Christian von Wernich sloužil za diktatury jako kaplan provinční policie v Buenos Aires. Svědčila jsem u soudu, že Bergoglio ovšem věděl, že nebyl, navzdory tomu, co říká, nezúčastněný, řekla Estela Della Cadra. V roce 2005 podala argentinská advokátka pro lidská práva Miriam Breňanova na Bergoglia, který byl tehdy povýšený do kardinálského kolegia, trestní žalobu. V této žalobě ho obvinila ze spoluúčasti na únosu a mučení otce Joria a otce Chalixe spolu se 6 členy jejich farnosti. Bergoglio odmítl reagovat na předvolání k soudu s odvoláním na to, že jako vatikánský úředník má podle argentinských zákonů imunitu vůči trestnímu stíhání. Nakonec souhlasil, že se s námi setká v kanceláři vedle katedrály v Buenos Aires, kde seděl pod gobelínem Panny Marie, uvedla advokátka Miriam Breňanova. Byl to zastrašující zážitek. Bylo nám velmi nepříjemné vetřít se do náboženské budovy. Dodala, že Bergoglio o obou kněžích neposkytl žádné významné informace. Působil zdrženlivě, odcházela jsem s hořkou příchutí, řekla. 13. března 2013 nastoupil kardinál Jorge Mario Bergoglio na svatopetrský stolec jako papež František I. Na dotěrné otázky o jeho minulosti možná nikdy nedostaneme uspokojivou odpověď. Stejně jako obavy, že CIA zmanipulovala volby, jako tomu bylo v minulosti v případě Juana Perona. Argentinští novináři a vědci, kteří mají přehled o aktivitách CIA v jejich zemi, Bergoglia označili za washingtonského papeže. Je jisté, že nový pontifik během špinavé války hájil zájmy generála Jorgeho Videly a admirála Emília Maséry a sloužil k potlačení všech projevů teologie osvobození. A jistě může sloužit k ovlivňování politiky, včetně agendy neobjevování.

Spekulovali o tom, že transakci mohla vyvolat nevraživost mezi Arthurem Routem, který mezi lety 1946 až 68 působil jako generální ředitel banky Franklin National a Davidem Rockefellerem, generálním ředitelem Chase Manhattan Bank a newyorským guvernérem Nelsonem Rockefellerem. Arthur Rout vypověděl, že se dostal do problémů s bratry Rockefellerovými, když chtěl zřídit pobočku banky Franklin National v New Yorku. Arthur Rout sestavil rozsáhlou dokumentaci o pochybných obchodech Rockefellerů a předložil ji novinářům, když guvernér Nelson Rockefeller přijel do Kalifornie na prezidentskou kampaň. Hněv Rockefellerů podle tohoto scénáře neznal mezí a pustili se do vymýšlení plánu. Do tohoto plánu byli zapojení Lawrence Tisch a Michele Sindona, který měl vyústit ve zničení banky Franklin National. Michele Sindona koupil banku na Long Islandu prostřednictvím své holdingové společnosti Fasco AG. Zastupovala ho newyorská advokátní kancelář Match Rose Goodrie and Alexander. Byla to zatraceně vysoká hra, protože v této advokátní kanceláři byli partnery tehdejší americký prezident Richard Nixon a generální prokurátor John Mitchell. Michele Sindona informoval komisi pro cenné papíry a burzy, že 40 milionů dolarů na transakci získal prodejem svých podílů ve významných průmyslových a finančních koncernech Robertu Calvimu, předsedovi Banco Ambrosiano. Tisch dostal své peníze a komise pro cenné papíry a burzy se zdála být spokojená. Jakmile byl nákup uskutečněný, David Kennedy, Sindonův bývalý partner, zaujal místo v představenstvu společnosti Fasco AG a převzal odpovědnost za hlasování o akcích na výročním zasedání představenstva banky Franklin National. Kennedy v té době opustil funkci ministra financí prezidenta Richarda Nixona a stal se americkým velvyslancem při NATO. Jeden z nejvýše postavených federálních úředníků byl hlavním hráčem nové stínové hry. Když byl obchod oznámený, Jack Bagon, novinář italské pobočky televize ABC, odvysílal reportáž, ve které uvedl, že byly zjištěné konkrétní důkazy o tom, že Michele Sindona je zapojený do obchodu s heroinem s americkými a sicilskými mafiánskými rodinami. Tato reportáž měla vzbudit dostatečné podezření, aby americké regulační orgány transakci znemožnily. Nákup byl ale schválený bez jakýchkoliv otázek ze strany jakéhokoliv regulačního orgánu. Únos novináře, který hodně věděl. Několik měsíců po odvysílání reportáže kontaktoval Jacka Bagona Angelo Sorino. Angelo Sorino byl detektivem palermské policie. Sdělil novináři Jacku Bagonovi, že má k dispozici dokumenty týkající se Sindonových vazeb, nejen na mafii, ale také na CIA. Bagon si se Sorinem domluvil schůzku na 22. července 1973. V den schůzky byl novinář Jack Bagon unesený ze své kanceláře dvěma zločinci. O dva měsíce později se objevil na klinice v Římě. Vyčerpaný a vyděšený novinář Jack Bagon policii řekl, že byl donucený odletět do Ameriky a byl převezený do několika měst, včetně St. Louis, New Orleans a Las Vegas, kde ho grilovali ohledně zdroje svého příběhu. Jack Bagon uvedl, že se zavázal, že už nikdy nebude schánět další informace o Michele Sindonovi ani nijak sledovat tento příběh. Tento slib hodlal podle svých slov dodržet. V domnění, že Bagonův příběh byl podezřelý, ho italský soudce obvinil ze simulování trestného činu a nařídil rozsáhlé vyšetřování. Úřady nakonec shromáždily dostatek důkazů, které Bagonovu verzi potvrdily.

Bohužel se jim nepodařilo vyslechnout Angela Sorina. Tento detektiv byl v lednu 1974 zastřelený mafiánským způsobem na

Trilaterální komise a krachy Sindonových bank. Pokud situaci manipulovala Rada pro zahraniční vztahy, loutkovodiči byla s největší pravděpodobností elitní skupina uvnitř této organizace, která v roce 1973 vytvořila trilaterální komisi. Předsedou této nové trilaterální komise, která otevřeně usilovala o vytvoření nového světového řádu řízeného nadnárodními korporacemi a bankami, se stal David Rockefeller. Během operace Condor cestoval Rockefeller po Jižní Americe a radil nově dosazeným diktátorům, jak mají řídit své vlády. Trilaterální komise ve skutečnosti učinila z amerických bankéřů vyšší autoritu než zvolené zástupce amerického lidu. Jenže Sindonovo bankovní finanční impérium se pomalu, ale jistě hroutilo. Po krachu Sindonových bank, Banka Privata a Franklin National se zvuk Sindonových padajících finančních institucí rozléhal po celé Evropě. Během několika týdnů se ve finančních troskách ocitly banky v Hamburku, v Kolíně nad Rýnem a v Curychu. Nevyčíslitelné miliardy se propadly obrovským kráterem, který se v italském tisku stal známým jako Il Crack Sindona.

Půlnoční telefon a pád Michaele Sindony. Krátce po půlnoci 4. října 1974 zavolal prominentní zednář z lóže Propaganda Due Licio Geli Michaele Sindonovi, který pobýval na chatě ve Švýcarsku, aby ho varoval, že italská vláda připravuje dva zatykače. Jeden za falešnou rozvahu z roku 1971 a druhý za podání podvodného prohlášení o úpadku. Opust Švýcarsko, než to oznámí Interpolu, řekl Geli. Vypadni odtamtud, aby tě nemohli vydat. Pokud to neuděláš, naši nepřátelé tě budou mučit. Možná vás dokonce zabijí. Je to velmi nebezpečné, Michaele. Věci se změnily. Věci se skutečně změnily. Po celé Evropě přišli prominentní bankéři díky Sindonovým finančním machinacím o jmění a najednou požadovali zatčení papežova bankéře. Michaele Sindona uposlechl Geliho rady. Spalil si kufry a vydal se zpět do New Yorku, kde mohl zůstat pod ochranou mafie a CIA ve svém luxusním apartmá v diskrétně elegantním hotelu Pierre na 5. Avenue. V New Yorku se žilo dobře. Nastěhovala se k němu Sindonova dcera, zeď a dvě vnučky. Každý večer večeřeli v kavárně Café Pierre v přízemí hotelu Pierre, kde kuchaři připravovali speciální pokrmy pro vzácné hosty. Michaele Sindona se stal finančním poradcem betonářské společnosti G, což značilo rodiny Gambino a Genovese. Společnost vlastnil Johnny Gambino. Stal se také lektorem ekonomie na mnoha předních amerických univerzitách. Michaele Sindona byl milánským soudem v jeho nepřítomnosti odsouzený ke 3,5 roku vězení za zpronevěru. Michaele Sindona byl možná váženým hostem v institucích Ivy League a soukromých společenských klubech v Malé Itálii v New Yorku, ale bronzové dveře ke Svatému stolci mu byly zavřené. Když italští vyšetřovatelé odhalili vazby Vatikánu na Sindonovu banka

0: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
1: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se o nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
2: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
3: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
4: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
5: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
6: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
7: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
8: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
9: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.

0: Minule jsme se ponořili do neuvěřitelné sítě propojující Vatikán, mafii a CIA. Dnes v tom budeme pokračovat a no, bude to ještě divočejší.
1: Přesně tak. Vydáme se po stopě peněz a moci, která začíná jedním finančním rozhodnutím ve Vatikánu a končí o dekádu později mučením kněží v Argentině.
0: A taky vzestupem drogových kartelů. Ta propojení jsou neuvěřitelná a my je dneska zkusíme rozplést.
1: Navážeme na příběh Michela Sindony, bankéře mafie a Vatikánu, a jeho komplice Roberta Calviho. Podíváme se, jak jejich finanční operace doslova zdevastovaly italskou ekonomiku.
0: A pak se přesuneme na druhou stranu světa.
1: Ano, kde CIA a Vatikán spustili operaci Condor, tajnou válku proti všem, kdo se v Jižní Americe odvážili postavit zavedeným pořádkům. A ukážeme si, jak tyhle dva světy, finanční podvody a politický teror, byly vlastně jedním a tím samým.
0: A co je na tom všem nejdesivější, je, jak hluboko ta síť sahála. Dotkneme se i velmi kontroverzní minulosti současného papeže Františka a podíváme se na organizaci, která podle zdrojů mohla stát úplně nade vším.
1: Takže se pohodlně usaďte, tohle bude jízda.
0: Pojďme na to. Tak jo, začněme v Itálii. Minule jsme skončili tím, jak Vatikán pověřil finančníka Michela Sindonu, aby rozprodal jeho obrovský majetek. A zdroje popisují, že dopad na Itálii byl naprosto katastrofální.
1: Katastrofální je slabé slovo. Představ si to. Vatikán se zbavuje opřích podílů v klíčových italských firmách. Sindona to dělá rychle a bezohledně. A výsledek?
0: Totální kolaps.
1: Akciový trh se hroutí, hodnota italské liry letí dolů, roste nezaměstnanost a miliony obyčejných rodin přicházejí o celoživotní úspory. Byla to ekonomická šoková terapie a Sindona byl ten, kdo ji provedl.
0: A co udělal s těmi vatikánskými penězi?
1: No, neponechal je v Itálii. Investoval je do amerických gigantů jako Chase Manhattan nebo Standard Oil, což jsou firmy pod vlivem Davida Rockefellera.
0: Takže v kostce vatikánské peníze, které měly sloužit církvi, byly v rukou mafiánského bankéře použity k destabilizaci celé italské ekonomiky, zatímco zisky putovaly do Ameriky. Ten rozsah je neuvěřitelný.
1: A tady se na scéně objevují další zajímaví hráči. Sindona navázal partnerství s Charlesem Bluchdornem, šéfem obřího konglomerátu Gulf and Western.
0: Gulf and Western.
1: Společně rozjeli hru, při které uměle manipulovali s cenami akcí a vytvářeli falešný trh. A teď přijde detail, který zní jako z filmu. Bluchdornova firma Gulf and Western vlastnila filmové studio Paramount Pictures.
0: Aha.
1: A přesně v té době, kdy se Sindonou roztáčely tyhle obchody, Paramount natáčel film Kmotr.
0: Počkej, to nemůže být náhoda.
1: A je to ještě lepší. Pozemky pod studií Paramount v Hollywoodu vlastnila firma jménem Immobiliare. A kdo ji vlastnil?
0: Neříkej, že Sindona.
1: Michele Sindona. Koupil ji od Vatikánu v rámci toho velkého výprodeje. Takže to nebylo jen tak, že by život napodoboval umění. Tady reální kmotři světových financí doslova připravovali scénu pro ty filmové. Bylo to neuvěřitelně cynické.
0: To je šílené. A Sindona v tom nebyl sám. Měl klíčového spojence Roberta Calviho.
1: Ano, Roberta Calvi, další člen tajné zednářské lože Propaganda Due, o které bychom si měli něco říct.
0: P2.
1: Nebyla to jen nějaká parta chlapů v zástěrách. Podle zdrojů to byla v podstatě tajná síť nejvlivnějších lidí v Itálii, politiků, generálů, biznismenů, která se snažila ovládat stát z pozadí, takový stát ve státě. A Calvi byl jedním z nich. Působil v bance Banco Ambrosiano.
0: To jméno mi něco říká. To nebyla jen tak ledajaká banka, že?
1: Vůbec ne. Byla to jedna z nejprestižnějších milánských bank, založená na přísných katolických principech. Měla takovou pověst, že se jí přezdívala kněžská banka.
0: Kněžská banka.
1: Symbol morální čistoty a finanční stability.
0: Což z ní dělalo ideální cíl pro převzetí. Ale jak se dá převzít banka, která je tak neprůstřelná a spojená s církví?
1: Geniálně a jednoduše. Calvi a Sindona použili síť fiktivních prázdných schránek firem, založených v daňových rájích jako Panama nebo Bahamy, kde se nikdo na nic neptá.
0: Jasně, z kožápky.
1: Bylo to jako ruská matrioška. Jedna firma schovaná v druhé. Skrze ně tajně skupovali akcie Banco Ambrosiano. Ale potřebovali jednu věc. Oficiální potvrzení, že tyhle firmy jsou katolického charakteru, aby to nevzbudilo podezření.
0: A kdo jim s tím pomohl?
1: Arcibiskup Marcinkus, šéf Vatikánské banky. Dali jim v podstatě vatikánské razítko.
0: Takže na jedné straně máte Sindonu a Calvio, finanční mozky z tajné lóže P2, a na druhé arcibiskupa Marcinkuse, člověka zevnitř Vatikánu, který jim dává posvěcení a krytí.
1: Přesně. Takhle Calvi ovládl kněžskou banku a stal se jím šéfem.
0: A zatímco se tohle dělo v tichosti ve světě financí, Itálie na ulicích prožívala peklo.
1: Přesně tak. Bombové útoky na nádražích, vlacích, náměstích, únov a vražda premiéra Alda Mora. Byla to takzvaná strategie napětí.
0: Vyvolat chaos.
1: Ano. Cílem bylo vyvolat v lidech strach a touhu po vládě pevné ruky. Zdroje naznačují, že zatím stály tajné jednotky Gladio, financované CIA, často s účastí právě členů lóže Propaganda Due.
0: A CIA měla prsty i jinde. Podařilo se jí prý infiltrovat i ultralevicové rudé brigády, které oficiálně stály za únosem Mora.
1: Ano. A klíčovou roli v tom hrálo jedno zdánlivě nevinné místo. Jazyková škola Hyperion v Paříži. Ve skutečnosti to byla jedna z nejdůležitějších kanceláří CIA v Evropě.
0: Jazyková škola?
1: Sloužila jako neutrální půda, kde se mohli setkávat zástupci různých teroristických skupin z celé Evropy. Od německé RAF po irskou IRA a koordinovat své akce. A později vyšlo najevo, že někteří z vůdců rudých brigád byli ve skutečnosti informátory nebo přímo agenti CIA.
0: Ten obraz je čím dál temnější. A do toho všeho zapadá ještě jedna postava. Belgický kněz Felix Morlion.
1: To je fascinující postava. Za války spolupracoval s OSS, předchůdkyní CIA. Po válce se stal jedním z nejdůležitějších agentů amerických tajných služeb ve Vatikánu.
0: Takže špion v sutaně.
1: A velmi vlivný. Během kubánské krize prý zprostředkovával tajnou komunikaci mezi Kennedym a Chruščovem. A s penězi od CIA založil v Římě soukromou univerzitu Prodeo.
0: Univerzita založená špionem a placená CIA. Co z toho mohlo vzejít?
1: Z jedné strany líheň pravicových politiků a novinářů, kteří pak šířili americkou propagandu, z druhé strany ale také líheň teroristů. Jedním z jejich studentů byl například Mehmet Ali Agdža.
0: Počkat, to je ten.
1: Muž, který se v roce 1981 pokusil na svatopetrském náměstí zavraždit papeže Jana Pavla II.
0: Tyhle peníze, vyprané přes Vatikán a ovládané lidmi z P2, tedy sloužily k destabilizaci Itálie. A teď se dostáváme k tomu, jak našli nové a mnohem krvavější využití. Přesouváme se na druhou stranu světa.
1: Přesně, do Jižní Ameriky.
0: A tam se v 60. letech začal šířit nový a promocné velmi nebezpečný proud myšlení.
1: Takzvaná teologie osvobození. Zjednodušeně řečeno, byla to myšlenka, že církev by neměla jen kázat o spáse v nebi, ale měla by aktivně bojovat proti chudobě a útlaku tady na zemi.
0: Že by měla stát na straně chudých proti bohatým elitám a diktátorským režimům.
1: Což muselo být pro Vatikán i to Spojené státy naprosto nepřijatelné.
0: Jistě.
1: V roce 1968 se v kolumbijském Medellínu konala konference latinskoamerických biskupů, která teologie osvobození v podstatě oficiálně přijala za svou. Vyzvali církev k obraně práv utlačovaných. Pro Vatikán to byla vzpoura. A pro USA komunistická hrozba.
0: Existují o tom nějaké záznamy?
1: Ano. Guvernér Nelson Rockefeller o tom napsal zprávu pro prezidenta Nixona, kdy varoval, že katolická církev v Jižní Americe se stala zranitelnou vůči podvratným průnikům a je třeba jí hlídat.
0: Takže co s tím udělali?
1: Papež Pavel VI. Se rozhodl, že autoritu Vatikánu obnoví silou. A tak vznikla operace Condor.
0: Operace Condor.
1: Byla to v podstatě latinskoamerická verze sítě Gladio. Tajná dohoda mezi pravicovými diktaturami v Argentíně, Chile, Brazílii, Paraguaji, Uruguay a Bolívii.
0: A cíl?
1: Systematicky likvidovat jakoukoliv levicovou opozici, studenty, odboráře, novináře, umělce a hlavně kněži a jeptišky, kteří se hlásili k teologii osvobození.
0: A kdo to celé organizoval a platil?
1: Zdroje mluví jasně. CIA poskytla finance, technickou podporu a výcvik. A na operaci se aktivně podílely i konzervativní katolické organizace, jako například Opus Dei.
0: Takže církev proti církvi?
1: V podstatě ano. V Argentině byl klíčovou postavou Licio Gelli, velmistr té samé lóže Propaganda Due, o které jsme mluvili v Itálii. S masivní podporou CIA zorganizoval návrat bývalého prezidenta Juana Perona z exilu.
0: A Peron se mu odvděčil gestem, které mluví za vše.
1: Veřejně před Gellim poklekl a nechal se zasvětit do jeho lóže.
0: Po Peronové smrti se k moci dostala vojenská junta v čele s generálem Videlou. A tehdy začala takzvaná špinová válka.
1: Ano, během 7 let bylo uneseno, mučeno a zavražděno na 30 000 lidí. Prostě zmizeli.
0: 30 000.
1: a odtajněné dokumenty amerického ministerstva zahraničí potvrzují, že USA ovšem věděli a plně to podporovali. Je zaznamenán rozhovor, kde americký velvyslanec varuje ministra zahraničí Henryho Kissingera, že v Argentině dojde ke značnému množství krve.
0: A Kissingerova reakce?
1: Odpověděl, ano, ale to je v našem zájmu.
0: Ten neuvěřitelný cynismus a role církve v tomhle všem, to přece nemohla ignorovat?
1: Neignorovala to, podporovala to. Sám generál Videla po letech vypověděl, že plán na likvidaci levicových aktivistů konzultoval s nejvyššími představiteli argentinské církve i s papežským nunciem.
0: Takže jim dali zelenou.
1: V podstatě ano. Církev dala převratu veřejné požehnání a vyzvala Argentince, aby s novou vládou pozitivně spolupracovali.
0: A podobné to bylo v Chile za Pinocheta?
1: Přesně. Když byl Pinochet o mnoho let později začen v Londýně, vatikánský státní sekretář osobně psal britské vládě a žádal o jeho propuštění z humanitárních důvodů.
0: Je neuvěřitelné, jak otevřené to bylo. A pak tu máme Bolívii a postavu, která do toho všeho vnáší další, ještě temnější rozměr.
1: Přesně tak. V Bolívii se k moci dostal diktátor Hugo Banzer a jeho pravou rukou pro špinavou práci, pro organizování eskáder smrti nebyl nikdo jiný než Klaus Barbie.
0: Moment, Klaus Barbie, nacistický válečný zločinec, řezník z Lyonu. Jak se tam pro boha vzal?
1: Po válce ho naverbovala americká armádní kontrarozvědka a později CIA. Využívali jeho zkušeností s bojem proti odboji a poslali ho do Bolívie, aby pomohli Banzerovi.
0: A tady se to propojuje s drogami?
1: Přesně. Aby Banzer mohl financovat svou armádu neofašistických zabijáků, potřeboval peníze. Barbie mu poradil. Nařiďte farmářům masivně pěstovat koku.
0: To si děláš legraci. Nacistický zločinec v podstatě založil moderní kokainový průmysl, aby financoval neofašisty s podporou CIA. To je naprosto šílené.
1: Přesně, to se podle zdrojů stalo. Produkce koky v Bolívii explodovala, cena kokainu na světových trzích se propadla, stal se dostupnějším a to vedlo k masivnímu vzestupu kolumbijských drogových kartelů, jako byl ten Pabla Escobara.
0: A CIA v tom jela taky.
1: Stala se aktivním hráčem v tomto novém drogovém biznisu, protože pomáhala vytvářet distribuční kanály pro pašování kokainu do Spojených států.
0: A tady se ten kruh uzavírá, že kdo pral ty obrovské sumy špinavých peněz z nově vzniklého obchodu s kokainem?
1: Vatikán. Skrze tu samou síť fiktivních firem na Bahamách a v Panamě, kterou vytvořili Calvi a Sindona, vklady drogových kartelů proudily do Banco Ambrosianu a dalších bank pod jejich kontrolou a odtud přes Vatikánskou banku do celého světa.
0: Peníze z drog financovaly protikomunistické operace. Součástí operace Condor bylo systematické a masové mučení. Zdroje popisují jedno z nejhorších center námožní technickou školu ESMA v Buenos Aireze. To, co se tam dělo, je nepředstavitelné.
1: Bylo to peklo na zemi. Používali nástroj na mučení elektrickým proudem, kterému cynicky říkali Karolína. Mučili lidi celé dny, mučili děti před zraky jejich rodičů, aby je zlomili.
0: Hrůza.
1: Když oběti zemřeli, nejprve je pohříbívali v masových hrobech pod sportovním hřištěm. Později, aby zahladili stopy, začali těla pálit nebo je zaživa shazovat z letavěl do oceánu během takzvaných letů smrti.
0: A právě tady, v srdci této hrůzy, se dostáváme k jedné z nejcitlivějších a nejkontroverznějších částí tohoto příběhu. Týká se Jorgeho Maria Bergoglia, budoucího papeže Františka.
1: V té době byl Bergoglio mladý, ale velmi vlivným provinciálem jezuitského řádu v Argentíně. Měl pod sebou dva kněze, Franciska Halice a Orlanda Joria, kteří pracovali v chudinských čtvrtěch a byli silně ovlivněni teologií osvobození.
0: Takže byli pro režim nebezpeční.
1: A Bergoglio na ně naléhal, aby svou práci ukončili, což odmítli.
0: A co se stalo pak?
1: Krátce poté, co Bergoglio stáhl jezuitskou ochranu nad jejich farností, byli oba uneseni eskadrou smrti a převezeni právě do mučírny ESMA. Tam byli drženi a mučeni 5 měsíců.
0: A tady přichází to obvinění. Zdroje tvrdí, že je vojenské juntě udal sám Bergoglio. To zní skoro jako konspirační teorie. Papež obviněný ze zločinu proti lidskosti. Opravdu to ty zdroje takhle napřímo tvrdí?
1: Tvrdí to a nejen zdroje, ale i samotní aktéři. Oba kněží po svém propuštění Bergoglia veřejně obvinili, že je vydal.
0: Oni sami?
1: Ano. Otec Jorio, který později zemřel, přímo u soudu prohlásil. Jsem si jistý, že otec Bergoglio předal seznam s naším jmény námořnictvu.
0: To je strašně silné obvinění.
1: A existují i další. Že nepomohl rodině, jejíž členové byli uneseni a čekali na popravu, přestože měl blízko k nejvyšším představitelům junty. Nebo že se nezajímal o případy dětí, které režim kradl politickým vězňům a dávali na převýchovu do rodin vojáků.
0: A jak na to reagoval sám Bergoglio?
1: V roce 2005 na něž byla podána trestní žaloba za spoluúčast na únosech a mučení. Bergoglio, tehdy už kardinál v Buenos Aires, se ale odmítl dostavit k soudu. Odvolal se na imunitu, kterou mají vatikánský úředníci.
0: Takže se tomu vyhnul?
1: Argentinští novináři, kteří se dlouhodobě zabývají aktivitami CIA v zemi, ho označili za washingtonského papeže. Je jisté, že během špinavé války stál na straně junty a aktivně potlačoval projevy teologie osvobození ve vlastním řádu.
0: A zdá se, že málo kdo si dnes uvědomuje, že František je podle těchto zdrojů prvním papežem v historii, který čelil obvinění ze zločinů proti lidskosti. Takže tu máme síť propojující Vatikánskou banku, italské tajné lóže, CIA, jihoamerické diktátory a drogové kartely. Ale kdo stál úplně na vrcholu? Kdo to všechno skutečně řídil?
1: Zdroj ukazuje jedním směrem. Do Spojených států na organizaci jménem Rada pro zahraniční vztahy, neboli CFR.
0: Council on Foreign Relations.
1: Přesně. Když Michele Sindona v roce 1972 kupoval krachující americkou banku Franklin National, jednal si s tím Laurencem Tischem. A Tisch byl nejen finančník, ale také významný člen právě CFR. A to není náhoda.
0: Co je to zač, ta Rada pro zahraniční vztahy?
1: Je popisována jako jedna z nejmocnějších soukromých organizací na světě. V podstatě elitní klub, jehož členy jsou a byly špičky z biznisu, politiky, médií i zpravodajských služeb.
0: Taková stínová vláda.
1: Dá se to tak říct. V seznamu členů najdete jména jako David Rockefeller, Henry Kissinger, téměř všichni ředitelé CIA, prezidenti, ministři. Senátor Barry Goldwater kdysi prohlásil, že cílem CFR je vytvoření jedné světové vlády.
0: Takže ovládají obě politické strany v Americe?
1: Ano. Že je jedno, jestli je v Bílém domě demokrat nebo republikán, protože klíčové pozice ve vládě stejně obsadí členové CFR a politika se nezmění.
0: A jakou roli tedy hráli v našem příběhu?
1: Teorie, kterou zdroj předkládá, je, že vlivní členové rady jako bratři Rockefellerové použili Tische a Sindonu, aby zničili banku Franklin National. A to s čistě osobním sty vůči jejímu bývalému řediteli, který se jim kdysi postavil.
0: To využili Sindonu jako nástroj a pak ho odhodili.
1: Přesně. Což se nakonec stalo. Sindonovo impérium se zhroutilo. Po varovném telefonátu od Lucie Jellyho, toho velmistra P2, uprchl do New Yorku pod ochranou mafiánské rodiny Gambino a CIA.
0: Ale jeho bývalí spojenci ho odřízli.
1: Ano. Vatikán se od něj veřejně distancoval, Calvi a Marcinkus ho hodili přes palubu. Ta válka v pozadí ale pokračovala. Italský právník Giorgio Ambrosoli, který byl pověřen likvidací Sindonových bank a spolupracoval s americkými vyšetřovateli.
0: Co se stalo jemu?
1: Krátce na to byl v Miláně zavražděn nájemným vrahem najatým Sindonou.
0: Dnes jsme si ukázali neuvěřitelné propojení. Všechno začalo u Vatikánské banky, která přes své finančníky prala peníze z obchodu s kokainem.
1: Tyto peníze pak pomáhaly financovat operaci Condor, brutální kampaň teroru v Jižní Americe, která za sebou zanechala desítky tisíc mrtvých a umučených.
0: A dotkli jsme se i velmi znepokojivé minulosti současného papeže Františka.
1: A nad tím vším stál patronát amerických zpravodajských služeb a zřejmě i elitní skupiny, která z pozadí ovlivňuje světovou politiku. Byla to síť, která chránila své zájmy za každou cenu a neštítila se ničeho.
0: Brutálně likvidovala své nepřátele, ať už to byli levicoví aktivisté v Argentíně, nepohodlní kněží nebo vyšetřovatelé v Itálii, kteří se dostali příliš blízko pravdě.
1: Přesně tak.
0: A to nás přivádí k závěrečné mrazivé myšlence. Zdrojové materiály silně naznačují, že když se v roce 1978 stal papežem Jan Pavel I. a okamžitě začal plánovat rozsáhlou čistku ve Vatikánské bance.
1: Chtěl se zbavit Marcinguse a všech lidí napojených na Sindonu a Calviho.
0: Jeho pontifikát trval pouhých 33 dny. Pak náhle a za podezřelých okolnostech zemřel.
1: Což vyvolává zásadní otázku, se kterou posluchače necháme.
0: Co se stane, když se někdo, byť i samotný papež, pokusí postavit silám, které operují zcela mimo jakýkoliv zákon, morálku a kontrolu?

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Jo, vážení posluchači, další pondělí je tu a s tím samozřejmě Jarda Chvátal, kterého velmi vítám ve vysílání na svobodném vysílači. Jardo, hezký večer.
3: Taky přeji hezký večer.
2: Ano, já tady jenom koukám, něco mi to tady píše, stisněte, slumení to nevím proč, co to tady píše. Ne, dobře, v pořádku. Tak, takže hezký večer, ano, i pro vás, vážení posluchači, a já hned teda

0: asi půjdu k věci, to znamená, že dneska tu máme další část, už třetí část seriálu Říše stínů a tajemství podsvětí číslem 479. No, věda ještě 21 a máme tu pětistovku. Jardo, co uděláme s tou pětistovkou potom? Bude to nějaký veliký, bude to nějaký čtyřhodinový pořad nebo nějaká paralaxa? Vidíš, to už dlouho nebylo.
1: No, uvidíme, domluvíme se, něco provedeme.
0: Dobře, to bude někdy na podzim. To bude někdy na podzim, že? Asi těch 20 týdnů. Dobře, no tak jo, takže jsme tu a Jardo, můžeš se do toho pustit, pokud nemáš ještě něco jiného na srdci, co bys chtěl říct?
1: Nemáš.
0: Jdeme na to rovnou.
1: Dobře. Tak.
0: Já tam dám teda hned první obrázek asi, je to tak?
1: No, můžeš tam dát první portfolio.
0: První obrázek, to znamená Bučegi, síň záznamů. Ano, je to Bučegi. Ono? Nebo Bučegi, no. To je jedno. Dobře, jo? Takže je to tam. Tak prosím.
1: Dobře, takže dnešní večer se vypravíme do rumunských Karpat, navštívíme část Karpat, která se nazývá Bučegi. Tady si dovolím shrnout určité informace, určité prostě věci, které souvisí s dnes již notoricky známým tématem podzemních prostor Bučegi a dalších věcí na to napojených. Potom se podíváme pod mořskou hladinu, potopíme se do moře, pod hladinu moří, oceánu, protože tam ta říše stínů, jaká asi v podstatě také se profiluje a je potřeba si o tom něco říci. No a pokud to stihneme, tak se zase ještě vrátíme zpátky ještě jednou na Slovensko. Ano, už jsme tam byli posledně, no a uděláme si tam ještě jeden výlet. Tak, Bučegi. V jisté době, je to už dost roku dozadu, jeden z vojenských satelitů, byl to americký satelit, pokud si dobře pamatuji, stál za objevem starověkého technologického komplexu, který se nachází uvnitř jedné z hor pohoří Bučegi a který samozřejmě zcela jistě nebyl postaven lidskými bytostmi. Jak asi samozřejmě víte, protože máte tyto věci určitě nastudované, tak v tom ložisku, nebo v podstatě v tom nitru té hory, máme hlavní halu, která je vyplněna jako na jedné straně prastarými, ale na druhé straně pro nás stále nadčasovými technologiemi, které tu buď to zanechali mimozemští náštěvníci, anebo tu nechali vizitku po sobě inteligence takzvaného podzemního charakteru, to znamená intraterestriální formy. Ano. Tyto bytosti, ať už to byl kdokoliv, měly zcela jistě obří postavu. Ano. To znamená, byly mnohem vyšší než bytost lidská, čili my. Tyto prostory, ty ústřední prostory, obsahovaly dále, nebo obsahují dále při tom času, obrovské množství holografických záznamů o dávné historii osídlení této planety. A samozřejmě i informace, které se mohou jeviti na první pohled kontroverzními, o tajné historii lidstva, nebo utajené historii lidstva, či utajované historii lidstva. Kromě toho je tady tato oblast propojená nebo napojena na, dalo by se říci, síť tunelových systémů, které vedou do různých regionů světa, samozřejmě včetně obydlených oblastí vnitru naší země. Obydlených oblastí těmi intraterestriálními formami podzemních jakýchsi civilizací, či jak to nazvat. Jeden tunel vede, to není nová věc, že nová informace, vede pod Středozemním mořem a pod zbytkem samozřejmě evropského kontinentu a pak pod Středozemním mořem do severní Afriky, respektive do oblasti nebo do prostředí současného Egypta. Krátce řečeno, druhý tunel vede pod Černým mořem, pod dnem Černého moře, přes kus Sýrie do severozápadní oblasti Iráku. A zde se ten tunel láme na dvě části. Jedna malá, menší zaslepená větev končí o několik set kilometrů dál v té severovýchodní, v severozápadní části Iráku. A ta další větev pokračuje, stáčí se mírně na sever a pokračuje pod Himalájemi. No, v podstatě končí pod Himalajským masivem, ale ten konec je ještě rozštěpen na druhou odbočnou větev zaslepenou, která vede do centrálního Mongolska. No, jako podzemí samozřejmě pod centrální Mongolsko. Další tunel vede severněji, pod Černým mořem, prochází Krymem v jeho západní oblasti, pak ještě na chvilku opět prochází podložím kousku Černého moře, aby pokračoval dál v oblasti Ruské federace, v lokalitě, ve které se nachází například Soči. A tady, myslím, že to je město Soči tam. A tady v tomto místě ten tunel se stáčí na sever do oblasti centrální Sibiře. Uralského pohoří a centrální Sibiře. Další tunel, o něm byla zmínka posledně, směřuje z Bučidži nahoru na sever a prochází Slovenskem, tedy on samozřejmě Maďarsko a tak, prochází Slovenskem pod Vysoké Tatry, respektive západní část Vysokých Tater, zde se láme do leva, směrem na západ pokračuje, v příhraniční oblasti Slovenska a Polska, prostupuje hluboko podzemí Babí horou, neboli Diablakem, a Slezským Polskem pokračuje dál do Sových hor. V Sových horách se tunel láme na hlavní větev a odbočku. Odbočka směřuje do České republiky, přes napříč celou Českou republikou, potom do západního Rakouska a končí pod západními Alpami místech, kde se nachází západní část Alp. Hlavní tunel potom pokračuje dál, jakoby severozápadně nebo severo-severozápadně přes zbytek Polska do oblasti, tam překračuje hranice do oblasti bývalého východního Německa a přes Německo pokračuje dál k severu až pod jižní Grónsko. To jen tak pro připomínku. Co se týče těch tunelů. Ano. Samozřejmě, že je nám různými autory jaksi představována nebo prezentována série událostí, která souvisí s postupně vedeným průzkumem, výzkumem a průzkumem vnitřních oblastí Bučedži. Jedním z asi z nejvíce zajímavých autorů je pan Radu, který tady o této záležitosti tuším napsal zatím, nebo sepsal zatím 7 publikací, 7 knih. A jak mám zprávy, tak v tom hodlá ještě s někým dalším pokračovat. Ale já říkám, těch zdrojů je dneska už, těch zdrojů je dneska už povíce. Ano. Čili já, protože samozřejmě nejsem schopen tady v tak krátkém čase odprezentovat a rozvinout materiály všech těch 7 knih, soustředím se tu na jeden aspekt, který propojuje nitro vnitřek Bučedži s naším měsícem. Ano. Respektive s původem našeho měsíce, protože to mi přijde jako obzvláště zajímavé. Přes rumunské zpravodajské služby Securitate, službu specifickou agenturu, Zero, se Radu, nebo Radu dostane příležitost navštívit tajnou americkou vojenskou základnu, kde se využívají nebo používají velmi pokročilé technologie, včetně plavidel, která jsou schopná aktivně fungovat, aktivně se pohybovat ve volném kosmickém prostoru, minimálně u naší sluneční soustavě, respektive blízkosti naší planety. Specifický rámec s ohledem na tento typ technologie tvoří 2 plavidla, klasické TR-3B plavidlo a jeho pokročilá verze TR-3B Černá manta. Jsou to plavidla jako letouny nebo prostě kosmická plavidla s trojúhelníkovým designem trupu, využívající mimo jiné jednu z několika forem antigravitační technologie. Samozřejmě, že TR-3B i TR-3B Černá manta jsou výslednicí výsledkem reverzního inženýrství a reverzního inženýrství ve smyslu výzkumu a snahy o kopírování nalezené mimozemské technologie v případě různých havarovaných objektů, samozřejmě v různých částech naší planety, nejen na území Spojených států. Svoji roli zde hraje i mimozemský faktor, především neutrální genová frakce Nordiku. Zrovna včera jsem měl 5hodinový webinář, kde jsem tady o tomhle hovořil. Mluvil jsem o americké letecké základně Eglin, která je v podstatě jedinou dominantní základnou, kde parkují nebo jsou hangárovány TR-3B i TR-3B Černá Manta, s tím, že na této základně kontinuálně funguje komunita humanoidních, přizpůsobených, neutrálních nordiků. Ten počet kolísá mezi 80 až 150, 160 jedinci, s tím, že oni výrazným způsobem kontinuálně přispívají svými znalostmi, vědomostmi a dovednostmi v genezi toho reverzního inženýrství. Ano. Ale zpátky k Radu. Radu se stal svědkem toho, jak TR-3B Černá Manta přepravoval náklad materiálu a technického vybavení ze Země na povrch Měsíce, kde se nachází tajné pozemské základny, o níž tedy údajně veřejnost nemá žádné tušení. Jak víte, tak teď před několika dny proběhla informace, že Američani chtějí, taková sranda v tomto duchu, chtějí začít stavět první lunární základnu. Tuším, že s tím chtějí začít v roce 2027, což je příští rok, pokud se mi nemýlím. Číňani se na to chystají také. No, přičemž tedy, pokud budeme alespoň technicky pracovně laborovat s těmito informacemi, tak ty základny tam už dávno prostě stojí, výborně vybavené a plně funkční. No. Tady ta vybavenost a výstavba základen na Měsíci započala už před desítkami let, někdy na přelomu 70. a 80. let, údajně tedy. Nemám to pochopitelně sám jak ověřit, ale byly v podstatě tyto aktivity byly významnou součástí kontinuálně probíhajících černých projektů, jo, takzvaných černých projektů. Jo. Čili o co tu jde? Jde tu o to, že řízení procesu související s výstavbou tady těchto lunárních základen utajených nepodléhalo ani Pentagonu, ani americké vládě a v podstatě šlo o, jak to nazvat, soukromý projekt několika velkých nadnárodních korporací, které si zjevně prostě vystačí v tomto ohledu sami a nepotřebují k tomu žádný souhlas nebo nějakou státní nebo vládní nebo jakoukoliv jinou podporu. Ten Radu, on popisuje V podstatě, jak se dostal do toho plavidla, popisuje poměrně detailně vnitřek toho plavidla. On říká, že ho překvapila technologická jednoduchost, která v podstatě byla, jak bych to řekl, byla patrná úplně všude uvnitř toho objektu, s tím, že ty technologie nebo to AI, které je plně funkční v takovýchto strojích, tak bylo zjevně propojeno na vědomí těch pilotů, na vědomí té posádky, takže tam probíhala výměna informací, výměna dat nějakým takovýmhle způsobem. Když se Radu dostal do jakoby na ten měsíc, to znamená, když prostě tam došlo k tomu přistání, dostal se přes vertikální tunel do podzemních prostor, lunárních podzemních prostor, a vstoupil do podzemní základny, nazval bych to základnou, která vypadala velmi futuristicky, s tím, že všechno tam bylo opravdu velice perfektně organizováno. Lidé nebo osazenstvo té základny se tam pohybovalo v prostřednictvím elektromobilů nebo elektrovozu. A v centru té základny se nacházela poměrně výrazná kruhová budova, ve které se uvnitř nacházela extrémně dobře vybavená jakási laboratoř. Ano. S tím tedy, že hned na první pohled bylo patrné, že tamní technologie byla opravdu jako úžasná a převyšovala současný stav soudobé vědomostí, znalostí, které jsou prostě dostupné, a současné techniky, kterou klasickým způsobem používáme. V té laboratoři byly realizovány experimenty. Ty experimenty směřovaly do oblasti vývoje jakéhosi zařízení, pomocí kterého bylo možné oddělit jemnohmotnou část lidské bytosti od hmotné části lidské bytosti, to znamená od fyziologické části lidské bytosti. Jinými slovy, oni tam experimentovali se schopností odštěpení baryonické hmoty od kvantového nebo ignitonovo-kvantového rozhraní vysokofrekvenčního, vysokovibračního lidské bytosti tak, že po tom rozštěpení fungovaly v podstatě obě dvě ty části zcela nezávisle. Následně pak ta experimentace probíhala s éterickými těly, se čtyřmi typy éterických těl, se snahou programovat éterická těla například k velice efektivně fungujícím bilokačním účelům, a to nejen v prostoru, ale i v čase, za účelem průzkumu míst, která by nebylo možné fyzickým tělem, byť třeba samozřejmě logicky jsoucím ve skafandru, prostě by nebylo možné navštívit. Z toho vyplývá jedna důležitá a velice zajímavá okolnost,

zvyk astrálního cestování dneska za současných podmínek není nic nemožného. Prostě to lze pod, když máte k dispozici dobrou edukaci, kvalitní, tak se to dá naučit. A proč by se zabývali takovýmto komplikovaným procesem štěpení baryonické hmoty od ignitonovo-kvantového jemnohmotného prostředí člověka, když můžou použít dálkové vidění nebo astrální cestování, že? Jenomže ukazuje se, že mimo naši planetu, zjevně, berte to jako spekulaci, tady tyto možnosti selhávají. A oni hledali nebo hledají, jak to obejít, a hledají prostě další cestičky. No a protože samozřejmě potřebujete průběžně si praktickým způsobem ověřovat funkčnost toho, s čím pracujete, s čím experimentujete, tak k tomu potřebujete to prostředí konkrétní. A vzhledem k tomu, že na Zemi astrální cestování i remote viewing, dálkové vidění prostě funguje normálně, tak by to nebylo možné jako věřit. Takže oni k tomu potřebovali prostředí mimo planetu. No a nejbližším takovým tělesem je pochopitelný měsíc. Z tohoto úhlu pohledu potom ty experimentace tam prováděné dávají logiku. Jo, to prostě do sebe poměrně dobře zapadá. Ano. Radu se dostal k informacím, nebo ke zdrojům, k datovým zdrojům, ze kterých vyplynulo, že mocnosti našeho světa, mluvím v množném čísle, za ty mocnosti si můžete dosadit státy, případně národy, podle vlastní potřeby, hledají nebo prostě se zajímají o skutečný původ Luny. No, protože měsíc, oni to ví, není ledas jaké těleso, a není to prostě jenom nějaký satelit jako měsíc, jo, jako prostě měsíček, který obíhá kolem planety, jako měsíce třeba kolem Saturnu nebo Jupitera, nebo Jupiteru, ale oni vnímají to, že náš měsíc plní mnoho jiných funkcí. Jo. A vzhledem k tomu, že plní mnoho různých funkcí, tak asi bude, nebo jinak to řeknu, asi těžko bude přirozeného původu. Čili oni přistupují k měsíci v současné době tak, že samozřejmě nejde o přirozené těleso, nicméně nechme veřejnost u toho, že se jedná o přírodní satelit. Ono se to hodí, tady tento narrativ, jo. Ale pro nás platí, že to je umělé těleso, a protože je to umělé těleso, tak je to nástroj. A každý nástroj k něčemu prostě slouží, proto je to nástroj, protože má k něčemu sloužit. A známe samozřejmě i takzvané multifunkční nástroje. A tady se ukazuje, že Luna zcela jistě jest multifunkčním nástrojem. A je nesmírně zajímá ta multifunkčnost. To znamená, ta Luna je nástrojem čeho? Jo, čeho? Jo. Takže jasně, oni vnímají kulovitý tvar měsíce, jeho stabilní oběžnou dráhu a tak dále a spoustu dalších.

0: dalších anomálií, které se v skutku prostřednictvím klasické vědy jen těžko stěží a neohrabaně vysvětlují. Konec konců tady na toto téma také už bylo vydáno mnoho publikací a některé jste určitě měli možnost si i sami přečíst. Ano. I ten vědecký svět, samozřejmě ten klasický ortodoxní, prochází nějakým vývojem, nějakou evolucí a posunuje se ve svých názorech. Takže dneska se můžete na těch oficiálních platformách klasické vědy setkat s více s více spekulativními hypotézami o tom, že měsíc mu by mohl pocházet buď to z jiné oblasti naší sluneční soustavy, nebo i z míst prostředí mimo naší sluneční soustavu a mohl být planetou Zemí zachycen jako jakýsi asteroid nebo ve formě jakési protoplanety. No. Tady s tímhle se prostě můžete setkat. Jo. Jenomže samozřejmě, když potom zkoumáte vzorky měsíčních hornin, které obsahují určité spektrum minerálů, jež jsou evidentně mnohem starší, a to nejen než naše planeta, ale jsou starší než naše sluneční soustava. Takže pokud je objektivně prokázáno, že stáří nalezených vzorků hornin na měsíci je jako starší, je mnohem prostě jde mnohem do větší historie, než je naše sluneční soustava, tak těžko tady toto těleso bude pocházet z naší sluneční soustavy. Že? Teď se vrátíme zpátky na chvilinku do Buchidži, protože tak, jak na základě získaných informací právě z datových archivů, které se podařilo alespoň z části dekryptovat uvnitř Buchidži, tak na základě toho začali s výstavbou těch podzemních základen na měsíci. No, začali s tím Američané a pokračují v tom i v současné době Číňani. Rusové ty mají teď své starosti dost, takže ty jsou trošičku bokem, ale Čína v tomhle ohledu začíná tak pokoutně vskrytě spolupracovat s Indií tady na této bázi. Ale to know-how toho, jak ty základny stavět a na kterých místech pod povrchem lunárním na tom měsíci, na kterých místech přesně to stavět, získali z dekryptovaných datových archivů v tom Buchidži. Předtím samozřejmě několik desítek měsíců probíhaly systematické úpravy technologie, té stávající pravěké, ale pro nás stále nadčasové technologie, protože ta technologie, nebo jinak, tu technologii bylo potřeba konvergentně propojit, ano, s mentálními, psychickými a biologickými parametry lidské bytosti. A realizace tady tohoto typu konvergence prostě trvala 35, co mám informaci, trvala 35 měsíců, možná i trošičku déle. No. A teprve poté, když se to takhle svázovalo, tak se s tím mohlo operovat, s tím zařízením se s tím mohlo operovat dál. Jo. A jednou z funkcí, kterou se podařilo zprovoznit, tak byly, jak to říct, jak to popsat, šlo o řízené skoky, jako bilokace, v časoprostoru. Bilokace ovšem vedené a řízené technickým aparátem. Kontinuality toho celého komplexu v tom Bučeji, který na to byl určen samozřejmě, ono toho tam bylo mnohem více. A celé to fungovalo tak, že nedocházelo k vyvolávání astrálního cestování, klasického, k evokaci, ale ta technologie využívala první a druhý typ éterického lidského těla. Lidský organismus disponuje 4 typy éterických těl a tady to první a druhé éterické tělo muselo projít stavem přefázování, oni to nazývají stav takzvaného přefázování, to znamená přesná úprava kmitočtu, frekvenčního kmitočtu prvního a druhého typu éterického těla. Tím je, jakoby to éterické tělo ztratilo homogenitu, přirozenou homogenitu s třetím a čtvrtým éterickým tělem a přes trapatonního dělení i na baryonickou hmotu fyziologického těla. V tu chvíli to první a druhé éterické tělo se začínalo uvolňovat. Ano. A bylo možné vyvolat bilokaci, bilokační aktivitu, čili dejme tomu skok jakoby v prostoročase, v médiu prostoročasu do samozřejmě s předcházejícím přesným zadáním koordinátu na časové ose a koordinátu na prostorové ose. No, časové a prostorové ose. No. Jako máte jako analogie, jo? Příměr, máte geografickou šířku a délku, tak tady máte koordinaci přes jako koordináty na časové ose a koordináty v prostorové ose. A to prostě musí sedět. Jo? To zařízení, to celý ten proces naprogramuje, to zařízení v druhé fázi vytvoří vibrační přefázování prvního a druhého typu těla a to zařízení ve třetí fázi aktivuje bilokační proces. Samozřejmě, když dojde k stabilizaci na konkrétním místě, tedy v tom bodu B, ten bod A je výchozí bod, kde se trvává fyzické tělo se svým prvním typem a druhým typem éterického těla, tak v tom bodu B se lidské vědomí, fyzické lidské vědomí, profiluje čistě ryze prostřednictvím třetího a čtvrtého typu éterického těla, čili normálně lidský pozorovatel by neměl šanci a nemá šanci takovéhoto člověka vidět, protože jeho energetická podstata nebo ta energetická platforma, která je v akci, tak vibruje na úplně jiných kmitočtech. Ano? Na úplně jiných frekvencích. Samozřejmě, že první a druhý typ etrického těla v takto, řekl bych, bilokovaném stavu je kontinuálně datově a energeticky propojen s prvním a druhým typem etrického těla, jakoby nelokálně a tím pádem i fyzického těla. Je to, můžete si to představit, jako když máte jako když ty, kteří cestují jakoby tím astrálním způsobem, tak vnímají jakousi propojující, vnímají jakési propojující vlákno, které propojuje tu astralitu uvolněnou s tím organismem, jo? Který zůstává na tom jednom konkrétním místě. Tady se jedná o jiné vlákno, energetické, jiný typ energetického vlákna, který je vybudován samostatnou aktivitou prvního a druhého typu eterického těla. A toto vlákno po opětovném homogenním sloučení, čili v návratu, v reverzu, kdy dojde k sloučení prvního a druhého typu eterického těla se třetím, čtvrtým typem eterického těla a přes trapatonní oddělení na fyziologické tělo, tak toto vlákno ne, že by zaniklo, ale je rozpuštěno a energie toho vlákna přechází do statusu nebo do homogenní platformy energetické prvního a druhého typu eterického těla. Čili to vlákno je na přechodnou dobu vybudováno, vlastně vytvořeno z energetického média prvního a druhého typu eterického těla. No a ten Radu, který měl možnost několikrát aktivně se účastnit tady těchto bilokačních aktivit díky té nadčasové technologii uvnitř Bučidži, byl, protože on si mohl vybrat to zadání, on si vybral měsíc, a takže se přesunul na ten měsíc. Ale ve smyslu té energetické blokace, jako vědomí, společně s tím prvním, druhým typem eterického těla, no a prostě procházel se v místech, nebo procházel, pohyboval se v místech, kam se nemohl dostat, kam ho prostě v žádném případě nebyli schopni pustit, při té jedné fyzické návštěvě, o které jsem se bavil před chvilinkou. Takže on tady tohoto využil a proč mu to bylo umožněno? Jo, aby jsme předešli nějakým dotazům, otázkám. No, protože on měl unikátní spojení, propojení na rumunskou rozvědku, rumunskou vojenskou zpravodajskou službu. U ní, jako těch služeb je tam několik specifických, tedy šlo o to oddělení Zero. A přes ně, přes to oddělení, které spolupracuje dlouhodobě s Američany, s Izraelci a s Číňany, ti tam jsou také, ono těch národů je tam povícero, jo, vevnitř, ale tady to jsou takový ty hlavní hráči, tak samozřejmě jaksi protekčně prostě vymohl tady tuto možnost. Ve skutečnosti to bylo tak, že Rumuni se nikdy nesmířili s tím, že na jejich území lezou Američani. No, oni s tím těžko mohli něco dělat, protože Rumunsko je součástí NATO, no jiné. Mimochodem, to, že se stalo součástí NATO, tenkrát poměrně extrémně rychle, byla právě záležitost, tady ta záležitost související s Bučidži, a oni si potřebovali, Západ si potřeboval otevřít dveře, přístupové dveře, bez jakýchkoliv konfliktů, právě tady do toho Bučidži, tady do těch míst. A vstupem rumunské do NATO se jim to samozřejmě zdařilo. Jo. Na druhé straně Rumuni nebyli nikdy rádi, oni se s tím jako nikdy moc nesmířili, protože jim hlavně vadilo Je to vždycky o tom narrativu, který je veden v té či oné službě. Je to určitá věc psychologie a filozofie. Nevím, jak je tomu aktuálně teď v současné době. Jo, ale ještě donedávna, od samého začátku až donedávna, to bylo tak, že Rumuni, oni nebyli nikdy moc rádi za utajování tady těchto informací. Oni od samého počátku vedli kampaň, vedli své aktivity k větší transparentnosti směrem k veřejnosti. U Američanů tak tam to bylo komplikovanější, protože z americké strany v Bučedži je několik zájmových skupin. Jsou tam skupiny navázané na Pentagon, jako zpravodajci navázané na Pentagon. Pentagon tam má svoje vědce, kteří tam pracují. Ti vědci v podstatě jsou zaměstnanci DARPy a ještě jiných specifických firem, když to tak povím lidově, jako firm nebo společností, které jsou úzce provázány a propojeny v rámci spolupráce právě na ten Pentagon. Další frakce, která tam je, tak je navázána na globální industriální mega podniky, které jsou aktivní v leteckém a především leteckém průmyslu, jako je Boeing, nebo jako je, jak on se to jmenuje, já si vzpomínu za chvilinku, jedná se o 4 korporace nadnárodní. A tady tyhle ty korporace, ty se k tomu stavěli od začátku neutrálně. Jo. Jako jestli to chcete pustit, jo, ty věci, tak to puste. Víceméně sem se stejně nikdo nedostane, kdo nemá. Nás to nepoškodí nějakým způsobem. Jo. A když si tady odsouhlasíme, prostě, co se pustí ven, po kouskách, na časové ose, v nějakých cyklech, posloupnosti, tak nám to nevadí. Ten Pentagon byl striktně proti, jako ty služby navázané na Pentagon, ale v posledních zhruba 5 letech se to změnilo, se to mění, protože v souvislosti s jinými aktivitami, jako je projekt odhalení, jako je mnohem větší transparentnost teď ze strany Bílého domu a tak podobně, takže i tady se změnily v podstatě podmínky fungování poměrně výrazně. No, Číňani těm to nevadilo, to jako byli klidně i pro zveřejnění a Izraelci byli striktně proti zveřejnění. Jo. Takže, a těch skupin tam bylo ještě jako vícero. Jo. Takže do toho byly zamontovány ještě zednáři a tady tyto okultní, řekl bych silové, okultní globální platformy, jo, aby toho nebylo málo. A takže tady v tom poměrně entropickém, nechci říkat přímo úplně chaotickém, ale dost chaotickém prostředí, jo, se podařilo Rumunům prostě prosadit to, že radu ještě v návaznosti na několik jeho spolupracovníků, že mu bude umožněno postupně uvolňovat data. Jo? Ale mělo to několik podmínek, jo? Které se museli dodržovat. První a asi nejdůležitější podle mě podmínkou bylo to, že ty informace, ty čisté informace, ke kterým on měl přístup, budou rozředěny. A to tak, že 65% bude vymyšlená vomáčka a 35% bude čisté jádro. A radu s těmi kolegy měl za úkol to namixovat. Proto já upozorňuji na to, že ty publikace, jo, těch sedm, nelze brát slovo od slova, jako do slova. Jo. Je to mix. Je to mix. A je potřeba se umět v tom dobře, je potřeba se umět dobře orientovat problematice tady, abyste dokázali jakoby oddělit ten plevel v úzovce od toho čistého datového jádra. Jo. A v každé té knize, jak říkám, je 35 zhruba procent dat to čisté jádro. To není málo. Jako, to je skutečně jako hodně. Jako, jo. Oproti jiným podobným aktivitám, jo, které tady probíhaly, třeba vzpomenu badatele a spisovatele Moona, který, to tady někde mám, který Američana, který také spolupracoval na některých věcech s Radu, s Inmarem, a tam to ředění bylo 50-50, myslím, nebo dokonce 65-45, jo, 65 plovel, nebo blbnu, 75-25, 75 plovel a 25 čisté jádro. Jo. Tak, vrátíme se k tomu, k té cestě Radu, k té bilokaci na ten měsíční povrch. On tam samozřejmě viděl spoustu věcí, které předtím neviděl, protože prostě vidět nemohl. Pohyboval se na dně kráteru. Teď přemýšlím, jak se ten kráter jmenoval. Já si možná vzpomenu za chvilku, ale teď si to nedokážu vybavit. Každopádně to byl kráter, nebo je to kráter na odvrácené straně měsíce. Ten kráter má prostup do podzemních prostor a těsně pod povrchem, několik desítek metrů, jsou horizontálně paprskovitě rozčleněny hangáry, ve kterých byly hangárovány TR-3B a TR-3B Černá manta. Radu Sinamar jich tam těch TR-3B napočítal 31 a TR-3B Černá manta, tak tam to číslo bylo kolem 16. Což je poměrně dost na jednom místě. Jo. K tomu TR-3B, ne k té černé mantě, protože to je upgrade TR-3B, tak tady ta TR-3B od roku 2004 vlastní americké patentové číslo. Jo. Je to patent, pokud byste si to chtěli nalézt, je to patent s číslem US 200601415019 velké A tiskací. A tady tento patent, zveřejněný v roce 2004, zobrazuje kosmickou loď ETR-3B v formě detailního technického nákresu. Samozřejmě, že trojúhelníkový design není novinka. Některé typy klasických předcházejících vojenských letounů disponovali a disponují trojúhelníkovým designem. Jo. Myslím, že U2 zrovna, to letadlo U2, má tady tento delta, má tady ten delta tvar, nebo disponuje tady tímto delta tvarem. Ano. CR3B disponuje vertikálními elektrostatickými nábojovými generátory, které jsou umístěné v každém z těch tří rohů, které produkují horizontální elektrické pole rovnoběžné se stranami trupu. Toto pole pak interaguje s rovnou stěnou, vyzařovanou jakoby s energetickou stěnou, vyzařovanou anténami na boku trupu. A to v kontextu s dalšími fyzikálními faktory produkuje antigravitační efekt nebo antigravitační jev se schopností vektorového ovládání antigravitačního pole, takže aby to plovidlo mohlo stoupat, mohlo klesat, mohlo se pohybovat prostě různě do strany a tak podobně. S tím, že pochopitelně tam dochází automaticky i k odstínění klasické gravitační síly. Takže to TR3B dokáže dělat neuvěřitelné manévry v obrovské rychlosti, například v pravém úhlu, jo, takhle, jo, prostě různě, jo, komíhat se při velké rychlosti, což je pochopitelně obrovský bonus. Ale to TR3B a TR3B černá manta těch bonusů oproti klasickým leteckým technologiím má mnohem více. Jo. Radu Sinemar se dostal na měsíc bilokačním způsobem ještě jednou, kde měl možnost navštívit mnohem větší základnu v jiném kráteru, kde se nacházela plošina se dvěmi plavidly diskoidního tvaru, čili ve tvaru klasického létajícího talíře. A nad nimi, nad tou plošinou, se nehybně vznášela černá trojúhelníková loď, černé trojúhelníkové plavidlo, a podle popisu v tomhle případě by se mělo jednat o TR3B černá manta. Ano. Radu Sinemar se dostal i na přivrácenou základnu, tedy na základnu na přivrácené straně k Zemi, která byla asi nejmenší ze všech a která byla evidentně v dikci Ameriky, to znamená Spojených států amerických, respektive majitelem nebo uživatelem té základny byly různé jakoby technologické korporátní frakce, nezávislé na americké vládě a Bílém domu, čili, jako pardon, Pentagonu, tak, s tím, že tady viděl plavidla, která měla ale výrazně jiný charakter, než ta, která spatřil předtím, ať už to byly ty diskoidní plavidla toho diskoidního tvaru, anebo ty trojúhelníková plavidla TR3B a TR3B černá manta. Ano. Tak, když to zase ještě trošičku dál posunu, tak v této fázi bilokace se Radu vydal na přivrácené straně mimo daný kráter s tou nejmenší základnou, o které jsme se před chvilinkou bavili. A na volné plání nalezl obrovskou, zjevně mimozemskou základnu, která byla absolutně opuštěná a v podstatě nebyla funkční. A byla to platforma, technologická platforma, složená z několika budov bizarního designu, přičemž celý ten objekt byl z nějakých 80% rozrušen. To znamená, bylo šlo o polorozpadlou, prostě za polorozpadlou záležitost. Jo? Ten Sinmar, Radu Sinmar, on cítil jako pocitově, protože když nejste vázání na fyziologické tělo a jisté čisté éterické tělo a kód prvního, druhého typu, v které na jedné straně je provázáno na fyzické vědomí, na druhé straně je tedy propojeno na svůj hmotný nosič, který ale je stovky tisíc kilometrů někde jinde na Zemi, Bučeji, tak jste mnohem vnímavější a mnohem citlivější. A ten Radu Sinmar, on tady prostě cítil, on tady vnímal to, že ta civilizace, která to postavila, tak byla extrémně stará a byla výrazně spirituálního charakteru. Nešlo o civilizaci výbojnou, civilizaci agresivní, ano, spíše o civilizaci, která byla zaměřena na bádání, zkoumání a mírumilovné užívání objevů, experimentů a tak podobně. Jo? No a když se Sinmar přiblížil k těm ruinám, on v podstatě jakoby proplul dovnitř, do těch ruin a teď proplouval, tak tam v jednom místě objevil otvory vertikální, které v podstatě umožňovaly sestup, jo, do jakoby pod povrch. Ale on vnímal, Sinmar vnímal, že ty šachtice vertikální vedou extrémně hluboko. V podstatě do nitra měsíce. Jo. A on si tady vzpomněl, v této fázi si vzpomněl na různé hypotézy o dutosti měsíce. Jo. Že měsíc by mohl být dutý, v podstatě duté těleso, asi i umělého charakteru. Jo? Tady jenom takovou zajímavost, ale těch případů se stalo více. Během mise Apollo 12 v roce 1969 byl přistávací modul dodatečně jakoby vymrštěn na povrchu měsíce a měsíc více jak hodinu doslova zvonil jako zvon, jo, jako dutý, prostě dutý prvek. Toto opakovaně zažívají astrofyzici v případě dopadu meteoritu větších rozměrů na měsíční povrch. Jo. Je tak jako zajímavé na tom je i to, že Sověti už někdy v 60. letech v rámci jednoho přísně tajného projektu analyzovali data, získaná data související s měsícem, která naznačovala, že měsíc by mohl být sám o sobě prastarou kosmickou stanicí nebo obrovskou mimozemskou kosmickou lodí, kosmickým plavidlem. Jo. Oni se tomu údajně věnovali. Jo, tady tomuto výzkumu. Já jsem si to potom ověřoval nezávisle u svých zdrojů, které mám v prostředí Ruska, které mají přístup tady k těmto věcem. A oni mi to jakoby potvrdili. No, potvrdili. Jako potvrdili, jo? Tak jako moc jim do toho nechtělo, ale byli překvapeni, jako, že o tom vím, nebo odkud jsem se to dozvěděl. A jako, proč byli překvapeni? No, protože ten Radu Sinamar, on tady tuto informaci zjistil právě ve chvíli, nebo v tom období, nebo v té době té bilokace, neboť to první a druhé eterické tělo mu umožnilo v podstatě v nulovém čase se přemístovat kamkoliv. Jo? A tam to funguje tak, ještě abyste věděli, že když máte nějakou myšlenku nebo nějaké téma, tak tam dochází k magnetické harmonické vazbě. Vy na jedné straně máte téma, máte myšlenku, máte mentální energii a na druhé straně nějaký objekt nebo nějaké informační pole nebo nějaké datové pole a ono vás to k tomu automaticky přitáhne. Jo? Takže takový příklad, jako bizarní technický příklad, první a druhý typ eterického těla, teda ta metodologie, která byla využívána tím Radu Sinamarem, ale i mnohými jinými v tom Bučeji a je využívána dodnes, která funguje na bázi tedy té nadčasové techniky a elektroniky neznámého asi mimozemského původu v tom Bučeji, tak ona umožňuje bilokaci v prostoru a čase. Nejen v prostoru, ale v prostoru a čase. Jo? Takže ve chvíli uvolněného prvního a druhého eterického těla, když byste si zadali téma, jo? Řeknu, bitva u Kartága, tak automaticky na bázi magnetické interakce, protože mentionové pole generuje datový program, který zní bitva u Kartága, a pak tu máte reálii na časové ose v určitém časovém bodu a prostoru, kdy ta bitva u Kartága probíhá, pokud skutečně proběhla, jo, a nebyl to nesmysl. A v nulovém čase vás to přitáhne do toho místa a do té doby a vy se stáváte svědkem přímo svým fyzickým vědomím vnímáte a stáváte se svědkem té události. Jo? A tady samozřejmě toto je extrémně, řekl bych, masivně používané, jo? V tom Bučeji. Protože toto je unikátní možnost, jak si ověřovat, jo? Historická a prehistorická kvazifakta. Například týkající se Ježíše. Existoval, neexistoval, a pokud existoval, tak co se tam odehrálo ve skutečnosti, jak se to odehrálo a tak dále. Jo? To je naprosto úžasná záležitost. Jo? Jo, já bych hned věděl o stovkách věcí, kam by se chtěl podívat. Jo? A na vlastní oči prostě si to ověřit, jo, ty věci. Jo? Čili v podstatě to zařízení, zjednodušeně řečeno, umožňuje kontinuální revizi historiografie. A protože při vší úctě tedy nás tady už systematicky docela dost dlouhou dobu věšejí bulíky na nos s ohledem teda na jako na lidskou historii a prehistorii, tak si asi dokážete představit, že nikdo nebude mít zájem tady tyto možnosti pustit někam ven na veřejnost k všeobecnému užití. Jo? A nebo i ty informace. Jo? Ono stačí už to, co bylo dovoleno propustit přes toho radu jako toho radu Sinamara. Jo? S tím, že ten radu tedy potvrzuje dutost a umělost měsíce. S tím, že v různých úrovních pod měsíčním povrchem kontinuálně se nachází obrovské chodby nebo tunely, které mají průměr několik kilometrů, no, šířku několik kilometrů. No, představte si tunel o šířce 4 nebo 5 kilometrů, no, který se táhne tisíce kilometrů po obvodu měsíce v určité hloubce. Jo, dejme tomu v hloubce 50 kilometrů třeba. Jo. No. A ten radu, když putoval tím nitrem, tak viděl, jako měl možnost se na to podívat v globálu a spatřil, že těch pater, které prostupují jakoby v hloubce obvodem měsíce, je několik. Jo. Celkem jich je 8. To jsou obrovské prostory. Jo. Mimo těch obrovských tunelů tam viděl obrovské haly, jo, které byly vysoké několik kilometrů. Jo, strop měly ve výšce několika kilometrů. Jo. Šířky měly v desítkách, někdy i v stovkách kilometrů. Jo. A vše bylo pokryto takovým zvláštním našedlým prachem. Jo? S tím, že ten prach se nacházel na prvních třech úrovních. Jo? Jsme si řekli, tam bylo 8 úrovní. Tam potom na těch dalších, od čtvrté úrovně potom k té osmé, tak ten prach už nebyl přítomen. Jo? Na základě práce s informačním polem, protože vy, když jste v této bilokaci, kdy vaším nosičem je čistý první a druhý typ eterického těla, bez jakékoliv příměsi energetické či něčeho dalšího, tak jste schopni pomocí fyzického vědomí interagovat s informačními poly. Respektive v tomto případě s informačním polem prostoru nebo s informačním polem prostředí a skopírovat informace, snímat informace z takovýchto informačních polí. A on na základě tohohle zjistil, že valná většina těch uměle vybudovaných dutých prostor uvnitř toho měsíce jsou stará zhruba 70 milionů roků. To odpovídá období druhohor na Zemi, jo, zhruba. Jenomže měsíc jako takový je samozřejmě starý miliardy let. No. O čem to je? Je to o tom, že měsíc je jako umělé těleso, ale ve smyslu umělého opracování. Jo? Čili měsíc byl původně přírodní těleso, na kterém se ale intenzivně pracovalo, a to především pod jeho povrchem, kde doslova a do písmene byla vybudována 8-patrová logistická struktura, síť, vzájemně horizontálně i vertikálně propojena. Ta inteligence, která toto činila, musela vývojově mnohonásobně překračovat parametry a schopnosti současného lidstva. Protože, když jenom zmíním to, představte si, kolik hmoty muselo být, jakoby lidově řečeno, vytaháno ven a někam odvezeno, prostě někam umístěno. pokud samozřejmě oni to nevypálili rovnou. To znamená, že by spustili anihilační proces a tu hutnou baryonickou hmotu toho podloží rovnou sublimovali. Jo? To znamená, přecházelo by to v plyn. Jo? To znamená, docházelo by k masivní sublimaci. Transformaci z klasické hmoty na plynovou bázi. A potom vyfoukali, prostě vyfoukávali, by se vyfoukávala prostě ta plynná báze pryč, jo, někam prostě ven. Jo. I toto je samozřejmě možný. Jo. Byť jsou to spekulace. Jo. Takže to byla taková první fáze, ve které aktivně Radu Sinmar využil možností a zaměřil se na umělost našeho měsíce. A teď já to trošičku posunu, jo, protože tady ještě jedna paralelní datová větev. Jo, kterou bych chtěl zmínit. Jo. Pavlíku, prosím tě pěkně, kolik je hodin?
1: No, já si myslím, že se tentokrát trefil přesně, ty to musíš vědět. 22, 21 kousek.
0: Já to nevím. prosím tě, nech tam pořád ten slide jeden, jo?
1: Ten první?
0: Pořád u prvního slajdu. No jasně,
1: pořád já už tam dal třetí.
0: Ty tam montuješ prostě úplný nesmysly. jako jsme u prvního slajdu. Já dokud ti neřeknu, tak prostě tam nic jiného nestrkej.
1: Už se tak děje, já myslím, že jsi zapomněl. No. Tak
0: jsme ne, u prvního. Ne, to já na to myslím.
1: Dobrý, tak jo. Tak dobře.
0: Existuje kniha, která se jmenuje Somebody Else is on the Moon, jo, nějak tak. Ona je stará, jako. Jo, ona vyšla v roce 1976, na tom slajdu, ji tam máte, je zobrazenou, někde na tom prvním slajdu jsem tam dával. A tu publikaci sepsal jakýsi George Leonard. A tady ten George Leonard, on byl vědec, který pracoval pro NASA. A on v té své publikaci popisuje existenci anomálních technologických struktur na měsíci. Už v roce 76, prosím vás pěkně. Jo? Mnohem dříve, než tak činil Mike Barra nebo Richard Hoagland. Jo? Mnohem dříve. Jo? S tím, že Leonard, on vedl jakýsi individuální vlastní výzkum a podle toho svého výzkumu, nebo na základě tady toho svého výzkumu, v té knize předkládá důkazy o existenci obrovských mechanických zařízení na měsíci, z nichž některé jsou dokonce dlouhé až několik kilometrů a které se pohybují po povrchu měsíce. Hodně zajímavé. V té publikaci také popisuje podivné geometrické symboly přítomné na povrchu měsíce, polorozpadlé měsíční konstrukce, lunární konstrukce, které jsou mnohonásobně vyšší než cokoliv, co kdy bylo postaveno na Zemi. Je zajímavé, že až v 90. letech ve stejném duchu s nabídkou určitých fotografií. O tom hovoří Hoagland, jo? Ale i třeba ten Mike Barra, jo? A jiní. Jo? A ten Leonard tam popisuje i takové věci, jako jsou potrubí, něco, co připomíná obrovské dlouhé dopravní pásy, uvnitř měsíčních kráterů, jo? A dokonce i stupňovité opracování vnitřní strany některých kráterů. Něco jako když máte povrchový důl, jo? kdy vlastně vám vznikají takové schody, jakoby, jo, zarypnuté do, prostě do stěny, do podloží. No a ten Leonard v tom 76. roku, doktor Leonard tedy, se nebojí uvést svoji tezi, že měsíc není přirozeným satelitem, ale umělou konstrukcí, nebo dokonce obrovským plavidlem, obrovskou lodí, která je zaparkována na oběžné dráze kolem naší planety. Leonard také v té publikaci cituje hypotézu, jednu z mnoha hypotéz, které tam uvádí, která o dutosti měsíce, která vycházela, nebo o kterou opíral tak, o článek, který vyšel v Sovětském svazu už někdy v roce 1970, přičemž autory toho článku byl jakýsi Michail Vašin a Alexander Šerbak, nebo Šerbakov. Jo. Já jsem se ten článek našel, on existuje v elektronické verzi dodnes. A tady ta její hypotéza toho Vašina a Šerbakova předpokládá, že měsíc je dutý planetoid, který byl na oběžnou dráhu uveden superinteligentním životem. To odpovídá i tomu, co zjistil Radu Sinmar, jo, při těch svých misích do nitra měsíce. A tady ten ruský článek se také odkazuje na historické zprávy o takzvaných, zabývající se takzvanými lunárními přechodnými jevy. Jo? Ve zkratce LTP. Jako jsou různá světla, která byla cyklicky pozorovaná v kráterech Aristarchos a Plato, která jsou považována za umělá, jako z umělého původu, a nikoliv za přírodní jevy. Teď se vrátím k Leonardovi. Leonard tvrdí, že NASA, pro kterou ve své době pracoval, stejně tak jako Richard Hoagland, který pracoval pro NASA, a NASA, ale i jiné kosmické agentury, například evropská ESA, nebo čínská kosmická agentura, ruská kosmická agentura, tady o těchto záležitostech prostě vědí. Ano. Ale ty věci masivně utajují. No. To není pro nás nic nového, předpokládám. Ale je dobré to prostě zmínit, protože ten Leonard o tom prostě toto říká v té své knize z toho 76. roku už. No. No, tady potom z toho vychází určitá myšlenka, která by mohla naznačovat, že specifické mimozemské aktivity na měsíci by mohly v určité míře ovlivňovat geologii a biologii Země na Zemi, včetně možných manipulací s tektonickými seismickými parametry, vzory, v souvislosti s geofyzikou naší planety a atmosférou naší planety. Navíc měsíc by mohl teoreticky sloužit jako centrum pro sledování komunikaci. Ty tam něco píšeš, viď?
1: Ano, ano, ano, už přestanu, už přestanu.
0: Ono to tady totiž slyšet, jako extrémně. Sloužit jako centrum pro sledování a komunikaci, jo, nebo jako obecně kontrolu lidstva Jo, v tomto duchu zase se často vyjadřuje David Icke, jo, pokud znáte jeho myšlenky a jeho materiály. Což nás hypoteticky může vést k závěru, že naše planeta prostě byla kdysi záměrně teramorfována, anebo obecně upravena tak,

0: Našel jsem hypotézy, které předpokládají, že měsíc reguluje sklon zemské osy, reguluje aktivity a potencialitu magnetických polí Země, včetně ionosférických podmínek, tak, aby byla realizovaná dlouhodobá stabilizace optimálních podmínek pro rozvoj bohatého ekosystému. No. Když se podíváte zpětně, nebo když si vzpomenete zpětně na různá vyjádření ze strany potenciálního mimozemského faktoru různého druhu a typu, tak často se setkáváte s informací, že informací o bohatosti zemského ekosystému oproti jiným planetám, na kterých se různé formy života nachází. Jo? Vzpomeňte na materiály Barbary Marciniak například. Jo? V souvislosti s knihovnami života, s genetickými knihovnami a tak dále a tak dále. Tady jde o to, že a můžeš tam přihodit druhý slide, prosím tě, jestli tě můžu poprosit.
1: Ano, ty ano, já jsem měl vypnutý mikrofon. Počkej. Koupneme druhý teda, ano, to je tento. Tak, už je to tam.
0: Je to tam, jo. OK, super. Tak, když z tohoto vyjdeme, tak lze konstatovat, že kdyby měsíc nikdy neexistoval, a to jsou fakta, která jsou zpětně doložitelná, jo, nebo která lze modelově vypočítat, zjistit, tak dny na Zemi by byly výrazně kratší. Trvaly by zhruba 6 až 10 hodin. Sklon zemské osy by byl nestabilní, a chaoticky by kolísal, což by vedlo následně k extrémním nepředvídatelným klimatickým změnám, včetně dramatických střídání ročních období a velice častých dopledových. Jo, ty cykly by byly velmi krátké. Došlo by k absenci výrazných přílivů a odlivů, což by zase ohrožovalo globální ekosystém. No. Následně by došlo k narušování potravního řetězce a vyvolání masového vymírání. Takzvaná noční zvířata by byla obzvláště zasažena, neboť jejich organismus je naprogramován na aktivní příjem odraženého měsíčního světla. Jo? Odraženého měsíčního světla. Existují hypotézy naznačující, že bez přítomnosti měsíce by Země pravděpodobně ztratila i své magnetické pole, což by samozřejmě zemský povrch vystavilo nebezpečnému kosmickému záření. A docházelo by k jevu k takzvané atmosférické erozi, podobné té, kterou objevujeme na Marsu. A lidská civilizace by se pochopitelně prostě nikdy nevyvinula. Jo? Čili měsíc je rozhodující nástroj pro dlouhodobou stabilizaci životního prostředí, jo. Samozřejmě včetně obecné biologie a ekologie, se všem všude. Jo. Teď se vrátíme zpátky k Redu Sinemorovi, protože téma měsíce v podstatě zkoumal prostřednictvím technologie přítomné,

respektive prostřednictvím databáze, technologické databáze, přítomné, nebo která je součástí té nadčasové technologie uvnitř Bučedži. Ano. A získal extrémně zajímavé informace. Přibližně před 100 000 lety se uvnitř naší sluneční soustavy aktivně a opakovaně v určitých cyklech pohybovala takzvaná proto-syriánská civilizace. Já teď tady mám prostor a čas, abych vám vysvětlil genealogii a genovou bázi syriánského stromu civilizací. Protože existuje několik desítek různých genetických typů Syriánců. Jo? S mnoha a mnoha a mnoha civilizačními komplexy. Některé spolu spolupracují, jiné spolu nespolupracují, některé jsou neutrální, jiné jsou součástí Galaktické federace a Aliance sfér a tak dále a tak dále. Ale za tím vším tam na začátku stojí tzv. Proto-syriánská civilizace. A tady Redusínam, která prostě byla aktivní v naší sluneční soustavě před těmi 100 000 lety. A tato proto-syriánská civilizace vytvořila nebo disponovala umělým kosmickým tělesem, které známe pochopitelně jako dnešní měsíc. Všimněte si jedné věci, důležité. Vnitřní infrastruktura měsíce, která je umělého charakteru, byla vybudována před 70 miliony lety. Ano. Před 100 000 lety, tu máme informaci, že před 100 000 lety, přitáhla proto-syriánská civilizace při jedné ze svých misí do naší sluneční soustavy tady ten náš měsíc. To znamená, že ta proto-syriánská civilizace, pokud to nečinil někdo jiný a oni to někde neukradli nebo někde prostě neschlamstli, někde to nenašli, tak ta proto-syriánská civilizace musela být extrémně starobylou civilizací. Protože už před 70 miliony lety musela být na neuvěřitelně pokročilé úrovni. No, na úrovni planetárního inženýrství. Když dokázala vybudovat, tak by teoreticky dokázala vybudovat takovouto vnitřní infrastrukturu v tom měsíci. Ano. Proto Syriané pocházeli z planetárního systému Sirius A. Planetární systém Sirius A je velice komplexní, velmi bohatý. Čítá dohromady 31 planet s mnoha stovkami měsíců. Sirius A je obr, ne-li veleobr, čili jeho ekvivalent vyzařované energie do okolního prostoru je enormní, protože na Herzfeld-Russellovém spektru je Sirius tuším v áčkovém segmentu, jo, v áčkovém budníku. Čili extrémně žhavá, svítivá hvězda, proto taky Sirius je nejjasnější hvězda na obloze, že u nás hvězda na obloze. 31 planet. Přičemž tady ta proto-syriánská civilizace pocházela z 19. planety.

ale ne z planety, ale z měsíce této planety. Protože ta planeta jako taková, ano, je zhruba 4x větší jak náš Jupiter. A tato planeta disponuje 26 měsíci. Přičemž největší měsíc je zhruba v poměru k naší planetě 1,2:1. Čili je o chlup větší jak naše planeta. Jo? Tak toliko určitá konkrétní fakta, jo? Data prostě. Jo? Samozřejmě, že tady z té protosyriánské civilizace vykvetl genový strom prostřednictvím různých křížení, genetický a tak dále, šlechtění a já nevím čeho všeho dalšího. Takže ten strom dneska se rozrostl do několika desítek samostatných genetických linií, tvořící hrozny individuálních samostatných civilizací. Jo, vždycky na té genetické linii máme hrozen určitého počtu syriánských civilizací, které se od sebe genově poměrně i dost mohou lišit. Ano. Mimochodem, ta technologie v tom Bučedži, taková informace bokem, je schopná, pokud mám ty nejčerstvější informace k dispozici, zaznamenávat, reprezentovat nebo revokovat, jako prostě ukázat události, prehistorické události na naší planetě, ale i uvnitř naší sluneční soustavy, čili včetně ostatních planet sluneční soustavy a volného kosmického prostoru uvnitř naší sluneční soustavy, do vzdálenosti 95 až 98 milionů let. Jo? Takže to je teda opravdu dálka, jo? Velká dálka směrem do prehistorie. No. Ta protosyriánská civilizace, tak se vyvíjela, procházela různými fyzickými proměnami a co se týče tělesné stavby tady těchto protosyriánů, tak pokud si dobře pamatují, tak byli velice podobní nám, humanoidní bytosti, s průměrnou výškou 1,80 m, čili 180 cm, což je výška, která je typická svým způsobem docela dost i pro nás. Ovšem, barva jejich pokožky byla jednoznačně perlově bílá s lehkým namodralým nádechem. S lehkým namodralým nádechem. A to je zase malá odbočka. Ti z vás, kteří, pokud mě posloucháte, někteří, kteří u mě studovali projekt Modré světlo, tak si asi vzpomenou, když jsme probírali problematiku civilizace nebo skupiny civilizací s společným stejným genomem, které v prehistorických kronikách jsou známé jako modří ze Sýrie. Jako modří ze Sýrie. Jo? A tady to název modří ze Sýrie úzce souvisí s tím lehkým namodralým nádechem, ano? Kterým jejich pokožka byla typická. Jo? Kdybychom potkali takového člověka s perlově bílou pokožkou s lehkým namodralým nádechem, tak bychom řekli, že ten člověk trpí akutní chudokrevností s fatálním finálním průběhem. Ano. A teď ještě jedna malá odbočka. Pojďme do historie. Asi nejzřetelnější to

V azijské enklávě. Podívejte se, nebo vy to víte, vy to asi znáte, jak byl znázorňován Krišna. Krišna byl kreslen tak, že měl modré tělo. Ale jinak vypadal jako my, jako prostě jako člověk. Jenomže Krišna s modrým tělem, s kresleným modrým tělem, není jediným v historickém panteonu různých asijských náboženství. Já jsem svého času si dal tu práci teda, piplavou, že jsem fakt detailně se procházel a probíral tady těmi asijskými filozofiemi, přes buddhismus, přes brahmanismus, zen buddhismus, hinduismus a našel jsem několik desítek entit, jako individuí významných v tom, řekl bych, v tom symbolickém akcentu náboženském s modrým tělem. Ale obrovské množství jiných mělo klasické tělo. Ale těch několik desítek mělo modré tělo. A pozor, ta Asie není jediná. Protože když půjdeme do hloubky mytologických konceptů, například některých jihoamerických indiánských kmenů, z nich mnohé jsou už vymřelé, už neexistují, no, tak tam najdete také modré lidi. Lidi s modrým tělem. No. Stejně tak, když se podíváte do mytologie Navahu, konkrétně, nebo Cherokeeů, tak tam najdete také modré bohy. Jo? Ale potom jiné božstva a jiný jako významné poloboské individua s barvou, s klasickou barvou těla. Co to znamená? Znamená to, že v dobách prehistorických tu zjevně existovala aktivní interakce mezi zástupci civilizačního komplexu modrých ze Sýria a námi, čili lidskou civilizací. Jo? Toto berte jenom jako prostě malou odbočku. Jo? Já budu, připravuji velký projekt, půjde o revitalizaci modrého světla do úplně nové platformy, mnohem kvalitnějším uspořádáním dat a s velmi zajímavou nadčasovou koncepcí. Takže dívejte se, občas zajděte ke mně na Matrix, do kolonky webináře a hlídejte si tam start tady tohoto projektu. Jo. Tady bude takovou, řekl bych, jak bych to nazval, královskou lodí, jo, všech těch webinářů, které tam mám, už jich je přes 280 v archivu. Tam máte k dispozici. Tak a budu pokračovat. Proto syrská civilizace, 19. planeta, respektive měsíc 19. planety, Sýria a tato civilizace ve svých, jakoby v tom svém vývoji, se samozřejmě, proto syrská se samozřejmě nejdříve soustředila na výzkum sluneční soustavy Sýrie A. Jo. 31 planet, jo. To je prostě, to je pěkně sousto, jo, samo o sobě. A zajímavé je ale to, že poté, co v tom svém vývoji dospěli k mezihvězdnému cestování, jo, tak ty protosýriance jakoby nepřitahovala soustava Sýria B nebo

0: Sýria C. No, protože my víme, že Sirius A je vlastně součást systému několika vzájemně se gravitačně ovlivňujících hvězd se svými slunečními soustavami. Viz Sirius B, neboli Potolo, v jazyce Dogonů, kteří prožili v prehistorii přímou interakci, zjevně s obojživelným druhem Syriánců. Existují čtyři civilizace syriánského genomu, kteří fyziognomicky jsou ryzí obojživelné humanoidní entity, čistě pro zajímavost. Tak oni se na to nesoustředili, ale je zajímal Orion, neboli Orion. Zajímavá věc. Jo? Čili co oni udělali? Oni vytvořili expedice k celé řadě hvězd souhvězdí Orionu. Nejde o Betelgeuse, nejde o Rigel, jo? Nejde o Saif hvězdu, ano. Jo? Nejde o Bellatrix, a nejde ani o Alninam, Alnita, Kamintaku, které tvoří pás. Jde o hvězdu Epsilon, souhvězdí Orionu, a hvězdu Theta, souhvězdí Orionu. Což jsou malinké hvězdičky, naprosto nenápadné. A to byl průšvih. Obrovský průšvih. Protože oni nevěděli, co je čeká. Oni si tady tímhle podepsali, bohužel, jak to říct, velice pochmurný testament. Neboť Imperium Orionu v té době už bylo dávno plně funkční. Se všemi těmi svými plazoidy a reptiliány a bohvíčím vším dalším. Takže, k čemu došlo? Došlo k tomu, že jednak na sebe upozornili takovým způsobem, že Orion zjistil jejich domovskou sluneční soustavu, Sirius A. No a samozřejmě tyto expedice byly eliminovány. Eliminováni takovým způsobem, že byli jakoby proti jejich vůli samozřejmě, se staly součástí hybridizačních experimentací Impéria Orionu. Po určité době, nemalé, tady se pohybujeme řádově v desítkách tisíců let, určitému počtu z hybridizovaných protosyriánců podařilo utéci, prchnout, a po velmi strastěplné anabázi se dostat zpátky, zjednodušeně řečeno zpátky domů. Ano. To byl druhý průšvih. Protože snaha o provedení reverzní očisty genetické, reverzního genetického očištění, nedopadla dobře a navíc se nezabránilo k křížení. Prostě put rozmnožovací pud je velmi intenzivní pud. Čili poškozená DNA, hybridizovaná, se začala šířit na další pokolení už přímo v té domovské civilizaci. Ano. Takže po 30 milionech let víme, že proto syriánská civilizace byla starší jak 70 milionů let, když už před těmi 70 miliony lety prostě provedla tu superinženýrský projekt s naším měsícem u sebe. Tak po 30 milionech let se v důsledku tady toho, co se dělo, jejich vývoj zastavil, respektive skolaboval. Ještě předtím, kdy se tak stalo, tak určitá nemalá část čítající několik set tisíc jedinců původních protosyriánců s nedeformovanou, stále čistou DNA použila náš měsíc, čili tento jakoby kvazi umělý prvek jako kosmické plavidlo, protože jednoznačně možnost přežití mohla být prostě mimo jejich dané domovské těleso, což byl ten měsíc té 19. planety Sirie A. A jinde prostě život nebyl možný. Jo, v té době v tom systému slunečním. No. A v této fázi vstupuje na scénu do popředí naše sluneční soustava a naše planeta. Protože Syriánci o našem systému věděli dlouhodobě. Ale nebyla první volbou. Protože zase, když se pohybujeme na časové ose, tak tady vidíte, že k využití našeho měsíce a opuštění systému Sirie A došlo plus minus před necelými 30 miliony lety. Jo, nebo před 30 miliony lety. Náš měsíc se prostřednictvím Syriánců dostává do naší sluneční soustavy zhruba před 100 000 lety. Jo? Takže vidíte, že tam je obrovský časový rozdíl. Jo? No a protože už nám nezbývá žádný čas, tak jak se říká, v nejlepším je dobré přestat a příště plynule navážeme tam, kde jsme dneska skončili. Já se omlouvám, že jsme nestihli ani druhé, ani třetí téma. Do vody jsme se ještě neponořili, ale prostě rozumíte, ta struktura těch témat je datově tak bohatá, že prostě to trvá nějakou dobu. Když vám mám to vylíčit celé v nějakém konsenzu a prostě v nějakém logickém uspořádání, tak aby ty informace na sebe navazovaly a aby tvořily komplexní studijní materiál.
1: Dobře, obrázky nám zůstanou teda na příště, samozřejmě.
0: Ano, přesně.
1: V pořádku, to je dobrý, to je příští týden. A to již bude kolikátýho 8. Ano. Já teda na závěr opět vás pozvu na kalendárium, které bude následovat číslem 164, věnované americkému basketaristovi Lee Sklarovi k jeho 79. narozeninám. Tak, to vysílá Michal z Prahy. To je ode mě asi všechno. Příští týden, jako vás zvát nebudu, příští týden vás ještě zase znova pozvu, protože to už bude týden před na Palouček, kolem toho 12. a 14. června a pak 21. června ještě na další akci. To vás pozvu teda až příští týden. Zatím, pokud chcete jet, rezervujte si místo, rezervujte si čas, abyste potom se nemohli omlouvat, že už jste si zařídili něco jiného. Tak, to je pro dnešek všechno. Jardo, já tě moc děkuji za dnešní zajímavý téma. A všem posluchačům taktéž, zase jste nevyužili telefon, já jsem teda ani vás nevyzýval, ale telefon byl k dispozici, tak snad příště. Jardo, děkuji moc, měj se krásně.
0: Taky.
1: Ahoj. A
0: je se hezky a zdravím naše posluchače a diváky, mějte se krásně, hezký týden.
1: Ahoj.

0: Se poi vediamo, eh.
1: Vážení posluchači, čeká nás první díl kalendária číslo 164, věnovaný možná nejžádanějšímu basovému kytaristovi, je to Američan, jmenuje se Leland Bruce Sklar a 28. května oslavil 79 let.

0: The drums, you know, like that part of it really is the foundation of it. And you're the liaison to what's going to come above that in terms of the rest of the construction.
1: Základem všeho jsou bubny. Až po nich následuje basa a další vrstvy nástrojové. Pravý oslavenec, jehož se pokusíme přiblížit prostřednictvím kalendária, chlapík s dlouhým plnovousem, delším než mají ZZ Top, jenž podle rockové Bible, jenom co se nahrávání týče, tak spolupracoval s 52 umělci. To je jako by nahrával celý rok, každý týden s někým jiným. A to prozatím nehovoříme o živém hraní. Jeho rodiče měli kořeny v Polsku a na Ukrajině, takže u nás by jeho jméno znělo Sklář. Právě teď ho posloucháme z nahrávky, kterou napsal Billy Cobham, bubeník, a kromě něj v ní slyšíme též našeho Jana Hamra, kytaristu Tommy Bolina a na basu pochopitelně Lee Sklar. Skladba se jmenuje Red Baron.

0: Lee se v 5 letech začal učit na piano a jeho prvním vzorem a inspirací byl Liberace. Jehož kořeny po matčině straně pocházely též z Polska. A kdo byl Liberace? Možná si pamatujete na film, kde ho stvárnil Michael Douglas. A Liberace byl velkou hvězdou, jenž obdaroval prvním třpitivým oblekem nikoho jiného než Elvise Presleyho.
1: I'm going to open my program tonight with a little number that's quite a favorite with all my friends back in my hometown, Milwaukee. If you haven't guessed it already, it's the Beer Barrel Polka.

0: Vida. Liberáči mu se také říkalo Lee a oba se narodili v Milwaukee, i když Lee Sklar se brzy přestěhoval do Kalifornie. Leland, jak znělo jeho jméno technicky spisovně, velmi rád vzpomíná na svoji bohatou kariéru a pochopitelně též na její začátky.
1: In the late 60s, I was in this band called Wolfgang, and we were managed by Bill Graham, whose real name was Wolfgang, so there's nothing better than naming your band after your manager for sucking up to the manager. It was a great band. I love this band so much.
2: Na konci 60. let jsme měli takovou kapelu, která se jmenovala Wolfgang. Naším manažérem byl Bill Graham, jehož skutečné jméno bylo Wolfgang. Ono není nic lepšího, než když si jako kapela dáte jméno svého manažera, aby vám pak vycházel vstříc, že ano. Ale zkoušeli jsme houževnatě a on nám dohodil ve Winterlandu jako první gig otevření pro Led Zeppelin. No a naštěstí jsme to zvládli. Bylo to skvělý. Potom se objevil z Anglie jeden člověk, který tam nahrával u Apple Records. A my jsme hráli tvrdý rock, nicméně on si nás vybral co by doprovodnou skupinu. A my jsme tušili, že to bude skvělý, protože jeho písničky měly velké kouzlo. Byl to Američan a jmenoval se James Taylor.
1: He was hanging out with us and we really dug him as a writer and stuff. We were really a heavy hard rock band and his music wasn't really what we were thinking about or anything, but it, we recognized brilliance when we heard it.

0: V téhle písničce jsme basu sotva slyšeli, jinde popisuje Lee Sklar, že James Taylor hrál palcem, neustále vlastně vybrnkával basové linky, takže on si tam musel vymýšlet nové melodie, být kreativní, a při těchto nahráváních se sešel s Russem Kunklem, bubeníkem, a Danny Korčmárem, kytaristou, se kterými pak strávil mnoho let ve studiích i na pódiích. A na tomhle albu s Jamesem Taylorem si zahrála na piano též Carole King. Leeho kariéra byla tak masivní, že se mi ani nepodaří jít přímo chronologicky, takže to bude tak přibližně podle vývoje a přibližně podle abecedního pořádku. Další kapelou, jednou z dalších, byla skupina American Flyer, pro kterou Lee nahrával ve studiu. A jak říká, bylo mu to velkým potěšením, protože ty písničky aranžoval bývalý producent Beatles George Martin.
1: Project that I worked on, I was part of back in 1976 with a band called American Flyer. Now the thing that really excited me about playing with these guys on this album was the fact that it was engineered and produced and arranged by George Martin, the Beatles' George Martin. It was the first time I ever got to work with George and meet him. Woman.

To byla písnička Let Me Down Easy od American Flyer. Zůstáváme v 70. V roce 78 Lee Sklar nahrál basu pro Russe Ballarda. Russ Ballard byl zpěvák a kytarista kapely Argent. Složil veleznámou God Gave Rock'n'Roll to You, kterou později zpívali Kiss. Zde to byla písnička s názvem Helpless.

Ke spolupráci s Philem Collinsem například se dostaneme v příštích dílech, zatím jsme stále v letech 70., kdy vznikla skupina The Section s již zmiňovaným Ross Conkelem na bicí a Danny Korchmarem na kytaru. To byli oba dva Leeho kolegové a blízcí přátelé, muzikantsky si sedli, na jejich první desce hraje na saxofon Michael Brecker, brzy jej uslyšíme. The Section nastoupili v době, kdy se rozpouštěla a usínala činnost Los Angeleských The Wrecking Crew, kde hrála na basu Carol Kaye, které jsme věnovali jedno z minulých kalendárií. A právě The Section tak trochu převzala jejich žezlo a doprovázela spoustu interpretů. Tímto se též loučíme s prvním dílem kalendária číslo 164. Za týden se těšíme na slyšenou. Skladba této sekce se jmenuje Doing the Meatball. Pořadem provázel Michal Kyselka.

0: To ne...
1: A všem divákům tady děkujeme především za sdílení dál, protože si budeme povídat na témata Ukrajina, budeme si povídat na témata NATO, geopolitická situace, Trump a česká scéna. Děkujeme za to, že sdílíte a že dáváte příležitost ostatním se tady vyjádřit. Tady víte, že já nemám noty zprava zleva. A jsem rád za tu debatu. Souhlasíte, nesouhlasíte, když to píšete, svoje zkušenosti, to je moc fajn. A tak to bude snad i dnes. Pane Krejčí, než začneme, pojďte říct za sebe.
0: No.
1: To je opravdu dlouhá řádka zkušeností, co vy máte a jak se tím zabýváte. To je, když se zeptáte člověka na ulici, běžného občana, který nemá čas se tomu věnovat, tak něco odpoví novinářům. Vy promýšlíte zřejmě mnoho kontextů a mnoho souvislostí. V čem je podle vás dnešní doba, rok 2026, v čem je specifická, unikátní, s čím se setkáváme poprvé z vašeho úhlu pohledu?
0: Takhle, podle mého názoru, teď mluvím jako kantor, se snižuje vzdělanost. Ten princip, který byl stanovený, lidé mají tvořit, psát eseje a až na druhém místě memorovat fakta, je velice záludný, protože o čem budete psát eseje, když nemáte namemorované fakta. Je to cítit i na vysoké škole, jak se vytrácí třeba disciplína na základní škole, na střední škole. Začínají ubývat takový, já jsem to vždycky říkal, hledači. Lidi, kteří studují proto, aby něco poznali. Teď studuje se hlavně proto, aby jsme splnili nějakou objednávku pracovního trhu, což je velmi, velmi nepříjemné. A to vám dotváří potom ten podklad, protože lidi se věnují daleko víc informacím, které se objeví na internetu, což jsou ty každodennosti, zpravidla ideologicky podbarvené, bez kontextu. To je ten moment, který je strašně zavádějící a bojovat proti tomu nebo snažit se tomu vzepřít je podle mého názoru dneska marnost. Musí se projít novou sociální zkušeností a lidstvo obecně hledá způsob, jak si zachovat tu kulturu, ke které dorostlo i v podmínkách těch internetových zkratek, podmínkách manipulace, umělé inteligence a narůstající množství emocí v politice. Takže vyhnat se v tomhle s tom s proměnitím guláši je velká dřina. A navíc tu máme, na to je třeba také položit důraz, něco jiného je politolog a něco jiného je politik. Poctivý politolog to je člověk, který bádá, píše knížky a vždycky skončí svoji práci s otazníkem. Protože každá odpověď vám přináší nové otázky. Politik musí pracovat s vykřičníkem. Politik má časovou tíseň, musí rozhodovat a je teda samozřejmě přirozené, že nestačí studovat, nestačí se rozlížet kolem. Jenom pár politiků si dokáže v téhle situaci uvědomit, že mu to chybí, to dodatečné vzdělání, ta každodennost vzdělávacího procesu, to střebávání nových poznatků. A těch málo, které existuje, tak to jsou klasičtí čtenáři, plus lidi, kteří se dokáží obklopit nějakými, řekněme, těmi lidmi s otazníky a vysajou z nich to nejlepší, co umějí dát. Hezké to vidět na americké politice. Když se podíváš třeba na období Kennedyho, tak vidíš, že když on zahájil volební kampaň, tak si vzal do týmu nějaké profesory z Harvardu, ty si přečetl knížky těch profesorů a věděl si, jak bude vypadat zahraniční politika. Než takové kapacity mezi

0: velice bolestivě. Podívejte se u nás, jak se vybírají ministři zahraničních věcí. Ta vzdálenost tam prostě není potřeba. A to je velký problém pro západní politiku obecně.
1: Zrovna jste mi nahrál. Já jsem se vás chtěl zeptat, my se pustíme do otázek. A vyprázněnost politiků a časová tíseň pro rozhodování, zároveň také mnohdy nesprávně zvolený tým, který pak může vést přešlapům různých charakterů. Pane Krejčí, je možné dneska mluvit o Západu, tak jak o něm mluvil třeba Kissinger a jak o něm mluvili mnozí politologové, spisovatelé, nebo už je to jinak? Jak vy vnímáte slovo Západ?
0: Pořád to je entita, které se dá říkat Západ. To znamená nějakým způsobem propojená a ne soustátí, které se toulá někde kolem Atlantiku. Jádro samozřejmě tvoří ten anglosaský svět, a to především díky tomu, že tu byla nějaká hegemonie Velké Británie, kterou nahradili Spojené státy. Když se podíváme na ty třeba státníky současné v Evropě, když se podíváme na bruselské komisaře a tak dále, tak vidíš, že mají společnou vzdělanost. Je to brožurková vzdělanost, jsou to ty nejrůznější kurzy vojenské, sorošovské a tak dále, ale pořád je tu takový ten liberálně konzervativní blok informací, který ti zjednodušuje to rozhodování, nějakým způsobem ti stanovuje cíle do politiky. To znamená, v tom smyslu ten Západ pořád existuje, řekněme, relativně jednotný, a co rozpory třeba mezi Washingtonem a Bruselem se nevětší, tak ta politická kultura je shodná. Akorát v Americe vybublalo něco, co tady je tlumeno, řekněme, v bažinách, a může to tady vybublat podobně jako v Americe. Rozhodně platí, že berlínská vláda, pařížská vláda a londýnská vláda, které dneska stojí jako bariéra proti tomu trumpismu, tak všechny ty tři vlády jsou na odstřel. V příštích volbách, jestli jim neskomplikuje opozici Trump příliš situaci, jako zkomplikoval Orbánovi, tak ten současný brožurkovský establishment bude smetený a nahrazený bohužel dalším brožurkovým establishmentem. No, ta jednota tam pořád existuje, je to jednota v rozporu. Řekl bych, že tu je jakási zpětná vlna, která se přeformátuje třeba i do nových struktur bezpečnostních organizací v Evropě, ale ten základ, Západ jako takový, včetně té své krizovosti, pořád má jednotnou specifiku.
1: Děkuji za vaše odpovědi. Proč se vás ptám, je to, že asi i diváci sledují tu situaci a mnoho lidí si spojuje dneska Západ se Spojenými státy americkými, že to je ta hlavní loď, ta primární, která...
0: Pořád je to pravda, no, pořád je to pravda.
1: Přitom my sledujeme to, jak Donald Trump, který zvítězil ve volbách, se setkává s nenávistí až mnohdy evropských politiků, kteří od něj dávají ruce pryč, včetně třeba našeho pana prezidenta, který o něm prohlásil to, co prohlásil. Není to paradox, že politici, kteří vy říkáte, mají problémy s tím udržet svoji vlastní vládu, mají takto silná gesta a takto mluví nahlas a i navzdory tomu, že tedy mnoho lidí by si přálo, aby ten Západ byl sjednocený, aby právě ty rozpory nebyly mezi těmi zeměmi, které jsou si blízké kulturně.
0: No tak Západ jako celek prožívá specifickou krizi. My vidíme, že nám tu nastupuje multipolární svět. Ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo ne, tak státy jako je Čína nebo Indie se hlásí o slovo a nedá se to zastavit. To je, já tomu vždycky říkám, zákonitosti velkých čísel. Když si vezmeme Čínskou lidovou republiku, máme tam 1,4 miliardy obyvatel a vezmeme si Evropu 500 milionů, Spojené státy 300 milionů, nedáš dohromady těch 1,4. A ta čínská populace je dneska a velice dobře organizovaná a je cílevědomá a nesmírně pracovitá. Všechny tyhle ty charakteristiky alespoň dílčím způsobem Západ postrádá. To znamená, ať chceme nebo nechceme, to privilegované postavení, které Západ

0: 500 let, to končí. Ano, ono to dneska má zpětnou vlnu v podobě těch nejrůznějších vojenských útoků, které předvádí Trump, ale pořád je to dočasná zpětná vlna. Ano, ta velká čísla se prosadí. Když byl teď Trump v Pekinu, tak Xi Jinping varoval před tím, čemu se říká to Kididova past. Kouzlo na to varování je v tom, Tukidova past, to je Tukides napsal dějiny peloponeské války, válka mezi Athenami a Spartou, a dovozuje tam v podstatě zákonitost, že ustupující hegemon na toho vyzývatele musí zautočit, válečně zautočit, nechce-li ztratit to své privilegované postavení. A si tím, který říká, že takhle to přece nemůže skončit, a kouzlo na tom je, když mluvil o to, kde prostě, že tím vlastně přiznával ten prostý fakt, že to postavení Spojených států v srovnání s postavením Číny nemá tu správnou dynamiku. Že dneska ten podíl HDP podle politickou síly na světovém produktu Číny je větší než Spojených států a ten rozdíl narůstá. Ten počet patentů přihlášených v Číně je větší než Spojené státy, Evropa, Japonsko dohromady. Tím se nedá nic. Tomu se nedá zabránit. Je třeba se s tím vyrovnat a to vyrovnání znamená, vy budeme něčem lepší než vy a vy budete něčem lepší než my, no a co na tom špatně. No, musíme se na to zvyknout, ale jak jsme si řekli před chvilkou, to zvykání má podobu krize a ta krize může skončit špatně samozřejmě.
1: Děkuji moc za vaše odpovědi. Co vy na to diváci? Napište nám, souhlasíte, nesouhlasíte, jak to vidíte. Děkujeme vám za sdílení. Pane Krejčí, otázky, položím ještě závěrečnou otázku. Vy jste zmínil na poslední krize, tak já se vrátím k nám do České republiky. Krize, jedna z velkých krizí, nevím jestli mediální, nebo i politické, nebo i společenské, je rozkol aktuálně mezi panem prezidentem a mezi stávající vládou ohledně setkání NATO v Ankaře, pokud se nemýlím. A jak vy to vidíte jako politolog? Četl jsem pár článků na různých mainstreamových médiích. Jak vy cítíte tu situaci? Je to jenom hra? Je to jenom hra s emocemi? Jak vy v tom čtete? Na čí straně podle vás, jako politologa, leží ta větší váha pravdivosti v tohoto chvíli v naší zemi?
0: No, ono to vlastně začalo při jmenování tyhle spory, při jmenování ministra zahraničních věcí, kdy si hádali obě strany, kdo má to rozhodující slovo, jestli prezident nebo premiér. Teď se zase hádáme na téma, nebo hádají na téma, jestli za zahraniční politiku odpovídá vláda, nebo i prezident, nebo jenom prezident. Tady je třeba odlišit dvě věci. Podle mého názoru chovají se obě strany ješitně dětinsky, je to nedůstojné, to je první věc. A druhá věc je, no prostě ta ústava v některých věcech zastarala. Nemá cenu se hádat, kdo má rozhodující slovo při sestavování vlády. Ty obě strany mají svoji pravdu a obě strany se v určitých momentech mění, protože ta ústava je psána v určité době a tyhle ty věci nedocenila. Chtělo by to upravit ústavu tak, aby to bylo srozumitelné. My máme tak trošku indiánskou ústavu, když to řeknu takhle ošklivě, no tak ošklivě. Když se podíváte na roli indiánského náčelníka, ten v době míru měl nové pravomoci. No to bylo nějaký stařešinové, ty řídili kmen. A když byla válka, tak se stal náčelník velitelem s rozhodujícím slovem. Do toho mu nikdo s proměnutím nekecal. No a my máme takhle postavenou ústavu, že máme prezidenta jako vrchního velitele a zároveň slehová plec zahraniční politiky, no tak je v tom paradox. Jo. Ale to všechno se dá napravit v okamžiku, kdy těm, co se hádají, dojde, že ten problém je v ústavě, ne v tom, že ten druhý je úplně zlej. Jo. Tam to trošku toho ješitního a těch emocí tam je samozřejmě dost.
1: Takže vy, jestli to chápu dobře, vítáte tu kompetenční žalobu, kterou vyhrožuje pan prezident.
0: Ale tohle se má řešit rukou mávnutím. To je samý škarhová svobou stran.
1: Jak to vidíte vy, diváci, napište nám. A já jdu na otázky pro vás, pane Krejčí. První otázka. Vidíte dnes větší riziko přímého střetu NATO s Ruskem než před rokem? Nebo podle vás obě strany stále hledají cestu, jak se vyhnout otevřené válce?
0: Takhle, když to porovnáme se situací před rokem, tak situace je to nová, ano. Zaprvé, Američani, když oznámili, že se stahují částečně z ukrajinské války, to znamená, přestávají financovat, přestávají dodávat zbraně zadarmo, ale dodávají dál zpravodajské informace a pomáhají ukrajinské armádě, tak potom o tom stažení se Evropa napřed se vztekala a potom se přihlásila k většímu zbrojení a dneska, a to je ta nová stránka věci, dneska tvoří západní Evropa, nebo Evropa, jak se říká, ne zcela přesně pro Rusko, tak Evropa tvoří funkční díl ukrajinské armády. Funkční v tom smyslu, že tady probíhá výcvik ukrajinských vojáků, tady se vyrábí zbraně pro ukrajinskou armádu, tady se skladují zbraně pro ukrajinskou armádu a podotýkám, že technologicky je klidně možné, aby se řídily útoky třeba na Moskvu, ukrajinské útoky, aby se řídily někde od Prahy, protože to technicky to není žádný problém. No takhle, technicky. Když se podíváme na tu válku Irán, Spojené státy, tak americkou armádu řídilo centrální velitelství, řídilo je po internetu a řídilo je pozor z Floridy. Američký vojáci, který stříleli a bombardovali Teherán, tak ty byly řízeni z Floridy. Technicky to prostě je možné. To znamená, ta situace se nějakým způsobem na ukrajinské frontě změnila. A zároveň samozřejmě se při té změně dostává ta situace na frontě do nových poloh. My tu máme technologicky vzato dneska situaci, že ty drony na frontové linii doletí a vidí na vzdálenost 20, možná už 30 km, blíží se k 50. To znamená, že na vzdálenost do 50 km fronty ty nemůžeš zorganizovat žádné schromaždiště pro velký útok. Nemluvím o družicích, které vidí, řekněme, za Ural nebo Zelenskýmu do kuchyně. Takže hrajou se šachy. To je úplně jiná situace, než za druhé světové války. Nemůžeš dělat průlomy, nemůžeš dělat obklíčovací operace, nemůžeš si shromáždit před Kurskem nějaký stepní front, jak to zorganizoval Stalin, protože ta druhá strana z družic vidí na to shromáždiště a ty drony tam doletí. To znamená, ta válka dostává jiný charakter. A když se dostáváme do fáze, že jedna strana je na prohru, ano, tak v ten moment to eskalace hrozí. Ano. A teď je otázka, jaké máš možnosti eskalace. Podle mého názoru žádné nebezpečí konvenční války ze strany Ruska směrem na NATO nehrozí. Důvod je velice prostý. Velice prostý. Je to převaha v konvenčních zbraní na straně Západu. Jednoznačná třeba. Když se dívá někdo na českou televizi a dokonce jí věří, to už je druhý stupeň úpadku, tak získá pocit, že kozáci jsou, já nevím, za humny a nemáme jiné šanci, než zbrojit. To zpravodajství dneska máme dvakrát vzpomenutou armádu nebo třikrát během 3/4 hodiny na české televizi, hlavně zpravodajské relaci. Je to samozřejmě úplně nesmysl, protože ekonomicky, pokud jde o HDP, je mnohonásobně silnější západní Evropa bez Ameriky, bez Spojených států, než v Rusku. Na počet obyvatel mnohem větší Evropa než v Rusku. A pozor, pokud jde o vojenské výdaje, evropské státy na to loni vydali na takzvanou obranu 559 miliard a Rusko 190 miliard. Slyšíte dobře? 559 versus, a to jsme na nějakých 2,4 HDP u těch evropských států na to. Když to zvedneš na 3%, potažmo na 5%, tak zase dostáváme do astronomických čísel. A to jsou obecně známé údaje. Státy na to, to je 32 států, se podílí na světových vojenských výdajích 200 států, se podílí 55%. 55%. A pořád je to málo. To znamená, jenom Trouba v Moskvě by za téhle situace na tu západní Evropu zautočil. Ale má Rusko jaderné zbraně. To znamená, ta hra se hraje, řekněme, na dvou schodištích, konvenčním a jaderném, a platí ovšem, že použití jaderných zbraní při plynulé eskalaci, to jsem řekl ošklivě, nemá vítěze. Tam na konci je mrtví všichni. Existuje nádherná knižka o nějaké ten Jakobsové, americká, která dělá analýzu, velice podrobnou analýzu, jak by vypadala výměna úderů mezi Ruskem a Spojenými státy, to je asi rok a půl stará kniha. A ta říká, že na konec války a i civilizace by nastoupil, konec války a civilizace by nastoupil za 72 minut. 72 minut. To, že to, já nevím, ty hluboce vzdělaní politici v Bruselu nevnímají a nechápu, to je jiná věc. Ale já doufám, že ti, co mají palce na těch knoflících, že mají trošku vyšší vzdělání a vyšší inteligenci a vyšší představivost než eurokomisaři.
1: Počkejte, pane Krejčí, já jsem teďka zmatený. No. Tak jak se to tedy stalo, že když se koupí, když jste vyjmenoval Českou televizi, lidi mají pocit, že Rusko si už počítá dny, kdy zaútočí na Evropu, kdy je potřeba zbrojit, tak zbrojní průmysl pronikl do České televize? Nebo jak to je?
0: Já tomu nerozumím. Ta militaristická kultura, která se tady rozvíjí, která vám ničí tu tradiční humanistickou kulturu, která v Čechách byla, ta je všude přítomná dneska. Já myslím, že všichni se tady v Česku shodneme, že je pro Boha, ať už ta válka na Ukrajině skončí. Co to znamená? Skončit válku na Ukrajině vyžaduje přestat se hádat o to, kdo to začal, a začít se hádat o to, jak skončí. Protože o tom, na tom, kdo válku začal a kdy, na tom se prostě neshodneme. Ale to ještě neznamená, že kvůli této neschodě musíme válčit. To za prvé. A za druhé, to řešení není vojenské. Evropská unie je instituce, která už dávno, už v 22. roce, měla mít emisary, kteří běhají od Kyjeva do Moskvy a zpátky do Bruselu a klepou na dveře a snaží se ne válčit, ale aktivní diplomací dosáhnout míru. V nějaké čáře hraniční. Budiš. Jo? Ale proba přece se kvůli té čáře nebudou tady statisíce lidí zabíjet. Teď je to čára, která je vytvořená uměle, nehistoricky, nesmyslně, ale budiš, zapomeňme na to, můžeme ji pohlásit za posvátnou. Ale v téhle fázi se musí zastavit boje a pak, ať se hádají ty diplomati. Je lepší 10 let se hádat u stolu, než jeden den válčit. Ta válka za to nestojí na té Ukrajině. Podívejte se, co to s tou Evropou udělalo. To úplně zbláznila Evropa. 559 miliard a jim to málo. A ještě přijdou s tím nesmyslem. Jo. Budeme dávat na obranu podle procent HDP. Na obranu se má dávat tolik, kolik je zapotřebí. To znamená, vyhodnotíš rizika a podle toho dáš na obranu. 1% nebo 5% nebo 7%, podle toho, jak je velké riziko. A ne říct, budeme dávat 5% HDP. Proč? Na jaký riziko? Trump říká, musíme se dohodnout s Ruskem a zastavit tu válku. Dobře, jedna. a pak říká, koukejte u nás nakupovat zbraně, zvednete výdaje na 5%. A proti komu? S Ruskem se domluvíme a zvedneme výdaje na 5%. Proti komu to jsou? Marťanům? A všichni to souhlasí. Všichni to souhlasí. A Česká televize samozřejmě pochválí třikrát denně, že to.
1: No. Mě úplně rozhodil s těmi
0: daty. Iracionální svět.
1: No.
0: A to dělá, ale propaganda, protože ona vám vytvoří atmosféru, kdy alternativní myšlení je nepřipuštěné. Takže všichni teď dneska přísahají 5% a někdy se ozve hlas, když na to nemáme. No. My nemáme, no co? Takhle, ale když se do toho nacpe infrastruktura, tak to zase není tak úplně špatný nápad, jo? Vydávat výdaje na infrastrukturu za vojenské výdaje. Navíc potřebujeme ne armádu klasického typu, my potřebujeme něco jako ministerstvo pro mimořádné záležitosti, protože nám hrozí hodně sucha, hodně záplav, covidy a všechny tyhle ty ptákoviny. Na to máme být připraveni. To jsou ty reálné hrozby. Že sem vlítnou kozáci, no to prostě nesmysl. Jo. Ale ty reální hrozby existují a na to má být připravena republika.
1: Čekajte, pane Krejčí, vy jste mě úplně rozhodil.
0: Já se omlouvám.
1: Ale v dobrý. My slyšíme na sociálních sítích od určitých politiků pořád Rusko, zbrojme, HDP, vláda je nezodpovědná, chce snižovat výdaje na zbrojení. Furt to slyšíme. Prosím vás, vy jste tam mluvil o Sorošovi, panu Sorošovi. Já to občas slýchávám od lidí, ale vím, že okolo toho je i spoustu konspirací, ale i spoustu pravd. Tak mi to vysvětlete. Pojďte nám to jist. Tak tady ty politici, vy jste tam zmiňoval toho Soroše, tak tam jedou do toho Aspenu. Oni tam jako vygumujou hlavu a oni potom grákají, pojďme válčit s Rusem. A tady ty data, které tady říkáte, oni je vědí, ale záměrně zatajují, protože to je...
0: Nezatajují je. Ta data, které já jsem říkal, najdete na serveru Stockholmského institutu pro výzkum míru, jsou stará měsíc. Jsou tam, vysejí tam. Akorát, že to nikdo nepoužívá. Nikdo s tím nepracuje. To, máme tu, ten Soros v daném případě, když jsem to řekl, je symbol. Je to symbol toho, že tady probíhá výchova politické elity jako určité vrstvy lidí prostřednictvím nejrůznějších kurzů. Když se podíváš na ministra obrany u nás, na jeho oficiální životopis, tak absolvoval vysoké školy v Británii, nebo to je náčelník generálního štábu, vysoké školy v Británii a ve Spojených státech. Houby, vysoké školy, kurzy tam, vysoké školy absolvoval u nás. No, ale musí projít těma kurzama, kde se zharmonizuje to uvažování politických lidí na západě. Proto je v tom takový zmatek, třeba náš hrad versus Bílý dům. Protože tam jsou vzdělanci na hradě u nás ze starých brožurek. A teď přišla doba nových brožurek. Je to ostudný. Je to ostudný, ta schopnost samostatného myšlení. Tak já to velice stručně zopakuju. Potřebujeme diplomacii, řešení není ve vojenství a není rozhodně ve zvýšení zbrojení. Samozřejmě je to utrácení obrovský, to třeba, já nevím, když porovnáme čínský vojenský rozpočet a americký vojenský rozpočet, tak musíme vzít v úvahu, že já nevím, plat čínského generála je nižší než plat amerického generála, že výroba zbraní tam bude podstatně dražší, protože tam se jinak propočítává zisk, že? A za korupci v Číně je trest smrti, takže ty zbraně jsou relativně levnější. Ale i tak to jsou násobky toho čínského rozpočtu, který představují americké výdaje. Americké výdaje, takhle, když se podíváte do analýz vývoje čínského jaderného arzenálu, oficiálních analýz třeba Pentagonu a tak, tak se tam dozvíte, že do konce desetiletí by měla mít Čína 1000 jaderných náloží. A za loňský rok vyrobila 20. No, tak při tomhle tempu bude mít v roce 30 maximálně 700 jaderných náloží a Spojené státy jich mají 15 tisíc. Ale hysterie budeme dělat kolem Číny. To je prostá matematika. No.
1: Já půjdu na další otázky s váma, jenom prosím vás závěrem. Proč teda, když jedna, ta jaderná hlavice způsobí humbuk a trvalo by zlikvidování civilizačního pásma v rámci 72 minut, jak byste řekl, proč pořád si sčítají, kdo má víc jaderných hlavic a kdo je má a kdo je nemá? I tě stejně nepoužijou. Ty to vidíš, že to je konec.
0: Takhle existují odborné analýzy, Hans Christensen to dělá, to je asi dneska největší odborník na počty jaderných zbraní a jejich využití. Tak ty chlapi z jeho týmu proanalyzovali, že na to, aby si zničil Rusko nebo Spojené státy, potřebuješ 100 zásahů jadernýma náložema. A mají 15 tisíc v obě strany. A u těch strategických samozřejmě míň, ale jsou to obrovské násobky. I ty smlouvy o omezení strategických zbraní, těch 7 smluv, které byly se podepsány mezi Spojenými státy, Sovětským svazem a Ruskem od roku 71, z nich dneska neplatí ani na chybí jakékoliv smlouvy, které by kontrolovaly jaderné zbrojení mezi státy, tak i ty smlouvy, které stanovily třeba limity na počty nosičů nebo limity na počty jaderných náloží, vždycky zachovávaly to, čemu se říká možnost vzájemného zaručeného zničení. To znamená zároveň i to, ten overkill, to několikanásobné zničení lidstva. Ani jedna z těch smluv nesnížila ty arzenály pod úroveň, kde by byly ohrozitelní tím, že nejsou schopni po překvapivém úderu odpovědět stejně zničujícím úderem druhým. No a tohle vzniká taková iluze trošku, že to byla odzbrojovací smlouva. Ne, to byla kontrazbrojení. Oni se viděli přes tyhle smlouvy navzájem do kuchyně a tím pádem tam pocit bezpečnosti, ale i pocit, ta realita bezpečnosti se zvyšovala. Teď už si tak do té kuchyně nevidí, že smlouvy žádné nejsou, takže nastupuje fáze živelného zbrojení a to je velmi špatně. Protože kromě toho, že se třeba v daném případě zvyšuje kvalita jaderných zbraní, tak nastupuje umělá inteligence, znamená, spějeme do situace, to je ten zlomový bod podle mého názoru, kdy zbraňové systémy můžou fungovat i poté, když politické a vojenské vedení bylo zlikvidováno. I potom vám může válka pokračovat. Ne, není to dobrý, prostě někdy mám pocit, že jsme v rukou bázu.
1: Děkuji za vaše slova a za to, co to dělíte. Já tady sedím s každým hostem a nepřestanu se nikdy asi divit. A diváci, co vy na to? Napište. A děkujeme za sdílení dál. Třeba tyto informace proniknou do hlav lidí, kteří teďka skandují na sociálních sítích, když chtějí válku.
0: Teď se podívá na Stockholmský institut pro výzkum, mě nemusí věřit. Jo? Cypri, budu zkrátka.
1: No, děkujeme za sdílení. Prosím, sdílejte. A napište nám, jak to vnímáte. Vám moc děkuji, pane Krejči, za odpověď. Další otázka. Donald Trump znovu výrazně mění americkou zahraniční politiku. Znamená to konec dosavadní dominance USA nebo jen přechod k tvrdšímu typu amerického pragmatismu?
0: Tak na tohle je těžká odpověď. Řekl bych, že na tuhle otázku nezná odpověď ani Donald Trump. Přesně řečeno, zná několik protikladných odpovědí. To je velký problém, protože my vidíme, když se díváme na ten rok a něco Trumpa, co vidíme? Vidíme, že má propracovanou koncepci zahraniční politiky, ale chová se jinak, než ta koncepce, ta strategie říká. Ano, máme tu celé jednoznačně využívání toho faktoru jaderného odstrašení. Nikdo si netroufne se Spojenými státy válčit třeba kvůli Venezuele nebo Kubě, protože za to riziko vojenské a ekonomické konfrontace se Spojenými státy, ta Kuba nebo ta Venezuela nestojí. Ano? A tohle, tyhle ty díry od jaderném odstrašení nebo všemkoliv jiném Trump tvrdě využívá. Řekl bych, že rozumět Trumpovi to nestačí číst politologické knížky, to je třeba se cítit do mentality.

0: nedotažený všechno. To je všechno zbrklé, amatérské. Prostě máme tu lepší letadla, tak začneme útočit.
1: Díky moc.
0: A to udělají tak, že to udělají na závěr diplomatického jednání, které vypadalo úspěšně. To znamená, kdo teď bude těm Američanům věřit, když začnou bombardovat pár hodin potom, co oznámili, že se blíží dohoda diplomatická.
1: Tohle téma, to přesně jsem dělal video jedno, kde jsem sdílel s vámi, diváci, možná jste ho viděli. To je taky žhavý téma, mimochodem nedůvěryhodnost Spojených států amerických fází v tom chvíli. Z toho důvodu, co jste tady jmenoval. Děkuji moc. Jdeme na další otázku, pane Krejčí. Evropská unie masivně zvyšuje výdaje na obranu. Je to podle vás realistická cesta k větší bezpečnosti Evropy nebo spíše začátek nové zbrojní spirály? Jste o tom mluvil, aby jsme se neopakovali v tomto čase. Rozvětvíme to na Německo. Německo tady v kontextu toho, co jste říkal, buduje údajně jednu z největších armád v Evropě. Jak to vnímáte?
0: Takhle, přece jenom se trošku ještě k té Evropské unii jako celku vrátit. Já jsem kdysi psával články na téma omezme vojenské zbrojení, pojďme se věnovat jiným tématům. Ale kapitalismus funguje na principu zisku. Jestli chcete, aby řekněme americký kongres vydal nějaké miliardy na nějaký program, tak buď ty polovzdělané senátory a poslanci přesvědčíte, že je to dobrý, anebo je zastrašíte. Když jim řeknete, hrozí vám ruské nebo čínské nebezpečí, tak vám dají na obranu více peněz. A když jim představíte jiné strašidlo, tak by mohl ten jinak dobře živený vojensko-průmyslový komplex si soustředit na jiný zisk. No? Tak jsem říkal, pojďme třeba jim říct, že životní prostředí je existenční záležitost. Vystrašíte tímhletím. Což se nakonec ne mojí vinou, ale prostě z nějakých důvodů podařilo, jenže. A to je právě Evropská unie v tom kouzelná. Ona se snaží dokázat, že zvládne oboje. I zbrojení, i Green Deal. Obě tyhle ty témata si vytvořila vlastní lobby a obě ta témata strhávají Evropskou unii do nepředstavitelného zatmírování. A všichni jsme pokojili. Pojede se na dluh. Pojede se na dluh v těchto programech. No to může opravdu vymyslet jenom Ursula von der Leyen. Ale to jsou ty lobbysti. To v téhle fázi se těžko dá zastavit. A pokud jde o Německo, tak to je problém sám o sobě. Německo bylo zdrženlivé ze začátku toho konfliktu na Ukrajině, ale dneska nastartovala tu washingtonskou politiku, ten požadavek napřed 2, teď 5%. A v minulém roce, podle údajů Slovenského institutu pro výzkum míru, v loňském roce už Německo je čtvrtým státem na světě, pokud jde o velikost výdajů na obranu. První jsou Spojené státy, Čína, Rusko a čtvrté je Německo. Německo vydává vydalo 114 miliard dolarů na takzvanou obranu a to je meziroční růst o 24%. To znamená, ta představa Merkelova, budeme mít největší konvenční armádu v Evropě, ta je velice reálná a je opřena právě o ten nesmysl, pojďme dávat 5% na obranu. Když máš HDP největší v Německu, tak logicky při procentuálních výdajích nejvíc budou dávat Němci. A taky, že dávají. A co to udělá se strukturou mezistátních vztahů v Evropě za 5 let, to si nemůžeme představit. Že tady se dostáváme do situace před první světovou a druhou světovou válkou. A zase tu máme nejsilnější armádu na subkontinentu, která mluví německy. Máme tu samozřejmě smlouvu o sjednocení Německa, to je smlouva 2 plus 4 v Moskvě, kde je jasně napsáno, že Německo nebude usilovat jaderné zbraně, ale je to napsáno, že bude ctít hranice. A která smlouva platí, když se změní mocenská rovnováha? A ta mocenská rovnováha se přijde.

0: tak ten úspěch je možné potom přetavit doprava doleva překvapivými tahy a to není nejlepší. A hlavně pozor na emoce v politice.
1: Pane Krejčí, je vůbec v České republice nějaká politická strana nebo uskupení, která není populistická? Já jsem na to trochu alergický, nevím, jak vy děláte, když se jeden politik s druhým předstřeluje, kdo je větší populista. Jak to vidíte vy?
0: No takhle, něco jiného je, řekněme, americký populismus, který je programově zakořeněný, a něco jiného nadávko populismus, kde se říká, ty říkáš věci, které se jenom líbí a nezáleží ti na tom, jestli jsou podmínky pro realizaci toho, co ty říkáš. Jinými slovy, demagogie. Na populismus a demagogie je tady ztotožňován, když se používá ten výraz jako nadávka. No a v tomhle smyslu, a to máte pravdu, je populistou téměř každý, no musí být každý, kdo vstupuje do volebního klání, protože sami volby jsou málo racionální záležitost.
1: Říká pan Oskar Krejčí, pan profesor Oskar Krejčí v našem rozhovoru, politolog a autor mnoha knih. Děkuji moc za váš čas, pane Krejčí, a za to, že jste odpověděl na otázky. Diváci, co na to říkáte vy? Napište nám, co si odnášíte, co vás inspirovalo, co vás šokovalo. A s čím souhlasíte, s čím nesouhlasíte. Děkujeme moc za debatu, je to tady otevřený, a zároveň děkujeme za sdílení, aby další lidé se zapojili. Děkuju, dole je tlačítko. A zároveň můžete se podívat do popisku potom a třeba sledovat pana Krejčího nebo si pořídit knihu. Také vám chci poděkovat za vaši přízeň a podporu. Díky vám můžeme takto nezávisle fungovat a můžeme zvát kohokoliv bez toho, aniž by nás sponzoři, třeba nějaký korporace, říkali fuj, fuj, něco nám nelíbí, to ne, toho neberte. Tak to se za těch 6 let ani jednou nestalo. Ani do budoucna. Chodí mi nabídky od různých firm nějakých, že bych měl dělat nějaký blbej unpacking nebo co, jako, že mě pošlou své produkty. No, ale zároveň vy, co jste chodili na živý akce, tak víte, nebo co tam jezdíte na retreaty po světě, tak víte, že rádi podporujeme české projekty, takže pokud třeba něco takového děláte, dejte vědět určitě. Pane Krejčí, ještě jednou díky. Máte nějaký vzkaz na závěr tohoto rozhovoru divákům, kteří sledovali?
0: Ne, jenom být méně důvěřivý a víc pracovat na sobě, to znamená. Základem dobrých informací jsou pořád ještě knihy.
1: Děkuju. Opatrujme se a jdeme diváci. Těším se na vás v dalších relacích.
0: Naschledanou.

0: pořad za čárou o tom, co se děje v zahraničí a jaký vliv to má směrem do naší země a také naopak od nás směrem do zahraničí. A dnes je naším milým hostem pan profesor Oskar Krejčí. Zdravím tě, Oskare, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi dnes přinesl tabulku podezřelou.
1: Podezřelou tabulku.
0: A tímto dnešní pořad začneme. Já tady přečtu jenom ten titul a ty to okomentuješ. Vojenské výdaje roku 2025.
1: Takhle, první, co je třeba vědět, je, že tohle jsou čísla, která asi před měsícem zveřejnil Stockholmský institut pro výzkum míru, což je asi nejprestižnější pracoviště na toto, které se tomu

0: tohoto tématu věnuje, určitě nejprestižnější v té naší informační bublině. Je v zásadě neutrální, podle mého názoru neexistuje nic lepšího.
1: Ta čísla, ještě upozorním, jsou tam udávána v miliardách amerických
0: V
1: dolarů.
0: miliardách amerických dolarů. A teď, proč jsme se dohodli, že to dneska zveřejníme? Tip je v tom, že když se na ta čísla podíváte, tak zjistíte, že ta hysterie kolem zvyšování výdajů na obranu má nějaké zvláštní problémy. Když se podíváš na světové výdaje, tak vidíš, že ve světě bylo vydáno přibližně 9,9 bilionů dolarů na vojenství. NATO z těch 2,9 vydalo 55%. Promiň,
1: To znamená, na to, abych to se stane občas, to je v pohodě, abychom to zasadili úplně přesně,
0: ano.
1: tak na to vydalo na zbrojení
0: 55, pardon.
1: 1581 miliard,
0: Bilionů, jo, 1500, ano, miliard.
1: 1581 miliard amerických
0: A
1: dolarů.
0: teď, když si to dešifruješ, tak ve světě je 200 států, v NATO jich je 33 a těch 33 států v rámci těch 200 vydalo přibližně 55% vojenských výdajů. Ano? A pořád je to málo. A teď se podívej na další čísla. Evropští členové NATO 559 miliard, to znamená bez Kanady a bez Spojených států. 559 miliard, zatímco Rusko 190 miliard. Je to v závorce, protože ty údaje z Ruska nebývají přesné. No ale i kdyby jsme to zvedli na 250 miliard, ty ruské výdaje, tak pořád nejseš na polovině těch výdajů evropských členů NATO. A tady máš úplně hysterické volání po tom, že musíme se zvednout z 2% na 5%. A proč? To chceme s kým válčit? Rusko by musel být blázen, kdyby s těma číslama a s odpovídající konvenční silou zaútočilo na země NATO. To je nesmysl. Když to promítneš potom do počtu tanků, do počtu vojáků a tak dále, tak Evropská unie má kolik? 500 milionů obyvatel, Rusko nějakých 140 milionů obyvatel. HDP Ruska je nesrovnatelně nižší než HDP z evropských členských států NATO. Znova opakuju, to, co předvádí ty hysteričtí propagandisti, v našem případě, já se ti omlouvám, nechci ti dělat problémy, ale co předvádí třeba Česká televize, tou militarizací politické kultury v Česku, to je neuvěřitelné. Když se podíváš na tato čísla, tak vidíš, že máme tak trošku vystaráno, musí se zatlouct nějak korupce, musí se ty výdaje dělat efektivněji, ale tvrdit, že dáváme málo, je úplný nesmysl. Když ještě si k tomu přidáš, že Američani tlačí na to, pojďme se usmířit na Ukrajině, tak proti komu se to má zvedat těch 5%? Proti Marťanům?
1: Rozumím tomu, a o čem ta tabulka tady svědčí směrem k takovým státům, jako je Španělsko, Polsko, Itálie a ty další, kde nevidím žádné jako úplně horentní sumy.
0: Takhle, pokud jde o Polsko, tak to dává nejvíc z HDP z evropských zemí. Ano, tam je ten militarismus opravdu nastartovaný. Oni se odvolávají na historickou zkušenost, že čtyřikrát je, no, obvykle se říká třikrát, ale ve skutečnosti je čtyřikrát, dokonce pětkrát bych napočítal, Polsko rozděleno, mimo jiné zásluhou Ruska. Ano?
1: No dobře, ale tady v té vedlejší 15 zemí s nejvyšším podílem na světových vojenských výdajích, tak
0: Je Polsko schovaný tamhle pod Španělskem
1: no,
0: a
1: 1,6
0: oni
1: už.
0: nemůžou dát víc, protože mají malý HDP. Relativně malý HDP. Oni dávají víc než kdokoliv jiný z evropských států, ale vždycky to bude málo. To je jako když my budeme dávat 5% nebo 10%, tak vždycky to ve srovnání s Německem nebo s Ruskem bude málo, nebo s Amerikou nebo s Čínou. Prostě to je specifika malých států. Oni ale zapomínají při tomhle tom antiruském divočení, zapomínají na to, že když Rusko se podílelo na rozdělení Polska, tak vždycky u toho byli Němci. A když se podíváš na německé výdaje, tak vidíš, že to je 114 miliard, už jsou čtvrtý ve světě. Ano, po Spojených státech, Číně, Rusku následuje Německo. Oni mají meziroční růst o 24% nahoru, Němci. Ano, a to je proměna struktury bezpečnosti v Evropě, když se stánou Američané a Rusové.
1: Jak si to vysvětluješ?
0: No, takhle. Ty politické elity západoevropské, včetně nás, teda středoevropské a západoevropské, těmhle věcem v zásadě nerozumí. Oni nevidějí tu tendenci. Oni jsou vystrašeni dobře, jestli si myslí, že kozáci tady se chystají zaklepat na prašnou bránu, budíš, ale neodpovídá to věcné analýze. Je to čistá emoce plus tlak lobbystů na kšeft. Ano? Američani chtějí, aby se nakupovali zbraně. Že? Američani, Trump přijde s tím, že skončíme válku na Ukrajině a zároveň vyzve evropské spojence, aby nedávali 2%, ale 5% na obranu. Tak když se usmíříme s Ruskem, proti komu budeme takhle šíleně zbrojit? A nemluvě o té politické kultuře. Když ji budeš militarizovat, tak vytlačuješ to podstatné, co třeba pro malé státy, jako je Česko, je z hlediska bezpečnosti klíčové. Dobrou diplomaci. Ty potřebuješ kvalitní diplomaci, jedině tím částečně nahradíš fakt, že jsi slabý. Ty musíš vytlačit z zahraniční nebo mezinárodní politiky ty silové složky na okraj. Musíš se vyjednávat. Lepší 10 let vyjednávat, než jeden den válčit. To je princip. A teď najednou jsme se dostali do etapy světového vývoje. Když se zamyslíš nad Trumpem, tak ti to připadá, že diplomatické dohody, diplomatické kompromisy jsou jenom přestávkou na cestě k vojenskému vítězství. To takhle nelze vnímat, respektive lze to takhle vnímat, ale povede to ke katastrofě. A pro ty mrňavé státy, jako je Česko nebo Slovensko, je to zcela nepřijatelný způsob, protože my tím rozhodně své vlastní národní zájmy nedokážeme obránit tímhle způsobem. Naopak si tu situaci výrazně komplikujeme.
1: Co znamená 92 miliard amerických dolarů Indie.
0: Indie. Takhle, když se podíváš na ekonomický růst, tak uvidíš, že už za 10 let by měla být Indie, pokud jde o HDP, na úrovni Evropské unie, nebo dokonce ji předehnat. To je, prostě ten svět se mění. Ta představa o tom, že my si tady vytvoříme nějaké NATO, které bude globálním vojenským četníkem, je nesmírně naivní, protože ta síla, ta není jenom v těch počtu tanků, letadlových lodí, vojenských základen. To je v první řadě HDP a počet obyvatel, odhodlání, kvalita politických a vojenských vůdců. A tam, ať se snažíme sebe víc, tak když má Indie 1,5 miliard obyvatel a větší ekonomickou dynamiku než Evropská unie a než Spojené státy, tak je jasné, že ta Evropská unie bude podílem ve světě klesat. Takže s tím se musíme smířit, to jsou supervelmoci dneska rodící se Čína a Indie. To nezabráníme tím, že vydáme dvojnásobek toho, co tu je. To je vlastně ten požadavek, jdeme na 5%, to je víc než dvojnásobek těch 559 miliard.
1: Kdybychom v takovémto přehledu stůj co stůj hledali Českou republiku, tak ta by byla tak jako hluboce kde?
0: To je strašně mimo, i když budeme dávat těch 5%, o to jde, že my, to je celý dějiny obhajoby českého národního zájmu se perou s tím, jestli stát může zajistit národní zájmy, anebo nemůže. A ne jen obecně stát, ale mrňavý stát. A my jsme malý stát. Když se podíváš na dějiny Česka a Slovenska z 20. století, pětkrát se tu vyměnila státnost nebo ideové uspořádání. Pětkrát. z toho snad jenom jednou z vlastní iniciativy, mám na mysli Pražské jaro, jinak to bylo vždycky ohlas změn v Evropě. To znamená, ty musíš být vázán na nějaké spojence, to je samozřejmě pravda, ale nemůžeš hrát ty hry, kdy se budeš jenom přizpůsobovat zájmu velkých států, velkých spojenců. Když se budeš přizpůsobovat, tak na to zákonitě doplatíš. Na všechny jejich chyby budou víc znát u nás, než u nich samotných.
1: Neboli ta diskuse, která trvá už měsíce a možná i roky, o tom, kolik máme vlastně dávat na zbrojení, zda kupovat F-35 a já nevím, co všechno v naší zemi je úplně irelevantní.
0: Je to absurdní. To je absurdní, to je všechno postavené na monopolu informační, který má určitá skupina lidí a nemůžeš tyhle ty věci vysvětlovat spodem horem na ulici, ale je ti to obyplatný, protože Česká televize lidem řekne, že zítra bude válka nebo v roce 30, jak hlásá ten nešťastník, který má momentálně funkci komisaře pro obranu a vesmír v Evropské unii. V roce 30 má být válka mezi Ruskem a Evropou. No proba, proč? Proč? Můžeme nás ta Ukrajina bolet sebe víc, můžeme se hádat o to, jestli tu válku začal Západ nebo Rusko, ale čem bychom se měli shodnout je, že potřebujeme to skončit. A teď bychom se měli starat o to, jak ta válka skončí a ne se dohadovat, kdo to zavinil. To už je bohužel v téhle chvíli jedno. Dokud umírají lidi, tak je třeba nasadit diplomaci. Myslet si, že to zvládneme zvýšením vojenských výdajů, tak to je směšný.
1: Z toho přehledu, na který se díváme, dá se teda říct jednoznačně, že k válce se to schyluje nebo neschyluje?
0: Podle mého neschyluje, že na poslední chvíli zabere rozum. Jo? Doufám, jo? Tady není dřevo. Snad zabere rozum, protože samozřejmě evropské členské státy nemůžou napadnout Rusko, protože tohle jsou konvenční zbraně, o čem se bavíme, pokud jde o Německo, ale pak jsou tu jaderné zbraně. Jestli se bavíme o britských nebo francouzských, tak dohromady dají něco kolem 500 jaderných náloží a Rusko jich má přes 15 000. Takže to tady, tak říkajíc, by se mělo ty emoce zastavit.
1: Oskar, řekni, teď proběhla o víkendu ta nešťastná akce v Brně, tedy sjezd Landsmannschaftu. Co vlastně to přineslo? Co je z toho ten sound, ten tón, který to teda nakonec po skončení vyslalo do světa?
0: Takhle, první věc, kterou je třeba říct, že to slovo, děláme to kvůli usmíření, to slovo na tomhle sjezdu pohořelo. Ne proto, že by k usmíření nedošlo, ale protože usmíření není zapotřebí. Teď to bavíme se o událostech, které proběhly, řekněme, před dvěma generacemi a my jsme jenom dědici faktů, které nelze napravovat. My můžeme jenom si přát, aby válka světová nevypukla nová, aby nebyly tím pádem takové věci, jako je odsun, to znamená nutné věci ke stabilizaci situace v Evropě. Ano? Faktem je, že ta znalost dějin je strašně malá a to na straně jak sudeckých Němců, potomků sudeckých Němců, už taky z toho jsem zmatený, i na naší straně málo kdo zná dneska historii sudeto-německé strany, její úspěchy ve volbách českých, jejich sjednocení s NSDAP, málo kdo zná historii Freikorpsu, jejich zabití, teroristické akce, od kterých byly stovky, aby jsme si rozuměli. No, když vezmeš únosy, tak jsou to tisíce. Že? Málo kdo si pamatuje dneska, že zástupce velitele Freikorps byl K.H. Frank, rodák z Karlových Var. Na to se nesmí zapomínat, ale to je všechno minulost. To znamená, jestliže někdo hraje na to, že by se vraceli peníze, ano, tak to už je provokace. Jo? A pak už bychom se měli bavit a není to o žádném usmíření, je to hra o prachy jako každá jiná. A promiň, že tě takhle blokuju, ale je tu ještě jedna důležitá věc. tím, ten pohled na české politické spektrum, jak se v souvislosti s tím sjezdem landsmanšaftu v Brně rozdělilo, to je až neuvěřitelný. To opravdu v ODS není jediný člověk, který by se pozastavil nad tím, že musíme se s landsmanšaftu pořádat v Brně. A proč? To je neuvěřitelný, jak ten konflikt s vládou jsou schopni přenést i do tohoto tématu. A jenom tě zamrazí, když se dostaneme do témat s těma zbraněma, které navyrábíme, jakým způsobem budou potom přemýšlet.
1: Mě dnes napadlo v autě, jak jsem měl, že se musím zeptat tebe na vysvětlení jedné věci. Za prvé, byl odsun po válce nutný, za druhé, co by se dělo, kdyby nebyl?
0: No, nutný. My jsme se bavili o tom, kdo s tou ideou přišel. Byli to Britové samozřejmě. Beneš to akceptoval.
1: Je to Britové?
0: To je britská idea. Je to i taková divná zkušenost výměnou obyvatelstva mezi Tureckem a Řeckem po první světové válce. A tyhle ty věci v tom jsou. To jsou věci pro nás zapomenuté. A pak tu máme usnesení postupimské konference vítězných mocností, které odsun stanovilo jako povinnost. To znamená, na základě postupimských dohod byli odsunuti Němci z Československa, z Polska a z Maďarska. A zase, ti naši jsou zvláštním způsobem ukřičení. Odsud bylo odsunuto 3 miliony Němců, z Polska 8 milionů. A žádný problémy se sudetoněmeckým landsmanšaftem v Polsku nemají. Takže to všechno jsou zvláštnosti.
1: Umíš si představit, Oskare, že by se takový sjezd landsmanšaftu v roce 2026 například konal ve Vroclavi?
0: No samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne. Protože tam jsou s těmi věci srovnaný a mají tam ještě jeden problém navíc, abych tak řekl, to je to posunutí hranice na západ. Jo, hranice od Ranisa, to sebrání, kdybych to řekl rusky, sbírání polských zemí dostalo zvláštní podobu, takže těch 8 milionů, to je takové trošku to dvojčíslo. Protože ten odsun měl vždycky tři fáze. Napřed je to útěk před frontou, před Rudou armádou, Němci utíkali, pak je tu divoký odsun, tam jsou ty takzvané excesy, v podstatě zločiny, jo? A pak je tu ten organizovaný odsun na základě rozhodnutí postupimské dohody. To se samozřejmě všechno dělo i v Polsku, to je válka. Přes 60 milionů lidí bylo v pohybu migračně na konci války. A tu válku samozřejmě nezačali Češi, nezačali Slováci, tu válku začalo Německo. Německo ji prohrálo a Německo přijalo bezpodmínečnou kapitulaci. Jediný, jak my jsme se měli poučit, je bránit se zuby nechty nebezpečí nových válek. Bránit se tyhle demagogy. To znamená to tvrzení, že dáváme málo. My dáváme málo samozřejmě na obranu, ale když do té obrany započteme klimatické změny, sucho, záplavy, covidový, kdejaký nebezpečí, tam se musí orientovat naše obrana. Ano? Ta představa o tom, že Rusové se na nás chystají, kde by pro Boha na to vzali.
1: No, Rusové nebo někdo jiný?
0: Nebo někdo jiný, no právě. No já krásně vzpomíná Kissinger v jedných svých pamětech vzpomíná na setkání s De Gaullem, když za ním přišli s Nixonem v Paříži a on jim vysvětloval, že nevěří na ty kolektivní bezpečnostní instituce, že v Evropě vlastně jsou jenom čtyři velmoci, Británie, Francie, Německo, Itálie. A Nixon se ho zeptal, no jo, ale jak zabráníte Německu, když budeme mít jenom tyhle ty velmoci, jak zabráníme Německu, aby nepřevzalo řízení Evropy. A on na to, De Gaulle, krásně to Kissinger líčí, že na něj pohled jako z výšin alpských na tu hromádku sněhu dole. A odpověděl De Gaulle válkou. tomu se je třeba bránit. Protože tady se mění struktura evropské bezpečnosti potichu, tak říkajíc neviditelně. A když se ti Američané začnou stahovat a Rusko je vytlačený za Ukrajinu, abych tak řekl, tak kdo bude garantovat německo-polskou hranici? No? Proto Poláci jsou tak nervózní a chtějí co nejvíc Američanů na své půdě. To není jenom kvůli Rusku. Oni to říkají, že je to kvůli Rusku. Ale byli by blázni, kdyby to mysleli jenom proti Rusku.
1: Těším se na příště. Dneska to bylo velmi výživné.
0: Dobře.
1: Děkuju, ahoj Oskare.
0: Na shledanou.
1: Pořad za čárou a naším hostem byl tentokrát profesor Oskar Krejčí.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a taktéž zdravím našeho váženého hosta, inženýra Ivana Noveského. Hezký den.
1: Dobrý den, Martine, já zdravím vás a všechny diváky a posluchače Studia Kadaň.
0: Výborně, děkuji. Vás taktéž zdravím. Slyšeli jste, odbyly nám hodiny, takže čas je přesný. Vzpomenu tedy na začátek, pan inženýr Ivan Noveský je energetik, dlouhodobě se zabývající samozřejmě jak plynem, tak dalšími zdroji, takže máme tady ale důležité téma, které hýbe jak Českou, tak Slovenskou republikou a možná tedy i celou Evropskou unií, protože tu máme ty obnovitelné, i když my bychom měli tedy říkat občasné zdroje energií, jako jsou soláry, ale hlavní průšvih teď je, který se na nás valí na Českou i Slovenskou republiku, jsou větrné elektrárny. Vzpomenu tedy, že jak Slovensko, tak Česká republika si vybrali sami větrné elektrárny. Je tady totiž evropská směrnice, která přicházela zrychlit obnovitelné zdroje v uvozovkách. A Česká i Slovenská republika si z toho udělali tedy politický cíl pro větrné elektrárny a hlavně teď ty akcelerační zóny. Samozřejmě k tomu nastavili metodiku, vyhlášky a platební milníky známý jako plán obnovy. A dále se dočteme třeba, že RED 3 a neříkejte, že Slovensko i Česko nebo Česká i Slovenská republika musí kreslit mapy pro větrné parky po celé zemi. A větrnou linii do plánu obnovy zanesla tedy na Slovensku Hegerova vláda, tady ani nevím, to se musíme zeptat pak Ivana, jestli o tom něco ví, a dnešní vláda ji dotáhli do praxe. Největší problém není samozřejmě tedy v Bruselu, ale v tom, že odpor obcí a vůbec odpory jsou tedy s platebním milníkem plánu obnovy. Brusel tedy jako výmluva neobstojí. Když se dnes hovoří o větrných elektrárnách, takže ti, jejich obrana zní, že musíme, protože Brusel, a tato věta je pohodlná, ale prý není přesná. Evropská unie tedy opravdu tlačí na obnovitelné zdroje a rychlejší povolování jejich výstavby. Jenže z toho nevyplývá, že by Česká nebo Slovenská republika museli tedy postavit celou úlohu, tedy roli právě na větrných elektrárnách. Jelikož RED 3 hovoří o oblastech pro tedy výrobu energií z obnovitelných zdrojů a buď jeden nebo více druhů obnovitelných zdrojů. Tedy buď vítr a ne jenom právě vítr, ten může být jenom nějakou složkou. Nuž, a máme do 1. června čas, takže se rovnou zeptám našeho hosta, jak to vidí on, protože pak se dostaneme k tomu, co můžeme dělat my. Tak Ivane, jak vidíte vy ty větrné elektrárny? Spasí nás to?
1: Takhle, určitě ne. Způsobí nám to další problémy v energetice, protože právě ta občasnost těch zdrojů, kterou jste, Martine, dobře připomněl, tak ta občasnost těch zdrojů vlastně dělá v podstatě právě ty nerovnovážné stavy v elektrizační soustavě, které bohužel prostě vedou časem, pokud by se to procento dále zvětšovalo a pokud bychom nenašli dostatek těch kompenzačních v podstatě zdrojů, to znamená, pokud by se dál nerozšířily uhelné elektrárny paradoxně, nebo plynové elektrárny uhelné kvůli tomu, že uhlí je tuzemské, když někteří příznivci větrných elektráren se domnívají, že to děláme kvůli tomu, že to uhlí je ne z Mostu, ale z Moskvy. Oni totiž v tom mají trošku nepořádek. No, takže pokud bychom, no bohužel je to opravdu tak, jo, protože říkají, že jsme ruští dezoláti a podobně. A jedná se o to, že opravdu ty nerovnovážné stavy v té síti se musí řešit službami výkonové rovnováhy a to nám zdražuje právě tu složku, takzvanou regulovanou složku, nikoli v tu silovku, že jo, to je jakoby tržní, ale tu regulovanou složku, kterou stanovuje energetický regulační úřad, který jsem teda bohužel v roce 2001 zakládal. Ale takže 2016 a 2017 jsem byl jeho prvním místopředsedou. Takže o tom poněkud vím. No, ale co se týká ještě k vašemu dotazu, Martine, co se týká toho, co vlastně nám tady Unie nastavila nebo nenastavila, tak Unie v podstatě řekla, že akceptuje ten závazek, který přijala Fialova vláda, že se tady vymezí ty akcelerační oblasti, to znamená ty oblasti, kde by mělo být výrazně zjednodušeno, nechci říct ošizeno, ale okradeno, posuzování vlivu na životní prostředí. Tak vlastně Fialova vláda řekla, ano, my tady se zavazujeme, že uděláme přípravu pro tyhle ty akcelerační oblasti, nebo jak se říká zóny, pro 3000 MW výkonu, čili 3 giga, jo? 3000 MW, čili 3 giga. No a teďka dokonce na to, na základě té směrnice RED III, kterou jste vzpomínal, která je z roku 2023, tak oni už v tom roce 2023 začali chystat různé smlouvy s různýma subjektama, které vlastně měly nachystat ty akcelerační oblasti. Nějaký výzkumný ústav krajinářský, tuším, a další za desítky milionů korun. No a v roce 2025 dokonce propsali tu směrnici RED III do českého zákona 249 z roku 2025 a do toho zákona, a to je strašně důležité, přepsali i tu povinnost, kterou stanovil ten RED III, to znamená umisťovat to vymezování těch akceleračních oblastí na umělé a zastavěné plochy, jako jsou dopravní infrastruktura, parkoviště, zemědělské stavby, stavby pro průmysl, včetně nádvoří, skládky, území narušená povrchovou těžbou, kde ještě nebyla zahájena rekultivace, umělé vodní útvary, případně objekty technické vodohospodářské infrastruktury a dále znehodnocená půda, kterou nelze využívat pro zemědělství. Čili v podstatě oni přepsali z té směrnice RED III, přepsali do českého zákona to, že to má být nezemědělská půda. To udělali správně. No ale potom ještě v listopadu, když už ta vláda byla v demisi, tak v listopadu 2025 ještě vydali nařízení vlády, kterým nepřímo povolili právě tyhle ty větrné elektrárny, říkajme tomu větrníky pro zjednodušení, tak povolili jakoby užívání nebo stanovení těch ploch pro větrníky i na jedničce a dvojce bonitě, což je teda vyslovně ekologický zločin.
0: Tak, tak, tak, děkuji. Poprosím technickou trošku kamerku dolů, zabírá nám to lustr. Tak, super, super.
1: Dobře, lustr je hezčí než já určitě.
0: To neřešme, protože každý jsme nějaký a všichni jsme bytosti. Ale důležité je, že vlastně, když se to začalo tak nějak v tomto roce se to začalo tak nějak dávat lidem, že ano, že by to mělo stát za jejich domovy, já nevím, 500, 600 metrů se uvažovalo, tak zkrátka byla referenda obecní a lidé to tam ve většině odmítli, takže je vidět, že když se lidé spojí a jde to od zdola proti té úřední moci zase, tak ono to funguje. No ale do toho nám teď zasáhli právě ten nový zákon o akceleračních zónách, který je tedy děsiplný, každý si to může najít, ale my tu máme odkaz tedy na Krajina lidí, na stránky, které jsou ohledně větrníků, tak se na to koukneme, protože ten stát zase vidí nějakou sílu, že proti němu tlačí, tak si zase našel svoji cestičku a teď je otázka, co s tím máme jako my občané dělat, protože já jsem na začátku slyšel, že by to mělo jít i přes starosty, když tak dotčený obcí, aby připomínkovali tento zákon anebo vůbec asi ty zóny akcelerační ve svém okolí, tak teď vidíme, že něco se děje, že lidé zase mohou a musí něco pro to udělat, neříkat, já jsem v Praze a mě se to netýká, nebo já jsem v Brně, mě se to netýká, že jo, na sídlišti, co já s tím mám, co společného, protože se naruší krajinný ráz, že ano, to mají být větrníky vysoké 240 a možná i více metrů, takže
1: 70,
0: no, takže vám to úplně zničí krajinný ráz a mě, pánové, ten výhled bude úplně jiný. Tak si na to koukneme, protože tu mám od Nenadky, která nás spojila, otázky, děkuji za to, protože se jich budeme držet, aby jsme se na to koukli, protože opravdu od gauče, dámy a pánové, od sledování, já nevím, hokej, teď, že ano, mistrovství světa, další blbosti a seriály nekonečné a pseudo nějaké tady ty bejkárny, že ten hledá kravku, sedlák farmář hledá kravku a podobné věci, to nám asi nic nedá. Opravdu je potřeba ty zabojovat za to naše na území, za tu naši zemi, jak v České republice, tak ve Slovenské republice i v dalších dotčených, protože vidíme, Německo zavřelo samozřejmě po Fukušimě, že ano, a dalších věcech zavřelo a pomalu ničilo jaderné elektrárny, prakticky bezemisní zdroj energie, dlouhodobý, trvalý, stále výkonový, trošku ředitelný a další věci. A nahrazuje se to tady zase pod nějakou demagogií Green Deal a záchrana planety a já nevím, klimatu a dalších bejkáren. Tak se nám to tady zase nastavuje na tady ty nepředpovídatelné, málo využitelné. Ty negativa jsme tady probrali už s inženýrem Jaroslavem Novákem a s dalšími, takže těch negativ je opravdu tolik, že pozitiva nejsou prakticky žádná pro větrníky, aspoň na území České a Slovenské republiky. Tak, jaké máme jako občané udělat kroky, nebo lidé vůbec, ne, abych to nevztahoval jenom na občany, lidé, kteří tady žijí nebo mají vztah k této zimy, jaké máme udělat kroky a vymezení se tedy k akceleračním zónám?
1: Takže navážu na vás, Martine, to, co jste říkal, tak vlastně v podstatě 14.4. letošního roku vlastně oficiálně se vydaly ty takzvané akcelerační oblasti nebo akcelerační zóny veřejnou vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj. Tato veřejná vyhláška do té doby byla takzvaně tajná, do té doby sice s těmi návrhy těch map chodili developři už loni a předloni dokonce, no, chodili za starostama a říkali, pane starosto, podepište nám tady smlouvu, že tady budete mít větrníky, když to podepíšete, tak budete z toho mít výhody vy a obec. A když to nepodepíšete, tady stejně bude zóna, takže my vám to sem stejně dáme, akorát z toho nic mít nebudete. Doslova, jak pravili starostovi jednoho města, konkrétně, ať já jsem konkrétně, mu říkají, pane starosto, ty větrníky tady budou. I kdybyste se stavěl na hlavu, tady bude zóna, budou tady větrníky. Máte smůlu. Přesto ten starosta vydržel a nepodlehl tomu tlaku. Bohužel někteří tomu trošku podlehli, což je potom problém, ale to budou další majetkoprávní a další problémy. Co se dá dělat dneska? Vzhledem k tomu, že 15.5. bylo veřejné projednávání této veřejné vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj v Radiopaláci. Byla tam spousta lidí, kladli jsme tam dotazy. Já teda se přiznám, že jsem položil dotaz teda hlavní takový základní dotaz, dokdy je Ministerstvo pro místní rozvoj schopno uvést do souladu ten návrh těch akceleračních oblastí, jak pro soláry, tak pro větrníky, právě s tou směrnicí RED 3, s tou evropskou směrnicí a s tím zákonem 249 z roku 2025. On ten zákon je sice jako nepříliš dobrý, to s vámi souhlasím, Martine, ale na druhou stranu je tam opravdu přesně napsáno právě, že se na to mají používat ty nezemědělské plochy. To je strašně důležité a to je přesně to, co ta Fialova vláda neudělala a v čem bohužel tato vláda pokračuje. Jo, protože oni měli čas, říkám, ty 3000 megawattů, se úplně v pohodě, ale opravdu úplně v pohodě, mohli umístit přesně podle ty směrnice 3 a přesně podle toho zákona 249. Dokonce tato vláda, ta minulá ne, protože oficiálně to nebylo známo, jo, oficiálně říkám, to vyběhlo 14.4., tak tato vláda už dostala přesně odhad instalovaného výkonu ploch upřednostňovaných evropskou a českou legislativou. A pozor, to není na 3000 MW, to je na 9200 MW. To sedělo 30 energetiků, kteří se hádali, jak doslova do písmene, jak koně. Byli tam i lidi z ČEZu, z Čepsky. Samozřejmě ty lidi veřejně vystupovat nemohou, protože by přišli o místo, že jo? Protože teďka vládní politika je taková, jaká je. Takže to se v podstatě trošku moc ani nezměnilo od té doby Fialovy, bohužel. Ale prostě více než trojnásobek požadovaného výkonu a trojnásobek toho, co oni teďka zveřejnili toho 14.4., tak oni mají v podstatě přesně nadefinováno v souladu s tou evropskou směrnicí. A co teď mohou dělat lidé, nebo co musí dělat lidé? Musí, protože pokud to neudělají, tak bohužel pak máme smůlu. Jo? Teď musíme dávat připomínky. nejsou to, pozor, nejsou to námitky. Jo? Mnozí lidé by řekli, jsou to námitky, ale tohle není stavební řízení, tohle je vlastně územní plán, takže oni musí dávat teďka připomínky a musí se to posílat pouze na MMR, já myslím pouze jako ten adresát. Samozřejmě, když to pošlou lidé v kopii, buď to premiérovi, který slyší na hlas lidu, protože je to politik, nebo svému hejtmanovi nebo hejtmance, nebo jo, prostě ještě třeba na ministerstvo životního prostředí, nebo tak je to dobře, jenom dobře. Ale primárně je prvním vlastně a jediným adresátem dle zákona je ministerstvo pro místní rozvoj. A jak jste řekl, Martine, tak ty šablony jsou dneska víceméně k dispozici už na mnoha jako místech, konkrétně třeba na tom webu krajinalidi.cz, tak je úplně nejjednodušší třeba ta šablona B, která je vlastně taková ta základní, pak je tam šablona A, to je taková jakoby důsledně, jakoby víc propracovaná. Ale tam je potřeba, aby to mělo určité náležitosti. To v té šabloně uvidíte, já to jenom připomenu. Tam je potřeba vždycky jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Tohle jsou tři věci, které tam v každém případě musí být, jako identifikace toho podatele. Jo? A ideální je to odnést na podatelnu MMR na Staroměstském náměstí, tam to dát proti razítku, abyste měli doklad, protože já si stejně myslím, že to asi skončí u soudu, protože je vidět, že tady to prostě tahle ta vláda bohužel funguje taky špatně v tomto, takže to opravdu asi skončí u soudu, takže je potřeba mít ten doklad. Nebo buď to tam odnést, jak jsem říkal, nebo poslat to na doručenku, schovat si ten text, jo, tu kopii toho vlastně, co tam všechno bylo v tom. Jo. A samozřejmě jde to posílat i datovkou, to taky lze. Osobně samozřejmě v momentě, kdy někdo má ještě podnikání, jo, tak je dobře, když to pošle on jako podnikatel svojí datovkou, ale klidně ještě v papírové formě jako fyzická osoba. Jo. Mailem to musíte mít speciální ten autorizovaný podpis na mailu, to je takový složitější a někdo ho taky má. Takže vlastně jsou tři podoby. Osobně to tam dát, poslat to poštou, nebo poslat to mailem, nebo teda datovkou. Jo? Takže takhle to všechno je, takhle to všechno lze. A říkám, stáhnout si ty šablony a podle těch šablon to vyplnit, dopsat tam určitě nějakou svoji specifiku. Jo? Třeba ten, kdo bydlí, řeknu příklad tady, jo, třeba Trhový Štěpánov, jo, to je akcelerační zóna 16, to je vlastně ta, jakoby jedna z těch prvních zón na Větrníky. A tady oni normálně prostě napsali, že tady není Blaník. Aby to se mohli nacpat, tak napsali, že tady jsou obce pod Blanicko, to je celý region pod Blanicko. Takže MMR s těma svýma expertama za desítky milionů prostě napsali, že tady není žádná krajinná dominanta, čím smazali jak velký, tak malý Blaník. No. To, že to umístili k Řípu, to je další, řekl bych, pohana české státnosti, protože upřímně řečeno dát to k Řípu a prohlásit, že je to v pohodě, protože na Říp se přece můžete dívat ze západu. Když se budete dívat ze západu, tak neuvidíte ty Větrníky, které budou schovaný za Řípem, ale když byste se chtěl koukat z východu, tak z východu to neuvidíte Říp, protože bude schovaný za Větrníkama. No, to je prostě něco úplně šíleného. A samozřejmě jsou tam ještě další šílenosti, doslova do písmene, protože třeba normálně zlikvidovat památky UNESCO, respektive ne zlikvidovat ty památky, ale zlikvidovat jejich ochranu UNESCO, protože to UNESCO má určitá pravidla. Jeden z nich je, že samozřejmě se chrání nejen ta památka, ale chrání se i ta krajina, to krajinné okolí. To je součástí ochrany toho objektu, ochrany té kulturní památky UNESCO. Takže třeba v Kroměříži kolem Květných zahrad chtějí umístit desítky těchto větrníků, čímž samozřejmě přijde Kroměříž a Květné zahrady přijdou o ochranu UNESCO. Jo? Pak máte další to. Litomyšl, Telč, prostě tam je, prostě oni opravdu, mně to připadá, jako když to dělají na schvál, že prostě chtěli zlikvidovat i ty památky UNESCO, jo? Na českém území, což je teda něco úplně úděsného. A to nehovořím o dalších věcech, jo? Protože třeba, když si to vezmu, tak výzkumný ústav, jo, výzkumný a zkušební letecký ústav, dělal dokonce za český, jako za peníze MPO, TAČU a MŠMT, MPO je ministerstvo průmyslu a obchodu, TAČU je technologická agentura České republiky, MŠMT ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy, tak dělal aplikovaný výzkum a z toho aplikovaného výzkumu vyplynulo několik věcí. Jo. Za prvé, že je tam ten infrazvuk, pod Prahově se šířící vibrace, jo, podložím i vzduchem na velké vzdálenosti a to nelze eliminovat nějakými běžným odstíněním. Jako někdo si říká, postavím si protihlukovou stěnu, tak bohužel tohle prostě takhle, to nefunguje. To prostě se šíří dál. No ale pak jsou tam ty mikroklimatické změny, což je další třeba problém, no, že ta turbulence a to nucené větrné obtékání generované rotory v blízkosti země drasticky ovlivňují přízemní vrstvy atmosféry, narušují přirozenou distribuci vzdušné vlhkosti a prokazatelně vysušují půdu. Jo. To je třeba jedna z věcí, ale pak je tam samozřejmě spousta dalších věcí, protože vy, když to budete vyplňovat, jo, vážení diváci nebo posluchači, tak tam si určitě taky vzpomenete, že tam byl třeba orel nějaký mořský, že tam byl, že jste tam viděli, že tam bylo, že jste tam rádi chodili, protože na to máte vzpomínky z dětství, protože jste tam poprvé byli třeba s maminkou. Prostě tam je x důvodů, které je potřeba tam vypsat, co nejvíc individuálních. Tohle, to, co jsem četl, to jsou vlastně obecné vědecké jakoby zjištění fyzikálních jevů, které to máme v tom návrhu změny číslo 2, jo, která byla přednesena toho 14. století, úplně ignorovalo. Oni prostě se tvářejí, jako kdyby tady byla normálně prostě nepopsaná krajina, jako kdyby tady nebyly žádné národní kulturní památky, žádné památky UNESCO, prostě to sem dáme takhle a tady to prostě bude. A přitom, říkám, mají tady víc než trojnásobek ploch, které přesně odpovídají směrnici RETRI i tomu zákonu 249. A oni hrubý, opravdu obzvláště hrubým způsobem, jak by řekli tady někteří naši právníci a některé orgány činné či nečinné, tak oni obzvláště hrubým způsobem prostě porušují všechny tyto věci, které oni znají, to znamená zákon i směrnici Evropské unie. A to si myslím, že je doslova do písmene trestuhodné.
0: Tak, když já jsem tedy z Kraňska, nebo řekněme z Chomutovska, tak koukám zrovna na tu mapu na stránkách Krajina lidí, tak zase bych chtěli rozšířit právě na Rusové ještě ten větrný park, koukám, že je to tady zvýrazněno, dámy a pánové, najdete to tady v té mapičce, musíte si to přiblížit tedy a máte tady ty akcelerační zóny, pak tady koukám v okolí Lubence, Blatna, Petrohradu, další, no ale kdo jste třeba, dámy a pánové, takže to směřujte k těmto zónám, abyste se k ním vyjadřovali, ne tedy, jak jsme říkali, ne tedy obecně. No a pak, když se kouknete, třeba tady koukám mezi Mělník, zrovna koukám na ten Říp, Lipkovice pod Řípem, že ano, tam je jedna, ale jestli jste mezi Mělníkem a řekněme Mladou Boleslaví, tak tam jsou tři obrovské, kde těch větrníků asi bude stát pěkná řádka, ani nevím teda kolik, ale asi to bude pěkný číslo a tam vám se dokážu říct, že vám to ten krajinný ráz teda zničí totálně, když tam místo krásných hradů, místo krásných kopců, když tam uvidíte tam osázená kvanta těchto monster, ne, tak to je hrůza.
1: Ale třeba další, já jsem mluvám, tam je třeba další obrovský problém, speciálně jste vzpomněl právě ten Mělník a to, tak tam je akcelerační oblast Chorušice a tam je obrovská zásobárna vody. Obrovská zásobárna vody, která samozřejmě těma větrníkama bude prostě v podstatě nevratně poškozena a nevratně kontaminována. A tahle ta zásobárna vody je nachystána v momentě, kdy vypadne Kárany, kdy vypadnou další zdroje pro Prahu, tak vlastně to může být zásobování Prahy vodou. A my se toho takhle zbavíme kvůli pár podnikatelům s těma větrníkama, protože to o ničem jiným není. Jo. To není, že by to nějak pomohlo tam energetice nebo nám lidem. To je prostě o tom, že někdo bude dostávat dotace. A to je další věc. Chodějí ty agenti, ty developři, oni to potom většinou stejně přeprodají. Jo. Oni prostě udělají nějaký projekt a potom to přeprodají často. Neříkám, že všichni, ale často. Chodí a říkají, vy tady budete mít super, tady budete mít lacinou elektřinu a pomůže to zlevňování elektřiny. Jo? Kdyby to opravdu bylo tak laciny, jak říkají, tak by to dávali třeba, já nevím, za 24 halířů, jako je elektřina z jádra. Nebo by to dávali za 2,16 jako je elektřina z uhlí, když k tomu ještě připočtu povolenku, jo? Protože ono, když to vezmu, tak ta elektřina z uhlí, vlastně ten český vyrábí ze 41 halířů, jo, z uhlí, ale k tomu se musí připočíst povolenka, takže pak je to těch 2,16. Ale nedávali by to za těch dvě, dneska tři, pardon, za 3,20, kdy těch 3,20 je teďka vlastně stanovená cena z aukce Ministerstva průmyslu a obchodu. Vypsalo to Vlčkovo ministerstvo pod vedením ministra Vlčka a to Ministerstvo průmyslu a obchodu. A pod vedením už nového ministra Havlíčka se ta aukce dokončila, takže ty firmy, které v ní uspěly, a to uspěly prakticky všichni, kteří to podávali, to tam byly velmi jednoduché podmínky, jo, nějakou věc, nějaká jednotná environmentální studie, což je papír vydávaný od stolu různýma hlavně městskýma úřadama, jako třeba ve Vašimi, jo, byl vydaný na takový jeden větrník, úplně nesmyslný jednotný environmentální stanovisko. No a k tomu nějaká, nevím, asi 300 tisíc kauce, což taky není žádný problém. Když si vezmeme, že ten větrník jeden pak stojí třeba 300 milionů, tak je úplně jasný, že to je úplný nepoměr. Tak vlastně v té aukci oni mají teďka jistotu, že 20 let budou dostávat 3,20 za každou vyrobenou kilowatthodinu. A to i v době, kdy ta cena na burze bude minusová, protože ty větrníky díky té občasnosti, stejně jako soláry, většinou vyrábějí v době, kdy tu elektřinu nepotřebujeme. Naopak v době, kdy ji potřebujeme, tak nevyrábějí. Pak musí zaskakovat to uhlí a plyn, jo, protože ty jsou vlastně základní, protože jádro jede pořád v ustáleném režimu. S jádrem se nedá moc hýbat z důvodu bezpečnosti a z důvodu vlastně i toho, že by to bylo neekonomické, velmi neekonomické a nebezpečné, protože se tím zkracuje životnost. Mimochodem, jak jste vzpomněl tu Fukushimu, tak všichni se odvolávají na Fukushimu a v Německu Fukushima byla ten oficiální důvod. Ale už nikdo neřekne, že ve Fukushimě umřel jeden jediný člověk, jeden jediný, a to nikoli vlivem ozáření a vlivem toho, že to byl nějaký starý pán, 96 let nebo kolik mu bylo, a on nepřežil to, že ho vystěhovávají z jeho domku z důvodu jenom bezpečnosti. Takže jako říkat, že havárie Fukushima, že bylo něco úděsného, jako to nebyl Černobyl, to bylo úplně něco jiného. Takže tam v Německu Merkelová bohužel se vymluvila pouze na Fukushimu a ve skutečnosti se šlo o to, že potřebovala dostat ty zelené šílence nebo zelené ekoteroristy do vlády a potřebovala jim zavřít ústa. Takže kvůli tomu udělala tu šílenost zavření těch jaderných elektráren. A do dneška na to Německo, ale my taky doplácí. Do dneška.
0: Tak, dobře. Tak, všechno najdeme teda teď ty základy, já tam brousím, odkazy samozřejmě budou v popisu pořadu krajinalidí.cz, takže tam najdete tu mapu, když si to dostatečně přiblížíte, tak tu hrůzu tam uvidíte. Je to děsné a mohu ty připomínky směřovat jenom, nebo musím k jedné té akcelerační zóně, nebo teda vyjádřit se ve svém okolí, řekněme ve svém kraji. Aha, nebo obecně se to bere, že jako nesouhlasím
1: Určitě
0: vůbec.
1: ze to i více, protože jako někde bydlím, někam jezdím, na něco mám vzpomínky z dětství, jo, takže klidně napsat víc, ale musí to být vždycky specifikováno. Jo. Asi bych to z důvodu opatrnosti, teď jenom říkám z důvodu opatrnosti, bych asi udělal to, že bych napsal jakoby na každou tu oblast připomínku zvlášť, jo, akcelerační oblast a ta, akcelerační oblast a ta, protože všude jako budou trošku jiné důvody. Ty věci jsou základní, nebylo dodrženo evropská směrnice, nebylo dodrženo zákon 249, ale teďka ještě další. A teď bych tam k tomu připsal další. Jo? Tak třeba na Blaník jsem chodil s rodičem a mám k tomu opravdu vztah. Je to mé poutní místo, kam chodím. Jednou za rok se tam chodím. Jo? Na Zíp jsem, jo? Třeba to vysloveně takovým způsobem. Prostě vždycky tam napsat ještě něco svýho. Něco svýho, což je strašně důležité, aby oni to nemohli zgajšrechtovat do jedné jakoby odpovědi, jo, že prostě no, Říp, jo, to je taková nějaká hora někde ve středních Čechách, že jo, tak to je v pořádku, Blaník to tam ani není, že jo, to jsme vlastně vymazali jako Ministerstvo pro místní rozvoj. No, takže vysloveně to prostě takhle to specifikovat. Jo, bude to lepší. Já přemýšlím o tom, jestli šlo napsat na celou tu republiku, ale to se obávám, že To, no, uvidíme, zkusíme to ještě, ale bohužel na to není čas, protože je to do
0: Tak.
1: 1. 6. Nejpozději 1. 6. ty připomínky musí být odeslány nebo doručeny, když se to bude fyzicky doručovat, doručeny na to ministerstvo pro místní rozvoj. Jo, protože to je termín. Co bude po 1. 6., tak to jakoby i neexistovalo. To je potřeba vědět, že opravdu ten termín je šibeniční, vzhledem k tomu, že dneska je 26.
0: Je zase s podivem, že ta úřední moc na to tlačí takhle rychle, jak jste říkal na začátku, nejdřív to bylo potajmu, potajmu, potajmu, najednou se to najednou to vyjede a lidi zase jsou odtrženi z toho normálně jednat a musí jednat zase ve kvapu, takže tady je vidět záměr, dámy a pánové, to ně, tady lítají miliardy, tady lítají těžké miliardy a hlavně tady lítají, to je samozřejmě ten zisk pro ty na tom lizu, ale průšvih je to pro nás, pro všechny a právě pro tu naši zemi. Takže už jsem stáhnul připomínku, už jsem to teď dal do tisku z krajiny lidí, takže krajina lidí, dámy a pánové, ještě jednou .cz. Mohli byste se na to kouknout, já to tady zkusím vlastně dát obrazem, aby to bylo vidět v našem vysílání, to taky můžu udělat. Takže co tady máme, připomínky, kde je všude najdu, takže to máme na krajina lidí, máme tu odbornou Ačkovou, jak jste říkal, a tu takovou obecnou vyjádřit se k dané zóně nebo k daným zónám ve svém okolí, nebo co nás tedy táhne srdcem a duší, děkuji, Cikine, tak zkrátka tam se vyjádříte, stáhnete si to, vytisknete. Všechno se tedy odesílá, jak jsme říkali, podepsat plným jménem a datum narození, aby tam byl, že ano, bydliště a
1: Ještě.
0: tak a další věci. Nejedná se, dámy a pánové, o nějakou petici, tady to jsou přímo adresné, osobní, chce to samozřejmě i tedy tu osobní odvahu, bych řekl, vyjádřit se k tomu vůli a odhodlání, protože jenom činy nám tady v tom světě mohou něco změnit a to je právě i na vás, dámy a pánové, takže jak jedničku, nebo Ačko, pardon, tak i Bčko variantu můžete si stáhnout, vytisknout a podepsat a tedy, jak jsme říkali, na doručenku, samozřejmě to poslat na adresu Ministerstva pro místní rozvoj. To je ten základ. Dále, jak říkal Ivan, tedy můžete to rozesílat jak tedy hejtmanům, premiérovi, že ano, a dalším dotčeným. Samozřejmě i ti vaši starostové, jestli by to tady rozjeli na té Rusové, tam je právě i zdroj pitné vody, je ta přísečnická přehrada pro Chomutovsko, takže to je další věc, která má letos enormně, už jsme se tady tomu věnovali, enormně nízký stav hladiny, tak to jsem nezažil za těch 5 let, co tam pravidelně denně jezdím okolo, tak jsem to nezažil, aby tam bylo takhle málo vody a je to opravdu do očí bijící, jako kdo se na to dívá a můžete se tam jít projít, větrní budete mít přes silnici, že ano,

0: K tomu ještě musím
1: Ano.
0: říct, ale potom nějaký technický
1: Jo,
0: detail, kde
1: tak jdeme na to.
0: lidi si třeba vůbec neuvědomují, že ten železobetonový základ toho věteníku, to je několik tisíc tun železobetonu, a minimálně 3,5 tisíce, někde i mnohem více tun železobetonu, který už v podstatě nikdo moc nemá šanci dostat z té země, protože je to pečlivě vyarmovaný a je to opravdu šílenost. Jo. Takže tohle je to v podstatě a těma otřesama vlastně to udusává tu půdu, takže to likviduje tu půdu a vlastně veškerý život v té půdě. Proto taky třeba, když by se to mělo umístit někde, kde jsou ty ložiska podzemní vody, jo, ty zásoby, tak to je nebezpečí, že to opravdu nevratně poškodí ty zásoby pitné vody, což jako s pitnou vodou bychom si fakt zahrávat neměli. Jenomže ono jedna věc je ten věteník, který zabere nějakou plochu, a k tomu musí být příjezdová komunikace. Ta příjezdová komunikace, protože to vyžaduje pravidelný servis. Co mi říkali chlapi, kteří se tím zabývají, tak tam se musí měnit olej v té převodovce, jo? Protože většina z těch věteníků má převodovku, která je, kde je to mazáno olejem, i ty hydraulické systémy. Tam je zhruba 600 litrů syntetického oleje. To je to, co tak krásně hoří. Když ten větrník chytí, tak tam nehoří ta ocel. Jo? Tam hoří ten olej a pak teda hoří i ty izolace z těch elektrických zařízení. Jo? To je ten černý dým, krásný ekologický, kde se stačí jednou nadechnout a už nedecháte dál. Že jo? To vám úplně stačí. To jsou velmi nebezpečné látky. Jo? Ale k tomu jsou potřeba teda ty vozovky. A jak říkají ty chlapi, tak říkají, když je to větší větrný park, tak my tam jezdíme prakticky denně, když je to velký větrný park. Jo? Takže ne, že je to bezobslužný a že to prostě samo jako funguje, když fouká. Pozor, nesmí foukat moc. Když fouká moc, tak se to musí zastavit, protože ten větrník by to nepřežil. Jo? Tam je to od nějakých 5 metrů do 25 metrů za sekundu. A když je menší rychlost, tak to se netočí. Když je velká rychlost, tak se to musí zastavit, aby se to neutočilo, aby to neudítlo. To slova do písmene. No ale co většina lidí třeba vůbec netuší, ono se to musí napojit, vlastně ta elektřina, kterou to občas vyrábí, tak musí se dostat nějak do sítě. No aby se dostala do sítě, musíte udělat k tomu vysokonapěťový kábel. Vysoký napětí, čili 22 kV, někde i 35 kV, a to je jedno, tam prostě v každém případě už je ta 22 má ochranný pásmo. V tom ochranném pásmu nesmíte kopat, nesmíte v tom zasazovat hluboko kořeny nějaký rostliny, stromy zejména teda tak, ale co hlavně, vy přes ten kábel nesmíte přejíždět zařízeníma, které jsou těžší než 6 tun. A většina zemědělské techniky, dnešní zemědělské techniky má daleko přes 6 tun, že jo? Ať už jsou to ty velký traktory nebo velký návěsy, ať už jsou to kombajny nebo prostě všechno. To znamená, vy přesto nesmíte přejíždět, pouze se souhlasem distributora, což je většinou ČES tady v těchto oblastech. A pokud byste to přejížděli a pokud by došlo poškození těch kabelů, tak tam je to automaticky trestný čin. A jenom byste měli kliku, když by to byl takzvaný nedbalostní trestní čin, to znamená, to je do 3 let vězení, protože když by vám řekli a trvali by na tom, že jste viděli, že tam ten kábel je a přesto jste ho poškodili, tak to může být až 6 let vězení. No, samozřejmě náhrada škody v řádech se tisíců a podobně a podobně. Tohle to, ty věteníky, to je jenom obyčejný biznis. V podstatě se jedná, to nepomáhá energetice, nepomáhá to krajině, nepomáhá to lidem, pomáhá to pouze pár investorům, ať už zahraničním či českým. Jo? Jsou to v podstatě novodobí, teďka říkejme jim větrný baroni, protože ty solární baroni, to bude končit v roce 2030, to z toho roku 2010, jo? Ten boom. A do dneška do toho doplácíme každoročně zhruba 28 miliard na dotacích. 28 miliard platí z našich daní a tak se platí vlastně na dotacích těmto solárním baronům. Takže teďka prostě tyhle ty chtějí jenom převzít v podstatě, abych to tak řekl obrazně, místo těch už vodorostlých se k tomu zase chtějí přifařit tady k tomu cecíku státní kasy, se chtějí přifařit další a další ty nový větrný baroni. Protože je to o dotacích, o ničem. Ta větrná elektrárna prostě bez dotací nefunguje. No. Něco jiného je, když vy si uděláte na své střeše malý solár, když si tam uděláte i malý větrníček, existují ty malé větrníčky, já nevím, vysoký metr, 1,20 m, no, který vyrobí, já nevím, třeba 5, 6

0: Jo, a tu jo, mají výkon. Tak to, když si dáte, a k tomu si dáte baterku, tak potom vlastně máte jistotu, že až ten stát opravdu odstaví to uhlí a budou blackouty a blackouty a blackouty, takže vy si uděláte ten ostrov svůj malý, kde budete mít tu baterku, ten solár, ten větrníček a vy si klidně, vám tím pádem se neskazí to maso v té lednici nebo v tom mrazáku. Vy si budete moct těma letkama posvítit, to vám prostě bude stačit. Samozřejmě vám to asi nebude stačit na cirku nebo něco takového, ale to zase počkáte, jestli se tomu státu nebo tomu distributorovi podaří obnovit dodávky, jestli ten blackout nebude nějak moc dlouhý. Takže obecně tyhle ty občasné zdroje mají výhody určitý, ale v tomto případě tyhle ty velký mají výhody pouze pro investory, pouze pro větrné barony a jinak ani státu, ani energetice, ani lidem to vlastně nic nepřináší. I když oni samozřejmě slibují, ano, my dáme tady vaší obci třeba, když budete mít tady hasičský sbor záchranný, když bude mít akci, tak tam dáme něco do tomboli, jo, nebo vám dáme nějaký peníze a teda, a teda, a teda. Když jsem teda u těch hasičů, tak jenom taková, ono to není úsměvné, ono je to spíš pláči, ale už jsme to tady nakousli. Podle stanoviska ministerstva vnitra a generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, tyhle ty větrníky, ať už jsou vysoký 200 nebo 270 metrů, tak mají nulovou požární výšku. Nulovou. Jo? Těch 270 metrů má takzvaně nulovou požární výšku, a to z toho důvodu, že se to nehasí. Oni na to nemají za prvé techniku a za další mají pokyn
1: Jo.
0: přistupovat tomu jako defenzivní záležitost. To znamená, oni to nehasejí. Oni mají pouze hlídat, ty hasiči mají pokyn, pouze hlídat to okolí, aby se to nerozšířilo moc daleko do okolních polí, nebo nedej bože, když to postaví třeba do lesa, což je teda zločin, to stavět do lesa, tak aby nevyhořel celý ten les, ale jenom kousek. Jo? Takže tom jako opravdu je to velký problém, protože na to, říkám, neexistuje technika, ale existuje tenhle ten závazný pokyn. Takže vidíme, že je to prostě něco, co opravdu je v podstatě proti lidem. Jo? Jako když říkám, když jako se tady stavěly soláry na velmi úrodné půdě, tak to byl problém, ale tady ta Evropská unie paradoxně opravdu říká, stavějte to tam, kde není zemědělská půda, dávejte to tam, kde už se o tu zemědělskou půdu připravili. A to bohužel není respektováno. No? Takže říkám, v tomto případě Evropská unie paradoxně není hlavní viník. Hlavní viník je vlastně vláda, česká vláda, zejména teda Fialova, která to takové vlastně od toho roku 23 chystala. No. A pak to i zakotvila, protože přepsala tu směrnici do zákona a nějak si nevšimli, že je to v rozporu s tím, co vlastně chystají. No.
1: Tak, to je,
0: A
1: a to
0: bohužel
1: by...
0: tohle ta ministryně pro místní rozvoj to takhle vydala v rozporu se zákonem
1: A to by měl
0: evropskou
1: být
0: směrnicí.
1: právě, jak jste říkal, vlastně ten náš hlavní útok tady na to, že to je v rozporu se zákonem, protože to je... Ať si to tady postaví, že ano, kdyby chtěli v vykutaných dolech, ale ty se radši zaplavějí, že ano. Ale mám tady ještě zmíněno dotazy. Rosný bod zmínit a samozřejmě snížení ceny nemovitostí, že ano, a na případné navýšení pojistek, protože to se dotkne každého, kdo v tom okolí bydlí, dámy a pánové. I když to už jsou jakoby jednotlivci, osoby, nebo přímo jednotlivci dotčení, že ano, nebo dané zóny, obce, vesničky, ale to je průšvih, protože pak vám to všechno půjde vodou, dámy a pánové, nebo spíše vzduchem, který nám tady bude oteplován, změní se ty proudy, proto se tam asi ten rosný bod v tom úplavu asi nebude nastávat, takže vysušování půdy, že ano, bez vegetace, další věci, ty nemovitosti opravdu, kdo byste si jel koupit zítra chatu asi někam, kde víte, že vám za barákem vyroste takováhle alej, nebo já, no, alej, sad takovýchhle zvěrstev za domem, tak to si asi těžko koupí. Víte, že ano. A i ten infrazvuk, mikrovibrace, další věci, uvidí se, nikdo pomalu neví, jak to dopadá. I když tady mám, jak to dopadá i na ty stavby, zapravdu, .sk, to je myslím Daniel Máčovský, takže ty se psali, ty udělali, zaplatili, kolik říkal, asi 2 nebo 5 tisíc euro, že ano, že vzali a nechali si od těch specialistů, jak ze severu Evropy a dalších si nechali udělat ty zprávy, nechali si udělat průzkumy a další věci, takže ti to dali do jedné knihy, tam to taky můžete čerpat a je tam spousta množství vlastně informací a těch argumentačních nábojů v této informační válce, protože vidíme, že ten náš v uvozovkách nepřítel, který má dělat něco pro blaho lidí z toho svého poslání, ať už je to premiér, ať už je to ministr, že ano, a další věci a další lidé, tak oni zkrátka vidíme, že se tak neděje, že nekonají ani ve jménu. A přitom i ten zákon o ochraně přírody, že ano, který tam jasně je, že by o tom měli taky pečovat. Vy, když to nebudete dělat, dostanete pokutu jak prase a pomalu se z toho ani nezvednete. Ekonomicky vás zlikvidují. To samé, jak Ivan teď říkal, že kdybyste poškodili ten vysokonapěťový kabel, že ano, tak vás to finančně taky většinu asi zlikviduje, že ano, kdybyste měli jít ještě sednout si hezky do tepláčků. A ještě byste zadlužili sebe a své děti a Bůh ví, kolik generací splácet jakože tedy opravu tady toho. Takže to je všechno opravdu hrůzotvorné. A mě jenom udivuje, že i v téhle super demokratické společnosti, kde se každý holedbá demokracií, piráti a další transparentností a najednou jim tyto věci je ticho po pěšině, nikomu to nevadí, nikdo proti tomu neřekne ani slovo. A ještě veřejnoprávní média, s kterými tady prakticky bojujeme, jak s větrnými mlýny, Don Quixote, tak veřejnoprávní média, korporátní média jedou furt tu samou. Já jsem právě slyšel, vlastně jsme měli i Ivana, teda Jaroslava Nováka, i s Renčou jsem mluvil, protože ti byli přítomni toho 15. května v tom radiodomě, tak byli přítomni taktéž tomu, takže se, a pouštěl jsem to tady i do vysílání, aby si to lidé uvědomili a načítal jsem vlastně ty zážitky těch lidí, kteří to popisovali, když tam byli, takže to byla jednostranná propaganda, dvouhodinové videjko, nějaké propagandistické, když se kouknete na články, že ano, nebo vůbec na reportáže, si najdete, tak to je všechno jednostranné, prakticky kritika nyní. A když, tak jsou to blázni a odmítači skvělého zeleného údělu, Green Dealu, jak já tomu říkám, Green Debil, kdo se tomu ještě věnuje a má to za něco skvělého. Uvidíme, co motoristé a další, já jsem si taky nevšiml, že by tak nějak kvůli tomu řvali, že ano, a spousta jiných. Teď jsme probrali prakticky všechno. Dámy a pánové, nevím, na co bychom se ještě zeptali, protože těch věcí, samozřejmě, jak jsem říkal, těch negativních dopadů je takové množství. Ekonomicky je to vlastně neschopné života, jak jste říkal, Ivane, bez těch dotací, protože tady ten vítr, je to od nějakých 5 maximálně, nebo 10 až 15 metrů za sekundu, že ano, foukání. A to tady skoro se nedosáhne nikdy. 20, co jsem tak slyšel, už je asi limit, když se to musí brzdit a vypínat, protože by se to roztočilo tak, jako jsme viděli ve Francii, jak kdekoliv jinde, že když ty brzdy selžou a vítr je moc silný, tak nakonec se to tak rozkmitá ta konzole, že lopatka podsekne tu konzoli a všechno to jde dolů na zem, pak se to asi jenom sebere, když tak dohasí a můžeme se na to jenom koukat a zahřívat se tedy pocitem, že jsme, kdyby jsme k tomu přistoupili, že jsme vlastně teda zachránili tu naši zemi, to naše klíma. No už, je to apel, dámy a pánové, na vás. Nechám ještě závěrečné slovo na Ivanovi, aby se k tomu nějak vyjádřil, nějak vás dokopat. Zkrátka, já jenom poznamenám, že od toho gauče se ještě nic nevyhrálo, opravdu. A je potřeba se na tu naši krásnou zemi, jedinečnou zemi, v které jsme se narodili a ve které žijeme, je potřeba se postavit, když vidíme, že ten úřední moloch zase zaplacený, protože nic jiného než peníze v tom nejsou. To je přímo zase úplatkářství, lobismus, když lobisté to jsou jakoby státem certifikovaní nabízeči úplatků. Ivan to taky říkal. Oni vám řeknou, jo, dáme vám obci za jeden větrník, já nevím, 5-10 mega ročně nebo něco takového. Samotná cena je kolem 300 milionů. Oprava, sundání jedné lopatky, jsem tady čet, 6 milionů, že ano. Jak jste říkal, vlastně ty základy, to už nikdo nevykopé. V Německu jsem se dočet, už jsem to tady dával minulý týden, že vlastně nevědí, jak to likvidovat, ty vysloužilé větrníky, a to nejsou taková monstra, jako chystají teď v těch akceleračních zónách. A dokonce přemýšlejí právě, že by to vyhlásili za národní technické památky, aby se to nelikvidovalo. Nevím teda, jestli sundají aspoň vrtule, že ano, aby se to dál nedocházelo k té větrné a další erozi toho sajrajtu, ať už jsou to uhlíková vlákna, sklolaminát, já nevím, co všechno tam je, jsou tam nějaké kompozitní materiály, že ano, to abrazivum vlastně odlítává to mikročástečky, mikroplasty do celého okolí. Takže a to by asi mohli sundat, a nevím, tak asi stožár, základ, stožár a možná konzoly tam nechají a budou to vyhlašovat tedy za technické národní památky a nebude se na to více rošahat. No. A asi to tam zůstane podle nich navždycky, protože nevím, kdo by to tady převzal. Obce převezmou likvidaci, nebo kdo to převezme? Investor?
0: Majitel pozemku. Majitel pozemku bude odpovídat za tu likvidaci. Jo?
1: Aha.
0: Takže no, tam je potom otázka, to je samozřejmě, tam vzniknou potom majetkoprávní velké vztahy, protože samozřejmě většina těch, jak já říkám, větrných baronů, větrníkových baronů, tak samozřejmě si na to udělá účelové organizace, takzvané SPVčka, čili si na to udělá nějaký SROčko, já nevím, základní kapitál 10 tisíc třeba kaček, jo, podobně. No a v momentě, kdy budou končit dotace, tak není nic jednoduššího, než nechat zkrachovat tohleto, tuhle tu firmu, která vlastně to má na sobě, jo? Čili to SPVčko nechat zkrachovat a tím pádem se zbavit odpovědnosti a tím pádem prostě to zůstane stát a pak to bude likvidovat, já nevím, obec, pak to bude likvidovat stát, těžko říct kdo. Podle mě, jo, pokud to bude koupený pozemek, tak to zůstane na té firmě, likvidátor té firmy nebude vědět, co s tím, tak v podstatě vyhlásí nějakou dražbu, teď to nikdo nebude chtít koupit, jo? Co by s tím kdo dělal. Tam potom vzniknou různé zajímavé majetkoprávní vztahy. Pokud to bude obecní pronajatý majetek, tak tam na to může ta obec pěkně zkrachovat. No. Tam je ještě dobrý taky, ale to teďka je potřeba udělat ty připomínky, jo,
1: Tak,
0: v tom
1: to je to
0: 2006.
1: nejdůležitější.
0: Ale jinak klidně, zase ať si v obci udělají klidně referendum, protože referendum podle zákona 22 je závazné. Sice trvá 2 roky, ale je to závazné a díky tomu referendu, pokud by se jim to povedlo udělat a pokud by jasně většina těch občanů prohlásila v tom referendu, že nesouhlasí s umisťováním těchto oblud tam u nich, tak obec nesmí pronajmout nebo prodat obecní pozemky pro tyto účely a samozřejmě taky nesmí uzavřít žádnou smlouvu s těma větrnýma baronama, jo? Že jim nějakou smlouvu o spolupráci a podobně. Jo? Samozřejmě nevztahuje se to pak na ty soukromníky. Pokud ten soukromník se nechá uplatit tam nějaký, tak to jako už je zase horší věc, ale tam potom zase se musí bránit ty lidi už potom v dalších fázích, třeba ve stavebním řízení a tak. Je potřeba to dělat, protože to, jak se vzpomíná Martine, já jsem o tom taky nehovořil, ale tam opravdu jsou velmi toxické látky, které se uvolňují z těch vetrů a v podstatě jsou schopny prostě zamořit široké okolí, jo, v tom úplavu. Jak to vlastně tak to zamoří široké okolí a bohužel vlastně nikdo zatím nepřišel na to, jak se tyhle ty mikročástice z té půdy dají odstranit. Takže tam se to potom dostane do řetězce přes nějak něco, co se tam vypěstuje, přes nějaké, já nevím, přes krávy, přes něco, prostě se to dostane až do nás a nikdo není schopen to prostě zatím odstranit. Ani z té půdy, ani z toho dobytka, ani z nás potom. A paradoxně ani při kremaci se to nedá zlikvidovat.
1: To je
0: Což je
1: závažné.
0: teda jasné.
1: Tak takové většiny materiály, že ano, taková
0: Přesně
1: idylka
0: tak.
1: technologická. No, dámy a pánové, pokud jste z města, tak nezoufejte, já vás uvedu do situace a do světa. Kde si myslíte, že se pro vás dělá jídlo? Kde se pěstuje to obilí a další? Z čeho máte pak pečivo? A nebo kde se právě chovají ta hospodářská zvířata? Nemyslíte si, že se to bere v obchodech, v regálech, že ano? Takže musíte si uvědomit, že celý ten potravní řetězec až na pulty obchodů je s tímhle provázaný. A říkat si, já jsem z města, mě se to netýká, tak se vás to právě setsakramentsky týká, protože vy jste to, co jíte, vy budete nakonec sklízet to, co zasejete, když nebudete zase tady akční a nepostavíte se podle mého názoru, je to můj názor za správnou věc, tedy ne proti, ale za zemi bez větrníků, bez větrných elektráren. To je moje krédo. Ne proti landsmanšaftu, ale za zemi bez nich, za zemi tedy bez teď větrníků. A soláry samozřejmě, ty jsou zvláštní kategorie, tam už vydělávají mafiáni, i političtí, i jiní tam vydělávají roky minimálně, jak to je, myslím, 2012. Dobře, dobře, tak máme skorem hodinku. Já si myslím, že jsme snad všechno probrali. Jestli Ivana ještě napadá něco, co bychom měli zmínit, asi to nejdůležitější je tedy výzva k akci lidi.
0: Přesně tak.
1: A národe, probuď se, protože a bojuj, protože tady už jde o přežití nás všech. No už nebudu to ani stříhat, nebudu tam ani zdávat, zastavím vysílání. Poděkuji Ivanu Noveskému, tak to na záznam samozřejmě, že nám věnoval hodinku svého času a dámy a pánové, vás, výzva na vás. Sdílejte, šiřte a hlavně vytisknout, vyplnit, vyjádřit se, odeslat Ministerstvo pro místní rozvoj. Já ještě najdu tady jejich adresu podatelny, kam to máme napsat, taky pod pořadem to bude umístěno, ať se na to můžete kouknout. Ivane, moc krát děkuji.
0: Martine, já vám taky děkuji a doufám, že teda všichni to uchopějí, vytisknou a pošlou nebo donesou to na Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6, Praha 1.
1: Výborně. No? Ivan Noveský nám dodal na závěr i adresu. Takže super, děkuji, loučím se, krásný den vám přeji a dámy a pánové, držme se, protože a mějte se dobře, jak říká Martina Kociánová, a něco pro to dělejte, protože skutečně nikdo jiný to za vás neudělá. Tím to dám takovou tečku na dnešní závěr.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu první části dvoudílného pořadu Hořké ovoce Guatemaly. V kampusu Texaské univerzity v Austinu se nachází velká knihovna, ve které je uložená sbírka předmětů, které vyvolaly revoluce. Patří mezi ně první fotografie na světě, která byla vytištěná na cínové desičce v roce 1826. Gutenbergova Bible, jedna z pěti v Americe a kopie první knihy vytištěné v angličtině. Z těchto předmětů vyzařují vlny minulosti. Vzbuzují úctu, vyvolávají složité emoce a brnkají na mystické struny paměti. Jeden z nejpozoruhodnějších předmětů v této sbírce jakoby do knihovny vůbec nepatřil. Jedná se o rekonstrukci domácí kanceláře, kterou používal John Foster Dulles během svého působení ve funkci ministra zahraničí mezi lety 1953 až 58. Jeho rodina věnovala celou kancelář, včetně nábytku, nástěnných panelů, koberců, knihoven a knih. Návštěvníci si mohou prohlédnout zarámované fotografie, které měl Dulles na svém pracovním stole, jeho stříbrnou čajovou soupravu, sbírku kvalitního nefritu a výstavu darů, kterou obdržel od zahraničních hodnostářů. Knihovna považuje tuto místnost za historický artefakt. Tak tomu také je. John Foster Dulles ale byl exponentem jedné, ještě mocnější rodiny. Rodu Rockefellerových. Ještě než John Foster přišel do Washingtonu, byl předsedou Rockefellerovy nadace. Většinu dní pracoval John Foster na ministerstvu zahraničí až do pozdního odpoledne. Kolem 18.00 byl odvezený do Bílého domu, kde se s prezidentem Dwightem Eisenhowerem, podle Eisenhowerových slov, pokoušel analyzovat širší aspekty světového dramatu, které jsme viděli, že se odehrávalo. Pak, pokud neměl žádné neodkladné diplomatické povinnosti, se Dulles vrátil domů do tohoto pokoje. Nalil si sklenku žitné Old Overhold, posadil se do svého oblíbeného křesla a zahleděl se do krbu. Často ukazováčkem roztržitě míchal svůj nápoj. Někdy si četl detektivní román. Jindy tiše přemýšlel o výzvách moci. Je docela pravděpodobné, že Dulles uvažoval o svržení cizích vlád. V tomto křesle, před tímto krbem, s těmito závěsy za zády, utvářel osudy milionů lidí na celém světě, včetně generací, které se ještě nenarodily. Jednou z takových zemí byla Guatemala. Jeho bratrem byl Allen Dulles, který se stal šéfem CIA. Vedl projekty MK Ultra, ale také operace na svržení režimů v Iránu nebo Guatemale. Allen se zeptal své sestry, když byl na vrcholu své kariéry. Uvědomuješ si moje povinnosti? Musím posílat lidi, aby se nechali zabít. Kdo jiný v téhle zemi má v době míru právo to udělat? Mé vyprávění je o to složitější, že ho musím rozdělit na dva příběhy. Příběh bratrů Dullesových a příběh samotné Guatemaly. Jacobo Arbenz Guzmán byl druhým ze dvou prezidentů, kteří vládli Guatemale během demokratického jara mezi lety 1944 až 54. Desítky let potom, co ho CIA svrhla a vyhnala z vlasti, bylo nebezpečné o něm mluvit v dobrém nebo oplakávat jeho osud. Zemřel osamocený a zapomenutý. Teprve, když se jeho ostatky 20. října 1995 konečně převezli domů do Guatemaly, měl jeho lid možnost uctít jeho památku. Učinili tak se zápalem zrozeným z nevýslovného utrpení. Bratři Dullesové uvedli do pohybu mnoho procesů, které utvářejí dnešní svět. Pochopení toho, kdo byli a co dělali, je klíčem k odhalení zastřených kořenů převratů v Asii, Africe a Latinské Americe.

Bratři Dalisové jako děti. Výchova předurčuje charakter. Pokud se někdo narodil pro mezinárodní privilegia, byli to bratři Dalisové. Jejich rodina pocházela z rodu Karla Velikého. První americký člen této skotsko-irské rodiny, Joseph Dallis, uprchl v roce 1778 z Irska, aby unikl proti protestantským represím. Dostal se do Jižní Karolíny a stal se prosperujícím plantážníkem vlastnícím otroky. Jeho rodina byla zbožná a inklinovala k duchovenstvu. Jeden z jeho synů, Joseph Heatley Dallis, působil jako úředník při presbyteriánských církvích ve Filadelfii. Syn tohoto důstojníka, John Welsh Dallis, šel studovat medicínu na Yale, ale místo toho se cítil povolaný k misionářské práci. V 26 letech se vydal hlásat evangelium do Indie a proslul tím, že 132 dní cestoval na palubě lodi zmítané bouří, aby se dostal do Madrásu. Po 5 letech ho zdravotní problémy donutili vrátit se domů do Filadelfie, kde přijal práci ředitele misijních kampaní pro Americkou unii nedělních škol. Napsal náboženskou příručku pro vojáky Unie v občanské válce, cestoval po svaté zemi a vydal 2 knihy se silně křesťanskou tématikou – Život v Indii a Jízda Palestinou. 2 ze 3 synů Johna Welsha Dallise ho následovali do duchovního stavu. Reverend Joseph Dallis III. Vedl téměř půl století knihovnu Princetonského teologického semináře. Jeho bratr, reverend Ellen Messi Dallis, byl kazatelem a teologem, jehož 2 synové se stali ministrem zahraničí a ředitelem ústřední zpravodajské služby. Byli to bratři Ellen a John Foster. Jedna z nejkosmopolitnějších mladých Američanek své generace, Edith Fosterová, se seznámila s Ellenem Messi Dallisem v roce 1881, když oba cestovali po Paříži. Edith, které bylo teprve